0: překážka na D1 u Rohlenky a omezení na dálnici D8 u Lovosic. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Slavkov podle policie stojí osobní auto. Od včerejška za Rohlenkou na kilometru 205 blokuje jen krajnici. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy se v omezení u Mladé Boleslavy ještě několik hodin pojede jedním pruhem. Omezení mezi kilometry 46 až 40 je kvůli nočním opravám značení. Kolona se v úseku netvoří. A ještě připomínáme omezení na D8 u Lovosic. Mezi kilometry 40 až 48 se na Ústí nad Labem i Prahu kvůli opravám telematiky jezdí ve dvou provizorních pruzích. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Během deštivé noci se ochladilo na 15 až 12 stupňů, kránu se začne od severozápadu vyjasňovat a v pondělí bude zpočátku ještě zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přehánky, ojediněl i bouřky. Během dne začnou od severozápadu srážky i oblačnost ubývat a nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů. Tolik zprávy. Dále s vámi noční radiožurnál a Adam Carda.
3: 6 minut po 2. hodině je tu pravidelná noční soutěž radiožurnálu a dnes s novým týdnem je tu i nová výhra a tou je právě vyšlá kniha od Vlastimila Vondrušky s názvem Zloděj ostatků. Vy se vypravíte do doby Karla IV., kdy jeho služebník Martin ze Stvolna, který císaři schání různé relikvie a ostatky svatých do královských sbírek, dostane za úkol vést výpravu do svaté země k hrobu Ježíše Krista. A ta výprava rozhodně neprobíhá podle původního plánu. Více se dozvíte, pokud s námi budete soutěžit, a to na číslech 221 552 155 nebo 255 na konci. A volat můžete právě teď.
1: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Single X a píseň Proměna nás se přiblížila k dnešní soutěži nočního radiožurnálu. Vše je připraveno, tak pojďme na ní.
1: Sledujte další osudy Martina ze Stvolna, mladého Zemana, skvělého trubadúra a příležitostného obchodníka z ostatky. Užijte si jeho návrat z římské jízdy císaře Karla IV. Domů i shledání s milovanou manželkou Johankou. Vydejte se s ním na dlouhou a dobrodružnou cestu do Orientu. Napínavé souboje, přátelství, zradu i lásku najdete v neotřelém příběhu ze středověku. Historický román Zloději ostatků od Vlastimila Vondrušky dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Výhru pro dnešní den a celý zbytek týdne známe, pojďme se tedy teď seznámit s někým z vás, kdo se jako první dovolal sem k nám do studia. Haló, slyšíme se?
2: Ano, dobrý den, tady Kamila.
0: Dobrý den, Kamilo, já vás zdravím. Než se pustíme do soutěžení, tak prolétnu pravidla. Přečtu vám soutěžní otázku, k ní tři možnosti. Jedna z nich je hledaná správná odpověď. Je to takhle jasné a srozumitelné?
2: Ano.
0: Dobře, jdeme na to. Hlavní hrdina příběhu Zloději ostatků zamíří na popud císaře Karla IV. Do svaté země k hrobu Ježíše Krista. A my se ptáme, do kterého města museli tedy poutníci zamířit? Za A do Jeruzaléma, za B do Konstantinopole, za C do Damašku.
2: Do Konstantinopole.
0: Říkáte do Konstantinopole. A to vás bohužel zklamu, to není správná odpověď. Je mi to moc líto, tak to určitě zkuste v týdnu někdy příště. Díky, naslyšenou. Tak pojďme zkusit dalšího z vás. Haló, slyšíme se?
3: Ano, slyšíme se. Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Mám zopakovat možnosti, nebo víte správně?
3: Ne, je to Jeruzalém, je svatá země.
0: Je to přesně tak, je to Jeruzalém. Tedy kdybychom byli úplně přesní, tak Golgota, kde byl ukřižován Ježíš Kristus, byla za hradbami Jeruzaléma, ale tak to je asi pár metrů vedle, takže můžeme to brát jako Jeruzalém. Správná odpověď, gratuluji.
3: Děkuju moc.
0: Poprosím.
3: Jo, mějte se.
0: Poprosím, jenom vydržte mi ještě chviličku na telefonu.
3: Vydržím.
0: Děkuju.
3: Děkuju vám a mějte se pěkně.
0: Děkujeme. No a vy ostatní budete mít samozřejmě příležitost za soutěžit si s námi o právě vyšlou knihu Vlastimila Vondrušky Zloději ostatků, a to hned zítra po 14:00 po zprávách v nočním radiožurnálu.
4: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Podpořit dobrou věc, konkrétně hospic Vysočina, to je smyslem každoročního charitativního běhu. Osmý ročník měl rekordní účast i výtěžek. O víkendu se do něj zapojilo 450 běžců a z registračních poplatků a tomboly vybrala organizace přes 150 tisíc korun. Účastníci mohli běžet dvoukilometrový nebo pětikilometrový okruh. Akci jako ambasadorka podpořila i novoměstská rodačka a rychlobruslařka Martina Sáblíková.
1: 3, 2, 1...
2: Na okruh u novoměstského koupaliště vybíhají na závod, který tady odstartovala Martina Sáblíková, stovky účastníků. Ti nejrychlejší zdolávají kratší trasu za necelých 10 minut. Mezi prvními doběhla paní Michaela se syny Krištofem a Matyášem.
3: Vybrali jsme si dvoukilometrovou trasu, a takovou tu rekreační, ale myslím si, že jsme běželi závodní tempo, nebo tedy aspoň moje děti.
2: A jste tady poprvé, nebo?
3: Jsme tady podruhé.
2: Spousta běžců se ale závodu na podporu místního hospice účastní vůbec poprvé.
4: Je to hamba, že jsme poprvé, protože jsme novoměšťáci, ale postupně s věkem tak nějak to i bereme jako povinnost.
2: Vysvětluje paní Jana, že obvykle spíše chodí než běhá a proto má i teď v plánu zvládnout trasu, zdolat spíše volnějším tempem. Domácí hospic pro charitativní běh oslovil s nabídkou ambasadorství rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou, ta tak na akci dorazila na otočku z Itálie.
5: Jsem hrozně ráda, že dneska můžu být, protože jak říkám, je to pro dobrou věc a když vidím, kolik je tady lidí, tak mi to úplně jako jsem nadšená.
2: Lidí dorazilo opravdu hodně, více než v předchozích letech. Právě výtěžek z registrací do závodu pomůže hospici k pořízení zdravotnického přístroje, vysvětluje jeho mluvčí Lenka Šmardová.
6: Ty peníze půjdou na pořízení mobilního ultrazvuku, který hospic vlastně potřebuje a doufáme, že jsme vybrali dost na to, abychom si ho mohli pořídit z těch peněz z toho běhu.
2: To vlastně jsem si všimla, že někteří běžci už nemají vytištěné číslo, ale mají napsané číslo rukou.
6: Ano. V tomto jsme trošku podcenili přípravu, protože my jsme vycházeli z minulých ročníků, kde bylo těch účastníků výrazně méně. Letos nás teda běžci překvapili, takže jsme museli dopisovat čísla i ručně, bude to poučení do příštích let.
2: Mobilní ultrazvuk vyjde podle Lenky Šmardové na zhruba 130 tisíc korun. Výtěžek z letošního běhu tak nákup pokryje. Tereza Pešoutová, Radiožurnál.

0: 2 hodiny a 30 minut. Martin Matějka má stručné zprávy.
1: Americký prezident Donald Trump nechce, aby Ukrajina útočila na ruskou ropnou infrastrukturu. Při své návštěvě Irska dodal, že to řekl ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému. A Kyjev se k tomu zatím nevyjádřil. Ukrajinské údery na ruská ropná zařízení podle Trumpa vedou k nedostatku paliva a to má negativní dopady pro celý svět. Ukrajina se už pátým rokem brání ruské agresi a čelí pravidelným útokům na svou vlastní energetickou i civilní infrastrukturu. Podle Kyjeva jsou ruské rafinerie legitimním vojenským cílem. Ve švédských volbách stále vede opoziční levicový blok. Podle veřejnoprávní televize SVT mu zatím připadá o jeden mandát navíc. V tuto chvíli je sečteno více než 85% hlasů. Nejvíc jich v tuto chvíli získala sociální demokracie. Šéfka strany Magdalena Anderssonová uvedla, že je připravená vytvořit novou vládu. Prodej nových aut s hybridním pohonem za 8 měsíců letošního roku vzrostl meziročně o téměř 15% na téměř 49 400 vozidel. Hybridy tak tvořily skoro 29,5% všech letos prodaných osobních vozů. Prodej elektromobilů se pak zvýšilo více než 32% na skoro 11 700 aut. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů. A v brněnské zoo mají 5 nových mláďat kapibor. Letos se tak chovatelé pečují už o 10 přírůstků. Prvních 5 se narodilo na jaře. Kapibary jsou mezi návštěvníky velmi oblíbené. Chovatelé jejich mláďata bedlivě sledují, protože první dny jsou nejkritičtější. Největší hlodavec na světě se v zoologických zahradách může dožít až 12 let. Sport. Basketbalistky Spojených států amerických ovládly po páté za sebou mistrovství světa. Ve finále v Berlíně porazili Francii 97-79 a na jubilejním 20. světovém šampionátu získali 12. titul. A francouzsky i přes prohru dosáhli na historický úspěch na mistrovství světa. Dosud měli jen bronz z roku 1953. Třetí skončili Španělky.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečí na silnici 10 u Turnova a uzavírka na silnici 29 na Písecku. Na trase Liberec-Praha překáží odstavené vozidlo. Pozor dejte, na přejezdu ze silnice 35 na dálnici D10 auto u odbočky na Turnov a Jičín zasahuje do jízdního pruhu. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy v omezení u Mladé Boleslavy jsou znovu průjezdné dva pruhy. Noční omezení mezi kilometry 46 až 40 kvůli opravám značení skončilo, jezdilo se jen jedním. A na silnici 29 z Písku do Opařan a Tábora čekejte. Kývadlový provoz v obci Podolí 1 se bude kvůli opravám chodníků do konce října jezdit na semafor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď během noci se ochladilo na 15 až 12 stupňů, k ránu se začne od severozápadu vyjasňovat a v pondělí bude zpočátku ještě zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Během dne začnou od severozápadu srážky i oblačnost obývat a nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Momentálně máme necelé 4 minuty po půl třetí a v nočním radiožurnálu zazní Tomáš Klus a jeho píseň Vesmíru.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

tvých řas. Ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Kdysi ho lékař doporučoval pacientům v Luhačovicích. Za socialismu byl nedostatkovým zbožím a po revoluci málem přišel o svou ochranu. Skalický rubín má za sebou víc než 100 let historie a dodnes ho vinaři vyrábějí jen v okolí slovenské Skalice. Proč si na tomto vínu místní tolik zakládají, tak to uslyšíte v reportáži za chvíli v nočním radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Mike Oldfield, Maggie Reilly a teď v nočním radiožurnálu zamíříme na silnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Divišov stojí osobní auto, 45. kilometr v pravém jízdním pruhu.
3: Na čerpací stanici Shell ve stoupacím pruhu auto na čtyřkách nějak jinak neoznačené, v dešti špatně vidět, takže se musí vybočovat doleva, ale do něj nikdo nevlítne.
2: Ještě jednou D1, 45. kilometr směr Brno. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Rubín nemusí být jen drahý kámen, ve Skalici na Slovensku se tak už přes 100 let říká i místnímu červenému vínu. Má přesně dané složení, vznikat může jen v okolí zmíněného města a jeho jméno chrání Evropská unie. Každý rok ve Skalici navíc vybírají ten nejlepší rubín.
1: Vzorka číslo 7.
2: 90.
1: Dvojka.
2: 89.
3: U drahých rubínů se počítají karáty, u toho skalického zase body. Ve hře je totiž titul Královský skalický rubín. No a co přesně porotci ve sklence tohoto červeného vína hledají, to mi popisuje předseda komise a prezident Slovenského svazu vinohradníků a vinařů Vladimír Mrva.
4: Skalický rubín je hlavně tvorený Frankovkou modrou a může ho doplňat modrý Portugal alebo Svetovavrinecké. Tieto dve odrody majú harmonizovať to víno a my hľadáme naozaj to umenie spájať tieto jednotlivé odrody.
3: Skalica ležící na hranici s Jižní Moravou je s vínem propojená už od středověku. Zvláštní postavení si tu postupně získalo hlavně to červené. Skalický rubín ale vznikl až mnohem později a ke svému dnešnímu názvu přišel vlastně tak trošku z nouze, když původní označení neprošlo, vypráví vinař Ludovít Bránecký.
5: V roku 1895 byla v Prahe výstava vín a doktor Pavel Blaho jako významný slovenský politik donesl skalické červené víno a povedal, že to je skalický Lampard. Tu sa tak nazývala Frankovka, no a tam mu povedali, že ani Lampard, ani Frankovka modrá není možné, aby sa to Skalice deklarovala.
3: Za socializmu patřil skalický rubín k nejznámějším červeným značkovým vínům na Slovensku a byl také nedostatkovým zbožím. Vyrábět se totiž mohlo jen z hroznů ze Skalice a jejího okolí, takže ho bylo málo. A právě omezená výroba ho podle Ludovíta Bráneckého uchránila před osudem řady jiných vín, která za socializmu ztratila na kvalitě.
5: Pretože z toho roku 1967 mal tú ochrannú známku a tie vinárske závody Bratislava Rača ho nemohli vyrobiť ako, tak, jak urobili nejaký ten Kahan alebo Nitrianské knieža, alebo to je sladké vína, Dunihlavy dá sa až povedať.
3: Po pádu režimu ale mezinárodní ochranná známka zanikla a místní vinaři tak museli začít znovu. Chtěli mít jistotu, že skalický rubín zůstane skutečně skalický, tedy že se bude vyrábět jen z hroznů vypěstovaných na zhruba 50 kilometrech čtverečních kolem města. Nakonec pro něj získali chráněné označení původu Evropské unie. Jenže mít ho je jedna věc a přesvědčit vinaře, aby svoje víno nechali certifikovat, to už je druhá.
5: Když vlastně zastali mnohí nespokojení, že proč by si musel dávat certifikovat víno? No protože keď máme chráněné označení původu Evropské unie, tak musíme splňat nějakou evropskou legislativu. Takže dneska to máme trošku tak rozdělené, že keď urobíme nějakou neoficiálnu súťaž, tak se tam těch skalických rubínov zjíde možno 30. Ale keď urobíme oficiálně, že teda požadujeme od každého certifikát, tak sa ich tu zíde 10-11.
2: No je to samozrejme, to presne ten pohľad.
5: Takže Ačko získava 13, je víťaz.
3: Porotci už mají o letošním vítězi jasno a jak chutná, to mi popisuje předseda komise Vladimír Mrva.
4: Krásnou ovocnou vôňou, doplněnou štruktúrami tabaku, céder, trošku čokolády, jemně višňa, jemně sliva.
3: A právě proto si tento rubín letos odnáší královský titul. Ze Skalice Bára Vránová, Radiožurnál.

0: Audioservis představuje
1: audioknihu Foucaultovo kivadlo.
2: Jako by se člověk díval do nějaké staré paměti světa. A přece je to dnes a tady.
1: Dramatizace slavného románu Umberta Eka s plejádou hereckých hvězd.
3: 666. Úžasné, pane doktore.
2: Neuvěřitelné.
1: Foucaultovo kivadlo. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
4: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zpravodajský servis přináší Martin Matějka.
5: Polsko hledá způsoby, jak po ruských útocích zvýšit bezpečnost na hranicích.

0: penězích. Vláda uvažuje o tom, že cenové stropy u elektřiny i paliv kroky koordinuje s okolními státy. Vodní slalomářka Kneblová uzavřela světový pohár stříbrem v kajak krosu a dnes bude zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm. Od severozápadu se bude vyjasňovat a teploty do 22 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Varšava nemůže vyloučit, že se ruské eskalace konfliktu na Ukrajině dotknou i polského území. Na mimořádném jednání polského vládního bezpečnostního centra to řekl premiér Donald Tusk. Podle něj budou příští týdny a měsíce náročné. Rusko v neděli zaútočilo na cíle blízko polské hranice.
2: Budu čekat na informace, jak jsme připraveni na případné použití dronů k deorganizaci u nás, ať už železnice nebo výrobních závodů. Nevylučuji, že taková situace může nastat.
3: Řekl na mimořádném jednání části vlády s polskými bezpečnostními službami premiér Donald Tusk. Polsko nyní také například hledá způsob, jak minimalizovat bezpečnostní hrozby pro lidi a vozidla čekající na hraničních přejezdech na kontrolu. Pohraničníci by v případě vyhlášeného poplachu kvůli hrozbě vzdušného útoku mohli odklánět cisterny s palivem na bezpečnější místa. Vláda a bezpečnostní služby se sešly po nedělních ruských dronových útocích na západní Ukrajinu. Dva drony zasáhly cíle jen 800 metrů a 2 kilometry od polské hranice. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
0: Vláda by mohla zastropovat ceny elektřiny v případě, že by dál stoupaly. V televizi Prima to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO a podle něj by se regulace mohla dotknout jak výrobců, tak dodavatelů.
4: Vicepremiér neřekl, při jak vysokých cenách by začala vláda trh regulovat. Podrobnější byl u zdražujících paliv. Kabinet podle Havlíčka kroky koordinuje s Maďarskem, Polskem a Slovenskem.
5: Pokud kdokoliv z nich dojde k závěru, že se bude regulovat, v tu samou chvíli to uděláme.
4: Podle hnutí STAN vláda nemá snižovat spotřební daň, protože na pokrytí ztrát nejsou peníze. Předseda starostů Vít Rakušan chápe, že kabinet s opatřeními vyčkává.
6: Čekat určitě na moment, kdy přijde s nějakým razantním zásadním opatřením. No to já jako člen vlády, která jednala takhle racionálně taky, kritizovat nebudu.
4: Šéf Pirátů Zdeněk Hřib říká, že by Česku pomohlo zvýšení podílu obnovitelných zdrojů. To odmítl předseda motoristů Petr Macinka. Marek Sedláček, Radiožurnál.
0: Školáci se ode dneška můžou zapojit do výzvy pěšky do školy. Do jejího 10. ročníku se podle organizátorů zapojí více než 550 škol po celém Česku. Cílem akce je motivovat rodiny k pohybu a zvyšovat bezpečí v okolí škol, říká mluvčí organizace Pěšky městem Eliška Vidumus.
7: Ten problém, ta dopravní zátěž se výrazně sníží a najednou mají lidé možnost zažít, že to okolí školy může fungovat úplně jinak. A máme zprávy od učitelů, že opravdu děti, které se ráno projdou, tak se daleko lépe soustředí, že je to úplně něco jiného učit děti, které mají za sebou alespoň krátkou ranní procházku.
0: Místo autem můžou rodiny do školy vyrazit i na kole nebo městskou hromadnou dopravou.
1: Sport.
0: Fotbalisté Slávie zvítězili v Teplicích 2-0 a znovu vedou tabulku šance ligy o bod před Libercem. Třetí je Olomouc po výhře 3-2 na stadionu Plzně. Hradec Králové zvítězil ve Zlíně 2-1 a Pardubice v Ostravě nad Baníkem taky 2-1. Vodní slalomářka Tereza Kneblová skončila na finále světového poháru druhá v kajak krosu. Ze španělského Seu se tak odveze celkem 3 medaily, protože má i stříbro z časovky a bronze ze závodu kanoistek.
8: Je to fakt neskutečný, myslím si, že tohle bude hodně těžké někdy zopakovat a jsem za to strašně ráda, to bylo fakt náročný, těch míst jsem měla strašně moc, takže jsem hrozně ráda, že jsem mohla zvládat takticky a i že jsem si pohlídala pasáže, které jsem potřebovala a pak to mě to hrozně bavilo.
0: Z českých mužů se nejdál dostal Matyáš Novák, který vypadl ve čtvrtfinále a zvítězili Španěl Ochoa a Britka Vucová.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Překážka na dálnici D1 na Benešovsku a nehoda na silnici 38 u Želetavy. Na dálnici D1 z Prahy do Brna i teď pozorně, zase zde na Divišov, mezi kilometry 44 až 45 stojí ve stoupacím pruhu osobní auto. Na místo před chvílí přijelo vozidlo s majákem, zřejmě je to policejní hlídka. Na silnici 38 z Jihlavy do Znojma je osobní auto mimo vozovku. Nehoda je mezi odbočkami na Třebíč a Telč a Želetavou. Následky blokují teď jen Krajnici. A připomínáme nové omezení na dálnici D5 u Nýřan. Kvůli opravám vozovky jsou mezi kilometry 89 až 95 na Rozvadov průjezdné dva pruhy, na Plzeň a Prahu jeden. Směr Praha je zavřený exit 93 z Bůh. U zavírků exitu můžete objet přes ty vedlejší 100 Nýřany nebo 89 Plzeň Most. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Teď v noci se ochlazuje na 15 až 12 stupňů, kránu se začne od severozápadu vyjasňovat a v pondělí bude zpočátku ještě zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Během dne začnou od severozápadu srážky i oblačnost ubývat a nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Adam Carda.
2: Pokračuje noční vysílání radiožurnálu 6 minut po 3 hodině a přeji poklidnou pondělní noc s datem 14. září. Před dvěma lety zasáhly Česko ničivé povodně, hlavně Moravskoslezský a Olomoucký kraj. Do ostravské Nové Vsi velká voda vtrhla ve chvíli, kdy už si lidé mysleli, že jsou z nejhoršího venku. V nočním radiožurnálu si to za okamžik připomeneme.
1: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Přes 50 zatopených rodinných domů, 3 bytové a stovky garáží. K tomu škody na obecním majetku přes 50 milionů korun. To všechno napáchala povodeň před 2 lety v ostravské Nové Vsi. Lidé tam dodnes dávají do pořádku svoje domy a zahrady. Někteří jen z důchodu.
1: Mám jedny boty, mám prestiže, co jsem si koupil po povodní, a to jsou jediné boty, krom takových těch cuklí všelijakých, jo.
2: Takže všechno šlo do baráku, prostě.
1: No všecko šlo tady, jako.
3: Pan Jaromír je důchodce a voda ho vyplavila už podruhé. V roce 1997 se dostala až do podkroví, před 2 lety v uvozovkách jen do prvního patra.
1: Takže celý spodek, jako stropy, všecko, že plus mi to vlastně skončilo nahoře, jak je tady to okno. Tak nahoře tady je ložnice, tady je jeden pokoj.
3: Dům už dal do pořádku, na zahradě ho práce ještě čeká.
1: Ploty ještě nesou, že to je všecko ty, to se musí měnit, ty dřevě, to je zhnilé.
2: A nemáte strach, že to přijde prostě znova?
1: Jako mám jít do bytu, když celý život žiju na baráku, kde jako má člověk jít?
3: Novou ves před 2 lety voda zaplavila ve chvíli, kdy přestávalo pršet a všichni už si mysleli, že to nejhorší je pryč. Jak vzpomíná velitel zdejších dobrovolných hasičů Tomáš Lefner.
4: Tak v tu chvíli jako taková ta beznaděj, že i když je slunko, přestalo po 4 dnech pršet, tak najednou se nám to vlívá úplně na druhé straně o obce vlastně. No.
2: Je tam čas vůbec na nějaké emoce?
4: Člověku to moc tu chvíli ani tak nedochází, jak vzpomínám na to, jako, že co se vlastně stalo nebo se nestalo. No. Tím, že jsme nespali 4 dny v kuse. Takže se to stylo do jednoho dne všechno, no. Že ty vzpomínky jsou takové, člověk dneska neví, co bylo v pondělí, co bylo v úterý, nebo co bylo jiný den. Jako.
3: Celkem povodně v roce 2024 způsobili škody za 70 miliard korun a 7 lidí připravili o život. Z Ostravy František Kuča, Radiožurnál.

0: Nezájem. Tak se nazývá kampaň, kterou spouští studenti, aby přilákali ke komunálním volbám mladé lidi. Vrstevníkům na svém webu Nezájem nabízejí pouze kandidáty mladší 30 let. Používají heslo Tvůj nezájem taky rozhoduje. Komunální a senátní volby letos v Česku začnou 9. října.
1: Neříkáme tím, že ti mladí kandidáti jsou automaticky lepší, nebo že jiní by neměli být volitelní a tak dále, a tak dále.
2: Patrik Michálek studuje právnickou fakultu v Praze a je mu 20 let.
1: I typicky, když se člověk podívá na ty volební programy těch třeba starších kandidátů, tak tam jde často vidět, že se na ty mladé moc, že se o ně moc nezajímá. Že to je ten důvod, proč jsme tam dali tu pevnou hranici 30 let.
3: Mladí lidi nečtou tolik noviny, neposlouchají rozhlasy, nekoukají na televize. Celá ta medializace je cílená primárně na ty starší generace.
2: Marie Salvetová je také studentka druhého ročníku na pražských právech. O politiku se zajímá, ale když hledala informace ke komunálním volbám ve své obci, moc úspěšná nebyla.
3: Tak mi vyjelo jako pár internetových článků a to bylo celý a vůbec jsem nechápala, kde zjistím něco o těch kandidátech.
2: Studenti proto založili webový portál nezájem.cz, kde kromě základních informací k volbám vytvořili databázi kandidátů mladších 30 let bez ohledu na to, za jaké hnutí nebo stranu kandidují.
1: Klidně u nějaké jako recesivní, taky tam máme takové, tak všechny, pokud kandidují, pokud mají vlastně podanou kandidátku, tak jim dáváme prostor jak na těch medailoncích na webu.
2: Velká část webu nezájmu je proto věnována úplným základům. Funguje jako volební manuál a také jako databáze. Hlavně ale obsahuje mapu mladých kandidátů, jejich medailonky a možnost filtrovat je podle kraje, města, politické příslušnosti nebo témat, kterým se chtějí věnovat.
3: A je zajímavý, že jsme do toho projektu dostali spoustu lidí i z jiných částí republiky, který bych jinak nepoznala.
2: Institut politické participace mladých odhaduje, že v komunálních volbách před 4 lety hlasovalo jenom 20 až 30% lidí do 30 let. Přesný údaj neexistuje, protože volby jsou tajné a oficiální statistiky věk hlasujících nemůžou sledovat. Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: Život k nezaplacení.
1: Půlhodinový rozhovor plný servisních informací a cenných rad pro rodiny i jednotlivce.
0: Život k nezaplacení.
1: Moderátor Jan Pokorný a sociolog Dan Prokop každou středu hned po zprávách v 11 hodin.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Audioservis představuje
1: audioknihu Doroty Ambrožové Na háčci.
2: Můj drahý synu, tento text není ničím jiným než mojí omluvou tobě.
1: Palčivý i něžný příběh o mateřství v podání Terezy Dočkalové.
2: Panika, která ve mně den za dnem narůstala, se koncentrovala do jediné hysterické otázky. Co budeme dělat?
1: Na háčci. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Máme přesně půl čtvrté. Vysíláme zprávy, je tu Martin Matějka.
4: Předsedové ODS a STAN nevylučují povolební spolupráci s hnutím ANO v Praze. Martin Kupka z ODS a Vít Rakušan z hnutí STAN to řekli v televizi Prima. Rakušan dodal, že by upřednostnil koalici s uskupením Spolu, které se v metropoli skládá z ODS a TOP 09. Rakušan i Kupka odmítli jednání s komunisty a SPD. Spolupráci s ODS a Starosty neodmítá ani vicepremiér Karel Havlíček z hnutí ANO. Vymezil se naopak vůči Pirátům. Ve švédských volbách stále vede opoziční levicový blok. Podle veřejnoprávní televize SVT mu zatím připadá o 3 mandáty víc. V tuto chvíli je sečteno více než 90% hlasů. Nejvíc jich v tuto chvíli získala sociální demokracie. Šéfka strany Magdalena Andrešonová uvedla, že je připravená vytvořit novou vládu. Prezident Petr Pavel bude stát v čele české delegace na příštím summitu Severoatlantické aliance v Tiraně. Informovala o tom Česká televize s odkazem na vyjádření premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Ten už v červenci uvedl, že s Pavlovou účastí na dalším summitu nemá problém. Vláda přitom s prezidentem vedla o zastupování země dlouhé spory. Na letošní jednání NATO v Ankaře nakonec po zásahu ústavního soudu jeli oba. A dnes se pak Pavel s Babišem sejde na Pražském hradě, budou probírat koordinaci zahraniční politiky. A studentská kampaň Nezájem láká mladé voliče a pravovoliče ke komunálním volbám. Podle autorů z projektu se na místní úrovni na mladé voliče zapomíná. Ti tak můžou mít problém zjistit i základní informace o volbách a o kandidátech. Obojí proto shrnuje webová stránka nezájem.cz.
5: Sport.
4: Výškař Jan Štefela na ultimátním atletickém šampionátu v Budapešti obsadil dělené 7. místo výkonem 217 cm a bronzový medailista z loňského mistrovství světa tak nenapravil dojem z letošní nevydařené venkovní sezóny, ve které se neprosadil na žádném mítingu Diamantové ligy a nepostoupil z kvalifikace na evropském šampionátu. V závodu nového podniku v Budapešti vyhrál Ital Tamberi nejlepším letošním výkonem 237 cm.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na dálnici D1 u sjezdu na Divišov a nehoda na silnici 38 na Jihlavsku. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Divišov překážka, odstavené osobní auto. Kousek za Šelkou mezi kilometry 44 až 45 blokuje stoupací pruh. Na místě už jsou silničáři se šipkou podél auta Kužely. Dejte pozor, nákladní auta v místě vybočují do prostředního pruhu. Na silnici 38 z Jihlavy do Znojma havarovalo osobní auto mezi odbočkami. Na Třebíč a Telč a Želetavou je mimo vozovku. Následky blokují jen krajnici a to se může změnit během vyprošťování vozidla. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Teď v noci se ochladilo na 15 až 12 stupňů, kránu se začne od severozápadu vyjasňovat. A dnes bude pak zpočátku ještě zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. A během dne začnou od severozápadu srážky i oblačnost ubývat. A nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů. Tolik zprávy. A teď začíná aktuální epizoda našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
7: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
0: 22-letá Adéla Jergová patří k vycházejícím hvězdám světové popové scény. Píšou Seznam Zprávy.
7: Jako první Slovenka zpívala na americkém festivalu Lollapalooza.
8: Píseň Ain't in LA se už v uplynulých týdnech dostala do prestižní americké hitparády Billboard.
9: Fantastic Adéla. Adéla Jergová představí českým fanouškům debutovou desku příští rok v lednu na koncertu v Praze.
10: Nová slovenská popstar, která dobývá svět. Kde se vzala Adéla Jergová? Jak prorazila? O čem zpívá? A dostala teď Slovensko na mapu hudebního průmyslu? Ptám se Anety Jetmar-Martinkové, hudební publicistky a spoluautorky podcastu Sirény. Dnes je pondělí 14. září. Ahoj Aneto, vítej u nás ve Vinohradské 12.
11: Ahoj Matěj, děkuju za pozvání.
10: První slovenská popová hvězda, která stoupá různými hudebními žebříčky a teď vydala dokonce i své debutové album na začátku září Prima. Jmenuje se Adéla. Jak velký úspěch to je pro 22-letou Slovenku?
11: Příběh hudebnice Adély pro mě má takové dva příběhy v jednom, řekněme. Myslím si, že je tam velký, významný, prostě velkolepý příběh talentované Slovenky, 22-leté hudebnice, která prošla velmi náročnou reality show, dostala se na místa do žebříčku, do médií, do kterých předtím vlastně žádný Slovák ani Slovenka se nedostali. Velmi si to vydřela, je za ní prostě spousta práce. Vidíme dneska její jméno právě, jak už jsi zmiňoval, třeba v žebříčku Billboard Hot 100, což je prestižní singlový žebříček magazínu Billboard, amerického magazínu, do kterého se předtím žádný Slovák ani Slovenka nedostal.
10: Ve Spotify je taky vysoko.
11: Ve Spotify opravdu ovládá streamy, je tam velmi úspěšná na streamovacích službách globálně. Dostala se taky třeba do médií, jako je New York Times, Popcast New York Times, což je vlastně velmi v současnosti prestižní popkulturní médium, tak jí věnovalo na svém Instagramu, myslím, že to byl single týdne, jeden celý explainer věnovaný jejímu singlu Ain't in LA a tomu jejímu klipu a tak. Takže určitě jako po té osobní stránce je to velmi strhující příběh, prostě mladá žena z semiperiferní země ovládá globální média, globální žebříčky. Nicméně tam je pro mě ale ještě jako druhá část toho příběhu a sice, že na tom mým vyprávění můžeme jako vidět, že pořád ta naše představa toho, co je úspěch v hudbě, je strašně formovaná Amerikou. Ona v těch rozhovorech, ve kterých mluví vlastně o svém přístupu k práci, o tom, jak se vlastně rozhodovala, které kroky podniknout, tak říká, strašně často opakuje, že se uvědomila, že se musí stát Američankou nebo nějakým způsobem jako napodobit to, jak být Američankou. A myslím si, že je to v něčem pro nás hodně jako signifikantní zpráva o tom, že opravdu ta centra toho globálního hudebního průmyslu pořád jsou prostě umístěná za oceánem v Americe. A občas je mi líto, když jsou třeba nějaké reakce právě na ten její úspěch, že v sobě pořád máme možná nějaký takový komplex, že jsme nějak možná zaostalí nebo zpomalení, my jako region třeba střední Evropy, Slováci, Češi, že toto nedokazujeme v nějakém jako větším měřítku, že nemáme víc svých reprezentantů, ale ono je to opravdu dané těmi podmínkami. Ta její cesta to ukazuje, kde ty pákové body jsou.
10: Tak rozumím tomu. No, když jsi zmínila ten single, její asi největší hit Ain't in LA. V srpnu vystoupila jako první Slovenka na známém chicagském hudebním festivalu Lollapalooza a na stage říkala: ukázalo se, že Slovensko žádnou popstar dosud nemělo, teď už jednu má. A pak právě spustila Ain't in LA. O čem vypráví tahle píseň?
11: Ain't in LA je takový metakomentář na fungování hudebního průmyslu a obecně showbiznesu jako takového.
10: Ona vlastně dokazuje to, co si říkala před chvílí.
11: Ano. Ona jako kdyby z té pozice té hudebnice, která prorazila v té Americe, teď jako přichází s tím singlem, a ve kterém říká, že ty baddest bitches, řekněme třeba, abych to přeložila nějak veřejnoprávně, nejtvrdší holky, tak nejsou v Los Angeles, že jsou právě po celém světě, i v těch periferních, semiperiferních regionech, kde nejsou ta centra ekonomického průmyslu.
10: Tak. I v Bratislavě na Petržalce, kde se natáčel k tomu videoklip, že?
11: Tím se to vlastně snaží nějak naznačit. Trochu mi to připomíná, zařadila bych to někam jako mezi hity, jako je třeba Royals od novozélandské zpěvačky Lord, která z toho velkého hitu promlouvala k nějakým jako lidem na třeba ekonomických periferiích a říkala, že vlastně vy jste ti tvrdňáci. A ještě jak kdyby se pasovala do takové role mluvčí těch takzvaných underdogs, lidí, kteří jsou možná trochu na okraji, a dodávala jim nějaké sebevědomí. Takže s tímhletím tenhle single vlastně velmi výrazně pracuje. Zároveň si myslím, že to ukazuje taky právě trošku nějakou takovou dvojkolejnost v Adélině strategii. Ona součástí jeho příběhu, to velké vyprávění o tom, že ona se rozhodla opravdu uspět v těch daných podmínkách, všechny je překonat, mluví o velkém drillu, o podstupování prostě opravdu velkých obětí, a zároveň se ale i na té druhé koleji staví zároveň s tím do pozice kritičky hudebního průmyslu. A tenhle single je jeden z projevů toho. Ještě co taky tenhle ten single ukazuje, tak že dneska byste uspěli v hudbě vzhledem k tomu, kolik se toho vydává, podle oficiálních zdrojů z hudebního průmyslu dneska na Spotify video okolo třeba 100 000 skladeb, jo, musíte se prosadit v opravdu velké konkurenci, tak je potřeba vlastně hodně agresivní marketing. Myslím si, že v případě Adély je to taky docela vidět, jak je potřeba být dnes memifikovatelný nebo tiktokizovatelný. Tenhle ten single hodně uspěl právě v tom, jak snadno se s ním dalo tvořit nějaké kreativy právě na TikToku. Ženy prostě v, nevím, v Africe nebo v různých jiných periferních koutech země tak jako točily videa právě s tím, jak jdou třeba někam na trh nebo
12: A nebo ty tance,
11: že jsou ty baddest bitches.
12: Tak, a nebo ty pohyby a ten tanec vlastně, který ona využívá potom i při těch vystoupeních live na živo, tak ten se potom samozřejmě napodobuje v těch různých krátkých sekvencích na Instagramu, na TikToku a tak dále. Když mluvíš o tom, jak složité je uspět, když pocházíš z Bratislavy a ne právě třeba z Los Angeles, tak kde začal celý ten příběh, Adély?
11: Adéla se sice narodila v Bratislavě, nicméně z toho jeho vyprávění mi přijde, že tam úplně dlouho nepobyla, že život na Slovensku vlastně není nutně to, z čeho ona by nějak jakoby vycházela nebo čerpala. Mluví v rozhovorech o tom, že od opravdu útlého věku věděla, že chce být hvězdou, a její maminka jí řekla, že nespívá příliš dobře, proto se rozhodla, že bude dělat balet. A mluví o tom, že snad od 3 roku věku se začala baletu věnovat, studovala ve 14 letech. Odešla na akademii do Vídně, později následovala prestižní škola v Londýně.
12: Ještě předtím byla v Moskvě, myslím.
11: Ještě předtím byla, mezi tím, co rodina, myslím, trávila nějaký čas v Moskvě celá, tak i tam studovala. A později teda se rozhodla věnovat i tomu zpěvu, který sice trochu upozadila, našla si nějaké za covidu soukromé hodiny a soukromé lekce. Později zjistila, že se může nějakým způsobem dobrat k vokální koučce nebo učitelce zpěvu, se kterou v začátcích pracovala Olivia Rodrigo. Takže na Zoomu se společně spojili v rozhovoru s Pavlem Turkem, v Respektu říká, že zjistila, že to bylo dokonce levnější než
12: její současná nebo dočasná koučka.
11: Dočasná koučka, takže s tou začala pracovat a ta jí potom právě informovala o tom, že se otevírá casting do reality show Dream Academy, kde se bude vybírat vlastně nová K-popová dívčí kapela a ponoukla jí k tomu, ať se přihlásí. Takže Adela se přihlásila, říká se, že se přihlásilo spolu s ní dalších asi 120 000 uchazeček.
12: Finalistek bylo asi 20, takže ona
11: 20
12: se dostala
11: a ona do té 20 dostala.
12: Do té užší skupiny dostala. Mimochodem nutno říct teda v té souvislosti, že se různě dočteš o tom, že ten její start nemusel být tak těžký jako u jiných supertalentů kvůli finančnímu zázemí její rodiny, protože se píše o otci pracujícím v minulosti ve skupině Penta, ale velká slovenská média jako třeba Deník N doplňují, že to propojení není potvrzené. A znovu, nejde jí upřít píle, nejde jí upřít úsilí.
11: Ano, jak jsem mluvila na začátku vlastně o tom, že centra hudby a hudebního průmyslu se stále nachází v Americe nebo třeba v Británii, tak jednoduše k tomu, abyste vlastně do těch struktur pronikli, tak potřebujete prostě opravdu velké zdroje nějakým způsobem zmobilizovat, jo. Takže talent není ta jediná věc, která stačí. Já rozhodně nechci zpochybňovat to, že Adela je opravdu jakoby skvělá tanečnice, hudebnice, velmi kreativní, řekněme i marketérka, dovede pracovat se svou osobou tak, aby v té dnešní obrovské konkurenci nějakým způsobem zaujala. Nicméně víme, že klipy stojí ohromné peníze. Už jenom nájmy v západních zemích, jako byla třeba, ona studovala v tom Londýně, vůbec jakoby přežít v prostředí, kterým ona prošla, prostě stojí ohromné peníze. Nějakým způsobem projít tím coachingem, rozvinout ten svůj potenciál, stojí ohromné peníze. Veřejné školství na to není prostě ani na Slovensku, ani v Česku úplně připravené.
12: Třeba angličtinu tu se učila údajně ze seriálu Hannah Montana. z televize.
11: Ano, o tom mluví hodně často, je to součást i jejího tracku KGB. Kde ona vlastně nějakým způsobem pracuje s tím, že se rozhodla až špionským způsobem jako proniknout do těch amerických standardů, už jako jazyka nebo vystupování a tak. Call me the KGB. Takže to tam je, ale všechno tohle stojí peníze a stát se Američankou, jak ona vlastně říká, tak není jednoduchá ani levná záležitost.
12: Já když jsem ji viděl poprvé, ale tak jsem nevěděl, že je ze Slovenska teda upřímně, protože si myslím, že tu image a to, jak mluví anglicky a jak vystupuje, že dovedla teda do dokonalosti, to jí nutno přičíst k dobru teda.
11: Mně přijde ještě moc zajímavé teda, když vidím rozhovory, kde ona mluví slovensky a kde mluví anglicky.
13: A jediná moja cesta logická, keď jsem mala 8 rokov, byla, že nauč sa jazyk. Tak jsem se ho naučila sama, nikomu jsem to nevěděla.
12: Já jsem hrozně dlouho hledal vůbec.
11: Hrozně jiná persona.
12: A já jsem hrozně dlouho vůbec hledal ta videa, kde by mluvila slovensky, teď už jsou všechny ty rozhovory v angličtině.
14: But in Slovakia it's kind of a odd thing to do, and so.
12: No, my jsme ukončili ten příběh v části, kdy se dostala do té reality show, ze které jí teda ale jako v prvním kole vyhodili. Lidé jí neposlali hlasováním dál.
11: Ona vlastně v té reality show strávila nějaký čas, nicméně ono, ta reality show probíhala opravdu velmi dlouho, měla za mě fakt hodně vlastně taková zmatená pravidla a v nějaký moment tam prostě došlo k nějakému jako vyřazovacímu kolu a bylo tam jako spousta jiných vyřazovacích mechanismů, ale ona v nějakém tom prvním oficiálním kole vypadla právě, protože tam údajně hlasovali lidé z různých zemí, především pro ty svoje vlastně krajanky a tím, že ona pocházela z malé země, tak říkala, že prostě ten jako dostatečný počet hlasů nenazbírala v tom ohledu.
12: No ale nesesypala se z toho v době, kdy čekala na to, než ta reality show půjde ven do světa, kdy se o ní začne mluvit, tak začala pracovat, skládat, vytvořila nějaký svůj i první hit, vydávala na YouTube, na vlastní náklady, pak se dostala ke Capitol Records, tak tam nahrávají velká jména amerického hudebního průmyslu od Youngblooda přes The Cure a podobně a potom letos v létě začala vystupovat na festivalech a oznámila teda vydání té své první desky. Ty jsi zmiňovala KGB song, mluvili jsme na začátku o Ain't in LA. To jsou písně, ve kterých mně přijde, že rozebírá, nebo že jsou takové emancipační hodně pro ní. Jaká další témata se propisují do její tvorby?
11: Hodně komentuje hudební průmysl jako takový, to, jak funguje. Propsalo se to hodně i do témat té nové desky Prima. Už v těch svých prvních singlech, třeba v tracku Machine Girl, tak kritizovala poměry právě v té K-popové soutěži. To je track, který s ní spoluprodukovala kanadská hudobnice Grimes, která je také součástí toho jejího velkého příběhu o tom, kdo všechno si jí všiml vlastně a pomohl jí nějakým způsobem nastartovat tu kariéru. Takže to tam bylo už od začátku. Na té desce tam mluví tam o tom, že se jí stýská po jí mladší sestře, kterou už nevidí vyrůstat. Hmm. Mluví tam o tom zároveň, že se musí nějak podrobit požadavkům starších mužů z hudebního průmyslu, ačkoliv prostě si jich neváží, ale že oni mají klíče k její budoucnosti. Ta deska je plná takových právě popkulturních referencí. Nicméně musím říct, že třeba hudebně po tom velkém boomu, který se okolo Adele stal a těch velkých očekáváních, které s tím přišly, tak ta deska to úplně nenaplnila. Hudebně vlastně,
12: takže není v ničem nová.
11: Hudebně je vlastně velmi konzervativní a v recenzi na hudebním magazínu Pitchfork tak zazněl takový komentář, že ačkoliv prostě z marketingových účelů Adele v hudebním průmyslu udělali takovou personu, takové rebelky a tak, protože prostě se musí vlastně v rámci toho trhu a v rámci té jako popové mytologie někam zařadit. Všechny ty ženy jsou takové jako archetypy. Tak navzdory tomu, že vlastně Adele tuto personu zvolili, tak je tam cítit velký strach, řekněme, od těch jejich nadřízených, nechat jí trochu se rozletět nebo udělat něco odvážnějšího. Ta deska je velmi konzervativní, používá hodně doslovné citace popové hudby nultých let. V hlase se Adela hodně podle mě v nějakých momentech přibližuje své oblíbenkyni Ariane Grande a po zvukové stránce opravdu to jako není tak velkolepý úspěch.
12: Já jsem taky zaznamenal, zmiňuješ Arianu Grande, já jsem zaznamenal srovnání třeba i s Miley Cyrus. Ty reference jsou naschvál návodné?
11: Ona vedle těch komentářů o hudebním průmyslu tak hodně cituje právě své jakoby oblíbené hvězdy, je v tom hodně návodná, je tam jeden track, se jmenuje Nicole Kidman, kde ona vzdává hold herečce Nicole Kidman na nějaké jako popkultuře doby, kdy tato herečka byla v největší slávě. Tak ta doslovnost tam je a ty citace takhle fungují. Ono to je v současném popu hodně vlastně jako populární taktika. My tím, jak máme dostupnou prostě všechnu hudbu, celou historii hudby na jedno kliknutí, tak opravdu citovat a pracovat s nějakými konkrétními skladbami nebo trendy, které tu s námi byly před nějakými lety, tak je teď mnohem jako obvyklejší praxe.
12: Jo, že se tam objevují skutečně prý i prvky vlastně z těch skladeb, které jsou už možná pro posluchače a posluchačky Adély neznámé, protože už vyšly v době, kdy ještě třeba hudbu tolik neposlouchali, ale že tam jsou skutečně prvky z tvorby Miley Cyrus přímo i třeba v písni Ain't in LA, anebo rytmus skladby Boys, že má příchuť produkce Timbalanda pro Missy Elliott a tak dále. A tak dále píše britský The Guardian.
11: Alexis Petridis ve své recenzi pro The Guardian mluvil o tom, že se mu zdá, že ta deska vznikla možná trochu ve spěchu, aby měla materiál na turné s Demi Lovato, která si Adélu vybrala jako svoji předskokanku. Takže jako hudební tisk není tak bezvýhradně nadšený, jako to vypadá ze sociálních sítí. Zároveň se tady i propisuje trošku taková velmi současná věc toho, že na sociálních sítích třeba často i falešné fankluby daných umělců umělkyň se hodně pouští z ostra právě do hudebního tisku, jako schazuje jeho relevanci a tak. A tady zrovna v tom jejím případě ten boj je výraznější.
12: Adélu Jirgovou poslouchají, když jsem mluvil o tom publiku, poslouchají zejména mladší, to znamená Gen Z, Gen Alpha, nebo je to, jako nedá se to říct?
11: Nemám konkrétní data, určitě se dají dohledat za pomoci profesionálních nástrojů, bohužel já je nemám, ale ona sama mluví o své cílovce jako o Gen Z ženách, které se snaží nějakým způsobem emancipovat. Přimět k tomu, aby se nestudili za svoji sexualitu, za svůj původ a tak. Takže je to taková standardní emancipační promluva vůči nějakému mladému ženskému publiku, což si myslím, že je fajn, ale je zatím samozřejmě nějaká jako marketingová strategie.
12: Není pravdou, jak jsi zmiňovala i její oblíbenkyně, teda jak jsi mluvila o Ariane Grande a tak dále, tak ona miluje třeba Zaru Larsson taky, tak ta je ze Švédska. A v té skladbě teda Ain't in LA, když říká, že ty popstar a ty drsné ženy nejsou jenom z Los Angeles, tak Dua Lipa, která se taky prosadila ve Spojených státech, tak ta má zase kořeny na Balkáně. Neukazuje se, že ty drsné ženy hudebního amerického průmyslu pocházejí od někud odjinud než jenom z Ameriky?
11: Tam určitě záleží, máme spoustu Američanek, když bychom se podívali statisticky, tak tam asi to číslo bude převyšovat. Zároveň třeba příběh Dua Lipy je něčím velmi podobný tomu Adélinému. Dua Lipa sice pochází z Kosova, myslím, potažmo z Albánie, ale její rodina žila velmi dlouhou dobu v Londýně, později se vrátila zpátky na Balkán. Nicméně Dua, protože si vysnila tu kariéru popové hvězdy, se rozhodla v tom Londýně zůstat, nějak se probojovat. Zároveň její otec má už letitou kariéru právě v zábavním průmyslu, takže i ona měla nějaké jakoby zdroje, prostředky k tomu se tím popovým světem probít. V současnosti se s tím otcem tak pořádá v Prištině, v hlavním městě Kosova, každoročně velikánský popový festival, kam jakoby vozí různé světové hvězdy, že ona tomu svému regionu jako taky vzdává nějaký hod, i tam reálně převádí nějakou ekonomickou sílu. Nicméně taky ty podmínky vlastně měla takové různé. Případ Zary Larsson a Švédska. Švédsko je velmi specifický příklad na mapě hudebního průmyslu. Švédsko se už od 50. 60. let snaží vlastně vzdorovat té dominanci americké a investuje prostě velké peníze do toho, aby rozvíjelo své popové hvězdy, soustředí se prostě na jednak hudebnický talent, ale tak i na nějaký producentský, writerský talent. Spousta autorů podepsaných pod velkými hity na pozici producentů nebo songwriterů jsou dnes ze Švédska. Tím se snaží vlastně Švédsko tu svoji roli v tom popovém průmyslu aktivně podpořit, což je ale prostě podle mě důležité zmínit, že tady to opravdu pro nás to není téma. My nad hudbou tolik nepřemýšlíme jako nad svojí soft power, tolik se to tady netematizuje, máme spíš jakoby sklouzáváme k té pozici toho komplexu, že my to nemůžeme v životě dokázat. Zároveň u nás zahraniční labely spíše si vytváří fanouškovskou základnu, která bude utrácet peníze. V tom je globální průmysl globální, že hledá fanoušky po celém světě, ale peníze investuje převážně právě do rozvoje hvězd v těch centrech v Americe a tak. Takže tady se utrácí, ale major label tady třeba do svých hvězd příliš neinvestují.
12: Jako velká vydavatelství.
11: V důsledku toho víme, že prostě podle výzkumu Miloše Hrocha Petra Štěpaníka, který teď vznikal na Univerzitě Palackého, že 59% z top 1000 umělců na Spotify, tak dnes tvoří prostě umělci z Ameriky, z Británie, z Austrálie, Kanady, Irska. Takže ta pozice není úplně rovná.
12: Třeba prorazí a změní to Adéla, protože její turné, které teď má, na kterém ji můžou lidé vidět v Londýně, Manchesteru, Oslu, dokonce v Praze, ve Foru Karlín, tak je to vyprodané do jisté míry. Objela ty letní festivaly, teď bude koncertovat, zájem o ní je?
11: Já si myslím, že tady je velká hrdost na ní teď v současnosti právě, že vidíme tu hvězdu, která pochází z našeho regionu, takzvaně to mejdla, dokázala to v tom velkém světě, takže lístky na její koncert ve Foru Karlín se prodaly za necelé snad dopoledne od chvíle, když se doprodeje, takže tady určitě panuje velké nadšení, velký zájem, chvilku se spekulovalo o tom, že ona sem v rámci toho turné snad ani nezajede, takže byl chvíle obav, ale pak přišla velká radost. Myslím si, že jako teď ta její sláva prostě tady ještě bude opravdu jako nějakou dobu stoupat, uvidíme, co se bude dít.
12: Takže jí věštíš velkou budoucnost?
11: Myslím si, že je teď velká otázka, co jí nechá ten hudební průmysl udělat, protože vidíme, že ona sice má jako nějakou drzost, má velký talent, ale vidíme zároveň i u té desky, že
12: jí krotí trochu, že je velmi sebevědomá.
11: Jo.
12: A že snaží má prostě se prorazit, ale že jí někdo krotí.
11: Ale že má tu star power, jak se říkalo právě v té Dream Academy, v té reality show.
12: Jak bys to přeložil, jako potenciál.
11: Nějaký hvězdný potenciál, nějaké prostě charisma.
12: Jo.
11: Mm-hmm. To byla jedna z kategorií, která se v té reality show hodnotila. Hodnotil se zpěv, tanec a star power, hvězdné charisma. Takže to určitě má, ale myslím si, že pořád přeze všechen marketing a přeze všechnu prostě jako mašinérii sociálních sítí, kterou musí člověk projít, tak to samotné umění pořád hraje roli v tom opravdu, jak se člověk zapíše do historie hudebního průmyslu a je potřeba mít nesmrtelné a kreativní a pořád v něčem novátorské hity a

i rozhlas.cz/Vinohradská12. Touhle epizodou jsme otevřeli nový týden, ať se vám v něm daří. My se samozřejmě už porozhlížíme po nových dalších tématech k natočení. Na jedno takové se detailně podíváme hnedka v úterý. Já připomínám, že nás můžete sledovat na Můj rozhlasu, na YouTube, anebo třeba na Instagramu. Naslyšenou zítra.

0: Radiožurnál jsou 4 hodiny. Zpravodajský servis připravil Martin Matějka.
1: Prezident Pavel bude jednat s premiérem Babišem o účasti na valném shromáždění OSN. Vláda je připravená regulovat ceny elektřiny. Ministr průmyslu ale neřekl, za jaké situace. Fotbalová Slavia vyhrála na stadionu Teplice, vrátila se na první místo tabulky šance ligy. A dnes bude zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm. Od severozápadu se bude vyjasňovat a teploty do 22 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Prezident Petr Pavel dnes přijme na Hradě premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Jednat spolu budou především o prezidentově účasti na valném shromáždění OSN v New Yorku. Na schůzku Hrad pozval i ministra zahraničí Petra Macinku z motoristů. Ten ale

0: Radio Žurnálu řekl, že se po dohodě s premiérem dnešní schůzky nezúčastní.
1: Českou delegaci na valném shromáždění OSN v New Yorku povede prezident Petr Pavel. Kabinet o tom rozhodl v červnu, tedy uprostřed sporu o to, kdo bude zastupovat Česko na summitu NATO v Ankaře. Prezident odletí do Spojených států v neděli. Během valného shromáždění přednese národní projev. V plánu má Pavel taky setkání se státníky z dalších zemí. Do New Yorku se kvůli shromáždění chystá i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Lucie Špetová, Radiožurnál.
0: A vláda je připravená zastropovat ceny elektřiny v případě, že by dál rostly. V televizi Prima to řekl vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO. A kabinet by podle něj mohl stanovit maximální ceny u výrobců i dodavatelů elektřiny. Havlíček ale neupřesnil, v jakém okamžiku vláda k regulaci přikročí. Dodal, že postup ohledně zdražujícího benzínu a nafty bude stát koordinovat s dalšími státy Vyšegrádské čtyřky. Pokud by Česko mělo zásadně dražší paliva než okolní země, vláda podle Havlíčka okamžitě zakročí. Americký prezident Donald Trump plánuje zrušit 15% clo na irskou whisky. Podle agentury AP to řekl na závěr golfového turnaje v Irsku. Další podrobnosti ale nezdělil. Na irský alkohol teď platí celní poplatek, který šéf Bílého domu uvalil na dovoz z Evropské unie. Trump letos v květnu oznámil, že ruší některá cla na britskou whisky. Mezi tu patří i lihoviny ze Skotska a severního Irska. Tentýž měsíc vyzvala ke zrušení cel Irská asociace pro whisky s tím, že by to pomohlo taky mnoha americkým firmám. Strážníci v obvodě Ostrava-Jih vyráží jako první v Moravskoslezském kraji do služby na elektrokoloběžkách. Nový způsob dopravy podle mluvčí radnice Ilony Honusové policisté využijí třeba při monitorování v parcích, na cyklostezkách nebo v hůře dostupných lokalitách.
2: Během služby tak mohou pokrýt větší území obvodu Ostrava-Jih a v případě potřeby se rychleji přesunout na místo události.
0: A český film Folklor režisérky Viktorie Štěpánové dostane v kanadském Torontu studentského Oscara. Cenu převezme autorka na tamním filmovém festivalu. Snímek vznikl na pražské FAMU a soutěžil v kategorii alternativních a experimentálních snímků. Folklore sleduje fiktivní influencerku, která jazykem mladé generace popisuje divákům folklorní zvyky v průběhu roku.
3: Sport.
0: Fotbalisté Slávie zvítězili na stadionu Teplic 2-0 a vrátili se na první místo tabulky šance ligy. Baník Ostrava prohrál na domácím hřišti s Pardubicemi 1-2. Domácí se herně i střelecky trápili, až za stavu 0-2 před koncem se prosadil útočník Škrkoň. Nepovedený zápas, po kterém fanoušci domácích skandovali "My chceme Baník", hodnotil trenér Baníku Roman Skuhravý.
4: My máme skvělý fanoušky, já prostě o tom vůbec nepochybuju. A já vím, že jsou naštvaný, já vím, že chtějí se konfrontovat se Spartou a se Sláví, ale na tom ještě nemám. To je pro mě jako reálný pohled, ale vůbec to není berlička, to je pro mě jako fakt. Rozhodně nechci, aby na mě nebyl tlak. To, že je to takhle bolavý a pro fanoušky především a pro hráče taky, to tak prostě někdy je.
0: Olomouc zvítězila v ostrém kole v Plzni 3-2 a Hradec Králové ve Zlíně 2-1.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na silnici 38 u Želetavy a nová uzavírka na trase Písek Tábor. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Divišov už odklizeno. Mezi kilometry 44 až 45 odstavené auto odvezla odtahovka a pryč jsou taky silničáři. Dálnice teď bez kolon, na silnici 38 z Jihlavy do Znojma. Před více než hodinou havarovalo osobní auto. Mezi odbočkami na Třebíč a Telč a Želetavou bylo nebo stále ještě je mimo vozovku. Následky podle policie blokují jen krajnici. Na silnici 29 z Písku do Opařan a Tábora se nově jede kivadlově. V obci Podolí 1 bude kvůli opravám chodníků provoz řídit semafor. Omezení opravy potrvají do konce října. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Teď nad ránem se uchladilo na 15 až 12 stupňů a začíná se od severozápadu vyjasňovat. A přes den bude zpočátku ještě zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přehánky. Ojediněle i bouřky, během dne začnou od severozápadu srážky i oblačnost ubývat. A nejvyšší pondělní teploty 18 až 22 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte Radiožurnál s Adamem Cerdou.
6: S vámi je stále noční radiožurnál s datem 14. září a začal měsíc dobročinné závěti. Kampaň má lidi upozornit, že mohou odkázat svůj majetek neziskovým organizacím. Skoro polovina lidí v Česku o této možnosti ani neví. A tak si o tom za chvíli řekneme víc.
3: Noční radiožurnál
7: a Adam Carda.

0: Desítky milionů korun loni odkázali lidé v Česku na dobročinnost. Vyplývá to z dat koalice za snadné dárcovství, která sdružuje přibližně 50 neziskových organizací. Lidí, kteří se rozhodnou v závěti podpořit některou z dobročinných organizací, sice přibývá, asi polovina Čechů o téhle možnosti ale neví. Upozornit na to má měsíc dobročinné závěti, který začal včera.
1: Vyjadřuju tím svoji vděčnost, pořád jako jsme něco dostali a můžeme jenom za to velmi nedostatečně zaplatit.
2: Říká 61-letý lékař záchranné služby Robert Pleskot. Rozhodl se darovat desetinu majetku organizaci Cesta domů. Co pro dobročinnou organizaci Dar ze závěti znamená, popisuje Jan Staněk, mluvčí kampaně a vedoucí péče o dárce domova svatého Josefa.
3: Můžeme díky tomu vlastně zajišťovat paliativní péči, můžeme díky tomu poskytovat rehabilitaci pro nemocně roztroušenou sklerózu. Taky dobré budovat důvěru neziskovek, že ty dary se využívají, řekl bych, s největší pozorností v tu poslední vůli těch, kdo ty dary odkázali.
2: Podle červnového průzkumu koalice za snadné dárcovství a agentury Ipsos, kterého se zúčastnilo víc než 1000 dospělých, v poslední vůli podpoří dobrou věc hlavně lidé, kteří darují už za života a jsou dobrovolnicky nebo jinak společensky aktivní, říká Kateřina Ptáčková z nadace Olgy Havlové.
4: Ten rozdíl je opravdu obrovský, že vlastně u lidí, kteří se žádným způsobem takhle neangažují, je ta podpora darování ze závěti zhruba na úrovni 40%, zatímco u těch, kteří pravidelně nebo jednorázově darují, kteří podepisují petice, kteří chodí na nějaké prostranství vyjadřovat svoje občanské postoje, tak je ta podpora téměř 80%.
2: V závěti lidé nemusí darovat jen peníze, říká mluvčí skautské nadace Jaroslava Foglara Zuzana Čentíšková.
5: Lidé nám právě můžou odkázat třeba i svoje chaty, které by právě v té rodině dělaly nějaké nepříjemnosti, jak to podělit mezi ty dědice, nebo jsou to třeba louky, pozemky, táborové, které pak můžou ty skauti využívat i nadále.
2: Závěť je možné sepsat i bez právníka, vlastní rukou. Je ale potřeba jasně formulovat své přání, říká právník Ondřej Vokál.
6: Je super si vybrat konkrétní organizaci, které ten majetek nějakým způsobem předám, ať už ji povolám za dědice nebo ji něco odkážu. Pokud třeba nevím, jakou organizaci chci, můžu ten účel specifikovat a pak si ten proces po mně poradí. I když budu mít třeba vykonavatele závěti, tak on si s tím bude muset naložit případně soud.
2: Sepsání závěti u notáře stojí zhruba kolem 3000 korun. Sára Adamcová, Radiožurnál.
7: Radiožurnál. Každý den s vámi. Mažu stopy.

0: Tohle je Michael Sembelou s písní Maniac, posloucháte noční radiožurnál a co jste dělali včera, tedy v neděli? Například Francouzi v neděli piknikují, Japonci nakupují a Korejci? Ti v neděli rádi stávkují. Samozřejmě ne všichni, ale pokud poslední den v týdnu dorazíte na náměstí Gwanghwamun v centru Soulu, zcela jistě tam pokaždé na nějaký protest, demonstraci nebo shromáždění narazíte.
1: Je neděle dopoledne a Gwanghwamun přehradili kovové zátarasy a plastové kužely. Auta sem teď nesmí a proplétají se objížďkou kolem soulské radnice. Na bezpečnost dohlíží desítky policistů, stovky kamer a protesty korejských odborářů za větší sociální jistoty jsou vlastně klidným přátelským happeningem.
2: Není pravdou, že je to marné, že nic nezmůžeme. Odbory jsou v Koreji silné, je v nich většina zaměstnanců a už hodněkrát jsme dokázali prosadit věci, o kterých jsme věděli, že jsou správné.
1: Vysvětluje mi muž v důchodovém věku, který dorazil z nedalekého Inčchonu. Stovky odborářů se rozcházejí přesně v poledne a v tu samou chvíli na opačném konci náměstí před americkým velvyslanectvím začíná další akce. Veteráni korejské války a jejich sympatizanti jsou tady tahouny a voliči těch politických stran, které prosazují nesmiřitelnost a tvrdý postup proti sousední KLDR. Jedině úzká vojenská spolupráce s Washingtonem je podle nich receptem, jak udržet jaderného souseda na uzdě, což mi vysvětluje i pan Chon, zabalený do americké vlajky.
3: Celá moje rodina bojovala proti komunistům a můj dědeček v korejské válce padl. To, jak to tady kolem vypadá, že spolu můžeme normálně mluvit, to je jeho a jeho kamarádů zásluha. Musíme tuhle zem ubránit.
1: Teď už je pozdní odpoledne, odboráři odešli, proameričtí demonstranti odešli a prostor dostávají křesťané. Pán s megafonem přesvědčuje kolem jdoucí, že už brzy mezi ně přijde Ježíš Kristus a podle nahlášeného itineráře má na to přesně 60 minut. Z nedělního Soulu, David Jakš, Radiožurnál.

0: Radiožurnálu.
1: 6 let sleduje Radiožurnál život Lenky a Tomáše. Nemohli mít vlastní děti, a proto jste rozhodli pro adopci.
2: A tady právě u toho stolu byste chtěli být v budoucnu 3. S adoptivním synem nebo dcerou, je to jedno?
3: Je to jedno.
1: Vytouženého telefonátu se dočkali v roce 2023. Jak dlouho adopční proces trval, kdy získal syn nové příjmení a jak se v nové rodině má.
3: Je to takový klučina, co má rád život, co se hodně je.
2: Co s rodiči nejraději děláš? Vaříš. A máš rád třeba auta, vlaky.
3: Auta.
2: A baví tě to ve školce.
1: Deníky adopce. Unikátní časozběrný seriál Radiožurnálu. Vždy ráno po 8:45.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
4: Je přesně 5:30. Krátké zprávy přináší Jana Utendorfská.

0: proces a pána brání s tím, že je důležitá pluralita názorů. A hvězdárna barona Artura Krause v Pardubicích zůstane zavřená nejméně do poloviny října. Důvodem je rozsáhlá rekonstrukce. Dělníci při ní demontovali i kupoly. Novou zatím observatoř nemá, dodat by ji měla specializovaná firma zhruba v polovině září.
1: Sport.
0: Lukostřelkyně Marie Horáčková vyhrála finálový závod světového poháru v mexickém Saltillo. V play-off porazila dvě domácí soupeřky a ve finále Němku Bauerovou. Ve startovním poli ale chyběly dvě další vítězky letošních závodů kvůli kolizi závodu s asijským mistrovstvím.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Uzavírky na D5 Unířan a také v Praze. Z dálnic teď nehody nahlášeny nejsou. Na D5 Unířan jsou kvůli opravám vozovky mezi kilometry 89 až 95 na Rozvadov průjezdné dva pruhy na Plzeň a Prahu 1. Směr Praha je proto zavřený exit 93 z Bůh. Uzavírku exitu můžete objet přes ty vedlejší 100 Nýřany nebo 89 Plzeň most. V Praze na jižní spojce směr jízdy Barandovský most se nově nedá sjet na Krčskou ulici a také z Krčské najet na jižní spojku. Omezení potrvá více než měsíc. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Počátku bude ještě zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Během dne začnou od severozápadu srážky i oblačnost ubývat. Teploty dnes vystoupí na 18 až 22 stupňů, na severovýchodě bude do 19, na horách většinou kolem 14 stupňů. Tolik zprávy. A na Radiožurnálu je dál s vámi Adam Carda.
3: Má sílu jako těžké nákladní auto a z 0 na 100 zrychlí za méně než 4 sekundy. Studenti Ostravské vysoké školy báňské vymysleli a vyrobili sportovní elektrické superauto Titan. Za chvíli vám ho v nočním Radiožurnálu představíme.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Studenti Ostravské vysoké školy báňské vymysleli a sestavili elektrické sportovní auto, které by mohlo konkurovat známým značkám. Stříbrné superauto nazvané Titan vzniklo ve spolupráci se soukromými firmami a už prošlo testováním na cvičném okruhu. Prohlédnout si ho budete moci už tuto sobotu, 19. září na pražském výstavišti v rámci Dne chytré mobility.
1: Jede potichu a zní to jako hudební akord. Zvuk musíme hodně zesílit.
2: Výkon je 600 kW, což znamená 815 koní. Zrychlení zhruba nastaje za 3,3 vteřiny. Testovali jsme to vlastně na poligonu v Tatra Kopřivnice. Battery pack má objem 117 kWh.
1: Rostislav Zapletal měl na starosti mimo jiné design auta. Je to celkově, jak říká, spousta bakalářských a disertačních prací dohromady.
2: To auto bylo vyvíjené jako disertační práce, co se týče designu, ale i konstrukce. Battery pack je vlastně disertační práce, šasi je disertační práce, motory jsou disertační práce. A unikátní na vozidle je, že všechno jsme si vyvinuli ve vlastních laboratořích.
1: Auto umí podle něj taky samo uhasit baterii, pokud by začala hořet. Ve 12členném týmu vývojářů a konstruktérů byl i doktorant Filip Havlíček z Fakulty materiálově technologické Ostravské vysoké školy báňské.
3: Největší vlastně teďka viditelná část toho vozidla je právě karoserie, takže vlastně formy, které byly konstruovány pro výrobu karbonových dílů, tak vlastně byla moje práce.
1: Budoucnost superauta Titan záleží na zájmu případných investorů a dalším vyjednávání, dodává Rostislav Zapletal. Vůz splňuje homologační podmínky, ale na potřebná razítka čeká. Na běžné silnice by se ale dostat měl, přinejmenším jako prototyp, a dál bude sloužit jako pojízdná vývojová laboratoř. Z Ostravy Martin Knitl, Radiožurnál.

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Posloucháte noční radiožurnál, který za 9 minut skončí a do studia dorazí Petr Král a ranní radiožurnál. Stane se tak přesně v 5, ale teď ještě se ohlédneme za uplynulým víkendem. Ve filatelistické aukci v pražských Dejvicích se o víkendu totiž vydražily poštovní známky a vzácné sběratelské předměty za zhruba 19 milionů korun. Do dražby se zapojilo asi 1000 lidí. Počet sběratelů v Česku přitom podle Českého svazu filatelistů posledních 20 let klesá.
1: V přihazovat můžou lidé přes internet i v stále. Sběratelské předměty si přišel osobně koupit třeba Zbyněk Bartoš.
2: Co to teďka stalo? To je Jihomoravské republiky.
1: Skladatelé připravili pro dražbu zhruba 2700 poštovních známek, rukopisů nebo autogramů. Některé z nich získali i sběratelé věří.
2: Uložíte malé peníze, potom máte velké peníze. A to lepší než
1: Plánovací cena všech předmětů byla bezmála 16 milionů korun. Do dražby se podle provozního ředitele společnosti zapojilo zhruba 1000 lidí.
3: Ten zájem je v současné době stále vysoký. Dneska se to více profesionalizuje, jsou to spíše vystavovatelé, případně investoři. Ta masovost už z toho se trošku vytrácí.
4: To, že počet sběratelů klesá, potvrzují údaje Českého svazu filatelistů, upozorňuje tajemník Julius Cacka.
5: Vývoj v posledních zhruba 20 letech ukazuje, že ročně ubývá přibližně 7% z členské základny. Mimo svaz přibližně několik tisíc sběratelů známek České republiky.
4: Důvodem je podle tajemníka především menší zájem mezi mladými. Zároveň ale přibývá lidí, kteří se k filatelii vrací na konci pracovní kariéry. Z Prahy, Josef Beneda, Radiožurnál.

0: Česká centra vás zvou na Noc literatury. Již 20. ročník literárního festivalu nabídne výběr ze současné evropské i mimoevropské scény v netradičních prostorách Prahy 7 a ve více než 90 českých městech. Přijďte 16. září od 18 do 23 hodin. Vstup je zdarma. Více na nocliteratury.cz. Nespěte, čtěte. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál v 5 hodin. Jana Utendorská a další zprávy.
2: V čele české delegace na příštím summitu NATO bude prezident Pavel, uvedl to premiér Babiš. Průběžné výsledky švédských parlamentních voleb jsou těsné, stále vede levice. Fotbalová Slavia vyhrála v Teplicích a vede ligovou tabulku. A zpočátku bude zataženo s deštěm, postupně se od severozápadu vyjasní. Teploty do 22 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Prezident Petr Pavel bude stát v čele české delegace na příštím summitu Severoatlantické aliance v Tiraně. Informovala o tom Česká televize s odkazem na vyjádření premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO. Ten už v červenci uvedl, že s Pavlovou účastí na dalším summitu nemá problém. Vláda přitom s prezidentem vedla o zastupování země dlouhé spory. Na letošní jednání NATO v Ankaře nakonec po zásahu ústavního soudu jeli oba. Dnes se oba politici sejdou na Pražském hradě. Budou probírat koordinaci zahraniční politiky. Vláda chce zastropovat ceny elektřiny v případě, že dál porostou. Televizi Prima to řekl vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Neupřesnil ale, jak vysoko by cena musela vyšplhat. Podle Havlíčka by se regulace týkala výrobců i dodavatelů. Kabinet zároveň sleduje i ceny paliv. Případná opatření skoordinuje se státy vyšší.

0: visegrádské skupiny, tedy Maďarskem, Polskem a Slovenskem.
1: To musíme dělat soustažně k okolním zemím, aby tady nastala ta naftová turistika. Na úrovni V4 si budeme vzájemně vyměňovat informace, jestli se to dále bude zvyšovat. A pokud kdokoliv z nich dojde k závěru, že se bude regulovat, poté v tu samou chvíli to uděláme. Mimo jiné, taky proto jsme udělali ten zákon, za který nás opozice kritizovala, kdy to můžeme spustit rychleji.
0: Ve švédských volbách stále vede opoziční levicový blok podle veřejnoprávní televize SVT. Mu zatím připadá o 3 mandáty víc. V tuto chvíli je sečteno více než 90% hlasů. Nejvíc jich v tuto chvíli získala sociální demokracie. Šéfka strany Magdalena Anderssonová uvedla, že je připravena vytvořit novou vládu.
2: Teď musíme čekat na finální výsledek, ale můj vzkaz je jasný. Sociální demokracie je připravená přijmout za výsledek zodpovědnost. Vypadá to, že to bude velmi těsný souboj, ale v tuto chvíli vedeme. A pokud to tak zůstane, bude mít Švédsko novou vládu.
0: Poruchy rovnováhy můžou způsobovat závratě a s věkem jejich riziko výrazně roste. I na to upozorňuje Světový týden rovnováhy, ke kterému se přidali také lékaři z pražského Motola. Součástí akce je řada odborných kurzů a workshopů. Ty mají podle Vladimíra Kouckého z Neurootologického centra zvýšit povědomí o závratích a poruchách rovnováhy a taky ukázat, že tyto problémy jsou léčitelné.
3: Onemocnění rovnovážného systému jsou v naší populaci poddiagnostikovaná. U řady pacientů, kteří přisuzují své problémy problémům s krčních páteří či psychogenním vlivům, je po specializovaném zhodnocení možné najít jinou příčinu jejich rovnovážných obtíží.
0: Sport. Fotbalisté Slavie se vrátili na první místo tabulky Šance ligy o bod před Liberec. Na závěr programu 8. kola vyhráli v Teplicích 2-0. Olomouc je v tabulce třetí po výhře 3-2 v Plzni. Zlín prohrál s Hradcem Králové 1-2 a stále čeká na bodový zisk. Samostatné české lize přitom dosud žádný tým po 8 kolech 0 bodů neměl. Reaguje na to trenér Pavel Hoftych.
4: Je to smutný rekord a těžký rekord, protože 8 zápasů bez výhry je opravdu hodně, ale musím poděkovat i divákům za to, že bylo cítit, že nám chtějí pomoct a že to mužstvo je vtáhlo do té hry a že v závěru druhou půli tlačili mužstvo do toho, aby jsme vyrovnali, protože ty hráči viděli, že ty hráči si zatím jdou a přijde jim.
0: A ve zbývajícím nedělním zápase Baník Ostrava prohrál s Pardubicemi 1-2.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda u Kladna a omezení na dálnici D1 u Rohlenky. Na silnici 61 z Kladna do Bůštěhradu a k D7 do Chomutova havaroval kamion. U odbočky k průmyslové zóně Dříň je mimo vozovku. Zatím se kolem jezdí. Změnu v průjezdu čekejte během vyprošťování vozidla.
7: Řidič kamionu to tam zaparkoval do příkopu, stojí teda na kole. Vzhledem k nízkému provozu to teďka jako nezdržuje, zdržují to jen takový ty divízci, co si to musí prohlídnout v pomalý rychlosti.
6: Dálnice teď volné na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Slavkov stojí osobní auto. U Rohlenky na kilometru 207 blokuje krajnici. Ještě připomínka omezení a uzavírky na D5 u Nýřan. Kvůli opravám vozovky jsou mezi kilometry 89 až 95 na Rozvadov 2 pruhy, na Plzeň a Prahu 1, teď průjezdný plynule. A směr Praha je v omezení zavřený exit 93 z Bůh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Ráno a dopoledne bude převážně zataženo, na většině území s deštěm nebo přehánkami. Během nebudou od severozápadu srážky i oblačnost pozvolna ubývat. Teploty 18 až 22 stupňů, na severovýchodě většinou 16 až 19 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
8: A pondělí 6 minut po páté, ani dnes nezůstanete po ránu bez informačního přehledu o všem podstatném a důležitém. Ranní radiožurnál začíná, přeje dobré ráno, ať se daří.

0: S vámi Radio Žurnál, září v polovině a hlavně prvňáčci si zvykají na nový režim, plus rodiče také. V tomto školním roce navíc začala platit přísnější pravidla pro odklad nástupu do prvních tříd. Někdy tak nastoupily i děti, které by ještě, řekněme, potřebovaly dozrát. I proto musí být v prvních třídách, tedy s těmi s více než 15 žáky, povinně asistenti pedagoga. Jeho pomoc je klíčová třeba v základní škole Koperníkova v Teplicích.
1: Já se jmenuji Laura a těším se, až budeme něco kreslit.
2: Já se jmenuji Lukáš a já se těším na psaní.
3: Já se jmenuji Maxim.
4: Co ty líbíš?
5: Učitelka první D, Veronika Domínová, se postupně zžívá se svými prvňáčky.
6: Na některých jde vidět, že ta socializace, že by ještě potřebovala být chvilku v té školce.
5: Dětem v první třídě nově pomáhá asistentka pedagoga.
6: Taková maminka je jich teď ze začátku. Paní asistentka je tady vlastně nápomocná všem dětem v té první třídě, někdo tu pomoc potřebuje větší.
5: Povinnost mít asistenta pedagoga v prvních třídách, ve kterých se vzdělává alespoň 15 dětí, zavádí novela školského zákona. Pro Romanu Filipovou, která obor vystudovala před 35 lety, to je první pedagogická zkušenost.
7: Jo, tak ta spolupráce je, protože dětičky kolikrát něco nemůžou najít, nemůžou otevřít, netrefí, chtějí doprovod. Mám tady takových třeba 5 dětiček, o kterých vím, že za nima pravidelně chodím.
5: Základní škola na teplickém sídlišti Šanov 2 otevřela letos po delší době 4 první třídy. V předchozích letech naplnila 3. Jestli to souvisí se zpřísněnými pravidly pro odklady školní docházky, to ředitel Martin Domín ještě nedokáže posoudit.
8: Opravdu těžko soudit takhle dopředu, ale na druhou stranu nemyslím si, že 20 dětí jako jedna třída by byla ovlivněna jenom odklady.
5: V Ústeckém kraji přišlo pro loňský školní rok přes 1300 žádostí o odklad. Pro tento školní rok jich bylo zhruba o třetinu míň. Z Teplic Jana Vitásková, Radiožurnál.

0: Radiožurnál ve 17:15. Sedm klíčníků právě dnes ve svatovícké katedrále v Praze otevře dveře korunní komory a vyzvedne z ní korunovační klenoty. Od zítřka budou pak svatováclavská koruna, žezlo a jablko vystavené ve Vladislavském sále Pražského hradu. Klenoty, které používali při korunovaci českých králů, se budou první čtyři dny moct prohlédnout školáci. Od soboty se pak už otevře výstava pro všechny návštěvníky. Přibývá zájemců o doučování kvůli známkám i přípravě na přijímačky. Vyplývá to ze zjištění Radiožurnálu. Ten oslovil organizace a firmy, které se na doučování zaměřují. Nejvíce se rodiče a studenti zajímají o kurzy angličtiny, českého jazyka a matematiky. Dětem ze sociálně slabších rodin pak pomáhají neziskové organizace i bezplatně. Kvůli vysokému zájmu ale hledají další dobrovolníky, kteří by mohli doučovat.
1: Probouzíte se do deštivého a zataženého pondělního rána. Nezapomeňte si deštníky, budou se hodit i během celého dopoledne. V severozápadní polovině Čech se srážky ukáží jen místy, ojedinělé se můžou ale objevit i bouřky. Aktuální teploty se pohybují okolo 15 stupňů Celsia. Během dne bude deště ubývat a teploty vystoupají k 18 až 22 stupňům Celsia. Na severovýchodě bude chladněji, jen do 19 stupňů. Na horách po celý den naměříme okolo 14 stupňů Celsia. Hezké ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: S vámi Radiožurnál, pondělí 14. září, tak meteorologický podzim už máme, ten začal 1. září. Na ten astronomický si ještě nějaký čas počkáme, ale ne dlouho, ten by měl začít 23. září. No a skutečný, jak se to veme, nejvyšší teploty, jak jsme slyšeli dnes v rozmezí 18 až 22 stupňů, na východě do 19. Tak takový bude dnešek. Možná už vídáte komíníky a dost často hledáte, kde máte knoflík, jste-li pověrčivý, prý to přináší štěstí. A je to pravda, začínají už mít napilno, dá se dokonce říct, že se v touto období už teď nezastaví, protože už brzy, kromě toho, že začne podzim, začne taky topná sezóna. A lidé si objednávají tedy komíníky na povinnou kontrolu komínů. Tu musí majitelé všech nemovitostí nechat provést, a to ze zákona, minimálně jedenkrát za rok. Pokud jste to ještě neudělali, tak učiňte, protože komíníci mají opravdu velmi plné diáře. Protože pokud byste to náhodou neudělali, tak riskujete nejenom velké nebezpečí, ale také vysokou pokutu.
1: Dobrý den.
2: Pojďte dál. Tak jo. Není to ještě dodělaný všechno se opravuje.
1: To nebojte, to v rozhlase nejde vidět.
3: Bohuslava Nedvědová si komíníka Davida Šreka zve do svého domu v Jihlavě na kontrolu komína už několikátým rokem.
4: Máme tady očistit komín.
2: Jo.
4: Zkontroluje si průchodnej.
2: Nahoru nalezu, že bych spadla.
1: To štětkou nějak pročistíte?
4: Jo, to vezmu až nahoru, vyčistím průchodnost. Dáme kouřovod.
2: Komína, já to přivřem.
1: A každý rok touhletou dobou se to nechává
2: určitě, vždycky před zimou, takhle, aby to bylo průchozí všechno a před toplou sezónou, ano, přesně tak. Klid na duši aspoň bude. Že to není dobrý takhle zase, když to člověk nechává na poslední chvíli a takovýhle, jo. Potom není čas třeba, že jo, a takovýhle, zase komínice nemají čas a takovýhle. Ale jo, s Dankem se vždycky domluvíme. Věď, Danku?
4: No, docela se ten diář teď plní před tím topnou sezonou. To je, máte třeba 10 lidí denně plus ještě voškování, jo. To už je mazec. Nejhorší, když to proběhne buď v rádiu, anebo v televizi, tak druhý den to je telefon. Máte půl dne, aby je vybitej, protože každý volá, že to najednou potřebuje.
1: Omlouvám se vám.
4: Ne, to je v pohodě.
3: I z 2 mm vrstvy sazí může v komíně vzniknout požár nebo může i prasknout. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Radio.

S vámi ranní radiožurnál, 4 minuty před 17:30, možná pro vás ten den teprve začíná a sumírujete si v hlavě, co všechno vás dnes čeká. Tak lecos, co čeká nás všechny, budeme mapovat i v ranním radiožurnálu. Třeba to, že českou volejbalovou reprezentaci čeká dnes třetí utkání ve skupině mistrovství světa. Tým Jiřího Nováka se připravuje na Slováky, no a hlavnímu trenérovi leží na srdci hlavně záda kapitána Indry. Víc tomu v ranním radiožurnálu stihneme říct ještě před 3:15, alespoň doufám. Připravíme zprávy, ty vám naservírujeme za 4 minuty. A jutro.

0: Po 13 letech se nejprestižnější tenisová soutěž vrací do pražské O2 Areny. Čeští reprezentanti tam vyzvou hvězdný výběr Spojených států v souboji o postup mezi 8 nejlepších týmů světa. Podpořte mužstvo pod vedením kapitána Tomáše Berdycha a fanděte aspoň na dálku. Davis Cup na Radiožurnálu. Pravidelné vstupy se zápasů a rozhovory s hráči. Od pátku ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
2: Radiožurnál půl šesté. Jsou tu zprávy s Janou Tendorskou.
3: Vláda dnes projedná návrh, který by umožnil nechat se nově očkovat proti některým nemocem i v lékárnách. Novela o ochraně veřejného zdraví počítá s tím, že by tuhle možnost měli jen dospělí a byla by dobrovolná. Lékárníci, kteří by injekce aplikovali, by nejdřív museli absolvovat povinný kurz. Úroda jablek v českých sadech je letos kvůli jarním mrazům o desítky procent nižší než obvykle. Podle ovocnářské unie úrodu poškodilo i extrémní sucho a horko v létě. Plody jsou kvůli tomu na některých místech menší. Nedostatek vody způsobil i úhyny mladých stromů. Začíná schůzka ministrů zodpovědných za energetiku ze skupiny velkých světových ekonomik G20. Na jednání v americkém Houstonu dorazí i zástupci Ruska. Očekává se taky účast energetických delegátů z Evropy a Asie. Podle evropských auditorů snahy 27 o nezávislost na ruské ropě a plynu slábnou. A to právě v době, kdy se země blíží k zimě s neobvykle nízkými zásobami plynu. A školáci se ode dneška můžou zapojit do výzvy pěšky do školy. Do jejího 10. ročníku se podle organizátorů zapojí 556 škol po celém Česku. Cílem akce je motivovat rodiny k pohybu a zvyšovat bezpečí v okolí škol.
0: Sport.
3: Fotbalisté Slávie vyhráli v Teplicích 2-0 a po 8 kolech vedou šance ligu o bod před Libercem. Olomouc zvítězila v Plzni 3-2, Hradec Králové ve Zlíně 2-1 a Pardubice v Ostravě nad Baníkem taky 2-1. A americké basketbalistky jsou po 5. za sebou mistryněmi světa. Ve finále v Berlíně porazili Francouzky 97-79 a na 20. šampionátu vybojovali pro svou zemi už 12. zlato.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D1 u Rohlenky a uzavírka u jižní spojky. Na D1 z Vyškova do Brna u Rohlenky na 207. kilometru máme hlášené porouchané vozidlo. Je v odstavném pruhu. Na silnici 62 z Ústí nad Labem do Děčína opatrně za Neštědicemi. Stojí tam auto po srážce se zvěří. Může se vybočovat. A v Praze na jižní spojce směrem na Barandovský most je nově uzavřený sjezd na Pankrác, tedy do ulice v Podzámčí. Nedá se tam ani najet, je to kvůli stavbě metra. Je třeba využít okolní sjezdy. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: 18 až 22 stupňů. Takové teploty naměříme dnes. V severozápadní polovině Čech bude chladněji jen do 19 stupňů. Na horách rtuť teploměru ukáže hodnoty okolo 14 stupňů Celsia. Ráno si nezapomeňte deštníky nebo pláštěnky, budou se vám hodit. Přeháňky budou ubývat až v odpoledních hodinách. A obloha bude plná mraků. Zítřek bude sice o něco málo teplejší. Teploty vystoupají k 23 stupňům. V nížinách Čech a na jihu Moravy až k 25 stupňům. Ráno bude ale chladné. Teploty je do 11 stupňů Celsia, v údolích můžou klesnout až k 5 stupňům. Ráno pozor místy na mlhy nebo nízkou oblačnost. To byly zprávy. A vy posloucháte ranní vysílání Radiožurnálu a s ním i Petra Krále. Tak hezké ráno.
2: Dobré ráno, počasí dnes při pondělku s Barborou Borovskou. 5 hodin 33 a půl minuty k tomu, čas je snad i dnes na vaší straně. My se za chvíli vydáme do Ostravy a to proto, že tam mizí část jednoho rozsáhlého areálu, a sice Nové huti.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Ranní radiožurnál, dobré ráno v 5.36, za chvíli se vydáme do Ostravy. Sice je to tady ještě daleko, ale už teď připomínám, že ten aktuální ročník multižánrového velmi oblíbeného festivalu Colors of Ostrava bude o něco později, než jste možná zvyklí, a sice od 21. do 24. července. No a radiožurnál opět příští rok v létě s Airstreamem na místě. Letos nám tam přišel živě zahrát a zaspívat třeba Miraj s kapelou, teď jste slyšeli v našem vysílání. Ostrava ještě jednou, tamní nová huť se stále zmenšuje. Pokračují tam demolice starých hal a také dalších budov, které už huť prostě nepotřebuje. Postupně se tak uvolní zhruba nějakých asi 250 hektarů, a to pro další investory.
1: Jsme u bývalé ocelárny, tady se teď zrovna likvidují zbytky šrotu. Samotná ocelárna, ta bude v budoucnu taky zbouraná.
2: Tak my jsme teď vlastně na místě bývalé struskárny, tady byla velká hala, vlastně kousíček za námi, která už šla k zemi.
1: Ukazuje generální ředitel nové huti Radek Strouhal další prázdné místo. Ze starých provozů jsou hromady vytříděné suti.
2: A postupně vlastně čistíme celou tu severní část areálu. Potom samozřejmě budeme postupovat i ocelárnou aglomerací a dalšími částmi areálu.
1: Celý areál huti má zhruba 2x2 kilometry a mizí víc než třetina rozlohy. Hlavně tam, kde se vyráběla ocel.
3: Ale vidíte, to luxusní.
1: A je tu i obří bývalý plynojem, ten je v demolicích teď na řadě.
4: Objem je 150 kubiků plynu.
1: A výška?
4: A výška 85 metrů.
1: Prozrazuje jeden ze zaměstnanců, který na plynojemu dřív pracoval. Plochu by mohli obsadit noví investoři, s některými už vedení huti jedná. Stejně tak řeší i to, kdy výrobu oceli znova po letech obnoví. Huť dokončuje výběr firmy, která postaví novou elektrickou obloukovou pec za odhadovaných 17 miliard korun. Zařízení by po roku 2029 nahradilo odstavené vysoké pece výrobou ze šrotu. Termín pořád platí, říká Radek Strouhal.
2: Dojednáváme do finále i financování. Máme takovou obrovskou příležitost vlastně pro to, aby se tady jako Ostrava vrátila na mapu i výrobců oceli, nejen zpracovatelů.
1: Záměr stavby elektrické pece už schválil jako ekologický i Moravskoslezský kraj. Bude ale nutné vybudovat dostatečně silnou elektrickou přípojku. Z Ostravy Martin Knedl, Radiožurnál.

0: S vámi ranní Radiožurnál 5.43 přesně právě. Teď už víme, že americké basketbalistky jsou po páté za sebou mistryněmi světa. Ve finále, které se hrálo v Berlíně, porazili francouzsky v poměru 97-79. Nás ale dnes budou zajímat volejbalistky, a to ty české, protože v 16 hodin nastoupí v Modeně česká volejbalová reprezentace k utkání se Slovenskem. Realizační tým, včetně trenéra a lékaře, si dělají ovšem vrásky, a to kvůli zádům klíčového muže sestavy.
1: Indra na mistrovství Evropy nastoupil jen epizodně, ale hodně pomohl v koncovce zápasu se Švédy. Proč kapitán není v základní sestavě, vysvětluje lékař týmu Jakub Avenarius.
2: Se trápí se zády, má bolesti, které se trošku akutně zhoršily před odletem. Děláme maximum, aby byl připraven, na pár výměn naskočil. Ten stav se lepší.
1: A to je dobrá zpráva pro trenéra Jiřího Nováka, který je ale v předpovědích poněkud opatrnější. Indru posílá do zápasu spíš na zkoušku.
3: To moje myšlení bylo takový furt tam dávat a čekat, až ho hlava pustí, aniž bychom přesně věděli, jak ty záda budou reagovat. Nepodceňujeme, ale nepřeceňujeme.
1: A vlastně to tež, co říká o Indrových zádech, si Novák myslí o Slovácích. Podcenit si je nikdo nemůže dovolit, ale bát se jich český tým určitě nemusí. Spíš naopak. Hlavní trenér má po ruce o soupeři dost informací.
3: Někteří hráči hrajou v české extralize, ale máme relativně čerstvou zkušenost přátelských zápasů. Poznatku bychom měli mít dost.
4: Prostě je známe líp, dost. Líp se na ně připravuje na ty hráče. Třeba na Švédy, který tolik ošahání nemáme z extraligy, takže o to je to snažší ta příprava na ně určitě. Je to kousavý soupeř, mají technický smečaře, agresivní blokaře, takže nečeká nás nic lehkého určitě.
1: Doplnil Novákův asistent Matyáš Démar. Zápas začne v Pala Paniny v 16 hodin, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu Sport. Radiožurnál bude o utkání informovat ve zpravodajských vstupech. Z Modeny Kamil Jáša, Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 6:15. Švédsko dnes budeme sledovat. V tamních parlamentních volbách získal středolevý opoziční blok předběžně 176 křesel, tedy o 3 víc než dosavadní vládní pravicový blok. O hlasování informuje tamní veřejnoprávní stanice SVT. Výsledek byl v průběhu sčítání hlasů během noci příliš těsný na to, aby volební úřad mohl jednoznačně určit vítěze. Finální pořadí se proto může být ujasněné až ve středu. Volební komise budou sčítat hlasy odevzdané předem, včetně těch ze zahraničí. No a na místě máme také zpravodaje, takže se o švédských volbách dozvíme dnes po ránu z místa ještě víc. Vláda dnes projedná návrh, který by umožnil lidem nechat se nově očkovat proti některým nemocem i v lékárnách. Novela o ochraně veřejného zdraví počítá s tím, že by tuhle možnost měli jen dospělí a byla by dobrovolná. Lékárníci, kteří by injekce aplikovali, by nejdřív museli absolvovat povinné kurzy.
5: Nehody na D5 u Vráže a na D11 u Peček. Na D5 z Prahy do Plzně pomalu před sjezdem na Vráž na 14. kilometru se srazilo nákladní a osobní auto. Projíždí se pomalu levým pruhem, je tam krátká kolona, brzdí se v zatáčce na mokré vozovce. Na D11 z Hradce Králové do Prahy u nájezdu od Peček se na 34. kilometru převrátilo osobní auto. Je to v dopravním omezení, pravý pruh se zastavil, levý jede krokem. Tvoří se kolona, zdržení 10 minut. Na silnici 29 z Tábora do Písku opatrně za Oltyní. Auto se tam srazilo se zvěří, je hlášené také zranění. Na místo jede sanitka. A na silnici 9 z České Lípy do Mělníka pomalu za Sosnovou stojí tam auto po střetu s divokým prasetem. Čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
6: V Ostravě je zataženo 14 stupňů Celsia a prší. V Pardubicích je sice o stupeň tepleji, ale také deštivo a třeba v Karlových Varech ukazují teploměry 13 stupňů Celsia a prší tam taky. Dešťové přehánky přetrvají i během celého dopoledne. Ojediněle se můžou objevit i bouřky. Během dne budou srážky mraky z oblohy postupně ubývat. Během dne nejvyšší teploty do 22 stupňů Celsia, na severovýchodě do 19, na horách po celý den okolo 14 stupňů Celsia. Hezké ráno.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

0: S vámi Radio Žurnál, to byla americká zpěvačka Gracie Abrams, 10 minut před 6 hodinou. Dnes je 14. září, v Česku začala mimo jiné také hlavní sezóna muštování. Jablečné šťávy ale bude letos méně, než je tomu touto dobou obvyklé. Úrodu totiž poškodili jarní mrazy a také následné sucho a následné horko, což je případ i rodinné moštárny v Tulešicích u Moravského Krumlova, kde šťávu vyrábějí z vlastní úrody.
1: Tady stojíme v moštárně, tady se jablka přebírají, případně vykrajují, jdou sem do myčky.
2: Ukazuje pěstitel Jiří Kopeček. Jednu bednu z jablky teď do moštovacího stroje vysypal. Ta po umytí přepravníkem putují do drtičky a z nerezové nádoby pod ní už vytéká čerstvá jablečná šťáva. Venku před moštárnou má Jiří Kopeček nachystané další přepravky z jablky ze svého sadu. Velkou část úrody mu letos poškodili jarní mrazy.
1: Co jako nezničený mrazy, tak zničilo sucho a teď se objevilo strašně množství škůdců, zejména mravenci a vosy, které to nabodávají, a veškerý ovoce z 95% je nestandardní.
3: Kdybychom se na ta jablka podívali, na první pohled jsou hezky červená, ale tady u toho je třeba vidět.
1: Ty vosy je nabodnutý a potom to začíná hnít. Časem se tam dostanou mravenci a nadělají tam takové cestičky.
2: Část těchto jablek může po ořezání na moštování. Celkově mají tady v Tulešicích úrodu asi o 2/3 nižší než obvykle. Sucho poškodilo i mladé stromy. Horší úrodu tuzemští pěstitelé očekávají celoplošně. Největší škody mají na svědomí už zmíněné jarní mrazy, vysvětluje předseda ovocnářské unie Martin Ludvík.
4: Ta úroda prostě v letošním roce u profesionálních pěstitelů je zhruba poloviční. Trošku lepší situace obecně na Moravě, horší situace je v Čechách, zejména východní střední Čechy.
2: Největší propad v úrodě je podle Ludvíka u broskví a meruněk. Lépe jsou na tom třeba švestky, i těch ale bude asi o 1/3 méně, než je běžné. Šimon Franz, Radiožurnál.

Bon Jovi vás probouzejí v ranním radiožurnálu, pokud už se to nepovedlo někomu jinému. 4 minuty před 6 hodinou my chystáme zprávy, mimo jiné bude řeč o fotbale. Slavie v přerušeném ligovém zápase vyhrála v Teplicích 2-0 a řeč bude také o dopravě, protože už nám volají naši dopravní zpravodajové, mimo jiné z dálnice D11, tam počítejte s komplikacemi na 34. kilometru ve směru do Prahy, a pokud máte k dopravě co říct i vy, tak se to rádi dozvíme na bezplatné lince 800 553 553. Přejeme šťastnou cestu a za chvíli zelená vlna.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Radiožurnál je 6 hodin. A začínají zprávy s Janou Tendorskou.
3: Ministerstvo spravedlnosti navrhuje až rok vězení za nevyžádanou intimní fotku nebo video. Donald Trump chce po návštěvě Irska zrušit clo na tamní whisky. Fotbalisté Slavie v přerušeném ligovém zápase vyhráli v Teplicích 2-0. Nehoda zpomalila provoz na D11 na kilometru 34 směrem do Prahy. A zpočátku bude zataženo s deštěm, postupně se od severozápadu vyjasní. Teploty do 22 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Ministerstvo spravedlnosti chce trestat další sexuálně motivované činy na internetu. Novelou má splnit podmínky evropské směrnice o potírání násilí na ženách a domácího násilí.
5: Někdo pošle někomu prostě fotku svého přirození přes Messenger, Instagram, Snapchat, seznamky, vlastně bez jako nějaký prvotní komunikace.
6: Říká analytička Linky Stop Online Kateřina Vokrouhlíková. Za takzvaný kyberflashing, tedy nevyžádané zaslání intimní fotografie nebo videa, by hrozilo až rok vězení. Trestný by měl být taky doxing, uveřejnění osobních údajů s cílem člověka poškodit. Za ten by mohl pachatel dostat až 2 roky vězení, říká Tomáš Česlar z Ministerstva spravedlnosti.
7: Příkladem může být zveřejnění telefonního čísla, e-mailu nebo adresy bývalé partnerky s výzvou k fyzickému napadení.
6: Až rezort vypořádá připomínky k návrhu, projedná ho vláda. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
3: Vládní koalice čeká odpoledne další jednání o návrhu rozpočtu na příští rok. Tématem budou mimo jiné i výdaje na obranu. Předseda SPD Tomio Okamura požádal ministra obrany Jaromíra Zunu za stejné hnutí, aby připravil analýzu jeho kapitoly.
8: To bude všechno věcí následující diskuze. Jsme se zavázali, že budeme jako vláda vydávat 2% HDP na obranu. Je tady ale celá řada priorit. Na přípravu rozpočtu 2027 a výhled 2028-2029 jsme měli připravené 3 varianty rozpočtu, tak aby jsme přesně věděli, jakým způsobem se v té diskuzi pohybovat. Teď se ty věci finalizují.
3: Ministerstvo obrany má zatím na příští rok dostat 191 miliardu korun, což odpovídá právě 2% HDP.

0: HDP, tedy závazku vůči NATO. Americký prezident Donald Trump plánuje zrušit 15% clo na irskou whisky. Podle agentury AP to řekl na závěr golfového turnaje v Irsku. Další podrobnosti ale nezdělil. Na irský alkohol teď platí celní poplatek, který šéf Bílého domu uvalil na dovoz z Evropské unie. Trump letos v květnu oznámil, že ruší některá cla na britskou whisky. Mezi tu patří i lihoviny ze Skotska a severního Irska. V Ostravské Staré Bělé chce developer postavit zhruba 30 rodinných domů v záplavovém území. Proti záměru se staví starousedlíci a výstavbu nedoporučuje ani Povodí Odry. Společnost Domy Twins tvrdí, že nové domy zabezpečí tak, aby je případná velká voda neohrozila.
1: Záměr se nelíbí ani starostovi Staré Bělé Mojmíru Krejčíčkovi z nezávislého sdružení.
2: V této lokalitě pokládám tu výstavbu v takovém rozsahu za nešťastnou. V roce 1997 byly povodně, v roce 1924 byly povodně. Dolní část té lokality byla pod vodou.
1: Za firmu Domy Twins jedná Michal Baroš. Říká, že mají v plánu dostatečná opatření proti vodě.
3: Samozřejmě jsme tam v povodňovém pásmu, to víme, ale jenom ve stoleté vodě. Prostě to byste nepostavila půl Ostravy, kdybyste tady tohle chtěla namítat.
1: Aktuálně stavební úřad Ostravy jihu řeší příjezdovou cestu k lokalitě. Z Ostravy Andrea Brtníková, Radiožurnál.
4: Sport. Fotbalisté Slavie Praha vyhráli v 8. kole šance ligy na stadionu Teplic 2-0. Tabulku tak vedou o bod před Libercem. Zápas byl kvůli výpadku osvětlení ve druhé půli na 20 minut přerušený. Teplický trenér Zdenko Frtěla k tomu řekl.
5: Ten zápas pořád byl dobře rozehraný. Když prohráváte 1-0, tak tady na to se nedá připravit. Důležitý bylo, že nebyl mráz, aby ty hráči nějak nevychladli. Ale já myslím, že oba dva týmy navázali na to, co předváděli do té doby, takže spíš to bylo show pro lidi, že tam byli zaplý telefony, ale určitě jsme rádi, že se podařilo tu elektriku nahodit a ten zápas se dohrál.
4: Třetí místo v tabulce patří Olomouci, která vyhrála v Plzni 3-2. Hradec Králové zvítězil ve Zlíně 2-1 a Pardubice v Ostravě porazili Baník taky 2-1.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolona na D1 u Slavkova a nehoda na D11 u Peček. Na D1 z Vyškova do Brna se tvoří ranní kolona u sjezdu na Slavkov. Zpomalíte na 211. kilometru. Zdržení 10 až 15 minut ke sjezdu na Svitavy. Na D11 z Hradce Králové do Prahy u nájezdu od Peček se na 34. kilometru převrátilo osobní auto. Je to v dopravním omezení. Chvílemi se kolona úplně zastavuje. Zdržení půl hodiny. Možná je trasa z exitu 39 kolem Poděbrad. Musí se přes přední Lhotu. Souběžná silnice je uzavřená. Na D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Loděnici zpomalíte na 13. kilometru, na 14. zasahují u následku nehody, jede se levým pruhem, zpoždění kolem 5 minut. Na silnici 43 ze Svitav do Brna se popojíždí z Milonice do Lipůvky, je to jen provozem na 20 minut. V Praze na jižní spojce směrem na Barandovský most je nově uzavřený sjezd na Pankrác, tedy do ulice v Podzámčí. Nedá se tam ani na spojku najet, je to kvůli stavbě metra, je třeba využít okolní sjezdy. A v Českobrodské do centra je fronta před Běchovicemi na více než 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Ráno a dopoledne bude převážně zataženo s dešťem nebo přeháňkami. Během dne budou od severozápadu srážky i oblačnost pozvolna ubývat. Teploty 18 až 22 stupňů, na severovýchodě většinou 16 až 19. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
8: 6 hodin, 6 minut, pondělí 14. září, krásné ráno přejeme všem, kteří nás posloucháte ze studia Radiožurnálu Sport, krásné ráno přeju i Lukáši Michalíkovi.
9: Karle, krásné ráno tobě i všem posluchačům, pohodový vstup do nového týdne.
8: Pojďme na to, pondělí to je vždycky den, kdy můžeme tak nějak jednak lákat na to, co celý týden přinese a jinak taky se ohlížet za tím, co přinesl víkend, jako vždycky byl víkend opravdu sportovně velmi, velmi nabitý, ostatně už za pár minut se znovu spojíme s naším reportérem Davidem Prouzou na tenisové US Open, ale je toho víc.
9: Znovu a tentokrát už asi skutečně naposledy, protože US Open už definitivně skončilo, tenista Alexander Zverev ho poprvé ovládl a s Davidem Prouzou to probereme, několik zajímavostí. David nejenže potkal některé celebrity dokonce v New Yorku, ale zajímavé bylo také to, že německý tenista byl v podstatě překvapený z toho, když zvítězil. Takže nás toho čeká dost a dost. Samozřejmě po 9. hodině s Pavlem Horvátem probereme fotbalovou šanceligu a její víkendový program, ale věnovat se budeme také skončenému mistrovství světa basketbalistek a samozřejmě čeští volejbalisté dnes nastoupí ke 3. zápasu ve skupině mistrovství Evropy. I toto probereme po 8. hodině.
8: Tak vám přejeme krásný den, poslouchejte Radiožurnál Sport a posíláme Green Day.
6: Radiožurnál Sport
10: a Karel Janů.

0: Tenisové US Open 2026 je u konce a my se ještě jednou spojíme v ranním vysílání radiožurnálu Sport s naším reportérem, který byl celou dobu v New Yorku, Davidem Prouzou. Davide, zdravíme tedy do města na východním pobřeží Spojených států amerických. Krásný den.
1: Krásný den, dobré ráno.
0: Pojďme začít tím mužským finále, to je samozřejmě vždycky vrchol každého Grand Slamu. Alexander Zverev dokázal poprvé vyhrát, tedy US Open, porazil domácího Bena Sheltona, tak byl to zápas vyrovnaný, byl to zápas jasný?
1: Byl to, Karle, zápas jasný v tom smyslu, že Alexander Zverev si ho mohl prohrát jedině sám. Byť to bylo 3-1 na sety a nakonec to skóre vypadá vlastně docela dobře pro Bena Sheltona, nebo dobře samozřejmě asi ne, když on chtěl pochopitelně zvítězit, ale přišlo mi, že zkrátka nebyl žádný moment, ve kterém by měl vyloženě Shelton nějakou reálnou šanci. Třetí set získal 7-5, Alexander Zverev mu ho daroval na zlatém podnose, nebo servíroval dobře jeden game, jeden jediný v podstatě v celém utkání, ale stalo se, ale celkově to měl neuvěřitelně v rukou a je to až překvapivé, že ten zápas měl favorita určitě, Zverev porazil Sheltona pokaždé do té doby, než se s ním utkal ve finále a teď to vlastně protáhl už na 6-0 tu vzájemnou bilanci a v tom utkání prostě ukazoval, že ví, co má dělat, nehrál buchy jak spektakulární tenis, něco, z čeho bychom si sedli na pozadí společně s ostatními novináři, ale stačilo to a ono prostě někdy ten profesorský přístup funguje nejlépe a účel světí prostředky a Zverev je dvojnásobný Grand Slamový šampion v roce 2026. Neuvěřitelné věci.
2: Davide, hezký den i ode mě. Alexander Zverev se stal také prvním německým vítězem US Open od triumfu Borise Beckera v roce 89 a druhým nejstarším premiérovým vítězem soutěže v takzvané Open éře po Švýcaru Wawrinkovi, který byl v roce 2016 ještě o 2 roky starší. Co mě snad zaujalo, ale ještě víc, že on v podstatě po té, co zahrál ten vítězný míček, tak byl překvapený, že vyhrál. Tak jak to bylo, Davide?
1: Neuvěřitelná věc, vlastně pokud jste mrkli, tak jste mohli mrknout třeba 5krát a stále ještě Alexander Zverev odevzdával míče na druhou stranu, šel si k zadu do té, k té plachtě pro ručník a pak najednou teda už pochopil, že skutečně ten zápas skončil, on pak mluvil o tom, že si to prostě špatně spočítal, že myslel, že to bude teprve 5-1, že sice měl ty 2 breaky nahoře, ale zároveň, že prostě se mu to trošku nějak slilo dohromady v hlavě, ale řeknu vám, pokud jako chcete mít nějaké mentální nastavení pro tenis, tak tohle je přesně ono. Být tak neskutečně soustředěný na vlastní servisový game, že zapomenete, jaké je skóre, tím pádem vás vůbec nemusí trápit ta realita toho, že můžete vyhrát. Takže vlastně ideální stav pro Alexandra Zvereva a nakonec je to úsměvné, to video bude neskutečně populární, myslím si, že za těch pár hodin nazbíralo třeba 500 000 zhlédnutí jenom na YouTube a na Instagramu to bude třeba ještě mnohem vyšší. Takže hezký moment a ukázka toho, jak jsou tenisté opravdu někdy zamčení v té své vlastní mysli a je to přesně podle mě přístup, jaký by měl aplikovat každý, pokud se být úspěšný v tenise, protože přesně o tomhle to je.
0: A když ještě, Davide, navážu na to, co si taky před chvilkou říkal. Německý hráč Alexander Zverev v téhle sezóně vyhrál French Open, vyhrál taky US Open, přitom to není zas tak dávno, co jsme se tady na radiožurnálu Sport bavili o tom, že světovému mužskému tenisu aktuálně absolutně dominuje dvojice Sinner Alcaraz, žebříčkově to vypadalo úplně jasně, na Grand Slamech to bylo úplně jasné. Tak na začátku roku 2026, kdyby ti někdo říkal, že Zverev vyhraje 2 Grand Slamy, co bys mu na to řekl?
1: Já tyhle ty hypotetické fráze, co říkají třeba sportovci, tak úplně nemusím, ale tady se to opravdu hodí, protože na tohle by reálně nemohl nikdo vsadit. Ano, dalo se předpokládat, že ta forma Alcaraze s Sinnerem nebude věčná, že prostě nějaké to zranění přijde a ono přišlo v téhle sezóně a ano, může spousta lidí říkat a ono to bude spousta lidí říkat, že Zverev zkrátka jenom využil toho, že tam nebyl Alcaraz, že tam nebyl Sinner, že jeden vůbec nehrál, druhý prohrál s Sheltonem o pár kol dřív, ale on zase prostě tam byl, on ty zápasy neprohrál, byť měl na mále, vlastně hned v prvním kole hrál 5-setovou bitvu, ale ono někdy potvrdit tu roli toho dalšího nejlepšího je podle mě extrémně těžké a Zverevovi se předhazovalo, že nemá Grand Slam v podstatě celou jeho kariéru, protože on vyhrál velmi rychle, velmi mladý spoustu turnajů série Masters, má zlatou olympijskou medaili, vyhrál turnaj mistrů. Vyhrál toho opravdu hodně, ale stále vlastně poslouchal, ale nemá Grand Slam. No a teď tedy to odšpuntoval v Paříži, tam mluvil o tom, že v momentě, kdy tohle si odškrtl z toho svého, řekněme, bucket listu, tak že bude mít sebevědomí na to vyhrávat dál a hle, od té doby finále Wimbledon se Sinnerem prohrál, dobře, ale tak to není zas taková ostuda. A teď další finále na US Open a ve světovém žebříčku Zverev stoupá nahoru, teď nějakých 1500 bodů od Sinnera. On se klidně reálně může stát světovou jedničkou třeba do půl roku a to je tedy taky věc, kterou bych asi úplně na začátku roku 26 netipoval.
2: David Prouza, náš reportér na tenisovém US Open, je s námi na Radiožurnálu Sport. Finále Grand Slamu samozřejmě lákají i hvězdné fanoušky, tím spíš ve Spojených státech amerických. Tak Davide, náhodou nenarazil jsi v New Yorku na někoho, řekněme, trochu známějšího?
1: Je to neuvěřitelné, tady je to asi normální realita pro New Yorkčany, že i třeba po ulicích potkáte chodit velmi známé herce, kteří tady třeba žijí a vlastně ani nejsou nějak extra obtěžováni lidmi. No a na US Open samozřejmě najdete na tribunách řadu lidí, během záběru tam blikl třeba Pierce Brosnan, jeden z představitelů Jamese Bonda z filmové série, byli tady Matthew McConaughey, byl tady Woody Harrelson a tak dále a tak dále, ale samozřejmě čekáte ty celebrity zejména na té tribuně, v těch VIP boxech, ve skyboxech a tak dále, ale Brad Pitt, ten se zatulal přímo i do tiskového centra mezi novináře, no a jeden z mých kolegů doslova v tu chvíli prostě zamířil na toalety, no a kdo se z nich nevynořil, byl to Brad Pitt, tam se pár italských novinářů prý úplně zbláznilo, začali tam vyskakovat do vzduchu, začali se s ním fotit, povídat si a tak dále, takže snad sáskou je to takové poučení, pokud se vám někdy chce třeba právě na toaletu, tak běžte, protože můžete tam potkat třeba i Breda Pitta.
0: A ještě úplně na závěr našeho povídání s Davidem Prouzou od Breda Pitta zpátky k tenisu. Jelena Rybakinová vyhrála, Alexander Zverev vyhrál. A kdyby si, Davide, nějak krátce, je mi jasné, že by to bylo na dlouho, na delší rozbor, možná ho taky nabídneme ostatně ve vysílání Radiožurnálu Sport, měl ten poslední tenisový Grand Slam roku zhodnotit z českého pohledu, tak co bys nám pověděl?
1: No tak po zásluze samozřejmě Kateřina Stejňáková, další výhra, další vítězství, další neskutečný počin, protože je to druhý kariérní Grand Slam s jinou partnerkou. To je prostě věc, která se opravdu nestává, respektive ona se dosud nikdy nestala. Povedla se až Kateřině Stejňákové, takže v tomto ohledu pro nás zase dobré. Další Grand Slam s českou stopou, třetí v řadě, vlastně od Roland Garros, tak přes Wimbledon až po US Open to vždy bylo s českým titulem. To je opravdu jenom to samo o sobě neskutečné. V Roland Garros Kateřina Stejňáková v deblu, Wimbledon české finále v singlu a US Open český vítězové mixu, Jakub Menšík s Karolínou Muchovou a pak ještě Kateřina Stejňáková zase ve čtyřhře. No a pokud jde o ty singlové výsledky, tak samozřejmě v momentě, kdy jsme namlsaní Wimbledonem, tak to, že teď tam nebyl nikdo třeba ve čtvrtfinále, tak je to vlastně trochu asi zklamání. Zároveň, jak se říká, a sportovci to rádi používají, sezóna je dlouhá. Možná ne všichni byli úplně v ideálním rozpoložení. Tomáš Macháč rozhodně nebyl podle mě připravený na to odehrát třeba dva pětisetové zápasy za sebou. Spíš si myslím, že to jel tak trochu zkusit, jestli to půjde, a ono to moc nešlo. Tak celkově samozřejmě asi nemůžeme úplně jásat z toho, že tam bylo pár třetích kol. Jakub Menšík měl cestu umetenou velmi slušně. Možná kdyby zvládl souboj s Američanem Tienem, ten pětisetový, tak by třeba nakonec dokráčil až do semifinále, protože ten los byl velmi příznivý. Ale to se nestalo. Na druhou stranu stalo se to, že Kateřina Stejňáková zase vyhrála, podržela opět české naděje, české vlajky dlouho na Grand Slamu, takže v tomto ohledu si myslím, že paráda. No a pokud je o ty dva vítěze, co si Karle říkal, Rybakinová z Zverev, já myslím, že po zásluze Rybakinová byla lepší než Sabalenková ve finále a to, že se stane světovou jedničkou, věděla už před tím finálovým zápasem, ale myslím si, že to je výrazně lepší stát se světovou jedničkou po tom, co získáte Grand Slam. Je to takové komplexnější a Rybakinové se tohle povedlo a o Zverevovi jsme se vlastně bavili. To už za chvíli může být také světová jednička, pokud se mu trochu povede podzim v hale a že on v hale umí, tak by to mohlo být i pro něj velmi zajímavé na konci roku. Ale turnaj musím říct zajímavý a z českého pohledu zase velice štědrý.
0: Toliko tenisovém US Open s Davidem Prouzou, přímo naším reportérem v New Yorku. Davide, moc děkujeme a šťastnou cestu domů.
1: Já také děkuji a přeji vám krásné ráno.

0: 6 hodin 24 minut pondělí 14. září posloucháte ranní vysílání Radiožurnálu Sport. Nejvyšší česká fotbalová soutěž Šance Liga včera nabídla 4 duely. Pardubičtí fotbalisté si vezou všechny body z Ostravy, protože porazili Baník na jeho hřišti 2-1.
1: Premiérové vítězství Východočechů v tomto ročníku nejvyšší soutěže, naopak problémy pro Baník. Ještě větší problémy snad má plzeňská Viktoria, která v české nejvyšší soutěži ztratila ve třetím z posledních 4 zápasů a v tabulce až 10. Plzeň podlehla Sigmě Olomouc 2-3. No a na první místo se po neděli opět tedy vrátili obhájci titulu ze Slávie, kteří vyhráli v Teplicích 2-0 a aktuálně vedou tabulku nejvyšší soutěže o bod před Libercem. A bohužel pro Zlín ani změna trenéra, ani rychlý vedoucí gol nepomohli zlínským fotbalistům k tomu, aby si v duelu s Hradcem Králové připsali první body v sezóně. Hosté z východu Čech totiž v 8. kole Šance ligy 2 góly okolo přestávky otočili skóre a Zlín, vedený z lavičky sportovním manažerem Pavlem Hovtychem, tak prohrál 1-2.
2: Hráči do toho dali všechno, co v nich je momentálně. Škoda, že kluci třeba se nevydali takhle proti Teplicím nebo Bohemce, protože to byly určitě soupeři, s kterými jsme to mohli vyválčit.
3: Naznačil Pavel Hovtych po premiéře v roli trenéra zlínských fotbalistů to, že Hradec Králové je teď soupeř nad síly jeho mužstva. Hned po prvním utkání v nové roli se tak podepsal pod negativní rekord. V historii samostatné české ligy zatím nebyl žádný jiný tým, který po 8 kolech neměl v tabulce ani bod.
2: Je to smutný rekord a těžký rekord, protože 8 zápasů bez výhry je opravdu hodně, ale musím poděkovat i divákům za to, že bylo cítit, že nám chtějí pomoct a že to mužstvo je vtáhlo do té hry a že v závěru druhou půli tlačili mužstvo do toho, aby jsme vyrovnali, protože viděli, že ty hráči si zatím jdou a přijde jim.
3: O negativním zlínském rekordu paradoxně rozhodl hráč, který v klubu vyrůstal. Gól na konečných 2-1 totiž vstřelil za Hradec Králové zlínský odchovanec Tom Slončík. Bývalé spoluhráče pravidelně sleduje a podle něj pod vedením nového trenéra předvedli zlepšení.
4: Třeba ten druhý poločas určitě z nich jsem cítil takovou asi největší sílu, co jsem viděl z těch zápasů. Byli velice nepříjemní těma dlouhýma balónama. A já doufám, že se jim podaří nějaký zápas udělat nějaký bod, nějakou výhru a že potom se třeba klukům ty nohy trošku rozvážou a že ty body začnou sbírat. A samozřejmě tak mrzí mě to, ale furt je začátek soutěže a ta sezona je strašně dlouhá. Já věřím a fandím jim, že to zvládnou a že se zachrání určitě.
3: Zatímco Ševci tedy zůstávají na dně tabulky, Východočeši bodovali po třetí v řadě. V předchozích utkáních uspěli v roli mírného outsidera. Tentokrát zvládli pozici favorita.
5: My jsme věděli, že to prostě bude těžký tady, že to bude úplně odlišný zápas od těch dvou předchozích, který jsme teď sehráli se Spartou a s Plzní, ale chtěli jsme, aby jsme si i my sami ukázali toho, jak jsme se někam posunuli a že umíme prostě zvládnout ten zápas, když to od sebe očekáváme my.
3: Těšilo trenéra fotbalistů Hradce Králové Davida Horejše. Ze Zlína David Nekvinda, Radiožurnál.
6: Fotbal na Radiožurnálu Sport. To jsou přímé přenosy z domácí ligy, evropských soutěží i mezinárodních turnajů.
7: A taky pravidelný pořad našeho experta Pavla Horváta Desítka.
8: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady i s Pavlem Horvátem, aby ne, Pavle, vítej.
9: Dobrý den.
7: Každé pondělí glosuje pětinásobný ligový šampion aktuální fotbalové dění.
9: Nedokážu pochopit, že dostal za 4 měsíce 3 červené karty a jedna mu byla odpuštěna. Na druhou stranu, jako sportovně si myslím, že opravdu on na tom hřišti je pro to mužstvo nebo byl pro tu Slávy tak důležitý, že má obrovský podíl na těch dvou titulech a kdo říká, že ne, tak si myslím, že se plete.
6: A vždy ve čtvrtek si zve do studia zajímavé hosty.
7: Současné i bývalé trenéry i hráče, ale taky další osobnosti, které jsou s fotbalem spojené.
10: Chci vám říct, kluci, že je pozorovný, jak se to vyvíjí. Dřív, když Sparta prohrála, tak jsem měl depresi. Když prohrál nároďák, tak jsem měl taky depresi. Já jsem to třeba neuvědomoval, ale nic do mě nebylo. Celý týden jsem byl marnej. Prostě bylo to těžší žít jako na světě.
6: Poslouchejte Desítku Pavla Horváta na Radiožurnálu Sport.
7: Každé pondělí a čtvrtek od 10 hodin.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.
11: Matone Running Festival Ústí nad Labem se blíží. Radiožurnál a Ranček vás zvou na závody ve městě na Labi. Zažijte jedinečnou atmosféru industriální severočeské metropole obklopené krásnou přírodou, včetně unikátního průběhu místní chemičkou. Těšte se na tradiční Matony půlmaraton, spolchemie běh na 10 kilometrů nebo rodinné běhy DM Rodinná míle a DM Bambíny Run. Největší běžecký závod na severu Čech už 19. září. Mediálním partnerem závodu Ranček je Radiožurnál.
12: Radiožurnál je 6:30. Jana Utendorská zprávy.
13: Prezident Petr Pavel bude stát v čele české delegace na příštím summitu Severoatlantické aliance v Tiraně. Informovala o tom Česká televize s odkazem na vyjádření premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Ten už v červenci uvedl, že s Pavlovou účastí na dalším summitu nemá problém. Vláda přitom s prezidentem vedla o zastupování země dlouhé spory. Dnes taky premiér zamíří na Pražský hrad. S prezidentem proberou právě koordinaci zahraniční politiky. Ve švédských parlamentních volbách získal středolevý opoziční blok předběžně 176 křesel, o tři víc než dosavadní vládní pravicový blok. Uvádí to veřejnoprávní stanice SVT. Výsledek byl v průběhu sčítání hlasů během noci příliš těsný na to, aby volební úřad mohl jednoznačně určit vítěze. Finální pořadí by proto mohlo být jasné až ve středu. Volební komise budou sčítat hlasy odevzdané předem, včetně těch ze zahraničí. V Česku roste zájem o doučování, potvrzují to Radiožurnálem oslovené organizace a firmy, které doučování nabízejí. Nejžádanější jsou kurzy matematiky, angličtiny a českého jazyka. Doučování zdarma pro děti ze sociálně slabších rodin nabízí třeba humanitární organizace ADRA. Ta stejně jako Člověk v tísni právě teď hledá dobrovolníky, kteří by dětem s doučováním pomáhali. A Praha se tento týden zařadí po bok New Yorku nebo Londýna, kde se tradičně konají mezinárodní festivaly řešení změny klimatu. Pražský klimatický týden začíná odpoledním programem v Planetáriu. Nabídne na 60 workshopů, debat, promítání nebo také klimatickou procházku.
6: Sport.
13: Německý tenista Alexander Zverev ovládl poprvé US Open. Ve finále porazil na newyorském betonu domácího Bena Sheltona 3-1 na sety. Nejvýš nasazený hráč získal po letošním triumfu na Roland Garros druhý Grand Slamový titul.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Kolony na D1 u Rousínova a na D11 u Poděbrad. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov z 214. kilometru hlásíte ranní kolonu provozem za Rohlenku, tam pojedete 25 minut. Na D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Pečky se podařilo nabourané auto odklidit. Na 33. a 5. kilometru se už tedy projíždí rychleji omezením. Ovšem na 25. kilometru u Sadské máme hlášenou ještě jednu nehodu. Kolona teď začíná na 42. a je stále na půl hodiny. Ucpaná je i trasa kolem Poděbrad, navíc na souběžné silnici je uzavírka. Z Kutnohorska nebo Kolínska se vyplatí jet rovnou po silnici 12. Na D5 z Prahy do Plzně hned za sjezdem na Vráž na 14. a 5. kilometru řeší nehodu, srazilo se nákladní a osobní auto. Jede se levým pruhem, brzdí se na 12. kilometru, zdržíte se 10 minut. Na silnici 3 z Benešova do Prahy se popojíždí od odbočky do čtyřkol k Senohrabům, je to na 20 minut. Podobně na silnici 43 ze Svitav do Brna krokem se jede z Milonic do Lipůvky více než 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
15: Zatažená obloha, deštivo a teploty okolo 15 stupňů Celsia. Takové je zatím pondělní ráno. Dešťové kapky, stejně jako mraky z oblohy, budou ubývat až během odpoledne. Teploty během dne do 22 stupňů Celsia, na severozápadě bude chladněji jen do 19 stupňů. Zítra, tedy v úterý, bude tepleji do 23 stupňů Celsia, ve středu dokonce naměříme až 27 stupňů. Přes naše území ale začne přecházet studená fronta a od čtvrtka se ochladí. Denní teploty se budou pohybovat okolo 19 stupňů Celsia a bude hodně oblačno. Pokud se chystáte zítra brzy ráno na silnice, buďte obezřetní. Ráno bude nejen chladné, ale objeví se i mlhy. To byly zprávy.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: Skupina Queen v ranním radiožurnálu Sport, je 6 hodin a 38 minut. Nejlepší rok Alexandra Zvereva v tenise pokračuje, stejně jako dlouhé období sucha v počtu Grand Slamů pro americké muže. To je citace z webu americké televizní sítě ESPN, která reaguje na triumf Zvereva na tenisovém US Open. My už jsme ho probrali s reportérem Davidem Prouzou a teď se ještě podíváme na to, co se píše na zahraničních webech, a proto je tu s námi ve studiu Pavel Tilšar. Dobré ráno.
1: Krásné ráno.
0: Pavle, tak čeho si nejvíc všímají světová média?
1: Asi toho, o čem už byla řeč s Davidem Prouzou, opožděná reakce Zvereva na proměněný matchball upoutala třeba USA Today nebo anglický Daily Mail. Ten taky píše o brutálně ukončeném americkém snu pro Bena Sheltona, to v souvislosti s tím, že ani letos neskončilo čekání na domácího vítěze mužské dvouhry na US Open trvající od roku 2003 a triumfu Andyho Roddicka. BBC zase píše o tom, že Zverev korunuje rok plný otřesů, na jehož začátku panovaly pochybnosti o tom, jestli vůbec někdy vyhraje Grand Slam. Ale zranění Alcaraze a Sinera mu vydláždili cestu hned ke dvěma trofejím z Roland Garros a US Open. Francouzský deník L'Équipe, stejně jako třeba rakouské Krone, korunuje Zvereva králem New Yorku.
2: Pavle, pojďme zpátky na ESPN, tam si totiž všímají toho, jak se Zverevovi povedlo přelstít často neukázněné americké publikum, tak jak to dokázal?
1: Podle ESPN to bylo nepravidelným servisovým rituálem. Zverev před každým podáním hodně dribloval s míčkem, někdy 15krát, někdy 20krát, a právě ta nečitelnost způsobila, že měl Zverev vždycky dokonalé ticho na své podání. Ojedinělé výkřiky některých jedinců dokázala ukočírovat empireová rozhodčí. Po zápase pak Zverev americké publikum pochválil a ocenil jeho férovost. Pozdravil taky Sheltonovu přítelkyni, reprezentační fotbalistku Trinity Rodmanovou, a v podstatě jí poděkoval za to, že nepřinesla domácímu hrdinovi štěstí. Dcera legendárního kontroverzního basketbalisty Denise Rodmana je útočnící týmu Washington Spirit a v den finále taky hrála svůj ligový zápas proti Bostonu. Na finále US Open tak dorazila jenom na posledních pár výměn a její přítomnost v publiku na Bena Sheltona nestihla dostatečně zapůsobit. Tak jak se to podle ESPN povedlo třeba v duelu s Carlosem Alcarazem ve čtvrtfinále.
2: Využijeme ještě toho, že máme ve studiu Pavla Tilšara, jednoho z protagonistů našeho pořadu s mikrofonem do Anglie, který se věnuje fotbalové Premier League. Nebude tento pořad pochopitelně chybět ani dnes, Pavle, na co se můžou posluchači těšit?
1: Tak přiznejme to, přetáčeli jsme s Janem Peruškou ještě před 6 hodinou, protože Jan Peruška...
2: Ale byli jste plní energie.
1: Byli jsme plní energie, to jednoznačně Jan Peruška dnes nebude ani v desítce. Pavla Horváta v tom povídání o českém fotbale, ale když je řeč primárně teď od SMDA, jak tomu říkáme, s mikrofonem do Anglie, tak bavit se samozřejmě budeme zejména o derby v Manchesteru mezi United a Manchesterem City, který vyhrál 1-0. Po hodně kontroverzním gólu Erlinga Holanda.
0: Tak si to nenechte po půl desáté ujít, a my v tuhle chvíli moc děkujeme Pavlu Tilšarovi. Naslyšenou.
1: Taky díky, naslyšenou.

0: 6 hodin 46 minut, pondělí 14. září, dál posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku, tohle byly Bon Jovi, pojďme na basketbal, reprezentantky Spojených států amerických ovládly po páté za sebou mistrovství světa, ve finále v Berlíně si dokázali poradit s Francouzkami 97-79.
1: No a na jubilejním 20. světovém šampionátu získali už 12. titul, takže skutečně obrovská dominance. Mimochodem, Američanky triumfovaly i před 16 lety na mistrovství světa v České republice. Tehdy porazili ve finále o 20 bodů domácí výběr, který měl v sestavě i tehdy nejúžitečnější hráčku turnaje Hanu Machovou, dnes tedy Horákovou, která se s námi spojí po 8. hodině a taky mimo jiné zavzpomíná, samozřejmě i zhodnotí ten uplynulý šampionát. Francouzky tedy i přes prohru dosáhly na historický úspěch na mistrovství světa, dosud měli jen bronz z roku 1953. Třetí skončily Španělky, které si tedy poradily v tom zápase o třetí místo se svými soupeřkami, kterými byly Němky. A i to samozřejmě probereme s Hanou Horákovou po 8. hodině, takže určitě zůstaňte s námi.

0: Po skupině Rolling Stones 6 hodin 52 minut v ranním vysílání radiožurnálu Sport. Pojďme ještě jednou připomenout včerejší výsledky fotbalové šance ligy. Pražská Slavia vede, veze 3 body z Teplic za vítězství 2-0 a taky vede tabulku šance ligy.
1: Řekl si to správně, Slavia dál válí, ale v čele průběžného pořadí má jen jednobodový náskok před Libercem, kterému se taky daří. Naopak, komu se nedaří, tak to je ostravský Baník, který v nejvyšší soutěži prohrál po třetí v řadě, doma podlehl Pardubicím 1-2. Naopak pro Východočechy to byla premiérová výhra v tomto ročníku nejvyšší soutěže. Dál se nedaří Zlínu, osmá porážka, takže nelichotivý rekord pro Moravany, kteří podlehli Hradci Králové 1-2, ačkoliv vedli. No a plzeňští fotbalisté pokračují v ligovém trápení na svém hřišti. Tentokrát podlehli Olomouci 2-3, když opět kupili chyby v defenzivě a nedokázali si vytvářet gólové šance.
0: Je to tak, zápas rozhodl po změně stran útočních Sigmy Václav Sejk. Klíčová situace přišla v nastavení prvního poločasu. Domácí Lukáš Červ totiž z pokutového kopu nevyrovnal na 2-2, když přestřel branku Hanáku.
2: Samozřejmě je to důležitý. Trošku vás to i nakopne, když soupeř nepromění. Bylo to vlastně na konci prvního poločasu, jestli se nepletu, pak byl po chvilce hned konec, takže do kabin dostat gól by nebylo určitě příjemný. A v kabině jsme si o poločase něco řekli. Myslím si, že jsme do toho dobře vstoupili v druhém poločase a pak už jsme to dohráli.
3: Těšilo olomouckého Davida Tkáče, který předtím zařídil Sigmě vedení 2-1. V nastaveném čase ale po kontaktu Galiho s Doskym v pokutovém území nařídil sudí Jakub Vulkan pokutový kop. K údivu trenéra Radoslava Kováče je zahrával Lukáš Červ.
4: My neurčujeme hráče na penaltu. Samozřejmě byl jsem překvapený, že to bere Čery, ale jako určitě bych nezařval nekopy. Jestli to ten hráč věří, tak je samozřejmě to jeho zodpovědnost. Bohužel neproměnil.
3: Okomentoval spackanou penaltu Lukáše Červa kouč Viktorie Radoslav Kováč. Ten spíše čekal, že pokutový kop bude zahrávat Tomáš Ladra.
4: Určitě jsem, když to řeknu, čekal Ladrise, protože Ladris jako je exekutor výborný, jak standardek, tak vlastně penál. A musím si aj s klukama jako sednout a zeptat se, proč se tohle dělo. Ale nicméně, když si na to věřil Čery, bohužel nedal, takže v tomhle jako není co na to říct, no, to stane se.
3: Povzdechl si Radoslav Kováč. Sigmu nepřesné zakončení Lukáše Červa ze značky pokutového kopu posílilo a ve druhé půli si vítězství ve Štruncových sadech pohlídala.
5: Tak je to jeden z důležitých momentů. Bohužel pro Plzeň je zahodila, tím pádem jsme pořád vedli a pak nám pomohl ten třetí gól určitě. Takže to nám hodně pomohlo. Nicméně fakt musím říct, že jsme museli v té defenzivě dneska být velice přesní, poctiví a odbránit to, protože Plzeň už pak hrála velice jednoduše nahoru a tlačila tam spoustu centrů, ale to jsme všechno obránili.
3: Chválil práci olomoucké defenzivy trenér Sigmy Pavel Hapal. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Chcete slyšet postřehy, dojmy, názory i vzpomínky velkých sportovních osobností?
1: Olympijských vítězů nebo mistrů světa?
0: Na radiožurnálu Sport vám je nabízíme každý den.
2: Neuvěřitelný. Nevěřím tomu, ale asi se to fakt stalo, takže budu se muset to nějak náslevení Zuzana Maďarová, olympijská vítězka, zvyknout.
3: Když jsem začal takhle ty děti trénovat, tak já byl nesmírně v tom smyslu hodný, že já jsem s nima hrozně blbnul a oni potom ty děti nevěděli, kdy jako stop a kdy už to myslím vážně, aby se trénovalo.
2: Přijdu domů, přesně minule jsem přijela prostě ze soustředění, ještě jsem dlouho seděla v autě, nestihla jsem se najíst a tak a přijela jsem domů a měli jsme jít do kina s Markem a Marek. No a kdyby jsme pak šli ještě před tím, že půjdem dřív a tohle a já v tu chvíli říkám, prosím tě, já to teďka nezvládnu řešit, já se musím nejdřív najíst a pak jsem ti schopná odpovědět.
4: Proč by se Česká republika nemohla stát organizátorem olympijských her, zimních nebo letních, to je asi jedno. Druhá otázka je zase ta biznisová, jak dalece je na to připravená ta ekonomika, jak dalece jsme schopní vlastně toho potenciálu využít, nejenom proto, aby ta olympiáda nebyla mega ztrátová, ale zároveň, aby to přineslo nám všem v České republice nějaký benefit.
1: Sportovní rádio a sportovní hvězdy, to k sobě patří.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Je 7 hodin. Jana Utendelská a zprávy.
6: Prezident bude jednat s premiérem o účasti na valném shromáždění OSN. Polsko hledá způsob, jak po ruských útocích zvýšit bezpečnost na hranicích. Alexander Zverev vyhrál tenisové US Open. Kolonu čekejte na D11 Poděbrad směrem do Prahy. A zpočátku bude zataženo s deštěm, postupně se od severozápadu vyjasní. Teploty do 22 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Prezident Petr Pavel dnes přijme na Pražském hradě premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Pozvánku dostal i ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Ten ale Radiožurnálu řekl, že se po dohodě s premiérem dnešní schůzky nezúčastní. Tématem bude především účast prezidenta na valném shromáždění OSN v New Yorku.
7: Českou delegaci na valném shromáždění OSN v New Yorku povede prezident Petr Pavel. Kabinet o tom rozhodl v červnu, tedy uprostřed sporu o to, kdo bude zastupovat Česko na summitu NATO v Ankaře. Prezident odletí do Spojených států v neděli. Během valného shromáždění přednese národní projev. V plánu má Pavel taky setkání se státníky z dalších zemí. Do New Yorku se kvůli shromáždění chystá i ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Lucie Špetová, Radiožurnál.
6: Kratom by mohl být dražší a hůř dostupný. Vláda má dnes projednat zpřísnění pravidel pro jeho prodej. Podle návrhu by si mohli od příštího roku koupit kratom pouze lidé starší 21 let. Zároveň by se prodával jen v licencovaných kamenných prodejnách. Se zákazem e-shopu nesouhlasí například Hospodářská komora nebo experti na závislosti. Poptávka by se podle nich mohla v takovém případě přesunout z legálního na nelegální trh. Varšava nemůže vyloučit, že se ruská eskalace konfliktu na Ukrajině dotkne i polského území. Na mimořádném jednání polského vládního bezpečnostního centra to řekl premiér Donald Tusk. Rusko včera zaútočilo na cíle blízko polské hranice. Polsko teď podle Tuska například hledá způsob, jak minimalizovat nebezpečí pro lidi a vozidla čekající na hraničních přejezdech. Bezpečnostní složky by v případě poplachu mohly například odklánit cisterny s palivem na bezpečnější místa. Slapy kvůli klesající hladině právě v tuto chvíli uzavírají sjezd do vody u Hráze na levém břehu. Informovalo o tom Povodí Vltavy s tím, že nebude moct převážet menší lodě přes hráz. Majitelé můžou využít jiné zpřístupněné sjezdy na nádrži. Vodní dílo Slapy nemá lodní zdvihadla. Lodě se tak přes 55 metrů vysokou hráz přepravují speciálním vlekem taženým traktorem. Okolo poledne nastane zákryt Venuše měsícem, potrvá více než hodinu. Podle astronomů je dobré pozorovat oblohu těsně před začátkem zákrytu a ještě lepší těsně po něm. Pokud počasí dovolí Venuši na denní obloze, uvidíme i pouhým okem.
8: Bude to na jihovýchodě, dochází k tomu zákrytu.

0: na krytu, bude to kolem 11:30 a potom k tomu výstupu, to bude zase po 12:30.
1: Říká Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd. Přesné časy se na českém území mohou lišit v minutách. Venuše je podle něj běžně viditelná i přes den.
0: Venuše je dostatečně jasná na to, aby byla vidět na denní obloze, jenom ji prostě nenajdeme, když nevíme, kde je. Když budeme vědět, že je těsně vedle měsíce, tak ji uvidíme.
1: Celý úkaz je možné pozorovat i dalekohledem. Odborníci radí postavit se do stínu, abychom se omylem nepodívali do slunce. Martin Srb, Radiožurnál.
2: Sport. Tenista Alexander Zverev ovládl US Open, ve finále porazil domácího Bena Sheltona 3-1 na sety. Německý reprezentant má od dětství diagnostikovanou cukrovku a tak po vítězství děkoval i své matce. The most important person
3: in my life in general. Je to nejdůležitější člověk v mém životě. Když vám doktoři řeknou, že váš 4letý syn má cukrovku a jeho nejen sportovní život nebude bez komplikací, tak musíte být opravdu silná matka. Je to hlavně její zásluha, že dělám to, co dělám. Jsem moc rád, že jsme to překonali.
2: Fotbalisté Slávie zvítězili v Teplicích 2-0 a po neúplných 8 kolech vedou tabulku šance ligy obod před Libercem. Plzeň prohrála s Olomoucí 2-3, Zlín podlehl Hradci Králové 1-2, stejně jako Baník Ostrava Pardubicím. A Marie Horáčková je první českou lukostřelkyní, která ovládla finále světového poháru pro 8 nejlepších žen sezony. V mexickém Saltillo triumfovala po vítězství nad Němkou Bauerovou.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zdržení na D1 u Rousínova a nehoda na D11 u Chlumce. Na D1 z Vyškova do Brna od sjezdu na Rousínov je silný provoz z 216. kilometru. Za Rohlenku je to na půl hodiny. Plná je i silnice 50 kolem Slavkova i před dálnicí a více než obvykle je ucpaná souběžná silnice 430. Stojí se až k sídlišti Slatina. Je to na desítky minut a je to až z Rousínova.
6: Dá se říct skoro od Rousínova a i v samotným Rousínově je veliký problém se vůbec napojit na tu hlavní silnici, takže asi doporučuji zůstat na dálnici.
5: Na D11 z Hradce Králové do Prahy se v omezení u sjezdu na Chlumec stala nehoda na 62. kilometru. Tvoří se kolona, brzdit teď budete na 63. a pultem. Do zastavení zdržení přes 10 minut a narůstá. A na D11 směrem do Prahy zůstává ještě kolona kolem Poděbrad. Pomaleji se jede mezi 41. a pultým a 33. kilometrem. Po dřívější nehodě je to na půl hodiny. Trasa kolem Poděbrad je zcela ucpaná. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Ráno a dopoledne bude převážně zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Během dne budou od severozápadu srážky i oblačnost pozvolna ubývat. Teploty dnes vystoupí na 18 až 22 stupňů. Na severovýchodě bude většinou 16 až 19 stupňů. Tolik zprávy.
8: 7 hodin 6 minut, krásné pondělní ráno, přejeme s Radiožurnálem Sport. Jsme moc rádi, že nás posloucháte, ať už se touhle dobou chystáte někam do práce, do školy nebo kamkoliv jinam. Jsme moc rádi, že svůj čas trávíte v naší společnosti. Lukáši, tak nějaká témata jsme probrali, ještě celá řada jich zbývá. Teď jsme chtěli začít mluvit o volejbale.
9: Ano, hned na to navážu. Teď jsem si představil z toho, jak jsi mluvil, jak si nás nějací školáci zkrátka pouštějí předtím, než jdou do školy.
8: Ale já doma takové dva školáky mám, kteří si nás doufám teď pouštějí, tak respektive školačky, tak když tak zdravím.
9: To je parádní. Zdravíme samozřejmě do, kde bydlíš přesně?
8: Na Letnou.
9: Na Letnou, já jsem chtěl pozdravit do Teplic, protože tam máš samozřejmě kořeny, ale zdravím na Letnou. Pojďme k volejbalu. České hráče totiž dnes čeká třetí zápas na mistrovství Evropy. V Modeně se utkají už od 16 hodin se Slovenskem a budou usilovat o třetí vítězství ve skupině. My se tomuto zápasu budeme věnovat jednak už zhruba za 13 minut s naším reportérem přímo v Itálii Kamilem Jášou, který vedle sebe bude mít opravdu významného hosta. A mluvit o tom budeme také zhruba v 8.40 s bývalým dlouholetým blokařem národního týmu Radkem Machem. Takže skutečně to dnešní ráno bude i do velké míry volejbalové.
8: Si to určitě nenechte ujít.
4: Radiožurnál Sport
10: a Karel Janů.

0: Joan Osborne, One of Us, v pondělí 14. září posloucháte ranní radiožurnál Sport v 7 hodin a 11 minut. Paralympijský šampion David Kratochvíl se vrátil opravdu z další vele úspěšné akce.
1: Je to neuvěřitelné, z plaveckého mistrovství Evropy v Turecku přivezl 18-letý reprezentant do Prahy ze 6 startů 6 medailí, z toho 5 zlatých a světový rekord k tomu. Co k tomu říci? Reportér Jakub Kanta požádal na letišti o zhodnocení právě Davida Kratochvíla.
2: Bylo to super. Byl to asi jako nejcennější zatím závod za mě, protože 5 zlatých, 1 stříbrná, povedlo se úplně všecko. Ta druhá půlka, ta byla ještě lepší, jak ta první, si myslím, teda od toho čtvrtka do soboty, tak tam jsem se zlepšil hodně osobáky a plavali jsme fakt, na co jsme trénovali, takže jsem fakt moc spokojený.
3: Je nějaká z těch medailí, která vám udělala speciálně radost něčím, nebo nějaký výkon?
2: Tak takhle, tak ono jich je víc. 200 polohovka, tak to mi udělalo radost, že jsem porazil toho Dorsmana na tu polohovku, protože to je jeho hlavní a fakt se mi to plavalo skvěle. A asi i samozřejmě ten svěťák, ten byl taky úplně úžasný. A v sobotu to stříbro, tak já jsem nečekal, že můžu takhle rychle plavat toho znaka. Po dlouhý době jsem se strašně zlepšil, takže za mě úplně paráda. Byl tam nějaký znak v tom tréninku, ale spíš jsem se soustředil na ty krabule, motýly a polohovku.
3: A jak jste si to užil všechno kolem? Slyšel jsem, že jste hráli karty.
2: to jsme hráli, bylo to jako super. Hráli jsme od pondělí do soboty, já jsem si vždycky věřil na trenéra, ale on mě vždycky v té karastě vymázl úplně, no, takže jsem prohrál, no, takže nevadí, příště ho porazím já.
3: Takže příště kromě medailí tak povezete i výprask pro trenéra.
2: Jo, přesně, přesně.
3: Teď se těšíte na co? Jak si odpočinete nebo se pustíte hned zase do tréninku?
2: Teďko jsem dostal 2 týdny volno od trenéra, takže paráda. Samozřejmě od zítra si školu, možná v úterý uvidíme, ale jinak mám volno a v sobotu běžím půlmaraton s mým trasérem, tak uvidíme.
3: Těšíte se?
2: Jo, těším, je to podruhý v mém životě, tak uvidíme, co tam zaběhneme a hlavně se tam užít po té Evropě spíš takový zážitek další.
3: A jak se odměníte za těch celkem 6 medailí, 5 zlatých a 1 stříbrnou z mistrovství Evropy?
2: No tak to ještě úplně nevím, ale asi udělám nějakou party s kamarádama někdy po tom půlmaratonu i. Chtěl bych to užít hlavně s rodinou a kámošema, tak jak bych to chtěl.
3: Kam ty medaile budete dávat?
2: Mám takovou poličku nebo takový vytvořený od taťky, takový prkno a na tom je vypájko, vlastně vypálený všechny státy, kde jsem byl a na tom mám právě pověšený ty medaile. A takhle z Evropy, světa, tak to mám pověšený zvlášť na takovém kolíčku, ale mám to nad postelí všecko.
3: Je to ještě kam dávat?
2: No, ještě jo.
3: Povězte mi, jak vy to vlastně máte s těmi medailemi, můžete si je nějak jako osahat, svým způsobem prohlédnout?
2: Jo, určitě, ale bohužel z mistrovství Evropy a světa nejsou jako rozdělený, že nepoznám, která je zlatá, která je stříbrná a bronzová, to je jenom na paralympiádě. Ale na ty stříbrný teďko, co mám, tak jsem si našel takový jeden výstupeček, jako který není úplně uhlazený, tak podle toho poznám, že to je stříbrná. 6 zlatých, to by byla hustá výzva.
3: Tak děkuju moc za rozhovor Davidu Kratochvílovi po příletu z mistrovství Evropy v paraplavání.
2: Děkuju moc.
3: Z pražského letiště Václava Havla, Jakub Kanta, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: To byla Metallica, posloucháte pondělní ranní radiožurnál, je přesně 7 hodin a 20 minut. České volejbalisty čeká na mistrovství Evropy v Modeně třetí zápas.
1: V 16 hodin nastoupí v našem přímém přenosu proti Slovensku, no a my míříme do Itálie už teď. Je tam připravený totiž náš reportér Kamil Jáša, který má vedle sebe velmi významného hosta. Tak Kamile, dobré ráno.
2: Dobré ráno, tak hned můžeme předat slovo, protože si na nás čas na vysílání, hlavně na posluchače radiožurnálu Sport, udělal hlavní trenér české reprezentace a my jsme za to moc rádi. Zdravím tedy Jiřího Nováka, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Vyspáno do růžova?
3: Vyspáno.
2: 16 hodin začne stejně tak jako přímý přenos radiožurnálu Sport, zápas Česká republika Slovensko. Český tým, který vy vedete trenérsky, tak má na turnaji dvě výhry, Slováci mají dvě prohry. Není ten pohled na tabulku aktuálně lehce zavádějící, protože Slováci měli opravdu extrémně silné soupeře?
3: Je určitě zavádějící, nicméně pro nás dneska opět důležitý zápas, ve kterém bychom rádi stvrdili postup ze skupiny a pak se připravili na ty dva těžké oříšky.
2: Možná se k tomu ještě dostaneme, protože na ten systém turnaje, na koho by asi tak česká reprezentace mohla v osmifinále narazit. Zpátky k Slovákům, vy jste viděl naživo jejich zápas s Itálií, tak co vám ukázal?
3: Sympatický výkon, bez bázně a hany. Řekl bych, že tyhle zápasy, pokud jste trošku v pozici outsidera, se hrajou líp. Není úplně ten tlak na výsledek a můžete jít do risku, nemusíte se bát trochu chyb. Což Slováci přesně předvedli. Včera agresivní výkon. Uvidíme, až dneska přijde k té přímé konfrontaci a bude se už o něco hrát, tak jestli ten výkon bez tlaku a bez stresu bude taky.
2: No co by trenér čtvrtého týmu na mistrovství světa, přijímáte roli favorita?
3: Opustil bych ten loňský rok, to už je za námi, ale samozřejmě to žebříčkové postavení nás trošku do té role posouvá.
2: Kdybychom se detailněji podívali na slovenský tým, tam je tam několik hráčů, kteří buď hráli, nebo ještě hrají českou extraligu, je tam třeba nahrávač Palkut, je tam Jakub Ihnát, hodně razantní se mi zdál Gulak včera, Erik Gulak, to byly rány. Nevystrašil vás trochu?
3: Ne, my víme, že na postu univerzálních hráčů mají typ logicky dva podobné hráče, Matějček a Gula, kteří, jak to je nahoře, tak do toho jdou.
2: A když jsem zmínil Jakuba Ihnáta, vy ho znáte dokonale?
3: Měl jsem ho v Karlových Varech. Já jsem tam byl trenér a měl jsem ho tam jako hráče, myslím, dva roky a výborný chalan.
2: A to znamená, že na něj speciálně přípravu dělat nemusíte. Jak tohle vlastně funguje? Připravujete se na každý tým úplně jinak, na každého hráče, na každou situaci speciálně u videa?
3: Samozřejmě každý ten tým má svoji charakteristiku, každý hráč má určitou charakteristiku. Nechceme se zaměřovat na jednoho hráče, ale samozřejmě víme, že nějaký ten hráč má na vývoj toho týmu nějakou roli a my se snažíme vždycky ten tým trošku rozhodit tím, že toho jejich nejdůležitějšího hráče se snažíme eliminovat.
2: Předpokládám sportovními zbraněmi.
3: Sportovními zbraněmi.
2: Nebo jste se potkali tady s Jakubem Ihnátem, nehecovali jste se trochu, neprohodili jste pár slov.
3: Potkáváme se každý den, protože jsme na stejném hotelu, ale k vzájemnému zápasu jsme se ještě nedostali, protože ten na tom turnaji to jde všechno tak rychle, že musíte přepínat ze dne na den, takže jsme se spíš každý soustředili na svoje.
2: Říká ve vysílání radiožurnálu Sport hlavní trenér české volejbalové reprezentace Jiří Novák. Nakousli jsme téma osmifinále, hrálo by se v Turíně, český tým by narazil na skupinu takzvaně finskou, už vyhlížíte pomalu soupeře?
3: No, ta skupina ještě má před sebou zápasy, které rozhodnou o tom, na jakých místech se ty týmy umístí. Samozřejmě my už před turnajem jsme tak nějak typovali, na koho, řekněme, z trojice týmu bychom mohli narazit a rýsuje se to tak, že opravdu buď Finsko, Srbsko nebo Belgie, tam se asi křížem dostaneme.
2: Tak ty tři týmy, když jste vyjmenoval, na koho chcete, na koho ne?
3: Se všemi máme relativně čerstvé zkušenosti. Srby loni jsme s nima hráli na mistrovství světa, Finy pomalu každý rok se s nima střetáváme v Evropské lize, Belgičany měli jsme vlastně finální přípravu před mistrovstvím Evropy právě z Belgii, takže všechny známe a uvidíme, no, Fini teď hrají výborný volejbal, hrají doma, jestli budou bez té pětitiscové podpory hrát stejně v Turíně, jako teď hrají v Tampere, to je vykřičník. Belgie pro nás velice, řekl bych, dynamický, velice, velice silový tým, který nám až tolik nevyhovuje, má výborný individuality. No a Srbové prostě, nevím, no, tam já jsem trošku jako takovej, trošičku mám strach.
2: Takže Srby radši ne.
3: No, jako už jsme je na velkém turnaji porazili, tak je otázka, jestli je dokážeme porážet pořád, a nebo jestli jsme si ten jeden dobrý zápas už vybrali.
2: To je ale budoucnost, aktuálně řešíte zápas se Slovenskem, ten začne tady v Modeně v 16 hodin. Radiožurnál Sport to přinese v přímém přenosu. Ať se vám daří, díky za to, že jste si v ranní vysílání Radiožurnálu Sport udělal čas na posluchače Radiožurnálu.
3: Není vůbec zač.
2: Říká Jiří Novák z Modeny, Kamil Jáša, Radiožurnál.

0: Stejně jako v předchozích sezónách bude Radiožurnál Sport mapovat dění v nejvyšší domácí hokejové soutěži v pravidelném magazínu Extraligy.
1: Každé pondělí od 14 hodin i s glosami olympijského vítěze Martina Procházky.
0: Kromě tradiční rubriky Hvězda týdne se můžete těšit na novinky.
1: Jednou z nich je hokejista bez výstroje o netradičních zálibách současných i bývalých hráčů.
0: Zapojit se můžete i vy se svými názory v rubrice Pohled z tribuny.
1: Magazín hokejové Extraligy
0: každé pondělí po 14. hodině.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál je půl osmé. Se zprávami tu Jana Utendorská.
3: Sedm klíčníků dnes ve svatovícké katedrále v Praze otevře dveře korunní komory a vyzvedne z ní korunovační klenoty. Od zítřka budou svatováclavská koruna, žezlo a jablko vystavené ve Vladislavském sále Pražského hradu. Klenoty si první čtyři dny budou moct prohlédnout školáci. Od soboty se výstava otevře pro všechny. Vládní koalice čeká další jednání o návrhu rozpočtu na příští rok. Tématem budou mimo jiné i výdaje na obranu. Předseda SPD Tomio Okamura požádal ministra obrany Jaromíra Zunu ze stejného hnutí, aby připravil analýzu jeho kapitoly. Podle Zuny si má koalice na dnešní schůzce určit priority. Změny ve výdajích na obranu nevylučuje. Ministerstvo obrany má zatím na příští rok dostat 191 miliardu korun, což odpovídá právě 2% HDP, tedy závazku vůči NATO. Zaměstnanci francouzské veřejnoprávní stanice France Inter druhým dnem stávkují. Nelíbí se jim přijetí komentátora Charlesa Sapana, který je zároveň zástupcem šéfredaktora ultrakonzervativního serveru. Vedení stanice Sapana brání s tím, že je důležitá pluralita názorů. Podle její ředitelky žádné extremistické názory ve vysílání nezazní. A ostravská Nová Huť se zmenšuje. Pokračují demolice nepotřebných hel a dalších budov. Zbouraná už je například stará struskárna. Postupně se uvolní zhruba 250 hektarů pro další investory. S některými už firma jedná.
1: Sport.
3: Enric Mas vyhrál Vueltu jako první španělský cyklista od triumfu Alberta Contadora v roce 2014. Celkové hodnocení ovládl s náskokem 2:15 před čtyřnásobným šampionem Primožem Rogličem ze Slovinska. Jediný český reprezentant Jan Hirt vybojoval své nejlepší umístění na Vueltě, obsadil konečné 15. místo. Závěrečnou etapu s cílem v Granadě vyhrál Nor Tobias Johannessen.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolona na D1 u Rousínova a nehoda na D10 u Staré Boleslavy. Na D1 z Vyškova do Brna od sjezdu na Rousínov je silný provoz z 216. kilometru. Z Rohlenku je to na více než půl hodiny. Z dálnice nesjíždějte na souběžné silnici Fronta od odbočky na Velešovice nesouvisle až k sídlišti Slatina na desítky minut. Navíc v koloně za Rohlenkou stále i nehoda. Silnice 50 kolem Slavkova i před dálnicí D1 také popojíždí. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna Fronta před Brnem z 5. kilometru osobními auty 20 minut navíc. Na D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Starou Boleslav se na 10. kilometru stala nehoda, tvoří se kolona ze 17. kilometru.
5: To zastavuje už u Hlavence do stojící kolony a vůbec nemá cenu sjíždět ani na Starou Boleslav, ta stojí už vlastně od té dálnice.
4: Na D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Nové Město ze 64. a 5. kilometru budete popojíždět. Provoz zpomalila nehoda u nájezdu z Chlumce, zdržení 25 minut, dá se to obět z exitu 68 přes Chlumec. A na D11 směrem do Prahy od sjezdu na Poděbrady Fronta z 39. kilometru už jen kvůli omezení na dalších 15 minut. Z dálnice nesjíždějte kolem Poděbrad, je to ucpané. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Počasí bude v tomto týdnu hodně proměnlivé. Dnes bude zataženo a deštivo, především teď ráno a během dopoledne. Odpoledne bude ale už pomalu mraků i deště ubývat a teploty do 22 stupňů Celsia, na severovýchodě do 19 stupňů. Zítra už bude tepleji, maxima do 23 stupňů, na jihu Moravy až 25 stupňů Celsia. No a ve středu si užijeme ještě letních teplot, naměříme až 27 stupňů Celsia. Pak ale přijde déšť a studená fronta a od čtvrtka se ochladí. Denní teploty jen do 19 stupňů Celsia. To byly zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: 7 hodin 38 minut, krásné pondělní ráno ze studia a radiožurnálu Sport přejeme v tuhle chvíli ve třech. Fotbalisté Slavie vedou po 8 neúplných kolech tabulku šance ligy o bod před Libercem. Pražané se do čela soutěže vrátili výhrou v Teplicích 2-0. Detaily přidá Pavel Tilšar ve sportovním přehledu. Hezký den.
1: Krásné ráno. O vítězství Slavie rozhodl už v prvním poločase záložník Viktor Novak. Letní posila dala už pátou branku v ligové sezóně. Gólový příspěvek Novaka, trenéra Slavie Jindřicha Trpišovského, překvapuje jen částečně.
2: Náš nejlepší střelec bychom neřekli, ale bylo vidět z jeho historii, že on umí střelit vlastně pravou, levou, vlastně spoza boxu, že umí dát gól z boxu a že je velmi dobrý použitelný na standardní situace. Co jsme teda vůbec neviděli, což nikdy nevyčtete, jak je to skvělý kluk, jakou má mentalitu, jak je to vlastně bojovník, jak žije tím týmem, jak tam vlastně zapad rychle. Po týdnu na soustředění jsme mysleli, že s náma dva roky pomalu.
1: Plzeň podlehla Olomouci 2-3, Baník Ostrava prohrál s Pardubicemi 1-2, stejně jako Zlín s Hradcem Králové. Šefci tak vytvořili nový rekord samostatné ligy, nebodovali v úvodních 8 kolech sezony. O fotbalové šancelize budeme mluvit víc taky v desítce Pavla Horváta po 10. hodině.
3: Fotbalový brankář Matěj Kovář vychytal 5. vítězství PSV Eindhoven v sezóně nizozemské nejvyšší soutěže. Obhájci titulu porazili Spartu Rotterdam 4-1. Reprezentační gólman Kovář si připsal 5 úspěšných zákroků.
0: Fotbalisté Manchesteru City ovládli derby v Premier League po vítězství na Old Trafford nad domácími United 1-0. Zůstali i po 4. kole 100%. Podle organizace ProRef, sdružující anglické fotbalové rozhodčí, ale gól Erlinga Holanda neměl platit kvůli offsideu jeho spoluhráče Enza Fernandeze, který se pokusil zakončit hlavou a ovlivnil tak chování hráčů United. Nováček Coventry podlehl Brightonu 0-5 a v tabulce zůstává bez bodu i vstřeleného bodu poslední.
1: Vstřeleného gólu poslední, pochopitelně. Fotbalisté Paris Saint-Germain poprvé v sezóně francouzské ligy vyhráli na stadionu Brestu 1-0. Tabulku Ligue 1 vede po 4. kole Lille po výhře nad Troyes 2-0. V Německu zvítězil Bayern Mnichov na hřišti nováčka Elfersbergu 2-1 a Lipsko deklasovalo Hamburg 5-0. Ve Španělsku je 100% Barcelona po výhře 4-2 ve Valencii nad Levante a v Itálii po druhé za sebou nezvítězil Juventus, který tentokrát prohrál v Sassuolu 2-3.
3: Tenista Alexander Zverev získal druhý Grand Slam v sezóně i v kariéře. Pro Roland Garros triumfoval také na US Open. V New Yorku porazil ve finále domácího Bena Sheltona 3-1 na sety. Německý reprezentant, který má od dětství diagnostikovanou cukrovku, poděkoval po vítězství svému týmu a speciálně vyzdvihl zásluhy své matky.
4: Je to nejdůležitější člověk v mém životě. Když vám doktoři řeknou, že váš 4letý syn má cukrovku a jeho nejen sportovní život nebude bez komplikací, tak musíte být opravdu silná matka. Je to hlavně její zásluha, že dělám to, co dělám. Jsem moc rád, že jsme to překonali.
1: Hokejisté Plzně vyhráli i 4. zápas v základní části Ligy mistrů. Po vítězství v Bordeaux 10-4 vedou tabulku a mají jistý postup do play-off. Liberec porazil rakouský Graz 6-2. Pro bílé tygry to bylo 2. vítězství v soutěži. 2 góly se pod něj podepsal útočník Radan Lenz. Ten mluvil o střeleckém trápení, které zatím liberecký tým provází. Tentokrát se domácí prosadili 4 brankami až v posledních 8 minutách.
5: To střelecké trápení nebylo jenom v zápase, ale řekl bych v průběhu celé té přípravy. I v tom Champions League jsme nebyli úplně tak střelecky produktivní. A jak v 5-5, tak hlavně v přesilovkách, kde jsme si tolik úplně nepomáhali tím, že bychom buď dotáhli nebo odskočili. Takže jsem rád, že když až v závěru, tak jsme si pomohli tou přesilovkou a ve finále nakonec to tam napadalo.
3: Americké basketbalistky jsou po 5. za sebou mistryněmi světa. V repríze posledního olympijského finále porazili v Berlíně Francii 97-79. Třetí skončily Španělky, které v souboji o bronz zvítězily nad domácími Němkami 81-58.
0: Po výhrách nad Řeckem a Švédskem čeká české volejbalisty na mistrovství Evropy utkání se Slovenskem. Výhodou by podle kouče Jiřího Nováka mohlo být, že se hráči vzájemně potkávají v české nejvyšší soutěži. Kouč národního týmu taky pozorně sleduje vývoj zranění kapitána Patrika Indry, který v minulém utkání nastoupil jen na několik výměn.
6: Někteří hráči hrajou v české extralize, ale máme relativně čerstvou zkušenost přátelských zápasů. Poznatku bychom měli mít dost. To moje myšlení bylo takový furt ho tam dávat a čekat, až ho hlava pustí, aniž bychom přesně věděli, jak ty záda budou reagovat. Nepodceňujeme, ale nepřeceňujeme.
0: Utkání Česká republika Slovensko začne na volejbalovém mistrovství Evropy v Modeně, stejně jako přímý přenos radiožurnálu Sport v 16 hodin.
1: Marie Horáčková je první českou lukostřelkyní, která ovládla finále světového poháru pro osm nejlepších žen sezóny. V mexickém Saltillo triumfovala po vítězství nad Němkou Bauerovou a právě s Marií Horáčkovou si na radiožurnálu Sport budeme povídat v 7 hodin a 50 minut.
3: Beach volejbalistky Kateřina a Anna Pavelkovy získali bronz na mistrovství Evropy do 22 let v Madridu a zkompletovali medailovou sbírku ze šampionátů této kategorie. Loni vybojovali stříbro, o rok dřív slavili titul.
0: No a výškař Jan Štefela, ten byl na ultimátním atletickém šampionátu v Budapešti na dělené sedmé příčce, skočil 217 cm. Vyhrál Ital Gianmarco Tamberi nejlepším letošním výkonem 237 cm.
1: Po 12 letech vyhrál Vueltu španělský cyklista Enric Mas, tak navázal na Alberta Contadora. Druhý skončil s odstupem 2 minut a 15 sekund Slovinec Primož Roglič, čtyřnásobný šampion španělské Grand Tour. Závěrečnou etapu ovládl Nor Tobias Johannessen. Jan Hirt byl 32. a celkově obsadil 15. místo, což je jeho nejlepší výsledek při sedmé účasti na Vueltě.
3: Velkou cenu španělská vozů Formule 1 na novém okruhu v Madridu vyhrál Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu. Italský pilot si díky osmému vítězství v sezóně upevnil vedení v pořadí mistrovství světa. Má náskok 180 bodů před týmovým kolegou Britem Georgem Russellem, který byl pátý. Druhý skončil Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu, třetí pak britský obhájce titulu Lando Norris z McLarenu.
1: Francouz Dorian Konings ovládl triatlonový závod seriálu mistrovství světa v Karlových Varech. Z Čechů se nejlépe umístil Radim Grebík, který doběhl 28.
7: Já jsem hrozně rád, protože ze začátku to nevypadalo vůbec ideálně. Po plavecké části jsem se pohyboval na chvostu, ale měl jsem štěstí, že jsem chytil čelné cyklisty, kteří mě vlastně dotáhli do toho čela skoro téměř. A pak samozřejmě ta běžická část nebyla ideální, ale jako po tom kole já jsem strašně spokojený, že jsem vůbec v cíli.
1: Nejlepší Češkou byla 19. Dana Přikrylová, mezi ženami triumfovala Britka Taylorová Brownová.
0: Tolik sportovní přehled a Pavel Tilšar, děkujeme.
1: Pěkné pondělí.

0: ZZ Top dohrávají v pondělním radiožurnálu Sport. Lukostřelkyně Marie Horáčková přidala další velký úspěch po té, co v červenci poprvé v kariéře vyhrála závod světového poháru, tak ovládla v noci na dnešek i finále celého seriálu v mexickém Saltillo. No a přestože teď má za oceánem skoro půlnoc, tak se nám připojila do ranního vysílání radiožurnálu Sport, tak za to moc děkujeme a hlavně tady gratulujeme. Hezký den.
1: Dobré ráno, děkuju.
0: Tak už jste stihla nějakou oslavu?
1: Vlastně trošku, jo, jsem se akorát vrátila z takové menší oslavy, kdy jsme byli pozváni Anou Pavlovou Vázquez, s kterou jsem střídala čtvrtfinále, první souboj k ní domů, v podstatě k její tetě a strýci, a tam jsme měli takový mexický barbecue, který oni dělají v podstatě každý víkend, takže dneska byla neděle, a takže pro ně to je jako tradiční a pro nás to byl velký zážitek a hezká oslava.
2: Hezké ráno, Marie, i ode mě samozřejmě velká gratulace. Mexické barbecue, to je jedna věc. Já jsem v Mexiku nedávno byl na fotbalové mistrovství světa. Byla i mexická tequila.
1: No, byla, to jasný. To prostě na tu oslavu musí být. A navíc tady, když člověk jako odmítne, tak to neexistuje. A potom, když přijde něco nabídnout i nejstarší člen rodiny, což tam byla babička, tak to se neodmítá už vůbec. Jo? To je prostě urážka největšího kalibru. Takže bylo potřeba.
0: Lukostřelkyně Marie Horáčková s námi v ranním vysílání radiožurnálu Sport. Vy už jste tedy řekla, že jste byla na návštěvě u té soupeřky, kterou jste porazila ve čtvrtfinále. Vlastně čtvrtfinále i semifinále jste měla proti domácí, tedy soupeřce. Tak jaká byla v Mexiku hlavně při těchto zápasech atmosféra?
1: Ohromná, neuvěřitelná a těžko popsatelná. Já bych to přirovnala fotbalovému zápasu. Jo.
2: Klidně se můžete ještě rozvášnit, je to z vašich slov tedy předpokládám něco, co třeba není tak ojedinělé v tom světě lukostřelby.
1: No, není, protože v podstatě všechny ty finálové souboje tam mají své fanoušky a určitou podporu, ale to Mexiko jako velmi jako živý národ bych to nazvala, kdy oni si umí užívat života a kor ještě k tomu fandění, a měli tam teda dvě velký želízka v ohni a já se s těma holkama i znám, takže jsem věděla, že to bude náročný souboj, jak jeden, tak druhý, ale připravovala jsem se i na tu atmosféru a já ty fanoušky, který dodávají tu energii, tak to přetvářím v něco, co mě vlastně pomáhá. Já to mám moc ráda, když je tam prostě bordel.
0: Lukostřelkyně Marie Horáčková s námi na radiožurnálu Sport. Na ten semifinálový duel jste si, Marie, taky musela kolem hodiny počkat kvůli bouřce. Tak jak jste tuhle komplikaci prožívala?
1: No, to bylo takový nepříjemný trošku. Na druhou stranu, potom, když už vlastně to celé skončilo, tak jsme to zhodnotili i tak, že to nebylo tak úplně špatné, protože ze mě vlastně opadly takové ty nervy úplně a ta velká nervozita. Akorát jsme trošku nevěděli, jestli vůbec budeme pokračovat nebo ne, jestli třeba nebudeme střídat v noci, protože nevěděli, jestli tu soutěž teda pustí dál nebo ne. Naštěstí ji teda potom pustili a já jsem měla sebou třeba křížovky, tak jsem si luštila a tak jsem ten čas přečkala, povídala jsem si se soupeřkama.
2: A tak to má být. Lukostřelkyně Marie Horáčková ale zažila komplikace i před finále světového poháru. Vy jste přiletěla trochu později, tak co se vlastně stalo?
1: No, to nevím, jestli jako... Byla to naše chyba, protože jsme si nezjistili a na druhou stranu by mě vlastně vůbec nenapadlo, protože Amerika zpřísnila pravidla a my jsme měli přestup v Houstonu, kdy i pouze na transfer je potřeba mít ESTA kartu, kterou jsme nezvládli si zařídit, protože jsme to nevěděli a nezvládli jsme to do toho našeho odletu, aby nám přišlo potvrzení o tom, že tu ESTU máme, takže proto jsme to museli přebukovat a naštěstí to teda vyšlo, že jsme přiletěli jenom o den později.
0: No, klaplo to a tedy nakonec s opravdu hodně, hodně pozitivním závěrem. Vy jste, Marie, v roce 2023 se stala mistryní světa. Letos jste vyhrála celkem dva závody světového poháru, k tomu další soutěže, tak dá se mluvit o životním roce?
1: Možná jo, a já doufám, že to tady začíná teprve, že se vlastně ukazuje to, na co trénuju a to, co si myslím, že i ty tréninky mě ukazují, na co mám, a trošku mě vlastně jako mrzí, na druhou stranu jsem vlastně ráda, že vůbec to dopadlo takhle na konec sezony, protože já jsem tuhle sezonu chtěla vlastně mnohem víc, myslím si, že jsem na to měla, ale měla jsem trošku trable s vybavením, takže jsem ráda, že to ale nakonec klaplo i na ten poslední závod světového poháru a že mě dostal do toho finále a to finále teda byl krásná třešnička na dortu této sezony.
2: No pojďme se k tomu ještě vrátit. Co pro vás tento úspěch znamená? To, že jste vlastně byla schopná ovládnout v noci na dnešek finále celého seriálu. Jak vysoko tento úspěch řadíte?
1: Jeden z nejvyšších, rozhodně. Nevím, jestli bych to vlastně přiřadila na stejnou míru, ale možná vlastně jo, k tomu mistrovství světa, protože zas na druhou stranu od toho mistrovství světa už jsou 3 roky a já se snažím koukat dopředu, ne zpátky a čerpat z každé prohry i výhry co nejvíc do budoucna a rozhodně dalším cílem nebo cílem dlouhodobější je mít medaily v LA a tohleto si myslím, že je cena velmi zkušenost a něco, co mě může pozvednout sebevědomí do dalších 2 sezon.
0: A když bychom se na závěr z našeho povídání s lukostřelkyní Marií Horáčkovou podívali na tu bezprostřední budoucnost, tak pro letošek máte hotovo nebo vás ještě něco čeká?
1: Pro letošek a pro tu venkovní sezonu je hotovo, ale v podstatě za měsíc a půl startuje halová sezona, kde na přelomu října a listopadu už budu závodit zase World Indoor Series. První bude ve Švýcarsku, takže tam jsem zase ráda, že se vrátím, protože jsem tam rok a půl trénovala. Tak na to se moc těším. A vlastně teďka budu mít jenom krátkou pauzu a zpátky do kolečka tréninkového.
0: To říká lukostřelkyně Marie Horáčková, která v noci na dnešek ovládla i finále celého tedy světového seriálu v mexickém Saltillo. Tak my vám moc gratulujeme ještě jednou a tedy, jak se to dělává, abychom zmátli všechny posluchače, tak vám přejeme dobrou noc.
1: Jo, děkuju, my máme asi tak za 3,5 hodiny odvoz na letiště, takže nevím, jestli...
0: Tak se to nepovedlo. Tak každopádně jsme moc rádi, že jste se nám připojila. Mějte se hezky a v tom případě tedy šťastnou cestu domů.
1: Děkuju moc a všem posluchačům i vám přeji krásný den.

0: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Právě probíhá aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Česká televize a Big Board.
1: 8 hodin. Jsou tu zprávy s Janou Temberskou.
2: Vláda projedná zavedení možnosti očkovat dospělé v lékárnách. V Německu sílí hlasy pro zastropování cen benzínu. Fotbalisté Zlína si připsali nový rekord samostatné ligy, prohráli i 8. utkání v sezóně. Nehoda zpomalila provoz na D11 na kilometru 62 směrem do Prahy. A zpočátku bude zataženo s deštěm, postupně se vyjasní, teploty do 22 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Zavedení možnosti očkovat i v lékárnách dopoledne projedná vláda. Počítá s tím novela zákona o ochraně veřejného zdraví. Očkování v lékárnách by bylo dobrovolné a jen pro dospělé. Lékárníci by předtím museli absolvovat povinný kurz. Novela má podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO zvýšit dostupnost očkování. Pro očkovanost proti chřipce je v Česku jedna z nejnižších v Evropě.
4: Každou sezónu vidíme, že část pacientů, kteří onemocní chřipkou a jsou třeba i chronicky nemocní, mají diabetes a podobné nemoci, tak bohužel končí hospitalizací a v některých případech i úmrtím. Takže právě proto naším cílem je, abychom zvýšili proočkovanost proti chřipce.
2: V Česku se podle ministra zdravotnictví nechává pravidelně proti chřipce očkovat 8% lidí, seniorů pak asi čtvrtina. 7 klíčníků odpoledne otevře korunní komoru svatovítské katedrály Pražského hradu, kde jsou uložené korunovační klenoty. Ty pak převezou do Vladislavského sálu. Vedle koruny, žezla a jablka tam Pražský hrad vystaví také královské roucho a další artefakty.
5: Tady máme vystavený také jeden historický originál klenotů z doby 16. století. Jsou to funerální insignie.
6: Říká kurátor výstavy Štěpán Vácha.
5: To byly klenoty, které se nepoužívaly ke korunovacím, ale používaly se při smutečních slavnostech.
6: Z první 4 dny si budou moct exponáty prohlédnout jen předem rezervované školní třídy. Pokračuje programová a kulturní ředitelka kanceláře prezidenta republiky Veronika Wolf.
7: Termíny pro školy jsou plně obsazeny a máme velkou radost, že přivítáme více než 300 škol.
6: Pro veřejnost bude výstava korunovačních klenotů otevřená zdarma od soboty 19. do pondělí 28. září. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
2: Země Perského zálivu odložili dnešní plánované jednání s Íránem o napjaté situaci v Hormuzském průlivu. Konflikty na Blízkém východě mezitím tlačí ceny pohonných hmot nahoru. Německu sílí hlasy pro zastropování cen.
8: Naposledy braniborský ministerský předseda Dietmar Woidke řekl agentuře DPA, že Německo by si mělo vzít příklad mimo jiné z Česka a ceny na čerpacích stanicích omezit. Potom volá víc sociálních demokratů, ale spolková ministryně hospodářství Katarína Reichová státní zásah dosud odmítá. Ceny v Německu naposledy poskočily v sobotu v důsledku zprávy, že Saudská Arábie uzavřela kvůli útokům významný ropovod. Litr benzínu se aktuálně prodává v Německu v průměru za zhruba 54 korun za litr. Z Berlína to Žavlín, Radiožurnál.
2: Česká vláda chce zastropovat ceny pohonných hmot v případě, že dál porostou. V televizi Prima to řekl vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO. Neupřesnil ale, jak vysoko by cena musela vyšplhat. Případná opatření skoordinuje se státy Vyšegrádské skupiny. Necelé 200 kin po celé republice nabídnou o víkendu vstup za 100 korun. Do akce nazvané Kinodny se 19. a 20. září zapojí promítací sály ve 141 městech. Programu najdou diváci jak premiéru.

0: Jarové filmy, tak oceňované dokumenty. Mezi nimi třeba snímky Kdyby se holuby proměnily ve zlato, anebo časozběrný portrét Bára Basiková. A právě zpěvačka Bára Basiková bude dnešním hostem Radiožurnálu. Poslouchejte po zprávách v 9 hodin.
1: Sport. Fotbalisté Zlína ani v 8. kole šance ligy nebodovali. Po prohře s Hradcem Králové 1-2 tak vytvořili nový rekord v samostatné historii nejvyšší soutěže. Reaguje na to nový trenér Zlína Pavel Hoftych.
2: Je to smutný rekord a těžký rekord. Těch 8 zápasů bez výhry je opravdu hodně, ale musím poděkovat i divákům za to, že bylo cítit, že nám chtějí pomoct a že to mužstvo je vtáhlo do té hry a že v závěru druhou půli tlačili mužstvo do toho, aby jsme vyrovnali, protože ty hráči viděli, že ty hráči si zatím jdou a přijde jim.
1: V čele tabulky je Slávia po výhře v Teplicích 2-0, Plzeň podlehla Olomouci 2-3 a Ostrava Pardubicím 1-2.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D11 u Chlumce a zdržení na 43 před Lipůvkou. Na D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Nové Město ze 67. kilometru postojíte v koloně. Na 62. šetří v omezení nehodu zdržení 35 minut. Poslední volný sjezd je na 68. kilometru. Ovšem příjezd do Chlumce je už také ucpaný. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov západ z kilometru 218. Pomalejší provoz za Rohlenku, je to na více než půl hodiny. Ale velmi ucpané jsou i okolní trasy. Silnice 50 od Slavkova až k dálnici nebo souběžná silnice 430. Tam je to od Rohlenky do Brna na desítky minut. Na silnici 43 ze Svitav do Brna stojí kolona z Milonice a je to na dlouho.
5: Stojí to od Milonice až po Kuřim, takže je to tak na hodinu skoro. Teď jsem se otočil a jdu pryč, protože to nemá vůbec smysl.
4: Možná je trasa přes Blansko. Na příjezdech do Prahy po dálnicích pondělní silní provoz, v samotné Praze silnější špička než obvykle, plná tradiční místa. V Českobrodské se stojí od Průmyslové přes Jarov až do poloviny spojovací 50 minut. A Kbelská je plná v obou směrech, směrem na D8 v Letňanech řeší nehodu. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Ráno a dopoledne bude převážně zataženo s deštěm nebo přehláňkami. Během dne budou od severozápadu srážky i oblačnost pozvolna ubývat. Teploty 18 až 22, na severovýchodě většinou 16 až 19 stupňů. Tolik zprávy.
6: 8 hodin 6 minut, pondělí 14. září, posloucháte ranní vysílání Radiožurnálu Sport. My jsme za to moc rádi, přejeme vám dál krásný den i s Lukášem Michalíkem. No a teď jsme Lukáši chtěli pozvat na naši soutěž, protože jako tradičně 8.50 to je šance pro vás, kteří nás posloucháte.
7: Ano, a dnes znovu exkluzivní cena, protože budete moci soutěžit o 2 vstupenky na tenisový Davis Cup. Hrát se bude v pátek v O2 aréně, bude to ten úvodní den druhého kola kvalifikace mezi českými tenisty a těmi ze Spojených států amerických, takže pokud se chcete v pátek podívat do O2 arény na tenis, tak nás poslouchejte i dál a samozřejmě od nás v případě vítězství získáte i další doprovodné ceny.
6: Teď už Kasabian, po písničce budeme mluvit o basketbalu.
3: Radiožurnál Sport
8: a Karel Janů.

0: Basketbalistky Spojených států amerických jsou po páté v řadě mistryněmi světa. Ve finále světového šampionátu v Berlíně porazili francouzsky 97-79.
1: A v našem vysílání o tom teď budeme mluvit s bývalou úspěšnou reprezentantkou, evropskou šampionkou a vicemistryní světa z roku 2010, Hanou Horákovou. Tak krásné ráno, díky, že jste si udělala čas na Radiožurnál Sport.
2: Dobré ráno vám, pánové, i všem posluchačům.
1: Ke světovému šampionátu před 16 lety, na který máte, předpokládám, krásné vzpomínky, se ještě dostaneme, ale začněme tím aktuálním. Jak vlastně takto po kariéře vnímáte finále těch vrcholných turnajů? Je to něco, co vždy chcete vidět, a kde jste sledovala včerejší finále?
2: Basketbal jako celkově mám ráda. V televizi se vždycky podívám, když jsou tady tyto opravdu krásné a kvalitní zápasy. Je netěžký je dohledat. No. Sledovala jsem to, já nevím, jestli to můžu říct na Typ sportu, na ČT+, ale jako mrzí mě, že i když jsou to opravdu krásné zápasy, tak je těžké dohledat v televizi. No.
0: Francouzsky po poločase nad Američankami vedli o 2 body, třetí čtvrtinu ale prohráli o 18 bodů, tak čekala jste podobný průběh, nebo jste si třeba o poločasové pouze ještě říkala, že Francouzsky budou favoritky takhle trápit i dál?
2: Viděla jsem už semifinálové zápasy, když jsem si myslela, že když Francie postoupila do finále, tak opravdu má na to Američanky potrápit, a trošku jsem i doufala, že by je mohla porazit. A když nastoupili do zápasu, tak opravdu to byl koncentrovaný týmový výkon, kde vynikaly hráčky v individuálních dovednostech, myslím na straně Francie. A Američanky se strašně trápily, úplně nevěděli, co na ně hrát, ale v poločase se to úplně otočilo a naopak Francouzky nastoupily jakoby úplně jiné družstvo a Američanky taky, a už pak dominovaly až do konce zápasu.
1: Za Hanou Horákovou se bavíme o včerejším finále mistrovství světa basketbalistek, ve kterém uspěly Američanky v souboji s Francouzkami. Pojďme se k tomu ještě vrátit. Co tam bylo jinak v té třetí čtvrtině? Američanky zaply, anebo Francouzky nějakým způsobem se zhoršily?
2: No, mně přijde asi oboje, protože Američanky se začaly prosazovat tím jejich stylem, kdy hrály hodně tvrdě, jedna na jedna, nepouštěli Francouzky do otevřených střel, kdy v prvním poločase těm Francouzkám stačila vteřina a už to byla krásná střela, úspěšná střela, v obraně byly šikovné, ale když potom nastoupili v druhém poločase, tak to byl opravdu jiný tým. I Francouzky nastoupily tak jako vlažně, tak jak kdyby se vlastně nic nemohlo stát. Přitom oni totiž v prvním poločase vedli už třeba o 10, o 12 bodů a hráli opravdu svůj styl a hráli strašně hezky. Ale v tom druhém poločase nastoupili úplně jak vyměněné, jak kdyby nekoncentrované, nedávali střely, nedoskočili si nedanou střelu. Fakt to byl úplně jiný tým.
0: S Hanou Horákovou si povídáme v pondělním Radiožurnálu Sport k té finálové výhře Američanek. 22 body a 10 doskoky pomohla Briana Stewartová, stala se nejužitečnější hráčkou turnaje, má čtvrtou medaili ze světových šampionátů, vyrovnala rekordmanku Sue Bernovou, kterou z kariéry velmi dobře znáte. Tak jak velký je to úspěch a co vlastně k Briane Stewartové se dá říct?
2: Tak Briana je velice zkušená hráčka, ona už má i euroligové tituly a vždycky, když jsem ji viděla hrát v euroligové soutěži, tak ona je opravdu dominantní typ. Ona umí hrát tu svoji hru individuální, ale velice dobře zapadne i do týmu. Ona není takový ten soukromník, že by hrála jenom na sebe jedna na jedna, ale ona umí vytvářet i pozice pro ostatní hráčky a má strašný cit pro balon, takže ona, i když doskakovala sama mezi třema Francouzkama, tak ten balon prostě měla a dala koš. A ona měla normálně průměr asi 10 bodů na zápas, ale to bylo i tím, že trenérka dávala už širší rotaci, takže neměla tolik minut, a už v semifinále, kdy opravdu na ní spoléhali Američanky a potřebovali, aby zahrála tu svoji hru, ten svůj výkon, tak ona byla vždycky oporou, takže MVP si 100% zaslouží.
1: To říká někdejší vynikající basketbalistka Hana Horáková, která je s námi na Radiožurnálu Sport. Američanky potvrdili svou dominanci na jubilejním 20. mistrovství světa, získali už 12. titul, ovládli i už zmiňovaný šampionát v roce 2010 v Česku, kdy ve finále porazili 89-69 domácí výběr s vámi v sestavě. Tak jak na ten zápas i turnaj obecně vzpomínáte? Připomínám, že jste se stala nejužitečnější hráčkou turnaje a dostala se i do All-Star týmu.
2: Tak pro nás to bylo strašně hezký turnaj, byli jsme doma, diváci nám fandili a byli jsme strašně dobrá parta, byli jsme na to nachystané, připravené a to nemyslím jenom díky té přípravě samotné před tím turnajem, ale i celkově, že jsme 10 let hráli v nejvyšších soutěžích, hráli jsme Evropy, olympiády, takže tohle už bylo takový vlastně vyvrcholení, mi přijde té naší našeho týmu, kde vlastně jsme opravdu zúročili každý těžký zápas a bylo to jedna velká hezká jízda.
0: Připomeňme, že bronz na tom skončené mistrovství světa získali basketbalistky Španělska po výhře 81-58 nad Německem. České reprezentantky po třech prohrách na šampionátu skončily už ve skupině, tak kdybyste měla zhodnotit jejich vystoupení, tak byla jste zklamaná a co rozhodlo podle vás hlavně o tom českém neúspěchu?
2: Já jsem zklamaná nebyla, já jsem byla hrdá, když jsem viděla, jak holky hrály proti Číně, tam opravdu bojovali o každý centimetr na palubovce a každý balon se jim zdál vzácným, takže to úplně jako chválím, ale jak jsme mohli vidět, ve skupině jsme měli Italky, Číňanky, ty postoupily každá o jedno, dvě kola dál, takže my jsme tu skupinu, ať jsme si mysleli, že je silná, úplně nebyla a myslím si, že no ten celosvětový basketbal je trošku před námi, takže rozhodně máme na čem pracovat. Holky zaslouží, myslím, že pochvalu za to, co předvedli.
0: Hana Horáková, evropská šampionka, vicemistrně světa z roku 2010 v ranním radiožurnálu Sport. Moc děkujeme za váš čas a přejeme krásný den.
2: Já taky moc děkuju a krásný den všem.

0: Po skupině Red Hot Chili Peppers se pojďme z Kalifornie vrátit zpátky do Česka. Jako na hokej si museli připadat fanoušci a hlavně aktéři zápasu fotbalové šance ligy v Teplicích.
1: Obhájce titulu Slavia vyhrála 2-0, když se vypořádala s neobvyklým průběhem utkání. To se kvůli výpadku osvětlení odehrálo v podstatě na 3/4 a se 2 přestávkami. V 65. minutě hlavní rozhodčí Ondřej Berka poslal oba týmy skoro na 15:15 neplánovaně do šatén.
2: Zápas byl přerušený za stavu 0-1 zhruba v polovině druhé půle na 20 minut. Trenér Slavie Jindřich Trpišovský neplánovanou přestávku zažil po druhé v kariéře.
3: Zažil jsem to s Libercem v Admira Wacker v kvalifikaci, kde to se dostalo dokonce 4x za polečas. Jestli to někomu pomohlo, jak bych řekl, že spíš nám, že jsme měli možnost prostě doplnit nějaký tekutiny, nějaký gely a trošku si říct, jak ten zápas budeme dohrávat, co se stane, až Teplice změní to rozestavení, takže samozřejmě to, že si stoupnete třeba k tabuli a napíšete to a máte na to klid, je to komfortnější, než to posílat a nebo to na sebe řvát a myslím si, že jsme se pak i sklidnili.
2: Slávisté se snažili podle obránce Štěpána Chaloupka mimořádnou druhou pauzu maximálně využít. I proto se na hřiště vrátili o pár minut později než domácí.
4: Samozřejmě nastoupili maséři fyzioterapeuti, aby nám pomohli uvolnit těžké nohy, zároveň zůstat teple, přelíknout do suchého a na druhé straně videoanalytici a trenéři, aby nám ukázali prostě ty postřehy z toho, co se změnilo třeba do té druhé půle a případně naše nějaké změny. Troufnu si teď říct, že nám to pomohlo.
2: Teplicím druhá přestávka ublížila. Cítil to taky jejich brankář Krištof Lichtenberg.
5: Měli jsme tam tlak trošku, Slávy jsme trochu zatlačili a určitě jako je to škoda.
2: Teplický fotbalový klub musel domácí ligový zápas přerušit kvůli výpadku elektrického proudu už po třetí. Poprvé v roce 2015 a pak v roce 2023. Z Teplic David Kalvas, Radiožurnál.
0: Pražská Slavia tedy veze všechny tři body ze Stína Delno a radovali se vlastně hosté ve všech zbývajících včerejších duelech šance ligy. Hradec Králové, ten vyhrál na hřišti Zlína 2-1.
1: To mě v podstatě nenapadlo. To je velmi dobrý point. Přemýšlím, kdy se to naposledy stalo, někdy asi určitě, ale velmi taková zajímavost, abych to řekl. Zlín podlehl Hradci Králové 1-2, už jsme o tom mluvili, budeme o tom mluvit i po 10. hodině v desíti. Zlínu to zkrátka vůbec nejde. Osmý zápas v lize v této sezóně, osmá porážka, nepomohla ani změna trenéra, odešel Bronislav Červenka, vrátil se tedy z pozice sportovního manažera, spíše jen se stoupil do té funkce trenéra Pavel Hoftych, ale ani to nepomohlo. Nepomohla Viktorii Plzni ani tedy takhle, teď jsem se do toho trochu zamotal, řeknu to jinak, zkrátka Plzni nevyšel další ligový zápas proti olomoucké Sigmě, Viktoria podlehla tedy Olomouci 2-3 a dál se trápí, je desátá až v tabulce, má velké problémy v defenzivě, i tomu se budeme věnovat a vlastně tím jsme to zkompletovali.
0: Ještě Baník, ten má taky velké problémy, ještě vlastně další porážka Ostravy na domácím stadionu s Pardubicemi, velký úspěch určitě pro hosty, ale tedy Baník Ostrava taky určitě zase v tabulce někde jinde, než by domácí příznivci chtěli.
1: Rozhodně ten zápas jsem sledoval, velmi mizerný výkon v prvním poločase. Po změně stran už to bylo trochu lepší, ale nestačí hrát 45 minut.
0: Tak jak říkají Guns N' Roses, chce to asi trpělivost, patience, příjemný poslech.
6: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. 1, 2, 3, 4.

0: mistrovství Evropy volejbalistů. To je 24 týmů a 76 zápasů ve čtyřech zemích. Velké hvězdy evropského volejbalu. Česká reprezentace v základní skupině v italské Modeně obhajuje senzační čtvrtou pozici z posledního mistrovství světa.
1: Sledovalo se to krásně, lidé fandili. Bylo to dobrý, kluci bojovali, celý národ, hlavně ten volejbalový se spojil. By to chtělo na vás další nějakou úspěšnou mladou generací. Určitě na tomhle tom úspěchu dál stavět.
0: Sledujte zápasy českého týmu v přímých přenosech z Itálie s reportérem Kamilem Jášou. Poslouchej Evropský volejbal na Radiožurnálu Sport.
2: Je 8:30. Jana Utendorská a zprávy.
3: Za poslání nevyžádané intimní fotografie nebo videa až rok vězení navrhuje to Ministerstvo spravedlnosti v novele trestního zákoníku. Podle ní by mělo být trestné taky zveřejnění osobních údajů, jako je telefonní číslo nebo adresa, s cílem člověka poškodit. Soudy by za ní mohly udělit až 2letý trest. Lídři Skotska, Walesu a Severního Irska se sejdou na summitu v Cardiffu. Chtějí tam potvrdit právo svých zemí usilovat o nezávislost na Spojeném království. Schůzka přichází krátce poté, co americký prezident Donald Trump prohlásil, že by rád viděl sjednocené Irsko. Summit reaguje taky na květnové volby ve Walesu. V nich zvítězila strana Plaid Cymru. Separatistické strany tak aktuálně vládnou ve všech třech zemích. To podle organizátorů vytváří novou příležitost ke spolupráci. Úroda jablek v českých sadech je letos kvůli jarním mrazům o desítky procent nižší než obvykle. Podle ovocnářské unie úrodu poškodilo i extrémní sucho a horko v létě. Plody jsou kvůli tomu na některých místech menší. Nedostatek vody způsobil i úhyny mladých stromů. A školáci se ode dneška můžou zapojit do výzvy pěšky do školy. Do jejího 10. ročníku se podle organizátorů zapojí 556 škol po celém Česku. Cílem akce je motivovat rodiny k pohybu a zvyšovat bezpečí v okolí škol.
0: Sport.
3: Zemřel Luděk Mikloško, bývalému fotbalovému brankáři bylo 64 let. Šéf sportovního úseku ligového Baníku Ostrava podlehl rakovině, se kterou bojoval několik let. Radiožurnálu to potvrdil člen skautingového oddělení klubu a Mikloškův kamarád Tanas Papadopoulos. Mikloško nastupoval za ostravský tým i během hráčské kariéry. Přes 10 let působil taky v anglické Premier League, ve které chytal za West Ham a Queen's Park Rangers.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D10 v Mladé Boleslavi a na D11 u Klumce. Na D10 z Prahy do Turnova od sjezdu na Bezděčín ze 41. kilometru stojí kolona. Před sjezdem do Mladé Boleslavi se na 44. kilometru stala nehoda.
5: Viděl jsem tam osobák a motorku. Snaží se k tomu kolonou teďka prospat sanitka a policajti.
4: Zpoždění je teď 20 minut. Na D11 z Hradce Králové do Prahy od sjezdu na Chlumec nad Cidlinou ze 68. kilometru stojí kolona, je na téměř 50 minut. Na 62. kilometru šetří nehodu v omezení, dá se jet z exitu 68 přes Chlumec. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov západ z kilometru 220 hlásíte kolonu, ta zpomalí před sjezdem na Slavkov, překážka.
5: Tak jsme na 211. kilometru v té koloně, zůstal stát kamion.
4: Silnice 23 z Náměště do Brna je na průjezdu Rosicemi ucpaná, situaci komplikuje nově řešené omezení, nedá se najet od Tetčic, podle zpravodajů jsou tam zmatky. A na Pražském okruhu směrem na letiště před Jesenicí na 79. kilometru nehoda v omezení, kolonu čekejte za dálnicí D1. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Letní teploty se nám v týdnu ještě přeci jen ukáží, a to konkrétně ve středu, kdy naměříme až 27 stupňů Celsia. Přes naše území ale zároveň začne přecházet studená fronta a ve čtvrtek bude deštivo s teplotami do 19 stupňů Celsia. Deštivé je ale i dnešní ráno. Aktuální teploty se stále pohybují okolo 15 stupňů Celsia. Během dne vystoupají až na 22 stupňů, na severovýchodě k 19 stupňům Celsia. Odpoledne ale bude srážek i mraku ubývat. Zítra bude o trochu tepleji, maxima do 23 stupňů, na jihu Moravy až 25 stupňů Celsia. A ráno bude ale velmi chladné s teplotami do 11 stupňů a budou se objevovat mlhy nebo nízká oblačnost. Na silnicích tak buďte obezřetní. To byly zprávy.
0: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: Fallout Boy v pondělním vysílání Radiožurnálu Sport. Je 8 hodin 38 minut. Jsme moc rádi, že jste tu dál s námi. Čeští volejbalisté mají před sebou třetí zápas na mistrovství Evropy. Po výhrách nad Řeckem a Švédskem dnes odpoledne v našem přímém přenosu nastoupí v italské Modeně proti Slovensku.
1: A na Radiožurnálu Sport si o tom teď budeme povídat s někdejším dlouholetým blokařem národního týmu a osminásobným mistrem extraligy s Českými Budějovicemi Radkem Machem, kterého vítáme ve vysílání. Dobré ráno, díky, že jste se na nás udělal čas.
2: Dobré ráno vám i všem posluchačům.
1: Úvodní otázka trochu na odlehčení. Vy po kariéře pracujete jako učitel. Dnešní zápas Československo začíná v 16 hodin, tak budete se moct v klidu dívat, nebo vás čeká ještě nějaká odpolední výuka?
2: Ne, dneska mám volno a budu se dívat určitě.
0: Čeští volejbalisté, jak už jsme zmínili, jsou zatím na mistrovství Evropy 100%. Tak jaký dojem na vás udělali v těch duelech z Řeky a se Švédy?
2: Tak z Řeky to byla trošku povinnost. 3-1 za 3 body, výborný výsledek, ale všichni víme, že vždycky ty první zápasy jsou trošku nervózní, taky to v něm bylo trošku vidět. A druhý zápas, abych pravdu řekl, tak už jsem skoro oslavoval vítězství 3-0 a nakonec se nám to trošku protáhlo, ale výhra 3-2 se samozřejmě taky počítá.
1: Radek Mach, bývalý blokař národního týmu volejbalistů, je s námi na Radiožurnálu Sport. Se Slováky Češi na konci května sehráli dva přípravné duely s bilancí jedné výhry a jedné porážky. Slováci vstoupili do turnaje dvěma porážkami. V sobotu nestačili na Slovince, v neděli na Itálii. Budou pro vás dnes Češi favority?
2: Musí být favority, protože pokud chtějí postoupit ze skupiny a mít dobré výchozí postavení do dalších bojů, tak budou muset vyhrát.
0: S českým bývalým tedy reprezentantem volejbalovým Radkem Machem si povídáme v ranním vysílání Radiožurnálu Sport. Čeští reprezentanti mají před sebou třetí zápas na mistrovství Evropy, no a Slováky čeká třetí utkání dokonce ve třech dnech po sobě. Češi v neděli mohli odpočívat. Může to podle vás hrát nějakou roli?
2: Když to říkáte takhle, tak může to mít roli, protože on ten jeden den volna udělá hodně. Já to sám vím, že když ty zápasy pak jdou hodně po sobě, tak s tou regenerací je to někdy trošku složitější.
1: Vy jste za reprezentaci hrál řadu let. Jak jste vnímal rivalitu mezi českým a slovenským volejbalem? Bylo to téma? Byly pro vás souboje se Slováky speciální nebo třeba nějak prestižnější?
2: Tak v té době, kdy jsem hrál já, to si myslím ještě nebylo tak prestižní, ale jelikož teďka v české extralize máme opravdu hodně slovenských hráčů a vlastně ty kluci hrajou spolu v týmech nebo se potkávají i vlastně v extralize, tak to začíná nabývat na té popularitě tohohle toho zápasu.
0: A nemyslíte, že je to tedy výhoda třeba pro jednu nebo pro druhou stranu?
2: Já si myslím, že výhoda je jediná, že se o tom zápase víc mluví, bude se na něj víc koukat a bude asi i větší podpora.
1: Čeští volejbalisté, dá se říct, si překvapili na tom loňském mistrovství světa, kde skončili čtvrtí. Aktuálně tedy hrají na mistrovství Evropy. Bavíme se o tom s Radkem Machem, bývalým blokařem národního týmu. S jakým umístěním vy byste byl spokojený, kdyby dovezli tedy čeští reprezentanti z mistrovství Evropy?
2: Já si myslím, že se není třeba bavit o nějakým konkrétním umístěním, ale jde tady o postup na olympiádu, což by byl samozřejmě neskutečný výsledek českého volejbalu za posledních víceméně skoro 30 let.
0: No bylo by to krásné, samozřejmě ty kolektivní sporty na olympijských hrách, to je něco úplně výjimečného a myslím, že by to českému volejbalu hodně prospělo. Teď v ranním vysílání Radiožurnálu Sport jsme si tedy především o probíhajícím evropském šampionátu povídali s Radkem Machem, kterému ještě jednou moc děkujeme za jeho čas a mějte krásné pondělí.
2: Krásné pondělí i vám.

0: Po skupině Imagine Dragons se v 8 hodin a 46 minut v pondělním radiožurnálu Sport ještě vrátíme k ultimátnímu atletickému šampionátu, který se přes víkend konal v Maďarsku, v Budapešti. Tu novou akci světové atletiky ozdobila třetí nejrychlejší dvoustovka všech dob Američanky Melissy Jeffersonové Woodnové. Sprinterská královna loňského mistrovství světa si zlepšila osobní rekord o 21 setin na 21,47 setin sekundy a po sobotním triumfu na stovce získala v Budapešti double. Totéž mezi sprintery dokázal její Krajan Bednarek, který vyhrál dvoustovku v nejlepším čase sezony 19,52. Padaly tam další, řekněme, velmi kvalitní časy a to české zastoupení nebylo úplně hojné, Lukáši, a ani ten výkon vlastně nakonec úplně nedopadl.
1: Můžeme přidat českou stopu z neděle, výškař Jan Štefela v Budapešti obsadil dělené 7. místo výkonem 217 cm, což asi pro něj bude neúspěch. Bronzový medailista z loňského mistrovství světa tak nenapravil dojem z letošní obecně nevydařené venkovní sezóně, ve které se neprosadil na žádném mítinku Diamantové ligy a nepostoupil z kvalifikace na evropském šampionátu. Takže doufejme, že ty další týdny a měsíce budou pro Jana Štefelu povedenější.
0: No a za chviličku soutěž.

0: Luis Capaldi za námi, 8 hodin 51 minut, posloucháte pondělní radiožurnál Sport a co tak slyšíme, tak jedna z oblíbených částí našeho vysílání před námi. 221-552-222, to je telefonní číslo sem k nám do studia radiožurnálu Sport, které se vám bude hodit za chviličku, protože je tu každodenní pravidelná soutěž a já vždycky připomínám, že prosím, volejte jen ti z vás, kteří jste nevyhráli v posledních 2 měsících, takové je základní pravidlo, my bychom vám opravdu tu cenu potom nemohli poslat a jenom zbytečně tady bychom se vzájemně zdržovali a zdržovali byste někoho, kdo si to zaslouží, tak dejte ještě prostor ostatním a počkejte. A důležitá věc vždycky, Lukáši, je, o co hrajeme.
1: Ano, cena je dnes opravdu exkluzivní. 2 vstupenky na tenisový Davis Cup na úvodní den, tedy na pátek, kdy se začne hrát 2. kolo kvalifikace Davis Cupu mezi českými tenisty a těmi ze Spojených států amerických, takže opravdu velmi exkluzivní cena. No a takový příjemný bonus, pokud poznáte, kdo promluví v našem vysílání, tak od nás získáte i Radiožurnál Sport, tričko se sluchátky a tenisová potítka.
0: Tak jdeme na to, tady je soutěžní zvuk.
2: Pro mě to bylo milé překvapení, že vlastně 3. kolo bylo na tak velkém kurtu. I po zápase několikrát jsme děkovali, protože je to super prostě, že ta atmosféra tam je, že přijdou na toho debla a bylo prostě vidět, že to sledujou. Myslím si, že jsme měli i super zajímavý výměny, takže já jsem si to hrozně moc užila.
0: Tak já myslím, že dneska je to opravdu velmi, velmi snadné, obzvlášť vzhledem k tomu, o jak krásnou cenu hrajeme. Tak pojďme na to. Krásné ráno, slyšíme se.
3: Dobrý den, slyšíme se.
0: Dobrý den, tak to jsme moc rádi. A slyšel jste taky soutěžní zvuk a poznal jste, kdo v něm mluvil?
3: Slyšel jsem, poznal jsem, Kačka Siňáková.
0: No, je to samozřejmě pravda, tak pojďme si vás aspoň vyzkoušet, když jste se nám dovolal, co kdybychom to dali za nějakou ještě obtížnější. Samozřejmě lístky jsou vaše, já vám k tomu gratuluju. Ale pojďme připomenout prostě to, co ona dokázala ve čtyřhře, protože mně to přijde neuvěřitelné. Tak které Grand Slamy myslíte, že dokázala vyhrát v deblu?
3: Mně to přijde taky neuvěřitelné a jsem přesvědčený o tom, že vyhrála vlastně všechny Grand Slamy.
0: Je to tak?
3: A celkem jich má 12.
0: Je to úplně neuvěřitelné. Ona prostě každý dokázala vyhrát dokonce s jinou parťačkou. Prostě Kateřina Siňáková ve 30 letech to, co má za sebou, opravdu nezbývá, než smeknout k tomu dvojnásobná olympijská šampionka. I proto jsme to chtěli takhle v ranním vysílání Radiožurnálu Sport zmínit. Tak na páteční program Davis Cupu jste vyhrál lístky, tak s kým půjdete?
3: Půjdu, pokusím se jít s manželkou, protože se mě včera ptala, jestli bychom na ten Davis Cup nejeli. Já jsem říkal, že asi ne, že si to vychutnáme v televizi, ale tím pádem si myslím, že naše plány se výrazným způsobem změní. Takže jsem velice rád.
0: Tak to my jsme samozřejmě taky moc rádi, že se změnili tímhle směrem, tak pozdravujte manželku, moc si to užijte, dál poslouchejte Radiožurnál Sport a když 2 měsíce počkáte, tak dostanete třeba další šanci o něco krásného si s námi tady ráno zahrát. Teď nám určitě prosím zůstaňte na telefonu, ať si na vás můžeme vzít kontakt a teda užijte si Davis Cup, mějte se hezky.
3: Děkuji moc. Ještě jsem chtěl říct, že to děláte úplně fantasticky a každý den si zpříjemňuji posloucháním vašeho rádia.
0: Tak to jsme samozřejmě moc rádi a budeme se snažit vás nesklamat do budoucna. Mějte se krásně, naslyšenou.
3: Naslyšenou.

0: Lize mistrů nabídneme na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
1: A sledovat budeme i výkony evropských gigantů.
0: Vyhraje Ligu mistrů po třetí za sebou Paris Saint-Germain?
1: Jak se zadaří anglickému šampionovi Arsenálu?
0: Zamíchá kartami Real Madrid nebo Barcelona?
1: Odpovědi najdete na jediném sportovním rádiu v Česku.
0: Fanděte Slávii ve fotbalové Lize mistrů na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál 9 hodin. A zprávy pro nás má Jana Utendorfská.
3: Ropa dál zdražuje, schůzka k Hormuzskému průlivu se odkládá. Vláda projedná zpřísnění pravidel pro prodej Kratomu. Zemřel bývalý fotbalový brankář a šéf sportovního úseku Baníku Ostrava Luděk Mikloško. Bylo mu 64 let. Dlouhá kolona stojí na D11 u Chlumce nad Cidlinou směrem do Prahy. A zpočátku bude zataženo s deštěm, postupně se od severozápadu vyjasní. Teploty do 22 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Cena severomořské ropy Brent se dostala na $107 za barel. Fosilní paliva zdražuje přerušení dodávek saúdské ropy do rudomořského přístavu Yanbu i pokračující blokáda v Hormuzském průlivu. Omán a Irán navíc odložili plánovanou schůzku s arabskými zeměmi zálivu.
4: Zástupci Iránu se dnes měli potkat s představiteli dalších regionálních mocností v ománském přístavu Salála. Ománská diplomacie k odložení schůzky napsala, že je to v zájmu konsenzu. Podle iránské agentury Fars to bylo na žádost některých zemí v regionu a pro setkání se teď hledá nový termín. Irán sliboval, že v Salále představí podrobnosti dohody s Ománem o dopravě v Hormuzském průlivu, a to včetně map zobrazujících nové plavební trasy. Znovu otevření Hormuzského průlivu nicméně iránská diplomacie dál podmiňuje ukončením americké blokády iránských přístavů a návratem k červnovému memorandu o porozumění mezi Tehránem a Washingtonem. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
3: Kratom by mohl být dražší a hůř dostupný. Vláda má dnes projednat zpřísnění pravidel pro jeho prodej. Podle návrhu by si mohli od příštího roku koupit kratom pouze lidé starší 21 let. Zároveň by se prodával jen v licencovaných kamenných prodejnách. Se zákazem e-shopu nesouhlasí například Hospodářská komora nebo experti na závislosti. Poptávka by se podle nich mohla v takovém případě přesunout z legálního na nelegální trh. Institut klinické a experimentální medicíny opakovaně při hospodaření porušoval zákony i vnitřní předpisy. Zjistil to nejvyšší kontrolní úřad. Podle něj IKEM třeba porušil zákon u 15 veřejných zakázek za více než 380 milionů korun. Zadával taky zakázky bez soutěže jedinému dodavateli. Kontroloři se zaměřili na roky 2022 až 2024. IKEM považuje závěry NKÚ za závažné. Podle jeho mluvčí Barbory Brunclíkové už při kontrole přijal několik nápravných opatření. Praha se tento týden zařadí po bok New Yorku nebo Londýna, kde se tradičně konají mezinárodní festivaly řešení změny klimatu. Pražský klimatický týden začíná odpoledním programem v Planetáriu. Celkově nabídne na 60 workshopů, debat, promítání nebo také klimatickou procházku.
5: Ta vede právě z oblíbeného náměstí Jiřího z Poděbrad, které bylo otevřeno po rekonstrukci letos v červnu. Půjdeme na ovocný trh, kde je výsadba několika klimaticky odolných stromů.
6: Popisuje středeční akci Tereza Líbová z odboru ochrany prostředí pražského magistrátu. Ten klimatickému týdnu propůjčil prostory a některé akce i pořádá. Festival propojuje vědu, politiku, biznis i kulturu.
7: Nám jde o to, aby jsme vůbec téma klimatu udrželi naživu. Politickou situaci, ve které Česká republika je, a nejenom u nás, vidíme to i v zahraničí.
6: Říká Nikol Cvrčková, ředitelka pražského klimatického týdne. Jan Kaliba, Radiožurnál.
0: Sport.
2: Ve věku 64 let zemřel Luděk Mikloško. Bývalý fotbalový brankář a šéf sportovního úseku Baníku Ostrava podlehl rakovině, se kterou bojoval několik let. Radiožurnálu to potvrdil člen skautingového oddělení klubu a Mikloškův kamarád Tanas Papadopoulos. O těžké nemoci mluvil Luděk Mikloško pro Radiožurnál Sport loni v lednu.
8: Já jsem měl první nějaký rakovinový nádor, jsem měl vlastně na stehně, který se vyoperoval. Řekli mi, že je všechno v pořádku. Chodil jsem co 3 měsíce jakoby na kontrolu, prakticky mi udělali akorát sono vždycky toho stehna, ale nikdy mi neudělali sono břicha. A vlastně mezi tím vlastně mi vyrostl ve spodní části v pánvi prostě obrovský nádor ve velikosti asi házenkářského míče.
2: Fotbalisté Slávie zvítězili v Teplicích 2-0 a po 8 neúplných kolech vedou

0: Tabulku šance ligy o bod před Libercem. Poslední zůstává Zlín, který podlehl Hradci Králové 1-2, stejně jako Baník Ostrava Pardubicím, a Plzeň prohrála s Olomoucí 2-3.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na D46 u Drysice, zdržení na D11 u Chlumce. Na D46 z Olomouce do Vyškova dejte velký pozor u sjezdu na Drysice. Na 7. kilometru hlásíte stojící vozidlo.
3: Tak je v levém pruhu dodávka, která má zničenou pneumatiku. Má tam sice trojúhelník, ale hlavně to je v levém pruhu.
2: Na D11 z Hradce Králové do Prahy od sjezdu na Chlumec ze 68. kilometru stojí kolona. Je na zhruba 50 minut u nájezdu na 62. druhém se v omezení srazilo nákladní a osobní auto. Ucpaný je příjezd do Chlumce silnicí 211. V Praze velmi silný provoz, místy stále kolabuje. V Českobrodské do centra stojí kolona od Českobrodské až do spojovací. Je to až na hodinu, co brzdí provoz, poví Jakub Bodička z motohlídky Zelené vlny.
4: Před ulicí Žižkovu se frézuje vozovka, provoz je sveden pouze do jednoho jízdního pásu. V každém směru se jezdí jen jedním pruhem, a to velmi pomalu.
2: Situaci komplikuje i omezení nedaleko v Poděbradské do centra. Je u Elektry uzavřený pravý pruh a stojí se z Rajské zahrady přes půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Ještě dopoledne bude převážně zataženo, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Během dne budou od severozáporu srážky i oblačnost pozvolna ubývat. Teploty 18 až 22 stupňů, na severovýchodě většinou 16 až 19 stupňů. Takové byly zprávy.
6: 9 hodin 6 minut pondělí 14. září. Jsme moc rádi, že dál posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku, a já vás chci pozvat teď za Pavlem Horvátem. Chci vás konkrétně pozvat na 5. říjen, protože přesně to je datum, kdy se bude konat příští desítka Pavla Horváta live. Obzvlášť to může, řekněme, potěšit ty naše posluchače, kteří se nacházejí v západních Čechách, protože kulturní dům Šeříkovka Plzeň, to je, myslím, místo tam velmi dobře známé. No a můžete se těšit nejenom samozřejmě zřejmě na Pavla Horváta, ale stejně jako v roce 2026, taky na Antonína Panenku, i Honza Pěruška by měl být přímo na místě. Tak budeme moc rádi, když se přijdete podívat přímo na místo.
7: Určitě budeme, a dorazí navíc ještě jeden zajímavý host. Je to bývalý mezinárodní rozhodčí, který odřídil jako druhý největší počet zápasů v české nejvyšší soutěži, tedy Pavel Královec. A další dobrá zpráva pro ty z vás, kteří se chystáte na desítku Pavla Horváta do Plzně, tak po 10. hodině právě v desítce v naší talk show pravidelném pondělním vydání budeme soutěžit o dvě vstupenky na tuto akci.
6: No, na Pavla Horváta se můžete znovu těšit, myslím, už v téhle půl hodině, tak jenom čekáme, až dorazí sem k nám do studia na Vinohradskou 12. Teď se ale zahrajeme a dostane se třeba taky na tenis. Tak poslouchejte dál Radiožurnál Sport, krásné pondělí.
1: Radiožurnál Sport
8: a Karel Janů.

0: 9 hodin a 11 minut v pondělním radiožurnálu Sport. Pojďme znovu na tenis. Alexander Zverev je totiž šampionem US Open.
1: Ve finále newyorského Grand Slamu porazil 3-1 na sety domácího Bena Sheltona, když Němec proměnil matchball, tak se ale vůbec neradoval.
2: Na centrálním kurtu Artura Ashe to trvalo několik sekund, než se Alexander Zverev začal opravdu radovat. Videa s netradičním koncem zápasu už na různých sociálních sítích sbírají statisíce zhlédnutí. Němec se pak v televizním rozhovoru pro ESPN k neobvyklé situaci vrátil.
3: Myslel jsem, že skóre bylo teprve 5-1. Věděl jsem, že mám náskok dvou breaků, ale zároveň jsem měl dojem, že ještě pokračujeme. A najednou slyším lidi z mého týmu řvát, že je konec. To mi udělalo radost.
2: Vyprávěl Alexander Zverev, který vybojoval svůj druhý grandslamový titul v sezóně a taky v kariéře. Bezprostředně po zápase se objal nejen se členy svého týmu, ale také se všemi lidmi z boxu svého soupeře Bena Sheltona. V rozhovoru na kurtu si pak vysloužil velké ovace, když děkoval na dálku své mamince.
3: Je to nejdůležitější člověk v mém životě. Když vám doktoři řeknou, že váš čtyřletý syn má cukrovku a jeho nejen sportovní život nebude bez komplikací, tak musíte být opravdu silná matka. Je to hlavně její zásluha, že dělám to, co dělám. Jsem moc rád, že jsme to překonali.
2: Alexander Zverev se díky triumfu na US Open upevnil pozici světové dvojky v žebříčku ATP a začíná se blížit i lídrovi Jannikovi Sinnerovi. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.

0: Ozzy Osbourne dohrává v pondělním radiožurnálu Sport, je 9 hodin a 19 minut. Fotbalisti Slavie i po 8. kole vedou tabulku šance ligy, obhájci titulu vyhráli v Teplicích na Stínadlech 2-0 a v čele průběžného pořadí mají náskok jednoho bodu před libereckým Slovanem.
1: O nedělním programu nejvyšší soutěže teď budeme mluvit s naším expertem Pavlem Horvátem, kterého po 10. hodině tradičně uslyšíte i v jeho desíce, ale na úvod nám Pavel určitě pochválí pondělní ranní dopravu po Praze, Pavle.
2: Je to nádherný zážitek, každému to doporučuji, kdo není Pražák, přijďte na jeden den, prostě obzvlášť některé trati jsou nádherný, když máte spoustu času a zapnutý telefon a Bluetooth, tak můžete hovořit s přáteli, jak je libo.
0: Je pravda, že nechceme zůstat u tedy tématu dopravy příliš dlouho, ale tady jsou zácpy už i v 5.45, když jdu do práce ráno, jsem na 6. Pavle, nevyřešíš to časem nijak.
2: Už jsem to dvakrát vyřešil motocyklem.
0: Ano, to
2: je, to je jako jediný řešení, ale v autě prostě není jak.
1: Možná bychom se mohli věnovat i dopravní situaci v Praze déle, ale pojďme k fotbalu. Slávisté vyhráli v Teplicích i díky gólu záložníka Novaka, který je z 5 góly společně s mladoboleslavským Šubertem nejlepším ligovým střelcem. Tak Pavle, co říkáš na to, jak se Novak etabloval v české nejvyšší soutěži, na jeho výkony, produktivitu? Je to střední záložník, jako si býval ty?
2: No, já musím říct, že jsem vlastně v Lize mistrů teprve ho viděl naživo prvně, takže samozřejmě, byť Šturm byl hvězdou toho večera z pohledu slávistů, tak Novak, musím říct, že já jsem tak jako trošku váhal, jestli to bude ten typ, jestli bude schopný plnit ty slávistický takový jako základy té hry, a je výborný, prostě je výborný, a k tomu samozřejmě jako už dal 5 gólů, ale není to jenom o těch gólech, on fakt je dobrý i v té hře, čte to, myslím si, že to bude i dobrý jako charakterově dobrý kluk, protože je vidět, jak si počíná v těch soubojích, jak reaguje na to, když je faulovaný, myslím si, že to je velká posila pro Slávy.
0: Pavle, v Teplicích ten zápas ve druhé půli byl na nějakých 20 minut přerušený, vypadla světla. Zažil jsi to někdy? Jaké to je pro hráče?
2: Zažil jsem to, no, není to příjemný samozřejmě. Já vím, že Jindra o tom mluvil, Trpišovský, že to využili samozřejmě v téhle době. Teď nevím úplně, jestli třeba Teplice mají třetí sadu drezů hned připravenou, ale myslím si, že slávisti na to třeba byli připravení a zaznělo tam, že šli do sucha, protože už to bylo večer, už seš spocenej a čekat v těch spocených věcech byť třeba 5 minut je nepříjemný a 20 už je fakt hodně, takže chápu, že se převlíkli do suchýho, udělali si taktickou přípravu, znova se rozcvičili a šli hrát a vlastně Slávii to evidentně prospělo víc. No.
1: Samozřejmě k tomu tématu se ještě dostaneme v desíce, protože mě hodně zaujalo. Pojďme dál k tomu včerejšímu ligovému programu. Po druhé v řadě v lize ztratila Plzeň, která doma podlehla Olomouci 2-3. Viktoria je v tabulce až 10. a dostala už 15 gólů. Když vezmeme Liberec, který má nejlepší defenzivu, ten dostal 4. Tak je právě defenziva, Pavle, momentálně největší problém západu Čechů, byť jich asi bude víc.
2: No, tak samozřejmě, když dostáváš goly, jak nemůžeš pomýšlet na to, že budeš vyhrávat. Já jsem to zase teďka nedávno někde říkal, že vlastně vždycky, když sleduješ tabulky, jak ty nejlepší týmy mají prostě nejmíň inkasovaných gólů. Je to takový jako pravidlo, ale prostě to tak je, že když dostaneš v zápase 2 goly, jak těžko ty zápasy, které budou vyrovnaný, vyhraješ, což bylo včera. Já si myslím, že Olomouc hrála výborně, teda musím říct, že fakt jako se na ně hezky kouká. Dobrý hráči, dobře zvolený herní styl, bych řekl, a těžko se to brání, ale Plzeň jako vyvíjela tlak, měla tam takový zajímavý situace, ale opravdu dostala, jak to říkala Radekováč, já si myslím, že opravdu z 5 střel dostali 3 góly a to nemůžeš vyhrát. Jako.
0: No tak trenér Radoslav Kováč to angažmá v Plzni načal fantasticky, asi to opravdu na to očekávání senzační obrat, závěrečné předkolo Evropské ligy s Červenou zvezdou Bělehrad. Od té doby v nejvyšší soutěži 3 ztráty ze 4 zápasů, tak asi, Pavle, to ukazuje, ty problémy v Plzni prostě nebyly o Martinu Hyskem, jenom o jednom člověkovi, jsou trochu hlubší.
2: Já samozřejmě, tak určitě to nebylo jenom o trenérovi, to je prostě vždycky stejný, ale zase na druhou stranu, jako teďka kritizovat Radka Kováče vlastně nejde, protože s tím mužstvem neuděláš nic, můžeme se bavit po reprepauze, jak bude Plzeň vypadat, jednak kondičně a jednak herně. Úplně bych nebyl tak striktní, že za to teďka zase může Radek Kováč, to je jako nesmysl. No.
1: Zase to rozebereme podrobněji v desíce, protože to je extrémně zajímavé, jak to Plzni prostě nelepí, jak je křehká v defenzivě, což nebývalo vůbec zvykem. Vlastně mě bude zajímat i Pavlův názor na odchod Davida Krčíka, který mě osobně překvapil. Pavle, ponechám si to v desíce. Kdybych na to zapomněl, což v mém věku už je klidně možné, tak vím, že ty mi to připomeneš a za to tě mám tak moc rád. Pojďme ještě ke Zlínu, který pokračuje ve výsledkové mizérii. Osmá prohra v osmém zápase nové ligové sezony, to znamená smutný rekord. Já jsem si myslel, že České Budějovice z těch asi předešlých, kdy to byla předminulá možná sezona, předminulá, že to nikdo nemůže překonat a je to tady.
2: Mají našlápnuto.
1: Jak je to možné, Pavle?
2: Já nevím, já jsem teďka čekal, že opravdu ten Hradec jednak, samozřejmě, jak se říká, nový koště dobře mete, Pavel Hovtych, i to tak vypadal, jsem ten zápas neviděl, samozřejmě, protože se hráli souběžně a musím říct, že jsem čekal, že Hradec bude utahaný po tom zápase, který dohrával, prostě to tak nebylo, zase takový hloupý góly, bych řekl. Jo. Není to úplně, že tě někdo rozebere do prázdní brány, ale hloupý góly a bohužel, no, jako to pravidlo je stejný jako u Plzně.
1: A není se čeho chytit.
0: Není se čeho chytit, ale je se čeho chytit, pokud jsme si tady teď povídali s Pavlem Horvátem pár minut, tak myslím, že vám to, pánové, po 10. hodině úplně bez problémů vystačí na příští desítku a já doufám, že posluchači Radiožurnálu Sport nepřeladí a že si ta nenechají ujít. Moc děkujeme, Pavle, těšíme se na slyšení.
2: Když jsme něco zapomněli, posluchači nám to poradí.
0: Volejte, rozhodně. Určitě.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Bylo 9:30. Zprávy a Jana Utendorfská.
3: 7 klíčníků dnes ve svatovícké katedrále v Praze otevře dveře korunní komory a vyzvedne z ní korunovační klenoty. Od zítřka budou svatováclavská koruna, žezlo a jablko vystavené ve Vladislavském sále Pražského hradu. Klenoty si první 4 dny budou moci prohlédnout školáci. Od soboty se výstava otevře pro všechny. Zavedení možnosti očkovat i v lékárnách dopoledne projedná vláda. Počítá s tím novela zákona o ochraně veřejného zdraví. Očkování v lékárnách by bylo dobrovolné a jen pro dospělé. Lékárníci by předtím museli absolvovat povinný kurz. Novela má podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO zvýšit dostupnost očkování. Například pro očkovanost proti chřipce je v Česku jedna z nejnižších v Evropě. Ve Finsku pokračuje první arktický summit. Účastní se ho předseda Evropské rady Antoniu Košta, šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová a skupina lídrů evropských zemí. Včerejší diskuse se týkala mimo jiné posílení bezpečnostní a obranné připravenosti. A český film Folklore režisérky Viktorie Štěpánové dostane v kanadském Torontu studentského Oscara. Cenu převezme autorka na tamním filmovém festivalu. Snímek vznikl na pražské FAMU a soutěžil v kategorii alternativních a experimentálních snímků. Sport. Zemřel bývalý fotbalový brankář Luděk Mikloško, šéf sportovního úseku Baníku Ostrava, podlehl ve svých 64 letech rakovině. Radiožurnál to potvrdil člen skautingového oddělení klubu a Mikloškův kamarád Tanas Papadopoulos. České volejbalisty čeká třetí zápas ve skupině mistrovství Evropy. Po výhrách nad Řeckem a Švédskem nastoupí v italské Modeně proti Slovensku. Utkání začne v 16 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. A americké basketbalistky jsou popáté za sebou mistryněmi světa. V berlínském finále porazili Francii 97-79. Bronz vybojovali Španělky, které zvítězily nad domácími Němkami 81-58.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D46 u Drysic a zdržení na D11 u Chlumce. Na D46 Olomouce do Vyškova stále velmi opatrně u sjezdu na Drysice. Na 7. kilometru stojí dodávka po defektu v levém pruhu. Je to vidět na poslední chvíli, je tam protihluková stěna a je to v pravotočivé zatáčce. Na D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Nechanice se na 69. kilometru zastavuje pravý pruh. O kilometr dál stojí oba pruhy a krokem se jede do omezení na 62. Tam se po nehodě už teď jede dvěma pruhy, kolona se začíná rozjíždět, zdržení zatím 30 minut. Ucpaná je trasa přes Chlumec a podobné je to i na jižní trase přes Pamětník. Je to tam úzké.
5: Objízdná trasa je s problémy, protože vlastně na ní vjeli kamiony, pro které ta objízdná trasa není vhodná.
4: Na D1 z Vyškova do Brna před sjezdem na Slavkov na 211. kilometru stál porouchaný kamion v pravém pruhu. Popojíždí se teď z 216. kilometru, zdržení zatím 20 minut. A v Praze je mimo jiné ucpaná Českobrodská od průmyslové, provoz brzdí nové omezení ve spojovací, zpoždění stále skoro 50 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Ještě dopoledne bude převážně zataženo, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Během nebudou od severozápadu srážky i oblačnost pozvolna ubývat. Teploty 18 až 22 stupňů, na severovýchodě většinou 16 až 19. Tolik zprávy.
0: S mikrofonem do Anglie.
1: To nejlepší z anglického fotbalu.
0: S Janem Pěruškou a Pavlem Tilšarem.
1: Na Radiožurnálu Sport.
6: Dobrý den, milí posluchači. Radiožurnálu Sport, je tu další pořad s mikrofonem do Anglie. Vítám Pavla Tilšara.
7: Krásné pondělí.
6: Máme za sebou čtvrté kolo anglické fotbalové Premier League, tedy téměř celé kompletní, a taky jedno velké utkání.
0: S mikrofonem do Anglie.
1: Šlágr kola.
6: Manchesterské derby, Manchester United hostil City a nakonec prohrál, byť hrál většinu zápasu v 11 proti 10. Pavle, kde jsi viděl největší problém United, že nedokázali vsítit ani jeden gol v City?
7: No, měli trochu smůlu, když si vezmeme šance, které United měli, ať už to byl Mbeumo v samotném závěru, který byl sám v pokutovém území a výborně ho vychytal brankář City Donnarumma, nebo to byly dvě brankové konstrukce, které hráči United trefili v šancích, když pálili spoza pokutového území jednou Marcus Rashford, anglický křídelník, který to zkusil z volného přímého kopu. Tam měli tedy hráči Manchesteru City štěstí.
6: Manchester United opravdu místy zatlačil svého soupeře a četl jsem i názory některých fanoušků City, že v tomhle se třeba ten tým pod Enzem Mareskou posunul, protože pod Guardiolou by neustále chtěl hrát ten dominantní styl držení míče. Mareska nemá problém zatáhnout tým. Zatím pragmatismus možná v těchto ohledech vyšel, ale máte tak skvělé hráče. Tam se hodně zmiňovalo totiž střídání Šerkyho, když šel dolů o půli a místo něj šel Ilman Diaye, který je možná pracovitější.
7: Ano, myslím si, že Manchester City se dokázal přizpůsobit tomu, že hrál v 10 mužích. Vlastně mluvil o tom třeba i Elliot Anderson po zápase, že zkrátka hráči museli se stáhnout do toho hlubšího bloku a spoléhat se třeba na breakové situace, že na to vlastně nejsou zvyklí, že tak takhle hrají soupeři proti Manchesteru City, ale ne Manchester City, ale prostě ta situace si to žádala, tu změnu té taktiky, a nakonec to tedy svěřenci Enza Maresky zvládli, byť se štěstím, ale výborně.
6: Samozřejmě k tomuhle utkání se vážou dvě kontroverzní situace. Dostaneme se k ním brzy v pořadu s mikrofonem do Anglie, ale přesto možná poslechněme si ještě Erlinga Haalanda, střelce té vítězné branky, jak hodnotil vlastně i své dojmy po tom utkání, kdy hráli opravdu většinou v 10.
8: It's a kind of new experience to win with 10 men and it's amazing, I have to be honest. We had to lay low, which is not ideal. We like to keep the ball, we like to try to score goals, but these times I think you have to go a bit low and take your chances when it's possible, and we managed to do that well, and I think this shows the personality, the character to keep the ball away at Old Trafford with 10 men. That is personality.
6: Velké nadšení v tom hlase, to jste slyšeli sami. On mluvil o i nezvyklém pocitu najednou hrát takhle zataženě bez míče v dresu City. Možná i získá třeba norské repre, to teď poslední dobou nebyl zvyklý dělat.
7: No, Norové hráli celkem jiný fotbal na mistrovství světa, ale zmiňoval samozřejmě charakter celého týmu a pracovitost zkrátka hráčů, kteří, jak už jsme zmiňovali, se zatáhli níž a byť na to nejsou zvyklí, tak prostě dokázali pracovat jako jeden tým a vyhrát prostě v 10 na Old Trafford je podle Erlinga Haalanda obrovská paráda.
6: Než trefil Marcus Rashford vlastně na konci prvního poločasu tyč, tak z hlediska fotbalu tam toho tolik nebylo v manchesterském derby, ale byla tam jedna červená karta. Phil Foden v souboji s Brunem Fernandeshem, když to člověk vidí rychle, vlastně bez opakovačky, tak to je situace, kterou byste normálně dříve přešli. Nic se tak zjevného nestalo, ale přece jenom Phil Foden, řekněme, trošku vytekl.
7: Ano, souboj na lajně, kdy Fernandes fauluje Foudna, Foden padá k zemi a Fernandes, kapitán Manchester United, ještě nějakým způsobem dohraje Foudna, že ho trefil nártem někam na hýždě, což Foudna hodně rozdurdilo a vlastně v leže se nějakým způsobem ohnal po Fernandesovi, trefil ho nohou někam do slabin, možná těsně na dně, prostě níž na břicho, a Fernandes to samozřejmě trochu prodal. Ale červená jasná profila Foudna, otázkou je, jestli neměl tu černou kartu, nebo minimálně alespoň žlutou, vidět Bruno Fernandes, protože ten úmysl nakopnout Foudna ležícího na zemi podle mě byl jasný od kapitána United a já bych se nebál toho prostě dát oběma červenou.
6: Četl jsem i na BBC vlastně názor několika expertů, ať už pravidlových, anebo třeba bývalých hráčů, a šlo o to, že se většinou shodli, že ta intenzita třeba toho nakopnutí nebyla taková, že to vlastně bylo v rámci té hry, ale přece jenom člověk se ztotožní i se situací, kdyby ho vyloučil, protože přece jenom ten balon tam taky úplně nehrál už roli.
7: Ten balon tam nebyl a Bruno Fernandes moc dobře věděl, co dělá, protože balon ležel asi za čáru nebo za Foudnem a taková ta snaha vykopnout míč spod Foudna nebo něco takového mi připomínala situaci, kdy Eden Hazard nakopl toho podavače míčů v zápase tehdy, myslím, že na Swansea, je to x let zpátky, pravda, když ten podavač míčů nějakým způsobem zalehl balón a on ho tam kopal, nebo chtěl vykopnout ten balón, ale kopal do toho podavače míčů, jo, takže pro mě dost podobná situace a červená by určitě byla karta, kterou by si sudí obhájili.
6: No, asi minimálně třeba žlutá v tomhle ohledu, ale je pravda, že VAR prostě žlutou nemůže vrátit, takže Bruno Fernandes pokračoval bez karetního potrestání. Ostatně po zápase se k tomu vyjádřil i manažer Manchesteru City Enzo Maresca.
9: Can be red card, but I think in the same action can be red card for Bruno. It's what it is, red card for us. We won, but I think in the same action can be also red card for them.
6: Je pravda, že kdyby nevyhráli, tak by Enzo Maresca mluvil asi méně klidně.
7: No, rozhodně, ale zmiňoval, že mohla by to být červená i pro Bruna, samozřejmě jako trenér City to věděl víceméně jasně, byť říkal, že mohla by být, takže vlastně ctil to rozhodnutí rozhodčích.
6: Mimochodem Bruno Fernandes způsobil to, že byl Phil Foden teprve druhým vyloučeným hráčem City v éře Premier League v tomhle derby. Po 20 letech téměř byl vyloučený Bernardu Corradi v roce 2006, takže opravdu výjimečná událost, která nakonec ale nepřipravila Manchester City o body, byť jak říkal Pavel Tilšar, Kubi Mainu po změně stran trefil tyč za Gianluigi Donnarummou, byly tam i další šance, no ale jeden ten moment nakonec vyzněl pro Manchester City, kdy Josko Guardiol nacentroval po hodině hry a i přes bránícího Dorgua i Martineze, i naskakujícího Enza Fernandeze dokázal Erling Haaland na zadní tyči skórovat, musím říct bravurní zakončení, jenom tam bylo několik problémů z prvního pohledu. Vlastně offside dvou hráčů Manchesteru City při centru. Nakonec ale jsme přišli na to, že přece offside Erlinga Haalanda nebyl, Pavle.
7: Protože tam byla natažená noha, myslím právě bránícího Dorgua, ale Enzo Fernandez, který stál vlastně v jednoznačném offsideu, se víceméně zapojil do hry tím, že šel do takového toho skoku, kdy chtěl zakončovat hlavou, vlastně na úrovni téměř malého vápna. Sudí na trávníku neměl možnost si tu situaci slednout na videu, vlastně rozhodli lidé u VARu a už známe vyjádření jakési anglické komise rozhodčích, že zkrátka to byla chyba.
6: No, protože původní vyjádření i na tom Premier League Match Center, co je vlastně účet i na Twitteru, tak znělo, že Erling Haaland byl onside a Enzo Fernandez nehrál při tom svém naskočení při té rybičce míč a tak nevystavil sebe ani Erlinga Haalanda do offsideu. Respektive on nevystavil Haalanda podle toho vyjádření do offsideu, ale sebe to neřešili, což byla právě ta zmíněná chyba, za kterou už se omluvili, respektive vyjádřili se tak, že pak nějakým způsobem nabídnou i omluvu Manchesteru United, protože po zápase večer až někdy, po tom, co už prohrál Manchester United, přiznali tedy, že ten gól neměl platit.
7: No, jde určitě o ovlivnění situace z pohledu Enza Fernandeze, nové posily Manchesteru City, která prostě šla po tom balónu a jednoznačně musel na to reagovat stoper Manchesteru United, Lisandro Martinez, který tam byl blízko a který vlastně odbíhal od Erlinga Haalanda, který byl na té zadní tyči schovaný mezi Fernandezem a nebo za Martinezem a i Fernandezem, ale vzhledem tomu, že Fernandez šel do té hlavičky a chtěl zasáhnout balón, tak Lisandro Martinez prostě reagoval na tu situaci. Ovlivnilo to určitě i brankáře Donnarummu, takže znevýhodněný Manchester United inkasoval.
6: Lisandro Martinez po zápase byl v emocích a hodně naštvaný.
10: So hard because you lose the derby, you lose 3 points at home. Every season they come to our club, they explain one hour and a half the rules, and they look so confident with that. And then after 5-6 people doing this kind of mistake in the Premier League is unacceptable, because it's the best league in the world. You have the best teams in the world, the best players in the world, and now we have to go home.
6: No vlastně Lisandro Martinez narážel zase, jako už někteří jiní fotbalisti, vlastně je to i v českých podmínkách, na ten takový seminář před sezonou, kdy vzděláváte hráči, realizáky, ostatně i nás novináře, a pak to stejně v té praxi je trošku jinak.
7: No, stoper Manchester United zmínil to, že je to samozřejmě nepřijatelné, že v nejlepší soutěži světa se něco takového děje, že zkrátka, jak zmínil Jan Pěruška, dostanete nějaký balík informací před sezónou, zhruba na hodinovém semináři, ale v 5., 6. kole sezony je to vlastně úplně jinak.
6: No a tak Manchester United dotahoval a nedotáhl to, ostatně jedna ta obrovská šance, kdy Mbeumo v nastavení hlavičkoval nebo zakončoval, tak nepřekonal Donnarummu, který se opět ukázal jako fantastický brankář, který dokáže chytat balony, což je to klíčové často u brankářů. A teď se mluví samozřejmě o tom, že Manchester United pod Kerikem teď špatný start, po 3 ze 4 zápasů ztratili body, že přece jenom takhle v tom přesilovkovém módu prohráli na Old Trafford snad po druhé teď během roku, protože minulý rok to bylo s Evertonem, jestli si vzpomeneš, jak Dewsbury holdával nádherný gól.
7: No a bylo to, myslím, snad jen druhý případ v éře Premier League, takže opravdu raritní záležitost, že by Manchester United v přesilovce na domácím stadionu v divadle snu ten zápas nevyhrál, respektive, že by ho prohrál.
6: A Manchester City naopak ten tedy díky té brance, která neměla platit, vyhrál a je tak 100% přístupu do sezony Pouze o jeden gól je teď za vedoucím týmem Premier League Arsenalem. Oba mají 12 bodů a právě k Arsenalu se teď dostaneme.
0: S mikrofonem do Anglie.
1: Zápas víkendu.
6: Arsenal vyhrál na Sunderlandu, na Stadium of Light, opravdu velmi vyhecovaný souboj, který gradoval ve druhém poločase, a tak nějakým způsobem zase se váže k té jedné velmi výrazné kontroverzní situaci, alespoň co jsem četl hodně z pohledu fanoušku Arsenalu, a to je penalta, kterou odpískal sudí proti Arsenalu v 54. minutě.
7: Souboj Dana Ballarda, domácího stopera Sunderlandu, který šel na takový ten útočný out do pokutového území, a Ezriho Konci, což je taky nová posila Arsenalu, další obránce. Byl to opravdu souboj tělo na tělo a Dan Ballard se nějakým způsobem dokázal natlačit před Ezriho Konci. Ten na něj jakýmsi způsobem naskočil, ulehl a prostě ho srazil k zemi a rozhodčí nekompromisně ukázal do pokutového území na penaltu, byť tu situaci samozřejmě řešil i s videem, ale taky video řeklo, že to nebyla jednoznačná zjevná chyba, že by ten výrok měl opravit.
6: No, John Brooks viděl tedy hlavně to, že Konca dostal svého soupeře na zem, ale z opakovaček je evidentní, že prostě Dan Ballard si pomohl rukama, oběma, drželi se oba a prostě já jsem vždycky toho názoru, že když je to 50-50 takhle, protože oba používají ruce, jak by se to prostě pískat nemělo. Ještě jako ve stylu toho, že spíš máte pocit, že Ballard stáhnul Konci sebou. Prostě chytře ho takhle vzal. Na druhou stranu rozhodčí v tuhle chvíli často právě bývá pro toho hráče, který třeba nějakým způsobem útočí a prostě ho zvýhodní.
7: Je to chytrost, dá se říct, toho útočícího hráče. Pokud posloucháte Radiožurnál Sport pravidelně, tak určitě si vzpomínáte na minulé pondělí, kdy jsme řešili i souboj Tomáše Chorého, slavistického útočníka, s obráncem Klímou ze zbrojovky Brno. Vlastně totožná situace. Chorý, povalený hráčem, který stál za ním, taky si pomáhal rukama a taky to byla penalta. Když bych měl být trochu jízlivý směrem k Arsenalu, tak spoustu soubojů hráčů Arsenalu prochází, ať už v útočném nebo defenzivním pokutovém území, řekl bych hodně podobných, když si vzpomínáte na minulou sezonu, tak to teď v uvozovkách dostali trochu na oplátku, ale asi bych byl taky pro, kdyby se zkrátka pískali jednoznačnější pokutové kopy.
6: Mikel Arteta, byť jak už jsme prozradili, to dopadlo pro Arsenal všechno, mají 3 body 100% do přístupu do sezony, tak Mikel Arteta, tedy manažer Arsenalu, byl pořádně naštvaný.
11: It's unacceptable at this level. Unacceptable. This can change the course of a season, the championship, and it's not acceptable. I've seen it 10 times to make sure, because I watched it live and I said it's not possible at this level it's going to be a penalty, because it's a judo roll, that's what it is. It just cannot happen. I've been in football for almost 27 years or 28 years. It's not a penalty in any case, in any game, in any context, in any league.
6: No, možná jste pochopili, že opravdu Arteta zpochybňoval platnost penalty, použil tam i to přízvisko, že to byl juristický chvat od Dana Ballarda.
7: Ano, a že ve fotbale 27-28 let a ještě v životě něco takového nezažila, že v žádné soutěži na světě, nejen v Premier League, by tohle zkrátka penalta být neměla.
6: Tak to jsou emoce, pochopitelně nechají se unést manažeři, ale bohužel tohle k fotbalu patří a jednou to je pro vás, jednou to je proti vám. Věřím, že kdyby to bylo naopak, tak Arteta zase nějakým způsobem asi přizná, respektive dokáže líp přijmout, že ta penalta byla. No takhle, Enzo Lafay neproměnil, protože v bráně Arsenalu stal v sobotu večer David Raya a musím říct teda klobouk dolů, co převedl.
7: Od jeho debutu v Premier League 51 čistých kont a žádný jiný brankář zkrátka na tohle číslo nedosáhl. Je to zeď, která pomáhá Arsenalu, a to, jak vyškábl tu penaltu Enza Lafayho. Vlastně to byla penalta utažená placírkou k tyči, hodně prudká, ale Raya se tam přesto dokázal dostat a vlastně vyškrábnul levou rukou ten pokutový kop a chvilku na to Arsenal skóroval krásným gólem Bruna Guimaraeše, který se trefil parádně zpoza pokutového území obřevno, a Arsenal pak zvládl ten, řekněme, hodně vyhecovaný závěr.
6: Jenom Pikanterie hrál za Newcastle ještě nedávno, největšího rivala Sunderlandu, teď tedy skóroval Bruno Guimaraes za Arsenal nádherně, takže opravdu skvostný moment. Pak přispěl David Raya k tomu, že tedy Arsenal udržel nulu. Musím říct, že tímhle zápasem mě opravdu přesvědčil teda jako znova o svých kvalitách a že asi nejlepším golmanem Premier League. No a pak penalta pro Arsenal, kterou proměnili hosté, tedy Bukayo Saka, a Arsenal zvítězil. Jdeme na další londýnský klub, který vlastně nedávno a minulé kolo padl právě s Arsenalem. Je to Chelsea.
0: s mikrofonem do Anglie.
1: Událost týdne.
6: V minulém ročníku jsme tady měli nováčka Sunderland, který byl hodně dobrý a nakonec skončil na pohárové 7. příčce. Bude hrát Evropu, už tento týden do ní vstoupí. Nicméně i Hull City, Tigers, kteří se vrátili po dlouhých letech do Premier League, prokazují velkou odolnost, houževnatost a potvrdila si to i Chelsea.
7: Já, pokud jsem se díval na ty nováčky, kteří jdou do Premier League, tak jsem si říkal, Hull, který postoupil vlastně jako 6. tým minulého ročníku do Premier League díky tomu playoff championship, tak zkrátka bude poslední a bude to pro ně takový svátek, že se zpátky podíval mezi anglickou elitou, ale opak je pravdou a je to krásný příběh, to, že zkrátka porazíte na úvod Manchester United a teď remizujete 2-2 na Stamford Bridge, tak to jsou parádní výsledky. Na druhou stranu, tentokrát to Hullu nesmírně usnadnila defenziva Chelsea, protože směrem dopředu pod Xabim Alonsem, to je od londýnského klubu skvělé, vlastně ve čtvrtém zápase čtvrtý gól snad do 7. minuty, ten úvodní v utkání. Ale potom třeba situace, kdy letí center do pokutového území a obránce Jurel Hato vlastně vůbec neodhadne to, jak letí balón, tak to je tak žákovská chyba, která zkrátka stála Chelsea vítězství.
6: Je pravda, že v té 28. minutě, kdy Chelsea ještě vedla 1-0, tak ze strany přišel od Jalise ten center přes Gusta taky dost lacino a pak, co předvedl Hato, tak to se možná vidí někdy v těch mládežnických kategoriích a opravdu Alžířan Belumi to měl snadné. Otázkou je 34. minuta, kdy Hull prokázal opět to, jak umí zahrávat standardky, ostatně v Championship to bude určitě tak jedna ze zbraní, tak v Premier League to taky už platí nějakou dobu. A kdy Belumi vlastně střílel a dva hráči Chelsea to tečovali, tam spíš si myslím, že trošku hraje i proti ním smůla, protože to, že tam, já nevím, to byl Colville a James, podle mě se tam narazili jak na biliáru a brankář Emiliano Martinez byl bez šance. Možná spíš ten důraz před tím, že dokázali ještě, nebo respektive, že nechali hráče Hullu to dohrát, celou tu situaci po rohu.
7: No, vypadá Hull vlastně s každým, nebo s každou touto situací hodně nebezpečně, ať už to standardka, nebo je to nějaký rychlejší break, byť opravdu tentokrát to měl tým Sergeje Jakiroviče nesmírně usnadněné a Belumi je za hrdinu. Na druhé straně Chelsea tedy v ofenzivě znovu úřadovala ta trojka Palmer, Rodgers a Pedro, tedy Joao Pedro, který dal ten gól na 2-2, má výbornou formu, byl to vlastně hráč měsíce srpna v Premier League, takže zatím do ofenzivy super, dozadu bída.
6: No taková, teď to neberte jako rouhání, ale vlastně je to taková určitá svatá trojice Chelsea, která funguje, akorát by se o to neměli opírat úplně pořád, nemusí se to povést a pak ty inkasované goly vás budou mrzet. Ostatně oni postoupili i v ligovém poháru v tom minulém týdnu a to výhrou nad Leedsem 6-3, takže z 6 soutěžních zápasů má Chelsea 12 inkasovaných gólů a vlastně jedno čisté konto v Premier League dokonce od ledna čeká na čisté konto, protože ta 1-0 v téhle sezóně byla vlastně v tom ligovém poháru nad Lutnem. Jenom Hull, když to porovnáte s těmi dalšími nováčky, tak má teď 2 výhry, 2 remízy, neporažený je. Mohl ostatní na chvilku víkendu do čela, kdyby vyhrál, nevyhrál 2-2. A drží ho Colakis, fantastický brankář, ale jenom porovnání. Ipswich vyhrál velmi šťastným golem Zayna Fleminga na Crystal Palace. Skvělý start pro Ipswich, taky druhá výhra. No ale Coventry, tam je to špatné, čtvrtá porážka a teď bůr od Brightonu.
7: Skore 0-10, zatím pro tým Franka Lamparda je to smutný návrat do Premier League taky po dlouhých letech a v tom zápase s Brightonem to byl, nechci říct, rozdíl třídy, ale zkrátka Brighton tam spadlo úplně všechno, Coventry vůbec nic, navíc tam taky byla červená karta pro Avonyho a krásný gól Luise Danka, to si myslím, že musíme vyzdvihnout stoper Brightonu, který většinu svých gólů dá třeba z pokutového území, po standardních situacích se tentokrát trefil z nějakých 30 metrů úplně do šibenice, připomnělo mi to gól ještě Vincenta Kompanyho v dresu Manchester City, teď trenéra Bayernu Mnichov nějakých kolik 7-8 let zpátky, takže pokud jste tohle neviděli, určitě se podívejte.
6: Posloucháte pořád s mikrofonem do Anglie a my než se dostaneme k rubrice Hráč kola, tak přece jenom můžu zmínit, že ti pohároví účastníci pro letošní Evropu z Premier League se poměrně jinak popasovávají s těmi úvodními koly. Arsenal City 100%, ale pak v tabulce za nimi hned nováček z Hallu, čtvrtý je Brighton, tam už je tedy odstup Hall od těch vedoucích 4 body, Brighton z Chelsea, která je pátá, 5 bodů, pak je Brentford, kterému těsně unikly poháry, Liverpool po dalším zaváhání doma remizoval s Fulhamem 0-0, tak je až 7. Everton docela dobrý start do sezony, 6. místo, remizoval na Tottenhamu, k tomu se hned dostaneme, nicméně, když to vezmeme, tak United, ti mají 4 body, jsou 13. Sunderland 4 body, 14. Bournemouth 15. 3 body. Crystal Palace po další porážce 3 body, 16. A Tottenham, k tomu se taky dostaneme, 2 body, 17. A Aston Villa dokonce pouze 1 bod. Aston Villa teď prohrála o víkendu s Nottinghamem 1-2. No, jsem zvědavý, až přijdou ty evropské poháry, co už je teď, jak se budou s tímhle měřit?
7: No, chtěl jsem říct, že právě ty evropské poháry začaly zatím jen v úvozovkách z těch týmů, které se ti zmínil, že jsou ve druhé polovině tabulky, Manchester United a Aston Villa tedy v lize mistrů, Sunderland, Bournemouth a Crystal Palace vstoupí tedy do Evropské ligy vlastně teď v tomto týdnu, takže taky jsem na to velice zvědavý, aby na to třeba v Sunderlandu nedoplatili.
0: S mikrofonem do Anglie. Hráč kola.
6: No a my se dostáváme v rubrice Hráč kola k Tottenhamu, protože Antonín Kinský chytal opět za Spurs, má vlastně další čisté konto proti Evertonu, si taky docela zachytal, ale co ho musí mrzet, přece jenom, že jeho spoluhráči nedokázali pořád překonat brankáře soupeře. Ve čtvrtém kole opět žádný střelený gol Tottenhamu.
7: Velká bída Spurs směrem do ofenzivy, třeba v porovnání právě s Chelsea, tak je to úplně naopak, dozadu docela dobré, dvě čisté konta v řadě i díky zákrokům Antonína Kinského a dopředu nula, byť zmiňovali jsme to, spoustu posil, Savinho, Brazilec z Manchesteru City, Egypťan Omar Marmouš, taky z Manchesteru City, prostě velká jména směrem do ofenzivy, uzdravený Mohamed Kudus, James Madison, taky vlastně asi řekněme pořád stále širší člen anglické reprezentace a nějakým způsobem si to nechce sednout směrem dopředu. Roberto De Zerbi, trenér Tottenhamu, se bránil tím, že v Itálii by byl vyzdvihovaný tím, že zkrátka dvakrát po sobě udržel čisté konto, ale v Itálii se hraje trochu jiný fotbal a v Anglii, abych řekl, že všude chtějí fanoušci vidět hlavně góly svého týmu v brance soupeře a Spurs se to zatím nedaří.
6: Ne, ale to je letargie, vlastně největší šanci měl po centru Robertsa už někdy ve čtvrté, páté minutě Van Hecke, který to nadstřelil, ale jinak zakončení opravdu nemasté, neslané, ať už Robertson v prvním poločase nebo po změně stran, Matouš Fernandes levačkou z 25, prostě po zemi šourák do brankáře Evertonu Pickforda, pak vlastně i Pickford chyboval, ale nejprve tedy Antonín Kinský, který si trošku zkomplikoval roli po hodině hry, tam prostě rozehrál špatně, ale nakonec vychytal Jusberyho hola, ale předtím tam myslím měl taky několik zákroků ještě.
7: Jo, v prvním poločase proti přímáku Garnera a potom ve druhé půli, kromě toho, když napravil tu svoji chybu v souboji s Jusberym Hallem, tak hlavičkujícího, myslím, že Tierna Barryho, tam trochu se štěstím, protože Barryho vlastně po centru z levé strany a hlavičce s úrovně malého vápna jakýmsi způsobem trefil, tam šel Kinský do takového toho panáka, jako když skáčete, dáváte nohy od sebe a k sobě a ruce taky, tak trefilo ho to do hlavy, ale štěstí se při něm, myslím si, že tu smůlu si vybral v minulém ročníku dost a dost, tak věřme, že minimálně z toho individuálního pohledu se Kinskému bude dál dařit.
6: No, čeká nás poslední kolo před reprezentační pauzou dvou týdení, tak samozřejmě příští pondělí taky pořád s mikrofonem do Anglie. A jsme zvědaví na to, jak se budou popasovávat třeba týmy z Premier League i s konkurencí z nižších soutěží, protože nás čekají další zápasy ligového poháru. A třeba Everton ve středu nastoupí proti Wolverhamptonu, který aktuálně zabral, protože porazil vlastně Sheffield United i s Ladislavem Krejčím. 1-0 rozhodl Raúl Jiménez. West Ham vede Championship po výhře 6-0 nad Wrexhamem. Nehraje Tomáš Souček stále,
7: ale už trénuje, což je dobrá zpráva. A podle toho, co říkal minulý týden Nuno Espirito Santo, tedy trenér West Hamu, tak je asi otázka dnů, maximálně pár týdnů, kdyby se měl Souček vrátit na trávník.
6: A faníme i třetímu týmu, ve kterém je český hráč, konkrétně brankář Radek Vítek, po výhře 4-3 nad Norwichem, Middlesbrough taky na příčkách, které by ho mohly posunout třeba do Premier League. Uvidíme, jak to bude. Poslouchejte nás i nadále, čtvrté kolo téměř za námi. Děkuju moc Pavlu Tilšarovi, že tady zase byl.
7: Taky díky, pěkný den.
6: Krásný den.
1: Jako tenistka získala dva grandslamové tituly v deblu.
12: Má stříbrnou olympijskou medaili z Londýna.
1: Teď Andreu se Stýny Hlaváčkovou můžete pravidelně slyšet na radiožurnálu Sport.
12: Už víc než 5 let totiž moderuje svoji talk show na síti.
13: Jak moc si myslíš, že sport buduje osobnost, sebevědomí, třeba sebejistotu?
14: Strašně moc. Já si myslím, že mít zdravý tělo je naprostý základ. Je to úzce spojený i s tvým

0: Zverev vyhrál US Open. Kolona popojíždí na D1 u Slavkova ve směru do Brna. A zpočátku bude zataženo s deštěm, postupně se vyjasní, teploty do 22 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Prezident Petr Pavel dnes přijme na Pražském hradě premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Pozvánku dostal i ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Ten ale Radiožurnálu řekl, že se po dohodě s premiérem dnešní schůzky nezúčastní. Tématem bude především účast prezidenta na valném shromáždění OSN v New Yorku.
2: Českou delegaci na valném shromáždění OSN v New Yorku povede prezident Petr Pavel. Kabinet o tom rozhodl v červnu, tedy uprostřed sporu o to, kdo bude zastupovat Česko na summitu NATO v Ankaře. Prezident odletí do Spojených států v neděli. Během valného shromáždění přednese národní projev. V plánu má Pavel taky setkání se státníky z dalších zemí. Do New Yorku se kvůli shromáždění chystá i ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Lucie Špetová, Radiožurnál.
0: Za poslání nevyžádané intimní fotografie nebo videa až rok vězení, to navrhuje Ministerstvo spravedlnosti v novele trestního zákoníku za takzvaný kyberflashing. Návrh čeká na připomínky v mezirezortním řízení a řídí se evropskou legislativou. Popisuje za rezort Tomáš Časler.
3: Může jít přímo o pornografické záznamy, anebo postačí, aby se jednalo o materiál zobrazující pohlavní orgány osoby. Toto jednání bude trestné za podmínky, že může příjemci způsobit vážnou újmu. Za této podmínky může být například postižitelné jednání, kterým nadřízený pošle podřízené sexuálně explicitní materiál v nějaké pracovní komunikaci.
0: Ve švédských volbách mírně vede středolevicová opozice. Většinu nejspíš získá skupina 4 stran vedených sociální demokracií. Ta bude s jistotou nejsilnější stranou v parlamentu. Získala ale historicky nejméně hlasů od zavedení všeobecného volebního práva.
4: Výsledky jsou velmi těsné a jasno, kdo vyhrál, nejspíš nebude dříve než ve středu. Teprve tehdy se totiž ve Švédsku sčítají korespondenční hlasy. Ty při několika minulých volbách zahrnovaly asi 3% hlasovacích lístků.
5: To respektuje, jo.
4: Premiér Ulf Kristersson uvedl, že pokud bude mít levice většinu, bude výsledek voleb respektovat. Je ale připraven hledat varianty pro, dle jeho slov, nesocialistickou vládu, protože vyjednávání mezi středolevicovými stranami budou složitá. Strany jeho vlády ve volbách dokonce posílily, o voliče přišli jen krajně pravicoví švédští demokraté. Slavili například liberálové, menší strana se obávala, že z parlamentu zcela vypadne, na poslední chvíli ale velmi posílila. Ze Stockholmu Jakub Lucký, Radiožurnál.
0: Školáci se ode dneška můžou zapojit do výzvy Pěšky do školy. Do 10. ročníku se zapojily stovky škol po celém Česku. Cílem je motivovat k pohybu a zvyšovat bezpečí v okolí škol, říká mluvčí organizace Pěšky městem Eliška Vidomus.
6: Ten problém, ta dopravní zátěž se výrazně sníží a najednou mají lidé možnost zažít, že to okolí školy může fungovat úplně jinak. A máme zprávy od učitelů, že opravdu děti, které se ráno projdou, tak se daleko lépe soustředí, že je to úplně něco jiného učit děti, které mají za sebou alespoň krátkou ranní procházku.
7: Sport. Německý tenista Alexander Zverev ovládl poprvé v kariéře US Open. Svůj druhý grandslamový titul získal po vítězství nad domácím Benem Sheltonem 3-1 na sety. Fotbalisté Slávie se v šancelize vrátili na první místo tabulky. V 8. kole zvítězili v Teplicích 2-0, když byl zápas přerušený na 20 minut kvůli výpadku osvětlení. Zisku 3 bodů v nabitém programu si považoval obránce Štěpán Chaloupek.
8: Čas na regeneraci nebyl ideální, ale klobouk dolů před celým týmem, jak jsme se zvládli připravit, semknout se. A i přes výpadek, tak zůstali jsme silní psychicky a prostě ukázali jsme to, že ten tým má obrovskou sílu a zvládli jsme to a dotáhli jsme to do vítězního konce.
7: Plzeň podlehla Olomouci 2-3, Ostrava Pardubicím 1-2, stejným výsledkem Zlín prohrál s Hradcem Králové. A po dlouhém boji s rakovinou zemřel Luděk Mikloško, bývalému fotbalovému golmanovi a šéfovi sportovního úseku Baníku Ostrava bylo 64 let. Za Ostravu nastupoval i v hráčské kariéře, 8 let chytal taky za West Ham.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolona na D1 u Slavkova a nehoda na 38. u Pňova. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov z kilometru 212 pojedete různě pomalu do omezení ke sjezdu na Bratislavu osobními auty 15 až 20 minut navíc. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Benešov na 21,5 kilometru opravují vozovku v pravém pruhu. Je to krátkodobé omezení, je tam půlkilometrová kolona na necelých 10 minut. Na D11 z Hradce Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Nechanice ze 70. kilometru je už jen pomalejší provoz po dřívější nehodě. Její zbytek zůstává na 63.

0: kilometru, tam je zbytek kolony, sjíždět z dálnice se už nevyplatí. Na Pražském okruhu směrem na D1 dejte pozor, za dálnicí D6 na 25. kilometru hlásíte nehodu. Je to bez kolony, ale vybočuje se.
1: A jsou to dvě auta v prostředním pruhu. Je to poměrně nebezpečný tím, že to je v tom prostředním pruhu.
0: A silnice 38 z Poděbrad do Kolína je za Pňovem neprůjezdná po srážce dvou aut.
2: Zatáčce září, dopravní nehoda, objíždí se to před Velim a ta objízdná trasa je uspaná, protože tam úzký, jestli tam je kamiony, zdržení zhruba 30 minut.
0: A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Ještě dopoledne bude převážně zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Během dne budou od severozápadu srážky i oblačnost pozvolna ubývat. Teploty vystoupí na 18 až 22 stupňů, na severovýchodě bude většinou 16 až 19. Tolik zprávy.
3: Desítka Pavla Horváta.
5: Je pondělí, 10 hodin 6 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a máme pro vás fotbalové povídání s Pavlem Horvátem. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: A je tady taky kolega, reportér na Radiožurnálu Sport, který se věnuje zejména fotbalu, a je to Lukáš Michalík. I tebe vítám.
7: Hezký den.
5: Jak se tak říká, člověk mění, pán Bůh mění, měli jsme něco připraveného, samozřejmě na úvod po 8. kole šance ligy, ale musíme začít u trochu jiného tématu. Ve věku 64 let zemřel šéf sportovního úseku Baníku Ostrava, bývalý reprezentační golman Luděk Mikloško. Prohrál dlouhý boj s rakovinou, 8 let v Baníku Ostrava. Slyšeli jsme pokřik fanoušků West Hamu, kde se stal legendou, taky tam chytal 8 let. Tak smutná zpráva takhle v pondělí ráno.
6: No, je to vždycky smutný, samozřejmě. Luděk Mikloško, myslím si, že spousta mladších fanoušků a posluchačů nebude vědět, jakou hráčskou kariéru má za sebou, nicméně jde to jednoduše dohledat a myslím si, že si ani neuvědomuje, jakou hvězdu Premier League jsme tady měli, a já musím říct, že jsem se s Luďou Mikloškem dvakrát bavil osobně a byl to výborný, dovolím si říct, kluk, prostě chlap, a samozřejmě tohle je velká škoda o takovýhle lidi přicházet, ale jak jsi to říkal na začátku, no.
5: Jenom k těm číslům, co se týká Luďka Mikloška, anglické Premier League, kde nastupoval vedle West Hamu taky za další londýnský tým Queen's Park Rangers, tak druhý Čech s největším počtem startů, co se týká golmanů v nejvyšší anglické soutěži, Petr Čech 433 zápasů, Luděk Mikloško 169 a Pavel Srniček 146, taky 42 utkání za československou a českou reprezentaci, 8 let v Baníku Ostrava, poslední dobou šéf sportovního úseku Baníku Ostrava. Jaké vzpomínky na ní má Lukáš Michalík?
7: Já už jsem ho samozřejmě nezažil na hřišti, ale když se člověk v tom fotbalovém prostředí pohybuje, tak nemůže minout tu stopu, kterou zanechala. Málo se to ví, že právě, nebo málo se to ví, ví se to dost, ale možná to někdo úplně si neuvědomuje, že to byl právě Luděk Mikloško, který v Premier League, řekněme, prošlapal tu cestičku pro ty české golmany, že on byl skutečně tím prvním, možná společně samozřejmě s Janem Stejskalem, kdo se prosadil v anglické nejvyšší soutěži, udělal tam skvělé jméno té české brankářské škole a pak po něm začali proudit ti další brankáři. On poté pracoval vlastně i v manažerské agentuře a taky se mu povedlo dostat do Anglie golmany, které my už dnes známe, ať už Matěj Kovář, Radek Vítek, Vítězslav Jaroš nebo Ondřej Mastný, takže je to samozřejmě pro český fotbal velká ztráta.
5: No, Luděk Mikloško byl nedávno taky na tom krásném stadionu olympijském v Londýně v prosinci roku 2024, vlastně v době, kdy už oznámil, že bojuje s rakovinou, a to přivítání, které se mu dostalo od fanoušků West Hamu, tak to bylo krásné.
8: A tribute here to Luděk Mikloško, who was West Ham's goalkeeper for 8 years and later the goalkeeping coach here. Hugely popular. But Matt Holland not in the best of health.
9: No, he's been fighting illness for the last 3 years, continuing to have treatment as well.
5: Tak tohle byla tady ukázka z toho, když Luděk Mikloško v prosinci 2024 navštívil zápas West Hamu v anglické Premier League. A my jsme teď ve spojení s bývalým záložníkem Baníku, který s Luděkem Mikloškem hrál v 80. letech právě za tento ostravský tým. A je to Karel Kula. Dobrý den.
9: Dobrý den.
5: Tak pane Kulo, kde vás zasáhla ta smutná zpráva v pondělí 14. září?
9: Tak zasáhla mě v kanceláři na městském úřadě. Volal mi zrovna pan Procházka. A prostě byl to pro mě taková zdrtující zpráva, protože s Luďkem jsem toho zažil opravdu hodně a byly ty mi vlastně před oči všechny vzpomínky na zápasy a na všechny srazy a vůbec na Luďka. A prostě nedávám to, jo. Musím to říct na rovinu, nedávám to, protože pro mě to byla osoba velice blízká a strávil jsem s ním spoustu času.
6: Kájo, ahoj, tady Pavel Horvát, upřímnou soustrast samozřejmě.
9: Děkuju.
6: Jestli to takhle jde, jenom tak vytáhnout nějakou vzpomínku na Luďka, která bude samozřejmě pozitivní a jak si budeš Luďka vzpomínat. Děkujeme moc.
9: Tak na Luďka samozřejmě budu vzpomínat jenom v tom dobrém, protože byl to opravdu velký člověk a snažil se mi pomoct. Byl jsem taková vzpomínka, když Luděk odešel do West Hamu, tak jsem samozřejmě taky v té kariéře toužil potom jít do ciziny, takže Luděk mi tam domluvil zkoušku ve West Hamu. Strávil jsem týden u nich doma v rodině a byl jsem na klubu. Nakonec to bohužel nedopadlo pro mě dobře, ale tam jsem viděl, že i ten Luděk prostě má zájem pomoct těm svým spoluhráčům dostat se zase taky ven. A já jsem s Luďkem byl jako jedna rodina, když jsme jezdili na represrazy, tak jsme se stahovali u nich doma, u rodičů. Vždycky jsme se tam zastavili, s nima jsme taky prohodili pár řečí, takže opravdu ty vzpomínky jsou nádherné a právě proto mě to takhle hodně bolí.
7: Pane Kulo, přijměte upřímnou soustrast i ode mě. Vy jste dokonce s Luďkem Mikloškem během reprezentačních srazů trávili čas na pokojích, byli jste spolubydlící, tak jaký byl spolubydlící, ať vzpomínáme přeci jen trochu veselé, pokud to jde.
9: Byl výborný, jako jo. Když to řeknu trošku s humorem, tak Luděk na to, že byl strašně vysoký, tak vždycky měl problém s postelí, jo? Takže on vždycky sundal tu matraci, dal to na zem a spal na zemi, a protože mu to dělalo problém, vždycky mu tam něco bránilo na ty nohy, takže vždycky přišel první, co bylo, tak vzal tu matraci, dal si ji na zem a říká, tak tady to je dobrý, to mě vyhovuje. A takže to byla taková nějaká věc, která ho na těch srazech potkávala, že ty postele byly krátké a Luděk byl dlouhán. Samozřejmě bylo více takových těch věcí, kdy jsme se zasmáli, ale byly věci, kdy jsme prostě řešili spolu věci, kdy nám fotbal nešel, kdy jsme třeba z repre se nám nepodařila kvalifikace, tak jsme taky na tím seděli, bavili jsme se o tom a opravdu ty vzpomínky jsou nádherné na něj. Nebyla tam žádná vzpomínka, že bych řekl, Luděk, něco s ním bylo špatně. Prostě byl to člověk, který přinášel pohodu, byl klidný, rozvážný, jo, pomáhal, prostě skromný po rodičích, takže opravdu je v mém srdci a tam bude vždycky.
5: S Karlem Kulou jsme zaspomínali na zesnulého Luďka Mikloška, který dnes ve 64 letech opustil náš svět, prohrál dlouhý boj s rakovinou. Pane Kulo, děkujeme vám, že jste si na nás v této těžké chvíli udělal čas a hodně sil.
9: Děkuju, naschledanou.
5: Posloucháte Radiožurnál Sport, 10 hodin 14 minut, desítka Pavla Horváta. A ještě jednou Luděk Mikloško, který v 90. letech nastupoval za londýnský West Ham a loni v lednu vzpomínal pro Radiožurnál Sport na to, jaké to tehdy v Anglii bylo.
10: Nedělala se z toho žádná věda, prostě zápasy se rozhodovaly v 16, takže tak se to i nějak bralo. Dostat balón co nejrychleji do 16 a tam prostě se pokusit dát branku. Když jsme hrávali proti Wimbledonu, Leedsu, to vyloženě to bylo silový fotbal. Měli příkaz už, protože věděli, že chodím na centry, že nějak to velký vápno, že celkem si tam ovládám. A tak samozřejmě první jejich úkol byl zastavit mě a potom teprve až balón.
3: Desítka Pavla Horváta.
5: A teď už povídání po osmém kole fotbalové šance ligy v desítce Pavla Horváta. Chtěli jsme začít tím, že máme nový negativní rekord v samostatné české lize. Vytvořil ho Zlín, 8 kol, 0 bodů, prohra naposledy s Hradcem Králové a můžeme si na začátek poslechnout taky nového trenéra Ševců Pavla Hovtycha, který právě k tomu negativnímu rekordu řekl.
11: Je to smutný rekord a těžký rekord, protože 8 zápasů bez výhry je jako by opravdu hodně, ale musím poděkovat i divákům za to, že bylo cítit, že nám chtějí pomoct a že to mužstvo je vtáhlo do té hry a že v závěru druhou půli tlačili mužstvo do toho, aby jsme vyrovnali, protože ty hráči viděli, že ty hráči si zatím jdou a přijde jim.
5: 8 kol 0 bodů, co s tím?
6: No, to si myslím, že je otázka věštecká koule. Takhle, já jsem čekal, že v tom rozpoložení, v jakém bude Hradec po té dohrávce, tak si myslím, jsem si myslel, že prostě Ševci to nějakým způsobem zvládnou. Ještě když jsem viděl ten průběžný stav 1-0, myslím, že jsem ten zápas neviděl, jsem viděl samozřejmě jenom sestřih, tak jsem si říkal, že nový koště dobře mete, jak se říká, a že prostě s Pavlem Hovtychem přijde i nějaký kus štěstí, ale to se nestalo prostě, no, zase takový dva hloupí, řekl bych, góly prostě, který si myslím, že šli ubránit podle toho, co jsem viděl já. Ono to tak vždycky je, že všechno jde ubránit, ale samozřejmě nemůžeš prostě bodovat v zápase, kdy dostáváš dva a víc gólů, to prostě nefunguje.
7: Není se moc čeho chytit ve Zlíně, já nevidím úplně to světlo na konci tunelu, ten kádr prostě není úplně tak kvalitní, aby se mohlo rovnat s těmi dalšími, které mají týmy v lize. Samozřejmě asi ty finance nejsou úplně, jinak by ten tým se posílil, řekněme, jiným způsobem. Takže mohou vyhlížet ve Zlíně zimní přestávku, aby ten kádr nějakým způsobem ještě obměnili, ale nemyslím si, že to přijde, protože kde nejsou peníze, těžko se posiluje.
6: Já ještě k tomu řeknu, že teďka bude ta dlouhá nebo nadstandardně dlouhá prepauza a tam se taky něco může stát. Jo? Já neříkám, že asi nezačnou hrát tiki-taku od brankaře, ale můžou někam odjet na týden, si myslím, a tam prostě udělat, já nechci říct teďka jako opíjení a opejkání bustů, ale hlavně to, co se týká toho fotbalu. Pavel Hovtych má ne nějaký, ale má spoustu zkušeností i s těmahle situacema a myslím si, že na to bude dostatek času. Samozřejmě ta ztráta už je veliká, nemyslím si na záchranu, ale dejme tomu dostat se do prostřední skupiny, tam si myslím, že to už je vlastně sci-fi teďka v tuhle chvíli. Nicméně jde s tím pořád něco dělat, těch bodů ve hře je strašná spousta, ale musí se něco razantně změnit.
7: Je vidět, že už ve Zlíně zkouší, teď dostal šanci v základu vlastně mladý Štefan, kterého vytáhl klub z B týmu, dokonce nahrál na gól, takže zajímavý debit, ale obecně tam to je hodně málo. Dobrý point s tím, jak jsi říkal, že bys měl někam odjet, to si myslím, že se klidně stane.
6: To se stane určitě.
7: Pavel Hovtych vždycky měl, nebo přijde mi, že vždy měl s hráči v kabině nadstandardní vztah, on to zkrátka umí a to je vlastně asi jediná cesta, jak z té šlamastiky ven. Už se podle mě v souvislosti se Zlínem ani nebavíme o střední skupině, ale tam bude primární cíl se vyhnout tomu poslednímu místu, které znamená přímý sestup.
5: No, v uvozovkách naštěstí pro Zlín se zatím moc nedaří ani Slovácku, které prohrálo na Bohemians 0-2. V tomto utkání se dnes tolik věnovat nebudeme, protože máme spoustu zápasů, které chceme probrat. Každopádně tým Uherského Hradiště má 3 body a je předposlední, tedy před Zlínem s 0 body. Jen o bod víc než Slovácko má 14. Artis a právě v Brně začíná teď už náš trochu detailnější rozbor.
3: Desítka Pavla Horváta.
5: A samozřejmě otevíráme taky naši telefonní linku 221 552 222, pokud byste se chtěli zapojit do debaty o osmém kole šance ligy, nebo pokud třeba máte nějakou vzpomínku na Luďka Mikloška, protože samozřejmě dnešní díl desítky Pavla Horváta, tato smutná událost a jeho odchod z našeho světa asi dál bude provázet. Každopádně brněnské derby v nejvyšší soutěži po 89 letech. Zbrojovka zvítězila nad Artisem 2-1. Možná první věc, co mě zaujala na tomto zápase, když jsem chvilku poslouchal radiožurnál Sport, slova z úst reportéra kolegy Davida Nekvindy, že není vyprodáno. Po takové době Zbrojovka Artis, brněnské derby, celé město se na to těší a nebylo plno na srbské.
6: To jsi mě zaskočil teda. Takhle, samozřejmě ten sektor hostů, tam je, kdo si vybavuje ten stadion na té srbské je za tou bránou, za tím pískem. Já si úplně nejsem jistý, jak tam je vidět z té vejšky, která je možná 2, 3, 4, 5 metrů jako nad úrovní toho hřiště. Já bych tam taky nešel se koukat na fotbal jako host teda, ale samozřejmě ta euforie a to, jak se Brnu vydařil vstup, nebo Zbrojovce, jak se vydařil ten vstup do ligy, tak svádělo k tomu, že by vyprodáno mohlo být. Na druhou stranu zase říkám, nevím úplně, jak třeba je vidět za tou druhou bránou, když seš dole za tím plotem, asi toho moc nevidíš, takže otázka, si myslím, kdyby tam byl krásný stadion pro 15 tisíc lidí, tak si myslím, že by byl vyprodaný.
7: Ale pořád 9,5 tisíce, to je velmi slušná návštěva. V Brně teď fotbal táhne, Zbrojovce se daří, nakonec potvrdila tu pozici favorita, Antonín Vaníček zase další gol, potvrzuje, že má skvělý vstup do té nové ligové sezony a byť Artis tedy snížil, řekněme v 69. minutě, tak si myslím, že Zbrojovka si poměrně v klidu ten svůj náskok uhájela, ale Artis mě překvapuje, myslím si, že tím i jak posílil, a takže úplně by nemusel mít problém s tou bezprostřední záchranou, byť třeba takový Albert Labík dostal docela kartáč od trenéra Romana Nádvorníka za ten svůj výkon.
6: No, tak to k tomu patří, tak myslím si, že pořád ještě třeba on je na začátku té kariéry a samozřejmě ty od těch kluků už očekáváš výkon 100%. Na druhou stranu je pravda, že Artis opravdu využil možná bez zbytku možnost až toho nejposlednějšího termínu toho posílení a zase je to vlastně to samý, ty hráče nestihneš zabudovat během jako dvou tréninků do té hry, do toho, co máš nějakou myšlenku, jak hrát a museli by to být hráči, který už znáš daleko líp, než třeba, že teďka ti přijdou, než se zžijou s týmem, než se zjou s myšlenkama toho trenéra, tak to chvilku samozřejmě potrvá.
7: Navíc oni sami třeba další čas nehráli, bylo to znát na Sanyangovi, který přišel na hostování ze Slavie, předtím dlouho nehrál, že zkrátka ten čas bude potřebovat, ale to je právě ten rozdíl mezi Artisem a Zlínem, zkrátka Artis ty finance má, může posilovat, že přivedl nejen Labíka, ale i Boháče a další, takže já si myslím, že v tomhle bude mít před Zlínem náskok, že se ta kvalita na hřišti jednoduše projeví.
5: Vím, že Lukáš Michalík pije kafe. Pavle, ty piješ kafe?
6: Ano.
5: Co říkáš na oslavu Antonína Vaníčka, jeho presíčko?
6: Líbí se mi to, není to nic násilného. On to vysvětloval, že to má rád, takže je to ze života. Určitě to lepší, než třeba jako Kabongo v Olomouci, když házel granát mezi diváky, to si asi musíme nalejt čistýho vína.
5: No nevím, kolik presíček vypije trenér Zbrojovky Martin Svědík, ale k prestiži toho zápasu mezi Zbrojovkou a Artisem řekl tohle.
12: Víte co, já to nemám jako tak, že to je taková tradice, protože přece jenom je to po 90 letech a ty dva brněnský kluby, že jsou v lize a vůbec, že se tady objevil další brněnský klub, tak je to v podstatě novinka, takže ta tradice není taková jako normálně, ale kabině určitě vnímáme, že hrajou dva brněnský kluby a boj prostě o Brno a my jsme rádi, že jsme ho zvládli.
7: Jestli můžu, tak já se ještě na malou chvíli vrátím k tomu předešlému zápasu Zlín-Hradec Králové, protože mě zajímá názor Pavla na Tomáše Čvančaru. Dal gól, vypadal velice dobře a vypadá velice dobře.
6: To on vypadá vždycky.
7: No, takže dobře. Se zdá, že pro Hradec by mohl být tou rozdílovou posilou do útoku.
6: No, tak už v tom minulém zápase měl asistenci, že jo, takže, nebo ne při remíze, ale při tom vítězném zápase měl asistenci. Já si myslím, že o jeho kvalitách se nemusíme bavit. Samozřejmě šli o něm zkazky, že je trošku složitější do šatny, ale už mu není 20. Už si myslím, že zažil spoustu věcí ve fotbale dalších, než v těchto těch, řekl bych, telecích létech a zatím dokazuje to, že od Hradce to byl velmi dobrý krok.
7: Souhlas.
6: A ještě, pardon, já teda udělám druhý úkrok ještě. Mě vlastně zajímalo, protože samozřejmě Brno je veliký, já to chápu, ale určitě ty kluci se potkávají na tom kafíčku nebo to. Mě by zajímalo, jaký jsou jako mezilidský vztahy mezi těma hráčema Artisu a Zbrojovky. To by mě zajímalo.
5: Asi teď trénují, víš, Zbrojovka Artis. Předpokládám, že nám nezavolá některý z hráčů.
6: Teď určitě ne.
5: Ale můžete volat vy na číslo 221 552 222, pokud se chcete zapojit do našeho fotbalového pořadu.
3: vodítka Pavla Horváta.
5: Hradec Králové, šestá pozice, 14 bodů, stejně jako Mladá Boleslav, která je pátá, ale má lepší skóre. A navíc utkání k dobru, ale to poslední utkání se Středočechům nevydařilo na stadionu Liberce. Prohra Mladé Boleslavy 0-3. Slovan druhý v tabulce, jen obod za vedoucí Sláví, chvilku se vyhříval v čele soutěže. Tak výsledek 3-0 v zápase toho času druhého se třetím týmem tabulky, to je jednoznačný vzkaz zbytku soutěže.
6: A tak spousta Liberečáků, nejenom Jakub Děkan, můj kamarád, dával hned fotku s tím, že Liberec je první v tabulce, což je logický, protože ta euforie samozřejmě pokračuje. Myslím si, že je to i správný, že ty lidi to takhle jako vnímají a sledujou, že prostě se tohleto daří. No, Liberec je nepříjemným soupeřem pro každýho od začátku ligy. Když vyhráli v Plzni na úvod, tak jsem si říkal, že dobrý, jako jo, Plzeň asi to nebude tak dobrý start, ale ono to bylo v obráceně, byl to dobrý start od Liberce a vlastně v každém zápase to potvrzují. Už ze Sláví to bylo jen tak, že Slávě to ubrzdila za bodík a 3-0 je samozřejmě jasný výsledek. Rozehrává se Vasil Kušej, který prostě to v sobě má. Byť se mu třeba některé věci nepovedou, tak je to tak sebevědomý hráč, že jde i do toho risku, že prostě se mu něco nepovede a myslím si, že teď já jsem zmínil jeho, ale je tam dalších samozřejmě několik hráčů, který tu hru velmi ovlivňujou a myslím si, že Liberec je zaslouženě takhle vysoko.
7: Teď se to Liberci schází i v tom smyslu, že má to potřebné štěstí. Byť ten zápas byl jiný než derby v Jablonci, tam Liberec určitě byl horším týmem a zvítězil. Teď si myslím, že naopak to vítězství bylo zasloužené a Liberci se to zkrátka schází. Jedna věc, skvělá defenziva. To je základ k úspěchu, už jsme se o tom s Pavlem.
6: Silová hra taková.
7: Silová hra, 4 inkasované góly, výborný koubek taky teď podržel několikrát, Drakpe hraje skvěle, Hůlka zpevnil tu defenzivu, neskutečně o Kajondovi jsme se bavili několikrát, stejně jako odejde Diakité, přijde Faj.
6: Překvapilo Liberecký, že Kajondo neodešel. Mě to překvapilo, že tam zůstal. Musím říct, že jsem čekal, že do něj někdo vlítne za nějakou fakt jako dardu, protože teďka byl fantastický a je. Takže mě překvapilo, že zůstal v Liberci.
7: Ještě si myslím, že minimálně do zimy to snad zvládne, ale samozřejmě, když se bude Liberec pohybovat nahoře, tak třeba ho udrží až do konce ročníku, to uvidíme. Ale odešel Diakité, přišel Fight, ten hraje skvěle. To je opravdu hráč, který si myslím, že už je na pověstné tabuli Jindřicha Trpišovského. A vlastně, když jsi v laufu, tak se ti daří v podstatě všechno. Teď bylo znát, Josef Koželuch poslední dva zápasy byl takový vyčichlý trochu, potřeboval nejspíš oddych a najednou na tu pozici wingbacka se zasune Petr Juliš, což nejen z pohledu fanoušku, ale z mého pohledu
6: je divný.
7: No, za prvé a už v Liberci z mého pohledu byl skoro odepsaný hráč, jo, že zkrátka ta minulá sezona mu nevyšla. Já jsem čekal, že bude následovat třeba Filipa Špatenku, půjde někam na hostování. On zůstal, teď navíc alternoval na té pozici wingbacka a v podstatě jako s trochou nadsázky vymazal Schuberta se Solomonem Johnem, což jsou hráči, kteří mají skvělou formu na úvod sezony a v podstatě si nekopli. Takže i takovéhle věci teď Liberci vycházejí, nebo zraní se Masopust v první půli, ale ty máš kam sáhnout, dáš tam Stránského, je tam ještě Bužek.
6: Já bych tady k Julišovi ještě řekl, že samozřejmě tomuhle můžeme se bavit o tom, že se ti daří, ale určitě k tomu je i tréninkový proces. Já jsem tréninky Liberce neviděl, ale ta defenziva jde ty hráče naučit prostě. Jo, jestli jsou poctiví, jestli mají ten chtíč se do toho mužstva implementovat, tak prostě, ne, tak máš nějakou pozici, jsi jako ofenzivní hráč, ale musíš bránit prostě v tom dnešním fotbale, už to bez toho nejde.
5: Jo? Já jsem jenom, že se mi líbil ten výraz, víš?
6: No tak to už používám normálně.
5: To už je běžné.
6: To už je jako v podstatě rutina denodenní. Takže když tam takhle jako toho hráče narveš, bez implementace, tak oni už z toho tréninku mají ty návyky, že jsou schopní prostě si splnit tu defenzivu a splnějí si ji takhle, že vymažou hráče, na který samozřejmě Boleslav sázela, nebo sází v průběhu teďka toho podzimu a Liberci to samozřejmě přineslo vítězství.
7: Ne? A hlavně v případě Petra Juliše to i dává smysl, protože on je rychlostně skvěle vybavený i fyzicky, hrál vždycky tedy tu vyšší pozici, ale neměl čísla, on má 1,80 zápasů, v lize 2 góly, 5 asistencí, takže se nabízí toho zasunout směrem vzad, Liberci to vyšlo. Jediný otazník tam mám v pozici útočníka, no. Lukáš Mašek je jasná jednička, ale nesmí se zranit, protože tam nevidím přímou náhradu. Ani Matěj Mikulenka, který přišel v Olomouci, nebyl ještě tedy na lavičce, tak podle mě to není typický hroťák.
6: Není tak velký, není tak fyzicky vybavený, ale pozor, je rychlej, je umí fotbal, umí jeden na jednoho. Myslím si, že až se implementuje, ne, to si dělám teďka srandu, až prostě se trošku zžije s tím, co po něm trenér bude chtít, takže to je zase dobrá posila pro Liberec.
7: Půl hodinku dostal zhruba Slovenec Marsetič, který se ale taky zžívá s tím týmem teprve. Takže
6: ono se líp zžívá, když vedeš 3-0, než když prohráváš 2-0 a když se zžít jako s tím, co se nedaří. No.
7: Takže jediné, co bych trošku řekl, že byl takovým černým puntíkem toho zápasu, tak návštěva. Zkrátka hraje druhý se třetím, Liberci se daří a přišlo asi 4,5 tisíce. No. Takže je potřeba to zvednout ještě víc. A ještě abychom povzbudili na dálku Pavla Hovtycha, tak ty si to, Pavle, hledal. Myslím si, že Liberec zvítězil 4x v lize v řadě poprvé od sezóny 19-20, kdy vedl tým právě Pavel Hovtych. Takže pokud nás Pavel poslouchá, tak...
5: Třeba se mi něco podobného povede se Zlínem. Ještě k tomu utkání Liberce s Mladou Boleslaví speciální bylo taky proto, že za Slovan skorovali 3 hráči, no kteří dřív kopali za středočeský klub. Jedním z nich byl Lukáš Mašek, který teď k té vítězné sérii a postavení týmu v tabulce řekl.
13: Je to senzační, ale vlastně nic to neznamená. Musíme vlastně pracovat furt dál, budu fejt skromný, nelítat nikde v oblacích, prostě pokusit se tu šňůru prostě natahovat dál a dál.
5: Lukáš Mašek dal gól na 2-0, ale teda to byl těžký gól. Jiří Floder se tam srazil s Ondřejem Karafiátem. Čí to byla chyba?
6: Štěstí útočníka.
5: Nechme to
7: udělat. Tak
6: vždycky,
7: těžké, no.
6: Vždycky někdo udělá chybu, no, to je jako, nevím, já...
7: Tak asi golman by ho měl zbourat, ne, no, v ideálním případě.
6: No, je to tak, no, ono některý ty golmani třeba v sobě tenhle ten put jako úplně nemají a pak to dopadne takhle, no.
7: A co branka Vojtěcha Stránského, no, to byla parádní rána, která
6: se... bavil radši, no. Já si myslím, že měl hrozně moc času, jo, že samozřejmě už jako bylo to, nechci jasný, ale měl hrozně moc času na to si to připravit, no, a trefil to jako ukrutně prostě, no, to se asi nedalo chytit.
7: A on by se tím nerad chlubil, tak to řeknu já, Pavel Tilšar se prosadil podobným gólem teď ve víkendovém programu. Jaké soutěže?
5: 9. liga, inspiroval mě samozřejmě Vojtěch Stránský.
7: Asi jsi měl taky hodně času.
5: Gólem spod 16, měl jsem hrozně moc času, trefil jsem se v šestojavících, ty jsou nedaleko Běchovic.
14: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte s námi jubileum v neděli 27. září a také rekordní účast v dlouhé historii závodu. Přijďte podpořit běžce utrati nebo si užít bohatý doprovodný program v cílovém prostoru ve sportovním areálu Pražačka. Vstup je volný. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu.
15: Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Veolia Česká republika, investiční skupina RSJ a hlavní město Praha.
3: Desítka Pavla Horváta.
5: Je vidět, že už znáte číslo do našeho studia, tak v dnešní desítce Pavla Horváta vítám prvního z posluchačů. Dobrý den.
16: Dobrý den, tady posluchač Filip ze Šumavy.
5: Povídejte, co máte na srdci?
16: Já mám takový dotaz na vás všechny, ale hlavně na Pavla Horváta. Chtěl bych se zeptat, jak vnímá současnou Viktorii, protože tam to vypadá na jeden velký průser.
5: Průšvih.
16: Chtěl bych se zeptat, jak je to vůbec možný, že třeba Liberec, koho přivede, to okamžitě funguje ten hráč, a u Viktorie to tak vůbec není. A přitom je tam takový borec jako pan Říčka. A jestli tam nechybí trošku takový český jádro, nějaká taková ta česká prdel v té kabině. A je to takový smutný, třeba nějaký jako krok brankářská jednička je taky trošku podle mě problém. Odešel Jedlička a Viděle je od té doby naprosto poloviční. Tak bych se chtěl zeptat, jak to vidí on a celkově vy. Děkuju.
5: Moc děkujeme za dotaz ze Šumavy, jen prosím, pokud budete volat příště do desítky Pavla Horváta, tak volte mírnější slovník, ale Pavel Horvát odpoví.
6: Já můžu volit taky jenom mírnější slovník. Ne, tak já jsem včera byl v Plzni na fotbale, musím říct, že Olomouc hrála výborně, jo? Že vždycky je potřeba říct k tomu tu druhou stránku, to, co ti povolí soupeř. Je vidět, že Plzeňci nevěří, že samozřejmě může být jednoduchý to říct, že po Martinu Hiskym to nejde a teď s Radkem Kováčem to nejde, ale já tady na to úplně, nebo tohle mě se jako špatně poslouchá, myslím si, že trenér s tím mužstvem za 14 dní neudělá žádný velký zázrak, myslím si, že se může tohleto hodnotit až třeba po té reprepauze nějaký, kdy budou mít trošku prostoru něco natrénovat. Na druhou stranu je pravda, že ty hráči, který do Plzně přicházejí, tak úplně hned nevlítnou do základní sestavy. Ono je to taky způsobený tím, čím jsme se tady před chvilkou jsme to zmiňovali, že se ti líp naskakuje, když vyhráváš. Nejenom ten jeden konkrétní zápas, ale když se ti daří jako obecně tomu mužstvu, tak ty hráči tam naskakujou daleko jednodušeji, než když se nedaří. Takže logicky těch hráčů tam moc není. Pro mě je téma furt Panoš. Já si nemůžu pomoct. Já si myslím, že by prostě takovýhle hráč, pokud je zdravý, pokud je natrénovaný, pokud nedělá problém v šatně za mě, tak by měl prostě takovýhle nadstandardní hráč hrát a je mi vlastně líto jak jeho, tak i toho týmu, protože takovýhle hráč by se tam jako vyjímal, podle mě. Jo. Každý trenér, pokud toho kluka takhle budeš mít, a znovu opakuju, jestli bude v hlavě připravené, jestli má natrénováno, jestli nemá nějaký zdravotní problém a jestli nedělá nějaký brajgl mimo jako fotbal nebo v šatně, tak podle mě by měl hrát, ale nedostává tu příležitost a je to takový jako upracovaný, je vidět, že ty kluci si nevěří. Včera byl fakt jako kontrast z toho, jak hraje Dominik Janošek prostě od Pavla Hapala. Tohleto si myslím, že byl jeden z nejdůležitějších kroků pro to, co se děje v Olomouci, že Dominik Janošek prostě nastupuje a hraje výborně, chce hrát dopředu, ví, kdy ten balon zastavit, kdy na něj šlápnout, jak se říká, tu hru udržet, jako, ale Olomouci to dává hrozný klid včera. Já jsem se k tomu chtěl dostat později, ale včera nehrál Barát, hrál Dante se jmenuje, 14.
7: Dante.
6: A Soldo,
7: že si četl božskou komedii.
6: Je to možný. Hrál Soldo a hrál výborně, ta trojice s Beranem prostě funguje. Tady ten předsudek toho, že všichni musí být rychlí a sprintovat, tam úplně jako je vygumovaná. Ty hráči samozřejmě vědí dobře, umějí číst hru, umějí hrát fotbal a byli výborní a tam si myslím, že Plzeň jako hodně přehrávali v určitých fázích toho zápasu. A teď teda jako poslední ta odpověď, no, pan Říčka je jasně jako jeden ze skautů Plzně bez debat, prostě velký odborník, ale nevím, jakou teďka tam má pozici, jestli on je ten hlavní, nebo já to nevím, no.
7: Řekl toho Pavel hodně, tak já bych taky chtěl samozřejmě pochválit Olomouc, ale začnu Plzní. Já vidím jako velký problém je v podstatě 8. kolo nové ligové sezony a oni nemají jasnou základní sestavu, nebo alespoň to jádro, na které by nabalili ty další hráče. Já v podstatě, když čekám na ten zápas Plzně, tak vůbec nevím, kdo nastoupí v základní sestavě, hlavně v záloze a výš. V podstatě hrají pořád jenom Memič s Hrošovským a kolem nich se to tak jako zvláštně točí. Ladra jednou nehraje vůbec, pak hraje skoro celý zápas. Červ z toho taky vypadl, teď už tedy znovu hraje. Sojka jednou nehraje, po té hře, v útoku se to pořád mění, jednou Adu, jednou Laval, Kabongo. Já v tom vidím prostě problém a Pavel to zná z kariéry, tak ty vazby se musí vytvořit nějakým
6: způsobem. Jo, je to určitě, máš pravdu velikou, protože samozřejmě ani ty hra, já zase je, nevíme, v jakým jsou zdravotním stavu, možná, že ty kluci jako Vyšinský, který prostě začal hrát, tak teď nehraje, zase Dosky, pro mě třeba Dosky, Memič hraje jednou halfbacka, včera hrál takový jako skoro útočníka, bych řekl, tam se moc nedostal první půli vlastně vůbec do hry. Saša Sojka hrál levýho halfbacka v pěti. Myslím si, že z toho trefil úplně přesně i ty hráči. Samozřejmě Radek Kováč bude mít nějaký herní styl, který chce hrát a do toho musí dosadit tyhle hráče, který má k dispozici. Jo, další věc je, připomenu ti tvůj výrok z dopoledne, odchod Krčíka, který přišel jako za mě nadstandardní stoper, zase nevím, jestli tam třeba byl nějaký problém v šatně, netuším, ale teďka vlastně přišel ten
7: Vavro
6: a ještě mladý
7: Pališťák
6: ze Žiliny, samozřejmě obrovský talent, včera to odehrál, že bych tam viděl nějakou jako přidanou hodnotu pro to mužstvo, jsem úplně neviděl, ale je to samozřejmě 18-letý kluk a je to o tom, jak říkal posluchač, že přicházejí hráči a hned jako jsou vidět, tak on vlastně hraje teďka, co přišel Radek, tak začal hrát, nebo druhý zápas, ale jako, že bych jako úplně byl jako wow, to nebylo, no. Takže samozřejmě tohle Plzeň bude trápit. A vidíme, že i ty ostatní týmy prostě vyhrávají a proto Plzeň je teďka desátá.
7: Desátá, na to navážu, jak mluvil Pavel, defenziva, to je samo o sobě téma, prostě 15 gólů za 8 zápasů, to je extrémní množství, to je o 11 víc než Liberec a když dostanete 15 gólů, těžko můžete hrát na špici tabulky.
6: No a k tomu vlastně patří to, co zase říkal posluchač, že vlastně od té doby, co odešel Jedla, Martin Jedlička, tak opravdu Vígele dostává takový, řekl bych, jednoduchý góly. Včera samozřejmě těžký, jo, měl tam jednu střelu v první půli, kterou Sejkovi chytil, ale ta si myslím, že nebyla těžká, jinak vlastně jako tomu mustu úplně nepomohl a souhlasím s tím, že prostě v lize, pokud chceš hrát nahoře, tak ten golman, teď si vzpomenu já, na tu dobu, kdy jsem tam byl s Michalem Bílkem, tak Jindra Staněk v každém zápase chytil nějaký gól, jako tutovku prostě, jo, a to se teďka neděje, no.
5: Plzeň prohrála s Olomoucí 2-3, mohlo to být jinak, kdyby proměnil Lukáš Červ pokutový kop v nastavení prvního poločasu. Zajímavá věc, trenér Radoslav Kováč po zápase řekl, že ho překvapilo, že si Červ vzal míč na penaltu.
17: Samozřejmě byl jsem překvapený, že to bere Čery, ale jako určitě bych nezařval nekopy. Když si ten hráč věří, tak je samozřejmě to jeho zodpovědnost. Bohužel neproměnil, ale určitě jsem, když to řeknu, čekal Ladrise, protože Ladrise jako je exekutor výborný, jak standardek, tak vlastně penál a musím si aj s klukama jako sednout a zeptat se, proč se tohle dělo, ale nicméně, když si na to věřil Čery, bohužel nedal, takže v tomhle jako není co na to říct, no, to stane se.
5: 221552222, to je číslo do studia Radiožurnálu Sport a i do pořadu Desítka Pavla Horváta. A my pro vás máme dvě vstupenky na další Desítku live, která bude v plzeňském klubu Šeříkovka 5. října. Bude tam samozřejmě Pavel Horvát, taky Antonín Panenka a bývalý rozhodčí Pavel Královec. Lukáš Michalík mi připomněl, že musíme vysoutěžit ty vstupenky, tak má určitě připravenou i otázku pro naše posluchače.
7: To se přiznám, že úplně nemám, ale můžu ji samozřejmě za pochodu vymyslet a bude jednoduchá, protože chceme, abyste vítězili. Teď jsme se o tom bavili a já na to téma chci navázat poté. Tak kdo neproměnil penaltu v posledním zápase Plzně v lize? Plzeň podlehla Olomouci 2-3.
5: Byl to XY, tentokrát to neprozradím, když to nesedí Jan Pěruška, ale už nám někdo volá a je, tady to drnčí. Tak bereme prvního z vás, kdo se dovolal, dobrý den.
18: Dobrý den, já volám kvůli soutěži.
5: Ano, povídejte, tak kdo nedal penaltu v zápase s Olomoucí za Plzeň?
18: Nedal Lukáš Červ.
5: No výborně, tak máte dvě vstupenky do klubu Šeříkovka, budeme se na vás těšit 5. října. Určitě doražte, vemte sebou nějaký doprovod, máte dvě vstupenky. A poslouchejte dál Desítku Pavla Horváta.
18: Děkuju.
5: No, my můžeme ještě zůstat u toho tématu Plzeň Olomouc, protože chtěl jsem to vzít až na závěr, ale zkrátka, když posluchač zavolal z Plzní, tak musíme probrat na chvilku i Olomouc, protože ta je třetí v tabulce. A...
7: Jasně, promiň, že ti, Pavle, do toho skáču. Přece mě ještě zajímá ta penalta. Nenechám se odbít. Pavle, překvapilo i tebe, jo, že jí kopal Lukáš Červ. Samozřejmě po bitvě je každý generál, ale když máš na hřišti Hrošovského Ladru, který to opravdu skvěle kope.
6: Takhle, nevidíme tréninky, ty kluci po tréninku, jo, při tréninkách prostě kopou penalty, ať už ze srandy, nebo prostě to opravdu trénujou. Musím říct, že když si Lukáš Čer vzal balón, tak jsem si říkal, že dělá tu fintu, jako že jde kopat, ale kopat nebude. A pak jsem viděl, jak ho Ladra poklepal jako po zádech, tak jsem si říkal, tak on jde fakt kopat. A musím říct, že kolem mě bylo spoustu pesimistů, já jsem si říkal, no tak jako asi to trénuje, a bylo to z okresního převodu, říkal, že to dobře kope, a letělo to v podstatě stejně. No. Já nemám problém s tím, jak říkal Radek Kováč, že vlastně jako neurčujou hráče, vždycky byla skupina hráčů, který ty penalty jdou zahrávat, a samozřejmě, když se ti daří, tak kopeš opakovaně, když se necítíš, tak to někomu prostě dáš, ale prostě ji neproměnili a bylo to velmi, velmi důležitý moment toho zápasu, protože kdyby Plzeň vyrovnala na 2-2, tak samozřejmě by ten druhý poločas začal úplně jinak. No.
5: Zbývá nám 15 minut z dnešního dílu fotbalového pořadu Desítka Pavla Horváta. Musíme zrychlit tempo, protože samozřejmě posluchači čekají taky na to, jak hrála Sparta, Slávia a co na to náš fotbalový expert, ale dostaneme se k tomu tradičním oslým můstkem. Václav Sejk za Olomouc v Plzni 1+1 a já si říkám, co by za Václava Sejka teď dala Sparta.
6: Ale zase, viděl jsem ho včera prvně vlastně jako naživo, myslím si, nebo po druhý, jo, a to mužstvo ví, jak on hraje. Prostě on je bulldog, který chodí do soubojů, není úplně veliký. Nemyslím si, že to je úplně sprinter, ale vyhovuje to hře Olomouce. Vědí, jak ho trefovat, jak mu dá ten balón, a on ho vlastně ve většině případů, když dostane do těla, tak ho vždycky udrží a hodně tím tomu mužstvu pomáhá. Takže samozřejmě chápu ten oslý můstek. Úplně produktivní nebyl, co se týká jeho minulosti. Tahle sezona začíná být z jeho pohledu už teďka trošku výjimečná. Jednak furt hraje, jednak na něm to mužstvo stojí a jednak začíná být produktivní. A asi se dostaneme teda do Sparty.
5: Ano, jdeme na Letnou, Sparta porazila Jablonec 2-0. Byla to velká úleva pro celý tým z Letné i pro záložníka Romana Macka.
19: Určitě důležité, nebudeme se za nic schovávat. Nebyl to jednoduchý moment a jsme si řekli, že do té reprepauzy musíme být v každém zápase úspěšní a tohle je ta nejlepší odpověď a i jakým způsobem jsme to zvládli za ty 3 body. Za ty roky jsem poznal hodně zahraničních kabin a všechno a to, co mě zaujalo tady od samého začátku, že jsem viděl i po těch porážkách, jak všem na tom záleží.
5: Ano, Roman Macek prošel třeba taky turínským Juventusem, respektive jeho mládeží. Sparta zabrala po 2 prohrách, po té, co prohrála derby a taky v Hradci Králové, ale že by Jablonec nějakým způsobem vzdoroval hodně na Letné, se mi úplně nezdálo.
6: No, měli toho plný zuby, musím říct. Ale Sparta hrála dobře, byla silná na míči, že ta výhra je zasloužená, prostě myslím si, že Jablonec v tom rozpoložení, v jakém byl a v průběhu toho zápasu vlastně neměl úplně moc šancí na to, jak tenhle ten výsledek a průběh změnit, a Sparta zaslouženě vyhrála, to je nutný říct.
7: Určitě, Jablonec prakticky nebyl v zápase, oni samozřejmě škarohlídi vždy budou říkat, že Jablonec neklade na Letné odpor, ale to si myslím, že když už se stane, tak je to samozřejmě spíš shoda okolností.
5: V minulé sezóně tam vyhrál, myslím, Jablonec.
7: No právě, takže...
6: Ne, já jsem teda čekal, že bude průšvih, protože Jablonec prostě, bavili jsme se o tom, nemusí hrát dobře, ale bývá produktivní, a teďka se to nepotvrdilo, ale Sparta si proto došla. Myslím si, že tam byly dobrý výkony a že to fakt bylo zasloužený. No. Tam není co k tomu zápasu úplně dodat, protože tam nebyly zase extra výkony, ale nebyl tam žádný propadák. Ani vlastně z jedné strany Jablonec tak celkově přišel mi jako utlumený, že to mají opravdu plný zuby. No.
5: 6 zápasů během 16 dnů. Góly Sparty dali Josimar Alcocer a taky John Mercado. Zaujala mě jen branka číslo jedna na spartianské straně, Hugo Suchůrek, měl tu akci víceméně na starosti, zase tím svým typickým způsobem natáhl míč před 16, předal Brunesovi, ten se možná trochu se štěstím dostal k balonu a zakončil, a pak tady Alcocer dával gól na 1-0. Hugo Suchůrek, je to velké téma ve Spartě, na lavičce tentokrát Eneme i Irvin, tak dostane Hugo Suchůrek víc prostoru teď?
6: No já myslím, že my doufáme, my se tady o tom bavíme, nebo já prostě bych byl rád, kdyby tyhle mladí kluci, zmiňoval jsem Panoše, zmiňujeme Suchůrka pravidelně, prostě my potřebujeme, tyhle ty kluci hráli jako pro náš český fotbal, já to jako chápu, že prostě už to, ta doba je jiná, prostě v každém ústu jsou cizinci, viděli jsme Slovan Bratislava v Lize mistrů, tam hrajou dva Slováci v základní sestavě, podle mě jedním z nich je brankář dokonce, takže jako logicky v těch nejsilnějších ústech nejsou jako úplně jenom samí Češi, ale já prostě bych rád, aby tyhle ty mladí kluci dostávali příležitost a když ji nebudou dostávat, aby šli někam jinam, kde prostě budou hrát. No.
7: Takže na papíře vypadá ta středová trojice velmi silně, Macek, Karabec, Suchůrek, ale je to, Pavle, podle tebe dlouhodobě udržitelné, protože tam chybí nějaký jako hráč, co to bude hrát trochu od podlahy.
6: Tak samozřejmě vidíme, teď mě napadlo prostě, jak hraje Vitýňa třeba. Vitýňa taky není 1,85 m frajer, ale prostě čte hru. Přirovnal bych to k té Olomouci třeba, tam taky není žádnej jako řezník v úhozovkách, aby jsme si rozuměli, že který bude jezdit po zadku, tak jak to dřív bylo, že ta číslo 6, prostě ten defenzivní záložník vlastně skoro neútočil a měl dobrou krátkou rozehrávku a prostě dřel tam za tyhle ty ostatní, už je to jako komplexní, kdy hráči musí umět útočit, musí umět bránit a pokud si poradějí fotbalově a čtou hru a jsou chytrý v osobních soubojích, tak proč by to nemohlo fungovat?
7: Pavle, já ještě navážu na to, co ty si vlastně řekl na úvod toho oslího můstku, jestli by se Spartě nehodil Václav Sejk, a to je samozřejmě téma Jonathan Brunes, který už 8 zápasů, do kterých nastoupil soutěžních, nedal gól. Já to vnímám tak, že může být útočník ve Spartě sebeplatnější, ale jakmile nedává góly, tak je to prostě problém.
6: No a já se zase dostanu k Vojtovi, který podle mě, jestli bys to našel teda v té rychlosti, jestli nastoupil třeba 4x od začátku, ale ne takhle pravidelně za sebou a nebyl úspěšný a už tu šanci jako nedostává. Byl na Viktorce Žižkov, dal 3 góly, vím, že to je pohár s druhou ligou, ale možná využít tu aktuální formu vždycky. Vím, že spousta trenérů i těch zkušených o tom takhle mluvila, že prostě tu aktuální formu toho hráče se dá využít a tohle byl ten případ, jo, že i třeba kdyby si věděl, že ho vystřídáš v půli, protože ten hráč je rozjetej, prostě dal 3 góly, jo, tak mu dát čuchnout, aby si tomu ústu pomohl. No.
7: Našel jsem to docela rychle, naposledy na začátku března dostal 4x šanci v základní sestavě, dal 1 gól, samozřejmě ani jemu to angažmá úplně nesedlo, dal ty 3 góly teďkon v poháru Žižkovu, ale taky bych se to nebal protočit. No.
5: 8 kol, 4 výhry, 4 porážky, taková je zatím bilance Sparty v této sezóně šance ligy. No a Letenští ztrácí na svého největšího pražského rivala 8 bodů.
20: Desítka Pavla Horváta.
5: Slavia totiž zvítězila naposledy v Teplicích 2-0, vrátila se do čela tabulky o bod právě před liberecký Slovan. No a na úvod tohoto bloku si můžeme pustit taky kouče Slavie Jindřicha Trpišovského, který hodně chválil polského záložníka Viktora Nováka, se trefil po páté v aktuálním ročníku nejvyšší domácí soutěže, ale kouče Trpišovského to zase tolik nepřekvapilo.
21: Náš nejlepší střelec bychom neřekli, ale bylo vidět z jeho historii, že on umí střelit vlastně pravou, levou, vlastně spoza boxu, že umí dát gol z boxu a že je velmi dobrý použitelný na standardní situace. Co jsme teda vůbec neviděli, což nikdy nevyčtete, jak je to skvělý kluk, jakou má mentalitu, jak je to vlastně bojovník, jak žije tím týmem, jak tam vlastně zapad rychle. Po týdnu na soustředění jsme mysleli, že s náma 2 roky pomalu.
5: Viktor Novák, myslím, že velký příběh téhle sezóny české ligy, vytáhlý borec, řekl bych takový zvláštní somatotyp, trošku možná jako Tomáš Souček, vysoký, hubený.
6: Ale nebudeš tomu věřit, my jsme včera doma koukali s Patrikem na Slávě a říkám, hele, to je lepší Souček. Přísahám na nohy. Ne, protože on tak i trošku jako vypadá vizuálně, samozřejmě myslím si, že Tomáš Souček bude o malinko možná vyšší, ale ta charakteristika, kterou teďka Jindra řekl, jestli si pamatuješ ten ranní vstup, tak já jsem to tady zmiňoval, jo, já jsem to neslyšel, ale ono to tak vypadá, je neskutečný, že to je cizinec, samozřejmě tak je to blízko, Polsko je blízko, ale je neskutečný, jak on vypadá fakt, že už tam je rok, jako, že už tam prostě hraje, určuje, řekl bych, tempo té hry, jak bude Slávě hrát. To je kauf, jako Slávě tohle vyšlo, myslím si, úplně asi nad očekávání. Já jsem taky si říkal, když dal ty první góly, říkám, no jasně, tak to je jako extra úvod.
7: Falešná forma.
6: Ale fakt jako ty zápasy, co jsem viděl, tak on je prostě výborný, jak dopředu, jak jsme se bavili, tak i dozadu. A včera zase prostě on dostane šanci a on jí vlastně jako v podstatě bez jako nějaký stydění prostě promění, tam mohl nahrávat, já si myslím, že většina hráčů by ještě hledala někoho před tou bránou, on prostě podle mě věděl, že si to dá a zakončí to tak, jak to zakončil, prostě sebevědomně, pod břevno, pro Slávy strašně důležitý hráč a je to každým kolem víc a víc, já jsem to zmínil, že jsme po té lize mistrů chválili Šturma, ale jako ten výkon Novaka byl fantastický taky. No.
7: Navíc se poradili s jiným parťákem ve středu zálohy, s Pavlem Kačorem, Michal Sadílek si zlomil nos. Ale já bych
6: on si ho nezlomil, jemu ho
7: jasně. Já bych vyzdvihl ještě jedno jméno a to je Tomáš Vlček, který v podstatě v úvodu sezony vůbec nenastupoval, teď hraje a hraje skvěle, začalo to už tím derby a je vidět, že je připravený a že na něj prostě realizační tým může kdykoliv ukázat.
6: A taky mu ta páska slušela. Jako bylo vidět, že to je prostě kapitán.
5: Výpadek osvětlení 20 minut se nehrálo na stínadlech. Pavle, ty jsi něco podobného zažil, nejen třeba při svém teplickém angažma?
6: No zažil, ale je to nepříjemno samozřejmě. Zase tam bylo srovnání, vím, že i to někdo dopoledne říkal, že to vypadalo jako hokej na třetiny. Jenže v tom hokeji ví, že ta pauza je 15 minut a dohromady 18 tím ledem, takže ví, že za 18 minut už budeš hrát. Tady vlastně nevěděli ty kluci a samozřejmě vždycky tam je nějaký zvěd, který chodí k rozhodčím a chodí na hřiště, aby si věděl, hele, možná za 2 minuty, za 3 minuty to bude. Takže ty víš, že za 3 minuty se asi půjde ven a to se stihneš převlíknout do suchýho. Taky to tam někdo z hráčů Slávě říkal, nevím, jestli to tam máme, ale říkal, že se převlíkli do suchýho, myslím, že to byl Štěpán Chaloupek.
5: Ano, Štěpán Chaloupek.
6: Jo, což vlastně svádí k tomu, že jsi měl 3 sady drezu, jo, což je už v tuhle chvíli normální. Já jsem hrál v době, kdy ještě byl 1 dres, pak už byly samozřejmě 2 sady na každý poločas, ale nepočítáš s tím, že jako, já nevím, kolikátý to bylo v 60. minutě, bude přerušení, kdy už jsi zase spocenej, prostě propocenej a mokrej, protože pršelo, že jo. Tak logicky by si se chtěl v té pauze převlíknout do suchýho. Domácí si myslím, že tam nějakou sadu suchých drezů měli, ale slávisti prostě byli připravení a neříkám, že počítali s touhle variantou, protože samozřejmě on se tím může roztrhnout ve druhý půli dres a než hledat v těch špinavých ten starý, tak je lepší vytáhnout z čistý sady novej, takže ta doba už je taková a ten komfort těch hráčů zase bylo zmiňovaný, prostě rozbory, samozřejmě taktický posuny, protože Teplice to malinko měnějí vždycky v průběhu toho zápasu, takže pro Slávy tahle pauza byla pozitivní, nicméně obecně si myslím, že samozřejmě pro toho hráče je to problém, ne každý s tím umí naložit tak, jako s tím včera naložila Slávě.
1: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
2: Ty v Bauhausu nevedeme.
1: A Auschus našel byste?
2: To vás zklamu, bohužel.
1: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
2: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
22: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
23: Bauhaus, když se to má podařit.
20: Desítka Pavla Horváta.
5: A z té pondělní už zbývají bohužel zhruba jen 2,5 minuty. Myslím si, že bychom si dokázali povídat ještě další hodinu třeba o zápasech, které jsme neprobrali. A dostaneme se do Vítkovic na tamní městský stadion. Ostrava prohrála s Pardubicemi 1-2 pro Východočechy. První vítězství v aktuálním ligovém ročníku. A Roman Skuhravý, trenér Baníku, řekl tohle.
0: My máme skvělý fanoušky. Já prostě o tom vůbec nepochybuju. A já vím, že jsou naštvaní. Já vím, že chtějí se konfrontovat se Spartou a ze Sláví, ale na tom ještě nemám. To je pro mě jako reálný pohled. Ale vůbec to není berlička. To je pro mě jako fakt. Rozhodně nechci, aby na mě nebyl tlak, ale já jsem to slyšel, jo, že jako krásně jako vypovídám, ale já opravdu jako ty kroky dělám. To, že je to takhle bolavý a pro fanoušky především a pro hráče taky, to tak prostě někdy je.
5: Ano, Roman Skuhravý, myslím, baví fanoušky nejen Baníku svými výroky, ale teď třetí porážka Ostravanů v řadě, skóre 1-9, darovali první výhru Pardubicím. Možná se zastavíme u Východočechů, protože tam byla jedna ještě hodně komická situace, útok 2 téměř na nula, Václav Drchal s Abdullahim Tankem proti Martinu Jedličkovi a Tanko tedy, to se nepovedlo.
6: No, tak to... Já jsem mě úplně napadl, protože to bylo v Ostravě, tak mě napadl Libor Žurek, fanoušci takový ty starší si budou pamatovat, to byl ten typ hráče, který utek všem, měl takový ty rychlý nohy prostě, já jsem ho zažil v Plzni, kde se moc jako neprosadil, ale byl to jako výborný kluk, vlastně hrozná sranda a tohle to mě úplně připomnělo jakoby jeho, jo, protože to je vlastně tutovka a teď ty nevíš, levou, pravou, ono to bylo trošku mezi nohy, ještě to skočilo, byl to ten balon od Venci Drchala, ale je to srandovní. Takhle, můžou se tomu v Pardubicích smát, protože ten zápas zvládli. Kdyby ho nezvládli, tak určitě by to jako nebylo nic příjemného, ale bylo to zasloužený. Pardubice měli už první půli vyhrát minimálně o 2 góly a Baník nevypadal zase dozadu, co se týká té hry dozadu dobře. Je to hodně podobný, když ty kluci cítí, že se jim nedaří. No.
7: Byla to opravdu zajímavá akce, když bylo vidět, jak nakopnou motory někteří ty hráči, ať už to je Tanko, Drchal, Godwin, neuvěřitelná rychlost. Drchal to udělal dobře, bohužel to finále Tankovi nevyšlo.
6: Byl to fofr, jako bych se viděl.
5: Tak taková byla dnešní desítka Pavla Horváta. Díky Pavlu Horvátovi.
6: Děkuji, naslyšenou.
5: A díky kolegovi Lukáši Michalíkovi.
7: Díky moc, naslyšenou.
5: Příjemný poslech Radiožurnálu Sport.
4: 11 hodin. A Radiožurnál vysílá zprávy.
8: IKEM podle zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu porušoval zákon při zadávání zakázek. V komunálních volbách v Dolním Sasku vede podle předběžných výsledků CDU kancléř.

0: Cena není příliš vysoká. V IKEMu podle kontrolorů taky chybí ucelená evidence vyřazeného majetku. Podle mluvčí NKÚ Hany Kadlečkové zdravotnické zařízení porušovala i rozpočtovou kázeň.
1: Opakovaně selhával i vnitřní kontrolní systém, který nedokázal odhalit porušování zákonů ani vlastních vnitřních předpisů. Bez zásadních změn hrozí, že se obdobné nedostatky budou opakovat i v budoucnu.
0: IKEM považuje závěry NKÚ za závažné. Podle mluvčí Barbory Brunslíkové už přijal některá opatření. Vláda dnes projedná návrh, který by umožnil očkování proti některým nemocem i v lékárnách. Novela počítá s tím, že by tuhle možnost měli jen dospělí a byla by dobrovolná. Lékárníci, kteří by injekce aplikovali, by nejdřív museli absolvovat povinný kurz. Komunální volby v německém Dolním Sasku podle předběžných výsledků ovládla Křesťansko-demokratická unie německého kancléře Friedricha Merce. Získala bezmála 30% hlasů. Na druhém místě je zatím se 24% sociální demokracie. Obě strany si ale od posledních voleb v roce 2021 pohoršily. Naopak víc než trojnásobně lepší výsledek zaznamenala s necelými 16% krajně pravicová strana AfD, která minulý týden vyhrála volby v Sasku. Anhaltsku. Po víc než roční výpůjčce do zahraničí se Mendlův mikroskop vrátí do Brna. Zájemci exponát z 19. století znovu uvidí v Mendlově muzeu. Mikroskop byl od července loňského roku součástí výstavy Future of Food ve Vědeckém muzeu v Londýně. V rámci výstavy si ho tam prohlédlo víc než 300 tisíc návštěvníků. Proč byl součástí této výstavy, vysvětluje ředitelka Mendlova muzea Blanka Křížová.
2: Ta výstava zobrazovala tu současnou výrobu a proměny výroby potravin. Hledali právě i něco zajímavého z období, kdy Mendel přichází se svými ikonickými pokusy s rostlinnými hybridy a právě pro tyto pokusy využívali tento mikroskop.
3: Sport. Lukostřelkyně Marie Horáčková ovládla finále světového poháru v Mexiku, na které se dostala poprvé v kariéře. Mistryně světa z roku 2023 tak zvítězila na turnaji v Saltillo pro 8 nejlepších závodnic a věří, že další velké úspěchy ještě přijdou.
4: Doufám, že to tady začíná teprve, že se vlastně ukazuje to, na co trénuju a to, co si myslím, že i ty tréninky mě ukazují, na co mám, protože já jsem tuhle sezonu chtěla vlastně mnohem víc. Myslím si, že jsem na to měla, ale měla jsem trošku trable s vybavením. Jsem ráda, že to ale nakonec klaplo i v finále teda byl krásná třešnička na dortu.
3: Výškař Jan Štefila byl na ultimátním atletickém šampionátu v Budapešti na dělené sedmé příčce, skočil 217 cm. Vyhrál Ital Gianmarco Tamberi nejlepším letošním výkonem 237 cm.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolona na D1 u Slavkova a nehoda na D35 u Rokytna. Na D1 z Vyškova do Brna od sjezdu na Rousínov z 216. kilometru popojíždějí kamiony v koloně do zúžení na kilometr 196. Osobními auty projedete rychleji, čekejte 10 až 15 minut navíc. Na D1 z Brna směrem do Prahy dejte pozor za sjezdem na Zruč nad Sázavou. Na 53. kilometru stojí porouchané vozidlo před začátkem stoupání v odstavném pruhu. Na dálnici D2 z Bratislavy na příjezdu do Brna se popojíždí od Modřic ze 3. kilometru. Jsou to hlavně kamiony. Navíc v koloně teď řeší i kolizi kamionu s osobním autem před nájezdem na D1. Na D35 z Vysokého Mýta do Hradce Králové pomalu za sjezdem na Bíště. Na kilometru 138 se srazilo nákladní a osobní auto. Průjezdný je levý pruh a na místě už jsou hasiči, také policie. Vybočuje se na mokré vozovce, je to bez kolony. A silnice 38 z Poděbrad do Kolína je za Pňovem stále uzavřená po srážce dvou aut. Objíždí se to přes Velim, je tam ucpaný průjezd obcí v obou směrech. Mezi Kolínem a Poděbrady je tak ke zvážení trasa přes velký osek po silnici 125. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zpočátku bude zataženo, místy ještě s deštěm nebo přehánkami, na Moravě a ve Slezsku odpoledne i bouřky, na západě srážky jen ojediněle a právě od západu se bude vyjasňovat. Teploty 17 až 22 stupňů, na horách kolem 14. Tolik zprávy.
7: Krásné dopoledne s radiožurnálem Sport. Je 6 minut po 11. hodině a právě tyhle minuty po 11. ještě jednou připomeneme smutnou zprávu.

0: zmínil bývalý fotbalový reprezentační brankář Luděk Mikloško, ten se poslední měsíce potýkal s rakovinou, naposledy působil jako sportovní ředitel v Baníku Ostrava, ten také oznámil 64letého to úmrtí Mikloška na svém webu. Musíme připomenout, že Mikloško byl také průkopníkem české brankářské školy v Anglii, stal se vůbec prvním českým hráčem, který se výrazně prosadil v Premier League, no a například West Ham na památku svého bývalého golmana uctí ve dvou zápasech právě Luďka Mikloška.
1: Radiožurnál Sport
2: a Vojtěch Šafář.

0: Hned několik výjimečných výkonů přinesl první ročník ultimátního atletického šampionátu. V maďarské Budapešti se sešla absolutní světová elita, mezi kterou byla i trojice českých reprezentantů. Také k jejich výkonům na závěrečném podniku sezóny se teď vrátíme. S Jakubem Markem, dobrý den.
1: Hezký den.
0: Tak s jakými pocity se můžou vracet domů čeští atleti?
1: A tak z jedné třetiny, myslím, s dobrými, ze dvou třetin s horšími. Začnu Janem Štefelou, který byl tím posledním Čechem, který zasáhl do ultimátního šampionátu atletického v Budapešti. Český výškař, který byl loni bronzový na světovém šampionátu v Tokiu, tak skončil pro něj na až sedmém místě právě na tom ultimátním šampionátu s výkonem 217 cm na 2 metrech a 22 cm už úspěšný nebyl, takže dělil vlastně poslední místo v té finálové osmičce společně s Američanem Wilsonem a my si můžeme poslechnout jeho slova po závodě v Budapešti.
2: Tak nějak, jak to probíhalo celou sezónu, tak ty výkony byly tragické, doslova tragické. Vím, že tam byly nějaké výjimky, 2.32 v hale a 2.30 venku, ale víceméně ta stabilita výkonu byla hrůzostrašná a právě si myslím, že tahle sezóna mi dala možná víc než předešlé sezóny, kdy se mi dařilo, no. Protože takhle jsem jako dlouho tragicky neskákal, takže určitě si z toho vezmu mnohem víc, než když jsem měl loni medaile.
1: Byl hodně kritický po svém posledním závodě v sezóně český výškař Jan Štefel, ale který, jak už říkal, v sezóně dokázal, i když výjimečně, skočit dost vysoko na úrovni vlastně té elitní světové třeba trojice, ale něco výjimečného samozřejmě ukázal včera v Budapešti Ital Gianmarco Tamberi, 237 cm, nejlepší letošní světový výkon, ale vraťme se ještě k české účasti. Už v pátek Volodymyr Myslivčuk, řekl bych, velmi dobré páté místo v absolutní světové konkurenci pro českého kladiváře, no a třetí do party Lourdes Gloria Manuel, česká čtvrtkařka, ta zažila skvělý start té aktuální venkovní sezony, ale ten konec už nebyl zase až tak dobrý, přeci jen asi už to vypadalo, že síly docházely a brala v Budapešti 13. místo, ale pro ní také už byl úspěch, že se mezi tu absolutní světovou špičku v této sezóně dostala.
0: Když se teď podíváme na výkony v Budapešti obecně, tak to byla vůbec nejkvalitnější atletická akce roku, tak rozeber nám prosím některé z těch aktuálních výkonů.
1: Ještě krátce se můžu vrátit ke zmiňovanému Tamberimu. Ve 34 letech vlastně bojoval o své osobní maximum před 10 lety. Skočil 239 cm, teď tedy 237 a už na nějakých 2 metrech 30 cm to vypadalo, že už pro něj to je na hraně, no ale pak sám říkal po závodě na ploše, že ho neskutečně vyhecovala atmosféra, vyhecovali fanoušci a přenesl se tedy i přes těch 237 cm, což je výška, přes kterou se některý světový výškař naposledy dostal před 2 lety, no a byl to právě Gianmarco Tamberi ve finále evropského šampionátu v Římě, takže to byl rozhodně jeden z vrcholů celého tohoto ultimátního šampionátu, ale třeba nemůžeme opomenout to, co předvedla na dvoustovce Američanka Melissa Jeffersonová Woodnová, 21,47 sekundy, to byl její finálový čas a je to vlastně třetí nejrychlejší dvoustovka všech dob a jen o 13 sekundy zaostala za světovým rekordem Florence Griffithové juniorové z roku 1988.
0: Jaká je vlastně budoucnost ultimátního atletického šampionátu?
1: Byl jsem k této akci také spíš skeptický ze začátku, ale teď, když jsem viděl ty výkony od pátku do neděle, které byly právě na šampionátu ultimátním v Budapešti, tak si myslím, že to není vůbec špatný nápad. Nevím, jestli je dobrý nápad mít každé 2 roky ultimátní atletický šampionát, takové malé, zkrácené mistrovství světa, protože za 2 roky budou olympijské hry v Los Angeles a nejsem si jistý, jestli ještě po olympijských hrách na závěr sezony v září pak dorazí úplně ta absolutní světová špička, stejně tak jako letos, ale pokud to bude každé 4 roky, takže v ten rok, kdy není mistrovství světa, světové šampionáty jsou v liché roky, a kdy nejsou olympijské hry, tak si myslím, že jednou za 4 roky by to mohlo jít pěkně vedle těch největších světových akcí.
0: O budoucnosti, ale také o prvním ročníku ultimátního atletického šampionátu v Budapešti jsme se povídali s Jakubem Markem. Díky.
1: Díky, hezký den.

0: Už zítra začíná další sezona hokejové Tip Sport Extraligy. Začne na západě Čech utkáním Karlovy Vary Třinec. Vy ho uslyšíte živě na radiožurnálu Sport, naše stanice, tak jak jste zvyklí, bude u každého zápasu, ale díky nám můžete být také u prvního kola. Ve středu totiž vstoupí do nového ročníku i Pardubice ve východočeském derby proti Hradci Králové. Na radiožurnálu Sport teď budeme soutěžit o dvě vstupenky. Vy znáte číslo k nám do studia 221 552 222. Tyhle dvě vstupenky na utkání Pardubice Hradec získá ten, kdo se do našeho studia dovolá jako první. Pro jistotu ještě jednou zopakuji číslo 221 552 222.
1: Už 15. září se rozehraje nový ročník hokejové extraligy.
2: Titul obhajují Pardubice.
3: Gól! Pardubice získávají titul, Roman Červenka rozhoduje!
4: Čím víc jsem mohl pomoct tomu týmu, tak tím větší mám radost, ale i kdyby ten gól dal dokoliv, tak ta radost je stejná, ale já jsem rád, že jsme to zvládli.
1: Roman Červenka nebude jedinou hvězdou soutěže. Ze zahraničí se vrací Tomášek, Stránský, Nosek, Bliml, Sekáč a další.
2: Na extraligovou lavičku Kladna se postaví trenér mistrů světa z roku 2024 Radim Rulík.
5: Tak jde to nahoru, jasně, že jo, prostě ty hráči se vracejí domů a pro tu ligu jednoznačně přínos. Pro nás jako pro Kladno, jako samozřejmě. Soupeř byl strašně, strašně silný a konkurence bude obrovská. Je potřeba, aby jsme opravdu jediný den, aby nebyl zbytečný a aby jsme opravdu pracovali každým dnu ze sebe vymáčkli maximum a co nejlépe si připravili, protože to vůbec nebude jen.
1: První kolo nové sezóny začne 15. září a znovu se můžete těšit na naše přímé přenosy ze všech zápasů od prvního buly po poslední sirénu, od prvního kola po poslední finále.
2: Poslouchej Sport a hokejovou extraligu na radiožurnálu Sport.
0: Hokejovou extraligu už od zítřka uslyšíte, co se týče každého utkání na radiožurnálu Sport. My jsme soutěžili o dvě vstupenky do Pardubic na středu. Do studia se nám dovolal Honza, ten je získal. Dobrý den.
6: Dobrý den.
0: Gratulujeme, jste z východu Čech, bych předpokládal, vzhledem k tomu zájmu.
6: Ne, úplně jsem z Brna, ale na východě Čech mám rodinu, přímo v Pardubicích, dokonce synovec hraje za Dynamo, takže...
0: Výborně, takže pro synovce to nebude, půjdete vy osobně?
6: Půjdu nejspíš, ano, ano.
0: Tak si to moc hezky užijte, díky, že nás posloucháte, no a díky za zavolání. Naslyšenou.
6: Taky děkuju, hezký den, naslyšenou.

0: c'est la vie. České volejbalisty čeká třetí utkání na mistrovství Evropy. Po vítězstvích nad Řeckem a Švédskem nastoupí dnes proti Slovensku. Realizační tým, včetně trenéra a lékaře, stále řeší záda klíčového muže sestavy.
1: Patrik Indra na mistrovství Evropy nastoupil jen epizodně, ale hodně pomohl v koncovce zápasu se Švédy. Proč kapitán není v základní sestavě, vysvětluje lékař týmu Jakub Avenarius.
2: Se trápí se zády, má bolesti, které se trošku akutně zhoršily před odletem. Děláme maximum, aby byl připraven, na pár výměn naskočil. Ten stav se lepší.
1: A to je dobrá zpráva pro trenéra Jiřího Nováka, který je ale v předpovědích poněkud opatrnější. Indru posílá do zápasu spíš na zkoušku.
3: To moje myšlení bylo takový ho tam dávat a čekat, až ho hlava pustí, aniž bychom přesně věděli, jak ty záda budou reagovat. Nepodceňujeme, ale nepřeceňujeme.
1: A vlastně totéž, co říká o Indrových zádech, si Novák myslí o Slovácích. Podcenit si je nikdo nemůže dovolit, ale bát se jich český tým určitě nemusí. Spíš naopak. Hlavní trenér má po ruce o soupeři dost informací.
3: Někteří hráči hrají v české extralize, ale máme relativně čerstvou zkušenost přátelských zápasů. Poznatku bychom měli mít dost.
4: Prostě známe líp dost. Líp se na ně připravuje, na ty hráče, než třeba na Švédy, který tolik ošahaný nemáme z extraligy, takže o to je to snažší ta příprava na ně určitě. Je to kousavý soupeř, mají technický smečaře, agresivní blokaře, takže nečeká nás nic lehkého určitě.
1: Doplnil Novákův asistent Matyáš Démar. Zápas začne v Pala Paniny v 16 hodin, stejně jako přímý přenos radiožurnálu Sport. Z Modeny Kamil Jáša, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: hokejová Tipsport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
1: Ahoj, tady Filip Kvapík. Extraliga je zpátky a s ní je hokej na Radiožurnálu Sport. Ať si kdekoliv, zapni si poslech a dostaneš se přímo na led. Každý hrací den, všechny zápasy po celou sezónu. Navíc každé pondělí magazín Extraligy. Snad mě tam uslyšíte často. Třeba v rubrice Hvězda týdne. Prostě když hokej, tak na Radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport.
0: Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.
3: Radiožurnál je 11:30. Zprávy a Tereza Tomášková.
4: Poslanec Filip Turek za motoristy se má omluvit hnutí Duha za své výroky na sociálních sítích. Nepravomocně o tom rozhodl Městský soud v Praze. Informaci České televize, Radiožurnálu potvrdila mluvčí pražského městského soudu Kateřina Eliášová. Turek v dubnu na Facebooku napsal, že při předloňských povodních zemřelo několik lidí, protože ekologická organizace zamezila stavbě potřebné přehrady. O členech hnutí Duha řekl, že jsou paraziti, které je potřeba deratizovat. Podle rozsudku jsou Turkovy výroky nepravdivé a zasáhly pověst spolku. Jablek a hrušek bude letos v Česku méně, než ovocnáři čekali. Úrodu poškodili hlavně jarní mrazy a sucho, oznámil to Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Jablek se má sklidit asi 49 tisíc tun, to je skoro o 60% méně než loni. U hrušek bude úroda přibližně poloviční. Ovocnářská unie už dřív odhadovala, že pěstitelé kvůli tomu přejdou na tržbách o víc než miliardu korun. Podrobnosti chystáme do hlavních poledních zpráv. V Tichém oceánu u ostrovního státu Vanuatu havaroval trajekt. Nejméně jeden člověk zemřel. Pátrání po více než 30 nezvěstných pasažérech stále pokračuje. Podle místních úřadů nehodu způsobil silný vítr, možná ale i nedbalost posádky a přetížení plavidla. Loď vyplula i přes varování meteorologické služby před silným větrem a rozbouřeným mořem. Policie pátrá po 62-letém Emilu Tkáčovi. Ztratil se při houbaření nedaleko Jindřichovic na Sokolovsku. Naposledy ho viděl jeho kamarád, když pohřešovaný mířil k místu zvanému Jedovník. Hledaný Emil Tkáč měří asi 175 cm, je vysoký, hubený a má prošedivělé vlasy i bradku. Na sobě měl maskáčové oblečení a holínky. Nemá u sebe mobil. Jakékoliv informace volejte prosím na linku 158.
0: Sport.
4: Tenistka Kateřina Siňaková oslavila po triumfu na US Open 200. týden v čele světového žebříčku ženské čtyřhry. V historickém pořadí se osamostatnila na druhém místě. Před ní už je jen Martina Navrátilová, která byla deblovou jedničkou 237 týdnů. Novou první hráčkou světa ve dvouhře je singlová šampionka posledního Grand Slamu sezóny Jelena Rybakinová z Kazachstánu. V čele mužského pořadí zůstal Ital Jannik Sinner, přestože v New Yorku nestartoval.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolona na D1 u Rousínova a nehoda na D35 u Rokytna. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov západ z kilometru 221 počítejte s kolonou kamionů. Pokračuje do omezení v Brně, osobními auty se jede rychleji, pouze kolem Rohlenky zpomaluje i levý pruh. Na D35 z Vysokého Mýta do Hradce Králové za sjezdem na Bíšť na kilometru 138 vyšetřují nehodu. Projíždí se levým pruhem, místo je označené, kolona se netvoří. Na silnici 38 z Poděbrad do Kolína mezi Novou Vsí a Pňovem vyšetřovali dřívější nehodu. Podle policie se už podařilo obnovit provoz, ovšem na objízdné trase přes Velim zůstávají kolony a ještě nějakou dobu potrvá, než se rozjedou. V Praze v Lipské na výjezdu po D7 směr Chomutov pojedete krokem od nájezdu z Evropské. Je plný sjezd na letiště a je tam také dopravní omezení, zpoždění 15 minut. A ulice spojovací směrem na Balabenku je plná kvůli frézování vozovky. Stojíte z Jarova, zdržíte se přes 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zpočátku bude zataženo, místy ještě s deštěm nebo přeháňkami, na Moravě a ve Slezsku odpoledne i bouřky, na západě srážky ojediněle a od západu se bude vyjasňovat. Teploty 17 až 22 stupňů, na horách kolem 14. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Bývalý fotbalový brankář a československý reprezentant Luděk Mikloško bohužel zemřel. Informaci radiožurnálu Sport potvrdil Mikloškův přítel a člen skautingového oddělení Baníku Ostrava Tanas Papadopoulos. Luděk Mikloško podlehl rakovině, byl prvním hráčem z bývalého Československa, který po revoluci v únoru roku 1990 přestoupil do Anglie a stal se legendou West Hamu United.
1: Samozřejmě pro mě to bylo obrovský štěstí v tom, že jsem už nespadal teda do té kategorie, když mě už bylo 28 let, ale pořád ještě jsem měl 4 roky před sebou, abych mohl vůbec přemýšlet o tom, abych se dostal někde ještě jakoby do zahraničí. Takže pro mě to bylo obrovský štěstí.
2: Vzpomínal na životní přestup Luděk Mikloško. Před revolucí v roce 1989 museli fotbalisté pro odchod do zahraničí splnit dvě podmínky. Dovršit věk 32 let a nastoupit do 50 reprezentačních zápasů. Každopádně výkony na hřišti si Mikloško brzy řekl o pozici jedničky a strávil ve West Hamu 8 let.
1: Ta hra se mně tenkrát líbila, protože byla celkem jednoduchá. Nedělala se z toho žádná věda. Prostě zápasy se rozhodovaly v 16, takže tak se to i nějak bralo. Dostat balón co nejrychleji do 16 a tam prostě se pokusit dát branku. Když jsme hrávali proti Wimbledonu, Leedsu, to vyloženě to bylo silový fotbal. Měli příkaz už, protože věděli, že chodím na centry, že nějak to velký vápno, že celkem si tam ovládám. A tak samozřejmě první jejich úkol byl zastavit mě a potom teprve až balon, ať to bylo nějaký roztržený obočí, zlomený nos, takže to k tomu patřilo. Tam jako neexistovalo, že by hráč odstoupil s tím, že má zlomený nos nebo něco, že by šel ze hřiště dolů. Nějaký trhanec na oku, nějakých 12 stehů kolem oka a dochytal jsem zápas.
2: Hned po první sezóně v Anglii ho lákal do Manchester United slavný trenér Alex Ferguson. Do tehdy rodící se slavné dynastie ještě slavnějšího klubu, ale Mikloško nepřestoupil a v roce 1995 v posledním kole soutěže vychytal neskutečným výkonem s United remízu 1-1 a z titulu se díky Mikloškovi radoval Blackburn.
1: Teď tam jezdím hodně ráda, takže vlastně tam máme naše společnost, tam má 3 brankaře v Manchester United, malý kluky.
2: Vzpomínal Luděk Mikloško, po kariéře totiž 9 let trénoval ve West Hamu brankáře a pak pracoval pro sportovní agenturu, která zastupovala hráče. Mikloško byl ve West Hamu tak populární, že se o něm dodnes zpívá na stadionu popěvek. Při návštěvě Bazalů ho zaspíval Mikloškův spoluhráč.
3: Hey big boy, what's your name? My name is Ludo Mikloško, I come from the Moscow.
2: Směje se bývalý obránce Kenneth James Brown. V chorálu se zpívá doslova hej velký chlapče, jak se jmenuješ? Jmenuji se Ludo Mikloško, pocházím z blízkosti Moskvy, což samozřejmě Brown moc dobře ví, že je to nesmysl. Každopádně Mikloško se zapsal do srdcí fanoušků londýnského klubu nesmazatelně.
3: As a human, a fantastic man, would do anything for you.
2: Pokračuje Brown, že Mikloško jako brankář byl první třídou a jako člověk absolutně fantastický, který by pro vás udělal vše. V posledních letech po návratu domů a do služeb Baníku, co by sportovní ředitel, bojoval Luděk Mikloško s rakovinou.
1: Já jsem měl první nějaký rakovinový nádor, jsem měl vlastně na stehně, který se vyoperoval, řekli mi, že je všechno v pořádku. Chodil jsem co 3 měsíce jakoby na kontrolu, prakticky mi udělali akorát sono vždycky toho stehna, ale nikdy mi neudělali sono břicha a vlastně mezi tím vlastně mi vyrostl ve spodní části v pánvi prostě obrovský nádor ve velikosti asi házenkářského míče.
2: Říkal v lednu roku 2025 v rozhovoru s radiožurnálem Luděk Mikloško. Nádor vyoperovat nešel, naopak se v břiše objevily jiné. Další léčení radioterapií pak odmítl.
1: Vlastně tam nebyla žádná záruka ničeho, jenom možná nějakých, já nevím, řeknu týdnů, měsíců, tak mi to nedávalo smysl prostě to absolvovat a jsem to odmítl.
2: Luděk Mikloško chtěl být s blízkými a pracovat pro Baník. David Procházka, Radiožurnál.

0: Je 14. září, je 11:45 a na radiožurnálu Sport se teď budeme věnovat baseballu, a to českému. A to proto, že tuzemská extraliga nabízí hodně dramatické finále. Ještě v pátek měli blízko k prvnímu titulu v historii Hroši Brno, jenomže potom prohráli oba domácí zápasy a rázem byla jediné vítězství od mistrovských oslav Pražská Kotlářka, jenže ani ta to nedokázala v neděli před vlastními fanoušky dotáhnout, a tak bude muset rozhodnout až 7. utkání. Bavit se o tom teď budeme ve vysílání jediné ryze sportovní rozhlasové stanice v Česku s baseballistou brněnských Rochů Arnoštem Dubovým. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím fanoušky i vás do studia.
0: Tak předně vám musíme poděkovat, že jste si udělal na nás čas o volné hodině během vyučování. Je poslední vývoj finále české extraligy také téma u vás na gymnáziu, kde vyučujete. Zjišťovali třeba žáci podrobnosti?
1: Jo, tak samozřejmě někteří studenti, který učím přímo konkrétně, tak ví, že hrajou baseball, ví, že hrajou finále. Moje třída, kde jsem 3 dny, to taky ví. Takže sledují to, ptají se, protože jim říkám, že jdu třeba do Prahy hrát a tak dále, takže ví o tom, baví se o tom a vždycky se mě zeptají, vždycky po víkendu, jak to dopadlo.
0: No tak teď už se budeme věnovat tomu, co se tedy sportovně dělo o víkendu. Hrály se 3 zápasy, 2 v Brně, 1 v Praze. No a právě ty 2 brněnské vyhrála Pražská Kotlářka a potom vy, draci, tedy pardon, Hroši, vy jste to zvládli v tom posledním utkání v neděli. Co říkáte? Je to hodně bouřlivé?
1: Tak pro ten baseball určitě český ten 7. zápas je super. My jsme teda doufali, že to ukončíme už v Brně, že vyhrajeme ty první 2 zápasy, ale Kotlářka nás překvapila, hráli výborně, nedělali skoro chyby, nadazovačím zahráli skvěle a my jsme na to nedokázali najít odpověď. Ale zase o to líp, prostě, že v neděli jsme přijeli a překazili jejich oslavy, který asi trošku doufali. Takže za mě je to super, já už jsem hrál těch rozhodujících zápasů hodně, takže se na to jenom těším a doufám, že to bude s vítězným koncem pro nás.
0: No, povídáme si stále s polařem baseballových Rochů Brno Arnoštem Dubovým. On ano, má za sebou hodně finálových zápasů a také hodně titulů, i když s jiným brněnským týmem. Ještě se pojďme vrátit k tomu nedělnímu zápasu. Vy jste zvládli ten zápas na Kotlářce. Jak se vám cestovalo? Přece jenom Brno-Praha poměrně daleko a vy jste to zvládli.
1: Tak ono, vždycky to cestování, hlavně po prohraném zápase, není ideální, po tom vyhraném se samozřejmě cestuje lépe. Nicméně my už jsme jakoby během sezóny zvyklí na tolik přejezdů mezi víkendama, přes noc a tak dále, takže my jsme byli odhodlaní tam jet pro výhru a prodloužení série a s tím do toho taky jdeme.
0: No a pokud byste měl ukázat na něco, co se vám v téhle sérii nedaří, přeci jenom je to vyrovnané 3-3, je to zkrátka dramatické. V čem to je, že vás třeba v některých zápasech Kotlářka přehrává? V čem má navrch?
1: Tak myslím si, že se to tak přelívá z jedné strany na druhou. Já bych řekl, že hlavní síla obou týmů je nadazování, pokud se nadazovačům daří v tom zápase a obrana je podrží, tak takovýto pomyslný momentum je na straně pak těch pálkařů a myslím, že se to přelívá z jedné strany na druhou a uvidíme, předpokládám, že Honza Novák jako reprezentační jednička, nejlepší nadazovač Kotlářky, bude nadazovat za nás asi naše zahraniční importi, tak uvidíme, kdo to momentum přenese a navíc Kotlářka je trošku zrádné hřiště, takové kratší, takže uvidíme, karty jsou rozdaný z obou stran stejně a uvidíme, kdo s ním zahraje lépe.
0: Vy už jste to zmiňoval, že to rozhodující 7. finále baseballové extraligy čeká nejenom vás, celé Hrochy. Stále si povídáme s Arnoštem Dubovým, právě hráčem brněnských Rochů, v pátek na pražském marketě, tedy pardon, v sobotu od 13 hodin. Vy už jste zmínil, na co se musíte připravit, ale přece jenom vy máte opravdu hodně zkušeností, vy konkrétně s těmi finálovými zápasy. Jste tam také od toho v týmu, abyste předal tyhle svoje zkušenosti a rozdával třeba i klid?
1: Já doufám, že ano. Myslím si, že Hroši za posledních 5 let, myslím, že byli 4x ve finále a myslím, že zrovna loni jsme hráli i zápas 7, takže oni mají, tito hráči, kteří jsou na hřišti, mají taky dostatek zkušeností, ale myslím si, že jsem tam takový uklidňující prvek, někdy i nabuzující, takže doufám, že pomáhám tímto způsobem společně třeba s Adamem Heitmarem, který se mnou odehrál taky za Draky a teď v dresu Hrochu nebo Petr Čech, spoustu takovýchhle zápasů, takže doufejme, že přetavíme tady ty zkušenosti a urveme první titul pro Hrochy Brno.
0: Přesně, jak říkáte, pro Hrochy je ten sobotní zápas hodně důležitý, ta motivace je velká. Vy už máte právě několik zlatých extraligových medailí z působení v Dracích Brno. V posledních letech to byli právě oni, kteří několikrát zastavili váš současný klub. Jak je to tím pádem velká událost pro brněnské Hrochy, že jsou teď jedinou výhru od titulu?
1: Tak já si myslím, že celá organizace na to čeká, je to takové čekání, myslím si, že na to čekali i jiné týmy, jako byla Technika, Kotlářka, Ostrava, a já pevně věřím, že to dotáhneme do šťastného konce, protože už ta série v semifinále s Draky byla velmi vyhrocená a myslím si, že v tom fanouškovském okolí i spousta dračích nebo brněnských fanoušků fandí i Hrochům a přála by jim, aby ten titul zůstal na Moravě a konkrétně v Brně.
0: Společně s baseballistou brněnských Hrochů Arnoštem Dubovým jsme vás pozvali na poslední velký zápas české extraligy v téhle sezóně. 7. rozhodující utkání mezi Kotlářskou a brněnskými Hrochy se bude hrát v sobotu ve 13 hodin na Markétě. No a Arnošt Dubový bude u toho. Díky, že jste si udělal čas.
1: Díky moc, mějte se a snad se uvidíme v Praze přímo na hřišti.

Tenistka Kateřina Siňáková po triumfu na US Open po boku Taylor Townsendové oslavila už 200. týden v čele světového žebříčku 4 hry. V historickém pořadí se osamostatnila na druhém místě. Před ní už je pouze Martina Navrátilová, která byla deblovou jedničkou 237 týdnů.

0: Hokejová Tipsport Extraliga je tady a s ní i emoce v našem vysílání.
1: Gól! Pardubice získávají titul, Roman Červenka rozhoduje!
2: Čím víc jsem mohl pomoct tomu týmu, tak tím větší mám radost.
3: Kdo jiný by to měl rozhodnout, jo? Já si občas právě musím skřít, že moje 40 let, protože je neskutečný, že občas je rychlejší jak já, no, takže...
4: Roman úžasně trénuje, hlídá si životosprávu, hlídá si stravu. To je profík, který by měl být příkladem pro všechny malý hráče.
5: Pardubický tým je v nové sezóně podle jmen zase o něco silnější a Extraliga tak přináší další otázky.
6: Podaří se udržet kádr směrem k obhajobě a rodí se nový hegemon ve stylu někdejšího neporazitelného Vsetína?
0: Není to ale tak, že se bude hrát o druhé místo.
5: Třeba Sparta čeká na titul od roku 2007.
0: Na konci této sezóny uplyne od tehdejších oslav 20 let.
5: V Tipsport Extralize jsou ale i kluby, které začínají novou éru.
0: Realizační tým z reprezentace přešel do Kladna i s trenérem Radimem Rulíkem.
7: Vždycky ambice jsou nejvyšší, to je jasný. Konkurence obrovská.
8: Jsou podmínky nakladně srovnatelné s tím, co má kouč národního týmu?
9: Ano, jsou srovnatelné.
8: A těžké to nebylo se na tom dohodnout.
5: A také Litvínov, který od krachu zachránili olympijští vítězové z Nagana a spolužáci Reichl, Lang, Ručinský a Schläger.
10: Ale my jsme se rozhodli už, když jsme byli malí a vlastně jsme přišli na tenhle zimní stadion. Ty první krůčky od začátku nás spojovaly a jsem strašně rád, že bez váhání jsme se semkli a šli jsme za tím jedním cílem. Tak jako jsme to dělali na ledě, tak jsme to udělali i tady.
0: I v této sezóně Tipsport Extraligy budeme vysílat všechny zápasy v přímém přenosu a pokračujeme v tradici legendárního pořadu s mikrofonem za hokejem.
11: Vypadá domácí tým, jako kdyby se kránu vrátil z maturitního plesu.
5: Extraligový hokej si můžete pustit i na internetu.
0: V mobilní aplikaci Můj rozhlas.
5: Nebo na webu irozhlas.cz.
0: A také na naší digitální stanici na radiožurnálu Sport.
5: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
12: Lukostřelba anebo vodní slalom, v obou těchto sportovních disciplínách o víkendu zazářily české sportovkyně. O nich anebo dokonce přímo je uslyšíte na radiožurnálu Sport po 12. hodině.
13: Je 12 hodin. Radiožurnál, hlavní zprávy.
14: Očkovat by nově mohli i lékárníci. Právě teď o tom jedná vláda.
15: Naším cílem je, abychom zvýšili proočkovanost proti chřipce.
14: Letošní úroda jablek a hrušek bude ještě nižší, než ovocnáři čekali.
16: Co nezničený mrazí, tak zničilo sucho.
14: Zemřel bývalý fotbalový brankář Luděk Mikloško, první Čech, který se prosadil v Anglii. Na nehodu pozor na dálnici D35 u Rokytna směrem do Hradce Králové. A zpočátku bude ještě zataženo s přeháňkami, od západu se má vyjasňovat. Teploty do 22 stupňů. Dobré poledne, začínají hlavní zprávy s Terezou Tomáškovou.
5: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
14: Lidé se budou moct nově očkovat proti chřipce přímo v lékárnách. Počítá s tím novela zákona o ochraně veřejného zdraví, kterou právě teď projednávají ministři. Na úřadu vlády je reportérka Adéla Burešová.
17: Kromě lékárníků

0: od 18 jako teď. Součástí změn je třeba i zavedení spotřební daně. Po jednání kabinetu se sejde taky koaliční rada, která se bude opět zabývat návrhem rozpočtu na příští rok. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Na Ukrajině pokračuje aféra kolem generálního prokurátora Ruslana Kravčenka. V souvislosti s korupčním skandálem v jeho úřadu podal prokurátor demisi a dnes v noci odjel do zahraničí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský požádal parlament o jeho okamžité odvolání.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že generální prokurátor Ruslan Kravčenko má pouze jedinou možnost opustit svou funkci a pokud to považuje za politický nátlak, ať to tak nazývá. Sám Kravčenko předtím ve videonahrávce obvinil ukrajinskou zvláštní protikorupční prokuraturu SAP a protikorupční agenturu NABU ze zasahování do vyšetřovaných případů a jejich vedení nařkl z porušování zákonů a korupce. Podle NABU ale vedení generální prokuratury za peníze krylo podvodná call centra, která okrádala občany Ukrajiny i cizince. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: 6 mrtvých a 129 pohřešovaných je zatím po lodním neštěstí v Indonésii. Osobní loď s více než 240 lidmi na palubě se v Javském moři kvůli špatnému počasí potopila včera. Přes 100 lidí se podařilo zachránit. Naděje na přežití zbývajících se ale rychle zmenšuje.
3: Z letadel záchranářů je vidět, že loď se po převrácení otočila kýlem vzhůru, ale zatím se drží na hladině. Vedení indonéské národní záchranné služby prohlásilo, že podle svědků se loď naklonila na pravobok poté, co ji zasáhly velmi silné vlny. Na záchranné akci se podílí přes 600 záchranářů, 17 lodí a 5 letadel indonéské armády. Vedení záchranné operace čeká, až se zlepší počasí, aby nasadilo potapěče a podvodní drony, které prozkoumají vnitřek lodi. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
5: Víme, co se děje u vás.
1: Úroda jablek a hrušek bude letos ještě nižší, než ovocnáři očekávali. Aktualizovaný odhad sklizně zveřejnil Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Jablek tento rok pěstitelé sklidí skoro o 60% méně než loni. Můžou za to jarní mrazy a taky extrémní sucho a horko.
6: S nižší úrodou letos počítá i pěstitel Jiří Kopeček z Tulešic na Znojemsku.
7: Letos je toho strašně málo, co jako nezničený mrazí, tak zničilo sucho.
6: Červnový odhad sklizně jablek počítal s necelými 53 tisíci tunami, zářijový odhad je asi o desetinu nižší. Pokračuje mluvčí Ústředního a zkušebního ústavu zemědělského Petra Hrabčáková.
8: Podle dostupných dat předpokládáme, že sklizeň jádrového ovoce v roce 2026 bude přibližně poloviční oproti letému průměru.
6: Kvůli suchu některým pěstitelům uhynuly i mladé ovocné stromy. Šimon Franc, Radiožurnál.
1: Ministerstvo spravedlnosti chce trestat další sexuálně motivované činy na internetu. Novelou má splnit podmínky evropské směrnice o potírání násilí na ženách a domácího násilí.
9: Někdo pošle někomu prostě fotku svého přirození přes Messenger, Instagram, Snapchat, seznamky, vlastně bez jako nějaký prvotní komunikace.
10: Říká analytička Linky Stop Online Kateřina Vokrouhlíková. Za takzvaný kyberflashing, tedy nevyžádané zaslání intimní fotografie nebo videa, by hrozil až rok vězení. Trestný by měl být taky doxing, uveřejnění osobních údajů s cílem člověka poškodit. Za ten by mohl pachatel dostat až 2 roky vězení, říká Tomáš Česlar z ministerstva. Spravedlnosti.
11: Příkladem může být zveřejnění telefonního čísla, e-mailu nebo adresy bývalé partnerky s výzvou k fyzickému napadení.
10: Až rezort vypořádá připomínky k návrhu, projedná ho vláda. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
1: Prezident s premiérem budou v podvečer jednat o zahraniční politice, hlavně o prezidentově účasti na valném shromáždění OSN v New Yorku. Petr Pavel pozval na hrad i ministra zahraničí Petra Macinku z motoristů. Ten ale Radiožurnálu řekl, že nepřijde. Vztahy mezi prezidentem a Babišovou vládou jsou napjaté už přes půl roku. 7 klíčníků odpoledne otevře korunní komoru svatovítské katedrály Pražského hradu. Korunovační klenoty pak převezou do Vladislavského sálu. Kromě koruny, žezla a jablka hrad vystaví taky královské roucho a další artefakty.
12: Tady máme vystavený také jeden historický originál klenotů z doby 16. století. Jsou to funerální insignie.
13: Říká kurátor výstavy Štěpán Vácha.
12: To byly klenoty, které se nepoužívaly ke korunovacím, ale používaly se při smutečných slavnostech.
13: Z první čtyři dny si budou moct exponáty prohlédnout jen předem rezervované školní třídy. Pokračuje programová a kulturní ředitelka kanceláře prezidenta.

0: prezidenta republiky Veronika Wolf.
1: Termíny pro školy jsou plně obsazeny a máme velkou radost, že přivítáme více než 300 škol.
0: Pro veřejnost bude výstava korunovačních klenotů otevřená zdarma od soboty 19. do pondělí 28. září. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
2: Sport. Zemřel Luděk Mikloško, bývalému reprezentačnímu fotbalovému brankáři, bylo 64 let. Krátce po sametové revoluci odešel Mikloško z Ostravy do Anglie, kde se jako první Čech prosadil. Ve West Hamu pak chytal 8,5 roku a stal se legendou londýnského klubu. Radiožurnálu Sport loni v lednu Mikloško řekl, že se mu tehdejší styl anglického fotbalu líbil.
3: Nedělala se z toho žádná věda, prostě zápasy se rozhodovaly v šestnáctkách, takže tak se to i nějak bralo. Dostat balón co nejrychleji do šestnáctky a tam prostě se pokusit dát branku. Když jsme hrávali proti Wimbledonu, Leedsu, to vyloženě to bylo silový fotbal. Měli příkaz už, protože věděli, že chodím na centry, že nějak to velký vápno, že celkem si tam ovládám. A tak samozřejmě první jejich úkol byl zastavit mě a potom teprve až balón.
2: West Ham uctí Mikloškovu památku v nadcházejících dvou zápasech. Fanoušci Baníku, kde byl naposledy šéfem sportovního úseku, se budou moct s bývalým brankářem přijít rozloučit k pietnímu místu, které klub v průběhu dne vytvoří na Bazalech. Čeští volejbalisté se pokusí vyhrát i třetí utkání na mistrovství Evropy. V italské Modeně nastoupí proti Slovensku. Zápas začne v 16 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. A Marie Horáčková je první českou lukostřelkyní, která vyhrála finále světového poháru. V Mexiku porazila mistryně světa z roku 2023 dvě domácí soupeřky a v rozhodujícím souboji pak zvítězila nad Němkou Bauerovou.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolona na D1 u Rousínova a nehoda na D35 u Bíště. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov západ je silný provoz kamionů z kilometru 221. Chvílemi je to bez pohybu, levý pruh jede téměř plynule. Na D1 z Brna do Prahy dejte pozor za sjezdem na Ostrovačice. Na kilometru 170 je podle policie větší díra ve vozovce v pravém pruhu. Na D35 z Vysokého Mýta do Hradce Králové za sjezdem na Bíšti na kilometru 138 odklízejí následky srážky nákladního auta s osobním. Na místě je odtah, jede se levým pruhem, v místě krátce zpomalíte. A v Praze ve spojovací je nové dopravní omezení směrem na Balabenku, se popojíždí z Jarova, zdržíte se kolem 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Odpoledne bude ještě zataženo, místy s deštěm nebo přehánkami, na Moravě a ve Slezsku odpoledne i bouřky. Na západě budou srážky jen ojedinělé a právě od západu se bude vyjasňovat. Teploty 17 až 22 stupňů, na horách kolem 14. A zítra pak čekáme většinou slunečno, ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízkou oblačnost a teploty 19 až 24 stupňů. Tolik zprávy.
7: 10 minut po 12. hodině, my se teď budeme věnovat českým sportovkyním, kterým se dařilo ve světovém poháru a nejprve si vezmeme na paškál vodní slalom. Skvělý prodloužený víkend má za sebou totiž vodní slalomářka Tereza Kneblová. Na finále světového poháru ve španělském Seu získala hned několik úspěchů, stříbra z kajakrosu i z jeho časovky a potom bronz ze závodu kanoistek a k tomu ještě se ve dvou disciplínách dostala na stupně vítězek v celkovém hodnocení elitního seriálu. Všechno to teď probereme právě přímo s Terezou Kneblovou, protože do našeho vysílání se připojila a to z letiště v Barceloně. Dobrý den.
8: Dobrý den, dobrý den.
7: My jsme původně chtěli spěchat, protože přece jenom na letišti to bývá občas hektické, ale vy jste říkala, že času máte víc?
8: Nakonec mám času víc, na letiště jsme dorazili s předstihem a ještě máme míru zpoždění, takže úplně v pohodě.
7: Dobře, můžeme se tedy ptát, na co budeme chtít, ale my začneme tím, že hned po závodě jste zahlásila, že ty výsledky jsou neskutečné a můžeme se zeptat teď s odstupem nějakých 20 hodin, pořád to vidíte stejně?
8: Pořád to vidím stejně, nic se nezměnilo. Upřímně jsem teďka na nějaké dobré vlně, za to jsem strašně ráda, to SEO jsem si strašně užila a musím říct, že jsem třeba na tom předchozím svěťáku v Paříži se necítila úplně dobře, potom mistrovství světa jsem nějak trošku bojovala se závoděním a jsem strašně ráda, že jsem se do toho zase dostala a doufám, že to takhle bude pokračovat i na mistrovství Evropy, takže je to fakt pohádka zatím.
7: No, k mistrovství Evropy se ještě dostaneme, znovu se ohlédneme zatím finále světového poháru. Kterého z těch úspěchů, které se povedly o víkendu, si vážíte nejvíc?
8: Asi se nejvíc vážím toho nedělního krosu, protože to byl opravdu náročný závod, protože se měla pět jíst a každá ta rozjížďka byla fakt hodně náročná, takže jsem strašně ráda, že jsem to zvládla jak takticky, tak i fyzicky, protože i po té sobotě, kdy jsem jela tři jízdy, to bylo už takový hodně za hranou, takže jsem ráda, že jsem to zvládla a takže asi bych řekla, že cross, potom slalom a potom time trial asi.
7: To říká Tereza Kneblová ve vysílání Radiožurnálu Sport. My jsme ještě nezmínili jeden hodně příjemný bonus. V olympijském žebříčku kanoistek vám teď díky titulu mistryně světa po třech závodech patří druhá pozice, takže máte slušně vykročeno na hry v roce 2028 a zároveň jste si zajistila místo v národním týmu i pro příští sezonu. Znamená to pro vás hodně?
8: Je to tak, je to fakt, tohle se asi cením nejvíc, že mám jisté místo do dalšího roku, protože ty nominace jsou u nás fakt hodně těžký a jsem ráda, že tady tuhle část teďka přeskočím a můžu se soustředit na ty vrcholy sezony vlastně už od začátku, od zimy, za to jsem strašně ráda, ale upřímně se snažím na tu olympijskou nominaci moc nehledět, protože mi spíš vyhovuje řešit závod od závodu a na tohle se moc nesoustředit. Já se snažím vždycky zajet co nejlepší jízdu a prostě na co to bude stačit, tak na to bude stačit. Samozřejmě olympiáda je snem každýho, ale snažím se na to dívat trošku s odstupem.
7: No, můžu také zmínit to, že jste si zajistila tedy tu nominaci v národním týmu pro příští sezonu a díky tomu asi můžete i změnit zimní přípravu, nejenom hledat ty vrcholy už od samotné zimy, protože nominační závody do reprezentace jsou na jaře, můžete je vynechat.
8: Je to tak. Já jsem se ještě nestihla s trenérem všechno probrat, ale určitě je to velká pomoc, protože hlavně bych řekla mentální. A i ten trénink se může trochu ohledně toho zohlednit, takže jsem hrozně ráda, že se můžu tenhle čas už přeskočit a vlastně se soustředit až na ty další závody, které jsou vlastně ty nejdůležitější. Takže to je fakt strašná pomoc a jsem hrozně ráda, že ty výsledky na to stačily.
7: No a teď se ještě pojďme vydat k tomu tématu, které už Tereza Kneblová zmínila. Neskončila vám totiž tahle sezona. Za necelé dva týdny jí uzavře mistrovství Evropy v italské Ivry. Ze všech otázek, které se nabízí, zeptám se zrovna na to, kolik vám ještě zbývá sil?
8: Já doufám, že mi zbývá hodně sil, mě vždycky stačí pár dní a potom to zase bude v pohodě. Teďka si dám chvíli o nás den dva a potom zase jdeme zpátky do přípravy a myslím si, že to bude dobrý, cítím se pořád dobře a chci si ten poslední závod užít a potom už jenom volno, takže teďka tady necháme všichni.
7: Vy už jste zmínila, že teď jedete na takové dobré vlně, tak troufáte si odhadnout, s čím byste chtěla třeba odjíždět potom z mistrovství Evropy?
8: Já se úplně nerada dělám výsledkový nějaký očekávání, protože mi to nedělá moc dobře, ale fakt se to snažím jet na ten pocit z té jízdy. Budu moc ráda, když se mi povede závodit tak, abych za sebou byla spokojená, co nám předvedla, abych tam nechala maximum a myslím si, že když se mi povede zajet to, na co mám a z čeho bych měla dobrý pocit, tak to třeba bude vidět i na těch výsledcích, ale to se snažím brát až na ten druhou kolej.
7: No tak ať si to hlavně užijete, ať máte dobrý pocit z jízdy. Tohle byla Tereza Kneblová. Díky moc.
8: Děkuju moc, děkuju.
7: No a ještě připomenu, že o jejich výkonech na mistrovství Evropy uslyšíte od 24. září na Radiožurnálu Sport přímo z Itálie.
4: Radiožurnál Sport.
9: Jediná sportovní stanice v Česku.

Už jste slyšeli o Tereze Kneblové přímo od české slalomářky. Budeme si povídat také o lykostřelkyni Marii Horáčkové. Zkrátka po 12. hodině na radiožurnálu Sport v pondělí to připomíná trochu pořad české šampionky. Tenistka Daria Vidmanová, ta ale bohužel vypadla na turnaji v Guadalajaře v prvním kole po porážce 6-7 a 2-6 s pátou nasazenou Janis Čenovou z Indonésie. Právě v Mexiku se představí z Češek ještě Sára Bejlek. V roli nasazené trojky má v prvním kole volný los, ale ve druhém jí čeká Američanka Elisha Parksová. No a v Jižní Americe se také bude hrát ještě v São Paulo, tedy v Brazílii. Dominika Šalková tam nastoupí proti Španělce Busasové Manejerové zhruba od 18 hodin na dálku. O tom uslyšíte od nás.

0: Lukostřelkyně Marie Horáčková ovládla finále světového poháru v mexickém Satiu. Na turnaj pro 8 nejlepších závodnic sezóny se kvalifikovala vůbec poprvé v kariéře a mistryně světa z roku 2023 už po dalším velkém úspěchu stihla i malou oslavu.
1: Se akorát vrátila, kde jsme byli pozváni Anou Pavlovou Vázquez, s kterou jsem střídala čtvrtfinále, první souboj k ní domů, v podstatě k její tetě a strýci, a tam jsme měli takový mexický barbecue, který oni dělají v podstatě každý víkend, a pro nás to byl velký zážitek.
2: Říkala jen několik hodin po konci turnaje ve vysílání radiožurnálu Sport Marie Horáčková, která tak slavila vítězství na turnaji pro 8 nejlepších lukostřelkyň světa a chybět nemohl ani tradiční mexický nápoj tequila.
1: No, byla to jasný, to prostě na tu oslavu musí být. A navíc tady, když člověk jako odmítne, tak to neexistuje. A potom, když přijde něco nabídnout i nejstarší člen rodiny, což tam byla babička, tak to se neodmítá už vůbec, jo, to je prostě urážka největšího kalibru.
2: Usmívala se Marie Horáčková, mistryně světa z roku 2023, kterou po vítězství nad Vázquezovou čekala v semifinále další domácí lukostřelkyně Valenciaová, stejně jako bouřlivá mexická atmosféra.
1: Ohromná, neuvěřitelná a těžko popsatelná. Já bych to přirovnala fotbalovému zápasu. To Mexiko velmi jako živý národ bych to nazvala, kdy oni si umí užívat života a kor ještě k tomu fandění, a měli tam teda dvě velký želízka v ohni a já se s těma holkama i znám, takže jsem věděla, že to bude náročný souboj, jak jeden, tak druhý, ale připravovala jsem se i na tu atmosféru a já ty fanoušky, který dodávají tu energii, tak to přetvářím v něco, co mě vlastně pomáhá.
2: A tak se česká lukostřelkyně dočkala dalšího výjimečného úspěchu, když ve finále porazila Němku Bauerovou.
1: Nevím, jestli bych to vlastně přiřadila na stejnou míru, ale možná vlastně jo, k tomu mistrovství světa, protože zas na druhou stranu od toho mistrovství světa už jsou 3 roky a já se snažím koukat dopředu, ne zpátky, a čerpat z každé prohry i výhry co nejvíc do budoucna, a rozhodně cílem dlouhodobější je mít medaily v LA.
2: Míří už myšlenkami Marie Horáčková k olympiádě, která začne v Los Angeles za necelé 2 roky. Při své premiéře na hrách skončila v roce 2024 na krásném sportovišti před pařížskou invalidovnou 17. Jakub Marek, Radiožurnál.

0: 12 hodin 30 minut. Zprávy má Tereza Tomášková.
1: Lidé se zřejmě budou moct nově očkovat proti chřipce přímo v lékárnách. Počítá s tím novela zákona o ochraně veřejného zdraví, o které dnes jedná vláda. Počítá s tím, že by takovou možnost měli jen dospělí a byla by dobrovolná. Lékárníci, kteří by injekce aplikovali, by nejdřív museli absolvovat povinný kurz. Marek Eben a Tereza Kostková skončí ve Stardance. Letošní 14. řada bude poslední, kterou odmoderují. Pořadem provázeli od jeho začátku v roce 2006. Nový ročník Stardance začne 10. října. Finále odvysílá Česká televize 12. prosince. Kdo Ebena a Kostkovou v dalších řadách nahradí, zatím televize neuvedla. Komunální volby v německém Dolním Sasku podle předběžných výsledků ovládla Křesťansko-demokratická unie německého kancléře Friedricha Merce. Získala bezmála 30% hlasů. Na druhém místě je zatím se 24% sociální demokracie. Obě strany si ale od posledních voleb v roce 2021 pohoršily. Naopak víc než trojnásobně lepší výsledek zaznamenala s necelými 16% krajně pravicová strana AFD, která minulý týden vyhrála volby v Sasku a Anhaltsku. Lázeňský hotel Praha v Luháčovicích může dál přijímat nové hosty. Krajská hygienická stanice ve Zlíně zrušila své rozhodnutí, podle kterého měl hotel kvůli epidemii střevní virózy od zítřka přestat přijímat nové klienty. Radiožurnálu to potvrdila ředitelka hotelu Praha Anna Kneblová s tím, že v zařízení bude zvýšený hygienický dozor. V lázeňském domě evidovali hygienici od začátku července na 170 onemocnění. Šíření nemoci se zatím nepodařilo úplně zastavit. Sport. Basketbalisté Opavy rozehrají boj o ligu mistrů. Na úvod kvalifikačního turnaje nastoupí proti polskému týmu Dziki Varšava. Zápas začne v bulharském Samokově za necelé 3 hodiny. K postupu do hlavní části soutěže potřebuje Opava porazit celkem 4 soupeře. Pokud neuspěje, bude hrát v evropském poháru FIBA.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Chodec na D5 u Plzně a kolona na D1 u Rousínova. Na dálnici D5 z Prahy do Rozvadova dejte pozor za sjezdem na Plzeň Slovany. Hlásíte chodce, jde proti směru jízdy.
4: Tak jde u středových svodidel Dechla. Nevím, co tam dělá vůbec, jako, ale normálně jde u středových svodidel a žádný auto tady nestojí nikde.
3: Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov západ zastavují kamiony na kilometru 224. Je silný provoz kamionů, osobními auty projedete výrazně rychleji. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Židlochovice na 5. kilometru zpomalují kamiony, osobní auta až za sjezdem na Modřice. Je to kvůli stavbě dálniční křižovatky. A na silnici 33 z Polska do Hradce Králové je silný provoz na průjezdu Náchodem. Popojíždí se už z polské strany, zpoždění téměř 30 minut. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zatažená obloha by se měla od západu protrhávat, někde ještě můžou být přehánky, na Moravě a ve Slezsku i bouřky. Večer se místy úplně vyjasní. Teploty 17 až 22 stupňů, na horách kolem 14. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Každý den se na jediném českém sportovním rádiu vracíme do historie. Dnes to bude do 14. září, ale roku 1987. Tenhle den byl výjimečný pro český, respektive československý tenis. Tehdy totiž Ivan Lendl vyhrál svůj třetí titul na US Open v řadě. Ve finále porazil Švéda Matse Vilandera 3-1 na sety. Nebyl to žádný rychlý kvapík, finále trvalo 4 hodiny a 47 minut. V té době šlo o nejdelší finále v historii New Yorkského Grand Slamu. Lendl přitom nezačal dobře, první set ztratil v tiebreaku, pak ale zabral, druhý set vyhrál dokonce s Kanárem 6-0 a po vítězství ve třetím setu v tiebreaku už utkání dotáhl do konce. Zajímavostí je, že finále se původně mělo hrát už v neděli, ale kvůli dešti bylo odloženo právě až na pondělí. 14. září 1987 tak patřilo Ivanu Lendlovi, muži, který v New Yorku získal svůj třetí titul na US Open, celkově 6. Grand Slamový. A mimochodem, ještě jedna zajímavá statistika. Na závěr, Lendl byl pořádným spotřebitelem sportovního vybavení, za rok zničil průměrně 70 raket, 300 výpletů a 100 párů bot.

0: Dnešní desítku Pavla Horváta, která se ohlédla za víkendovým děním ve fotbalové lize, už jste slyšeli a pokud ne, tak reprízu vám nabídneme ještě dnes odpoledne po 15. hodině. Na Radiožurnálu Sport se ale teď na chvíli zastavíme také u toho, co o víkendu nabídl ženský fotbal, protože to byl víkend hodně vydatný v české Fortuna lize. Největší překvapení, aktuální mistryně Spartianky nečekaně prohrály s Viktorií Plzeň. Kdybychom vám tohle říkali o mužském fotbale, tak by vás to nejspíš zase tolik nepřekvapilo, ale v ženách tam nemají pražská Sparta a Slavia v podstatě žádnou konkurenci, takže prohra 2-3 s Viktorií Plzeň je pro Spartu obrovská rána. No a na tenhle sportovní výsledek potom navázalo ještě rozhodnutí vedení letenského klubu, a totiž vyhazov, který dostal rakouský trenér Michael Steiner, tedy muž, který Spartianky dovedl v minulém ročníku jednak do semifinále evropského poháru a také po 5 letech k českému titulu. Na začátku sezony ale Sparta prohrála hned úvodní derby se Slavií a také vypadla z kvalifikace o Ligu mistryň, takže nebyla spokojenost s herním projevem. Musíme připomenout ale, že co se týče Ligy mistryň, tak tam je konkurence úplně stejná, ne-li větší než v té mužské variantě. Spartu zatím dočasně převzal dosavadní asistent Slovák Marian Ninč. Co se týče tabulky české ženské Fortuna ligy, tak Sparta je aktuálně na druhém místě, ale má stejně bodů jako třetí tým. Sparta je druhá, 6 bodů za Slaví, 6 bodů je v téhle fázi, to znamená po 5 kolech sezony hodně. Na třetím místě je potom další velké překvapení pražský tým Raptors, protože jsou to nováčci soutěže a také mají svoji vazbu na Spartu, protože jako trenérka je vede bývalá kanonýrka pražské Sparty Lucie Martinková.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

Měsíce čekali hokejoví fanoušci, ale teď se dočkali, protože zítra už začíná nový ročník hokejové Tipsport Extraligy, a to předehrávaným utkáním na západě Čech. V 18 hodin zítra nastoupí Karlovy Vary proti Třinci. Na radiožurnálu Sport to uslyšíte v přímém přenosu, ale to platí o všech utkáních. Zbytek prvního kola se potom bude dohrávat ve středu od 17 hodin a 30 minut. Hned 4 zápasy: Motor proti Mladé Boleslavi, Litvínov, Kometa, Plzeň, Liberec, Vítkovice, Kladno. No a v 18 hodin potom Olomouc proti pražské Spartě a také východočeské derby Pardubice, Hradec Králové. Dnes během odpoledne si ještě zasoutěžíme o 2 vstupenky právě na to poslední zmiňované utkání mezi Dynamem a Mountfieldem. No a za chvíli se ještě podíváme na jih Čech, jak se připravuje na sezonu českobudějovický Motor.

0: Každý den před startem hokejové typ Sport Extraligy si na radiožurnálu Sport představujeme jednotlivé týmy. Dnes je řada na Českých Budějovicích, které vstoupí do sezóny středečním soubojem s Mladou Boleslaví. Jihočeši prošli výraznými změnami, trénuje je Robert Petrovický, na postu sportovního ředitele pak Jiřího Novotného vystřídal další bývalý výborný hokejista Václav Nedorost.
1: Václav Nedorost na startu nové sezóny má velkého favorita. Nebojí se jmenovat, v jeho očích jsou znovu jasným kandidátem na titul Pardubice.
2: Ještě aby ne, tak samozřejmě udělali jména, který by si přál mít v týmu každý ten tým. Jeho favorit budou, v každý zápas se dá vyhrát, což v sezóně se ukázalo. Sparta skončila sedmá, že jo, s takým mančaftem, který měli, takže se nebudem nikoho bát.
1: Říká směrem k nové sezóně. Motoru České Budějovice jsou největšími a také nejviditelnějšími změnami příchody. Tomáš Kundrátek, Lukas Nordsetr, Filip Ale Renars Krastenbergs nebo útočník Parker Bell. Změn je opravdu hodně. Nový sportovní manažer motoru Václav Nedorost, pokud mu to čas dovolí, je osobně na každém tréninku.
2: Snažím se, chci vidět každý ten trénink, každou tu tréninkovou jednotku, takže jsem na to zvyklý, byl jsem taky u mládeže, nebo jsem u mládeže na to zvyklý chodit, podporovat, sledovat. To budu určitě chtít tady u Ačka vidět každý trénink.
1: Celý realizační tým pracuje v novém složení. Hlavním trenérem je Robert Petrovický, jeho asistenty jsou Valdemar Jiruš a David Vrbata. Trenérem brankářů zůstává Stanislav Hrubec. Týmu má dva zkušené golmany, Kloučka a Strmeně. Výkonnostně roste Mařík. Hrubec moc nemá rád striktní rozdělení brankářské sestavy na hvězdu a další dva.
3: Už se na to moc nehraje, který golman je jednička nebo dvojka. Typově jsou podobný jenom díky tomu, že mají vysokou postavu a tím pádem to nejsou takový ty malý rozlítaný golmani. Hlavně po nich chci, aby byli kompaktní, aby nedělali žádný pohyby. Navíc to se některým divákům a některým trenérům nemusí líbit, ale to mě je trošku jakoby jedno. Hlavně je dobrý, že ať chytá ten nebo ten, tak ten druhý mu přeje. A to pro mě jako pro trenéra golmanů je možná směrodatnější.
1: Mluvil Hrubec konkrétně o golmanské dvojici Klouček Strmeň.
2: Každý trenér má samozřejmě to svoje, něco, čemu věří, a já jsem teda musím říct spokojený s tím nasazením.
1: Vyjádřil se sportovní manažer klubu Václav Nedorost k tomu, jak vidí práci týmu jen pár hodin před vstupem do sezóny.
2: S tím, jak jsou trenéři zapojení, zatím se mi to jako moc líbí. I ty cvičení, které jsou, a ta náročnost těch cvičení a i objemově, takže samozřejmě každý trenér má svoje, ale zatím to vypadá velice dobře.
1: Hned v pátek v Extralize dojde na zápas, který má především pro fanoušky z jihu Čech stále zvláštní příchuť. Motor nastoupí na ledě Královéhradeckého Mountfieldu. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Radiožurnál.
4: Radiožurnál Sport.
5: Sport ze všech úhlů.

0: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
1: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ježka, které každý pátek propojují různé sporty.
2: Karel Poborský.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
5: Ahoj, dobrý den.
0: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
5: Strašně se to posunulo.
4: Neuvěřitelné.
5: Oni furt
4: jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
5: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
3: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, co já tady dělám? Ty už nikdy nikam nepoběžím.
4: Mám já tohle zapotřebí se svojí historií.
3: Pitomec se tady drží jak blázen.
1: Kilometry Jiřího Ježka.
0: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
4: Paul Sexas, 19 let, a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
0: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
1: To jsou kilometry Jiřího Ježka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
6: Slyšíte ten potlesk? Ten patří nejen vítězům, ale hlavně lidem, kteří hrají podle pravidel fair play, jak na sportovišti, tak i v životě. Jestli máte kolem sebe takové správňáky, neváhejte je navrhnout na cenu fair play. Stačí poslat e-mail na fairplay@olympic.cz. Za český klub Fair Play Českého olympijského výboru děkuje a zdraví šermíř Jiří Beran. Mediálním partnerem projektu je Radiožurnál.
1: Projekt Fair Play, o kterém slyšíte z vysílání Radiožurnálu, by nebylo možné realizovat bez partnerů, kterými jsou Billa a CSG.
7: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
8: Ty v Bauhausu nevedeme.
7: A Auschwitz našel byste?
8: To vás zklamu, bohužel.
7: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
8: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
9: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus, když se to má podařit.
10: Radiožurnál je 13 hodin. Tereza Tomášková a zprávy. Poslanec Filip Turek se má omluvit hnutí Duha za výroky o parazitech. Ruská raketa, která v létě dopadla do Polska, byla pravděpodobně cíleně naváděna. Čeští tenisté zahájili přípravu na Davis Cupové utkání s Američany. Kolona popojíždí na dálnici D1 z Vyškova směrem do Brna. A zpočátku bude ještě zataženo s přeháňkami, od západu se má vyjasňovat. Teploty do 22 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
10: Poslanec Filip Turek za motoristy se má omluvit hnutí Duha za své výroky na sociálních sítích. Nepravomocně o tom rozhodl Městský soud v Praze. Informaci České televize Radiožurnálu potvrdila mluvčí pražského městského soudu Kateřina Eliášová. Turek v dubnu na Facebooku napsal, že při předloňských povodních zemřelo několik lidí, protože ekologická organizace zamezila stavbě potřebné přehrady. O členech hnutí Duha řekl, že jsou paraziti, které je potřeba deratizovat. Podle rozsudku jsou Turkovy výroky nepravdivé a zasáhly pověst spolku. Ruská raketa, která na konci července spadla do pole u obce Tarnava Koloňa, byla pravděpodobně cíleně naváděná na polské území. Deníku Řeč Pospolita to po prozkoumání dráhy letu střely řekl operační velitel polských ozbrojených sil.
11: Analýza dráhy letu ruské střely, která 30. července dopadla do polského vnitrozemí asi 130 km od hranic s Ukrajinou, naznačuje, že raketa pravděpodobně mířila přímo na polské území.

0: Patrika Indry, který v minulém utkání nastoupil jen na několik výměn.
1: Někteří hráči hrajou v české extralize, ale máme relativně čerstvou zkušenost přátelských zápasů. Poznatku bychom měli mít dost. To moje myšlení bylo takový furt ho tam dávat a čekat, až ho hlava pustí, aniž bychom přesně věděli, jak ty záda budou reagovat. Nepodceňujme, ale nepřeceňujme.
0: Utkání Čechů se Slováky začne na volejbalovém mistrovství Evropy mužů v Modeně, stejně jako přímý přenos radiožurnálu Sport v 16 hodin.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na dálnici D48 u Příbora a kolony na D1 u Brna. Na dálnici D48 ve směru z Nového Jičína do Frýdku Místku zbystřete za Příborem. Zhruba na 35. kilometru hlásíte popruhy na vozovce.
4: 35. kilometr leží v jízdních pruzích popruhy, takové kurty, ty železné, čím se pásají dřeva. Je to docela nebezpečné.
3: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Ostravy popojíždějí kolony. Poprvé se brzdí už za sjezdem na Vyškov na kilometru 225, kamiony v pravém pruhu, a nesouvislá kolona je pak až do Brna k omezení. Osobním autem zastavíte jen místy, teď třeba popojíždí i levý pruh mezi sjezdy na Rousínov a Slavkov, a pak je fronta i ještě před Rohlenkou. Na silnici 35 čekejte dlouhé kolony mezi Svitavami a Vysokým Mýtem. První kolona na příjezdu do Litomyšle od Nové dálnice a pak jsou fronty taky před omezením u Cerekvice. Tam se projíždí kyvadlově u stavby dálnice a hlavně ve směru do Hradce Králové je to nadlouho. Ještě silnice 38 z Kolína do Poděbrad. Mezi Novou Vsí a Pňovem čerstvá nehoda, srazilo se nákladní a dvě osobní auta. Na místě se teď sjíždějí záchranáři, tak čekejte kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Obloha by se měla od západu protrhávat, někde ještě můžou být přehánky, na Moravě a ve Slezsku i bouřky. Večer se místy úplně vyjasní a teploty 17 až 22 stupňů, na horách kolem 14. Zítra čekáme většinou slunečno, ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízkou oblačnost a teploty odpoledne 19 až 24 stupňů. Tolik zprávy.
6: Ve zprávách už jste slyšeli, že přímý přenos z mistrovství Evropy ve volejbale začíná na radiožurnálu Sport za necelé dvě hodiny. Ještě dřív ale začne boj opavských basketbalistů o ligu mistrů. Na úvod kvalifikačního turnaje nastoupí proti polskému týmu Dziki Varšava. Tenhle zápas začne v bulharském Samokově v 15 hodin a 30 minut. Výsledek pro vás budeme kontrolovat. Musíme připomenout, že k postupu do hlavní části soutěže Opava potřebuje porazit celkem 4 soupeře.
2: Radiožurnál Sport a Vojtěch Šafář.
6: Půl hodině mezi 14 a 14.30, zhruba za nějakých 10-15 minut, budeme znovu soutěžit o vstupenky na novou sezónu Tipsport Extraligy na středeční východočeské derby, které se bude hrát v Pardubicích proti Hradci Králové. No a za malou chvíli už po písničce také zaspomínáme znovu na Luďka Mikloška a udělá to konkrétně další vynikající golman Jan Lavštůvka.

0: Bývalý výborný fotbalový brankář Baníku Ostrava, West Hamu United a reprezentace Luděk Mikloško bohužel zemřel. Sportovní ředitel Baníku v posledních letech bojoval s rakovinou a hodně blízko měl k Luďku Mikloškovi i současný trenér baníkovských brankářů Jan Laštůvka. My máme tu příjemnou příležitost, že ho můžeme přivítat ve vysílání a zavzpomínat na Luďka Mikloška. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Honzo, řekněte, kdy vy jste vlastně poprvé uslyšel jméno Luděk Mikloško? Předpokládám, že to už asi chytal ve West Hamu. Bohužel se nám teď nepodařilo udržet spojení. Doufejme, že se znovu podaří ten most mezi pražským studiem a Ostravou znovu nahodit do té doby, ale můžeme také upozornit a připomenout to, že už zítra začíná nová sezóna Tipsport Extraligy, snad až skončí taková malá pozvánka, tak už budeme znovu ve spojení s Janem Laštůvkou.
2: Hokejová Tipsport Extraliga je tady a s ní i emoce v našem vysílání.
3: Co získávají titul, Roman Červenka rozhoduje.
4: Čím víc jsem mohl pomoct tomu týmu, tak tím větší mám radost.
5: Kdo jiný by to měl rozhodnout, jo? Já si občas právě musím skřít, že moje 40 let, protože je neskutečný, že občas je rychlejší jak já, no. Takže.
6: Roman úžasně trénuje, hlídá si životosprávu, hlídá si stravu. To je profík, který by měl být příkladem pro všechny malý hráče.
7: Pardubický tým je v nové sezóně podle jmen zase o něco silnější. A Extraliga tak přináší další otázky.
8: Podaří se udržet kádr směrem k obhajobě a rodí se nový hegemon ve stylu někdejšího neporazitelného Vsetína.
2: Není to ale tak, že se bude hrát o druhé místo.
7: Třeba Sparta čeká na titul od roku 2007.
2: Na konci této sezóny uplyne od tehdejších oslav 20 let.
7: V Tipsport Extralize jsou ale i kluby, které začínají novou éru.
2: Realizační tým z reprezentace přešel do Kladna i s trenérem Radimem Rulíkem.
9: Vždycky ambice jsou nejvyšší, to je jasný. Konkurence obrovská.
10: Jsou podmínky nakladně srovnatelné s tím, co má kouč národního týmu?
11: Ano, jsou srovnatelné.
10: A těžké to nebylo se na tom dohodnout.
7: A také Litvínov, který od krachu zachránili olympijští vítězové z Nagana a spolužáci Reichl, Lang, Ručinský a Schläger.
12: Ale my jsme se rozhodli už, když jsme byli malí a vlastně jsme přišli na tenhle zimní stadion. Ty první krůčky od začátku nás spojovaly a jsem strašně rád, že bez váhání jsme se semkli a šli jsme za tím jedním cílem. Tak jako jsme to dělali na ledě, tak jsme to udělali i tady.
2: I v této sezóně Tipsport Extraligy budeme vysílat všechny zápasy v přímém přenosu a pokračujeme v tradici legendárního pořadu s mikrofonem za hokejem.
13: Vypadá domácí tým, jako kdyby se kránu vrátil z maturitního plesu.
7: Extraligový hokej si můžete pustit i na internetu.
2: V mobilní aplikaci Můj rozhlas.
7: Nebo na webu irozhlas.cz.
2: A také na naší digitální stanici na radiožurnálu Sport.
7: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Bohužel technické potíže se nevyhýbají ani situacím, které jsou vážné a smutné, a ta dnešní je obojí, protože dnes zemřel Luděk Mikloško, výborný bývalý fotbalový brankář, reprezentant, nejenom hráč Baníku Ostrava, ale také West Hamu United. My se znovu spojujeme s Janem Laštůvkou, který je znovu ve vysílání radiožurnálu Sport. Ještě jednou vás vítám, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Můžeme začít tam, kde jsme předtím skončili, když nám vypadlo to spojení. Vy jste poprvé slyšel jméno Luděk Mikloško, kdy to bylo, a předpokládám, že to bylo už v době, kdy Luděk hrával za West Ham.
1: Je to opravdu už dávno a samozřejmě jako malý jsem měl nějaké vzory a Luděk byl taky jedním z nich, na kterého jsme si vždycky za barákem hráli a měl jsem k němu hodně blízko, dotáhl mě i do Anglie k němu, kde jsem měl možnost s ním spolupracovat a teď jsem se setkával každý den na bazálech, takže Je to strašná zpráva pro nás tady, no.
0: Vy, jak říkáte, jste prošel stejně jako on Baníkem, ale také právě tím West Hamem, i když jste tam společně strávili vlastně jednu sezonu, jaké to bylo?
1: Já jsem bohužel neměl tu možnost, že bych tam chytal, bral mě tam spíš jako druhého brankáře, ale opravdu na každý trénink s Luďkem a s Robertem Greenem, který tam byl tenkrát jednička, jsem se opravdu těšil a i když jsem nic neodchytal, tak si myslím, že mě to potom posunulo zase někam dál, ten tréninkový proces s ním, a budu na to vzpomínat až do smrti. No.
0: Jak byste charakterizoval Luďka Mikloška jako brankáře? A měli jste třeba, co se týče chytání, něco společného?
1: Tak já myslím, že jsme měli společné asi hlavně i tu postavu takhle, protože opravdu oba dva jsme byli takový ti hromotluci a měli jsme skoro i podobné názory, protože rozebírali jsme teďkom každou chvíli i golmany z akademie, golmany Ačka, Bčka, takže měli jsme takové podobné názory na všechno.
0: On je Luděk Mikloško v Anglii a zvlášť ve West Hamu braný za opravdovou legendu. Konec konců stejně jako v Baníku. Jak jste vnímal ale tu jeho popularitu na ostrovech?
1: Tak ta popularita tam byla velká, on tam udělal opravdu velký kus práce, nejenom jako pro sebe, ale pro všechny fotbalisty, kteří se tam dostali, udělal tam velice dobrý dojem, velice dobré jméno a opravdu ti fanoušci ho milovali na každém kroku, jakákoliv rozfíčka, hnedka začali zpívat jeho chora, takže ti fanoušci ho tam opravdu milovali a myslím si, že určitě právem.
0: Na Luďka Mikloška ve vysílání radiožurnálu Sport vzpomíná Jan Laštůvka. Jako dva baníkovci jste se potom potkali právě i po návratu domů do Ostravy a Luděk Mikloško prý pravidelně chodíval z kanceláře na tréninky na Bazalech. Vy jste říkal, že jste měli hodně podobné názory. Jakým způsobem jste se o fotbale bavili? Navíc o něm se říká, že fotbalu hodně rozuměl, nejenom skrz brankářské řemeslo a že byl skvělým člověkem.
1: Opravdu byl, hlavně se snažil být pozitivní pořád. Jo, pořád se snažil přinášet tu dobrou náladu do toho týmu, ať už to bylo mezi kluky do šatny, nebo tady mezi nás trenéry, a i když byl opravdu vážně nemocný, tak to prostě na sebe nenechával znát a snažil se pořád tomu mužstvu a tomu celému klubu pomáhat. No.
0: Ještě na začátku sezóny byl Luděk Mikloško na Bazalech, teď ty poslední týdny už byl s přítelkyní doma. Když zaspomínejte, kdy jste se viděli naposledy a jaká bude vlastně vaše vzpomínka na tohoto legendárního brankáře a skvělého člověka?
1: My jsme se domluvili, že prostě Luďka navštívíme, jak už teďko moc nemohl fungovat. Bylo to někdy před tím zápasem z Olomoucí, kdy nás ještě potom přijel navštívit na stadion, takže jsme za ním byli a byl pořád pozitivní a nenechával na sobě prostě znát, že je vážně nemocný a že ta nemoc prostě postupuje strašně rychle, a říkám, byl velice, velice rád, když jsme po posledním zápase domácím z Olomouci vyhráli a šli za ním a společně jsme si zaspívali vítězný pokřík, takže tam opravdu ten Luděk byl zase velice pozitivní a smál se všemu, takže tady tyhle ty momenty asi mi zůstanou v tom srdci, no.
0: Na Luďka Mikloška vzpomínal i současný trenér baníkovských brankářů Jan Laštůvka. Díky moc, že jste si udělal čas.
1: Děkuju, naschledanou.

Ve 14 hodin a 21 minut na Radiožurnálu Sport zopakuji, jaké je číslo k nám do studia. Je to 221-552-222 a vy asi tušíte, že to bude mít nějaký důvod. Zítra totiž, že začíná hokejová Tipsport Extraliga. Začíná sice na západě Čech utkáním Karlovy Vary Třinec, které uslyšíte tak jako každý duel nové sezony na Radiožurnálu Sport, případně na našem webu nebo v aplikaci. No a protože naše stanice bude u každého zápasu, chceme se také podělit. Díky nám totiž můžete být u prvního kola, které se bude hrát ve středu na východě Čech. Tam se totiž bude hrát východočeské derby. Úvodní zápas ve středu v 18 hodin Pardubice Hradec Králové a právě na tohle utkání pro vás teď máme dvě vstupenky. A nemusíte znát žádnou záludnou otázku, respektive odpověď na tu otázku. Stačí se jako první dovolat do našeho studia na číslo 221-552-222. No a lístky na první východočeské derby sezóny je vaše. I don't wanna be that guy, says he's gonna make it. Lives at his mom's house, doesn't do anything but complaining. Drinking and gaming, letting the days go by. And he shows no signs that he's changing. Remaining complacent, doing the same thing over and over again. And he hates it, every waking moment. Every chance he gets, he blows it. I've got a habit, and it keeps me sick. I can't kick it, I need one more hit.

0: si.
1: Na Radiožurnálu Sport jsme soutěžili o dvě vstupenky na první východočeské derby nové sezony hokejové typ Sport Extraligy. Jako první se nám do studia dovolal Luboš, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vy, protože jste první, získáváte vlastně bez boje ty dvě vstupenky. Luboši, vy jste z Hradce nebo z Pardubic?
2: Z Pardubic.
1: Takže je asi jasné, že tohle si užijete. Jak vidíte následující sezónu Pardubic?
2: No, doufám, že budou hrát finále. Nebudu předvídat, jestli se stanou mistry nebo ne, ale myslím si, že do finále se určitě dostanou.
1: To říká Luboš, ještě nám řekněte, koho vezmete na to první domácí utkání Pardubic v nové sezóně.
2: Vezmu tam sebou vnoučka, který hraje vlastně v 6 letech, hraje za Dynamo, za Žáčky.
1: Výborně, to bude skvělý zážitek, tak se to hezky užijte, to byl Luboš, moc krát děkujeme, že nás posloucháte a gratulujeme. No a já samozřejmě ještě musíme připomenout, že nejenom tohle utkání tady mezi Pardubicemi a Hradcem Králové uslyšíte na Radiožurnálu Sport živě.
3: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
1: No teď už se přesouváme k jinému sportu. Se 6 medailemi ze 6 startů na mistrovství Evropy se vrátil paraplavec David Kratochvíl, nově 5násobný evropský šampion. Z Turecka se nevidomému 18-letému reprezentantovi letělo lépe než tam, protože se jako mistr světa a paralympijský šampion cítil cestou z Prahy pod tlakem. I tak to David Kratochvíl zvládl a v neděli na letišti Václava Havla ho vítala i skupina fanoušků.
4: Super. A příště vás rozdatím, tě Karlaka. Bylo to jako super. Hrali jsme od pondělí do soboty, já jsem si vždycky věřil na trenéra, ale on mě vždycky v té krasně vymázal úplně, no, takže jsem prohrál. Nevadí, příště ho porazím já.
5: Směje se paraplavec David Kratochvíl po dosednutí na letišti v Praze. Kromě karet s trenérem Petrem Týlem prohrál v bazénu na mistrovství Evropy jen jedinkrát. Při posledním 6. startu v Turecku na stovce znak, kde dohmátl druhý. Do té doby 18-letý paralympijský šampion z Paříže že mezi drahami v městě Kočely jen vítězil. Proto přivezl Kratochvíl kromě stříbra ještě 5 zlatých medailí.
4: Povedlo se úplně všecko, ta druhá půlka, ta byla ještě lepší jak ta první, tam jsem se zlepšil hodně osobáky a plavali jsme fakt na co jsme trénovali, takže jsem fakt moc spokojený. 6 zlatých, to by byla hustá výzva.
6: A třeba ještě startovat na více distancích, je to ve vašich silách?
4: Tak tam už mi zbývá jenom jedna, kterou můžeme plavat my, ta je stovka prsa a to ještě musím pořádně zabrat.
6: A jak se odměníte za těch celkem 6 medailí, 5 zlatých a jednu stříbrnou z mistrovství Evropy?
4: To ještě úplně nevím, ale asi udělám nějakou party s kamarádama někdy.
6: Kam ty medaile budete dávat?
4: Já mám takovou poličku nebo takový vytvořený od taťky, takový prkno a na tom je vypájko, vlastně vypálený všechny státy, kde jsem byl a na tom mám právě pověšený ty medaile. A takhle z Evropy světa, tak to mám pověšený zvlášť na takovém kolíčku, ale mám to nad postelí všecko.
6: Je to ještě kam dávat?
4: No ještě jo, ještě jo.
6: Jak vy to vlastně máte s těmi medailemi? Můžete si je nějak jako osahat, svým způsobem prohlédnout?
4: Jo, určitě, ale bohužel mistrovství Evropy a světa nepoznám, která je zlatá, která je stříbrná a bronzová, to je jenom na paralympiádě, ale na ty stříbrný teďko, co mám, tak jsem si našel takový jeden výstupeček, jako který není úplně uhlazený, tak podle toho poznám, že to je stříbrná.
5: Dodává nevidomý plavec David Kratochvíl, který v bazénu v Tachově vyrostl ve světovou hvězdu. Z letiště Václava Havla, Jakub Kanta, Radiožurnál.
3: Fotbalová liga mistrů je tady znovu i s českým týmem v hlavní fázi soutěže.
7: Naposledy to pražské Slavii úplně nevyšlo.
3: Z 8 zápasů uhrála jen 3 remízy, vítězství nepřidala žádné.
8: V tom druhém poločase bylo snad všechno špatně, tam se chyběla ještě penalta, aby jsme udělali penaltu, jinak ty pocity jsou prostě hodně špatný.
7: Cíl ve fotbalové lize mistrů zůstává pro trenéra Jindřicha Trpišovského stejný jako v minulé sezóně. Vyhrát utkání v prestižní soutěži a třeba i po konci ligové fáze postoupit dál.
3: Všechny zápasy fotbalové Slavie v lize mistrů nabídneme na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
7: A sledovat budeme i výkony evropských gigantů.
3: Vyhraje ligu mistrů po třetí za sebou Paris Saint-Germain.
7: Jak se zadaří anglickému šampionovi Arsenálu?
3: Zamíchá kartami Real Madrid nebo Barcelona?
7: Odpovědi najdete na jediném sportovním rádiu v Česku.
3: Fanděte Slavii ve fotbalové lize mistrů na Radiožurnálu Sport.
7: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
1: Už po 14. hodině a 30. minutě pro vás máme pozvánku na nový ročník hokejové typ Sport Extraligy a obstará jí akrobatický letec.
9: Radiožurnál je 14:30. Bere
0: Tereza Tomášková a zprávy. Pravidla pro prodej kratomu by se v Česku měla od příštího roku zpřísnit. Takzvaný Lex Kratom dnes schválila vláda. Tuto psychomodulační látku by mohli nově koupit lidé až od 21 let a pouze ve specializovaných obchodech, ne tedy od 18 jako doteď. Kabinet chce taky od příštího roku zakázat online prodej této látky a zavést na kratom spotřební daň. Prezident Petr Pavel dnes přijme na Pražském hradě premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Mají spolu jednat mimo jiné o účasti prezidenta na valném shromáždění OSN v New Yorku. Na schůzku hrad pozval i ministra zahraničí Petra Macinku z motoristů. Ten ale Radiožurnálu řekl, že se po dohodě s premiérem dnešní schůzky nezúčastní. Letiště v italské Katánii opět dočasně omezilo provoz kvůli sopečné činnosti Etny. Všechny přílety na sicilské letiště jsou do dnešních 16 hodin zrušené. Etna je nejaktivnější sopka v Evropě. Letecký provoz narušuje pravidelně. Letos v létě byly podle provozovatele letiště emise sopečného popela zvlášť intenzivní. Během hlavní sezóny to ovlivnilo dovolenou tisíců cestujících. V pražském Anežském klášteře vystoupí večer 4 mladí pěvci, kterých se umělecky ujala mezzosopranistka Magdalena Kožená. Zaspívají díla Bedřicha Smetany nebo France Schuberta. Koncert je součástí Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha. Sport. Fotbalisty Newcastle s brankářem Lukášem Horníčkem čeká dohrávka čtvrtého kola anglické ligy. V Leedsu nastoupí v 21 hodin. Bude to souboj 10. s 11. týmem tabulky. Oba kluby mají před večerním utkáním shodnou bilanci. Jedno vítězství a dvě remízy.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D1 u Bělotína a kolony na silnici 35 u Litomyšle. Na dálnici D1 ve směru z Ostravy do Brna dejte pozor za sjezdem na Bělotín. Hustě prší a na 310. a 0,5 kilometru havarovalo nákladní auto. Je mimo vozovku, převrácené v příkopu. Na místě už jsou policisté a jedou tam i hasiči. Opatrně projíždějte. No ve stejném směru z Ostravy do Brna čekejte kolony na příjezdu do Brna. Jsou to nesouvislé roztrhané kolony, hlavně kamionů v pravém pruhu. Od Vyškova až do Brna poprvé se brzdí už na 228. kilometru a rozjede se to až na 196. kilometru v omezení v Brně. Osobním autem pojedete o něco rychleji v levém pruhu. Na silnici 35 z Mohelnice do Hradce Králové je silný provoz na příjezdu do Litomyšle ze Svitav. Tam je první kolona, postojíte asi 15 minut od nové dálnice. Další dlouhé kolony pak popojíždějí i mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem. U Cerekvice u stavby dálnice se teď projíždí pouze Kyvadlově. Kolony v obou směrech delší do Hradce asi na 40 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Od západu by se mělo vyjasňovat, v noci se pak ochladí na 11 až 7 stupňů, v údolích bude i kolem 5 a k ránu čekáme mlhy nebo nízkou oblačnost. Zítra bude většinou slunečno s teplotami 19 až 24 stupňů. Tolik zprávy.
9: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.
11: Až tady jednou s váma nebudu, nechám vám dole svoji vostudu, budu jen valit dvoj.

0: andělský chor, válej holky se válej.
1: Ještě než se dostaneme k dnešnímu tradičnímu odpolednímu rozhovoru, tak vás musíme pozvat také na fotbalovou Evropskou ligu. Sparta totiž dnes odletí odpoledne do Jerevanu ke středečnímu utkání právě téhle soutěže na hřišti Araratu Arménia, a to bez obránců Kyana Hufra a Adama Ševínského. Mimo výpravu potom už zůstanou jenom dlouhodobě zranění hráči. Není to úplné překvapení, alespoň co se týče Ševínského, ten má disciplinární trest za vyloučení v Lyonu. Hufr potom zůstává z preventivních důvodů po nedávném drobném zranění v Praze a tak bude trénovat jenom se skupinou hráčů, kteří necestují. Letenští dobře znají svého soupeře středečního. Před rokem stejného soupeře vyřadili ve třetím předkole konferenční ligy po výhrách 4-1 doma a 2-1 venku, ale bylo to hodně divoké, to vám připomeneme. Ve středu si Sparta zahraje až na druhý pokus na stadionu Republiky v Jerevanu, kde nastupuje mimochodem i arménská reprezentace. Původně se tam utkání mělo uskutečnit také v loni, ale nedlouho před ním tam koncertovala americká zpěvačka Jennifer Lopez a trávník utrpěl tak velké škody, že se duel musel přesunout na stadion Jerevanské fotbalové akademie, kam se vešlo 1500 diváků a dokonce ten stadion ani nesplňoval podmínky UEFA. Stadion Republiky v Jerevanu, kde by se měl uskutečnit ten středeční duel, ten pojme 15 000 diváků. Jestli bude vyprodáno, to uslyšíte ve středu v 18.45. Začíná přímý přenos na radiožurnálu Sport.

0: Racing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: V odpoledním rozhovoru teď uslyšíte sportovního pilota a akrobatického letce Martina Šonku. Ten se podílel na představení nové sezony hokejové typ Sport Extraligy a z každého týmu se s ním mohl jeden hráč proletět a zažít tak třeba podobný pocit, jako má pilot v bývalých závodech Red Bull Air Race. Reportér František Kuna potkal Martina Šonku na letišti v pražských Letňanech.
2: Martine, vy jste se podílel na začátku hokejové sezony v rámci Tip Sport Extraligy a dostal jste postupně do vašeho akrobatického speciálu sportovního letadla hokejisty napříč extraligou. Tak jak obstáli?
3: No, obstáli výborně všichni. Jako, oni to neměli jednoduchý, samozřejmě jakoby sednou do něčeho takového bez jakýkoliv předchozí zkušenosti, ale jsou to špičkoví sportovci, takže jsou zvyklí jakoby na zápřah fyzicky. Takže výborně. No. Někteří líp, někteří hůř, někteří, jakož se tam vždycky sešli, jakoby jich tam bylo víc, takže když viděli, že někdo hůř, tak hned si očkrtli, tak dobře, tak tenhle ten tým s nám pořešil, tak máme o konkurenci míň, ale jo, náramně.
2: Nechci zjišťovat, kdo na tom byl lépe a kdo hůř, ale jenom kdybyste vypíchl pár jmen, koho jste měl v letadle.
3: Já nevím, Kelly Klíma třeba z Kladna, vlastně brácha z Hradce Králové, Filip Chlapík, Lukáš Sedlák, Dan Voženílek.
2: Je technicky možné jim přenechat na chvíli řízení, nebo to tenhle stroj nedovoluje?
3: Tento stroj to dovoluje, technicky jsem jim to umožnil taky. Myslím si, že jenom úplný výjimky, asi dva snad jako nechtěli vyloženě řídit a chtěli se jenom jakoby výjist a koukat, tak víceméně většina měla šanci jako si to vyzkoušet a pár i akrobatických figur, já jsem jim k tomu něco řekl jako na zemi, takže měli takový akrobatický rychlokurs a vlastně zvládali i zaletět akrobatické figury.
2: Tak to je hodně teda jako ale hození do vody a pilotuj letadlo prostě jako kolik letěli třeba rychle?
3: No letěli i třeba 400 km v hodině, ale ono je to tam nahoře, tam jako když nejste blízko něčeho pevného, tak je to vlastně jedno, tak tam tu rychlost tak nevnímáte. A jenom ta rychlost vám pak umožní o to větší přetížení samozřejmě při nějaký náhlý změně směru. Já je víceméně jenom hlasově jako vedl, měl jsem ruce z řízení, takhle jakoby vedle jejich hlavy, oni seděli přede mnou, takže měli na sebe i kameru, aby viděli, že opravdu potom jako na záběrech, že řídí oni a vlastně jenom hlasem se mi naváděl, co mají dělat a zvládli to parádně.
2: V hokeji potřebujete skoordinovat ruce, nohy, hlavu a všechno, což ten váš sport je velmi o tom, tak mají hokejisté dobrou dispozici k tomu pilotovat letadlo?
3: Já myslím, že mají, že jakoby samozřejmě už vůbec jako ten přístup toho sportovce, který je zvyklý na dřinu, tohleto lítání je dřina prostě a bolí jako velkou část toho letu, takže vy musíte mít jako radost té bolesti, což tyhle ty sportovci jako mají a ty jsou na to zvyklí, takže určitě mají proto predispozice. Druhá věc je to, jestli se vám u toho dělá špatně nebo ne, a to už je jako dáno z hůry a samozřejmě dá se to jakoby u nějaký skupiny lidí jako si na to navyknout, takže kdybychom se jim jako věnovali a dal jsem jim nějaký jakoby opravdu systematický kurz, tak asi i těm třeba, co to nedělalo dobře, tak by si na to zvykli. A holt, jako když je vám po 5 minutách špatně, tak to nemůžete trénovat. No.
1: Rozhovor s Martinem Šonkou bude pokračovat za chvíli.

0: Na radiožurnálu Sport pokračuje odpolední rozhovor s akrobatickým letcem a sportovním pilotem Martinem Šonkou. Mistr světa v sérii Red Bull Air Race z roku 2018 se podílel na představení novinek začínající sezony hokejové Tip Sport Extraligy a natáčel František Kuna.
1: Rozhovor s akrobatickým pilotem, sportovním pilotem, co vlastně jste teď, když není Red Bull Air Race?
2: No, když byl Red Bull Race, tak jsem byl race pilot, jako vlastně závodní jako pilot. Je to něco jiného než letecká akrobacie, zároveň akrobatický pilot, protože já jsem i vlastně při Red Bull Race jsem furt závodil vlastně při akrobatických soutěžích a i předtím a i potom teďka. Takže já jsem stále reprezentant letecké akrobacie, takže jsem akrobatický pilot. A zároveň pracuji v Pardubicích vlastně v centru leteckého výcviku jako instruktor vlastně pro armádu. Tam je výcvikový středisko, který cvičí mladý vojáky nebo vojenský piloty, takže pilot instruktor, prostě letec, no, mám rád lítání a všechno okolo letadel a co je všechno okolo letiště, takže jsem postižený lítáním, takže prostě letec, aviatik.
1: Bavíme se během dne, kdy i vás představila hokejová Tip Sport Extraliga jako jednoho z partnerů, proto jste tady ukazoval letadlem, to, co jste ukazoval, vy do toho ještě máte mikrofon a říkáte lidem tady na zemi, co se děje. Ne všemu je rozumět, přiznám se, ale to zvládáte v tom přetížení. A jak to je pro vás těžké, nebo už je to prostě, jako když jdete nakoupit?
2: No, není to úplně jako snadný samozřejmě a lítání už je jakoby tak fyzicky náročný a při některých manévrech už jako z principu sil, který vlastně na mě působí, tak je strašně těžký vůbec jako artikulovat, vyslovovat něco a tak. Ale zase to jakoby dokreslí jako pro toho, kdo to slyší, to asi jako kdy si jako uvědomí, kdy jako dostávám zabrat a kdy na mě ty velké síly působí a kdy je jakoby relativně snadný mluvit. Já se snažím právě v těch figurách, i když třeba vypadají krkolomně, tak na mě žádný velký síly nepůsobí a tam jako se jim snažím jako vysvětlit, že teď prostě odpočívám, teď je to dobrý, teď je to pohoda. A třeba zrovna tam, kde by neřekli, tak tam je to jakoby velký zápřah. Takže kvůli tohoto důvodu já to nějak komentuju.
1: Tak prosím, jak velký zápřah je udělat s letadlem kotoul vpřed? Protože to jsem tady viděl a je to zvláštní pohled.
2: Ano, kotoul vpřed je to pilotážně složitý, samozřejmě přesvědčit to letadlo, aby ten kotoul jako udělal, ale když už to jako znáte, umíte, tak je tam ta rotace, která je jako nezvyklá a mírně v porovnání s jinýma figurama, tak vás to jako táhne, rve ven jako ze sedačky, takže tam působí na mě to záporné přetížení, který se mě snaží jakoby vyrvat ven. Je to pár géček, není to nějak hraniční. Velký záporné přetížení je, když prostě letíte plnou rychlostí třeba střemlav a vybíráte na záda, nebo letíte prostě jenom rovně na zádech a otlačíte takzvaně páku od sebe do stoupání, tak tam ta středová síla je obrovská.
1: Ještě mě prosím zajímá, jak moc vám chybí anglické sousloví smoke on, vypuste kouř, což byl vždycky signál ke startu té jízdy nebo letu v rámci série Red Bull Air Race a tam jste tedy vypouštěl kouř i tak, že jste mistrem světa.
2: Ano, ano. No, chybí mi to strašně, no. Ten sport byl jako fantastický, jak pro diváky, jako rostlo to velice rychle, i jako co se sledovanosti týče, ale i jako pro pilota, pro nás závodníky, prostě bylo to extrémně náročný, extrémně složitý vlastně uspět taky, být lepší, rychlejší než ti ostatní a bylo to opravdu zážitek, jak extrémní létání to bylo, jak ten vjem rychlosti, který my jsme měli, když letíte 350 až 400 km hodině a něco se vám metr od kabiny mihne, tak ten vjem jako rychlosti je úžasný. A místa, na kterých ty závody se konaly, byly taky neskutečný. No. Tam prostě v centru Budapešti, nebo na Manhattanu, nebo v Rio de Janeiro, to jsou místa, kde jako normální jako smrtelník si těžko zalítá a my jsme tam vlastně závodili takhle extrémně.
1: Díky.
2: Já taky děkuju, díky moc.
1: Říká akrobatický pilot a také sportovní letec Martin Šonka, mistr světa v tehdejších závodech mezi pilony s velkými obrátkami po celém světě s názvem Red Bull Air Race. Tahle série závodů už ale nefunguje. Z pražských Letňan František Kuna, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Právě probíhá aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Olvin a Fosfa.
1: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy pro vás má Tereza Tomášková.
2: Armáda chce rozšířit leteckou základnu v Náměšti nad Oslavou. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský požádal parlament o odvolání generálního prokurátora Kravčenka. České volejbalisty čeká na mistrovství Evropy zápas se Slovenskem. Dlouhé kolony popojíždějí na silnici 35 u Litomyšle směrem do Hradce Králové. A zítra bude slunečno, ráno místy mlhy a teploty až 24 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Armáda plánuje rozšíření základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou. Na místě chce vybudovat nové hangáry, muniční zařízení i plochy pro leteckou techniku.
4: Armáda plánuje rozšíření jižním a jihozápadním směrem od stávající dráhy. V současné době shromažďuje všechna potřebná povolení a vyjádření. Se záměrem teď vyslovili souhlas krajští zastupitelé, kteří kvůli rozšíření základny schválili změnu v zásadách územního rozvoje kraje. František Jirků, Radiožurnál.
2: Na Ukrajině pokračuje aféra kolem generálního prokurátora Ruslana Kravčenka. V souvislosti s korupčním skandálem v jeho úřadu podal prokurátor demisi a dnes v noci odjel do zahraničí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský požádal parlament o jeho okamžité odvolání.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že generální prokurátor Ruslan Kravčenko má pouze jedinou možnost opustit svou funkci a pokud to považuje za politický nátlak, ať to tak nazývá. Sám Kravčenko předtím ve videonahrávce obvinil ukrajinskou zvláštní protikorupční prokuraturu SAP a protikorupční agenturu NABU ze zasahování do vyšetřovaných případů a jejich vedení nařkl z porušování zákonů a korupce. Podle NABU ale vedení generální prokuratury za peníze krylo podvodná call centra, která okrádala občany Ukrajiny i cizince. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Tereza Kostková a Marek Eben po 20 letech skončí ve Stardance. Letos budou taneční soutěž moderovat naposled. Oznámili to dnes při představení projektu. O titul krále a královny tanečního parketu se i ve 14. řadě soutěže utká 10 tanečních párů.
6: Tato řada bude výjimečná tím, že my si ji výjimečně užijeme úplně naposledy.
7: Oznámila Tereza Kostková a 20-letou éru zhodnotil i její kolega, moderátor Marek Eben.
8: No, já musím říct, že to bylo krásných 20 let života, fakt.
7: Desítka osobností z řad herců, hudebníků i sportovců se už od léta věnuje tréninku. Mezi soutěžícími budou například herečka Sara Sandeva, tenista Radek Štěpánek nebo herec Tomáš Matonoha.
9: Od začátku jsem si dal citát pane učitele Hnízda z obecné školy. Talent má, ale chce to jen dřít.
7: První večer 14. řady taneční soutěže odvysílá Česká televize 10. října. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
3: Sport.

0: Na D1 u Brna a nehoda na dálnici D8 u Nové Vsi. Na D1 ve směru z Ostravy do Brna popojíždějí kolony před Brnem. Jsou to nesouvislé fronty od Vyškova až do Brna k omezení. Místy zastavíte i v levém pruhu. Pro osobní u Brna zpoždění aktuálně asi na 25 minut. Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem čekejte kolony za sjezdem na Novou Ves. Na kilometru 22 havarovalo nákladní auto. Narazilo do středových svodidel, hlásí náš zpravodaj.
1: Zasahuje do levýho pruhu, levý pruh je zablokovaný, tvoří se tam kolona, teď tam přijeli policajti.
0: A začíná se tvořit kolona, teď je to asi na 10 minut, ale provoz z Prahy houstne. U Nové Vsi kolona i na silnici 16 z Mělníka směrem na Slaný. Zdržíte se asi 15 minut před nájezdem na dálnici D8. Silnice 35 je velmi ucpaná u Litomyšle směrem do Hradce Králové. Kolony před i za Litomyšlí v součtu až na hodinu. V opačném směru od Vysokého Mýta je fronta kratší asi na 20 minut. A v Praze houstne provoz, připomínáme ucpanou spojovací ulici směrem do Libně. Před odbočkou k Žižkovu k Harfě je zúžení a zdržíte se z Jarova asi 15 minut v koloně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Od západu by se mělo vyjasňovat, v noci se pak ochladí na 11 až 7 stupňů, v údolích bude i kolem 5. K ránu čekáme mlhy nebo nízkou oblačnost a zítra bude většinou slunečno s teplotami 19 až 24 stupňů. Tolik zprávy.
2: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
4: Je pondělí, 10 hodin a 6 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a máme pro vás fotbalové povídání s Pavlem Horvátem. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: A je tady taky kolega, reportér na Radiožurnálu Sport, který se věnuje zejména fotbalu, a je to Lukáš Michalík. I tebe vítám.
6: Hezký den.
4: Jak se tak říká, člověk míní, pán Bůh mění, měli jsme něco připraveného, samozřejmě na úvod po 8. kole šance ligy, ale musíme začít u trochu jiného tématu. Ve věku 64 let zemřel šéf sportovního úseku Baníku Ostrava, bývalý reprezentační golman Luděk Mikloško. Prohrál dlouhý boj s rakovinou, 8 let v Baníku Ostrava. Slyšeli jsme pokřik fanoušků West Hamu, kde se stal legendou, taky tam chytal 8 let. Tak smutná zpráva takhle v pondělí ráno.
5: No, je to vždycky smutný, samozřejmě. Luděk Mikloško, myslím si, že spousta mladších fanoušků a posluchačů nebude vědět, jakou hráčskou kariéru má za sebou, nicméně jde to jednoduše dohledat a myslím si, že si ani neuvědomuje, jakou hvězdu Premier League jsme tady měli a já musím říct, že jsem se s Luďou Mikloškem dvakrát bavil osobně a byl to výborný, dovolím si říct, kluk, prostě chlap a samozřejmě tohle je velká škoda o takovýhle lidi přicházet, ale jak jsi to říkal na začátku, no.
4: Jenom k těm číslům, co se týká Luďka Mikloška, anglické Premier League, kde nastupoval vedle West Hamu taky za další londýnský tým Queen's Park Rangers, tak druhý Čech s největším počtem startů, co se týká golmanů v nejvyšší anglické soutěži, Petr Čech 433 zápasů, Luděk Mikloško 169 a Pavel Srniček 146, taky 42 utkání za československou a českou reprezentaci, 8 let v Baníku Ostrava, poslední dobou šéf sportovního úseku Baníku Ostrava. Jaké vzpomínky na ní má Lukáš Michalík?
6: Já už jsem ho samozřejmě nezažil na hřišti, ale když se člověk v tom fotbalovém prostředí pohybuje, tak nemůže minout tu stopu, kterou zanechala. Málo se to ví, že právě, nebo málo se to ví, ví se to dost, ale možná to někdo úplně si neuvědomuje, že to byl právě Luděk Mikloško, který v Premier League, řekněme, prošlapal tu cestičku pro ty české golmany, že on byl skutečně tím prvním, možná společně samozřejmě s Janem Stejskalem, kdo se prosadil v anglické nejvyšší soutěži, udělal tam skvělé jméno té české brankářské škole a pak po něm začali proudit ti další brankáři. On poté pracoval vlastně i v manažerské agentuře a taky se mu povedlo dostat do Anglie golmany, které my už dnes známe, ať už Matěj Kovář, Radek Vítek, Vítězslav Jaroš nebo Ondřej Mastný, takže je to samozřejmě pro český fotbal velká ztráta.
4: No, Luděk Mikloško byl nedávno taky na tom krásném stadionu olympijském v Londýně v prosinci roku 2024, vlastně v době, kdy

0: už oznámil, že bojuje s rakovinou a to přivítání, které se mu dostalo od fanoušků West Hamu, tak to bylo krásné.
1: Who was West Ham's goalkeeper for 8 years and later the goalkeeping coach here. Hugely popular, but Matt Holland not in the best of health.
2: No, he's been fighting illness for the last 3 years, continuing to have treatment as well.
0: Tak tohle byla tady ukázka z toho, když Luděk Mikloško v prosinci 2024 navštívil zápas West Hamu v anglické Premier League. A my jsme teď ve spojení s bývalým záložníkem Baníku, který s Luděkem Mikloškem hrál v 80. letech právě za tento ostravský tým. A je to Karel Kula. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Tak pane Kulo, kde vás zasáhla ta smutná zpráva v pondělí 14. září?
3: Tak zasáhla mě v kanceláři na městském úřadě. Volal mi zrovna pan Procházka a prostě byl to pro mě taková zdrtující zpráva, protože s Luďkem jsem toho zažil opravdu hodně a byly tady mi do, vlastně před oči všechny vzpomínky na zápasy a na všechny srazy a vůbec na Luďka a prostě nedávám to, jo. Musím to říct na rovinu, nedávám to, protože pro mě to byla osoba velice blízká a strávil jsem s ním spoustu času.
4: Kájo, ahoj, tady Pavel Horvát, upřímnou soustra samozřejmě.
3: Děkuji.
4: Jestli to takhle jde, jenom tak vytáhnout nějakou vzpomínku na Luďka, která bude samozřejmě pozitivní a jak si budeš Luďka vzpomínat. Děkujeme moc.
3: Tak na Luďka samozřejmě budu vzpomínat jenom v tom dobrém, protože byl to opravdu velký člověk a snažil se mi pomoct. Byl jsem taková vzpomínka. Když Luděk odešel do West Hamu, tak jsem samozřejmě taky v té kariéře toužil potom jít do ciziny, takže Luděk mi tam domluvil zkoušku ve West Hamu. Strávil jsem týden u nich doma v rodině a byl jsem na klubu. Nakonec to bohužel nedopadlo pro mě dobře, ale tam jsem viděl, že i ten Luděk prostě má zájem pomoct těm svým spoluhráčům, hráčům dostat se zase taky ven. A já jsem s Luděkem byl jako jedna rodina, když jsme jezdili na represrazy, tak jsme se stavovali u nich doma, u rodičů. Vždycky jsme se tam zastavili, s nima jsme taky prohodili pár řečí, takže opravdu ty vzpomínky jsou nádherné a právě proto mě to takhle hodně bolí.
5: Pane Kulo, přijměte upřímnou soustrast i ode mě. Vy jste dokonce s Luďkem Mikloškem během reprezentačních srazů trávili čas na pokojích. Byli jste spolubydlící, tak jaký byl spolubydlící, ať vzpomínáme přeci jen trochu veselé, pokud
3: no, byl výborný, jako jo. Když to řeknu trošku s humorem, tak Luděk na to, že byl strašně vysoký, tak vždycky měl problém s postelí, jo, takže on vždycky sundal tu matraci, dal to na zem a spal na zemi a protože mu to dělalo problém, vždycky mu tam něco bránilo na ty nohy, takže vždycky přišel, první co bylo, tak vzal tu matraci, dal si na zem a říká, tak tady to je dobrý, to mě vyhovuje a takže to byla taková nějaká věc, která ho na těch srazech potkávala, že ty postele byly krátké a Luděk byl dlouhán. Samozřejmě bylo více takových těch věcí, kdy jsme se zasmáli, ale byly věci, kdy jsme prostě řešili spolu věci, kdy nám fotbal nešel, kdy jsme třeba z repre se nám nepodařila kvalifikace, tak jsme taky nad tím seděli, bavili jsme se o tom a opravdu ty vzpomínky jsou nádherné na něj. Nebyla tam žádná vzpomínka, že bych řekl, Luděk, něco s ním bylo špatně. Prostě byl to člověk, který přinášel pohodu, byl klidný, rozvážný, jo, pomáhal, prostě skromný po rodičích, takže opravdu je v mém srdci a tam bude vždycky.
0: S Karlem Kulou jsme zazpomínali na zesnulého Luďka Mikloška, který dnes ve 64 letech opustil náš svět, prohrál dlouhý boj s rakovinou. Pane Kulo, děkujeme vám, že jste si na nás v této těžké chvíli udělal čas a hodně sil.
3: Děkuju, naschledanou.
0: A ještě jednou Luděk Mikloško, který v 90. letech nastupoval za londýnský West Ham a loni v lednu vzpomínal pro radiožurnál Sport na to, jaké to tehdy v Anglii bylo.
6: Nedělala se z toho žádná věda, prostě zápasy se rozhodovaly v 16, takže tak se to i nějak bralo. Dostat balón co nejrychleji do 16 a tam prostě se pokusit dát branku. Když jsme hrávali proti Wimbledonu, Leedsu, to vyloženě to bylo silový fotbal. Měli příkaz už, protože věděli, že chodím na centry, že nějak to velký vápno, že celkem si tam ovládám. A tak samozřejmě první jejich úkol byl zastavit mě a potom teprve až balón.
7: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
0: A teď už povídání po osmém kole fotbalové šance ligy v desítce Pavla Horváta. Chtěli jsme začít tím, že máme nový negativní rekord v samostatné české lize. Vytvořil ho Zlín, 8 kol, 0 bodů, prohra naposledy s Hradcem Králové a můžeme si na začátek poslechnout taky nového trenéra Ševců Pavla Hovtycha, který právě k tomu negativnímu rekordu řekl.
7: Je to smutný rekord a těžký rekord, protože 8 zápasů bez výhry je jako opravdu hodně, ale musím poděkovat i divákům za to, že bylo cítit, že nám chtějí pomoct a že to mužstvo je vtáhlo do té hry a že v závěru druhou půli tlačili mužstvo do toho, aby jsme vyrovnali, protože ty hráči viděli, že ty hráči si zatím jdou a přijde jim.
0: 8 kol 0 bodů, co s tím?
4: No, to si myslím, že je otázka věštecká koule. Takhle, já jsem čekal, že v tom rozpoložení, v jakém bude Hradec po té dohrávce, tak si myslím, jsem si myslel, že prostě Ševci to nějakým způsobem zvládnou. Ještě když jsem viděl ten průběžný stav 1-0, myslím, že jsem ten zápas neviděl, jsem viděl samozřejmě jenom sestřih, tak jsem si říkal, že nový koště dobře mete, jak se říká, a že prostě s Pavlem Hovtychem přijde i nějaký kus štěstí. Ale to se nestalo prostě, no, zase takový dva hloupí, řekl bych, góly prostě, který si myslím, že šli ubránit podle toho, co jsem viděl já. Ono to tak vždycky je, že všechno jde ubránit, ale samozřejmě nemůžeš prostě bodovat v zápase, kdy dostáváš dva a víc gólů, to prostě nefunguje.
5: Není se moc čeho chytit ve Zlíně, já nevidím úplně to světlo na konci tunelu, ten kádr prostě není úplně tak kvalitní, aby se mohlo rovnat s těmi dalšími, které mají týmy v lize. Samozřejmě asi ty finance nejsou úplně, jinak by ten tým se posílil, řekněme, jiným způsobem. Takže mohou vyhlížet ve Zlíně zimní přestávku, aby ten kádr nějakým způsobem ještě obměnili, ale nemyslím si, že to přijde, protože kde nejsou peníze, těžko se posiluje.
4: Já ještě k tomu řeknu, že teďka bude ta dlouhá nebo nadstandardně dlouhá prepauza a tam se taky něco může stát. Jo? Já neříkám, že asi nezačnou hrát tiki-taku od brankaře, ale můžou někam odjet na týden, si myslím, a tam prostě udělat, já nechci říct teďka jako opíjení a opejkání bustů, ale hlavně to, co se týká toho fotbalu. Pavel Hovtych má má spoustu zkušeností i s těmahle situacema a myslím si, že na to bude dostatek času. Samozřejmě ta ztráta už je veliká, nemyslím si na záchranu, ale dejme tomu dostat se do prostřední skupiny, tam si myslím, že to už je vlastně sci-fi teďka v tuhle chvíli. Nicméně jde s tím pořád něco dělat, těch bodů ve hře je strašná spousta, ale musí se něco razantně změnit.
5: Mě vidět, že už ve Zlíně zkouší, teď dostal šanci v základu vlastně mladý Štefan, kterého vytáhl klub z B týmu, dokonce nahrál na gól, takže zajímavý debit, ale obecně tam to je hodně málo. Dobrý point s tím, jak jsi říkal, že bys měl někam odjet, to si myslím, že se klidně stane.
4: To se stane určitě.
5: Pavel Hovtych vždycky měl, nebo přijde mi, že vždy měl s hráči v kabině nadstandardní vztah, on to zkrátka umí. A to je vlastně asi jediná cesta, jak z té šlamastiky ven. Už se podle mě v souvislosti se Zlínem ani nebavíme o střední skupině, ale tam bude primární cíl se vyhnout tomu poslednímu místu, které znamená přímý sestup.
0: No, v uvozovkách naštěstí pro Zlín se zatím moc nedaří ani Slovácku, které prohrálo na Bohemians 0-2. Tomto utkání se dnes tolik věnovat nebudeme, protože máme spoustu zápasů, které chceme probrat. Každopádně tým Šluherského Hradiště má 3 body a je předposlední, tedy před Zlínem s 0 body. Jen o bod víc než Slovácko má 14. Artis a právě v Brně začíná teď už náš trochu detailnější rozbor.
8: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
0: Každopádně brněnské derby v nejvyšší soutěži po 89 letech. Zbrojovka zvítězila nad Artisem 2-1. Možná první věc, co mě zaujala na tomto zápase, když jsem chvilku poslouchal Radiožurnál Sport, slova z úst reportéra kolegy Davida Nekvindy, že není vyprodáno. Po takové době Zbrojovka Artis, brněnské derby, celé město se na to těší a nebylo plno na srbské.
4: To jsi mě zaskočil teda. Takhle, samozřejmě ten sektor hostů, tam je, kdo si vybavuje ten stadion na té srbský, je za tou bránou, za tím pískem, já si úplně nejsem jistý, jak tam je vidět, z té vejšky, která je možná 2, 3, 4, 5 metrů jako nad úrovní toho hřiště. Já bych tam taky nešel se koukat na fotbal jako host teda, ale samozřejmě ta euforie a to, jak se Brnu vydařil vstup, nebo Zbrojovce, jak se vydařil ten vstup do ligy, tak svádělo k tomu, že by vyprodáno mohlo být. Na druhou stranu, zase říkám, nevím úplně, jak třeba je vidět za tou druhou bránou, když seš dole za tím plotem, asi toho moc nevidíš, takže otázka, si myslím, kdyby tam byl krásný stadion pro 15 tisíc lidí, tak si myslím, že by byl vyprodaný.
5: Ale pořád 9,5 tisíce, to je velmi slušná návštěva. V Brně teď fotbal táhne, Zbrojovce se daří, nakonec potvrdila tu pozici favorita, Antonín Vaníček zase další gol, potvrzuje, že má skvělý vstup do té nové ligové sezony a byť Artis tedy snížil, řekněme v 69. minutě, tak si myslím, že Zbrojovka si poměrně v klidu ten svůj náskok uhájila, ale Artis mě překvapuje, myslím si, že tím i jak posílil, a takže úplně by nemusel mít problém s tou bezprostřední záchranou, byť třeba takový Albert Labík dostal docela kartáč od trenéra Romana Nádvorníka za ten svůj výkon.
4: No, tak to k tomu patří, tak myslím si, že pořád ještě třeba on je na začátku té kariéry a samozřejmě ty od těch kluků už očekáváš výkon 100%. Na druhou stranu je pravda, že Artis opravdu využil možná bez zbytku možnost až toho nejposlednějšího termínu toho posílení a zase je to vlastně to samý, ty hráče nestihneš zabudovat během jako dvou tréninků do té hry, do toho, co máš nějakou myšlenku, jak hrát a museli by to být hráči, který už znáš daleko líp, než třeba, že teďka ti přijdou, než se zžijou s týmem, než se zjou s myšlenkama toho trenéra, tak to chvilku samozřejmě potrvá.
5: Navíc oni sami třeba další čas nehráli, bylo to znát na Sanyangovi, který přišel na hostování ze Slavie, předtím dlouho nehrál, že zkrátka ten čas bude potřebovat, ale to je právě ten rozdíl mezi Artisem a Zlínem, zkrátka Artis ty finance má, může posilovat, že přivedl nejen Labíka, ale i Boháče a další, takže já si myslím, že v tomhle bude mít před Zlínem náskok, že se ta kvalita na hřišti jednoduše projeví.
0: Vím, že Lukáš Michalík pije kafe. Pavle, ty piješ kafe?
4: Ano.
0: Co říkáš na oslavu Antonína Vaníčka, jeho presíčko?
4: Líbí se mi to, není to nic násilného. On to vysvětloval, že to má rád, takže je to ze života. Určitě to je lepší, než třeba jako Kabongo v Olomouci, když házel granát mezi diváky, to si asi musíme nalejt čistýho vína.
0: No nevím, kolik presíček vypije trenér Zbrojovky Martin Svědík, ale k prestiži toho zápasu mezi Zbrojovkou a Artisem řekl tohle.
9: Víte co, já to nemám jako tak, že to je taková tradice, protože přece jenom je to po 90 letech a ty dva brněnský kluby, že jsou v lize a vůbec, že se tady objevil další brněnský klub, tak je to v podstatě novinka, takže ta tradice není taková jako normálně, ale v té kabině určitě vnímáme, že hrajou dva brněnský kluby a boj prostě o Brno a my jsme rádi, že jsme ho zvládli.
5: Jestli můžu, tak já se ještě na malou chvíli vrátím k tomu předešlému zápasu Zlín-Hradec Králové, protože mě zajímá názor Pavla na Tomáše Čvančaru. Dal gól, vypadal velice dobře a vypadá velice dobře.
4: To on vypadá vždycky.
5: No, takže se zdá, že pro Hradec by mohl být tou rozdílovou posilou do útoku.
4: No, tak už v tom minulém zápase měl asistenci, že jo, takže, nebo ne při remíze, ale při tom vítězném zápase měl asistenci. Já si myslím, že o jeho kvalitách se nemusíme bavit. Samozřejmě šli o něm zkazky, že je trošku složitější do šatny, ale už mu není 20. Už si myslím, že zažil spoustu věcí ve fotbale dalších, než v těchto těch, řekl bych, telecích létech a zatím dokazuje to, že od Hradce to byl velmi dobrý krok.
5: Souhlas.
4: A ještě, pardon, já teda udělám druhý úkrok ještě. Mě vlastně zajímalo, protože samozřejmě Brno je veliký, já to chápu, ale určitě ty kluci se potkávají na tom kafíčku, nebo to, mě by zajímalo, jaký jsou jako mezilidský vztahy mezi těma hráčema Artisu a Zbrojovky, to by mě zajímalo.
0: Asi teď trénují, viď, Zbrojovka Artis, předpokládám, že nám nezavolá některý z hráčů.
4: Teď určitě ne.
8: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
0: Hradec Králové, 6. pozice, 14 bodů, stejně jako Mladá Boleslav, která je 5., ale má lepší skóre. A navíc utkání k dobru, ale to poslední utkání se Středočechům nevydařilo na stadionu Liberce. Prohra Mladé Boleslavy 0-3. Slovan druhý v tabulce, jen o bod za vedoucí Slaví. Chvilku se vyhříval v čele soutěže. Tak výsledek 3-0 v zápase toho času druhého se třetím týmem tabulky. To je jednoznačné. závěrečný vzkaz zbytku soutěže?
4: A tak spousta liberečáků, nejenom Jakub Děkan, můj kamarád, dával hned fotku s tím, že Liberec je první v tabulce, což je logický, protože ta euforie samozřejmě pokračuje. Myslím si, že je to i správný, že ty lidi to takhle jako vnímají a sledujou, že prostě se tohleto daří. No, Liberec je nepříjemným soupeřem pro každýho od začátku ligy. Když vyhráli v Plzni na úvod, tak jsem si říkal, že dobrý, jako jo, Plzeň asi to nebude tak dobrý start, ale ono to bylo v obráceně, byl to dobrý start od Liberce a vlastně v každém zápase to potvrzují. Už ze Slaví to bylo jen tak, že Slávie to ubrzdila za bodík a 3-0 je samozřejmě jasný výsledek. Rozehrává se Vasil Kušej, který prostě to v sobě má. Byť se mu třeba některé věci nepovedou, tak je to tak sebevědomý hráč, že jde i do toho risku, že prostě se mu něco nepovede a myslím si, že teď já jsem zmínil jeho, ale je tam dalších samozřejmě několik hráčů, který tu hru velmi ovlivňujou a myslím si, že Liberec je zaslouženě v takhle vysoko.
5: Teď se to Liberci schází i v tom smyslu, že má to potřebné štěstí. Byť ten zápas byl jiný než derby v Jablonci, tam Liberec určitě byl horším týmem a zvítězil. Teď si myslím, že naopak to vítězství bylo zasloužené a Liberci se to zkrátka schází. Jedna věc, skvělá defenziva, to je základ k úspěchu, už jsme se o tom s Pavlem.
4: Silová hra taková.
5: Silová hra, 4 inkasované góly, výborný koubek, taky teď pod držel několikrát, Drakpe hraje skvěle, Hůlka zpevnil tu defenzivu, neskutečně o Kajondovi jsme se bavili několikrát, stejně jako odejde Diakité, přijde Faj.
4: Překvapilo Liberecký, že Kajondo neodešel. Mě to překvapilo, že tam zůstal. Musím říct, že jsem čekal, že do něj někdo vlítne za nějakou fakt jako dardu, protože teďka byl fantastický a je, takže mě překvapilo, že zůstal v Liberci.
5: Ještě si myslím, že minimálně do zimy to snad zvládne, ale samozřejmě, když se bude Liberec pohybovat nahoře, tak třeba ho udrží až do konce ročníku, to uvidíme, ale odešel Diakité, přišel Fight, ten hraje skvěle, to je opravdu hráč, který si myslím, že už je na pověstné tabuli Jindřicha Trpišovského a vlastně, když jsi v laufu, tak se ti daří v podstatě všechno. Teď bylo znát, Josef Koželuch poslední dva zápasy byl takový vyčichlý trochu, potřeboval nejspíš oddych. A najednou na tu pozici wingbacka se zasune Petr Juliš, což nejen z pohledu fanoušku, ale z mého pohledu
4: je divný.
5: No, za prvé, a už v Liberci z mého pohledu byl skoro odepsaný hráč, jo, že zkrátka ta minulá sezona mu nevyšla. Já jsem čekal, že bude následovat třeba Filipa Špatenku, půjde někam na hostování. On zůstal, teď navíc alternoval na té pozici wingbacka a v podstatě jako s trochou nadsázky vymazal Schuberta se Solomonem Johnem, což jsou hráči, kteří mají skvělou formu na úvod sezony a v podstatě si nekopli. Takže i takovéhle věci teď Liberci vycházejí, nebo zraní se Masopust v první půli, ale ty máš kam sáhnout, dáš tam Stránského, je tam ještě Bužek.
4: Já bych tady k Julišovi ještě řekl, že samozřejmě tomuhle můžeme se bavit o tom, že se ti daří, ale určitě k tomu je i tréninkový proces. Já jsem tréninky Liberce neviděl, ale ta defenziva jde ty hráče naučit prostě. Jo, jestli jsou poctiví, jestli mají ten chtíč se do toho ústva implementovat, tak prostě, ne, tak máš nějakou pozici, jsi jako ofenzivní hráč, ale jako musíš bránit, prostě v tom dnešním fotbale už to bez toho nejde.
0: Jo? Já jsem jenom, že se mi líbil ten výraz, víš?
4: No tak to už používám normálně.
0: To už je běžné.
4: Už je jako v podstatě rutina denodenní. Takže když tam takhle jako toho hráče narveš, bez implementace, tak oni už z toho tréninku mají ty návyky, že jsou schopní prostě si splnit tu defenzivu a splnějí si ji takhle, že vymažou hráče, na který samozřejmě Boleslav sázela, nebo sází v průběhu teďka toho podzimu a Liberci to samozřejmě přineslo vítězství.
5: A hlavně v případě Petra Juliše to i dává smysl, protože on je rychlostně skvěle vybavený i fyzicky, hrál vždycky tedy tu vyšší pozici, ale neměl čísla, on má 180 zápasů, v lize 2 góly, 5 asistencí, takže se nabízí toho zasunout směrem vzad, Liberci to vyšlo. Jediný otazník tam mám v pozici útočníka, no. Lukáš Mašek je jasná jednička, ale nesmí se zranit, protože tam nevidím přímou náhradu ani Matěj Mikulenka, který přišel v Olomouci, nebyl ještě tedy na lavičce, tak podle mě to není typický hroťák.
4: Není tak velký, není tak fyzicky vybavený, ale pozor, je rychlej, umí fotbal, umí jeden na jednoho. Myslím si, že až se implementuje, ne, to si dělám teďka srandu, až prostě se trošku zžije s tím, co po něm trenér bude chtít, tak že to je zase dobrá posila pro Liberec.
5: Půl hodinku dostal zhruba Slovenec Marsetič, který se ale taky zžívá s tím týmem teprve. Takže
4: ono se líp zžívá, když vedeš 3-0, než když prohráváš 2-0 a když se zžít jako s tím, co se nedaří. No.
5: Takže jediné, co bych trošku řekl, že byl takovým černým puntíkem toho zápasu, tak návštěva, zkrátka hraje druhý se třetím, Liberci se daří a přišlo asi 4,5 tisíce, no, takže je potřeba to zvednout ještě víc. A ještě abychom povzbudili na dálku Pavla Hovtycha, tak ty si to, Pavle, hledal. Myslím si, že Liberec zvítězil 4x v lize v řadě poprvé od sezóny 19-20, kdy vedl tým právě Pavel Hovtych. Takže pokud nás Pavel poslouchá, tak
0: třeba se mi něco podobného povede se Zlínem. Ještě k tomu utkání Liberce s Mladou Boleslaví speciální bylo taky proto, že za Slovan skorovali 3 hráči, kteří dřív kopali za středočeský klub. Jedním z nich byl Lukáš Mašek, který teď k té vítězné sérii a postavení týmu v tabulce řekl.
10: Je to senzační, ale vlastně nic to neznamená. Musíme vlastně pracovat furt dál, budt fejt skromný, nelítat někde v oblacích, prostě pokusit se tu šňuru prostě natahovat dál a dál.
0: Lukáš Mašek dal gól na 2-0, ale teda to byl těžký gól. Jiří Floder se tam srazil s Ondřejem Karafiátem. Čí to byla chyba?
4: Štěstí útočníka.
0: Nechme to ne,
5: tak vždycky, těžké, no.
4: Vždycky někdo udělá chybu, no, to je jako, nevím, já...
5: Tak asi golman by ho měl zbourat, ne, no, v ideálním případě.
4: No, je to tak, no, ono, některý ty golmani třeba v sobě tenhle ten put jako úplně nemají a pak to dopadne takhle, no.
5: A co branka Vojtěcha Stránského, no, to byla parádní rána,
4: o tom,
5: která
4: se bavil radši, no. Já si myslím, že měl hrozně moc času, jo, že samozřejmě už jako bylo to, nechci jasný, ale měl hrozně moc času na to si to připravit, no, a trefil to jako ukrutně prostě, no, to se asi nedalo chytit.
5: A on by se tím nerad chlubil, tak to řeknu já, Pavel Tilšar se prosadil podobným gólem teď ve víkendovém programu. Jaké soutěže?
0: 9. liga, inspiroval mě samozřejmě Vojtěch Stránský.
5: Asi jsi měl taky hodně času.
0: Golem spod za 16, měl jsem hrozně moc času. Trefil jsem se v šestojavících, ty jsou nedaleko Běchovic.
8: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
0: Je vidět, že už znáte číslo do našeho studia, tak v dnešní desítce Pavla Horváta vítám prvního z posluchačů. Dobrý den.
11: Dobrý den, tady posluchač Filip ze Šumavy.
0: Povídejte, co máte na srdci?
11: Já mám takový dotaz na vás všechny, ale hlavně na Pavla Horváta. Chtěl bych se zeptat, jak vnímá současnou Viktorii, protože tam to vypadá na jeden velký průšvih. Chtěl bych se zeptat, jak je to vůbec možný, že třeba Liberec, koho přivede, to okamžitě funguje ten hráč a u Viktorie to tak vůbec není a přitom je tam takový borec jako pan Říčka a jestli tam nechybí trošku takový český jádro, nějaká taková ta česká prdací v kabině. Mě to takový smutný, třeba nějaký jako krok. Brankářská jednička je taky trošku podle mě problém, odešel Jedlička a Výděle je od té doby naprosto poloviční. Tak bych se chtěl zeptat, jak to vidí on a celkově vy. Děkuju.
0: Moc děkujeme za dotaz ze Šumavy, jen prosím, pokud budete volat příště do desítky Pavla Horváta, tak volte mírnější slovník, ale Pavel Horvát odpoví.
4: já můžu volit taky jenom mírnější slovník. Já jsem včera byl v Plzni na fotbale, musím říct, že Olomouc hrála výborně, jo? Že vždycky je potřeba říct k tomu tu druhou stránku, to, co ti povolí soupeř. Je vidět, že Plzeň si nevěří, že samozřejmě může být jednoduchý to říct, že po Martinu Hiskym to nejde a teď s Radkem Kováčem to nejde, ale já tady na to úplně, nebo tohle mě se jako špatně poslouchá, myslím si, že trenér s tím mužstvem za 14 dní neudělá žádný velký zázrak, myslím si, že se může tohleto hodnotit až třeba po té reprepauze nějaký, kdy budou mít trošku prostoru něco natrénovat. Na druhou stranu je pravda, že ty hráči, který do Plzně přicházejí, tak úplně hned nevlítnou do základní sestavy. Ono je to taky způsobí tím, čím jsme se tady před chvilkou jsme to zmiňovali, že se ti líp naskakuje, když vyhráváš. Nejenom ten jeden konkrétní zápas, ale když se ti daří jako obecně tomu mužstvu, tak ty hráči tam naskakujou daleko jednodušeji, než když se nedaří. Takže logicky těch hráčů tam moc není. Pro mě je téma furt Panoš. Já si nemůžu pomoct. Já si myslím, že by prostě takovýhle hráč, pokud je zdravý, pokud je natrénovaný, pokud nedělá problém v šatně za mě, tak by měl prostě takovýhle nadstandardní hráč hrát a je mi vlastně líto jak jeho, tak i toho týmu, protože takovýhle hráč by se tam jako vyjímal, podle mě. Jo. Každý trenér, pokud toho kluka takhle budeš mít, a znovu opakuju, jestli bude v hlavě připravené, jestli má natrénováno, jestli nemá nějaký zdravotní problém a jestli nedělá nějaký brajgl mimo fotbal nebo v šatně, tak podle mě by měl hrát, ale nedostává tu příležitost a je to takový jako upracovaný, je vidět, že ty kluci si nevěří. Včera byl fakt jako kontrast z toho, jak hraje Dominik Janošek, prostě od Pavla Hapala, tohleto si myslím, že byl jeden z nejdůležitějších kroků pro to, co se děje v Olomouci, že Dominik Janošek prostě nastupuje a hraje výborně, chce hrát dopředu, ví, kdy ten balon zastavit, kdy na něj šlápnout, jak se říká, tu hru udržet, jako, ale Olomouci to dává hrozný klid včera. Já jsem se k tomu chtěl dostat později, ale včera nehrál Barát, hrál Dante se jmenuje, 14.
5: To je Soldo.
4: Soldo, pardon, Dante, nevím, proč mě napadl Dante.
5: Jestli četl božskou komedii.
4: Je to možný. Hrál Soldo a hrál výborně, ta trojice s Beranem prostě funguje. Tady ten předsudek toho, že všichni musí být rychlí a sprintovat, tam úplně jako je vygumovaná. Ty hráči samozřejmě vědí dobře, umějí číst hru, umějí hrát fotbal a byli výborní a tam si myslím, že Plzeň jako hodně přehrávali v určitých fázích toho zápasu. A teď teda jako poslední ta odpověď, no, pan Říčka je jasně jako jeden ze skautů Plzně bez debat, prostě velký odborník, ale nevím, jakou teďka tam má pozici, jestli on je ten hlavní, nebo já to nevím, no.
5: Řekl toho Pavel hodně, tak já bych taky chtěl samozřejmě pochválit Olomouc, ale začnu Plzní. Já vidím jako velký problém je v podstatě 8. kolo nové ligové sezony a oni nemají jasnou základní sestavu, nebo alespoň to jádro, na které by nabalili ty další hráče. Já v podstatě, když čekám na ten zápas Plzně, tak vůbec nevím, kdo nastoupí v základní sestavě, hlavně v záloze a výš. V podstatě hrají pořád jenom Memič s Hrošovským a kolem nich se to tak jako zvláštně točí. Ladra jednou nehraje vůbec, pak hraje skoro celý zápas. Červ z toho taky vypadl, teď už tedy znovu hraje. Sojka jednou nehraje, poté hraje, v útoku se to pořád mění, jednou Adu, jednou Laval, Kabongo. Já v tom vidím prostě problém a Pavel to zná z kariéry, tak ty vazby se musí vytvořit nějakým
4: způsobem. Je to určitě, máš pravdu velikou, protože samozřejmě ani ty hráči zase nevíme, v jakým jsou zdravotním stavu, možná, že ty kluci jako Vyšinský, který prostě začal hrát, tak teď nehraje, zase Dosky, pro mě třeba Dosky, Memič hraje jednou halfbacka, včera hrál takový jako skoro útočníka, bych řekl, tam se moc nedostal první půli vlastně vůbec do hry. Saša Sojka hrál levýho halfbacka v pěti. Myslím si, že z toho trefil úplně přesně i ty hráči. Samozřejmě Radek Kováč bude mít nějaký herní styl, který chce hrát a do toho musí dosadit tyhle hráče, který má k dispozici. Jo, další věc je, připomenu ti tvůj výrok z dopoledne, odchod Krčíka, který přišel jako za mě nadstandardní stoper, zase nevím, jestli tam třeba byl nějaký problém v šatně, netuším, ale teďka vlastně přišel ten
5: Lavro
4: a ještě mladý
5: Pališťák
4: ze Žiliny, samozřejmě obrovský talent, včera to odehrál, že bych tam viděl nějakou jako přidanou hodnotu pro to mužstvo, jsem úplně neviděl, ale je to samozřejmě 18-letý kluk a je to o tom, jak říkal posluchač, že přicházejí hráči a hned jako jsou vidět, tak on vlastně hraje teďka co přišel Radek, tak začal hrát, nebo druhý zápas, ale jako, že bych jako úplně byl jako wow, to nebylo, no, takže samozřejmě tohle Plzeň bude trápit a vidíme, že i ty ostatní týmy prostě vyhrávají a proto Plzeň je teďka desátá.
5: Desátá, na to navážu, jak mluvil Pavel, defenziva, to je samo o sobě téma, prostě 15 gólů za 8 zápasů, to je extrémní množství, to je o 11 víc než Liberec a když dostanete 15 gólů, těžko můžete hrát na špici tabulky.
4: No a k tomu vlastně patří to, co zase říkal posluchač, že vlastně od té doby, co odešel Jedla, Martin Jedlička, tak opravdu Vígele dostává takový, řekl bych, jednoduchý góly. Včera samozřejmě těžký, jo, měl tam jednu střelu v první půli, kterou Sejkovi chytil, ale ta si myslím, že nebyla těžká, jinak vlastně jako tomu Mostu úplně nepomohl a souhlasím s tím, že prostě v lize, pokud chceš hrát nahoře, tak ten gólman, teď si vzpomenu já, na tu dobu, kdy jsem tam byl s Michalem Bílkem, tak Jindra Staněk v každém zápase chytil nějaký gól, jako tutovku prostě. Jo, a to se teďka neděje. No.
0: Plzeň prohrála s Olomoucí 2-3, mohlo to být jinak, kdyby proměnil Lukáš Červ pokutový kop v nastavení prvního poločasu. Zajímavá věc, trenér Radoslav Kováč po zápase řekl, že ho překvapilo, že si Červ vzal míč na penaltu.
12: Samozřejmě byl jsem překvapený, že to bere Čery, ale jako určitě bych nezařval nekopy. Když si to hráč věří, tak je samozřejmě to jeho zodpovědnost. Bohužel neproměnil, ale určitě jsem, když to řeknu, čekal Ladrise, protože Ladrise jako je exekutor výborný, jak standardek, tak vlastně penál a musím si aj s klukama jako sednout a zeptat se, proč se tohle dělo, ale nicméně, když si na to věřil Čery, bohužel nedal, takže v tomhle jako není co na to říct, no, to stane se.
8: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
0: A my pro vás máme dvě vstupenky na další desítku live, která bude v plzeňském klubu Šeříkovka 5. října, bude tam samozřejmě Pavel Horvát, taky Antonín Panenka a bývalý rozhodčí Pavel Královec. Lukáš Michalík mi připomněl, že musíme vysoutěžit ty vstupenky, tak má určitě připravenou i otázku pro naše posluchače.
5: To se přiznám, že úplně nemám, ale můžu ji samozřejmě za pochodu vymyslet a bude jednoduchá, protože chceme, abyste vítězili. Teď jsme se o tom bavili a já na to téma chci navázat poté. Tak kdo neproměnil penaltu v posledním zápase Plzně v lize? Plzeň podlehla Olomouci 2-3.
0: Byl to XY, tentokrát to neprozradím, když to nesadí Jan Pěruška, ale už nám někdo volá a je, tady to drnčí, tak bereme prvního z vás, zase dovolal, dobrý den.
13: Dobrý den, já volám kvůli soutěži.
0: Ano, povídejte, tak kdo nedal penaltu v zápase s Olomoucí za Plzeň?
13: Nedal jí Lukáš Červ.
0: No výborně, tak máte dvě vstupenky do klubu Šeříkovka, budeme se na vás těšit 5. října. Určitě doražte, vemte sebou nějaký doprovod, máte dvě vstupenky. A poslouchejte dál desítku Pavla Horváta.
13: Děkuji.
0: No, my můžeme ještě zůstat u toho tématu Plzeň Olomouc, protože chtěl jsem to vzít až na závěr, ale zkrátka, když posluchač zavolal z Plzní, tak musíme probrat na chvilku i Olomouc, protože ta je třetí v tabulce. A...
5: Jasně, promiň, že ti Pavlo do toho skáču, přece mě ještě zajímá ta penalta. Nenechám se odbít. Pavle, překvapilo i tebe, jo, že jí kopal Lukáš Červ. Samozřejmě po bitvě je každý generál, ale když máš na hřišti Hrošovského Ladru, který to opravdu skvěle kope.
4: Takhle, nevidíme tréninky, ty kluci po tréninku, jo, při tréninkách prostě kopou penalty, ať už ze srandy, nebo prostě to opravdu trénujou. Musím říct, že když si Lukáš Čer vzal balón, tak jsem si říkal, že dělá tu fintu, jako že jde kopat, ale kopat nebude. A pak jsem viděl, jak ho Ladra poklepal jako po zádech, tak jsem si říkal, tak on jde fakt kopat. A musím říct, že kolem mě bylo spoustu pesimistů a já jsem si říkal, no tak jako asi to trénuje a bylo to z okresního převodu, říkal, že to dobře kope a letělo to v podstatě stejně, no. Já nemám problém s tím, jak říkal Radek Kováč, že vlastně jako neurčujou hráče, vždycky byla skupina hráčů, který ty penalty jdou zahrávat a samozřejmě, když se ti daří, tak kopeš opakovaně, když se necítíš, tak to někomu prostě dáš, ale prostě ji neproměnili a bylo to velmi, velmi důležitý moment toho zápasu, protože kdyby Plzeň vyrovnala na 2-2, tak samozřejmě by ten druhý poločas začal úplně jinak. No.
0: Zbývá nám 15 minut z dnešního dílu fotbalového pořadu desítka Pavla Horváta, musíme zrychlit tempo, protože samozřejmě posluchači čekají taky na to, jak hrála Sparta Slavia a co na to náš fotbalový expert, ale dostaneme se k tomu tradičním oslým můstkem. Václav Sejk za Olomouc v Plzni 1+1 a já si říkám, co by za Václava Sejka teď dala Sparta.
4: Ale zase, viděl jsem ho včera prvně vlastně jako naživo, myslím si, nebo po druhý, jo, a to mužstvo ví, jak on hraje. Prostě on je bulldog, který chodí do soubojů, není úplně veliký. Nemyslím si, že to je úplně sprinter, ale vyhovuje to hře Olomouce. Vědí, jak ho trefovat, jak mu dá ten balón, a on ho vlastně ve většině případů, když dostane do těla, tak ho vždycky udrží a hodně tím tomu mužstvu pomáhá. Takže samozřejmě chápu ten oslý můstek. Úplně produktivní nebyl, co se týká jeho minulosti. Tahle sezona začíná být z jeho pohledu už teďka trošku výjimečná. Jednak furt hraje, jednak na něm to mužstvo stojí a jednak začíná být produktivní. A asi se dostaneme teda do Sparty.
0: Ano, jdeme na Letnou, Sparta porazila Jablonec 2-0. Byla to velká úleva pro celý tým z Letné i pro záložníka Romana Macka.
14: Určitě je důležité, nebudeme se za ní schovávat. Nebyl to jednoduchý moment a jsme si řekli, že do té reprepauzy musíme být v každém zápase úspěšní a tohle je ta nejlepší odpověď a i jakým způsobem jsme to zvládli za ty 3 body. Za ty roky jsem poznal hodně zahraničních kabin a všechno a to, co mě zaujalo tady od samého začátku, že jsem viděl i po těch porážkách, jak všem na tom záleží.
0: Ano, Roman Macek prošel třeba taky turínským Juventusem, respektive jeho mládeží. Sparta zabrala po 2 prohrách, po té, co prohrála derby a taky v Hradci Králové. Ale že by Jablonec nějakým způsobem vzdoroval hodně na Letné, se mi úplně nezdálo.
4: No, měli toho plný zuby, musím říct. Ale Sparta hrála dobře, jako. Sparta hrála dobře, byla silná na míči. Řekl bych, že ta výhra je zasloužená, prostě myslím si, že Jablonec v tom rozpoložení, v jakém byl a v průběhu toho zápasu vlastně neměl úplně moc šancí na to, jak tenhle ten výsledek a průběh změnit, a Sparta zaslouženě vyhrála, to je nutný říct.
5: Určitě, Jablonec prakticky nebyl v zápase, oni samozřejmě škarohlídi vždy budou říkat, že Jablonec neklade na Letné odpor, ale to si myslím, že když už se stane, tak je to samozřejmě spíš shoda okolností.
0: Od minulé sezóně tam vyhrál, myslím.
5: No právě, takže...
4: Ne, já jsem teda čekal, že bude průšvih, protože Jablonec prostě, bavili jsme se o tom, nemusí hrát dobře, ale bývá produktivní a teďka se to nepotvrdilo, ale Sparta si proto došla. Myslím si, že tam byly dobrý výkony a že to fakt bylo zasloužený. No. Tam není co k tomu zápasu úplně dodat, protože tam nebyly zase extra výkony, ale nebyl tam žádný propadák. Ani vlastně z jedné strany Jablonec tak celkově přišel mi jako utlumený, že to mají opravdu plný zuby. No.
0: 6 zápasů během 16 dnů. Góly Sparty dali Josimar Alcocer a taky John Mercado. Zaujala mě jen branka číslo 1 na spartianské straně Hugo Suchůrek. Měl tu akci víceméně na starosti, zase tím svým typickým způsobem natáhl míč před 16, předal Brunesovi, ten se možná trochu se štěstím dostal k balonu, zakončil a pak tady Alcocer dával gól na 1-0. Hugo Suchůrek, je to velké téma ve Spartě, na lavičce tentokrát Eneme i Irvin. Tak dostane Hugo Suchůrek víc prostoru teď?
4: No, já myslím, že my doufáme, my se tady o tom bavíme, nebo já prostě bych byl rád, kdyby tyhle mladí kluci, zmiňoval jsem Panoše, zmiňujeme Sochůrka pravidelně, prostě my potřebujeme, tyhle ty kluci hráli jako pro náš český fotbal. Já to jako chápu, že prostě už to, ta doba je jiná, prostě v každém ústu jsou cizinci, viděli jsme Slovan Bratislava v Lize mistrů, tam hrajou 2 Slováci v základní sestavě, podle mě jedním z nich je brankář dokonce, takže jako logicky v těch nejsilnějších ústev nejsou jako úplně jenom samí Češi, ale já prostě bych rád, aby tyhle ty mladí kluci dostávali příležitost a když ji nebudou dostávat, aby šli někam jinam, kde prostě budou hrát.
5: Tak na papíře vypadá ta středová trojice velmi silně. Macek, Karabec, Suchůrek. Ale je to, Pavle, podle tebe dlouhodobě udržitelné, protože tam chybí nějaký jako hráč, co to bude hrát trochu od podlahy.
4: Tak samozřejmě vidíme, teď mě napadlo prostě, jak hraje Vitíňa třeba. Vitíňa taky není 1,85 m frajer, ale prostě čte hru. Přirovnal bych to k té Olomouci třeba. Tam taky není žádnej jako řezník v úvozovkách, aby jsme si rozuměli, že který bude jezdit po zadku, tak jak to dřív bylo, že ta číslo 6, prostě ten defenzivní záložník vlastně skoro neútočil a měl dobrou krátkou rozehrávku a prostě dřel tam za tyhle ty ostatní. Už je to jako komplexní, kdy hráči musí umět útočit, musí umět bránit a pokud si poradějí fotbalově a čtou hru a jsou chytrý v osobních soubojích, tak proč by to nemohlo fungovat?
5: Pavle, já ještě navážu na to, co ty si vlastně řekl na úvod toho oslího můstku, jestli by se Spartě nehodil Václav Sejk, a to je samozřejmě téma Jonathan Brunes, který už 8 zápasů, do kterých nastoupil soutěžních, nedal gól. Já to vnímám tak, že může být útočník ve Spartě sebeplatnější, ale jakmile nedává góly, tak je to prostě problém.
4: No a já se zase dostanu k Vojtovi, který podle mě, jestli bys to našel teda v té rychlosti, jestli nastoupil třeba 4x od začátku, ale ne takhle pravidelně za sebou a nebyl úspěšný a už tu šanci jako nedostává. Byl na Viktorce Žižkov, dal 3 góly, vím, že to je pohár s druhou ligou, ale možná využít tu aktuální formu vždycky. Vím, že spousta trenérů i těch zkušených o tom takhle mluvila, že prostě tu aktuální formu toho hráče se dá využít a tohle byl ten případ, jo, že i třeba kdyby si věděl, že ho vystřídáš v opůli, protože ten hráč je rozjetej, prostě dal 3 góly, jo, tak mu dát čuchnout, aby si tomu můstu pomohl. No.
5: Našel jsem to docela rychle, naposledy na začátku března dostal 4x šanci v základní sestavě, dal 1 gól, samozřejmě ani jemu to angažmá úplně nesedlo, dal ty 3 góly teďkon v poháru Žižkovu, ale taky bych se to nebal protočit, no.
0: 8 kol, 4 výhry, 4 porážky, taková je zatím bilance Sparty v této sezóně šance ligy. No ale ten Štíh ztrácí na svého největšího pražského rivala 8 bodů.
8: Repríza pořadu, desítka Pavla Horváta.
0: Slavia totiž zvítězila naposledy v Teplicích 2-0, vrátila se do čela tabulky o bod právě před liberecký Slovan. No a na úvod tohoto bloku si můžeme pustit taky kouče Slavie Jindřicha Trpišovského, který hodně chválil polského záložníka Viktora Nováka, ten se trefil po páté v aktuálním ročníku nejvyšší domácí soutěže, ale kouče Trpišovského to zase tolik nepřekvapilo.
15: Náš nejlepší střelec bychom neřekli, ale bylo vidět z jeho historii, že on umí střelit vlastně pravou, levou, vlastně spoza boxu, že umí dát gol z boxu a že je velmi dobrý použitelný na standardní situace. Co jsme teda vůbec neviděli, což nikdy nevyčtete, jak je to skvělý kluk, jakou má mentalitu, jak je to vlastně bojovník, jak žije tím týmem, jak tam vlastně zapad rychle pode týdnu na soustředění, jsme mysleli, že s náma 2 roky pomalu.
0: Viktor Novák, myslím, že velký příběh téhle sezóny České ligy, vytáhlý borec, řekl bych takový zvláštní somatotyp, trošku možná jako Tomáš Souček, ale...
4: Nebudeš tomu věřit, my jsme včera doma koukali s Patrikem na Slávy a říkám, hele, to je lepší Souček. Přísahám na nohy. Ne, protože on tak i trošku jako vypadá vizuálně, samozřejmě myslím si, že Tomáš Souček bude o malinko možná vyšší, ale ta charakteristika, kterou teďka Jindra řekl, jestli si pamatuješ ten ranní vstup, tak já jsem to tady zmiňoval, jo, já jsem to neslyšel, ale ono to tak vypadá, je neskutečný, že to je cizinec, samozřejmě tak je to blízko, Polsko je blízko, ale je neskutečný, jak on vypadá fakt, že už tam je rok, jako, že už tam prostě hraje, určuje, řekl bych, tempo té hry, jak bude Slávě hrát. To je kauf, jako Slávě tohle vyšlo, myslím si, úplně asi nad očekávání. Já jsem taky si říkal, když dal ty první góly, říkám, no jasně, tak to je jako extra úvod.
5: Falešná forma.
4: Ale fakt jako ty zápasy, co jsem viděl, tak on je prostě výborný, jak dopředu, jak jsme se bavili, tak i dozadu. A včera zase prostě on dostane šanci a on jí vlastně jako v podstatě bez jako nějaký stydění prostě promění, tam mohl nahrávat, já si myslím, že většina hráčů by ještě hledala někoho před tou bránou, on prostě podle mě věděl, že si to dá a zakončí to tak, jak to zakončil, prostě sebevědomě, pod břevno, pro Slávy strašně důležitý hráč a je to každým kolem víc a víc, já jsem to zmínil, že jsme po té lize mistrů chválili Šturma, ale jako ten výkon Nováka byl fantastický taky, no.
5: Navíc se poradili s jiným parťákem ve středu zálohy, s Pavlem Kačorem, Michal Sadílek si zlomil nos, ale já bych...
4: On si ho nezlomil, jemu ho zlomil.
5: Jasně, já bych vyzdvihl ještě jedno jméno a to je Tomáš Vlček, který v podstatě v úvodu sezony vůbec nenastupoval, teď hraje a hraje skvěle, začalo to už tím derby a je vidět, že je připravený a že na něj prostě realizační tým může kdykoliv ukázat.
4: A taky mu ta páska slušela. Hmm. Bylo vidět, že to je prostě kapitán. Hmm.
0: Výpadek osvětlení 20 minut se nehrálo na stínadlech. Pavle, ty si něco podobného zažil, nejen třeba při svém teplickém angažma?
4: No, zažil, ale... Je to nepříjemno samozřejmě, zase tam bylo srovnání, vím, že i to někdo dopoledne říkal, že to vypadalo jako hokej na třetiny, jenže v tom hokeji ví, že ta pauza je 15 minut a dohromady 18 tím ledem, takže ví, že za 18 minut už budeš hrát, tady vlastně nevěděli ty kluci. A samozřejmě vždycky tam je nějaký zvěd, který chodí k rozhodčím a chodí na hřiště, aby si věděl, hele, možná za 2 minuty, za 3 minuty to bude. Takže ty víš, že za 3 minuty se asi půjde ven a to se stihneš převlíknout do suchýho. Taky to tam někdo z hráčů Slávě říkal, nevím, jestli to tam máme, ale říkal, že se převlíkli do suchýho, myslím, že to byl Štěpán Chaloupek.
0: Ano, Štěpán Chaloupek.
4: Jo, což vlastně... svádí k tomu, že jsi měl 3 sady drezu, jo, což je už v tuhle chvíli normální. Já jsem hrál v době, kdy ještě byl 1 dres, pak už byly samozřejmě 2 sady na každý poločas, ale nepočítáš s tím, že jako, já nevím, kolikátý to bylo v 60. minutě, bude přerušení, kdy už jsi zase spocenej, prostě propocenej a mokrej, protože pršelo, že jo. Tak logicky by si se chtěl v té pauze převlíknout do suchýho. Domácí si myslím, že tam nějakou sadu suchých drezů měli, ale slávisti prostě byli připravení a ne, neříkám, že počítali s touhle variantou, protože samozřejmě on se tím může roztrhnout ve druhý půli dres a než hledat v těch špinavých ten starý, tak je lepší vytáhnout z čistý sady novej, takže ta doba už je taková a ten komfort těch hráčů zase bylo zmiňovaný, prostě rozbory, samozřejmě taktický posuny, protože Teplice to malinko mění vždycky v průběhu toho zápasu, takže pro Slávy tahle pauza byla pozitivní, nicméně obecně si myslím, že samozřejmě pro toho hráče je to problém, ne každý s tím umí naložit tak, jako s tím včera naložila Slávě.
8: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
0: A z té pondělní už zbývají bohužel zhruba jen 2,5 minuty, myslím si, že bychom si dokázali povídat ještě další hodinu třeba o zápasech, které jsme neprobrali, ale dostaneme se do Vítkovic na tamní městský stadion. Ostrava prohrála s Pardubicemi 1-2 pro Východočechy, první vítězství v aktuálním ligovém ročníku. A Roman Skuhravý, trenér Baníku, řekl tohle.
16: My máme skvělý fanoušky, já prostě o tom vůbec nepochybuju. A já vím, že jsou naštvaný, já vím, že chtějí se konfrontovat se Spartou a se Slaví, ale na tom ještě nemám. To je pro mě jako reálný pohled, ale vůbec to není berlička, to je pro mě jako fakt. Rozhodně nechci, aby na mě nebyl tlak, ale já jsem to slyšel, jo, že jako krásně jako vypovídám, ale já opravdu jako ty kroky dělám. To, že je to takhle bolavý a pro fanoušky především a pro hráče taky, to tak prostě někdy je.
0: Ano, Roman Skuhravý, myslím, baví fanoušky nejen Baníku svými výroky, ale teď třetí porážka Ostravanů v řadě, skóre 1-9, darovali první výhru Pardubicím. Možná se zastavíme u Východočechů, protože tam byla jedna ještě hodně komická situace, útok 2 téměř na 0, Václav Drchal s Abdullahim Tankem proti Martinu Jedličkovi a Tanko tedy... To se nepohedlo.
4: No, tak to, já jsem mě úplně napadl, protože to bylo v Ostravě, tak mě napadl Libor Žůrek, fanoušci takový ty starší si budou pamatovat, to byl ten typ hráče, který utek všem, měl takový ty rychlý nohy prostě, já jsem ho zažil v Plzni, kde se moc jako neprosadil, ale byl to jako výborný kluk, vlastně hrozná sranda a tohleto mě úplně připomnělo jakoby jeho, jo, protože to je vlastně tutovka a teď ty nevíš, levou, pravou, ono to bylo trošku mezi nohy, ještě to skočilo, byl to ten balon od Venci Drchala, ale je to srandovní. Takhle, můžou se tomu v Pardubicích smát, protože ten zápas zvládli. Kdyby ho nezvládli, tak určitě by to jako nebylo nic příjemného, ale bylo to zasloužený. Pardubice měli už první půli vyhrát minimálně o 2 góly a Baník nevypadal zase dozadu, co se týká té hry dozadu dobře. Je to hodně podobný, když ty kluci cítí, že se jim nedaří. No.
5: Hmm. Byla to opravdu zajímavá akce, když bylo vidět, jak nakopnou motory někteří ty hráči, ať už to je Tanko, Drchal, Godwin, neuvěřitelná rychlost. Drchal to udělal dobře, bohužel to finále Tankovi nevyšlo.
4: Byl to fofr, jako bych se viděl.
0: Tak taková byla dnešní desítka Pavla Horváta. Díky Pavlu Horvátovi.
4: Děkuji, naslyšenou.
0: A díky kolegovi Lukáši Michalíkovi.
5: Díky moc, naslyšenou.
8: Radiožurnál Sport.
17: Poslouchej Sport. Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte s námi jubileum v neděli 27. září a také rekordní účast v dlouhé historii závodu. Přijďte podpořit běžce u trati nebo si užít bohatý doprovodný program v cílovém prostoru ve sportovním areálu Pražačka. Vstup je volný. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu.
18: Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou skupina ČES, Česká spořitelna a hlavní město Praha.
19: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme. Bauhaus, když
5: se to má podařit. Na Radiožurnálu Sport právě začíná blok přímého přenosu. Vydáme se na mistrovství Evropy ve volejbale do italské Modeny. Češi tam budou hrát třetí utkání základní skupiny proti Slovensku a připravený na místě je Kamil Jáša. Toho zdravím, dobrý den.
20: Hezké odpoledne.
5: Tak Kamile, to, co zajímá naše posluchače asi nejvíce, je to třetí zápas. Ty dva předchozí Češi vyhráli, byť to bylo pokaždé s odřenýma ušima. Jak to mají Češi s postupem a s dnešním zápasem?
20: Pokud česká reprezentace tento zápas zvládne, vyhraje, tak postoupí do osmifinálové fáze a tím by vlastně, no, cíl by ještě splněný nebyl, protože manažer českých volejbalových reprezentací Miloslav Javůrek mluvil o tom, že cílem je postup do osmičky, takže ještě jeden zápas český tým by chtěl vyhrát, narazí potom, pokud tady samozřejmě postoupí, na takzvaně finskou skupinu, ale tam je těch variant opravdu ještě hodně. Teď tedy zápas se Slovenskem důležitý určitě. Slováci čekají tady na turnaji na první výhru. Měli dva silné soupeře, dva zápasy, oba prohráli, ale třeba včera proti Itálii hráli opravdu velmi dobře, tak jsem sám zvědavý, jestli dokáží ten dobrý výkon zopakovat taky proti českému týmu.
5: Ke Slovákům se ještě dostaneme, hraje se v Itálii, v Modeně. Itálie, to je volejbalová země, ale na ty neitalské zápasy se moc nechodí na mistrovství Evropy. Kolik diváků je v té moderní hale na zápas Československo?
20: No moc ne, ale teď využiju chviličku, protože přesně v tuto chvíli moderátor oznamuje základní sestavu české reprezentace, to znamená, že teď se objevují jeden po druhém hráči na kurtu. Matouš Drahoňovský jako první, Luboš Bartůněk na nahrávce, Drahoňovský na smeči, Bartůněk tedy na nahrávce, Vašina na smeči, takže dva smečaře bychom měli. Dalším je Klimeš, ten půjde na post blokaře s číslem 23. Pozor, Patrik Indra. Tím vlastně odpovídám na otázku, jak jsou na tom jeho bolová záda. Jakub Klajmon teď si plácel s trenérem Jiřím Novákem a přichází také na palubovku a Milan Moník na postu libera. To se trochu dalo čekat. Trenér Jiří Novák, ten nikdy není s ničím moc spokojený a s výkonem Milana Moníka byl doslova nespokojený, vystřídalo v tom předchozím zápase, teď ale Moník opět v základní sestavě a vždycky po zápase na to zapomenu, ale když se tak dívám na Milana Moníka, on má takový zajímavý rituál, nastoupí na kort vždycky kotoulem, kotrmelcem, působivá věc, tak snad se dnes po zápase zeptám a samozřejmě tu odpověď bych rád nabídl posluchačům Radiožurnálu Sport.
5: Ještě než se dostaneme k tomu, kolik je tedy lidí na tomto zápase, musíme říct, že Patrik Indra, ale Patrik Indra v základní sestavě, to je velká věc. Poprvé na šampionátu se dostává od začátku do hry tenhle univerzál, tak to bude určitě velká posila pro český tým.
20: Ano, a ptal si se na diváky, jejich tady málo, ta hala není moderní, je krásná, historická, říká se o ní, že to je pala Paniny, palác, chrám volejbalu, vystavená speciálně pro účely volejbalu, je tady údajně nejlepší akustika na světě, takže i když tady moc diváků teď není, tak ta akustika nebo ta kulisa je, a myslím, že to bude i slyšet v přímém přenosu Radiožurnálu Sport, je náramná, je tady hodně diváků ze Slovenska a možná ještě víc z České republiky, ale celkově se trochu ztrácí. No, jdeme na to, přímý přenos, poslouchejte dobře, jak začínají volejbalové zápasy.
21: Five, four, three, two, one.
20: 3-2-1, teď přesně odpočítáno a v tuto chvíli Slováci zahajují první set utkání na mistrovství Evropy. Bude to smečované podání, dobrá přihrávka Milana Moníka, Bartůněk nahrává na Patrika Indru a jeho záda jsou v pořádku. O tom přesvědčil všechny tady, ale přesvědčil Slováky, to byla rána hned z prvního výskoku, z prvního úderu. Patrik Indra získává bod a česká reprezentace se dostává do vedení 1-0. S číslem 1.50, blokař 198, vysoký hráč Unterhachingu, jeho smečarský výskok 360, Klajmo také výborný servis, Slováci mají do starosti Palgut, teď ale to velmi dobře udělali Slováci takovou taktickou ulívkou, Julius Firkal to byl, který jenom tak přehodil ten balon okolo Luboše Bartuňka a to zřejmě bude velmi častá varianta k vidění tady v Modeně v tomto zápase, protože Luboš Bartuňek přece jenom je za prvé menší postavy, ani ten jeho skokanský přínos není úplně uchvatný, on má úplně jiné přednosti, je to režisér hry a bude za malou chviličku zase nahrávat Moník. Přihrávka výborně, krásná kombinace českého týmu, ale teď musí Moník ještě jednou na Vašinu. Vašinova rána a také Lukáš Vašina si připisuje bod do statistik, vrací vedení na českou stranu 2-1. No, zmiňoval jsem nahrávače slovenského týmu Filipa Palguta, ten má také zkušenosti s českou extraligou a těch hráčů, kteří buď hráli nebo hrají v české nejvyšší soutěži, je docela dost. Oba dva týmy se tedy znají naprosto dokonale. Bartuněk plachtícím podáním donutil Palguta, aby běžel přes celé hřiště a výborný český blok. Teď budeme informovat také posluchače Radiožurnálu. Zápas se právě rozjíždí, tvrdá smeč, kterou už český tým zachytit nedokázal. Tady v Modéně je aktuálně v prvním setu vyrovnáno 2-2. Z Modény Kameliáša, Radiožurnál. A vracíme se zase zpátky do přímého přenosu stanice Radiožurnál Sport. Možná hned v úvodu, ještě než se ten zápas

balit balon, ale ten míč mu trochu zůstal na zápěstí, zastavila ho páska, to se moc nepovedlo, ale jasný signál, že i Lukáš Vašina přemýšlí nad tím, jaký servis zvolí v tomto zápase. Teď se mu tedy podání nepovedlo, vyrovnáno 3-3. Teď Slováci, levá ruka posílá balon do českého pole, Bartuněk musí hodně vyskočit a Patrik Indra, další bomba, to zase byla rána. Nevím, jestli slyšíte také moderátora, mluvil jsem o té akustice, tady v hale je mu rozumět každé slovo, tak teď zakřičel na celé okolí super spike a tak odhodnotil tu smeč Patrika Indry. Výborná nahrávka, to samozřejmě je základ každého volejbalového útoku. 4-3 vede česká volejbalová reprezentace. Klimešův nepříjemný servis pro každého soupeře, ale teď to Palgut zase na druhé straně vymyslel výborně. Filip Palgut poslal nahrávku za hlavu, tam byl univerzál slovenského týmu, vyskočil, načasoval ten rozběh přesně. Erik Gulák se jmenuje. Zmínil bych včerejší jeho výkon proti Itálii, tedy opravdu bez bázně a hany. A to byly rány, že někteří Italové chvílemi kroutili hlavami. Připomenu, že Slováci vyhráli nad Itálií přímo v této hale, kde když hraje domácí Itálie, tak je naprosto plno vyprodána úžasná atmosféra. No a Italové hráči i fanoušci se nestačili divit. Teď Palguta, znovu Gulák, zase rána, tvrdá bomba, výborně v poli český tým. Tak do třetice to bude Gulák. Ne, teď je to na hlavním kůlu Ihnát a výborně Moník v poli. Ihnát ještě jednou, rozehrává si balon středem sítě a teď už se to Slovákům povedlo. Daniel Selong, blokař, dává hřebík do českého pole. Ze dvou stran to teď zkoušeli Slováci. Ihnát z hlavního kůlu, Erik Gulák z handy, jak říkají volejbalisté. Výborně v poli, pochvala určitě pro český tým, ale málo platné. Slováci se v tuto chvíli dostávají do vedení. 5-4. Český tým na přihrávce v sestavě Drahoňovský vlevo, uprostřed je Vašina a vpravo Moník. Také Patrik Indra se postavil do takové pozice, že kdyby na něj letěl balon, tak by zřejmě přihrával. Nebylo to třeba útok středem sítě z pipe. Lukáš Vašina, pokud byste třeba pátrali po tom, co pipe znamená, píše se to pipe a je to útok ze střední zóny, ze zadní zóny, z mečarsy naskočí při těch dnešních skokanských předpokladech volejbalistů. Je to útok, jako kdyby téměř útočil ze sítě, ale nesmí přešlápnout 3-metrovou čáru. Teď Patrik Indra také opatrnější podání. Vypadá to, že na taktické poradě zazněl dáme šanci obraně a ta se také teď daří. Indra zasmečoval a vytlouká blok. Zatím 3 údery. Patrik Indra 3 výborně. Mluvil o tom ve vysílání radiožurnálu Sport trenér Jiří Novák brzy ráno. Potřebuje Patrika Indru do důležitých zápasů, ne, že by tento nebyl důležitý, ale nejdůležitější utkání českou reprezentaci, doufejme, ještě čekají, pokud český tým dnes zvládne tento zápas, tak postoupí do semifinále, které by pak hrál v Turíně. 6-5 vede český tým. Indra na servisu, jeho levačka, bohužel nepovedl se mu servis, těch zkažených podání je na úvod docela dost, ale je to jasný signál, že oba dva týmy budou sázet na risk, stejně tak jako teď Filip Palgut. V jeho tváři není vidět vůbec žádná emoce. Nahrávač ze Slovenska, hodně vysoký hráč, dívám se, kolik měří, 202 cm, na nahrávače opravdu dost. On zvolil opatrnější variantu, plachtící podání a česká nevynucená chyba. Tohle se moc nepovedlo, Bartůněk nahrával na střed sítě, tam byl včas a asi tam byl dobře Jakub Klajmon, ale otočil přes levé rameno ten úder, netrefil Kurt, možná metr do autu. To znamená, že Slováci vedou 7-6. Palgut pokračuje na servisu, zase opatrnější plachtící podání, žádný problém na přihrávce a teď už Patrik Indra. To je zatím v úvodu prvního setu naprostá jistota. Bartuněk to také moc dobře ví. Bartuněk je ústřední nahrávač české volejbalové reprezentace. On byl jedním z hlavních strujců toho senzačního úspěchu 4. místa na mistrovství světa, ale zase vyprávěl v rozhovoru pro radiožurnál Sport, že by byl rád, aby si fanoušci volejbalu mysleli, že od této chvíle, od toho šampionátu, budou Češi vozit jenom medaile nebo umístění do 4. pozice. Ta evropská špička je hodně vyrovnaná a tohle to vypadá na Gulákovu chybu, i když on se okamžitě otočil na svého trenéra a poprvé v akci zřejmě bude video, on tak ne, trenér zřejmě si video challenge, ano, ano, teď až trochu se spožděním, ale přece jenom se Slováci, hlavní trenér Michal Masný rozhodl proto, že si nechá ještě překontrolovat tu situaci. No, volejbalově byla docela jednoduchá a opravdu dokonce jeden z českých hráčů se přiznává, je to zbytečné, pokud sám ví, že se dotkl balonu, takže vlastně a ušetřil teď práci rozhodčímu u videa, no a Slováci se
zase vracejí do vedení 8-7.

0: 8-7 tedy z pohledu slovenského týmu. Slováci zase nastoupili do tohoto utkání, řekl bych, tak odvážně, uvolněně, stejně tak jako včera proti Itálii. Už první set hráli výborně a ve druhém dokonce dokázali zvítězit, myslím 29-27, no prostě o dva body těsný závěr. Krásný zápas to byl proti Itálii, pak už Italové předvedli smršť v dalších dvou setech. Vypadalo to, jako kdyby trpaslík rozlobil obra a Italové dokončili vítězství 3-1. Zítra se bude hrát další zápas Česká reprezentace od 21 hodin proti Itálii a tady v Modeně Pala Panini 100% bude vyprodáno. Zase levá ruka a bod pro Slovensko 9-8 v prvním setu. Jakub Ihnát si teď podal ruku také s trenérem a o něčem si tam vyprávějí tito dva muži, kteří toho prožili docela hodně. Mimochodem Jakub Ihnát mění dres, mění působiště, bude hrát v české extralize, ale bude působit v Českých Budějovicích a ve své kariéře se sešel s trenérem české reprezentace Jiřím Novákem v Karlovarsku. Společně působili teď Bartůněk, ne středem sítě, ale na Vašinu. Tahle ta kombinace funguje výborně a trenér Slovenska Michal Masný se tam rozběhl, zasprintoval za tím míčem, jako kdyby sám chtěl zasáhnout. Evidentně je plný emocí, je ve hře, trochu rozdíl, jak přistupuje k zápasu český trenér Jiří Novák, pravá ruka v bok, v levé ruce drží maketu se hřištěm, ale servíruje Bartůněk. Bartůňkův servis, no pokažený, balon zastavila horní páska, nedělám si úplně záznamy, kolik podání bylo pokažených, vzpomenu se teď na 3 a vzhledem k tomu, že Slováci mají 10 bodů, tak je to vlastně třetina a to asi je věc, se kterou za prvé statistika a následně potom hlavní trenér české volejbalové reprezentace spokojeni nebudou. Slovenská smeč, tohle bude sop. Ne, tak out, je to out, ale vypadalo to z tribuny hodně podezřelé. Moderní technologie ve světě volejbalu už pokročily tak daleko, že není třeba ani praporků, ani praporkových rozhodčích. Okamžitě rozhodčí do sluchátek slyší, ten balon se liney nedotkl a tak samozřejmě nám to vůbec nevadí, protože to je bod pro českou reprezentaci 10-10. Lukáš Vašina aktuálně na smeči. Měl malý problém tady na turnaj s kotníkem, ale také vypadá v pohodě jeho tvrdé podání a teď český tým vsadí na obranu, jenomže ano, Vašina se dotkl balonu, zlobí se sám na sebe a zase to byl gulák, tvrdá rána, která, no, těžko odhadovat z komentátorského stanoviště, jestli ten balon šel lépe zpracovat. Pravda je, že Lukáš Vašina si levou rukou sáhl na balon, pak se zlobil sám na sebe, že nedokázal kulatou věc zdvihnout tak, aby jeho spoluhráči mohli pokračovat v útočné akci. Teď Bartůněk dává za hlavu na Indru. Indra to neměl úplně ideálně, jenom že si poradil, smečuje tvrdě, vyklouká slovenský blok. No a zatímco, když nastoupil Patrik Indra včera v tom zápase, nebo tedy v tom předevčírem vlastně už hrála česká volejbalová reprezentace v sobotu, tak na něm bylo vidět, že přece jenom ta hlava je propojená se zády a trochu ho to brzdí, třeba v pohybu, třeba na servisu, tak ten dnešní projev, dnešní výkon vypadá úplně jinak. Palgut středem sítě, velká slovenská zbraň. Palgut nahrává na střed, tam je Andrej Bilich, ten měří 204 cm, slovenský blokař získává bod a Slovensko si udržuje mírné vedení. Právě Andrej Bilich půjde na servis, už jsem to říkal, o 4 cm přerostl 2 metry, levou rukou, pravou rukou, plácá si s balonem o zelený povrch tady v Pala Panini v krámu volejbalu, narodí si balon a to bude asi velká rána, jenomže jenom do sítě. Tak další série, nebo série, tedy další zkažené podání a stav utkání vyrovnaný 12-12. Teď si na servis, nebo pro servis, bere balón Patrik Indra, kapitán české volejbalové reprezentace. Za malou chvíli udeří do balonu, měří rovné 2 metry, 352 cm, to je jeho smečařský dosah, tvrdá rána. Hodně potrápil teď slovenskou hru a těsně vedle ten balon odskočil po bloku českého týmu. Chvilku jsem počkal, co ukáže rozhodčí. Tam byl velmi dobře na bloku Jakub Klajmon, ale ta rána byla za prvé hodně silná a za druhé ten úhel byl takový prostě vyklučený blok a to znamená 13. bod pro Slovensko, 13-12. Palgut, plachtící podání na Vašinu. Vašina sice přihrál dobře, ale už smečovat nemohl a tak Slováci se dostávají zase středem sítě do breaku. Tak to je nepříjemná věc hned v prvním setu. Byl to útok středem sítě, který zakončil Daniel Selong, měří také přes 2 metry 1 cm, ale přes 2 metry má a načasoval ten výskok naprosto přesně, byla tam trochu nesouhra, tak teď by český tým potřeboval zaprvé dobře přihrát a potom vymyslet útočnou akci. Bartuněk má to trochu těžší, dává na Drahoňovského, Drahoňovský výborně. Matouš Drahoňovský má dobrou formu tady na turnaji, dlouho se diskutovalo o tom, kdo Kvašinovi a volba padla právě na Drahoňovského, ten si teď bere balón a bude servírovat, vypadá docela v klidu, tím jak oslavil tu úspěšnou smeč, tak je naprosto jasně vidět, že se potřeboval chytit, potřeboval dobrý úder a ten jsme viděli před malou chviličkou stále, ale Slováci v jednobodovém vedení. Matouš Drahoňovský na servisu zase si pohrává s balonem, trochu čeká, až se na slovenském polovině kurtu všechno urovná, nahrát bude Palgut, to je jasná věc, ale Drahoňovský tedy, tvrdá rána do autu, metr do autu, no je to vlastně úplně jedno, jestli metr 5, 7, 12, aut je prostě ve světě volejbalu aut a automaticky bod pro soupeře, takhle si Slováci docela snadno drží ten breakový náskok, vedou 15-13 v prvním setu. Jakub Ihnát by měl jít v tuto chvíli na podání také. Ono dokáže přitlačit na servisu a dostatečně jistě poslat balon na polovinu českého kurtu. Nadhodil si ten míč hodně vysoko, byla to tvrdá rána. Drahoňovský výborně na přihrávce a Vašina jenom přehodil slovenský blok a šikovně. Je to bod pro český tým. Lukáš Vašina vyskočil, utajil ten úder, všichni čekali ránu, dokonce myslím trojblok, že tam byl ve slovenském provedení. Lukáš Vašina přehodil ulívku přímo tam, kam někdy volejbalisté říkají na náměstí. Je to přímo doprostřed, kde nebyl žádný ze Slováků, nebylo tam ani libero a to znamená, že je to zase jenom o jeden bod. Klajmon na servisu dívá se pod sebe, teď už se podíval nahoru, nadhodil si balon, smečované zkrácené podání, tak aby blokař nemohl útočit z hlavního kůlu, rána do autu. Tak tohle bylo takticky výborně. Nevinucená chyba, Julius Firkal to byl. Julius Firkal posílá balon do autu, nevinucená asi ano, ale myslím, že za vším byl ten prvotní taktický záměr ze servisu zkrátit podání, tak aby Slováci nemohli útočit středem sítě. Na podruhé, zkažený servis. Tak je to trochu evergreen a přál, nebo spíš asi bych vám nepřál teď vidět hlavního trenéra české volejbalové reprezentace Jiřího Nováka. On se většinou ke zkaženým podáním žádnou mimikou nevyjadřuje, ale tentokrát sklopil hlavu, už je toho i na něj trochu moc. Stav utkání 15-16 z českého pohledu. Patrik Indra v zadní pozici přejde si do pozice, odkud by měl útočit. Bartuněk zkusil ulít pravou rukou a to nebylo moc šťastné řešení. Slováci útočí a posílají balon zase do autu. Tak teď měli čeští reprezentanti trochu štěstí, pokud ten balon nebyl tečovaný a nevypadá to. Erik Gulák, to je tedy dělostřelec, ostrostřelec, kanonýr, za každé situace jde do každé volejbalové smeče úplně naplno a teď to tedy byla rána, jenom to tak zadunělo tady v Palapaniny. Útok z hlavního kůlu, tentokrát reparát pro Juliose Firkala, 195 cm vysoký slovenský volejbalista, levou rukou dostal balon přes český blok a získává bod 17. v prvním setu. 17-16 vedou Slováci, pozor, právě ten, který má největší sílu, Erik Gulák je na podání, univerzál, nadhodí si balon, nebude nikoho nic, v tomto okamžiku šetří tvrdá bomba, Moník skvěle zasáhl na přidávce, Vašina, tohle to je důležitá ztráta. Slyšíte se mnou, jaký moderátor oslavil tenhle ten Lukášův úder. Lukáš Vašina si bere balon a bude servírovat, také by potřeboval se chytit na podání za tou service lineou.
1: Je to stále velmi vyrovnané, my se znovu vrátíme do Modeny, mezi tím už se ale téměř dohrává další utkání mistrovství Evropy, ale z jiné skupiny, ze skupiny B. Ukrajina vede nad Portugalskem 2-0, po setech 25-18, 25-18 teď vede 19-15 ve třetím setu, o tom si čeští volejbalisté mohou nechat pouze zdát, protože zatím je to proti Slovákům nesmírně vyrovnané, dokonce ani nebyl prostor pro to, aby trenéři sáhli k oddechovým časům. Navíc opavští basketbalisté právě teď usilují o Ligu mistrů na úvod kvalifikačního turnaje. Nastoupili proti Dziki Varšava v bulharském Samokově. Je to teď na konci poločasu. Zatím lepší pro český tým, Opava vede nad Varšavou 50-48, ale musíme připomenout, že k postupu do hlavní části soutěže potřebuje Opava porazit celkem 4 soupeře.
2: Radiožurnál Portál Sport.
1: No a co se týče aktuálních výsledků, musíme ještě připomenout, že fotbalisty Newcastle s brankářem Lukášem Horníčkem čeká dohrávka čtvrtého kola anglické ligy dnes večer. V Leedsu nastoupí v 21 hodin, bude to souboj 10. s 11. týmem tabulky. Oba kluby mají před večerním utkáním shodnou bilanci jednoho vítězství a dvou remíz. To dvě vítězná utkání mají za sebou na mistrovství Evropy čeští volejbalisté. Vracíme se do Modeny na utkání číslo 3 proti Slovensku, u kterého je Kamil Jáša.
0: Dobrá zpráva, český tým si drží jednobodové vedení a za všechno v úzovkách může nebo všechno zařizoval Patrik Jindra. Zatím 100% bilance a vypadá opravdu výborně. Udeřil do balonu je levačkou, načasoval ten úder naprosto přesně 19-18. Klimeš na servisu, nadhodí si míč, trefí ho hodně vysoko, ano, a Slováci mají takové problémy na přidávce, že vůbec nedokázali zpracovat. Jakub Jihnát posílá ten balon někam mezi diváky na žluté sedačky a to je break tuto chvíli pro český tým v nejsprávnější možný okamžik 20-18. Diváci tady v hale oslavují ESO, tak vlastně ESO to bylo, i když ne úplně čisté, na to se historie teď už ptát nebude. No a je tady oddechový čas, Slováci tahají za záchranou brzdu, český tým vede 20-18.
1: No tak máme také prostor pro to, abychom mohli říct, že fotbalisté Sparty se chystají na středeční utkání Evropské ligy na hřišti Araratu Arménia. Do Arménie odletí ale bez obránců Kiana Hufra a Adama Ševinského. Co se týče Ševinského, není to velké překvapení, ten má disciplinární trest za vyloučení v Lyonu. Hufr zůstává z preventivních důvodů, protože nedávno si přivodil drobné zranění při tréninku v Praze, takže teď se bude připravovat se skupinou hráčů, kteří necestují. Jinak mimo výpravu Sparty zůstali už jenom dlouhodobě zranění hráči. Zápas Sparty na hřišti Araratu Arménia uslyšíte v přímém přenosu ve středu v 18.45. Teď se vracíme na volejbal za Kamilem Jášou.
0: Docela to tak hezky vychází, zápas trvá 21 minut a čeští reprezentanti mají na svém kontě 20 bodů, kdybychom se nezlobili, kdyby dohnali čas a přidali ještě 21. Teď je to 20-18, Klimeš bude servírovat, Slováci se poradili, jak by si asi trenér Michal Masný přál zakončit tuhletu výměnu. Přihrávka Ihnátova výborná, ale výborný také český blok a hádejte, kdo u toho byl, Patrik Jindra. Svojí levačkou zatěl v pěst, otočil se ke svým kamarádům, spoluhráčům, trenérovi a opravdu 21-18 pravý čas zafungovala obrana na síti a teď ještě zajímavá věc, Patrik Jindra poděkoval Klimešovi na dálku, jasný taktický záměr si říkali čeští volejbalisté, kterého soupeře chtějí vyřadit ze hry a to se v tuto chvíli povedlo, útok středem sítě zase nadražený balon, Bartuněk běží pro něj, dává Jindrovi, Jindrova bomba a Jindra je zatím velkou hvězdou, tohle už Slováci nestihnou, i kdyby se rozkrájeli, dva tam byli, kteří běželi k reklamním banerům, nestačili ani rukou, ani nohou, ani jinou částí těla a za Klimešova servisu se český tým dostává dokonce do čtyřbodového náskoku 22-18 a trenér Slovenska Michal Masný v tuto chvíli žádá o druhý oddechový čas.
1: A my máme proto znovu prostor vám říct, jak to vypadá v basketbalovém utkání o Ligu mistrů. Opava stále vede nad Ziky Varšava 50-48, hraje se poslední minuta prvního poločasu, hodně se ten čas kouskuje, dál vás budeme informovat. No a máme jednu zprávu, která se týká jak českého, tak slovenského sportu, ale ne volejbalu, ale basketbalu. Sportovní manažer a člen představenstva basketbalového Hradce Králové Petr Sedmák totiž dostal od Mezinárodní federace FIBA přísný 8letý zákaz činnosti. FIBA na svém oficiálním webu uvedla, že bývalého slovenského reprezentanta distancovala až do roku 2034, a to za prohřešky spojené se sázením, za manipulaci se zápasy anebo zneužití interních informací. Ale co se týče našich kolegů z hradeckého deníku, tak tam se podařilo zjistit, že Sedmák se chystá proti tomu verdiktu odvolat. Teď už k jasnějším a ryze sportovním událostem přímo zpátky do Modeny na volejbal za Kamilem Jášou.
0: Antonín Klimeš výborně stále servíruje a český tým teď se bude bránit, protože Slováci mají balon zadarmo středem sítě. Jim to funguje výborně. Palgut nahrává na střed sítě, klasický rychlík přímo u nahrávače Andreji Bilichovi. Bilich si naběhl na ten balon zadarmo a znamená to 19. slovenský bod, ale 22-19 vede český tým. Klimeš to opravdu vymyslel geniálně, nebo kdo to vymyslel, těžko říct, ale on to zrealizoval za servis lineou, podával přesně tam, kam se hráč hráči domluvili, Ihnát měl složitou situaci při útočení a česká reprezentace odskočila na stav dokonce 22-18, teď je 22-19, smečované podání, jak bude vypadat přihrávka, Moník skvěle, výborně, nahrávka na hlavní kůl, Dráňovský, ale tentokrát je zablokovaný. Tentokrát mu úder nevyšel, pozor na Slováky, dostávají se ještě ne úplně do kontaktu, kontaktní bod to není, ale 20. ano, bude to ještě hodně zajímavá koncovka 22-20, ví to také trenér Jiří Novák, který v tuto chvíli žádá o oddechový čas.
1: No a tak máme znovu prostor alespoň aktualizovat to, co jsme říkali před malou chvilkou. Co se týče basketbalové ligy mistrů, tak tam je zatím u konce první poločas. V Bulharsku se hraje úvodní fáze kvalifikace právě o hvězdnou soutěž, kterou hrají i basketbalisté Opavy. Z Dziky Varšava je po 20 minutách stav srovnaný 50-50. První čtvrtina 24-24, druhá 26-26. Rychlí matematici právě spočítali, že je to 50-50. Dál to pro vás budeme sledovat na radiožurnálu Sport, i když na dálku, no a také jeden konečný výsledek, co se týče mistrovství Evropy ve volejbale. Ukrajina porazila Portugalsko tím nejjasnějším možným rozdílem 3-0, 25-18, 25-18 a 25-19. To je něco, co by si rozhodně také přáli i čeští volejbalisté proti Slovensku. Pojďme na koncovku prvního setu na mistrovství Evropy zpátky do Modeny za Kamilem Jášou.
0: Bartuňek středem sítě, Klajmon, krása, úžasná kombinace, rychlá, přesná, hlavně vysoko zahraná, jak se ve volejbale říkává, co je rychle, tak musí být také hodně vysoko a tohleto teď tito dva hráči splnili naprosto jasně, jednoznačně. Jakub Klajmon, jeho smečarský dosah 360 cm, no pokud byste třeba nevěděli, tak basketbalová obroučka je 305 cm a tenhle ten borec smečuje ještě o 55 cm výš. Tohle bude out, 21. bod pro Slovensko, ale 23-21, stále ten docela pohodlný, to je asi příliš silné slovo, ale náskok to prostě je, 23-21 a česká reprezentace teď si pokusí vybojovat první setball v tomto zápase. Zase to postavení takové lehce netradiční, kdy i Patrik Indra, to je univerzál českého týmu, normální sestavě, v normálním systému by vůbec nepřihrával, on ale stojí až u čáry, tak ne, před něj si stoupil Moník a budou tedy čeští hráči přihrávat ve třech. Přijde tam tvrdá rána, ano, Vašina přihrál, Bartuňek, je to Indra, kdo zakončuje, výborně, Patrik Indra skvěle, našel si tam místo, možná snad i nad slovenským blokem a je tady setball pro český tým 24-21. Na kortu byl také Lamanec ve slovenském dresu, který nahradil Palguta, teď se Palgut vrací zpátky, jsou to takové ty trenérské tanečky, na kort přichází také Marek Šotola a objevuje se tam druhý nahrávač Ondřej Roman, takové to klasické dvojstřídání, aby trenér Jiří Novák posílil síť. Má teď síť tedy opravdu hodně vysokou, velikou, to jsou stromy jeden vedle druhého, Marek Šotola 207, myslím, že tam je Jakub Klajmon 198 cm, no a na hlavním kule je Lukáš Vašina. Dobrý servis, setball českého týmu, Palgut nepohodl se nebo neschodl se se svými hráči, Roman nahrává na hlavní kůl, Vašina končí tento set. Tohle to se českému týmu takticky povedlo opravdu náramně. Slováci se nedohodli v té klíčové fázi a ten balón letěl zadarmo na českou polovinu. S freeballem si poradila česká reprezentace naprosto brilantně. Posledním, kdo udeřil z českého pohledu do balonu, byl Lukáš Vašina, vykloukl slovenský blok a je tady konec prvního setu. Český tým vede 1-0 na sety.
1: Druhý set začne za pár minut, znovu u toho budeme s radiožurnálem Sport. Ještě musíme připomenout, že čeští tenisté zahájili společnou přípravu na Davis Cupovou kvalifikaci proti Američanům. Hrát budou v pátek a v sobotu, uslyšíte to na radiožurnálu Sport. Vítěz celého utkání potom postoupí na listopadový finálový turnaj pro 8 nejlepších týmů světa. No a jako první si dnes tvrdý povrch v libeňské O2 aréně vyzkoušeli deblisté Patrik Rykl a Adam Pavlásek. Samotný Pavlásek přiznává, že na větší halu na turnaj jich narazí jen vzácně.
2: Přemýšlím, právě teď vlastně je velká hala v Bercy, tam ta hala je celkem vysoká, moc těch hal takových není, povrch je příjemný, trošku ještě nám bude trvat, tady hlavně na ty stropy zvyknu, je to strašně vysoký, ale myslím si, že máme dost času na to, aby se to všechno sedlo a všichni se budou snažit to doladit tak do maxima, jak to jim půjde.
3: Radiožurnál Sport.
4: Všechny výsledky na jednom místě. Už 15. září se rozehraje nový ročník hokejové extraligy.
3: Titul obhajují Pardubice.
5: Pardubice získávají titul, Roman Červenka rozhoduje.
6: Tím víc
5: jsem mohl pomoct tomu týmu, tak tím větší mám radost, ale i kdyby ten gól dal dokoliv, tak ta radost je stejná, ale já jsem rád, že jsme to zvládli.
4: Roman Červenka nebude jedinou hvězdou soutěže. Ze zahraničí se vrací Tomášek, Stránský, Nosek, Bliml, Sekáč a další.
3: Na extraligovou lavičku Kladna se postaví trenér mistrů světa z roku 2024 Radim Rulík.
6: Tak jde to nahoru, jasně, že jo, prostě ty hráči se vracejí domů a pro tu ligu jednoznačně přínos. Pro nás jako pro Kladno, jako samozřejmě soupeři bylo strašně, strašně silný a konkurence bude obrovská, je potřeba, aby jsme opravdu jediný den, aby nebyl zbytečný a aby jsme opravdu pracovali každým dnu ze sebe vymáčkli maximum a co nejlépe si připravili, takže to vůbec nebude.
4: První kolo nové sezóny začne 15. září a znovu se můžete těšit na naše přímé přenosy ze všech zápasů od prvního buly po poslední sirénu, od prvního kola po poslední finále.
3: Poslouchej Sport a hokejovou extraligu na Radiožurnálu Sport.
1: Hokejová extraliga už zítra živě na Radiožurnálu Sport. Těšíme se, doufáme, že vy taky. Ještě drobnička z motosportu. Hvězdný Polák, Bartoš Zmrzlik, to je jméno, které znají i lidé, kteří nesledují vyloženě plochodrážní závody. Právě on by mohl ozdobit startovní pole 78. ročníku závodu o zlatou přilbu města Pardubic. Ten se pojede v neděli 4. října. Pořadatelé nejstaršího plochodrážního podniku na světě uvedli na dnešní tiskové konferenci, že právě s šestinásobným mistrem světa o startu ve Svítkově jednají. Teď už se pojďme vrátit zpátky do Modeny, kde nás čeká druhý set utkání na mistrovství Evropy volejbalistů mezi Českem a Slovenskem. Je u toho Kamil Jáša.
0: Tak nejprve stručná rekapitulace toho, co jsme tady odpoledne od 16 hodin viděli. První set vyhrála česká reprezentace 25-21. V tuto chvíli přicházejí na kurt hráči Slovenska a také čeští reprezentanti. Lukáš Vašina trochu zajímavě se díval zřejmě k rozočí. To je paní rozočí na hlavním kůlu, je dnes hlavním rozočím Skin Jenner Turecko. Pomáhá mu Ksenia Jurkovičová, Chorvatka, a Lukáš Vašina tak zvědavě se jí díval na tablet, který ona má na Empireu připevněný, zřejmě si kontroloval ještě postavení. No a protože je to perfekcionista, tak si ještě zaváže pravou tkaničku na pravé botě a už bychom mohli začít druhý set. Ještě taková malá drobnost, ani jeden z hráčů, ani na levé, ani na pravé straně, ani český tým v bílých dresech, ani ten slovenský v modrých nemá balón, to by asi docela chtělo na rozehrání první výměny druhého setu. Český tým od začátku nevedl, teď ale pozor, budeme informovat posluchače Radiožurnálu. Přesně v tuto chvíli Matouš Drahoňovský, český smečař, si nadhazuje balon a rozehrává první výměnu druhého setu. Slováci budou útočit, Palgu dodává na hlavní kůl, Slovensko ale ještě neukončilo tuto výměnu. Bartůněk nahrává na hlavní kůl, Vašina získává první bod, český tým vede ve druhém setu 1-0. Připomenu, že ten první set česká reprezentace vyhrála 25-21. Z Modeny Kamil Jáša, Radiožurnál. No a můžeme se zase směle vrátit do přímého přenosu Radiožurnálu Sport. Pokud byste to třeba nevěděli, tak Radiožurnál Sport nabízí přímé přenosy ze všech zápasů české volejbalové reprezentace tady na mistrovství Evropy. Tak doufáme, že jich bude co nejvíc, nejlépe a že do finále. Ale teď tedy Drahoňovský. Tohle byla kuriózní situace. To byl jasný out, jenomže slovenský volejbalista se tak zvláštně předklonil, myslel si, že pouští ten balon za sebe a ten ho trefil přímo někam dozad. Julius Firkal to udělal hodně špatně. Byla to snad až situace, která byla udělala na tvářích diváků úsměv, no a odzad Firkalových se ten balon odrazil někam do prostoru, kde zápas sledují handicapovaní příznivci sportu a tady je ESO. Tak Drahoňovský se tedy odhodlal v úvodu druhého setu k velké parádě, měl tedy také trochu štěstí, mluvil jsem o tom Firkalově zaváhání, no a trenér Slovenska si v tuto chvíli bere oddechový čas. Jsem sám zvědavý, co bude svým svěřencům říkat. Je to 3-0, ta rekapitulace tedy.
1: My máme ale znovu čas také na nějaké aktuality, dokud je oddechový čas. U fotbalistů Valencie skončil po nevydařeném vstupu do sezóny trenér Carlos Corberán. Po 5 kolech bez vítězství a 4. porážce v řadě jeho zástupci španělského klubu v neděli odvolali. Dnes dočasně vedení mužstva pověřili kouče rezervního týmu Oscara Sancheze. Ale to není všechno. Valencie prohrála v páteční předehrávce 0-1 v Sevilla a s jedním bodem na kontě se propadla na poslední místo v tabulce a tím pádem to odnesl spolu s trenérem i sportovní ředitel Ron Gurle. Jeho místo zaujal Braulio Vázquez. To byly aktuality ze Španělska, ale zpátky do Itálie na volejbal za Kamilem Jašou.
0: Já přidám zajímavou aktualitu. Před zápasem jsem tady potkal Miroslava Šotolu, to je tatínek Marka Šotoly, úspěšného českého univerzála, nejlepšího volejbalisty České republiky posledních let. Dorazil se 14-letým synem Štěpánem, také urostlý chlapík, také hraje na postu univerzála. No tak třeba za pár let, možná se dokonce oba dva bratři sejdou na kurtu a možná se tady Miroslav Šotola také zastaví na komentátorském stanovišti Radiožurnálu. On nejenom, že je tatínek úspěšných volejbalistů, ale sám hrával výborně, hrál třeba Ligu mistrů, byl na postu blokaře a působil i v české reprezentaci. Myslím, že jeho odborný postřeh by ve vysílání přímém přenosu Radiožurnálu Sport stál za to. 1-3 z pohledu Slovenska, tedy 3-1 vede česká reprezentace. Bartůňek krásně středem sítě na Klajmona. Tohleto, když má český tým přihráno, tak Bartůňek neřeší nic příliš složitého. Nahraje do obrovské výšky, tam je Klajmon a trefí balon někde v kulminaci, tam hodně nahoře, kam Slováci nejenom, že nedosáhnou, ale možná ani nedohlédnou a najednou přiletí rána do slovenského pole. 4-1. Další smeč, znovu Klajmon, Slováci teď rozehrávají tuto akci. Palgut za hlavu, tohle bude co, asi out. Teď Slováci kupí chybu na chybu po té prohrané koncovce. No, bylo to 25-21. V prvním setu slovenský tým docela dlouho vedl o bod, potom o dva, jenomže česká reprezentace se dostala do vedení, ukončila se 25-21 a zřejmě to zanechalo stopy na psychice slovenských volejbalistů. 5-1 vede český tým a nám to samozřejmě nevadí, navíc další nebezpečný servis. Palgut musí na hlavní kůl, další out. Tohle bude další out a hlavní rozhodčí teď, no tohle je tedy zajímavá věc, protože hlavní rozhodčí vůbec nevěděl, kam má ukázat. Turek nejprve zdvihl pravou ruku, pak levou, pak zase pravou, no jako kdyby řídil dopravu na křižovatce, ale on mu hodně pomohl český volejbalista, který se přiznal k teči a bod to tedy bude pro Slovensko. 2-5 z pohledu Slováků, 5-2 z pohledu českého týmu. Další projektil přiletí na českou stranu. Ne, balon zastavila síť, takže nikdo přihrávat nebude, nikdo starosti s přihrávkou mít nemusí. 6-2 vede česká reprezentace, na servis přichází Luboš Bartůňek, volejbalista, který má ve svém repertoáru hned několik variant servisů, umí i přitvrdit, teď je to taktická varianta, posílá plaktící podání na slovenskou stranu a sám si také sáhl na slovenskou smeč, ale nezdvihl ten balon. No, myslím, že tímto zákrokem trenér Jiří Novák také moc spokojený nebude. Precizní kouč, který hodně lpí na obraně, Luboš Bartůňek, měl k balonu blízko. Ne, že by to byla jednoduchá situace, to tedy ani náhodou, ale přece jenom dotkl se míče, možná ho mohl zpracovat o něco lépe. Ta situace už je pryč, také to ukazuje trenér Novák svojí pravou rukou. Jedeme dál. Moník, přihrávka výborně na Bartůňka, Bartůňek středem sítě, no a tam to tedy funguje výborně. Mluvil jsem o té Klajmonově skvělé bilanci a teď také Klimeš přidává úder z vysoké výšky, trefil Slováka asi přímo do obličeje, to vypadá, že to schytal teď univerzál slovenského týmu a držel se chvíli za hlavu Erik Gulák, ještě se mu český reprezentant omlouval. Další tvrdá rána a balon, který jenom přeletí síť, Moník, Bartůňek, Patrik Indra a je to bod. Freeball, balon zadarmo, jako někde na tréninku při cvičení, možná někde v žákovské kategorii, libero si doběhlo pro ten balon a je to zajímavá věc, protože Milan Moník, je to pravda, nehrál úplně stoprocentně v tom předchozím tom sobotním zápase a zdá se mi, že trenér Jiří Novák moc dobře věděl, co dělá, nechal ho odpočinout, poslal na kurt jiné libero a dnes tedy Milan Moník i ve tváři jsou vidět obrovské emoce, hraje výborně, tak jak ho známe třeba ze světového šampionátu. Navíc je tady další ESO, 9-3 vede český tým a Slováci v tuto chvíli střídají, vrací se do hry kapitán Jakub Ihnát, smečař, který se postaví na kurt tak, aby přihrával. On je teď hodně vlevo, dá se předpokládat, že k němu balon přiletí z ruky Lukáše Vašiny. Lukáš Vašina si pohrává s balonem, možná i proto, že Ihnát teď přišel na kurt, tak Vašina se opírá do balonu. Tvrdá rána, Slováci mají obrovské starosti právě s přihrávkou. Ihnát ještě neukončil výměnu, Moník zachytil, Bartůňek dává za hlavu na Patrika Indru a to je jistota. 10. bod, super spike, zase se ozývá tady v Pala Panini, ikonické volejbalové hale která slouží už od roku 1985, je to tedy docela babička mezi těmi moderními halami, ale pořád má co nabídnout, je to opravdu působivá věc a tudy kráčela volejbalová historie. Vašina, zase krásný servis, zadarmo teď dostává český tým balon, Bartuněk středem sítě, to je kombinace, radost pohledět. Úder středem sítě, 11. bod, česká reprezentace hraje opravdu náramně. Antonín Klimeš si připisuje bod po smeči do svých osobních statistik a slovenský trenér žádá o oddechový čas.
1: My se tedy z Modeny na chvíli přesuneme do Turína, to je necelé 2 hodiny autem. No a právě autem se chvíli jako řidič alespoň neprojede fotbalista Daniel Maldini. Po automobilové nehodě totiž neprošel testem na alkohol a přišel o řidičák. Je to syn legendy AC Milan Paola Maldiniho, je to také 6-násobný italský reprezentant a dnes nad ránem řídil Porsche Carrera a naboural jiný vůz. 24-letý hráč Cagliari Maldini v nemocnici potom nadýchal skoro 1 promile alkoholu v krvi, přičemž v Itálii je limit stanoven na 0,5 promile. No, ale on měl důvod slavit, to je evidentní. Maldini vstřelil totiž v sobotním zápase rozhodující gól při vítězství Cagliari v Bergamo 2-1. Připomeňme, že Bergamo je blízko jeho bydliště, tedy poblíž Milána. No a navíc právě v Cagliari z Bergama Maldini hostuje. Takže ty důvody známe, i když s tím samozřejmě nesouhlasíme. Vracíme se ale zpátky do Itálie, do Modeny, tam hrají čeští volejbalisté 3. utkání mistrovství Evropy proti Slovensku, je u toho Kamil Jáša.
0: Vedou 11-4, oni by čeští volejbalisté také moc rádi vyrazili do Turína, protože tam se bude hrát další fáze tohoto turnaje, 8. finále, ve kterém český tým, pokud postoupí, a tady v hale není nikdo, kdo by o tom pochyboval, české vlajky, je jich tady opravdu dost, těžko odhadovat počet, ale možná takových 150 českých fanoušků dorazilo sem do Modeny, tak všichni věří, že si český tým zahraje 8. finále, teď tedy ve druhém setu vede 11-4, a tohle bylo parádní slovenské podání, Dráňovský jen tak, takže vůbec zdvihl ten balon, jenomže česká reprezentace má Patrika Indru, ten má na zádech 23 v levé ruce dynamit a zase zakončil tuhletu výměnu hodně nestandardní, protože Dráňovský nepřihrál dobře, nedivím se, byla to opravdu velká rána ze servisu, ale udržel balon ve hře, takže možná dostane i pochvalu od trenéra, možná od Matyáše Démera, v tuto chvíli ještě to je asistent české reprezentace. No a výmluvné gesto trenéra Jiřího Nováka, ten si ukazováčkem ťukal na čelo, tak aby prostě zůstali ostražití čeští volejbalisté i za stavu 12-4, aby přemýšleli nad každou výměnou. Teď to vymysleli nádherně. Dráňovský se přidal k bloku na střed sítě, tam vytvořil český tým dvojblok a teď to tedy Slovákům středem sítě nevyšlo vůbec. Byla to kombinace Palgut, který nahrával Andreji Bilichovi, jenomže 2-2. Na druhé straně si počkali čeští reprezentanti. Monster blok, jak se tady ozvalo, 13. bod, 13-4. Teď tedy je to z českého pohledu jasná dominance, výborný uvolněný výkon, ale ta uvolněnost jde ruku v ruce s koncentrovaným pohledem. A přesně teď se dívám na nahrávače Luboše Bartuňka, ten sleduje změny v sestavě slovenského týmu. Žádný takový úsměv, žádné úplně odlehčení, protože samozřejmě ve světě volejbalu se může změnit všechno, teď se nezmění vůbec nic, protože je tady ESO. Ano, zdálo se mi to, Slováci už si chtěli vzít balon a podávat, ale ten balon zapadl do rušku. Tohle to je ESO, připisuje si ho Klimeš, mluvil jsem o tom, že má hodně nebezpečné podání, teď to potvrdil 100%, získává ESO, získává 14. bod, 14-4, další servis a zase obrovské starosti Slováků s přihrávkou. Indra si zpracoval balon, dává Bartuňkovi z pipu Vašina, další bod, zatočil míč přesně do rohu, Lukáš Vašina 15-4, no a teď jsou tady Slováci opravdu na ručník, myslím, že už trenér, a přestože jsme teprve v polovině setu, tak trenér teprve v zastavu 4-15 přemýšlí o tom, co udělat, jakou změnu udělat, aby zastavil český tým, ale to se vůbec nedaří. Další ESO, další přímý bod ze servisu a je krásné vidět, jak Milan Moník, který teď není na kurtu, ale jak se tam raduje s celým realizačním týmem, prostě česká lavička tuto chvíli je jasně nahoře, žije a ta, hlavně to platí o základní sestavě. Další bod 16-4. Slováci protočili sestavu, posílají také dalšího nahrávače Petra Bartáka na kurt místo Filipa Palguta. Filip Palgut je, mluvil jsem o tom, on je vysoký hráč, ale Petr Barták si s ním nic nezadá. Barták měří 197 cm, no tak docela zajímavá strategie slovenského týmu, který má ve své sestavě dva nahrávače, na tom by nic tak divného nebylo, ale oba jsou opravdu hodně vysocí, 197 cm Bartákových a Palgut narostl do 202 cm. Nic to ale zatím Slovákům platné není, ti prohrávají ve druhém setu 5-16, první set vyhrála česká reprezentace 25-21. Český tým bude přihrávat, Bartuněk by měl nahrávat, Vašina také starosti s přihrávkou, Bartuněk doběhl pro ten balón, ne úplně přesná nahrávka a tak si zaútočí také Slováci, středem sítě získávají bod. Vašina šel trochu doprava, ten balón šel přesně do protipohybu, dopadl na čáru, na lajnu, tam nebyl žádný z českých hráčů. Šestý bod pro Slovensko, 16-6 vede český tým. Teď je postavení, Bartuněk je uprostřed sítě, myslím, že je v pozici zadního hráče, to znamená, že má před sebou blokaře a měl by mít k dispozici třeba Vašinu ze zadní pozice, tak aby zaútočil z pajpu na hlavním kulu je Drahoňovský. Pro koho se rozhodne? Pro nikoho. Moník totiž dostává ESO. Ihnat, Jakub Ihnat. Mluvil jsem o tom, že také půjde do Českých Budějovic, nebo už je tam pro tento sezónu. No, zaznamenal ESO, Slováci sedmý bod, trenér Jiří Novák žádá o oddechový čas.
1: Máme tedy čas vám ještě připomenout mimořádný úspěch české lukostřelby. Marie Horáčková ovládla finále světového poháru v Mexiku, na který se dostala vůbec poprvé v kariéře. Mistryně světa z roku 2023 tak zvítězila na turnaji v Saltillo pro 8 nejlepších závodnic. No a věří, že další velké úspěchy ještě přijdou.
7: Doufám, že to tady začíná teprve, že se vlastně ukazuje to, na co trénuju a to, co si myslím, že i ty tréninky mě ukazují, na co mám, protože já jsem tuhle sezonu chtěla vlastně mnohem víc. Myslím si, že jsem na to měla, ale měla jsem trošku trable s vybavením. Jsem ráda, že to ale nakonec klaplo. I v finále teda byl krásná třešnička na dortu.
1: Navíc na turnaji o basketbalovou ligu mistrů v Bulharsku už začala druhá půle utkání mezi Opavou a Dziky Varšava. Zatím to ale Opavané nezachytili a prohrávají 51-55. Kdo zatím nezachytává třetí utkání na mistrovství Evropy, to jsou Slováci. Pojďme na druhý set, utkání proti Česku, je u toho Kamil Jáša.
0: Bartuněk, dlouhá nahrávka přes celé hřiště na Drahoňovského, ten se toho nebál, udeřil plnou silou, ale jeho smeč zastavil blok a Slováci teď vytloukají český dvojblok, no trochu se ten bodostroj z českého pohledu zastavil na 16, je to 16-8, trenér Jiří Novák dokonce zvyšuje hlas, to také u něj nebývá úplně zvykem, vypadá to na takové lehké polevení českého týmu, Bartuněk stále zůstává v té pozici, stále zůstává uprostřed hřiště, za sebou má Indru, před sebou Drahoňovského, na pipe by se mohl rozběhnout ze zadní pozice Vašina, nejprve je ale důležitá věc dobře přihrát slovenský servis, to se celkem vlastně vůbec nedaří, teď Vašina útočí, ale Slováci zpracovali, nahrávka, která míří na hlavní kůl, tvrdá rána, tečovaný balón a devátý bod pro Slovensko. Tak vrátím se k tomu servisu, nebo spíš k české přihrávce, došlo přesně k tomu, že musel přihrávat také Patrik Indra, ten balon letěl úplně doprava k čáře, Indra se tak jenom sklonil pro ten míč a nepřihrál vůbec přesně, tak je, on je univerzál a není jeho popisu práce přihrávka, to se také naplno projevilo a Slováci získávají už devátý bod, no najednou je ten rozdíl šestibodový a to zase není nic, co by se dohnat nedalo, nebo tedy 7 bodů ještě ztrácejí Slováci, ale nadhazují si další balón, další rána, výborné podání, Moník zpracoval, Indra zakončí a dává sice out, ale stečí, tak teď tedy myslím, že si všichni hráči v dresech, fanoušci s českými vlajkami i trenér Jiří Novák zhluboka oddechli, ten úder se Patriku Indrovi nepovedl úplně 100%, ale naštěstí tedy pro český tým tam byla teč a je to 17. bod. Na kurtu se objevuje Marek Šotola a my budeme také informovat posluchače Radiožurnálu. Probíhá druhý set, teď Šotola zasmečoval, získává další bod pro český tým. První set vyhrála česká reprezentace 25-21. Ten druhý mají čeští reprezentanti rozehraný opravdu výborně, vedou 18-9. Šotola zasmečoval z veliké výšky a ještě odtečoval ruce bránících Slováků. Na servisu kapitán Patrik Indra. Česká volejbalová reprezentace kráčí za vedením 2-0 v tomto utkání. Pokud český tým zvládne celý zápas, tak postoupí do osmifinále nebo bude mít jistotu postupu do osmifinále mistrovství Evropy. Stav utkání ve druhém setu Česká republika Slovensko 18-10. Z Modeny Kamiliáša, Radiožurnál. A vracíme se zase do přímého přenosu Radiožurnálu Sport. Všechny zápasy české volejbalové reprezentace z evropského šampionátu vám přinášíme přímým přenosem. 18-10 vede česká reprezentace na kurtu. Teď zůstává nahrávač z Beskyt Ondřej Roman, 185 cm. Nepříliš vysoký tedy nahrávač, který přiběhne k síti, za sebou má Šotolu, mohl by mu poslat balón, ale nebyla to úplně dobrá přihrávka, tak Drahoňovský jenom si tak nadhodil šikovně. Roman znovu dává na Drahoňovského. Drahoňovský po druhé diagonálou razantně získává bod 19-10. Matouš Drahoňovský opravdu výborným způsobem do turnaje vstoupil a pokračuje ve velmi dobrém výkonu, mění působiště, belgický Mazejk vymění za polskou Radom a chce se koncentrovat na výkony možná nejkvalitnější evropské soutěži nebo určitě v jedné nejkvalitnější. A zatím tady na mistrovství Evropy podává opravdu dobré výkony. Teď servíruje, servis výborně zase potrápil přihrávačskou sestavu Slovenska, ale Slováci to zvládli výborně. Útok ze střední zóny, ze zadu, ze zóny 5 rána, pěkná kombinace, taková utajená, český blok v té konkrétní situaci nevěděl, kam dřív skočit, tak nevyskočil vůbec a byl z toho slovenský bod 19-11, to je stále dobrý náskok české reprezentace při tom, kdy bude vplouvat do koncovky druhého setu, ta snad tedy by neměla být vyrovnaná. Další slovenský servis a tohle bude co? Asi out, ano. Je to out, Šotola je hodně vysoký, čahoun, sklonil se, také má přezdívku komín, sklonil se, aby ho ten balon netrefil, jako se to stalo slovenskému volejbalistovi, ale Šotola to udělal šikovněji, nechal balon vypadnout vedle kurtu a český tým už má 20-11. Servis tvrdý, Slováci velké starosti, nahrávka na hlavní kůl, dobře postavený český trojblok, zaznamenává už 21. bod, to jsou ale dlouháni Klimeš, Šotola a ještě tam přispěchal z hlavního kůlu na pomoc smečař Lukáš Vašina. Trojblok sestavený naprosto jasně, načasovaný ideálně, zaklopené ruce, balon dopadl před 3-metrovou čáru, to znamená 21-11. Klajmon nadhodí si balon a zase to bude tvrdá rána z podání. Ano, Slováci téměř odletěli od toho míče, ale vracejí stejnou silou. To je Gulák, on se umí opřít do balonu. To vědí všichni. Razance je jeho velká přednost. Teď se navíc vytočil a trefuje krásně Růžek. Slovensko získává 12. bod 21-12. Na kortu zůstává Marek Šotola, zůstává tam také Roman po tom klasickém dvojstřídání. Je to zřejmě úvaha trenéra Jiřího Nováka, že má k dispozici dva univerzály, řekněme, podobných kvalit, i když podle trenéra Nováka je Patrik Indra lehce komplexnějším hráčem, tak se prostě snaží dávat prostor oběma, jako v tuto chvíli Patriku Indrovi, ten se vrací na kort, odpočinout si jde Roman, Indra půjde k síti, to je zase velká hrozba pro slovenské volejbalisty a na servisu Marek Šotola, jeho levačka také umí udeřit do balonu, zarotovat umí ten servis, tohle byla rána velké starosti Slováku, nepovedl se jim to k středem sítě, tam si počkal Klimeš a je to už 23. bod, 23-12 vede český tým, míří naprosto v poklidu, jasně za vítězstvím ve druhém setu, které bude znamenat vedení 2-0, ale určitě to zazní na lavičce, Jiří Novák bude připomínat hráčům to, co se tady odehrálo v předchozích dvou zápasech, dokonce se Švédskem český tým vedl 2-0 a byl z toho pátý set, tak snad takový podobný scénář čeští volejbalisté nepřipustí. V pondělí odpoledne také přijmeme přenosu radiožurnálu Sport. Slováci si pomohli, když to nešlo razancí, tak si pomohli ulívkou. Moník na balón nedosáhl. Stav zápasu 20, tedy druhého setu 23-13 pro českou reprezentaci, která teď bude útočit, pokud zvládne samozřejmě a dobře si zpracuje ten servis. Ve třech budou přihrávat z levé strany Vašina, uprostřed je Drahoňovský, na pravé straně Milan Moník a ještě vpravo je vbíhající nahrávač Luboš Bartůněk, který už se rozběhl k síti, ale nemusel vůbec nikam spěchat. Pokažený servis znamená český setball. Je tady setball, první setball ve druhém setu. Jenom připomenu, český tým vede 25-21. Tedy vede, vyhrál první set 25-21 a vede 1-0 na sety. Ještě taktické střídání, Matěj Pastrňák přijde k síti, aby trenér Jiří Novák neponechal vůbec nic náhodě. Na servisu Lukáš Vašina. Tak pojďme společně s ním sledovat český setball. Narodil si balon. Servis, smečované podání, Palgut nahrává za hlavu, je zablokovaný, ale ten balon se od Pastrňáka odrazil do sítě, do takzvané volejbalové kapsy, to znamená pod Proslovensko 14. ve druhém setu. 25-21 a teď už jenom otázkou, skóre, možná minut, času, vteřin, na jakém údaji se zastaví druhý set. Zatím je to 24-14 pro českou reprezentaci, která teď ve třech bude přihrávat. Nahrává Bartůněk, ne, nemusí nahrávat, balon letí rodně, daleko 5 metrů, 7 metrů za kurt. Je to další pokažené slovenské podání, konec druhého setu. 25-14, ten zápas se zatím pro české barvy vyvíjí velmi dobře, je to 2-0 na sety.
1: Třetí set, ten začne po delší přestávce, zhruba 7-minutové na radiožurnálu Sport. Budeme u toho.

0: Basketbalisté Opavy hrají o to, aby se dostali do základní fáze Ligy mistrů. Hrají osmifinále a v 8. minutě třetí čtvrtiny prohrávají s Varšavou 64-74. Hraje se v Bulharsku. Teď ale nabízíme aktuální zprávy.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 17 hodin. A to je čas na zprávy s Anou Horáčkovou.
2: Vláda schválila přísnější regulaci kratomu. Lidé by si ho nově mohli kupovat až od 21 let. Švédští politici začínají vyjednávat o nové vládě. Češi bojují o třetí výhru na evropském volejbalovém šampionátu. Hrají se Slovenskem. Nehody brzdí provoz na hradecké dálnici D11 u Poděbrad, a to v obou směrech. A počasí zítra čekejte slunečný den s mlhavým ránem. Teploty až 24 stupňů.
3: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
2: Vláda dnes schválila novelu zákona o návykových látkách, takzvaný Lex Kratom. Ta zavádí výrazné zpřísnění pro prodej kratomu. Nově by ho třeba mohli koupit jen lidé od 21 let. Policie by taky mohla dočasně uzavřít prodejny, které kratom nabízí. A vláda dnes nakonec odložila rozhodnutí o možnosti, že by se proti chřipce očkovalo i v lékárnách. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO po jednání kabinetu řekl, že ministři měli k návrhu připomínky, které se teď bude snažit vyřešit. Institut klinické a experimentální medicíny opakovaně porušoval zákony i vnitřní předpisy při nakládání s veřejnými penězi a majetkem. Vyplývá to z kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu. Podle něj v letech 2022 až 2024 IKEM porušil zákon třeba u 15 veřejných zakázek za víc než 380 milionů. Zadával taky zakázky bez soutěže jedinému dodavateli. IKEM považuje výsledky kontroly za závažné, říká jeho mluvčí Barbora Brunclíková.
4: IKEM již v průběhu kontroly reagoval přijetím řady nápravných opatření a v řadě případů se jednalo o částečně chybějící dokumentaci u vybraných vzorků. Současné vedení od počátku svého fungování pracuje na zavedení funkčního vnitřního kontrolního systému. Cílem bude nejen kontrola dodržování směrnic IKEM a zákonných požadavků, ale rovněž zavedení preventivních účinných mechanismů.
2: Ve Švédsku začínají povolební vyjednávání, a to i přesto, že výsledky parlamentních voleb zatím nejsou zcela sečtené. Hlasování je velmi těsné a čeká se na korespondenční hlasy. Premiér Ulf Kristersson, jehož straně výsledky zatím nejsou nakloněny, svolává na večer schůzku koaličních stran.
5: I přesto, že zatím o tři mandáty vede opoziční uskupení středových a levicových stran, je premiér Ulf Kristersson přesvědčen, že se jim nepodaří najít dohodu na společné vládě. Ještě během volebního večera naznačil, že se bude pokoušet udržet pravicový kabinet. Opoziční strany ale odmítají podpořit vládu, ve které budou krajně pravicoví švédští demokraté. Bez jejich podpory se ale případný pravicový kabinet neobejde. Ze Stockholmu Jakub Lucký, Radiožurnál.
2: Lázeňský hotel Praha v Luhačovicích může i dál přijímat k pobytům nové klienty. Krajská hygienická stanice ve Zlíně totiž zrušila zákaz vydaný minulý týden. V lázeňském domě evidovali hygienici od začátku července na 170 onemocnění norovirovou infekcí. Od 9. září se už ale neobjevil žádný nový případ nemoci a pro provoz lázeňského domu teď postačí jen zvýšená hygienická opatření. Necelé 200 kin po celém Česku nabídnou o víkendu vstup za stovku. Do akce nazvané Kinodny se 19. a 20. září zapojí promítací sály ve 141 městech. V programu najdou diváci jak premiérové filmy, tak oceňované dokumenty. Mezi nimi třeba snímky Kdyby se holuby proměnily ve zlato, anebo časozběrný portrét Bára Basiková. Pokračuje předseda Asociace provozovatelů kin Dan Krátký.
6: Zkušeností vidíme, že spousta především jedno- a dvousálových kin svůj hrací profil výrazně právě na 19. a 20. září, experimentuje se žánry a cílovými skupinami, ale zároveň testuje například i časy dopolední, testuje časy nočních míst a podobně, takže to zvyšuje pestrost, kterou to kino jako kulturní instituce nabízí regionu.
7: Sport. Čeští volejbalisté hrají na mistrovství Evropy proti Slovensku o třetí výhru ve skupině. V italskému Deně to sleduje i reportér Kamil Jáša.
8: Zatím se ten zápas z českého pohledu vyvíjí náramně. 2-0 vedou na sety čeští reprezentanti. První set vyhráli 25-21, ten druhý 25-14. Aktuálně se rozbíhá třetí set, v něm je stav vyrovnaný 2-2. Z Moderny Kamil Jáša, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehody na hradecké dálnici u Poděbrad a kolony u Litomyšle. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové čekejte kolony v omezení u Poděbrad. Na 34. kilometru v obou směrech nehody. Jak do Hradce, tak i ve směru na Prahu blokované levé pruhy. Delší je v

0: jízdním pruhu a kolona je tam už z Cínovecké ulice. Vyhněte se i spojovací směrem do Libně, tam je u Sesky zúžení a kolona na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude slunečno, jen ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností, teploty v úterý od 19 do 24 stupňů Celsia, na horách, tak tam se ta maxima zastaví většinou kolem 16 stupňů. Tolik zprávy.
3: 17 hodin 6 minut, posloucháte Radiožurnál Sport, přejeme vám krásný den. Čeští volejbalisti se čím dál tím víc přibližují k postupu do osmifinále mistrovství Evropy, respektive k tomu, aby si to playoff zajistili. No a tak to nebudeme zdržovat a rovnou se vydáme zase do italské Modeny na evropský šampionát a na československý souboj za naším reportérem Kamilem Jášou.
4: Je to český volejbalový koncert, 2-0 na sety vede česká reprezentace, trenér Jiří Novák teď dokonce zatleskal, to u něj nebývá úplně zvykem, zatleskal svým svěřencům, pravá ruka volná, v levé ruce má desky, tam asi maketu hřiště, myslím, že bude spokojený s vývojem zápasu, 2-0 na sety, první set 25-21, druhý 25-14 a ve třetím setu vede český tým 5-3. Se mnou na komentátorském stanovišti Radiožurnálu Sport, ale počkám až po té výměně, až si Dráňovský zasmečuje, tvrdá rána. Matouš Dráňovský si přibalil do svého zavazadla pro tento turnaj výbornou formu. Ne, že by přihrál úplně výborně, za toho trenéra si nepochválí, ale potom odútočil skvěle, získává další bod 6-3. Manažer českých volejbalových reprezentací Miloslav Javůrek, mimochodem vy jste také reprezentoval Českou republiku, nereprezentoval jste ještě třeba v některých mládežnických kategoriích Československo, to už jste nestihl.
5: To jsem nestihl, evropský šampionát jsem stihnul, ale nicméně zpátky do reality.
4: No, realita vypadá výborně, musím říct, že i z toho pohledu trenéra Jiřího Nováka, že měl trochu obavy ze slovenské hry, když viděl včera Slováky proti Itálii.
5: Ne, určitě, viděli jsme, že Slováci si Talama hráli perfektně, oni samozřejmě necítili žádný tlak, šli do toho bezbázně a hany, vycházelo jim to, nicméně dneska na ním ten tlak už asi bude znát, i když papírově jsou opět, řekněme, outsideri, nebo my jsme favorité. Nicméně ten výkon Slováci nezopakovali. Zatím.
4: Stav utkání je v tuto chvíli 6-4 a po zkaženém podání dokonce sedmička na českém kontě. To byl servis, ten letěl možná 8 metrů, možná trefil reklamní banery, to už se Slovákům stalo v prvním setu. Kdyby tady možná ten reklamní banner není, tak ten balón letí ještě teď. 7-4 a Patrik Indra, to je dobrá zpráva, vypadá opravdu výborně. Narodil se balón, udeří do něj levačkou, jeho rána. Tohle to zase mají hodně těžké Slováci. Točí Gulag, dostává ten balon zpátky pod nohy, Dráňovský a Klajmon, výborný dvojblok. I tohoto slovenského univerzála psychicky dostali čeští reprezentanti obranu hodně dolů.
5: První se to se mu dařilo, nicméně i jeho jsme dokázali obranou donutit smečovat do směru, kam chceme, a obrana na síti dneska funguje velmi dobře.
4: Říká ve vysílání Radiožurnálu Sport manažer českých volejbalových reprezentací Miloslav Javůrek. Napadá mě, když se dívám po levé ruce, není nakonec pod tlakem také český tým a český realizační tým, protože před malou chvílí dorazili Marek Pakosta, předseda Českého volejbalového svazu, teď tam živě diskutuje s místopředsedou Českého volejbalového svazu Jakubem Novotným, který mimochodem hrával nejvyšší soutěž v Itálii v Perugii.
5: Nemyslím si, že to na kluky má vliv. Marek Pakosta už přijel dneska dopoledne, s klukama obědval, takže to není žádný rušivý faktor.
4: Budeme se věnovat další situaci. Teď zřejmě turecký rozhodčí Skin Yener řeší nějakou konkrétní situaci u videa a za malou chvíli se rozhodne. Jeho kolegyní je Ksenia Jurkovičová, stav zápasu 9-4. Co si tak myslíte, že zaznělo při té delší přestávce? A vlastně ta 7-minutová přestávka pro fanoušky moc komfortní není a pro hráči už vůbec ne.
5: No 100% a máme vlastně identický scénář jako v prvním, druhém zápase, kdy jsme vedli 2-0 a ten třetí set se nám nepovedl a to utkání jsme vždycky zdramatizovali, nicméně vždycky dovedli do vítězního konce, nicméně určitě chceme nepodcenit ten vstup, což se nám povedlo a v ideálním případě ukončit to ve třech setech.
4: Tak protože v Radiožurnálu Sport rádi přinášíme přesná čísla, ta přestávka mezi druhým a třetím setem je 6-minutová. Přidal jsem minutu navíc. Tak stále, ale o tu minutu déle se rozhoduje hlavní rozhodčí Skinny Ener z Turecka. Nezdá se mi o výkon úplně přesvědčivý.

0: ne, že by něco pokazil, ne, že by řešil nějaké složité situace, ale teď si evidentně neví rady, jak naložit s touto volejbalovou situací. No a zajímavý je pohled na Jiřího Nováka, tak rezignovaně stojí pod tím Empirem.
1: Určitě si myslí něco nepublikovatelného. Ta doba je nepříjemná jak pro hráče, pro všechny. Ta hra se kouskuje, nicméně to rozřešení musíme si počkat, až nám
0: trvá to dlouho. Navíc levou rukou umravňuje hlavní rozhodčí trenéra Jiřího Nováka, a to už se mu líbit nebude vůbec, ale svoji levačku ukázal na českou polovinu kurtu, to znamená, že český tým si připíše další bod, 9. 9-4. Česká reprezentace má dva vyrovnané univerzály. Je ten důvod, že jsou vyrovnaní, i proto, že trenér Jiří Novák využívá služeb obou?
1: Určitě Marek Šotola ten turnaj začal, odehrál velmi dobře první zápas, v druhém se mu nedařilo, a tím, že disponujeme takhle dvouma kvalitníma světovýma univerzálama, Patrik Indra nám pomohl ve druhém zápase a vlastně si o to místo řekl, vítězná sestava se v tomhle případě neměnila.
0: Já jsem pochválil lékaře Jakuba Avenáry a ten tu práci začal, potom odjel do Prahy, teď už tady má záskok za sebe, lékařská práce ale funguje výborně.
1: Jednoznačně jsme moc rádi, že tady máme. Martin Debnar převzal štafetu a stará se o celý kolektiv, tak aby těch bolístek, jestli nějaký jsou, aby byly co nejkratší a vyléčeny.
0: Mašina teď nahrává na Indru. Indrova rána, na to Slováci nemají odpověď. Patrik Indra opravdu vypadá daleko lépe než v sobotu a samozřejmě, že český tým bude jeho dobré výkony potřebovat v těch nejdůležitějších zápasech. Teď je to 10-5 ve třetím setu, 2-0 na sety. Já poděkuji Miloslavu Javůrkovi, zeptám se na poslední věc, už pomalu balíte směrem do Turína, jak ten vlastně turnaj pokračuje. Osmi finále v Turíně.
1: Osmi finále v Turíně, samozřejmě ještě musíme počkat na výsledky posledních dvou zápasů naší skupiny, jak bude hrajeme, jak se bude vyvíjet ta protilehlá skupina, ještě je brzo.
0: Ta finská
1: ještě je brzo kalkulovat.
0: Ale večerní zápas můžeme pozvat i posluchače Radiožurnálu Sport. Hraje se od 21 hodin tady v Pala Panini, v krásné hale v krámu volejbalu z Itálie, a to určitě bude zážitek.
1: Určitě všichni přijďte k posluchačům.
0: Díky moc za odborné postřehy. My se budeme dál věnovat přímému přenosu Radiožurnálu Sport. 10-6 vede česká reprezentace. Teď bude přihrávat Vašina, přihrál výborně a také si zasmečuje levačkou. Otřel balon o Gulakovi ruce a ještě se tak usmívá. No, pokud s ním budeme mít příležitost mluvit po zápase, tak to možná také bude téma v tom předchozím utkání. Dokonce třikrát Lukáš Vašina zasmečoval nebo zaútočil levou rukou a na to teď smeč nebyla. Přehodil balon levou rukou chytře na slovenskou polovinu a získává 11. bod. Zdá se to naprosto evidentní, ale nechtěl bych to zakřiknout, že na lavičce českého týmu zazněl apel na to nic nepodcenit. V žádném případě Slováci dokážou se zdvihnout jedním dobrým zákrokem třeba v poli a mohlo by přijít několik nepříjemností, které česká reprezentace nechce v žádném případě dopustit. Patrik Indra je vpravo na zadní čáře, přeběhne si na pravou stranu, on je levák, takže Bartůněk mu tam bude chtít vyslat balon. To ale až po slovenském servisu. Moník výborně, středem sítě rána, vytlučený slovenský blok, Klimeš udeřil do balonu přímo před sebe. Slováci na něj sice počkali, ale je to bod pro český tým, 12. v pořadí, 12-7. Luboš Bartůněk na servisu, nahrávač, hlavní strujce, hlavní tahoun nebo jeden z hlavních tahounů toho senzačního úspěchu na mistrovství světa. Jeho servis technicky tak, aby Slováci museli útočit z hlavního kůlu, a to se přesně potvrdilo. Tam nezvládli situaci, posílají balon daleko do autu a tohle bude, měl by to být bod pro český tým, ale Turek ukazuje na druhou stranu, vypadá to, že se Patrik Indra sportovně přiznává, aby se zase další prodlevou nemuselo řešit, co si uvidí. Je to tedy 8. bod pro Slováky, co jsem řekl, neplatí. Na 13. si česká reprezentace bude muset ještě chvilku počkat. 12-8 vede český tým. Patrik Indra si přeběhne na post univerzála. Přihrávka Moníková taková solidní a právě Indra útočí, tvrdá rána. Ne, Slováci prostě nemají protizbraň na útoky Patrika Indry. který útočí hlavně z té pozice. Volejbalisté o ní mluví jako o Hondě. Je to zóna číslo 2, vlastně i 1, když je v zadní pozici a Patrik Indra hraje skutečně náramně. 13-8, teď Lukáš Vašina. Vysoko si narodil ten balon a trefil ho. Slovenská přihrávka v tuto chvíli dobře. Balon se otřel o Patrika Indru, zřejmě ano, možná o ucho, možná o tvář se otřel ten míč, který končí v autu. Slovenský bod 9-13, tak teď zase Slováci, bere si balon do svých rukou Erik Gulák. Je to univerzál, měří 196 cm, dokáže udělit balonu opravdu obrovskou razanci, také docela vysoký nados, jenomže balon netrefil tak, jak by si představoval, trefilo do poloviny sítě, to znamená, že přibývá další bod pro český tým, no a zdá se mi z řečí obličejů slovenských volejbalistů, ti nemají vůbec žádnou radost ze života dnes odpoledne a je na nich docela vidět, že to utkání, jak se tak ve sportu říkává, už trochu zabalili, navíc teď si znovu nepřesně přihráli trochu zmatku ve slovenské hře. Tohle bude další aut. Tohle byla chytrá věc od Patrika Indry. Byl tam český trojblok, ale zdálo se mi, že Patrik Indra v posledním okamžiku stáhl ruce z bloku. Přišla rána jako zděla, ale balon zase letěl možná 3 metry za kurt. A to znamená, že je to 15-9 pro český tým. Je tady oddechový čas pro Slovensko.
2: A mezi tím, co se Češi přibližují k tomu, aby si zajistili postup do play-off mistrovství Evropy ve volejbale v utkání proti Slovensku, tak sen o lize mistrů se tak trochu rozplývá basketbalistům Opavy. Už jsme to trochu nakousli před zprávami, že o poločase to bylo mezi Opavou a Dziky Varšava vyrovnané 50-50, teď je to ale ve čtvrté čtvrtině a konkrétně čtvrté minutě 83-90 v neprospěch tedy Opavy. Jenom připomenu, že tohle je teprve osmifinále té kvalifikace o ligu mistrů. Pokud by Opava chtěla postoupit, musela by jednak otočit zápas proti týmu z Polska a potom ještě postoupit až do finále a ovládnout samozřejmě i to finále. Takže vypadá to, že Opava bude moct na ligu mistrů zapomenout už v osmifinále, ale ještě zbývá minimálně těch 6 minut ze čtvrté čtvrtiny, ale Opava s Varšavou prohrává 83-90.
3: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.
2: Míříme zase tam, kde se Čechům daří o poznání víc, a to je, a platí to už ve třetím utkání v řadě, mistrovství Evropy ve volejbale, protože připomínám, že Češi porazili Řecko 3-1 na sety, potom i Švédsko, tam to bylo napínavější v 5 setech. No a teď hrají Češi proti Slovensku a vypadá to, že by tohle mohla být zatím ta nejjednodušší jízda z těch tří zápasů. Pokračuje dál náš reportér Kamil Jáša.
0: No, jak to tak někdy bývá, Slováci sklízejí ze všech stran pochvaly za výkony proti Itálii, hlavně včerejší zápas odehráli opravdu hodně odvážně. Pro Slovensko jde o 12. účast na mistrovství Evropy. Do soutěže se Slováci vracejí po té, co se jim nepodařilo kvalifikovat se na šampionát v roce 2023. Vlastně Slovensko mezi třemi týmy tady na mistrovství Evropy 26, které před třemi lety na evropském šampionátu chyběly, ale co jim to je platné Slovákům, pochvala ano za výkon, jenomže body sbírají čeští reprezentanti, mají už 16, vedou 2-0 na sety, první set vyhrála česká reprezentace 25-21, druhý 25-14 a teď vede 16-11. Na servisu nový muž ve slovenské sestavě, Louhán, 201 cm vysoký Daniel Selong, si v tuto chvíli bere balon, točí ho, zvede si ho do dvou rukou, nadazuje ho, s pravačkou do něj udeří plachtící podání, které Vašina zpracoval naprosto brilantně. Roman nahrává, vybírá si za hlavou Marka Šotolu. Šotola si naběhl na tu přirychlenou nahrávku, trefil balon přesně diagonálou, ostřejší ještě než ostrou, posadil ten balon do oranžového prostoru. Je to 17. bod, ani náznak po podcenění v projevu českého týmu a ještě to umocňuje trenér Jiří Novák, který okamžitě ukazuje nahrávači Romanovi, kam se má postavit pro případnou obranu. Slováci tedy nahrávka za hlavu, Gulák se trafil do balonu, vytlouká Vašinu. Vašinovi je to lehce líto, protože tam byl výborně, přiletěl na poslední chviličku do toho bloku, ale od jeho rukou se míč odrazil těsně do autu. 17-12 na Servis v tuto chvíli přichází Petr Barták, nahrávač, který vystřídal Filipa Palguta. Filip Palgut rozehrál tento zápas, teď tedy druhý rezervní nahrávač. Přihrával trochu paradoxně univerzál v české sestavě Marek Šotola a středem sítě získává česká reprezentace 18. bod ve třetím setu. Je to tak, jak říkal ve vysílání Rady žurnálu Sport před malou chvílí manažer českých volejbalových reprezentací Miloslav Javůrek, pokud český tým zvládne dohrát tento zápas do vítězného konce a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by to mělo být jinak, tak postoupí do osmifinále evropského šampionátu a tím získává i ten zítřejší souboj s Itálií takové větší kouzlo. Pokud nebudete mít nic vážnějšího na práci, tak vás zveme k poslechu přímého přenosu radiožurnálu Sport. Bude to velký svátek, tady hala Pala Panini bude vyprodaná do posledního místa. Atmosféra při italských zápasech je skutečně výjimečná. Italové se zkrátka umějí pobavit a volejbal je pro ně jedním z hlavních sportů. Teď ale Drahoňovský nespracoval balón, je to SO, slovenský přímý bod z podání, 14. 18-14 vede česká reprezentace. Moník stojí hned vedle Drahoňovského, Moník má polové ruce právě Drahoňovského, možná se tam spolu úplně tak nedohodli, ale Drahoňovský odpálil ten balón někam až do prostoru, kde sedí diváci. Tak další servis, 18-14, znovu oba dva hráči připravení na přihrávku, teď je to out. Myslím, že Ihnáty to, který servíroval, posílá balon metr do autu, takže vlastně přihrávka českého týmu nemusí řešit vůbec nic. Paradoxně, český tým teď má na palubovce dva univerzály, přichází Patrik Indrak, vrací se za Romana, tedy vrací se k síti a na servisu je Marek Šotola. Nadhodí si balon, ještě si s ním trochu pohrál a jeho levačka teď udeřila do míče těsně vedle, mířil přesně diagonálou, zvolil takovou tu nejdelší možnou trasu z levého koutu, z levého kraje hřiště, až trefoval levý okraj hřiště, kde jsou Slováci, ale netrefil úplně přesně, možná půl metru do autu, 15. bod automaticky pro Slovensko, 19-15. Slováci střídají, snaží se namíchat koktejl, který by zastavil český nápor, jenomže to vůbec zatím trenérovi Michalu Masnému nevychází. Patrik Klamanec na servisu, tedy zase změna, další změna ve slovenské sestavě, to bude levačka v akci a úplně stejná písnička, zase metr do autu, Slováci teď už jasně sázejí na kartu, kdyby se, jak se říká, odbrzdili a posílají jednu ránu za druhou, ale ten risk jim vůbec nevychází, je to další pokažený servis, bod zadarmo pro český tým. Lukáš Vašina, jeho podání opatrné, tak aby dal šanci obraně především na síti. To se zatím nepovedlo. Moník ještě skočil pro ten balon. Natáhl se, skočil pro balon, nedosáhl na něj, zlobí se sám na sebe. Stále musí být čeští hráči ostražití. Ten náskok, ano, je příjemný, pohodlný, ale není rozhodující. 20-16 je to o 4 body, proto si česká sestava ve třech musí stoupnout až k základní čáře a očekávat tvrdý projektil, tvrdý míč, tvrdou smeč, která přiletí vlastně jako první útok ve výměně ze slovenské poloviny. Nalevo Drahoňovský, uprostřed Moník, pravo Vašina, zase do autu, teď ne 2 metry, ale metr, tak Slovákům to opravdu nejde za service lineou. Ke svým kamarádům, kolegům se přidal Erik Gulák, univerzál, posílá balon tedy tam, kam to českému týmu vůbec nevadí a to znamená, že už je tady 21. bod, 21-16 vede česká reprezentace. Klineš na podání, pokud jste poslouchali přímý přenos radiožurnálu Sport, tak si vzpomeňte, jakou paseku svým servisem nedělal v předchozím setu a trvá to i v tuto chvíli. Ihnát vůbec nedokázal zpracovat plachtící podání, dobrý trojbok českého týmu, ale Slováci ještě pokračují. Gulák opřel se do balonu, teď to zkusil technicky a to byla dobrá volba. Český tým blokoval, ale Gulák vyskočil, viděl tam mezeru, možná těsně nad blokem, takový úder, který nebyl úplně naplno zahraný, ale trefil úplně přesně tam, kde nestál žádný z českých hráčů. 17-21 z pohledu podávajících Slováků. Jakub Ihnát tedy také předtím zkazil servis a to jsou velké chyby na slovenské straně. Zpracování balonu, Drahoňovský, Moník nenehrál úplně přesně, Slováci si tuhletu výměnu dohrají, Gulák, tvrdá rána, Gulák zase zablokovaný. Svoboda se dostal na kurt před dvěma výměnami a připisuje si okamžitě do statistik úspěšný blok. Štěpán Svoboda před 3 dny odmaturoval, úspěšně složil maturitní zkoušku na zdravotnické škole, přijel k týmu připojil se k týmu později a teď tedy je vidět, že je dobře naladěný, má čistou hlavu. Mluvil také o tom v rozhovoru na vysílání radiožurnálu Sport. Navíc Patrik Indra přidává ESO, to je koncert českých volejbalistů 23-17. Česká reprezentace naprosto jasně míří k vítězství v tomto zápase. Je tady ještě jeden oddechový čas pro Slovensko.
2: A tak si na radiožurnálu Sport v 17 hodin a 25 minut můžeme zmínit i jednu fotbalovou aktualitu. Olomouc opustil srbský záložník Dario Grgić, 23-letý bývalý mládežnický reprezentant zamířil na hostování do konce sezony do Ružomberoku. Součástí dohody není opce na případný přestup, oba prvoligové kluby o tom informovali na svých webech.
3: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
2: A teď už zase italská Modena, mistrovství Evropy ve volejbale a třetí utkání Čechů na turnaji, dva předchozí vyhráli a pokud se jim to povede i do třetice, tak si zajistí postup do play-off a jsou k tomu opravdu hodně, hodně blízko. Ten závěr toho třetího setu a doufejme, že i utkání bude dál komentovat Kamil Jáša.
0: Teď je to rozehra, ve které Slováci získávají bod. Byla to zajímavá věc, Patrik Indra zkusil plachtící podání, ale z dálky, to se ve světě volejbalu v roce 2026 opravdu jen tak nevidí. Možná to patřilo někam do 80. minulého století. Nevím, jaký k tomu měl důvod, možná se na to zkusíme zeptat. Bylo to plachtící podání, hodně vysoké, pomalé, Slováci také neměli žádný problém, zkusili útok středem sítě a ten jim vyšel. 23-18 vede český tým, který teď bude útočit tak, aby si vybojoval první setbol, který by byl zároveň i matchbolem. Martuněk bude nahrávat, možná si vybere Štěpána Svobodu, ten přibíhá přímo k němu z pipe Vašina, krásně 24-18. Tohle byla volejbalová paráda, Štěpán Svoboda tam byl, mohl udeřit do balonu, ale Martuněk přesně věděl, že ze zadní pozice se rozběhne Vašina, z pipe získává matchball a znamená to tedy, že na ten matchball dostává do ruky Jiří Benda. Trenér Novák ještě vystřídal tohoto hráče a posílá i jiné libero, Jan Pavlíček také na kurtu. 24-18, 2-0 na sety, právě Benda vyskočil, tvrdá rána, výborný servis. Slováci ale zachytili ten malý útok středem sítě a právě o Štěpána Svobodu otřeli ten míč. Odražený balon někam až mezi fotografy. Je to 24-19 pro český tým a teď bude česká reprezentace útočit na ukončení tohoto utkání. Vlastně tímto zápasem postoupí. Zajistí si postup do osmifinále turnaje a to je velmi dobrá zpráva. Kdo bude teď útočit, komu svěří Luboš Bartuněk, ten poslední úder Vašina ale pokazil přihrávku, takže smečovat také budou Slováci. Gulakova rána, je vytlučený ten dvojblok Svoboda Vašina. Slováci kosmeticky upravují skóre. No, je to 24-20, už historie určitě viděla a pamatuje otočené takové výsledky, ale věřím tomu, že čeští reprezentanti jsou naprosto koncentrovaní a nic takového nedovolí, tak tedy s novou 24-20 další výměna. Přihrávka neúplně 100% Vašina, jeho jenom lehký úder, to Slováci přečetli a chytili ten balon správně, jenomže Slovensko zautočilo jenom do horní pásky. Kapitán Slovenska nedokázal zvládnout tu složitou situaci. Jakub Ihnát tedy končí prakticky tento zápas. Česká reprezentace vítězí 25-20. Je to dobrá zpráva, dobrý výkon před zítřejším pokračováním turnaje. 3-0 na sety, 25-21 ten první, 25-14 ten druhý, 25-20 ten třetí, celkově 3-0 na sety. Opravdu pohodové vítězství po velmi dobrém výkonu české reprezentace také. Teď tam přibíhá k realizačnímu týmu předseda Českého volejbalového svazu Marek Pakosta. Český tým bude hrát osmifinále, ale hlavně zítra od 21 hodin ve skupinové fázi atraktivní souboj s italskými hvězdami. No a pochopitelně je možná i zbytečné dodávat, že radiožurnál Sport bude přímo u toho, takže se těšíme na vás, na posluchače. Přineseme vám přímý přenos z Pala Panini z chrámu volejbalu. Z Modeny Kamil Jáša, radiožurnál.
3: Hokejová Tipsport Extraliga na radiožurnálu Sport.
4: Ahoj, tady David Kempf. Jestli chcete být u každého zápasu Litvínova, ale klidně i ostatních týmů Extraligy, poslouchejte hokej na radiožurnálu Sport. Budete u každého gólu, akce i rvačky. Od prvního kola po poslední finále. Tohle ani v NHL nebylo.
3: Poslouchej Sport. Poslouchej extraligový hokej na radiožurnálu Sport.
5: Posloucháte Radiožurnál, je 17 hodin 30 minut. Zprávy připravila Anna Horáčková. Evropská komise potvrdila, že pozastavila vyplácení podpory Agrofertu ve výši 77 milionů korun. Napsala to v dopise šéfovi rozpočtového výboru Evropského parlamentu. Lhůtu pro vyplacení přerušila na půl roku. Důvodem je potenciální střet zájmu českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. S cílem vyřešit situaci vložil premiér v únoru firmu do nově vytvořeného svěřenského fondu RSVP Trust. Komise ale fond nepovažuje za dostatečné řešení, mimo jiné proto, že potenciální příjemci fondu jsou Babišovi potomci. Sedm zástupců státu, katolické církve a města Prahy před malou chvílí otevřelo korunní komoru ve svatovícké katedrále, kde jsou uložené české korunovační klenoty. Ty budou už od zítra vystavené ve Vladislavském sále Pražského hradu. První čtyři dny si je budou moct prohlédnout školáci. Od soboty až do státního svátku 28. září pak veřejnost. Prezident Petr Pavel předloni rozhodl o tom, že se budou klenoty na hradě vystavovat každý rok. Letiště v italské Katánii opět dočasně omezilo provoz kvůli sopečné činnosti Etny. Všechny přílety na sicilské letiště jsou do dnešních 16 hodin zrušené. Etna je nejaktivnější sopka v Evropě a letecký provoz narušuje pravidelně. Letos v létě byly ale podle provozovatele letiště emise sopečného popela zvlášť intenzivní. To ovlivnilo uprostřed hlavní sezóny dovolenou tisíců cestujících. A komorní filharmonie Pardubice dnes zahájí novou sezónu uvedením nového koncertního křídla značky Steinway & Sons. Nástroj za víc než 5 milionů korun poprvé zazní v Sukově síni Domu hudby při zahajovacím koncertu. Hrát na něj bude maltský pianista Dmitry Iškanov, a to skladby Roberta Schumana a Ludvika van Beethovena. Koncert začne v 19 hodin a vstupenky se ještě dají pořídit. Sport. Čeští volejbalisté vyhráli i třetí zápas ve skupině na mistrovství Evropy. V italské Modeně zvítězili nad Slovenskem 3-0 na sety a zajistili si tak postup do osmifinále.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehody na hradecké dálnici u Poděbrata, kolona u Litomyšle. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové čekejte kolony u Poděbrat v obou směrech. Na 34. kilometru na konci omezení řeší policisté v obou směrech nehody. Blokované jsou vždy levé pruhy a zdržíte se 10 až 15 minut, jak ve směru do Hradce Králové, tak i do Prahy. Na D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna směrem z Ostravy. Kolona hlavně kamionů v pravém pruhu už od sjezdu na Vyškov 226. kilometru až do Brna. Osobním autem pojedete v levém pruhu rychleji. Podobná situace je na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Tam je kolona kamionu od 11. kilometru. Na silnici 35 čekejte kolony mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem. Je tam u Cerekvice omezení, jede se kyvadlově. Kolona teď je pouze ve směru do Hradce Králové a je dlouhá, zdržíte se okolo půl hodiny. V Praze stále silný provoz, ucpaná je dost třeba Modřanská u Barandovského mostu směrem z centra. Je tam u pivovaru nehoda, blokuje jeden pruh. Nehoda i ve Kbelské ulici ve směru do Hloubětína překáží kousek za sjezdem z Cínovecké v Letňanech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Zítra už bude slunečno, ráno a dopoledne ještě místy s mlhami nebo nízkou oblačností a teploměry zítra ukážou 19 až 24 stupňů Celsia. Na horách se ta maxima zastaví kolem 16. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: By nám skupina Cranberries asi ráda dělala společnost třeba i další minutu, tak my ale spěcháme zpátky do italské Modeny, do dějiště volejbalového mistrovství Evropy, kde Češi před malou chvílí porazili Slovensko 3-0 na sety. Slovo vracíme našemu reportérovi Kamilu Jášovi, který má u svého mikrofonu hosta.
1: Ano, trenéra, hlavního trenéra české volejbalové reprezentace Jiřího Nováka. Vy jste v ranním vysílání radiožurnálu Sport vyjádřil obavy ze slovenského výborného výkonu proti Italům. Tak gratulace, všechny slovenské zbraně jste dokázali umlčet.
2: No, dá se to tak říct, ten zápas byl komplexní a vždycky samozřejmě hrajete to, co vám soupeř dovolí. My jsme Slovákům toho dneska moc nedovolili a výsledek byl poměrně jednoznačný.
1: Za stavu 2-0 na sety apeloval jste na hráče, aby se nepřihodilo něco jako v těch předchozích dvou utkáních?
2: Samozřejmě, ale dneska jsem cítil, že to nastavení je takový, že ty kluci už se z toho poučili a šlapali do toho.
1: Rád bych se zeptal na jednu konkrétní věc, protože jste vyřadil ze sestavy v tom předchozím utkání libera Milana Moníka. Zdá se, že to byl dobrý tak, že mu to pomohlo, souhlasíte? Hrál výborně.
2: Hrál dobře dneska, samozřejmě já bych možná k tomu kroku úplně nesáhnul, kdyby ten první zápas byl komplexnější z jeho strany, ale byly tam taky nedotahy, tak jsem řekl, musíme si otevřít i druhý dveře, kdyby nám ten Milan nehrál a musím říct, že si trošku odpočinu, uvědomil si prohlíci svoje chyby a poučil se z toho.
1: Česká volejbalová reprezentace porazila Slovensko 3-0 na sety, tím jste si zajistili postup do osmifinále. Jak teď přistoupíte k utkání s Itálií tady v chrámu volejbalu?
2: Naplno. Jsou to zápasy, kde sice nejsme favoriti, ale nejsme odepsaní. Prostě ty role se obrátí. My teď můžeme s klidným srdcem bušit do soupeřů, kteří jsou papírově silnější než my a pokusit se o překvapení.
1: A bude to pro hráče, možná i pro trenéra zážitek, bude určitě vyprodáno?
2: Jo, včera jsem se byl podívat na zápas se Slovenskem, plná hala, výborná atmosféra, konečně večerní zápas, taky ne, ve 4, takže je všechno pro to, aby jsme, já to nemám rád moc to slovo užili, ale aby jsme se mohli ukázat italským divákům v co nejlepším světle.
1: Tak já snad jenom dodám, že určitě radiožurnál Sport přinese ten zítřejší zápas Česká republika Itálie tady z Modeny v přímém přenosu, tak aby si ho posluchači užili. Díky moc za odpovědi. Gratulace.
2: Děkuju.
1: Z Modeny Kamil Jáša, radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

17 hodin 42 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Přejeme vám krásné pondělí. Připomeňme si tu dobrou zprávu ze světa sportu. Čeští volejbalisté vyhráli na evropském šampionátu v italské Modeně i po třetí, po Řecku a Švédsku porazili taky Slovensko, a to 3-0 na sety, a díky tomu si Češi zajistili postup do play-off mistrovství Evropy, a to s předstihem, protože v základní skupině je čekají ještě dva zápasy, a to proti Itálii a taky Slovinsku. Basketbalisté Opavy, ti si naopak v novém ročníku Ligy mistrů nezahrají. A to proto, že prohráli v kvalifikaci, konkrétně už v jejím osmifinále s polským soupeřem Dziki Varšava 99-116. Po poločase to bylo na koš vyrovnané 50-50, ale zejména třetí a čtvrtá čtvrtina se Opavě nepovedla.

17 hodin 46 minut. Dál posloucháte Radiožurnál Sport, jedinou čistě sportovní rozhlasovou stanici v Česku. Zhruba za půl hodiny se na kurt v brazilském São Paulo v úvodním kole tenisového turnaje WTA představí Dominika Šalková, 22letá česká tenistka. Její soupeřkou bude Španělka Busázová Maneirová. No a Šalková není jedinou českou tenistkou, která se představí na turnaji v São Paulo. Zítra čeká vstup do turnaje taky ještě mladší 18letou Vendulu Waldmannovou. No a ta bude hrát samozřejmě taky, tedy to úvodní kolo, no a její soupeřkou bude Italka Pigosiová. A když už jsme v tom zítřejším tenisovém programu, tak nakouknout můžeme taky například do mexické Guadalajary, kde bude v osmifinále hrát Sara Bielek proti Američance Parksové.

17 hodin 51 minut. Už jsme zmiňovali, že čeští volejbalisté na mistrovství Evropy zatím válí, vyhráli všechny tři úvodní zápasy nad Řeckem, nad Švédskem a taky nad Slovenskem. To znamená, že jsou Češi ve skupině aktuálně druzí s 8 body. Čekají je už jenom dva zápasy, a to se silnou Itálií, která zatím vyhrála také všechna tři utkání. Navíc Itálie ztratila jenom jeden jediný set, ale potom čeká Čechy na závěr skupiny ještě taky Slovinsko. To má za sebou dva zápasy, také zatím 100% tým, navíc bez ztráty jediného setu, a dnes večer budou hrát Slovinci proti Řecku od 9 hodin. Večer můžeme se taky podívat na ty zápasy na volejbalovém evropském šampionátu, které se právě hrají. Němci vedou nad Švýcary 2-1 na sety a v tom čtvrtém 17-14. Ukrajina ta už porazila Portugalsko 3-0 na sety. Srbsko prohrává s Nizozemskem 1-2 a právě teď začíná čtvrtý set.

0: Matone Running Festival Ústí nad Labem se blíží. Radiožurnál a Ranček vás zvou na závody ve městě na Labi. Zažijte jedinečnou atmosféru industriální severočeské metropole obklopené krásnou přírodou, včetně unikátního průběhu místní chemičkou. Těšte se na tradiční Matony půlmaraton, spolchemie běh na 10 kilometrů nebo rodinné běhy DM Rodinná míle a DM Bambíny Run. Největší běžecký závod na severu Čech už 19. září. Mediálním partnerem závodů Ranček je Radiožurnál.
1: Už v pátek a v sobotu se můžete těšit i ve vysílání Radiožurnálu Sport na kvalifikaci tenisového Davis Cupu v O2 aréně mezi Čechy a Američany. O té nominaci Česka už jsme několikrát mluvili. Jsou v ní singlisté Jakub Menšík, Jiří Hléčka a Vít Kopřiva v záloze, pak taky Patrik Rekl a nově Adam Pavlásek, který nahradil Tomáše Macháče. Teď už tedy taky známe novinky z nominace právě soupeře, tedy Spojených států na tenhle duel Davis Cupu. No a z té sestavy vypadly Taylor Fritz a Tommy Paul. Na soupisce jsou tedy nově Lerner Tien, Martin Dam a taky Austin Krajíček. To znamená, že proti Česku výrazně oslabená sestava Spojených států.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 18 hodin. Začínají hlavní zprávy.
1: Vláda chce zpřísnit pravidla pro nakupování kratomu. Jeho prodej budou moct regulovat i obce.
2: Tak, aby to třeba nebylo v blízkosti škol nebo nějakých zařízení, kde se objevují děti.
1: Moderátoři Marek Eben a Tereza Kostková po 20 letech skončí v taneční soutěži Stardance.
3: Tato řada bude výjimečná tím, že my si ji výjimečně užijeme úplně naposledy.
1: Čeští volejbalisté porazili na mistrovství Evropy Slovensko a mají jistý postup ze skupiny. Na D1 brzdí provoz nepojízdné auto v omezení u Šmejkalky a počasí zítra bude slunečno, teploměry ukážou až 24 stupňů. Jsou tu hlavní zprávy, dobrý večer vám přeje Anna Horáčková.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy, víme, co se děje.
1: Pravidla pro prodej a nakupování kratomu by měla být od příštího roku přísnější. Takzvaný Lex Kratom schválila vláda. Chce třeba zakázat prodej této psychomodulační látky přes internet a zavést spotřební daň.
5: Látka by měla podléhat taky základní 21% sazbě DPH. Užívání kratomu je rozšířené hlavně mezi středoškoláky. I proto kabinet podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za ANO upravuje taky věkovou hranici.
2: Navyšujeme věkovou hranici pro legální nabývání a užívání psychomodulačních látek z 18 na 21 let.
5: Zpřísnění pravidel podporuje i část opozice, třeba starostové. Podle předsedkyně jejich klubu Michaely Šebelové by ale kabinet neměl rušit e-shopy.
6: Zrušení toho online prodeje přesune lidi na černý trh a nebude to funkční prostě opatření.
5: Stejné obavy má také Hospodářská komora. Při užívání kratomu hrozí vznik závislosti a předávkování. Mezi jeho nejčastější negativní účinky patří bušení srdce, zvracení nebo zmatenost. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Na Pražském hradě právě teď jedná prezident Petr Pavel s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Diskutovat mají o zahraniční politice. Vztahy mezi prezidentem a premiérem se zhoršily na jaře kvůli sporu o účast na summitu NATO. Schůzku na Pražském hradě sleduje reportérka Daniela Brichtová.
7: Prezident Petr Pavel dnes řekl, že je rád, že se schůzky obnovují. Setkali se už po posledním jednání Bezpečnostní rady státu na žádost prezidenta. Ten chtěl schůzky obnovit už po aliančním summitu v Ankaře, ale předseda vlády tehdy odmítl. Dnes mají řešit například zahraniční cesty, české zastupitelské úřady, ale i valné shromáždění OSN, kam hlava státu odletí tuto neděli. Na akci pojede i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. I on byl na dnešní jednání pozvaný, ale odmítl s tím, že se tak dohodl s premiérem. S Petrem Pavlem se má Macinka vidět v pátek. Z Pražského hradu Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: 7 klíčníků odpoledne otevřelo korunní komoru svatovítské katedrály. Korunovační klenoty budou ve Vladislavském sále Pražského hradu k vidění 14 dní. A na místě je reportérka Tereza Cedidlová.
8: 7 klíčníků, mezi nimi prezident Petr Pavel, předseda vlády Andrej Babiš a pražský arcibiskup Stanislav Přibyl otevřeli malé dveře v rohu kaple svatého Václava, odkud po zhruba 5 minutách vynesli společně s památkáři a specializovaným personálem svatovíckou korunu, královské žezlo a jablko zabalené v pouzdrech. Pražský arcibiskup pak pronesl krátkou modlitbu a kaplí zazněl svatovícký chorál. Klenoty památkáři uložili do červené schránky, kterou přinesli 4 členové hradní stráže za zvuku bijících zvonů do nedalekého Vladislavského sálu. Výstava klenotů i dalších předmětů společných s korunovací českých panovníků uvidí už zítra první skupiny školáků. Od soboty do 28. září pak bude expozice přístupná zdarma i veřejnosti. Z Prahy Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
1: Jemenští povstalci Husijové hlásí zásah letecké základny ve městě Chamis Mušajt v Saudské Arábii. Podle nich to byla odveta za nedávné saudské údery na Jemen. Riad to zatím nepotvrdil. Kvůli eskalaci jemenského konfliktu rostou ceny ropy.
9: Husijové postupně obsazují strategické přístavy a ostrovy v oblasti Rudého moře a průlivu Bab al-Mandab. Tím prochází námořní doprava mezi Rudým mořem a Adenským zálivem. Povstalci také zesílili útoky na saudské tankery a energetickou infrastrukturu. Riad kvůli tomu před víkendem odstavil klíčový ropovod. Z jeho poškození obvinil irácké spojence Teheránu. V saudské Džidě mezitím jednali o situaci saudský korunní princ Muhammad bin Salman s náčelníkem oblastního velitelství amerických sil na Blízkém východě admirálem Bradem Cooperem. Helena Berková, Radiožurnál.
1: Kandidátka na francouzskou prezidentku Marine Le Penová zahájila předvolební kampaň. Na mítinku na severu země slíbila upřednostnit Francouze při žádostech o sociální byty nebo dávky. Podle průzkumu společnosti Ipsos pro deník Le Monde by teď politička vyhrála první kolo voleb.
10: Lídrině francouzských nacionalistů Marine Le Penová při proslovu ve městě Enambomo řekla, že by v případě vítězství chtěla prosadit takzvanou národní prioritu. O sociální byty, příspěvky na bydlení nebo studentské koleje by tak mohli přednostně žádat pouze Francouzi. To by mohlo být v rozporu s francouzskou ústavou a evropským právem.

0: V roce 2022 izraelský nejvyšší soud rozhodl, že stát může odebrat občanství například za špionáž nebo vlastizradu. V praxi musí o odebrání požádat ministr vnitra, schválit jej musí ministr spravedlnosti a potvrdit soudci. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
1: Tereza Kostková a Marek Eben skončí jako moderátoři soutěže Stardance. Letošní ročník pro ně bude tím posledním. Moderátorská dvojice to oznámila dnes. O titul krále a královny tanečního parketu se i ve 14. řadě soutěže utká 10 tanečních párů.
2: Tato řada bude výjimečná tím, že my si ji výjimečně užijeme úplně naposledy.
3: Oznámila Tereza Kostková a 20letou éru zhodnotil i její kolega moderátor Marek Eben.
4: No, já musím říct, že to bylo krásných 20 let života, fakt.
3: Desítka osobností z řad herců, hudebníků i sportovců se už od léta věnuje tréninku. Mezi soutěžícími budou například herečka Sara Sandeva, tenista Radek Štěpánek nebo herec Tomáš Matonoha.
5: Od začátku jsem si dal citát pane učitele Hnízda z obecné školy. Talent má, ale chce to jen dřít.
3: První večer 14. řady taneční soutěže odvysílá Česká televize 10. října. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
1: Sport. Čeští volejbalisté si s předstihem zajistili postup do osmifinále mistrovství Evropy. Slovensko porazili 3-0 na sety a vyhráli v italské Modeně i třetí utkání. Teď je budou čekat na závěr skupiny domácí Italové a Slovinci. Pokračuje trenér českých volejbalistů Jiří Novák.
6: Jsou to zápasy, kde sice nejsme favoriti, ale nejsme odepsaní. Prostě ty role se obrátí. My teď můžeme s klidným srdcem bušit do soupeřů, kteří jsou papírově silnější než my, a pokusit se o překvapení.
1: Ve 64 letech zemřel bývalý reprezentační fotbalový brankář Luděk Mikloško. Šéf sportovního úseku Baníku Ostrava podlehl rakovině, se kterou bojoval několik let. Mikloško chytal i v Anglii, ve West Hamu a v Queen's Park Rangers.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony na D1 už mejkalky a nehoda u Přerova. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna popojíždí kolona za Mirošovicemi. Na kilometru 22,5 už v omezení před mejkalkou stojí v pravém pruhu nepojízdné osobní auto. Zdržíte se už asi 15 minut od sjezdu na Benešov. A D1 ještě jednou ve směru z Brna do Ostravy. Komplikace teď u Přerova. Na kilometru 278 nehoda, je to vážnější. Aktuálně dálnice u Přerova směrem do Ostravy neprůjezdná. Sjíždějte nejpozději na Horní Moštěnice a jeďte přes Přerov. A na dálnici D5 pozor na výjezdu z Prahy do Plzně. Je tam čerstvá nehoda zhruba na 2. kilometru. Srazila se dvě auta. Blokují dva jízdní pruhy, průjezdná pouze Krajnice, tak čekejte kolony z Pražského okruhu. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Večer bude na Moravě a ve Slezsku ještě místy pršet, v noci už čekáme jasno nebo skoro jasno, na východě zpočátku ještě zvětšená oblačnost a doznívající přehánky, ochladí se na 11 až 7 stupňů Celsia, v údolích bude kolem 5. Zítra už bude slunečno, ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností, teploty v úterý 19 až 24 stupňů Celsia, na horách se tam maxima zastaví většinou kolem 16 a foukat má jen slabý vítr. Tolik zprávy.
9: 18 hodin 9 minut, děkujeme vám za to, že jste si opět naladili Radiožurnál Sport. Tenisové US Open nám včera skončilo, možná jste i v našem vysílání poslouchali to, jak Němec Alexander Zverev porazil v mužském finále domácího Američana Bena Sheltona 3-1 na sety, ale můžeme vám slíbit, že tenisové bude naše vysílání v tomto měsíci poměrně hodně, protože už jsme zmiňovali, že čeští tenisté se chystají na kvalifikaci Davis Cupu proti Američanům, navíc na domácí půdě v O2 aréně, to v pátek a v sobotu tento týden. Navíc za týden v úterý začne taky finálový turnaj Billie Jean Kingové, tedy poháru Billie Jean Kingové, včetně české účasti, no a ten český tým půjde do boje v čele třeba i s finalistkami Wimbledonu Lindou Noskovou nebo Karolínou Muchovou. No a to vysílání Radiožurnálu Sport bude tenisové i v následujících minutách, protože Kateřina Siňaková, která právě na US Open získala titul ve čtyřhře ženské, se už vrátila do Česka.
7: Radiožurnál Sport
10: a Adam Procházka.

0: chlupatej.
1: 18 hodin 14 minut, ještě se na Radiožurnálu Sport vrátíme k tenisovému US Open, protože to nebylo z pohledu českých singlistů úplně úspěšné v porovnání třeba s Wimbledonem. Nejdál v New Yorku došla Linda Nosková a ta do čtvrtfinále, kde potom vypadla s pozdější finalistkou Arinou Sabalenkovou z Běloruska. A tak tu českou tenisovou reputaci tak trochu zachránila Kateřina Siňaková, která triumfovala v ženské čtyřhře na US Open a už se vrátila, jak jsme zmiňovali, do Česka. Napsala vzkaz do knihy V síni slávy na Štvanici, kde ji taky přivítal bývalý úspěšný kapitán Fed Cupového týmu a nastupující předseda Českého tenisového svazu Petr Pála.
2: Ty máš pod nás kytičku a děkuji. Samozřejmě je to další nádherný úspěch, že se tady můžeme potkat.
3: Narážel Petr Pála na 12 grandslamových titulů v ženské čtyřhře i na další rekordy Kateřiny Siňakové, která je teď 200. týden na pozici světové jedničky.
2: A ještě tomu gratuluju, ať se ti povede ještě na konci roku. Bylo to hrozně krásně, jsi překonala.
3: Mimochodem, Siňaková je v této statistice druhá za legendární Martinou Navrátilovou, kterou i díky čerstvému triumfu na US Open zřejmě překoná v jiné historické tabulce. Blízko je totiž rekordní počet sezon v pozici světové jedničky na konci roku.
4: Samozřejmě mi hodně pomohlo, že jsme teďka vyhráli US Open.
3: Je ráda Kateřina Siňaková, která teď s odstupem několika dní může říct, jaké to bylo pomoci k vysněnému grandslamovému titulu v New Yorku ve Spojených státech domácí Američance.
4: To je dobrá otázka. Já si myslím, že zpětně, když se na to tak koukám, tak bych to hodně emočně propojila i s tím Wimbledonem. Ten první náš grandslam obrečela Taylor a završit to takhle na domácí půdě pro ní je vlastně moc krásný, protože to je něco, co si od malička přála, takže jsem moc ráda, že jsem jim to dopřála. Když se tak koukám na to, tak si myslím, že moje kariéra osud je asi i trošku pomáhat těm ostatním, ale jsem za to hrozně moc vděčná vlastně, že jsme se poznali, že jsme se to takhle užili a že jsem jí mohla splnit ten sen. V závěru to je i můj sen.
3: S Taylor Townsendovou má Kateřina Siňaková všechny čtyři grandslamové tituly, podobně jako to dřív dokázala s Barborou Krejčíkovou, a s Townsendovou se ještě zahraje na turnaji mistryň v listopadu. Mezitím se ale obklopí českými spoluhráčkami. Uprostřed týdne totiž vyráží do Číny na finálový turnaj poháru Billie Jean Kingové.
4: Hrozně moc se těším. Teď jsem delší dobu nereprezentovala a já to mám hrozně moc ráda. Celkově ty týmové akce, prostě je to změna a reprezentovat Česko je za mě čest, je to super, takže já se moc těším, že se takováhle sestava sešla. Věřím, že jsme ve formě, holky jsou ve formě a doufám, že to tam klapne, že určitě atmosféra bude skvělá jako vždycky a snad to bude mít nějakou krásnou tečku na závěr.
3: Těší se Kateřina Siňaková do týmu a také na spolupráci s novou kapitánkou Barborou Strýcovou, se kterou ještě jako s hráčkou zažila zatím poslední titul ve Fed Cupu. V dnešním poháru Billie Jean Kingové. Z pražské Štvanice Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: 18 hodin 21 minut, posloucháte Radiožurnál Sport. Lukostřelkyně Marie Horáčková ovládla finále světového poháru v mexickém Satiu. Na turnaj pro 8 nejlepších závodnic sezóny se kvalifikovala vůbec poprvé v kariéře a mistryně světa z roku 2023 už po dalším velkém úspěchu stihla i takovou malou oslavu.
2: Jsem se akorát vrátila, kde jsme byli pozváni Anou Pavlou Vázquez, s kterou jsem střídala čtvrtfinále, první souboj k ní domů, v podstatě k její tetě a strýci, a tam jsme měli takový mexický barbecue, který oni dělají v podstatě každý víkend, a pro nás to byl velký zážitek.
3: Říkala jen několik hodin po konci turnaje ve vysílání Radiožurnálu Sport Marie Horáčková, která tak slavila vítězství na turnaji pro 8 nejlepších lukostřelkyň světa a chybět nemohl ani tradiční mexický nápoj tequila.
2: No, byla to jasný, to prostě na tu oslavu musí být, a navíc tady, když člověk jako odmítne, tak to neexistuje. A potom, když přijde něco nabídnout i nejstarší člen rodiny, což tam byla babička, tak to se neodmítá už vůbec, jo, to je prostě urážka největšího kalibru.
3: Usmívala se Marie Horáčková, mistryně světa z roku 2023, kterou po vítězství nad Vázquezovou čekala v semifinále další domácí lukostřelkyně Valenciaová, stejně jako bouřlivá mexická atmosféra.
2: Ohromná, neuvěřitelná a těžko popsatelná. Já bych to přirovnala fotbalovému zápasu. To Mexiko velmi jako živý národ bych to nazvala, kdy oni si umí užívat života a kor ještě k tomu fandění, a měli tam teda dvě velký želízka v ohni, a já se s těma holkama i znám, takže jsem věděla, že to bude náročný souboj, jak jeden, tak druhý, ale připravovala jsem se i na tu atmosféru a já ty fanoušky, který dodávají tu energii, tak to přetvářím v něco, co mě vlastně pomáhá.
3: A tak se česká lukostřelkyně dočkala dalšího výjimečného úspěchu, když ve finále porazila Němku Bauerovou.
2: Nevím, jestli bych to vlastně přiřadila na stejnou míru, ale možná vlastně jo, k tomu mistrovství světa, protože zas na druhou stranu od toho mistrovství světa už jsou 3 roky a já se snažím koukat dopředu, ne zpátky, a čerpat z každé prohry i výhry co nejvíc do budoucna, a rozhodně cílem dlouhodobější je mít medaily v LA.
3: Míří už myšlenkami Marie Horáčková k olympiádě, která začne v Los Angeles za necelé 2 roky. Při své premiéře na hrách skončila v roce 2024 na krásném sportovišti před pařížskou invalidovnou 17. Jakub Marek, Radiožurnál.

Nejbohatší program dohrávek z fotbalové Evropy dnes nabízí italská Serie A. Už za pár minut začnou zápasy Como, Parma a taky Turín AS Řím. A potom později večer od 20 hodin a 45 minut Inter vyzve Udine. Je 18 hodin 27 minut a dál posloucháte Radiožurnál Sport.

0: 18 hodin a 30 minut přesně, posloucháte Radiožurnál Sport, kde už zazněla informace, že basketbalisté Opavy prohráli na kvalifikačním turnaji o Ligu mistrů hned ten první duel, tedy osmifinále s Dziky Varšava 99-116 a tedy do elitní soutěže nepostoupí. V příští sezóně budou hrát alespoň tedy nižší evropský pohár FIBA a v Champions League budou ten český basketbal reprezentovat dva týmy, Slavia Praha NBK a taky vicemistři české nejvyšší soutěže z Pardubic.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

Radiožurnálu Sport jsme mluvili o italské fotbalové sérii A. Teď se podíváme taky do španělské La Ligy. Ta dnes nabízí jednu dohrávku od 9 večer mezi Villarrealem, tedy budoucím soupeřem pražské Slávie v lize mistrů, a taky Realem Betis. Ještě jedna aktualita ze španělského fotbalu. U Valencie skončil po nevydařeném vstupu do sezóny trenér Carlos Corberán po 5 kolech bez vítězství a hlavně po 4. porážce v řadě ho zástupci španělského klubu tedy odvolali, no a dočasně vedením mužstva pověřili kouče rezervního týmu Oscara Sancheze a je jasné, že ty problémy ve fotbalové Valencii nejsou jenom na trávníku u hráčů. Není tajemstvím, že fanoušci často taky protestují proti majiteli Valencie, tedy singapurskému podnikateli Petrovi Limovi.

0: 18 hodin 38 minut, pondělí 14. září. Přestupní okno pro fotbalisty ve velkých soutěžích, včetně šance ligy, je zavřené, to je známá věc. I na radiožurnálu Sport jste slyšeli o řadě různých transferů nebo hostování. Tenhle týden vám připomeneme několik velkých, třaskavých nebo z jiného důvodu zajímavých případů z minulosti, a to společně s Lukášem Antošem. Hezký den.
1: Hezký den.
0: No a začneme jedním, který není tolik známý, ale může působit jak z nějakého akčního filmu.
1: Anglickému obránci Tyronu Mearsovi bylo 25 let, když se v srpnu 2008 rozhodl, že po sestupu z Premier League už nechce dál hrát za Derby County. Jenže klub ho do Marseille na hostování nechtěl pustit, protože nabídka z Francie byla prý směšná.
0: Jenže Mearsova touha změnit dres byla tak velká, že se v tréninkovém centru Derby proplížil kolem kanceláře kouče, vylezl oknem ven a odletěl do Marseille na zkoušku.
1: Tušíte, jak tenhle příběh skončil?
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Tyrone Mears sice nejdřív dostal od Derby County pokutu ve výši 6 týdenních platů, ale klub se pak přece jenom domluvil s Marseille na hostování. Ovšem, bylo to za výhodnějších podmínek než původně.
1: Mohlo by se zdát, že nakonec mohly být spokojené všechny strany, ale i vinou zranění odkopal anglický krajní bek na jihu Francie za celou sezonu dohromady jen 7 zápasů. Olympiku na něj neuplatil opci a on se tak vrátil zpátky do klubu, ze kterého rok předtím prchal.
0: Ale asi vás nepřekvapí, že se v Derby dlouho nezdržel, už po pár týdnech se stěhoval zase dál, v tomto případě do Burnley. Tyrone Mears byl ostatně velkým cestovatelem, za 18 let profesionální kariéry vystřídal 11 týmů.
1: Ale žádná jiná změna angažmá nebyla zdaleka tak dramatická jako ta, kterou jsme vám popsali v dnešní kapitole naší sportovní encyklopedie.
0: Ano, a ta byla tedy o fotbalových přestupek a o jednom, který vypadal a působil jako z akčního filmu, jak jsme zmiňovali. Povídali jsme si o tom s Lukášem Antošem. Díky a naslyšenou.
1: Hezký večer.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: hokejová Tip Sport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
1: Ahoj, tady Filip Kvapík. Extraliga je zpátky a s ní je hokej na Radiožurnálu Sport. Ať si kdekoliv, zapni si poslech a dostaneš se přímo na led. Každý hrací den, všechny zápasy po celou sezónu. Navíc každé pondělí magazín Extraligy. Snad mě tam uslyšíte často. Třeba v rubrice Hvězda týdne. Prostě když hokej, tak na Radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport.
0: Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.
3: A extraligový hokej na Radiožurnálu Sport budete moct poslouchat už zítra, protože právě zítra startuje nový ročník zápasem mezi Karlovými Vary a Třincem od 18 hodin. Mimochodem v té ukázce a pozvánce jste slyšeli Filipa Chlapíka, útočníka Sparty, který je na soupisce Pražanů i pro tu nadcházející sezonu. Zajímavé ale je, že Sparta už nepočítá s kanadským obráncem Aaronem Irvingem. 30-letý hokejista odehrál v dresu Pražanů 3 sezóny a nejvíc zazářil v předminulém ročníku. Možná si to pamatujete, v základní části nasázel 21 gólů a vytvořil rekord soutěže mezi obránci. Klub ale tedy dnes na webu oznámil, že s ním dál už nepočítá.

0: Zopakujme si to ještě jednou. Čeští volejbalisté zvítězili i ve třetím utkání na evropském šampionátu a zajistili si s předstihem postup do osmifinále. Ale to samozřejmě není jediná sportovní informace dneška. Začíná tradiční sportovní přehled, který připravila Veronika Šlajzová. Hezký den.
1: Krásný večer. Čeští volejbalisté porazili v italské Modeně Slovensko 3-0 na sety. V utkání patřil mezi nejlepší hráče Univerzal Patrik Indra, který doléčuje bolavá záda.
2: Ještě by to mohlo být trošku lepší, ale už jsem aspoň schopný hrát a jsem za to rád. Jsme si řekli s trenérama nějaké věci, kterých bychom se chtěli vyvarovat, hlavně těch malých výpadků v jednotlivých setech. My jsme hráli víceméně bez chyb, tlačili jsme druhý a třetí set plně v naší režii, Slováky jsme k ničemu nepustili.
1: V základní skupině mistrovství Evropy nastoupí Češi ještě proti favorizovaným soupeřům domácí Itálie a Slovensku.
0: A teď na naopak smutná zpráva, zemřel Luděk Mikloško, bývalému fotbalovému brankáři, reprezentantovi a šéfovi sportovního úseku Baníku Ostrava bylo 64 let. Mikloško podlehl rakovině, se kterou bojoval několik let. Ve své hráčské kariéře zanechal velkou stopu i v Anglii, hlavně ve West Hamu. Radiožurnálu Sport loni v lednu Luděk Mikloško řekl, že se mu tehdejší styl hry líbil.
3: Se z toho žádná věda, prostě zápasy se rozhodovaly v šestnáctkách, takže tak se to i nějak bralo. Dostat balón co nejrychleji do šestnáctky a tam prostě se pokusit dát branku. Když jsme hrávali proti Wimbledonu, Leedsu, to vyloženě to bylo silový fotbal. Měli příkaz už, protože věděli, že chodím na centry, že nějak to velký vápno, že celkem si tam ovládám. A tak samozřejmě první jejich úkol byl zastavit mě a potom teprve až balón.
1: Fotbalisté Sparty odletěli do Jerevanu k úvodnímu zápasu Evropské ligy bez obránců Kiany Hufra a Adama Ševínského. Ve středu odehraje pražský tým utkání proti Araratu Arménia. Ševínský má disciplinární trest za vyloučení v Lyonu. Hufr zůstává v Praze z preventivních důvodů po nedávném zranění.
0: Fotbalisty Newcastle s brankářem Lukášem Horníčkem čeká dohrávka čtvrtého kola anglické ligy. V Leedsu nastoupí v 21 hodin. Bude to souboj 10. s 11. týmem tabulky. Oba kluby mají před večerním utkáním shodnou bilanci jednoho vítězství a dvou remíz.
1: Čeští tenisté zahájili v Praze společnou přípravu na Davis Cupovou kvalifikaci s Američany. Hrát budou v pátek a v sobotu. Vítěz celého utkání postoupí na listopadový finálový turnaj pro 8 nejlepších týmů světa. Jako první si tvrdý povrch v libeňské aréně vyzkoušeli deblisté Patrik Rykl a Adam Pavlásek. Ten přiznává, že na větší halu na turnajích narazí jen vzácně.
4: Přemýšlím právě teď vlastně je velká hala v Bercy. Tam ta hala je celkem vysoká. Moc těch hal takových není. Povrch je příjemný. Trošku ještě nám bude trvat tady. Hlavně na ty stropy řeknu, je to strašně vysoký, ale myslím, že máme dost času na to, aby se to všechno sedlo a všichni se budou snažit to doladit tak do maxima, jak to jim půjde.
0: Z nominace amerických tenistů před utkáním vypadli 10. hráč světa Taylor Fritz a Tommy Paul. Výběr kapitána Boba Bryana doplnili Lerner Tien, Martin Dam a Austin Krajíček, kteří se na soupisce připojili k finalistovi US Open Benu Sheltonovi a deblistovi Christianu Harrisonovi.
1: Tenistka Kateřina Siňaková se po triumfu v ženské čtyřhře na US Open vrátila do Česka. Doma je ale jenom krátce. Ještě uprostřed tohoto týdne je čeká cesta na finálový turnaj poháru Billie Jean Kingové do čínského Shenzhenu.
5: Hrozně moc se těším. Teď jsem delší dobu nereprezentovala a já to mám hrozně moc ráda. Celkově ty týmové akce, prostě to změna. Věřím, že jsme ve formě, holky jsou ve formě a doufám, že to tam klapne, že určitě atmosféra bude skvělá jako vždycky. A snad to bude mít nějakou krásnou tečku na závěr.
1: Finálový turnaj v čínském Shenzhenu začne českému týmu příští úterý. Čtvrtfinálovými soupeřkami budou Britky.
0: Basketbalisté Opavy prohráli na kvalifikačním turnaji o postup do Ligy mistrů hned první duel s Dziky Varšava 99-116 a budou hrát evropský pohár FIBA.
1: Sportovní manažer basketbalového Hradce Králové Petr Sedmák dostal od Mezinárodní federace FIBA 8letý zákaz činnosti. FIBA na oficiálním webu uvedla, že bývalého slovenského reprezentanta distancovala do 8. června 2034 kvůli sázení, manipulaci se zápasy a zneužití interních informací. Hradeckému deníku Sedmák řekl, že se proti verdiktu odvolá.
0: A tím končí sportovní přehled, který připravila Veronika Šlajzová. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Jdeme na hokej. Jdeme na hokej.
1: Nová sezóna Tipsport Extraligy začíná. Vezměte si šálu, podpořte svůj tým a zažijte ten nejlepší hokej naživo. Na stadionu, u přímých přenosů nebo poslouchejte živě komentované zápasy přímo od ledu na radiožurnálu Sport. Více na hokej.cz a oficiálních účtech TLH.cz. Tak jdeme na hokej. Mediálním partnerem Tipsport Extraligy je radiožurnál.
2: Blíží se 7. hodina večerní, posloucháte radiožurnál Sport, teď jenom bleskové aktuality z fotbalové Evropy. Como už se dostalo v dohrávce 4. kola italské série A do vedení 1-0 na domácím stadionu nad Parmou ve 25. minutě a ve stejné minutě je to mezi turínským FC a římským AS nerozhodně bez branek 0-0.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 19 hodin. Zprávy připravila Anna Horáčková. Prezident Pavel přijal na Pražském hradě premiéra Babiše. Mluvili spolu o zahraničních cestách. Kyjev a Moskva podle Trumpa souhlasili se zastavením útoků na energetickou infrastrukturu. Čeští volejbalisté porazili Slovensko 3-0 na sety a mají jistý postup do play-off evropského šampionátu. Nehoda brzdí provoz na dálnici D5 na výjezdu z Prahy do Plzně. A počasí zítra čekejte slunečný den s mlhavým ránem a teploty v úterý až 24 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
0: Prezident Petr Pavel jednal s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO o zahraničních cestách nebo návštěvách zahraničních hostů v Česku. Babiš to řekl po večerní schůzce na Pražském hradě. Ta se konala po otevření komory ve svatovícké katedrále, kde jsou uložené české korunovační klenoty. Premiér s prezidentem dál mluvil třeba i o aktuální situaci ve světě nebo kybernetické bezpečnosti.
2: Potom jsme probírali, jak vlastně dopadla V4, co jsme projednávali, jaká je celková situace v Evropě, volby a tak dále. No a potom jsme nakonec ještě mluvili o zákonech, které pan prezident dostane vlastně k vyjádření.
0: Jde třeba o zákon ke znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Prezident se v poslední době dostal s vládou do sporu třeba kvůli své účasti na summitu NATO v Ankaře nebo vetu koaliční novely, která rozvolňuje rozpočtová pravidla. Kontaminovanou lokalitu u Zhůří na Klatovsku bude čistit armáda. Po jednání vlády to oznámil premiér Andrej Babiš. Uvedl, že vojáci mají dobrou chemickou jednotku a úkol podle něj prokáže její schopnosti. V bývalém vojenském prostoru je zhruba 1000 tun nebezpečné zeminy a 200 sudů s toxickými látkami. Sanace má skončit v červnu 2028. Mluvčí armády Vladimír Holas Radiožurnálu potvrdil, že úkol dostali a že teď provádí analýzu. Ukrajina a Rusko podle amerického prezidenta Donalda Trumpa souhlasili s ukončením vzájemných útoků na energetickou infrastrukturu. Podle něj můžou za nárůst globálních cen nafty právě tyto údery, nikoliv válka v Iránu. Napsal to na své sociální síti True Social. Ani Kyjev, ani Moskva Trumpovo prohlášení nepotvrdili. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský pouze řekl, že pokud partneři Ukrajiny zajistí, že Rusko nebude útočit na její energetickou infrastrukturu, pak bude i ona ochotná z útoky na cíle v Rusku přestat. Roste zájem o doučování, ať už kvůli prospěchu nebo kvůli přijímacím zkouškám. Potvrzují to organizace a taky firmy, které doučování nabízejí a které Radiožurnál oslovil. Největší poptávka je po kurzech českého jazyka, matematiky a angličtiny. Doučování zdarma pro děti ze sociálně slabších rodin nabízí třeba humanitární organizace ADRA, pokračuje její mluvčí Vít Hněvkovský.
3: Ale není to tak, jako že by se mohl přihlásit kdokoliv do toho programu, ale je to na vlastně doporučení právě třeba OSPODu nebo třeba i jako ze školy dostaneme tip na někoho, že vědí, že ze sociálně slabé rodiny, jestli bychom neměli dobrovolníka, který by se ujmul vlastně toho doučování.
0: Pomoc s doučováním nabízí třeba i Člověk v tísni, Drop-in, Nadace Terezy Maxové a další. Kapacity ale bývají často naplněné a je potřeba se o pomoc přihlásit včas.
4: Sport. Vítězstvím 3-0 na sety nad Slovenskem si čeští volejbalisté zajistili postup ze skupiny do osmifinále mistrovství Evropy. Smečař Lukáš Vašina měl radost, že se v utkání národní tým vyhnul výkonnostním propadům.
5: Samozřejmě jsme strašně rádi, že jsme si ten postup do osmifinále zařídili už tady v zápase se Slovenskem, protože zatím ty zápasy od nás byly hrozně kostrbatý. Vůbec jsme si nepřipomínali nic takového, vůbec jsme si nepřipouštěli, že by se to mohlo stát znova. Řekli jsme si, že ještě ten zápas není hotový, ale vůbec jsme si nepřipomínali ty chyby, které vlastně přišly v těch předchozích zápasech.
4: Už s jistotou postupu ze skupiny nastoupí čeští volejbalisté v Modeně ještě proti domácí Itálii a Slovinsku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D5 za Prahou a kolony na D1 u Brna. V Praze je ucpaný výjezd směrem na Plzeň. Na začátku dálnice D5 na 2. kilometru likvidují následky nehody osobního auta s dodávkou. Projíždí se pouze jedním pruhem a kolona je dlouhá. Zastavíte už na Pražském okruhu ve směru z D1 na Plzeň za Lochkovským tunelem. A to zdržení je tam asi na 45 minut. Poslední volný sjezd je na Strakonickou mezi tunely. Na dálnici D1 čekejte silný provoz a kolony na příjezdu do Brna z Ostravy. Brzdí se u sjezdu na Rousínov na 216. kilometru a kolona hlavně kamionů v pravém pruhu je až k omezení na 196. Osobním autem pojedete v levém pruhu rychleji. Podobná situace je na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Kolona kamionů od 11. kilometru. Na silnici 53 z Pohořelic do Znojma komplikace teď u Miroslavy. Na křižovatce na Miroslav se srazila dvě osobní auta. Je to větší nehoda silnice průjezdná Kyvadlově a jsou tam i kratší kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra bude slunečno, ráno a dopoledne ještě místy s mlhami nebo nízkou oblačností, teploty v úterý 19 až 24 stupňů Celsia, na horách kolem 16. Tolik zprávy.
7: 19 hodin, 5 minut posloucháte radiožurnál Sport a Sport přináší dobré i špatné zprávy. Bohužel dnes přišla jedna z těch smutných. Už jste o tom asi slyšeli i v našem vysílání. Ve 64 letech zemřel Luděk Mikloško. Bývalý fotbalista, trenér nebo šéf sportovního úseku Baníku Ostrava a taky první Čech, který se

0: 19 hodin 10 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Kdybyste se podívali na instagramový profil fotbalového klubu West Ham United, hned byste poznali, že se něco stalo. West Ham uctívá památku zesnulého svého bývalého brankáře Luďka Mikloška několika vzpomínkovými příspěvkami. Hráči taky drželi minutu ticha před tréninkem a logo klubu v profilové fotce je zahalené do černé barvy. Mikloško podlehl rakovině a byl prvním hráčem z bývalého Československa, který po revoluci v únoru roku 1990 přestoupil do Anglie a právě tam se stal legendou West Hamu United.
1: Samozřejmě pro mě to bylo obrovské štěstí v tom, že jsem už nespadal teda do té kategorie, když mě už bylo 28 let, ale pořád ještě jsem měl 4 roky před sebou, abych mohl vůbec přemýšlet o tom, abych se dostal někde ještě jakoby do zahraničí. Takže pro mě to bylo obrovský štěstí.
2: Vzpomínal na životní přestup Luděk Mikloško. Před revolucí v roce 1989 museli fotbalisté pro odchod do zahraničí splnit dvě podmínky. Dovršit věk 32 let a nastoupit do 50 reprezentačních zápasů. Každopádně výkony na hřišti si Mikloško brzy řekl o pozici jedničky a strávil ve West Hamu 8 let.
1: Ta hra se mě se tenkrát líbila, protože byla celkem jednoduchá, nedělala se z toho žádná věda, prostě zápasy se rozhodovaly v 16, takže tak se to i nějak bralo. Dostat balón co nejrychleji do 16 a tam prostě se pokusit dát branku. Když jsme hrávali proti Wimbledonu, Leedsu, to vyloženě to bylo silový fotbal. Měli příkaz už, protože věděli, že chodím na centry, že nějak to velký vápno, že celkem si tam ovládám. A tak samozřejmě první jejich úkol byl zastavit mě a potom teprve až balón, ať to bylo nějaký

0: roztržený obočí, zlomený nos, že to k tomu patřilo. Tam jako neexistovalo, že by hráč odstoupil s tím, že má zlomený nos nebo něco, že by šel ze hřiště dolů. Nějaký trhanec na oku, nějakých 12 stehů kolem oka a dochytal jsem zápas.
1: Hned po první sezóně v Anglii ho lákal do Manchester United slavný trenér Alex Ferguson. Do tehdy rodící se slavné dynastie ještě slavnějšího klubu, ale Mikloško nepřestoupil. A v roce 1995 v posledním kole soutěže vychytal neskutečným výkonem s United remízu 1-1 a z titulu se díky Mikloškovi radoval Blackburn.
0: Teď tam jezdím hodně ráda, takže vlastně tam máme naše společnost, tam má 3 brankaře v Manchester United, malý kluky.
1: Vzpomínal Luděk Mikloško, po kariéře totiž 9 let trénoval ve West Hamu brankáře a pak pracoval pro sportovní agenturu, která zastupovala hráče. Mikloško byl ve West Hamu tak populární, že se o něm dodnes zpívá na stadionu popěvek. Při návštěvě Bazalů ho zaspíval Mikloškův spoluhráč.
2: Hey big boy, what's your name? My name is Ludo Miklosko, I come from the Moscow.
1: Směje se bývalý obránce Kenneth James Brown. V chorálu se zpívá doslova hej velký chlapče, jak se jmenuješ? Jmenuji se Ludo Mikloško, pocházím z blízkosti Moskvy, což samozřejmě Brown moc dobře ví, že je to nesmysl. Každopádně Mikloško se zapsal do srdcí fanoušků londýnského klubu nesmazatelně.
2: As a human, a fantastic man, would do anything for you. But as actual goalkeeper, first class.
1: Pokračuje Brown, že Mikloško jako brankář byl první třídou a jako člověk absolutně fantastický, který by pro vás udělal vše. V posledních letech po návratu domů a do služeb Baníku, co by sportovní ředitel bojoval Luděk Mikloško s rakovinou.
0: Já jsem měl první nějaký rakovinový nádor, jsem měl vlastně na stehně, který se vyoperoval. Řekli mi, že je všechno v pořádku. Chodil jsem co 3 měsíce jakoby na kontrolu, prakticky mi udělali akorát sono vždycky toho stehna, ale nikdy mi neudělali sono břicha a vlastně mezi tím vlastně mi vyrostl ve spodní části v pánvi prostě obrovský nádor ve velikosti asi házenkářského míče.
1: Říkal v lednu roku 2025 v rozhovoru s radiožurnálem Luděk Mikloško. Nádor vyoperovat nešel, naopak se v břiše objevily jiné. Další léčení radioterapií pak odmítl.
0: Vlastně tam nebyla žádná záruka ničeho, jenom možná nějakých, já nevím, řeknu týdnů, měsíců, tak mi to nedávalo smysl prostě to absolvovat a jsem to odmítl.
1: Luděk Mikloško chtěl být s blízkými a pracovat pro Baník. David Procházka, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: 19 hodin 19 minut posloucháte Radiožurnál Sport a my dál vzpomínáme na zesnulého skvělého fotbalového brankáře Baníku Ostrava, West Hamu United a reprezentace Luďka Mikloška, který v posledních letech bojoval s rakovinou. Moderátor Vojtěch Šafář odpoledne na této stanici mluvil s člověkem, který měl hodně blízko k Luďku Mikloškovi, se současným trenérem baníkovských brankářů Janem Laštůvkou.
1: Je to opravdu už dávno a samozřejmě jako malý jsem měl nějaké vzory a Luděk byl taky jedním z nich, na kterého jsme si vždycky za barákem hráli a měl jsem k němu hodně blízko, dotáhl mě i do Anglie k němu, kde jsem měl možnost s ním spolupracovat a teď jsem se setkával každý den na bazálech, takže je to strašná zpráva pro nás tady. No.
2: Vy, jak říkáte, jste prošel stejně jako on Baníkem, ale také právě tím West Hamem, když jste tam společně strávili vlastně jednu sezonu, jaké to bylo?
1: Já jsem bohužel neměl tu možnost, že bych tam chytal, bral mě tam spíš jako druhého brankáře, ale opravdu na každý trénink s Luďkem a s Robertem Greenem, který tam byl tenkrát jednička, jsem se opravdu těšil a i když jsem nic neodchytal, tak si myslím, že mě to potom posunulo zase někam dál ten tréninkový proces s ním a budu na to vzpomínat až do smrti. No.
2: Jak byste charakterizoval Luďka Mikloška jako brankáře a měli jste třeba, co se týče chytání, něco společného?
1: Tak já myslím, že jsme měli společné asi hlavně i tu postavu takhle, protože opravdu oba dva jsme byli takový ti hromotluci a měli jsme skoro i podobné názory, protože rozebírali jsme teďkom každou chvíli i golmany z akademie, golmany Ačka, Bčka, takže měli jsme takové podobné názory na všechno.
2: On je Luděk Mikloško v Anglii a zvlášť ve West Hamu braný za opravdovou legendu. Konec konců stejně jako v Baníku. Jak jste vnímal ale tu jeho popularitu na ostrovech?
1: Tak ta popularita tam byla velká, on tam udělal opravdu velký kus práce, nejenom jako pro sebe, ale pro všechny fotbalisty, kteří se tam dostali, udělal tam velice dobrý dojem, velice dobré jméno a opravdu ti fanoušci ho milovali na každém kroku, jakákoliv rozvíčka, hnedka začali zpívat jeho chora, takže ti fanoušci ho tam opravdu milovali a myslím si, že určitě právem.
2: Na Luďka Mikloška ve vysílání Radiožurnálu Sport vzpomíná Jan Laštůvka. Jako dva baníkovci jste se potom potkali právě i po návratu domů do Ostravy a Luděk Mikloško prý pravidelně chodíval z kanceláře na tréninky na bazalech. Vy už jste říkal, že jste měli hodně podobné názory. Jakým způsobem jste se o fotbale bavili? Navíc o něm se říká, že fotbalu hodně rozuměl, nejenom skrz brankářské řemeslo a že byl skvělým člověkem.
1: Opravdu byl hlavně, se snažil být pozitivní pořád. Jo, pořád se snažil přinášet tu dobrou náladu do toho týmu, ať už to bylo mezi kluky do šatny, nebo tady mezi nás trenéry a i když byl opravdu vážně nemocný, tak to prostě na sobě nenechával znát a snažil se pořád tomu mužstvu a tomu celému klubu pomáhat.
2: Ještě na začátku sezóny byl Luděk Mikloško na bazalech, teď ty poslední týdny už byl s přítelkyní doma. Když zaspomínejte, kdy jste se viděli naposledy a jaká bude vlastně vaše vzpomínka na tohoto legendárního brankáře a skvělého člověka?
1: My jsme se domluvili, že prostě Luďka navštívíme, jak už teďko moc nemohl fungovat. Bylo to někdy před tím zápasem z Olomoucí, kdy nás ještě potom přijel navštívit na stadion, takže jsme za ním byli a byl pořád pozitivní a nenechával na sobě prostě znát, že je vážně nemocný a že ta nemoc prostě postupuje strašně rychle a říkám, byl velice, velice rád, když jsme po posledním zápase domácím z Olomouci vyhráli a šli za ním a společně jsme si zaspívali vítězný pokřik, takže tam opravdu ten Luděk byl zase velice pozitivní a smál se všemu, takže tady k tyhle ty momenty asi mi zůstanou v tom srdci. No.
2: Na Luďka Mikloška vzpomínal i současný trenér baníkovských brankářů Jan Laštůvka. Díky moc, že jste si udělal čas.
1: Děkuju, naschledanou.

19 hodin 27 minut posloucháte radiožurnál Sport na zesnulého, bývalého, skvělého brankáře a českého reprezentanta Luďka Mikloška. Vzpomíná na Instagramu třeba taky Petr Čech, tedy další brankář, který zanechal výraznou stopu v anglické Premier League. A ve svém příspěvku na Instagramu Petr Čech děkuje Mikloškovi za to, že otevřel v Premier League dveře dalším českým golmanům, včetně Petra Čecha nebo třeba Lukáše Horníčka, který nastoupí zhruba za hodinu a půl v Premier League v dresu Newcastle na hřišti Leeds United.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 7:30 večer. Zprávy připravila Anna Horáčková.
1: Koaliční rada bude o návrhu státního rozpočtu znovu jednat ve čtvrtek. Dnešní schůzka vládních špiček konečnou schodu nepřinesla. Podle předsedy SPD Tomia Okamury se ale koaliční strany blíží dohodě. Vládní motoristé a SPD kritizují navržený schodek 389 miliard korun, který předložila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Podle ní je možné deficit snížit maximálně o jednotky miliard. Podle Okamury koalice k úsporám směřuje a jedná i o škrtech pro rok 2028. Čeští ovocnáři přijdou letos na tržbách o 1 300 000 000 korun. Je to kvůli jarním mrazům, které poškodily úrodu. Informoval o tom předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík. Podle něj má skoro polovina profesionálních sadů škodu přes 80%. Nejvíc se to dotýká úrody jablek. Letošní sklizeň by podle odhadů mohla být druhá nejhorší v novodobé historii českého ovocnářství. V italských Alpách zemřel český turista. Uvedla to alpská záchranná služba v Benátsku s tím, že muž zřejmě náhodou uklouzl na noční procházce, při které si chtěl pořídit fotografie. Turista podle záchranářů kolem půlnoci vyšel z turistické chaty Koldaj v Dolomitech. Protože se delší dobu nevracel, přátelé přivolali policii a záchranáře, kteří pak tělo muže našli. A ve středu bude kvůli natáčení seriálu Netflixu Tajemství všech tajemství omezený průchod částí letenských sadů v Praze. Filmaři budou pracovat u letenského zámečku, částečně proto uzavřou některé cesty v jeho okolí. Před Národním technickým muzeem bude taky zakázané parkování. Štáb od začátku září natáčí v Praze seriál podle románu Dana Browna, který se částečně odehrává i v české metropoli. V hlavní roli profesora Roberta Langdona se představí Morgan Spector. Datum premiéry 8-dílného seriálu Netflix zatím neoznámil. Sport. Hokejisté Sparty vstoupí do nového ročníku extraligy bez obránce Aarona Irvinga. Klub na webu oznámil, že s Kanaďanem už dál nepočítá a hledá řešení přijatelné pro obě strany. 30-letý hokejista odehrál v dresu Sparty 3 sezóny. V předminulém ročníku extraligy dal Irving v základní části 21 gólů a vytvořil tak rekord soutěže mezi obránci.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Ucpaný pražský okruh a nehoda u Miroslavy na silnici 53. Na dálnici D5 na výjezdu z Prahy směrem do Plzně se začíná rozjíždět kolona. Dvě auta po nehodě na 2. kilometru odklizené mimo jízdní pruhy a fronta se dala do pohybu. Je hodně dlouhá. Zastavíte už na pražském okruhu ve směru z D1 na Plzeň před tunely. Musí i regulovat vjezdy do tunelu ve směru z dálnice D1 a potrvá, než se to celé rozjede. Na dálnici D1 hlásíte kolony kamionů na příjezdu do Brna směrem z Ostravy. Pravý pruh je plný od Trousínova 215. kilometru až k omezení na 196. Osobním autem pojedete plynule v levém pruhu. Podobná situace je na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Kamiony se v pravém pruhu sunou pomalu od 10. kilometru až do Brna ke stavbě u D1. A pozor, dejte na silnici 53 z Pohořelic na Znojmo. Na křižovatce na Miroslav odklízejí následky nehody 2 osobních aut a projíždí se pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekejte slunečno, ráno a dopoledne ještě místy s mlhami nebo taky nízkou oblačností. Teploměry v úterý ukážou 19 až 24 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 16 a foukat má jen slabý vítr. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Fotbalový AS Řím se snaží udržet 100% ligovou bilanci, protože v nové sezóně Serie A porazil Fiorentinu, Lecce, Atalantu a teď se snaží porazit ve dohrávce čtvrtého kola taky Turín FC a právě na jeho stadionu AS Řím vede 1-0 ve 47. minutě. Souběžně se hraje taky zápas mezi Komem a Parmou, tam je to ve stejné minutě 1-0 pro domácí, tedy pro Como, no a ve 8:45 začne zápas taky doposud 100% Interu na San Siro proti Udine.

0: Do Česka se vrátil se 6 medailemi ze 6 startů na mistrovství Evropy. Možná byste si dokázali tipnout, že je řeč o paraplavci Davidu Kratochvílovi, který je nově 5-násobný evropský šampion. Z Turecka se nevidomému 18-letému reprezentantovi letělo lépe než tam, protože se jako mistr světa a paralympijský šampion cítil cestou z Prahy pod tlakem. I tak to David Kratochvíl zvládl a včera na letišti Václava Havla ho přivítala i skupinka fanoušků.
1: Super. A příště vás rozdatím tě, Karla. Bylo to jako super. Hráli jsme od pondělí do soboty, já jsem si vždycky věřil na trenéra, ale on mě vždycky v té krasně vymázal úplně, no, takže jsem prohrál. Nevadí, příště ho porazím já.
2: Směje se paraplavec David Kratochvíl po dosednutí na letišti v Praze. Kromě karet s trenérem Petrem Týlem prohrál v bazénu na mistrovství Evropy jen jedinkrát při posledním 6. startu v Turecku na stovce znak, kde dohmátl druhý. Do té doby 18-letý paralympijský šampion z Paříže že mezi drahami v městě Kočely jen vítězil. Proto přivezl Kratochvíl kromě stříbra ještě 5 zlatých medailí.
1: Povedlo se úplně všecko, ta druhá půlka, ta byla ještě lepší jak ta první, tam jsem se zlepšil hodně osobáky a plavali jsme fakt na co jsme trénovali, takže jsem fakt moc spokojený. 6 zlatých, to by byla hustá výzva.
3: A třeba ještě startovat na více distancích, je to ve vašich silách?
1: Tak tam už mi zbývá jenom jedna, kterou můžeme plavat my, ta je stovka prsa a to ještě musím pořádně zabrat.
3: A jak se odměníte za těch celkem 6 medailí, 5 zlatých a jednu stříbrnou z mistrovství Evropy?
1: To ještě úplně nevím, ale asi udělám nějakou party s kamarádama někdy.
3: Kam ty medaile budete dávat?
1: Mám takovou poličku nebo takový vytvořený od taťky, takový prkno a na tom je vypájko, vlastně vypálený všechny státy, kde jsem byl a na tom mám právě pověšený ty medaile. A takhle z Evropy světa, tak to mám pověšený zvlášť na takovém količku, ale mám to nad postelí všecko.
3: Je to ještě kam dávat?
1: No ještě jo, ještě jo.
3: Jak vy to vlastně máte s těmi medailemi? Můžete si je nějak jako osahat, svým způsobem prohlédnout?
1: Jo, určitě, ale bohužel z mistrovství Evropy a světa nepoznám, která je zlatá, která je stříbrná a bronzová, to je jenom na paralympiádě, ale na ty stříbrný teďko, co mám, tak jsem si našel takový jeden výstupeček, jako který není úplně uhlazený, tak podle toho upoznám, že to je stříbrná.
2: Dodává nevidomý plavec David Kratochvíl, který v bazénu v Tachově vyrostl ve světovou hvězdu. Z letiště Václava Havla, Jakub Kanta, Radiožurnál.

0: Každý den si na radiožurnálu Sport představujeme jednotlivé týmy před startem hokejové Tip Sport Extraligy. Dnes je řada na Českých Budějovicích, které vstoupí do sezóny středečním soubojem s Mladou Boleslaví. Jeho Češi prošli výraznými změnami, trénuje je Robert Petrovický, na postu sportovního ředitele pak Jiřího Novotného vystřídal další bývalý výborný hokejista Václav Nedorost.
1: Václav Nedorost na startu nové sezóny má velkého favorita. Nebojí se jmenovat, v jeho očích jsou znovu jasným kandidátem na titul Pardubice.
2: Ještě aby ne, tak samozřejmě udělali jména, který by si přál mít v týmu každý ten tým. Jeho favorit budou, v každý zápas se dá vyhrát, což v sezóně se ukázalo. Sparta skončila sedmá, že jo, s takým mančaftem, který měli, takže se nebudem nikoho bát.
1: Říká směrem k nové sezóně. Motoru České Budějovice jsou největšími a také nejviditelnějšími změnami příchody. Tomáš Kundrátek, Lukas Norcetr, Filip Aal, Renars Krastenbergs nebo útočník Parker Bell. Změn je opravdu hodně. Nový sportovní manažer motoru Václav Nedorost, pokud mu to čas dovolí, je osobně na každém tréninku.
2: Snažím se, chci vidět každý ten trénink, každou tu tréninkovou jednotku, takže jsem na to zvyklý, byl jsem taky u mládeže, nebo jsem u mládeže na to zvyklý chodit, podporovat, sledovat. To budu určitě chtít tady u Ačka vidět každý trénink.
1: Celý realizační tým pracuje v novém složení. Hlavním trenérem je Robert Petrovický, jeho asistenty jsou Valdemar Jiruš a David Vrbata. Trenérem brankářů zůstává Stanislav Hrubec. Týmu má dva zkušené golmany, Kloučka a Strmeně. Výkonnostně roste Mařík. Hrubec moc nemá rád striktní rozdělení brankářské sestavy na hvězdu a další dva.
3: Už se na to moc nehraje, který golman je jednička nebo dvojka. Typově jsou podobný jenom díky tomu, že mají vysokou postavu a tím pádem to nejsou takový ty malý rozlítaný golmani. Hlavně po nich chci, aby byli kompaktní, aby nedělali žádný pohyby navíc. To se některým divákům a některým trenérům nemusí líbit, ale to mě je trošku jakoby jedno. Hlavně je dobrý, že ať chytá ten nebo ten, tak ten druhý mu přeje. A to pro mě jako pro trenéra golmanů je možná směrodatnější.
1: Mluvil Hrubec konkrétně o golmanské dvojici Klouček Strmeň.
2: Každý trenér má samozřejmě to svoje, něco, čemu věří, ale a já jsem teda musím říct spokojený s tím nasazením.
1: Vyjádřil se sportovní manažer klubu Václav Nedorost k tomu, jak vidí práci týmu jen pár hodin před vstupem do sezóny.
2: S tím, jak jsou trenéři zapojení, zatím se mi to jako moc líbí. I ty cvičení, které jsou, a ta náročnost těch cvičení a i objemově, takže samozřejmě každý trenér má svoje, ale zatím to vypadá velice dobře.
1: Hned v pátek v extralize dojde na zápas, který má především pro fanoušky z jihu Čech stále zvláštní příchuť. Motor nastoupí na ledě Královéhradeckého Mountfieldu. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Posloucháte Radiožurnál Sport, blíží se 8. hodina, blíží se taky zprávy a po nich vám nabídneme reprízu pořadu Na rovinu s Tomášem Pancířem, tentokrát o fotbale a z Brna.

0: Radiožurnál je 20 hodin. Anna Horáčková a zprávy.
1: Vláda schválila přísnější regulaci kratomu. Lidé by si ho nově mohli kupovat až od 21 let. Kyjev a Moskva podle Trumpa souhlasili se zastavením útoků na energetickou infrastrukturu. Čeští volejbalisté mají jistý postup do osmifinále mistrovství Evropy. A počasí zítra bude slunečno, teploměry ukážou až 24 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Pravidla pro prodej kratomu by se v Česku měla zpřísnit, schválila to vláda. Psychomodulační látku by si tak od příštího roku mohli v licencovaných obchodech koupit lidé až od 21 let věku místo současných 18. Takzvaný Lex Kratom zároveň počítá se zákazem prodeje v e-shopech nebo se zavedením spotřební daně. A vláda dnes schválila i novelu zákona o policii. Ta by umožnila policistům uzavřít prodejnu, pokud se v ní nakládá s látkami vážně ohrožujícími život nebo zdraví. Po jednání kabinetu to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a naznačil, o jaké konkrétní provozovny by šlo.
3: I obchody s podivnými látkami, které navštěvují zahraniční turisti a potom končí na jibkách v IKEMu. Dočasně uzavřít provozovnu by bylo možné na nejvýš na 14 dnů a samozřejmě cílem je zvýšit ochranu spotřebitelů.
1: Ukrajina je ochotná zastavit útoky na ruskou energetickou a kritickou infrastrukturu, pokud její partneři zajistí to samé z ruské strany, řekl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Reagoval tak na prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Rusko a Ukrajina souhlasili se zastavením vzájemných útoků na energetiku. Moskva se k tomu zatím nevyjádřila. Země Perského zálivu odložily dnešní plánované jednání s Íránem o napjaté situaci v Hormuzském průlivu. Setkání v Ománu bude podle zástupců tamní vlády v pozdějším termínu, aby se vytvořily vhodné podmínky pro dialog. Konflikty na Blízkém východě mezitím tlačí ceny pohonných hmot opět nahoru. V Německu teď sílí hlasy pro zastropování cen.
4: Naposledy braniborský ministerský předseda Dietmar Woidke řekl agentuře DPA, že Německo by si mělo vzít příklad mimo jiné z Česka a ceny na čerpacích stanicích omezit. Potom volá víc sociálních demokratů, ale spolková ministryně hospodářství Kateřina Reichová státní zásah dosud odmítá. Ceny v Německu naposledy poskočily v sobotu v důsledku zprávy, že Saudská Arábie uzavřela kvůli útokům významný ropovod. Litr benzínu se aktuálně prodává v Německu v průměru za zhruba 54 korun za litr. Z Berlína to má Žavlín, Radiožurnál.
1: Řidiči můžou ode dneška využívat novou část silničního obchvatu Rakovníka. Dvoukilometrový úsek propojil dvě silnice druhé třídy. Jeho součástí jsou tři kruhové objezdy, most i několik křižovatek. Práce stály 170 milionů korun. Krajská správa a údržba silnic musí dostavit ještě třetí část obchvatu, říká její ředitel Aleš Čermák.
5: Budeme pokračovat další etapou v následujících letech, až se nám ji podaří dopřipravit, majetkoprávně vypořádat a sehnat finanční prostředky. A samozřejmě na to navazující i obchvat Lišan a doladíme celkovou tu koncepci silnic druhých tříd okolo města Rakovník.
1: Český film Volklor režisérky Viktorie Štěpánové dostane pozdě večer v kanadském Torontu studentského Oscara. Cenu převezme autorka na tamním filmovém festivalu. Snímek vznikl na pražské FAMU a soutěžil v kategorii alternativních a experimentálních snímků. Volklor sleduje fiktivní influencerku, která jazykem mladé generace popisuje divákům české folklorní zvyky.
6: Sport. Po výhře 3-0 na sety nad Slovenskem mají čeští volejbalisté zajištěný postup do osmifinále mistrovství Evropy. Už s jistou účastí v další fázi nastoupí v Modeně ještě proti domácím Italům a následně Slovincům. Fotbalisté Sparty odcestovali do Arménie. Ve středu Pražany čeká v Jerevanu úvodní duel v hlavní fázi Evropské ligy proti domácímu Araratu Arménia.
7: Kvůli velké vzdálenosti a dvouhodinovému časovému posunu odletěli fotbalisté Sparty do Jerevanu nezvykle už dva dny před zápasem. S týmem neodcestoval kvůli disciplinárnímu trestu Ševinský. Ve výpravě chybí ze zdravotních důvodů také Andersen, Mansverk, Martinec, Penksa i Učena. Z preventivních důvodů po nedávném drobném zranění zůstal v Praze také Hufr. Středeční duel Araratu Arménia se Spartou odvysílá Radiožurnál Sport od 18 hodin a 45 minut v přímém přenosu. Tomáš Petr, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Rozjezd kolony na Pražském okruhu a nehoda na Pražském okruhu. Na dálnici D5 na výjezdu z Prahy do Plzně nehodu z pruhu odklidili, byla na druhém kilometru kolona na pražském okruhu směr Hruzině, Plzeň se rozjíždí, stále však regulují, nebo před chvílí ještě regulovali vjezdy do tunelu. Na pražském okruhu ve směru na Ruzini na exitu 23 ještě nehoda. U sjezdu na D5 do Plzně se srazilo osobní auto s nákladním. Blokují jeden pruh, místo je teď průjezdné. Na D1 z Brna do Ostravy mezi sjezdy na Přerov omezují průjezd následky nehody. Kilometr 278 je tam průjezdný, jeden pruh plynule. Tady je dvojice z Bratislavy do Brna od Olympie. Kolona hlavně nákladních aut 4. až 3. kilometru a je to k omezení u dálnice D1. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Repríza pořadu Na rovinu s Tomášem Pancířem.
9: Skoro 90 let čekalo Brno na prvoligové fotbalové derby. Uživí druhé největší město Česka dlouhodobě dva prvoligové kluby? Jaké bylo pozadí rozhodování o tom, jestli brněnský Artis využije nabídku a přihlásí se do šance ligy místo vyloučené Karviné? A jak to vypadá s brněnskými fotbalovými stadiony? O tom všem budeme mluvit na rovinu v dalších minutách Radiožurnálu Sport. Naším dnešním hostem je generální ředitel a předseda představenstva fotbalového klubu Artis Brno Petr Kuba. Dobrý den, vítejte v našem brněnském studiu.
10: Dobrý den, děkuji za pozvání.
9: V sobotu zažilo Brno první derby v nejvyšší fotbalové soutěži po 89 letech. Se Zbrojovkou jste prohráli 1-2, ale pokud bychom zkusili odhlednout od toho výsledku, užili jste si to, odpovídala atmosféra tomu, že šlo o první brněnské prvoligové derby od roku 1937?
10: Myslím si, že ano, ta atmosféra byla na stadionu perfektní. To byl zápas, kterým žilo celé Brno. Potěšilo mě, že tentokrát nebyla i nevraživá a jediný vlastně, co mě trochu mrzí, že se stadion nepodařilo vyprodat. To si myslím, že k tomu přispěly dva faktory. Jeden z nich byl, že byl vybrán velice neatraktivní čas, sobotu v 15 hodin.
9: V sobotu v 15 hodin,
10: A druhý faktor byl ten, že zbývaly poslední lístky.

0: podporujeme. Myslím si, že je skvělý, že se našel tady majitel, který se za své vlastní peníze postavit stadion. Jsem zvědavý vlastně, jak to dopadne, ať už to bude za Lužánkami nebo další z lokality na výstavišti, tak to jsou podle mě ale všechno strašně vzdálené strašně vzdálená budoucnost. Myslím si, že je extrémně důležitý se bavit o srbské, protože to je jediný stadion v Brně, kde se dá něco dělat hned a vlastně na tom jsme se i se Zbrojovkou sjednotili, že naším záměrem teďka bude tlačit na vedení města, aby se co nejdřív zrekonstruoval stadion na srbské, tak kde budou vlastně působit oba dva kluby, než si Zbrojovka postaví svůj vlastní stadion. Do budoucna Zbrojovka by odešla a Artis by na tomhle stadionu zůstal sám, protože na Artis asi nikdy nebude chodit 30-40 tisíc diváků, jak v historii chodilo na Zbrojovku, nebo možná v budoucnu i bude. Nám by moderní 10-tisícový stadion bohatě stačil a byli bychom za něj rádi.
1: Když říkáte, že stavba stadionu pro Zbrojovku bude trvat dlouho, co to znamená dlouho? Když mluvíte i se zástupci Zbrojovky, tak s jakým horizontem počítáte? Nebo počítají.
0: Můj osobní odhad je minimálně 8 let.
1: Do té doby tedy oba týmy by měly působit na srbské. Ten stadion patří městu. Znamená to, že po volbách až v říjnu ty volby nějak dopadnou, bude jasné, kdo bude novým primátorem nebo primátorkou, tak jste už připraveni se zástupci Zbrojovky vyrazit za primátorem nebo primátorkou a ten požadavek bude, pojďme zrekonstruovat srbskou?
0: Je to tak, je to i něco vlastně, na čem jsme se dohodli teďka s aktuálním vedením města Brna, protože je potřeba si uvědomit, že Srbská je opravdu jediný zajíc, který ho máme v pytli. Všechny ostatní lokality jsou zajíci, kteří běhají ještě po lese a je to opravdu jako nejrychlejší možný řešení, protože, jak jsem říkal, můj odhad, ať už výstavby nového stadionu za Lužánkami minimálně 8 let a to je vlastně něco, co nás extrémně tlačí. Tlačí nás čas. Tady ten stav té infrastruktury, ve které fotbalové Brno dneska je, je tristní a absolutně neodpovídá druhému největšímu městu, takže máme tady nějaký časový dluh, který musíme co nejdřív dohnat.
1: Jakou máte představu o té rekonstrukci? Co by měla zahrnovat? Kolik by měla stát?
0: Odhad je, nebo teď se vybírá projektant, který udělá novou projektovou dokumentaci, protože už loni městská firma Stares nechala udělat projektovou dokumentaci kompletní rekonstrukce srbské. Vedení města se jí zaleklo, protože tam to vyšlo, ta rekonstrukce na 1,6 miliardy, což je opravdu hodně. Takže jsme se ujednotili na tom, že se nebude vlastně kompletně rekonstruovat celý ten stadion, ale ta nová projektová dokumentace se udělá na dvě tribuny. Na tribunu za bránou, kde dřív měla Zbrojovka stan, na tu VIP tribunu. Zároveň se posune hřiště k tribuně s nápisem Brno, tak aby vlastně ten stadion byl ucelenější a zrekonstruovaný do U a potom do budoucna se uvidí, jestli se vlastně zrekonstruuje i ta čtvrtá etapa nebo ne.
1: Tohle by mohlo vyjít na kolik?
0: Odhad byl nějakých 600 až 700 milionů.
1: Je nějaká varianta, že by na to přispěli majitelé obou brněnských prvoligových klubů, nebo vy můžete mluvit za Artis, takže by se na tom podílel Artis?
0: Není taková varianta. My jsme vedení města Brna nabízeli formu PPP projektu, tak aby jsme nezvyšovali vlastně zadlužení městského rozpočtu.
1: To znamená, že teď byste to zafinancovali a město by vám to splácelo, chápu to.
0: Přesně tak, ale že by náš majitel chtěl zafinancovat rekonstrukci z výstavbu stadionu, tak taková varianta není. Náš majitel několikrát deklaroval, že on své finance chce investovat do zázemí pro mládež a do vybudování akademie, ale myslí si, že vlastně stadion je něco, co by mělo zůstat na vedení města Brna, protože je fotbal je přece jenom entertainment business, kam se jeho obyvatelé chodí bavit a to by mělo poskytnout takové zázemí vedení města Brna.
1: Samozřejmě nevíme, jak dopadnou komunální volby v Brně, nevíme, kdo bude ve vedení města a jak se bude stavět k tomu, co teď říkáte. Počítáte s krizovou variantou, kdyby vedení města nebylo nakloněné tomu, že dá 600 nebo 700 milionů za rekonstrukci stadionu v Srbské?
0: Nedokážu si představit, protože už jsme, ta situace už je taková, že vlastně Srbská může být kdykoliv neschopná tomu, aby tam hráli prvoligové utkání, vlastně to už i teďka hrozilo. A myslím si, že by bylo pro Brno jako pro druhé největší město obrovská ostuda, aby se první liga musela jezdit hrát do Olomouce nebo do Uherského Hradiště. Takže nedovedu si to představit, je to podle mě něco, co je absolutní nutnost a je to zase, jak jsem říkal, je to ten časový dluh, který tady doháníme. Myslím si, že by se to mělo stát dříve.
1: Když mluvíte o aktuálním stavu toho stadionu, tak problémem je trávník. Řešíte nějaké krizové scénáře, co s ním? Je to tak, že doufáte, že pomůže reprezentační

0: kauza, nebo jaké jsou scénáře?
1: Seděli jsme minulý týden s vedením městské společnosti Starest, která vlastně se o celý stadion stará, a téma trávník jsme řešili. Městská společnost Starest vyhlíží už tu reprezentační pauzu, kde bude vlastně 3 týdny čas, aby se s trávníkem něco mohlo udělat. A nechají i prověřit variantu úplně tu nejkrizovější, kdyby se trávník, který byl před začátkem sezony nově položen a pořádně nezakořenil, kdyby se musel celý strhnout a položit nový. Takže i tohle byla vlastně ta jedna z variant, kterou jsme probírali.
0: Že by se to udělalo teď, během podzimu?
1: Je to, nevím, nakolik to je reálný, ale zaznělo tam, nebo zadáním je prověřit tuhle variantu, jestli to je vlastně vůbec možné.
0: Právě se chci zeptat, jak by to bylo reálné, nebylo by potřeba, abyste v tom případě některé zápasy domácí hráli někde jinde?
1: A je potřeba si uvědomit, že na Jižní Moravě momentálně není jiný stadion, kde by se mohla hrát první liga, a možná by připadalo jedině v úvahu prohodit pořadatelství s týmama, který nás čekají po reprezentační pauze, ale myslím si, že k tomuhle scénáři nedojde.
0: Petr Kuba, generální ředitel a předseda představenstva fotbalového klubu Artis Brno, je dnešním hostem radiožurnálu Sport.
2: Repríza pořadu Na rovinu s Tomášem Pancířem.
0: Vy jste mluvil o tom, že spolupracujete se Zbrojovkou, tedy s druhým prvoligovým klubem v Brně, ohledně stadionu. Jaké jsou vlastně vztahy? Jaká je rivalita mezi Zbrojovkou a Artisem? A
1: ty vztahy na úrovni vedení klubu si myslím, jsou velice dobré. S příchodem Jiřího Sabouva na začátku tohle roku se
0: vlastně do Zbrojovky
1: přesně tak se ty vztahy ještě zlepšily, a já si nemůžu na ně stěžovat, opravdu bych to chtěl takhle veřejně pochválit, tu spolupráci, protože si myslím, že jsme vždycky se sjednotili na těch klíčových otázkách a vždycky jsme si ve všem vyhověli.
0: Zbrojovka má samozřejmě daleko úspěšnější minulost, včetně legendárního mistrovského titulu, má víc fanoušků, vy jste o tom před chvílí mluvil. Je ambicí Artisu zkusit dotáhnout se ke Zbrojovce, nebo to berete jako nemožnou misi a vlastně o tom ani neuvažujete?
1: Určitě to není ambicí Artisu. Naší ambicí je tady vytvořit kvalitní prvoligový klub. Myslím si, že není reálné, aby jsme tady dohnali vlastně tradici Zbrojovky. Je potřeba si uvědomit, že sice Líšeň nebo Artis má také 100letou historii. Ská Líšeň byla založena v roce 1924, ale vlastně až v roce 2019 postoupila do druhé ligy. Takže ta historie na té profesionální úrovni je velice krátká a podle mě není reálný, aby jsme se někdy Zbrojovce dorovnali v tomto, tak jsem vlastně mluvil o těch fanoušcích. Na druhou stranu jsem přesvědčený naprosto o tom, že máme i my své místo na trhu a že my můžeme lidem nabídnout jiné prostředí, než najdou na zápasech Zbrojovky. My máme podle mě kultivovanější fanoušky, můžete u nás zažít bezpečnější atmosféru. Tím, že nemáme i tak narváno na zápasech, tak je to podle mě bezpečnější prostředí pro rodiny s dětma. Ten servis můžeme nabídnout lepší, kdy se nemusí stát takové fronty, jak už na záchod nebo případně na občerstvení. Takže myslím si, že vlastně na tom trhu doplňujeme něco, co Zbrojovka nabídnout nemůže.
0: Možná mnozí fanoušci Zbrojovky teď trochu nadskočili, když slyšeli, že vy máte kultivovanější fanoušky, tak to je možná ta rivalita, do které se nebudeme v tomto pořadu pouštět. Vy jste se zmínil o historii klubu 102 let od založení. Do loňského května nebo do loňského léta jste působili pod názvem SK Líšeň. Proč jste to změnili? Co vám vadilo na Líšni?
1: Naším cílem bylo, na Líšni nám nic nevadilo, to je první, co chci říct. A na našich zápasech se stále skanduje Líšeň, do toho my se k Líšni hrdě hlásíme, ale chtěli jsme, vlastně měli jsme pocit, že ten klub narazil na nějaké své maximum působením v jedné městské části a chtěli jsme z něj udělat celobrněnský klub. Přece jenom městská část Líšeň má nějakých 28 000 obyvatel, celé město Brno. My se bavíme, že bude za chvilku atakovat možná 500 000 hranici, takže chtěli jsme s toho udělat vlastně celobrněnský klub, ne kluby na jedné městské části, s tím, že jsme se ale v Líšni narodili, z Líšně jsme se vyvinuli a v Líšni dál působíme. Je to podle mě vlastně naprosto standardní věc. Zbrojovka Brno taky vycházela, byla založena jako klub SK Židenice a postupně se takhle vyvinula.
0: Četl jsem, že to slovo Artis je zkratkou hodnot, které má klub reprezentovat: ambice, respekt, tým, inspirace a spojení. Není to až moc vykonstruované?
1: Zajímavá otázka. Já si myslím, že si nikdo nedokáže představit, jak je náročný vybrat jméno fotbalového klubu. My jsme v tom seděli vlastně minimálně půl roku. Mně prošlo hlavou přes snad 200 názvů a nakonec jsme zvolili Artis, který ten název ze začátku spoustu lidí šokoval. Já si myslím ale, že to byl název dobře zvolený. Naším cílem bylo, aby to bylo krátké, úderné, dobře vyslovitelné, případně pro lidi ze zahraničí a aby to vystihovalo vlastně něco, s čím se spojíme. A to právě tady ty hodnoty, které se skrývají pod Artisem, přesně jsou. Takže myslím si, že vlastně i postupem času už to lidi i oceňují. Ze začátku jsme na to schytávali spoustu hejtu, ale zpětně to hodnotím jako dobrý krok.
0: Rok od přejmenování klubu jste postoupili do nejvyšší fotbalové soutěže. Vy jste se do šance ligy dostali na poslední chvíli, vlastně 3 týdny před startem sezóny, potom kdy Karviná byla v souvislosti s aférou s ovlivňováním výsledku vyřazena z šance ligy, následně podala odvolání, potom to odvolání stáhla. Během těch prvních 8 kol zalitoval jste někdy, že jste na to kývli a že jste v lize?
1: Určitě ne. Možná jen po dlouhých večerech, protože kdyby jsme tu nabídku nevzali, tak si myslím, že by nás čekalo víc pohodové léto, ale s tím jsme do toho šli a i s tímto vědomím jsme tu challenge přijímali, protože my jsme se vlastně už připravovali na druholigovou sezonu, přiváděli jsme už i posily. Myslím si, že prvních 8 posil bylo přivedeno ještě, když jsme působili v druhé lize. A když jsme se nějakých 14 dnů před začátkem první ligy dozvěděli, že máme tu možnost, nebo přijmuli jsme tu možnost hrát první ligu, tak jste vlastně začal dělat všechno na novo. Naším jednoznačným cílem je se v letošní sezóně zachránit a ten klub stabilizovat v první lize, protože kdybychom se v té první lize měli ohřát jen rok a po roce spadnout, tak to je vlastně scénář, který by nás hodně mrzel a snažíme se dělat všechno pro to, aby nenastal. Ale nelitovali jsme to nikdy, protože my jsme se nikdy neskrývali tím, že bychom do první ligy chtěli postoupit. Samozřejmě jsme chtěli postoupit sportovní cestou, to bylo vlastně jedno z velkých témat, který při tom našem rozhodování hrálo roli. Na druhou stranu jsme si pak vyhodnotili, že to je taková šance, kterou kdybychom nepřijeli, tak bychom si ji asi nevždycky vyčítali.
0: Vy jste v letošním létě dostali tu nabídku nahradit Karvinou jako druzí. Nejdříve tu možnost postoupit mělo Táborsko, které skončilo v minulém ročníku druhé ligy před vámi. Byli jste se zástupci Táborska v nějakém kontaktu? Jednali jste během těch dnů, kdy se rozhodovalo, kdy se to řešilo?
1: Nebyli a nejednali. Vlastně i médiem šly prvně informace, že Táborsko se tu výzvu taky chystá vzít.
0: Pardon, a vy jste vůbec nesondovali, jak o tom uvažují, abyste případně byli připraveni o pár hodin dříve? I třeba tam se v té souvislosti, že váš trenér kdysi působil v Táborsku, to znamená, že tam asi také leckoho zná.
1: To je pravda, ale vedení Táborska se obměnilo od té, co tam působil náš trenér, tam byl hlavní postou Martin Vozábal, který je dnes v Plzni, takže myslím si, že ani náš trenér už tam nemá takové vazby a kontakty, ale říkám, nějak jsme to nesondovali vlastně i na základě toho, že média vlastně byly docela veřejně známé informace, že Táborsko se chystá tu výzvu přijmout, tak my jsme s tím ani nějak nepočítali. My už jsme se smířili s tím, to bylo zase takový vlastně další zásek naděje, kdy jsme z začátku trošku doufali, že by to mohlo dopadnout, pak to vypadalo, že Táborsko tu výzvu přijme, takže nějak jsme to neřešili a proto jsme i vlastně na konci využili tu plnou maximální lhůtu 24 hodin, kterou jsme mohli, aby jsme si všechno promysleli a zvážili, protože do té doby jsme to nějak nezvažovali.
0: Mě v téhle souvislosti zaujalo, že táborský deník po rozhodnutí tamního klubu nepřijmout tu nabídku napsal, že podle jeho zdrojů byl důvodem odmítnutí, kromě problémů se stadionem a nedostatečné síly kádru, také enormní zájem Artisu Brno. Z čeho tedy vychází tahle ta informace, když jste spolu vůbec nemluvili, tak jak v Táborsku věděli, že máte enormní zájem?
1: A asi z našich mediálních prohlášení jsme se nikdy netajili tím, že chceme vlastně odstupu nového majitele Igora Fajta postoupit do první ligy a myslím si, že to bylo znát vlastně na průběhu i té loňské sezóny, kdy jsme na druhou ligu enormně posilovali a nabídli jsme už těm hráčům nadstandardní druholigové podmínky až pomalu prvoligové, takže myslím si, že to vlastně ani nebylo veřejné tajemství, ale věc, kterou jsme vždycky otevřeně deklarovali, že chceme postoupit co nejdříve, to půjde do první ligy.
0: A rozumíte tomu, proč někdo v Táborsku vysvětoval to, že to nevzali tím, že vy máte zájem?
1: Moc rád jsem tu informaci nezaznamenal.
0: tak můžete to najít v archivu Táborského deníku. Já se možná zeptám přece jenom ještě trochu jinak. Ta prvoligová licence má bezesporu finanční hodnotu, Bleckého může napadnout, jestli třeba ve hře nemohla být nějaká finanční kompenzace nebo jiná kompenzace směrem k Táborsku od vás za to, že tu možnost nevyužije, tak opravdu nic takového nikdy neproběhlo, nebylo na stole?
1: Ne, jako samozřejmě každý, když postupuje do první ligy, tak vidí vlastně ty příjmy. Můžete si říct, je to skoro 50 milionů, které když postoupíte do první ligy, tak máte jistých, ale ono to tak není. Vy totiž musíte, není to jenom o těch příjmech, vám totiž narostou i výdaje, zvýší se vám rozpočet, musíte nakoupit spoustu nových hráčů, takže my jsme si finančně nepolepšili oproti druhé lize. Už v druhé lize jsme ten rozpočet měli nafouknutý, takže vlastně jsme byli v mínusu, ve velkém mínusu. V první lize tomu není jinak a majitel musí doplácet vlastně velkou část ze své kapsy, takže tam nebyl vlastně ani prostor, že by nám nějaké peníze zbyly a mohli jsme, opravdu ne.
0: Kdybyste se té možnosti vzdali i vy, další na řadě by byla pražská Dukla, ani tam žádné jednání o tom, že by Dukla sondovala, nebo že by třeba chtěla motivovat, abyste se toho vzdali a zůstala tam Dukla, tak ani nic takového neproběhlo.
1: Taky ne, já jsem jenom zaznamenal taky zase v médiích vyjádření představitelů Dukly, že nebo několikrát jsem to vlastně viděl, četl, že ti by měli velký zájem o to v první lize zůstat. Myslím si, že vlastně proto i dělali následně nějaké kroky, protože se s tím úplně nemohli stotožnit a šlo to vlastně vidět na těch vyjádřeních i potom.
0: Generální ředitel, předseda představenstva fotbalového klubu Artis Brno Petr Kuba zůstává dnešním hostem Radiožurnálu Sport.
2: Repríza pořadu Na rovinu s Tomášem Pancířem.
0: Když jste popisoval v červenci ty hektické dny okolo vašeho postupu novinářům, tak jste mluvil také o zklamání z přístupu vašich hráčů, kteří se začali dožadovat odměn za postup do první ligy. Říkal jste, že to ukázalo charaktery. Co jste si z toho vzal?
1: Upřímně to strašně zklamalo, protože ta sezóna byla náročná, nám se nepovedla, pro nás skončila neúspěchem, hlavně naše výkonnost na hře, kdy jsme postráceli několik bodů a vlastně dlouho jich hrozilo, že se nepodíváme ani do baráže. Nakonec se nám podařilo baráž uhrát, skončili jsme na třetím místě právě za Táborskem.
0: Ale ta baráž byla jednoznačná,
1: ta baráž byla naprosto jednoznačná a pro nás extrémní fackou, takovým, řekl bych, až knockoutem mezi oči, takže vlastně přišlo další zklamání. A ti hráči měli možnost si ten postup uhrát na hřišti, což se jim nepodařilo. Potom na základě tady vedlejších okolností nám ta možnost byla nabídnuta administrativně a všichni, kdo přicházejí do Artisu, tak přicházeli proto, že cílem je hrát první ligu, aby si zahráli první ligu. A vlastně, když jsme tu možnost měli, tak mě šokovalo, že všichni potom neskočili, neřekli, jo, super, když škoda, že nám to nevyšlo na hřiště, ale máme tuhle možnost, pojďme do toho, ale začali se řešit nějaký jiný věci, tak to mě mrzelo hodně.
0: Když jste říkal, že to ukázalo charaktery, má to vliv na vaši přestupovou politiku, že na ty hráče, kteří se tímto způsobem zachovali, kteří byli nejhlasitější, tak třeba nechcete do budoucna spoléhat?
1: To si necháme se interně pro sebe. My jsme zatím už udělali tlustou čáru, řekli jsme si, že pojďme se už teda soustředit na tu první ligu, stalo se, ale možná narážíte na to, že nám teďka v létě přišlo 19 nových hráčů. To si nemyslím, že bylo dáno tou kauzou, nebo vlastně tady tím, co jsme řešili před přijmutím té výzvy, ale bylo to dáno tím, že jsme opravdu už připravovali tým na druhou ligu a vlastně i na základě zkušeností s tou baráží a konfrontací s prvoligovým týmem jsme věděli, že musíme hodně posílit.
0: Tomu samozřejmě rozumím, na druhé straně bude další přestupové okno v zimě, tak si říkám, jestli třeba ti hráči, u kterých vás zklamal charakter, když znovu použiju ta vaše slova, tak jestli nebudou první na řadě, aby odešli? Nebo zeptám se možná jinak, dá se spoléhat z pohledu šéfa klubu na takové hráče?
1: Spoustu vám to těch hráčů vypoví. Já věřím, že to mohlo být třeba nějaké jednorázové selhání a ti hráči mají teďka možnost mě přesvědčit o tom, že tomu tak opravdu bylo.
0: Jak vás mají přesvědčit?
1: Každý má v týmu nějakou svoji roli a Je to o tom, jak ji přijmou, je to o tom, jak se nebudou chovat jenom na hřiště, ale mimo hřiště jsou to profesionálové. Takže myslím si, že se to vlastně podařilo i už teďka i ty dva měsíce, co jsme spolu od té doby měli, tak si myslím, že ten tým je zdravý, ta kabina je zdravě složená. I těch 19 nových příchodů, které jsem už zmínil, tak přijali dobře. V kádru je velká konkurence, zatím se snáší, takže nemyslím si, že by to mělo být tak nastavený, jak pokládáte otázku.
0: Vy jste aktuálně po 8. kole na 14. místě, máte 4 body. Když jste se rozhodli, že půjdete do ligy, měli jste takové nějaké představy, že takhle nějak to bude, nebo jste byli optimističtější, nebo naopak jste si říkali, že jakýkoliv bod bude v těch prvních kolech velkým úspěchem?
1: Nechtěl bych to asi úplně hodnotit, jestli jsme teď spokojení nebo nejsme. My budeme spokojení na konci sezóny, pokud se nám podaří udržet v první lize. Budeme potřebovat hlavně čas, ten čas je to, co nás tlačí, chybí a proto vyhlížíme už tu reprezentační přestávku, abychom si sehráli, protože trenérovi každý týden přicházela skoro jedna nová posila a toho prostoru neměla tu práci s týmem tolik. V podstatě po každý, v každém týdnu musel začínat od začátku. Takže jestli jsme vlastně spokojeni s něčím, tak to je s tím, že nejsme na posledním místě v tabulce a že ukazujeme vlastně v té lize, že pro ní můžeme být oživením a že vlastně ten cíl, který máme, tak je reálný.
0: Říká dnešní host Radiožurnálu Sport pořadu Na rovinu, generální ředitel, předseda představenstva fotbalového klubu Artis Brno Petr Kuba. Díky moc za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
1: Děkuji, mějte se hezky.
0: Od mikrofonu se loučí Tomáš Mancíř.
3: Posledních 150 metrů Kateřina Neumannová jde dopředu, nasazuje do finiše. Čepalovová nestačí. Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
2: Byla úspěšnou běžkyní na lyžích. Už několik let je ale Kateřina Neumannová moderátorkou.
4: A proto můžete na Radiožurnálu Sport slyšet, jak se baví olympijská šampionka s další olympijskou vítězkou.
5: Co ty zlaté boty už si zaužila, které si skoupila na cestě z olympiády, protože si nechtěla je kupovat před olympiádou, aby se znerouhala.
6: Jo, už jsem si je užila, bohužel teď už teda na ně není.

0: středeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou
0: nebo na place s Davidem Novotným.
1: Každou středu po 10. hodině nebo kdykoliv ze záznamu v podcastových aplikacích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: 20 hodin a 30 minut. Zprávy a Anna Horáčková.
3: Evropská komise potvrdila, že pozastavila vyplacení podpory Agrofertu ve výši 77 milionů korun. Napsala to v dopise šéfovi rozpočtového výboru Evropského parlamentu. Lhůtu pro vyplacení přerušila na půl roku. Důvodem je potenciální střet zájmu českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. S cílem vyřešit situaci vložil premiér v únoru firmu do nově vytvořeného svěřenského fondu RSVP Trust. Komise ale fond nepovažuje za dostatečné řešení. Mimo jiné proto, že potenciální příjemci fondu jsou Babišovi potomci. Premiér Babiš dnes večer zopakoval, že se holdingu Agrofert definitivně vzdal. Unijní úředníci podle něj postupují tak, aby dali prostor české opozici. Izraelský ministr kultury Miki Zohar chce odebrat občanství tvůrcům dokumentu NAZA. Napsal to na sociální síti X. Snímek o zabíjení palestinských civilistů v pásmu Gazy si o víkendu na benátském filmovém festivalu vysloužil 25-minutový potlesk. Získal taky zvláštní cenu poroty. Ve filmu anonymně vypovídá několik bývalých i současných izraelských vojáků. Podle ministra se režiséři filmu Yuval Abraham a Rachel Sorová snaží poškodit vlast. Houbaře, který se ztratil v neděli u Jindřichovic na Sokolovsku, našli policisté dnes večer mrtvého. Informovala o tom jejich mluvčí Kateřina Pešková. Po 62-letém muži pátrali desítky policistů, hasičů i členů horské služby od nedělního odpoledne. A americká televizní akademie udělí v noci v Los Angeles ceny Emmy. Největším favoritem je druhá řada seriálu Urgent, který letos získal rekordních 25 nominací. Série z prostředí nemocničního urgentního příjmu sleduje lékaře a zdravotníky během jedné náročné směny, kdy řeší kritické případy i vlastní osobní problémy.
0: Sport.
3: Basketbalisté Opavy nebudou hrát Ligu mistrů. Hned v prvním kvalifikačním utkání totiž prohráli s Džuky Varšava 99-116. V nadcházející sezóně tak budou hrát nižší evropský pohár FIBA.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D5 u sjezdů na Zbiroch a v Praze na jižní spojce. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně se za sjezdem na Zbiroch vytvořila kolona. Kilometry 42 až 44 vepředu něco překáží. Je to mimo kamery. Pozorně dojíždějte. Kolona začíná kousek za sjezdem na Zbiroch. Na Pražském okruhu ve směru na Ruzyni na exitu 23 se srazilo osobní auto s nákladním. Nehoda je u sjezdu na dálnici D5 do Plzně, blokuje jeden pruh místo průjezdné. V Praze na jižní spojce ve směru na Barandovský most půlkilometrová kolona vytvořila se za Europarkem Štěrboholi a sjezdem na Průmyslovou ulici. Na silnici 53 ze Znojma do Pohořelic se stále objíždí srážka nebo následky srážky dvou osobních aut. U odbočky na Miroslav se jede k Ivadlově. Delší kolony tam teď nejsou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude slunečno, ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností. Teploty v úterý 19 až 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

Fotbalisté Coma vyhráli v dohrávce čtvrtého kola italské Serie A nad Parmou 2-1. Parma tedy dál čeká na první vítězství v novém ročníku italské nejvyšší soutěže. AS Řím ten naopak vyhrál po čtvrté v řadě, tentokrát v Turíně nad místním FC 2-0. Znovu se trefil Daniel Malen, tedy nizozemský útočník, a tím pádem má v Serie A v nové sezóně už 6 branek a vévodí tabulce střelců. No a AS Řím díky vítězství tedy vévodí tabulce týmů, je teď první z 12 body, ale na té první příčce může Řím dorovnat Inter Milan, který bude na San Siro hostit Udine, a to už zhruba za 8 minut.

0: 20 hodin 40 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Přejeme vám krásný pondělní večer a dobrý vstup do nového týdne. Snad se máte alespoň tak dobře jako vodní slalomářka a letošní mistrně světa Tereza Kneblová, která prožila skvělý prodloužený víkend. Hned několik úspěchů zaznamenala na finále světového poháru ve španělském Seu. Stříbra z kajak krosu i jeho časovky, bronz ze závodu kanoistek. K tomu se ve dvou disciplínách dostala na stupně vítězek v celkovém hodnocení elitního seriálu. S Terezou Kneblovou všechno krátce popolední probíral dnes ve vysílání Radiožurnálu Sport moderátor Vojtěch Šafář. Česká reprezentantka, tedy Kneblová, se připojila přímo z letiště v Barceloně.
1: My jsme původně chtěli spěchat, protože přece jenom na letišti to bývá občas hektické, ale vy jste říkala, že času máte víc?
2: Nakonec mám času víc, na letiště jsme dorazili s předstihem a ještě máme míru zpoždění, takže úplně v pohodě.
1: Hned po závodě jste zahlásila, že ty výsledky jsou neskutečné a můžeme se zeptat teď s odstupem, pořád to vidíte stejně?
2: Pořád to vidím stejně, nic nezměnilo. Upřímně jsem teďka na nějaké dobré vlně, to jsem strašně ráda, to se jsem si strašně užila. Musím říct, že jsem třeba na tom předchozím svěťáku v Paříži se necítila úplně dobře, potom mistrovství světa jsem nějak trošku bojovala se závoděním a jsem strašně ráda, že jsem se do toho zase dostala a doufám, že to takhle bude pokračovat i na mistrovství Evropy, takže je to fakt pohádka zatím.
1: K mistrovství Evropy se ještě dostaneme, znovu se ohlédneme za tím finále světového poháru, kterého z těch úspěchů, které se povedly o víkendu, si vážíte nejvíc?
2: Asi se nejvíc vážím toho nedělního krosu, protože to byl opravdu náročný závod, protože jsem jela pět jízd a každá ta rozjížka byla fakt hodně náročná, takže jsem strašně ráda, že jsem to zvládla jak takticky, tak i fyzicky, protože i po té sobotě, kdy jsem jela tři jízdy, to bylo už takový hodně za hranou, takže jsem ráda, že jsem to zvládla a takže asi bych řekla, že cross, potom slalom a potom time trial asi.
1: To říká Tereza Kneblová ve vysílání Radiožurnálu Sport. My jsme ještě nezmínili jeden hodně příjemný bonus. V olympijském žebříčku kanoistek vám teď díky titulu mistryně světa po třech závodech patří druhá pozice. Takže máte slušně vykročeno na hry v roce 2028 a zároveň jste si zajistila místo v národním týmu i pro příští sezonu. Znamená to pro vás hodně?
2: Tohle se asi cením nejvíc, že mám jisté místo do dalšího roku, protože ty nominace jsou u nás fakt hodně těžký a jsem ráda, že tady tuhle část teďka přeskočím a můžu se soustředit na vrcholy sezóny vlastně už od začátku, od zimy, za to jsem strašně ráda, ale upřímně se snažím na tu olympijskou nominaci moc nehledět, protože mi spíš vyhovuje řešit závod od závodu a na tohle se moc nesoustředit. Já se snažím vždycky zajet co nejlepší jízdu a prostě na co to bude stačit, tak na to bude stačit. Samozřejmě olympiáda je snem každýho, ale snažím se na to dívat trošku s odstupem.
1: No, můžu také zmínit to, že jste si zajistila tedy tu nominaci v národním týmu pro příští sezonu a díky tomu asi můžete i změnit zimní přípravu, nejenom hledat ty vrcholy už od samotné zimy, protože nominační závody do reprezentace jsou na jaře, můžete je vynechat.
2: Je to tak. Já jsem se ještě nestihla s trenérem všechno probrat, ale určitě je to velká pomoc, protože hlavně bych řekla mentální. A i ten trénink se může trochu ohledně toho zohlednit, takže jsem hrozně ráda, že se můžu tenhle čas už přeskočit a vlastně se soustředit až na ty další závody, které jsou vlastně ty nejdůležitější, takže to je fakt strašná pomoc a jsem hrozně ráda, že ty výsledky na to stačily.
1: No a teď se ještě pojďme vydat k tomu tématu, které už Tereza Kneblová zmínila. Neskončila vám totiž tahle sezóna. Za necelé dva týdny jí uzavře mistrovství Evropy v italské Ivry. Ze všech otázek, které se nabízí, zeptám se zrovna na to, kolik vám ještě zbývá sil?
2: Já doufám, že mi zbývá hodně sil. Mně vždycky stačí pár dní a potom to zase bude v pohodě. Teďka si dám chvíli o nás den dva a potom zase jdeme zpátky do přípravy a myslím si, že to bude dobrý, cítím se pořád dobře a chci si ten poslední závod užít a potom už jenom volno, takže teďka tady necháme všechno všichni.
1: Vy už jste zmínila, že teď jedete na takové dobré vlně, tak troufáte si odhadnout, s čím byste chtěla třeba odjíždět potom z mistrovství Evropy?
2: Já si úplně nerada dělám výsledkový nějaký očekávání, protože mi to nedělá moc dobře, ale fakt se to snažím jet na ten pocit z té jízdy. Budu moc ráda, když se mi povede závodit tak, abych za sebou byla spokojená, co nám předvedla, abych tam nechala maximum a myslím si, že když se mi povede zajet to, na co mám a z čeho bych měla dobrý pocit, tak to třeba bude vidět i na těch výsledcích, ale to se snažím brát až na ten druhý, na tu druhou kolej.
1: No tak ať si to hlavně užijete, ať máte dobrý pocit z jízdy. Tohle byla Tereza Kneblová. Díky moc.
2: Děkuju moc, děkuju.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Každý den se na jediném českém sportovním rádiu vracíme do historie. Dnes to bude 14. září a vrátíme se do roku 1987 společně s Veronikou Šlajzovou. Hezký večer.
1: Krásný večer.
0: Tak tenhle den byl výjimečný pro český, respektive československý tenis. Tehdy totiž Ivan Lendl vyhrál svůj třetí titul na US Open v řadě. Ve finále porazil Švéda Matse Willandera 3-1 na sety.
1: Ano, a nebyl to žádný rychlý kvapík. Finále trvalo 4 hodiny a 47 minut. V té době šlo o nejdelší finále v historii newyorského Grand Slamu. Lendl přitom nezačal dobře. První set ztratil v tiebreaku, pak ale zabral, druhý set vyhrál dokonce 6-0 a po vítězství ve třetím setu v tiebreaku už utkání dotáhl do konce. Zajímavostí je, že finále se původně mělo hrát už v neděli, ale kvůli dešti bylo odloženo na pondělí.
0: 14. září roku 1987 tak patřilo Ivanu Lendlovi, muži, který v New Yorku získal svůj třetí titul na US Open a celkově 6. Grand Slamový.
1: No a mimochodem, jedna zajímavá statistika na závěr. Lendl byl pořádným spotřebitelem sportovního vybavení. Za rok zničil průměrně 70 raket, 300 výpletů a 100 párů bot.
0: Tak tolik byl dnešní díl. Stalo se dnes společně s Veronikou Žlajzovou. Ještě jednou díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Fotbalisté Jablonce si pojistili služby záložníka Richarda Sedláčka. Severočeši se 27letou oporou prodloužili smlouvu do roku 2029. Sedmý celek prvoligové tabulky to oznámil na svém webu.

0: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.
0: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
1: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ježka, které každý pátek propojují různé sporty.
2: Karel Poborský.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
5: Ahoj, dobrý den.
0: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
6: Strašně se to posunulo,
4: viď? Neuvěřitelně.
6: Oni prostě furtí.
4: Furt jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
6: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
3: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, co já tady dělám? Ty už nikdy nikam nepoběžím.
4: Mám já tohle zapotřebí se svojí historií.
3: Pitomec se tady dřít jak blázen.
1: Kilometry Jiřího Ježka.
0: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
4: Paul Sexas, 19 let, a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
0: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
1: To jsou kilometry Jiřího Ježka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
7: Radiožurnál je 21 hodin. Zprávy a Anna Horáčková.
8: Prezident večer jednal s premiérem hlavně o zahraničních tématech, dál se chtějí scházet podle aktuální potřeby. Letošní úroda jablek a hrušek bude ještě nižší, než ovocnáři čekali. Čeští volejbalisté si předčasně zajistili postup do osmifinále mistrovství Evropy. Slovensko porazili 3-0 na sety a počasí zítra bude slunečno, teploměry ukážou až 24 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
8: Prezident Petr Pavel jednal s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO o zahraničních cestách nebo návštěvách zahraničních hostů v Česku. Babiš to řekl po večerní schůzce na Pražském hradě. Ta se konala po otevření komory ve svatovícké katedrále, kde jsou uložené české korunovační klenoty. Premiér s prezidentem dál mluvil třeba i o aktuální situaci ve světě nebo kybernetické bezpečnosti.
9: Potom jsme probírali, jak vlastně dopadla V4, co jsme projednávali, jaká je celková situace v Evropě, volby a tak dále. No a potom jsme nakonec ještě mluvili o zákonech, které pan prezident dostane vlastně k vyjádření.
8: To je třeba zákon o znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Prezidentův mluvčí Vít Kolář po jednání uvedl, že prezident Petr Pavel představil premiérovi Babišovi mimo jiné body svého projevu, se kterým odletí na valné shromáždění OSN do New Yorku. Spojené státy ruší omezení emisí skleníkových plynů z uhelných a plynových elektráren. Oznámila to americká agentura pro ochranu životního prostředí. Podle ní to sníží náklady průmyslu v přepočtu o více než 6 bilionů korun. Spojené státy se tak zásadně odklání od snah o snížení znečištění. O to usilovali bývalí demokratičtí prezidenti Joe Biden a Barack Obama. Současný prezident Donald Trump dlouhodobě znevažuje vědecké studie o globálním oteplování. Agentura pro ochranu životního prostředí spadá pod federální vládu a v současnosti ji vede republikán Lee Zeldin. Úroda jablek a hrušek v Česku bude letos ještě nižší, než ovocnáři původně očekávali. Aktualizovaný odhad sklizně dnes zveřejnil Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Jablek tento rok pěstitelé sklidí skoro o 60% méně než loni. Můžou za to jarní mrazy a také extrémní sucho a horko.
10: S nižší úrodou letos počítá i pěstitel Jiří Kopeček z Tulešic na Znojemsku.
11: Letos je toho strašně málo, co jako nezničený mrazí, tak zničilo sucho.
10: Červnový odhad sklizně jablek počítal s necelými 53 tisíci tunami, zářijový odhad je asi o desetinu nižší. Pokračuje mluvčí Ústředního a zkušebního ústavu zemědělského Petra Hrabčáková.
12: Podle dostupných dat předpokládáme, že sklizeň jádrového ovoce v roce 2026 bude přibližně poloviční oproti pětiletému průměru.
10: Kvůli suchu některým pěstitelům uhynuly i mladé ovocné stromy. Šimon Franz, Radiožurnál.
0: Sport.
2: Čeští volejbalisté porazili v italské Modeně Slovensko 3-0 na sety a ve skupině mistrovství Evropy si připsali třetí vítězství. Zajistili si tak s předstihem postup do osmifinále. Čeští tenisté mají za sebou úvodní tréninky před Davis Cupovým duelem s Američany. Jako první si tvrdý povrch v pražské O2 aréně vyzkoušeli deblisté Adam Pavlásek a Patrik Rykl. Ten je z prostředí nadšený.
5: Pocity jsou teď určitě skvělý, to náš první vlastně trénink. Bude to chvíli trvat, než si zvykneme samozřejmě na povrch, na obrovskou arénu, ale já zatím musím říct, že po té hodině a půl jsem velmi spokojený a těším se na utkání, protože hrát před domácím prostě publikem tady v O2 aréně je něco neskutečného.
2: Z nominace amerických tenistů před utkáním vypadli desátý hráč světa Taylor Fritz a Tommy Paul. Utkání Česko-Spojené státy se bude hrát tento pátek a sobotu. Vítěz postoupí na listopadový finálový turnaj Davis Cupu pro 8 nejlepších týmů světa.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Rozjezd kolony na D5 u sjezdu na Zbiroch, další kolona na D5 u Nýřan. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Zbiroch se tvořila kolona, kilometry 43 až 44, vypadá to, že už se rozjela. Na D5 ve směru z Rozvadova do Plzně za sjezdem na Nýřany, zavřeným sjezdem na Nýřany, se vytvořila kolona, kilometry 93 až 92, je tam omezení, pozorně. Na D1 se z Brna do Ostravy mezi sjezdy na Přerov omezují průjezd následky podvečerní nehody. Kilometr 278 je tam průjezdný. Jeden pruh teď plynule. V Praze na jižní spojce směr Barandovský most, zhruba kilometrová kolona. U Europarku Štěrboholy sjezdu na Průmyslovou ulici se zdržíte zhruba 10 minut. A na Zlínsku komplikace. Na trase Slavičín Štítná nad Vláří Popov u odbočky na Rokytnici narazilo osobní auto do stromu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Zítra bude slunečno, ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností. Teploty v úterý od 19 do 24 stupňů. Na horách se ta maxima zastaví většinou kolem 16 a foukat má jen slabý vítr. Tolik zprávy.
14: 21 hodin 5 minut, dál posloucháte Radiožurnál Sport. Přejeme vám krásný a příjemný pondělní večer. Český fotbalový brankář Lukáš Horníček vychytal v nové sezóně v dresu Tottenhamu už dvě čistá konta, jedno v ligovém poháru a druhé v Premier League. A teď se v nejvyšší anglické soutěži snaží přidat další, zatím se mu to na stadionu Leeds United daří, ale přece jenom se hraje teprve 6. minuta, je to dohrávka 4. kola, Leeds Newcastle, tedy zatím 0-0. O poznání zajímavější vývoj sledujeme v italské sérii A, protože Inter na domácím stadionu na San Siro ve 20. minutě prohrává s Udine už 0-2. Přitom, kdyby Inter dokázal zvítězit, tak se dotáhne na první místo tabulky italské nejvyšší soutěže na AS Řím, který předtím zvítězil 2-0 v Turíně nad místním FC. Ještě doplníme jeden výsledek z Itálie. Como porazilo Parmu 2-1 a právě teď se kromě Anglie a Itálie hraje taky ve Španělsku, v La Lize, Villarreal hostí Real Betis v 7. minutě, zatím nerozhodně bez branek 0-0.
0: Radiožurnál Sport
1: a Adam Procházka.

0: Mohli jste to slyšet i ve zprávách, čeští volejbalisté už mají na mistrovství Evropy jistý postup do osmifinále. Můžou se tak v Modeně bez nervů chystat na závěrečné zápasy ve skupině proti favorizovaným soupeřům. Zítra budou hrát s domácí Itálií a ve středu se Slovinskem. Na turnaji zatím vyhráli Češi všechna tři utkání, dnes odpoledne porazili Slovensko hladce 3-0 na sety. A k těm nejlepším hráčům zápasu patřil taky smečař Lukáš Vašina.
1: Samozřejmě jsme strašně rádi, že jsme si ten postup do osmifinále zařídili už tady v zápase se Slovenskem, protože zatím ty zápasy od nás byly hrozně kostrbatý.
2: Kostrbatý výkon proti Slovensku to rozhodně nebyl. Český tým obránil všechny soupeřovy útočníky. Trenér Jiří Novák, a nemá to často ve zvyku, vysekl hráčům poklonu za výkon i za to, že nepřipustili návrat soupeře do zápasu, jako se to stalo v minulých dvou utkáních.
3: Zápas byl komplexní a vždycky samozřejmě hrajete to, co vám soupeř dovolí. My jsme Slovákům toho moc nedovolili a jsem cítil, že to nastavení je takový, že ty kluci už se z toho poučili a šlapali do toho.
2: Teď mají hráči v českých dresech před sebou velký zápas v Modeně s domácí Itálií. Univerzál Patrik Indra už se nemůže dočkat první výměny.
4: Je to splněný sen nás všech hrát proti mistrům světa u nich doma, vyprodaný hale, atmosféra bude určitě elektrizující. My se budeme snažit hrát náš volejbal a určitě se neuspokojíme s tím, že si půjdeme zahrát nebo že si to jdeme užít, prostě půjdeme za vítězství.
2: Zápas Palapaniny začne 5 minut po 21. hodině. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos z Modeny, Kamil Jáša, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

21 hodin 16 minut posloucháte Radiožurnál Sport a v dnešním vysílání dost možná vůbec poprvé taky florbal. Chodov zvítězil v úvodním kole Superligy doma nad nováčkem Bulldogs Brno 5-4. A to znamená, že úspěšnou premiéru si na lavičce Pražanu odbyl nový hlavní trenér Michal Podhráský. Zajímavé je, že 5 dnů před startem soutěže právě Michal Podhráský nahradil staršího bratra Davida na pozici kouče, protože starší bratr David se rozhodl skončit na lavičce Chodova po dlouhých 13 letech.

0: Zdravotní problémy nejsou důvodem pro to, aby člověk nesportoval. Své o tom ví neratovický Martin Zikmund. Potkat ho můžete na nejrůznějších sportovištích. Od vody přes led až po extrémní závody.
1: Já mám oberlíf, takže roštěp páteře od malá a to je asi ten největší handicap. Hraju parahokej, jezdím závodně parapaloboardy a běhám různý šílený extrémní závody.
2: Přiblížil svůj handicap Martin Zikmund. Popisuje podrobně svou sportovní kariéru a její průběh.
1: Začínal jsem s parahokejem, dneska už je to vlastně 20 let, takže to už je docela dlouhá doba. Prostě je to klasický hokej vlastně na sáňkách, což asi dneska už mnoho lidí ví. Pak jsem přešel na extrémní překážkové závody za začátku Spartan, kdy opravdu člověk běhá po sjezdovkách, překonává různé překážky. A poslední roky se věnuju de facto vlastně parapadlobordu, kdy máte klasický nafukovací prkno, máte na tom speciální takovou židli a na tom člověk jezdí závody.
2: Parahokej má dnes už jen pro zábavu. Za to na vodě sbírá úspěchy a medailová umístění.
1: Co se týče těch parapadlobordů, tak tam jsem několikanásobný mistr republiky, takže tam se samozřejmě daří. Zároveň i ve světě jsem se účastnil několika zajímavých akcí, kdy jsem třeba jezdil v holandských kanálech 220 km non-stop. Tam jsem teda odstoupil po 96 km po 16 hodinách. A co se týče těch závodů běhání, tak to už mám taky, už jsem tak jako pro radost, už jsou tam takový jako oddychovky.
2: S ohledem na jeho handicap, s roštěpem páteře, se jen těžko dá vybrat sport, který je pro něj nejnáročnější.
1: Takhle nedá se to úplně říct. Každý ten sport má něco. Na tom hokeji samozřejmě člověk musí mít nějakou sílu v rukách, při tom běhání trošičku potřebuje ty nohy, aby mu zafungovaly v některých věcech. Samozřejmě ty ruce taky. V tom parapodboru zase člověk potřebuje třeba i břicho, aby se dokázal i třeba jako zapřít. Takže on každý ten sport má něco a ta náročnost si myslím, že tam asi stejná, záleží strašně moc vlastně třeba těch parapodbordů, jakou vzdálenost jede. Když jede, já nevím, 200-300 metrů, tak tam zase musí být výbušnost, když potom jede 10, 20, 30, 50 kilometrů, tak samozřejmě tam to musí fungovat i třeba ta hlava. No.
2: Může se ale zdát, že sportování na vodě je pro sportovce s handicapem přeci jen nebezpečné.
1: Člověk se, když je neopatrný, jak se vykoupe, no, maximálně, že musí dávat bacha, samozřejmě tím, že jezdíme pod Českým svazem, tak samozřejmě i udržujeme nějaké bezpečnostní věci, takže máme rest tube, což je vlastně taková nafukovačka kolem pasu, kterou člověk zatáhne, vystřelí takový válec. Máme líš vypevněnou vlastně k bordu, takže když člověk spadne do vody, jak mu bord neuplave. A já poslední dobou jezdím i s vestou z nějakých bezpečnostních důvodů, protože samozřejmě i třeba to se poslední dobou stalo, já teda jsem jezdil ještě před, ale co se poslední dobou stalo, kdy ty lidi jsou jako nezodpovědní na té vodě, tak chce mít i příkladem.
2: Jak jste asi vypozorovali, pro Martina Zikmunda je sport nedílnou součástí jeho života. Bez aktivního pohybu si žádný z dnů neumí představit.
1: Tím, že ten sport jsme měli v rodině nebo máme v rodině, táta už nehraje, že jo, samozřejmě v 70. letech fotbal, ale pro ně ten sport je jak manželství, no. Prostě furt někde a ano, já si bez toho sportu neumím ten život představit, no. Já když týden nemůžu nic dělat, tak je to pro mě strašný problém, bolí mě celé tělo. Já jednou asi na tom sportovišti budu muset umřít, no.
2: Před sebou pak má nejrůznější výzvy. Včetně jednoho závodu přímo doma v Neratovicích na konci září.
1: Pořádáme 24-hodinovou jízdu na parknech, na paddleboardu. Závod, který se jde 24 hodin s tím, že samozřejmě člověk si může zastavit, vyspat se tak, jak potřebuje, počítá se co nejvíc kilometrů. Je to zároveň i český mistrovství republiky v maratonu. Je pravda, že já si tam chci asi potvrdit a doufám, že se to podaří ujet přes těch 100 kilometrů.
2: Uzavřel svůj příběh Martin Zikmund. Z Neratovic Pavel Petr, Radiožurnál.

0: hokejová Tipsport Extraliga na radiožurnálu Sport.
1: Ahoj, tady Michal Kempný. Kdo bude mistrem Extraligy, zatím nevím, ale to, že můžete být u všeho důležitého, ano. Stačí jen naladit radiožurnál Sport a rázem se přenesete přímo na led. Každou akci, z každého zápasu základní části i playoff až do posledního finále uslyšíte dřív, než ji ostatní uvidí. Tak poslouchej hokej na radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport.
0: Poslouchej extraligový hokej na radiožurnálu Sport.
3: 21 hodin a 30 minut. Anna Horáčková má zprávy.
4: Vláda dnes schválila novelu zákona o návykových látkách, takzvaný Lex Kratom. Ta zavádí výrazné zpřísnění pro prodej kratomu. Nově by ho mohli koupit jen lidé starší 21 let. Policie by taky mohla dočasně uzavřít prodejny, které kratom nabízí. A vláda dnes nakonec odložila rozhodnutí o možnosti, že by se proti chřipce očkovalo i v lékárnách. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO po jednání kabinetu řekl, že ministři měli k návrhu připomínky, které se teď bude snažit vyřešit. Poslanec Filip Turek za motoristy se má omluvit hnutí Duha za své výroky na sociálních sítích. Nepravomocně o tom dnes rozhodl Městský soud v Praze. Informaci České televize Radiožurnálu potvrdila mluvčí pražského městského soudu Kateřina Eliášová. Turek v dubnu na Facebooku napsal, že při předloňských povodních zemřelo několik lidí, protože ekologická organizace zamezila stavbě potřebné přehrady. O členech hnutí Duha řekl, že jsou paraziti, které je potřeba deratizovat. Podle rozsudku jsou ale Turkovi výroky nepravdivé a zasáhly pověst spolku. Jemenští povstalci Husijové tvrdí, že dnes desítkami raket a taky dronů zaútočili na leteckou základnu v Saudské Arábii. Ve městě Chamis Mushayt na jeho západě země prý zasáhly runwaye, hangáry, radarové systémy a taky muniční sklady. Riad to nepotvrdil, úřady dnes ale ve městě vyhlásili výstrahu před možným nebezpečím. A v jezeře Milada na Ústecku se objevily invazní raci červení. Jde o první výskyt tohoto druhu v Česku, informoval o tom Tomáš Garner z agentury ochrany přírody a krajiny. Druh je přinašečem račího moru, který je nebezpečný pro tuzemské raky. Invazní korýš pochází ze Severní Ameriky a jeho výskyt nahlásili agentuře počátkem září cyklisti.
0: Sport.
4: Fotbalista Richard Sedláček bude dál hrát za Jablonec. Klub s ním prodloužil smlouvu do roku 2029. Oznámil to na svém webu. Sedláček přišel do Jablonce loni v září z Teplic. V nejvyšší soutěži má zatím na kontě 54 startů a jeden gól.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Noční omezení na D5 u sjezdu na Rudnou a hustý provoz v Praze na jižní spojce. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně pozorně za sjezdem na Rudnou. Mezi kilometry 6,5 až 7 nově zavřeli levý pruh. Omezení potrvá do rána místo plynulé průjezdné. Dálnice teď bez kolon. Na D8 na vjezdu do Prahy z Ústí nad Labem stojí nákladní auto. První kilometr vpravo u svodidel, místo je dobře označené. V Praze na jižní spojce ve směru na Barandovský most u Europarku Štěrboholy stále hustý provoz. Vepředu u OMV zřejmě něco opravují. Aktuální zdržení kolem 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: V noci čekáme jasno nebo skoro jasno, na východě zpočátku ještě zvětšená oblačnost a doznívající přehánky, ochladí se na 11 až 7 stupňů Celsia. Zítra už bude slunečno, ráno a dopoledne místy ještě s mlhami nebo nízkou oblačností, teploty v úterý 19 až 24 stupňů. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

21 hodin 37 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Opět se podíváme do fotbalové Evropy. Fotbalisté Interu totiž prožívají skvělý vstup do nové sezóny italské série A. Úvodní tři zápasy vyhráli, ale tuhle bilanci se jim snaží překazit Udine, které nastoupilo tedy na San Siro, a v prvním poločase se jim to docela dlouho dařilo, protože hráči Udine vedli dokonce 2-0 nad domácím Interem, ale ještě než skončil první poločas, Inter dokázal vyrovnat na 2-2, takový je tedy stav o poločasové přestávce. A připomeňme, že v tom minulém kole Serie A Inter taky prohrával s Napoli, a to dokonce ještě v posledních minutách utkání, ale potom Inter dokázal ten zápas otočit na 3-2. Tak uvidíme, jestli mají podobný obrat přichystaný hráči Interu i na dnešek. Hraje se taky v anglické Premier League, tam už je tedy jisté, že český brankář Lukáš Horníček neudrží druhé čisté konto v novém ročníku Premier League, protože v dohrávce čtvrtého kola Newcastle prohrává v 38. minutě na stadionu Leeds 0-2. Hraje se taky v La Lize, Villarreal ve 38. minutě vede na domácím stadionu nad Realem Betis 1-0.

0: Tenistka Kateřina Siňaková se po triumfu v ženském deblu na US Open vrátila do Česka. Napsala vzkaz do knihy v síni slávy na Štvanici, kde ji taky přivítal bývalý úspěšný kapitán fedcupového týmu a nastupující předseda Českého tenisového svazu Petr Pála.
1: Tady máš pod nás kytičku a samozřejmě je to další nádherný úspěch, že se takhle můžeme potkat. 12.
2: Narážel Petr Pála na 12 grandslamových titulů v ženské čtyřhře i na další rekordy Kateřiny Siňakové, která je teď 200. týden na pozici světové jedničky.
1: A ještě tomu gratuluju, ať se tě povede ještě na konci roku. Bylo to hrozně krásně, jsi překonala.
2: Mimochodem, Siňaková je v této statistice druhá za legendární Martinou Navrátilovou, kterou i díky čerstvému triumfu na US Open zřejmě překoná v jiné historické tabulce. Blízko je totiž rekordní počet sezon v pozici světové jedničky na konci roku.
3: Samozřejmě mi hodně pomohlo, že jsme teďka vyhráli US Open.
2: Je ráda Kateřina Siňaková, která teď s odstupem několika dní může říct, jaké to bylo pomoci k vysněnému grandslamovému titulu v New Yorku ve Spojených státech domácí Američance.
3: To je dobrá otázka. Já si myslím, že zpětně, když se na to tak koukám, tak bych to hodně emočně propojila i s tím Wimbledonem. Ten první náš grandslam obrečela Taylor a završit to takhle na domácí půdě pro ní je vlastně moc krásný, protože to je něco, co si od malička přála, takže jsem moc ráda, že jsem jim to dopřála. Když se tak koukám na to, tak si myslím, že moje kariéra osud je asi i trošku pomáhat těm ostatním, ale jsem za to hrozně moc vděčná vlastně, že jsme se poznali, že jsme se to takhle užili a že jsem jí mohla splnit ten sen. V závěru to je i můj sen.
2: S Taylor Townsendovou má Kateřina Siňaková všechny 4 grandslamové tituly, podobně jako to dřív dokázala s Barborou Krejčíkovou, a s Townsendovou se ještě zahraje na turnaji mistryň v listopadu. Mezitím se ale i českými spoluhráčkami. Uprostřed týdne totiž vyráží do Číny na finálový turnaj poháru Billie Jean Kingové.
3: Hrozně moc se těším. Teď jsem delší dobu nereprezentovala a já to mám hrozně moc ráda. Celkově ty týmové akce, prostě je to změna a reprezentovat Česko je za mě čest, je to super, takže já se moc těším, že se takováhle sestava sešla. Věřím, že jsme ve formě, holky jsou ve formě a doufám, že to tam klapne, že určitě atmosféra bude skvělá jako vždycky a snad to bude mít nějakou krásnou tečku na závěr.
2: Těší se Kateřina Siňaková do týmu a také na spolupráci s novou kapitánkou Barborou Strýcovou, se kterou ještě jako s hráčkou zažila zatím poslední titul ve Fed Cupu. V dnešním poháru byly Billie Jean Kingové. Z pražské Štvanice Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

Dnešní dohrávku pátého kola fotbalové La Ligy možná sledují taky analytici pražské Slávie, a to proto, že Villarreal hostí Real Betis a právě Villarreal je budoucím soupeřem Pražanů v Lize mistrů 25. listopadu v Edenu. Nicméně analytikům a vlastně i fanouškům Slávie se asi musí líbit to, jak se Villarrealu zatím v nové sezóně vůbec nedaří, protože už jsme zmiňovali, tohle je zápas pátého kola, Villarreal stále čeká na první vítězství, navíc o poločase prohrává s Realem Betis 1-2. Vypadalo to dobře, ve 29. minutě poslal domácí do vedení kapitán Gerard Moreno, jenomže potom krátce před koncem prvního poločasu během 5 minut Betis otočil vývoj zápasu, prosadili se Cucho Hernández a Nathan a díky tomu tedy Real Betis vede na Estádiu de la Cerámica nad domácím Villarrealem 2-1.

0: Lehkostřelkyně Marie Horáčková ovládla finále světového poháru v mexickém Satiu. Na turnaj pro 8 nejlepších závodnic sezóny se kvalifikovala poprvé v kariéře a mistrně světa z roku 2023 už po dalším velkém úspěchu stihla i malou oslavu.
1: Se akorát vrátila, kde jsme byli pozváni Anou Pavlou Vázquez, s kterou jsem střídala čtvrtfinále, první souboj k ní domů, v podstatě k její tetě a strýci, a tam jsme měli takový mexický barbecue, který oni dělají v podstatě každý víkend, a pro nás to byl velký zážitek.
2: Říkala jen několik hodin po konci turnaje ve vysílání radiožurnálu Sport Marie Horáčková, která tak slavila vítězství na turnaji pro 8 nejlepších lukostřelkyň světa a chybět nemohl ani tradiční mexický nápoj tequila.
1: No, byla to jasný, to prostě na tu oslavu musí být. A navíc tady, když člověk jako odmítne, tak to neexistuje. A potom, když přijde něco nabídnout i nejstarší člen rodiny, což tam byla babička, tak to se neodmítá už vůbec, jo, to je prostě urážka největšího kalibru.
2: Usmívala se Marie Horáčková, mistryně světa z roku 2023, kterou po vítězství nad Vázquezovou čekala v semifinále další domácí lukostřelkyně Valenciaová, stejně jako bouřlivá mexická atmosféra.
1: Ohromná, neuvěřitelná a těžko popsatelná. Já bych to přirovnala fotbalovému zápasu. To Mexiko, velmi jako živý národ bych to nazvala, kdy oni si umí užívat života a kor ještě k tomu fandění, a měli tam teda dvě velký želízka v ohni, a já se s těma holkama i znám, takže jsem věděla, že to bude náročný souboj, jak jeden, tak druhý, ale připravovala jsem se i na tu atmosféru a já ty fanoušky, který dodávají tu energii, tak to přetvářím v něco, co mě vlastně pomáhá.
2: A tak se česká lukostřelkyně dočkala dalšího výjimečného úspěchu, když ve finále porazila Němku Bauerovou.
1: Nevím, jestli bych to vlastně přiřadila na stejnou míru, ale možná vlastně jo, k tomu mistrovství světa, protože zas na druhou stranu od toho mistrovství světa už jsou 3 roky a já se snažím koukat dopředu, ne zpátky, a čerpat z každé prohry i výhry co nejvíc do budoucna, a rozhodně cílem dlouhodobější je mít medaily v LA.
2: Míří už myšlenkami Marie Horáčková k olympiádě, která začne v Los Angeles za necelé 2 roky. Při své premiéře na hrách skončila v roce 2024 na krásném sportovišti před pařížskou invalidovnou 17. Jakub Marek, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 22 hodin. Anna Horáčková a zprávy.
1: Prezident Pavel se sešel s premiérem Babišem, řešili hlavně zahraniční témata. Ukrajina je podle Zelenského ochotná zastavit útoky na ruskou energetickou infrastrukturu. Čeští volejbalisté vyhráli i třetí zápas na mistrovství Evropy. Slovensko porazili 3-0 na sety. A počasí zítra čekejte slunečný den s mlhavým ránem a teploty v úterý až 24 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Na Pražském hradě se dnes sešli prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Jejich soukromé jednání následovalo po vyzvednutí korunovačních klenotů. Mluvili spolu například o novele stavebního zákona a znovu zavedení EET. Tyto návrhy má totiž teď prezident posoudit. Zbylá témata se týkala hlavně zahraniční politiky, jak doplnil mluvčí prezidenta Vít Kolář.
3: Prezident se s premiérem informovali vzájemně o chystaných cestách. Prezident informoval především o své cestě do Spojených států a o jednáních, které tam uskuteční. Domluvili se, že se potkají příště podle situace, ale nemají žádný přesný termín.
1: Pavel a Babiš se ke schůzkám vrací poté, co se jejich vztahy vyostřily červencovým summitem NATO v turecké Ankaře. Předseda vlády pak pozvání odmítal. Poprvé se u jednoho stolu sešli na konci srpna po jednání Bezpečnostní rady státu. Ukrajina a Rusko podle amerického prezidenta Donalda Trumpa souhlasili s ukončením vzájemných útoků na energetickou infrastrukturu. Podle Trumpa můžou za nárůst globálních cen nafty právě tyto údery, nikoliv válka v Iránu. Napsal to na své sociální síti True Social. Ani Kyjev, ani Moskva jeho prohlášení nepotvrdili. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský pouze řekl, že pokud partneři Ukrajiny zajistí, že Rusko nebude útočit na její energetickou infrastrukturu, pak bude i Ukrajina ochotná s útoky na cíle v Rusku přestat. V ostravské Staré Bělé chce developer postavit zhruba 30 rodinných domů v záplavovém území. Proti záměru se staví starousedlíci a výstavbu nedoporučuje ani povodí Odry. Společnost Domy Twins tvrdí, že nové domy zabezpečí tak, aby je případná velká voda neohrozila.
4: Záměr se nelíbí ani starostovi Staré Bělé Mojmíru Krejčíčkovi z nezávislého sdružení.
5: V této lokalitě pokládám tu výstavbu v takovém rozsahu za nešťastnou. V roce 1997 byly povodně, v roce 1924 byly povodně. Dolní část té lokality byla pod vodou.
4: Za firmu Domy Twins jedná Michal Baroš. Říká, že mají v plánu dostatečná opatření proti vodě.
6: Samozřejmě jsme tam v povodňovém pásmu, to víme, ale jenom ve stoleté vodě. Prostě to byste nepostavila půl Ostravy, kdybyste tady tohle chtěla namítat.
4: Aktuálně stavební úřad Ostravy jihu řeší příjezdovou cestu k lokalitě. Z Ostravy Andrea Brtníková, Radiožurnál.
1: Sport. Výhrou 3-0 nad Slovenskem si čeští volejbalisté už dva zápasy před koncem skupinové fáze zajistili postup do osmifinále mistrovství Evropy. V utkání se Slováky patřil mezi nejlepší hráče Univerzál Patrik Indra, který doléčuje bolavá záda.
7: Ještě by to mohlo být trošku lepší, ale už jsem aspoň schopný hrát a jsem za to rád. Jsme si řekli s trenérama nějaké věci, kterých bychom se chtěli vyvarovat, hlavně těch malých výpadků v jednotlivých setech. My jsme hráli víceméně bez chyb, tlačili jsme druhý a třetí set plně v naší režii, Slováky jsme k ničemu nepustili.
1: Už s jistotou další fáze evropského šampionátu nastoupí Češi v Modeně ještě proti domácím Italům a Slovincům.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na dálnici D8 u Prackovic a omezení na dálnici D11 u Chlumce nad Cidlinou. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Velemín se střetlo osobní auto s nákladním. Nehoda, vypadá to, že není vážná, je za tunely u Prackovic na kilometru 59,5. Vše je v odstavném pruhu a v tunelech před nehodou kvůli nehodě zavřeli pravý pruh. Na dálnici D11 z Prahy je do Hradce Králové za Chlumcem nad Cidlinou stojí porouchané vozidlo. 63. kilometr vpravo u protihlukové zdi místo je dobře označené. A v Praze na jižní spojce směr Barandovský most kolem Europarku Štěrbohly i teď hustý provoz. Je to u sjezdu na Průmyslovou ulici vepředu u OMV. Zřejmě něco opravují, zdržení krátké, určitě do 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. počasí.
1: V noci bude jasno nebo skoro jasno, na východě zpočátku ještě zvětšená oblačnost a doznívající přehánky. Ochladí se na 11 až 7 stupňů Celsia, v údolích bude jen kolem 5 stupňů. Zítra už čekejte slunečno, ráno a dopoledne místy ještě s mlhami nebo nízkou oblačností. Teploty v úterý 19 až 24 stupňů, na horách se ta maxima zastaví kolem 16. Tolik zprávy.
9: 22 hodin 5 minut, posloucháte Radiožurnál Sport, přejeme vám krásný pondělní večer. Už je jisté, že fotbalový brankář Newcastlu Lukáš Horníček si další čisté konto v nové sezóně Premier League nepřipíše a je taky dost pravděpodobné, že Newcastle poprvé v novém ročníku anglické nejvyšší soutěže prohraje, protože prohrává na stadionu Leeds United 0-3 ve 48. minutě. Ale nikdy neříkej nikdy, to by mohl říkat takový Inter Milan, který hostí v italské sérii a Udine. V prvním poločase domácí prohrávali 0-2, jenomže ještě do konce prvního poločasu vyrovnali na 2-2. No a potom, co se v 57. minutě prosadil Marcus Thuram, Inter vede 3-2. Hraje se taky ve španělské La Lize, to je dohrávka 5. kola. Villarreal hostí Real Betis, v tomhle zápase taky domácí vedli Villarreal 1-0, ale Betis během 5 minut před koncem první půle otočil na 2-1. Teď běží 47. minuta.
2: Radiožurnál Sport
10: a Adam Procházka.

0: poledním rozhovoru teď uslyšíte na Radiožurnálu Sport sportovního pilota a akrobatického letce Martina Šonku. Ten se podílel na představení nové sezóny hokejové Tip Sport Extraligy, ta začíná už zítra, a z každého týmu se s ním mohl jeden hráč proletět a zažít tak třeba podobný pocit, jako má pilot Red Bull Air Race. Reportér František Kuna potkal Martina Šonku na letišti v pražských Letňanech.
1: Martine, vy jste se podílel na začátku hokejové sezony v rámci Tip Sport Extraligy a dostal jste postupně do vašeho akrobatického speciálu sportovního letadla hokejisty napříč Extraligou. Tak jak obstáli?
2: No, obstáli výborně všichni. Jako, oni to neměli jednoduchý, samozřejmě jakoby sednout do něčeho takového bez jakýkoliv předchozí zkušenosti, ale jsou to špičkoví sportovci, takže jsou zvyklí jakoby na zápřah fyzický, takže výborně. No. Někteří líp, někteří hůř, někteří, jakož se tam vždycky sešli, jakoby jich tam bylo víc, takže když viděli, že někdo hůř, tak hned si škrtli, tak dobře, tak tenhle ten tým s nám pořešil, tak máme o konkurenci míň, ale jo, náramně.
1: Nechci zjišťovat, kdo na tom byl lépe a kdo hůř, ale jenom kdybyste vypíchl pár jmén, koho jste měl v letadle.
2: Já nevím, Kelly Klíma třeba z Kladna, vlastně brácha z Hradce Králové, Filip Chlapík, Lukáš Sedlák, Dan Boženílek.
1: Je technicky možné jim přenechat na chvíli řízení, nebo to tenhle stroj nedovoluje?
2: Tento stroj to dovoluje, technicky jsem jim to umožnil taky. Myslím si, že jenom úplný výjimky, asi dva snad jako nechtěli vyloženě řídit a chtěli se jenom jakoby výjist a koukat, tak víceméně většina měla šanci jako si to vyzkoušet a pár i akrobatických figur, já jsem jim k tomu něco řekl jako na zemi, takže měli takový akrobatický rychlokurs a vlastně zvládali i zaletět akrobatické figury.
1: Tak to je hodně teda jako ale hození do vody a pilotuj letadlo prostě jako kolik letěli třeba rychle?
2: No letěli i třeba 400 km v hodině, ale ono je to tam nahoře, tam jako když nejste blízko něčeho pevného, tak je to vlastně jedno, tak tam tu rychlost tak nevnímáte. A jenom ta rychlost vám pak umožní o to větší přetížení samozřejmě při nějaký náhlý změně směru. Já je víceméně jenom hlasově jako vedl, měl jsem ruce z řízení takhle jakoby vedle jejich hlavy, oni seděli přede mnou, takže měli na sebe i kameru, aby viděli, že opravdu potom jako na záběrech, že řídí oni a vlastně jenom hlasem se mi naváděl, co mají dělat a zvládli to parádně.
1: V hokeji potřebujete skoordinovat ruce, nohy, hlavu a všechno, což ten váš sport je velmi o tom, tak mají hokejisté dobrou dispozici k tomu pilotovat letadlo?
2: Já myslím, že mají, že jakoby samozřejmě už vůbec jako ten přístup toho sportovce, který je zvyklý na dřinu, tohleto lítání je dřina prostě a bolí jako velkou část toho letu, takže vy musíte mít jako radost té bolesti, což tyhle ty sportovci jako mají a ty jsou na to zvyklí, takže určitě mají pro to predispozice. Druhá věc je to, jestli se vám u toho dělá špatně nebo ne, a to už je jako dáno z hůry a samozřejmě dá se to jakoby u nějaký skupiny lidí jako si na to navyknout, takže kdyby jsme se jim jako věnovali a dal jsem jim nějaký jakoby opravdu systematický kurz, tak asi i těm třeba, co to nedělalo dobře, tak by si na to zvykli. A holt, jako když je vám po 5 minutách špatně, tak to nemůžete trénovat, no.
0: A rozhovor s Martinem Šonkou bude pokračovat za malou chvíli, jen co dospívá Bruno Mars.

0: Píseň Bruna Marse dohrává a tak na Radiožurnálu Sport může pokračovat odpolední rozhovor s akrobatickým letcem a sportovním pilotem Martinem Šonkou. Mistr světa v sérii Red Bull Air Race z roku 2018 se podílel na představení novinek začínající sezony hokejové Tipsport Extraligy. Natáčel reportér František Kuna.
1: Rozhovor s akrobatickým pilotem, sportovním pilotem, co vlastně jste teď? Když není Red Bull Air Race.
2: No, když byl Red Bull Air Race, tak jsem byl race pilot, jako vlastně závodní jako pilot. Je to něco jiného než letecká akrobacie, zároveň akrobatický pilot, protože já jsem i vlastně při Red Bull Air Race jsem furt závodil vlastně při akrobatických soutěžích a i předtím a i potom teďka. Takže já jsem stále reprezentant letecké akrobacie, takže jsem akrobatický pilot. A zároveň pracuji v Pardubicích vlastně v centru leteckého výcviku jako instruktor vlastně pro armádu. Tam je výcvikový středisko, který cvičí mladí vojáky nebo vojenský piloty, takže pilot instruktor. Prostě letec, no, mám rád lítání a všechno okolo letadel a co je všechno okolo letiště, takže jsem postižený lítáním, takže prostě letec, aviatik.
1: Bavíme se během dne, kdy i vás představila hokejová Tipsport Extraliga jako jednoho z partnerů, proto jste tady ukazoval letadlem, to, co jste ukazoval, vy do toho ještě máte mikrofon a říkáte lidem tady na zemi, co se děje. Ne všemu je rozumět, přiznám se, ale to zvládáte v tom přetížení. A jak to je pro vás těžké, nebo už je to prostě, jako když jdete nakoupit?
2: No, není to úplně jako snadný samozřejmě a lítání už je jakoby tak fyzicky náročný a při některých manévrech už jako z principu sil, který vlastně na mě působí, tak je strašně těžký vůbec jako artikulovat, vyslovovat něco a tak. Ale zase to jakoby dokreslí jako pro toho, kdo to slyší, to asi jako když si jako uvědomí, kdy jako dostávám zabrat a kdy na mě ty velké síly působí a kdy je jakoby relativně snadný mluvit. Já se snažím právě v těch figurách, i když třeba vypadají krkolomně, tak na mě žádný velký síly nepůsobí a tam jako se jim snažím jako vysvětlit, že teď prostě odpočívám, teď je to dobrý, teď je to pohoda. A třeba zrovna tam, kde by neřekli, tak tam je to jakoby velký zápřah. Takže kvůli z tohohle důvodu já to nějak komentuju.
1: Tak prosím, jak velký zápřah je udělat s letadlem kotoul vpřed? Protože to jsem tady viděl a je to zvláštní pohled.
2: Ano, kotoul vpřed je to pilotážně složitý, samozřejmě přesvědčit to letadlo, aby ten kotoul jako udělal, ale když už to jako znáte, umíte, tak je tam ta rotace, která je jako nezvyklá a mírně v porovnání s jinýma figurama, tak vás to jako táhne, rve ven jako ze sedačky, takže tam působí na mě to záporné přetížení, který se mě snaží jakoby vyrvat ven. Je to pár géček, není to nějak hraniční. Velký záporné přetížení je, když prostě letíte plnou rychlostí třeba střemlav a vybíráte na záda, anebo letíte prostě jenom rovně na zádech a odtlačíte takzvaně páku od sebe do stoupání, tak tam ta ostředivá síla je obrovská.
1: Ještě mě prosím zajímá, jak moc vám chybí anglické sousloví smoke on, vypuste kouř, což byl vždycky signál ke startu té jízdy nebo letu v rámci série Red Bull Air Race a tam jste tedy vypouštěl kouř i tak, že jste mistrem světa.
2: Ano, ano. No chybí mi to strašně, no. Ten sport byl jako fantastický, jak pro diváky, jako rostlo to velice rychle, i jako co se sledovanosti týče, ale i jako pro pilota, pro nás závodníky, prostě bylo to extrémně náročný, extrémně složitý vlastně uspět taky, být lepší, rychlejší než ti ostatní a bylo to opravdu zážitek, jak extrémní létání to bylo, jak ten vjem rychlosti, který my jsme měli, když letíte 350 až 400 km hodině a něco se vám metr od kabiny mihne, tak ten vjem jako rychlosti je úžasný a místa, na kterých ty závody se konaly, byly taky neskutečný. No. Tam prostě v centru Budapešti, nebo na Manhattanu, nebo v Rio de Janeiro, to jsou místa, kde jako normální jako smrtelník si těžko zalítá a my jsme tam vlastně závodili takhle extrémně.
1: Díky.
2: Já taky děkuju, díky moc.
1: Říká akrobatický pilot a také sportovní letec Martin Šonka, mistr světa v tehdejších závodech mezi pilony s velkými obrátkami po celém světě s názvem Red Bull Air Race. Tahle série závodů už ale nefunguje. Z pražských Letňan František Kuna, Radiožurnál.

Pokud hodně sportujete a pokud hodně intenzivně sportujete a přemýšlíte, jak podpořit regeneraci, dobrou volbou by mohl být višňový džus. Doporučili by vám ho určitě i cyklisti, kteří ho často pijí po závodech a podle serveru The Athletic se višňový džus čím dál tím víc pije i mezi fotbalisty v Premier League. Má to svůj důvod, zejména speciální odrůda višní Montmorency má antioxidační a protizánětlivé účinky. Říká to i studie, kterou cituje The Athletic, která potvrdila lepší výkony maratonců, co pili právě tenhle višňový džus. Takže asi stojí za to vyzkoušet, pokud máte chuť. Já mám tady ve studiu radiožurnálu Sport po ruce jenom vodu, ale to je taky fajn. Tak na zdraví.

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu Sport.
1: S Radiožurnálem Sport jsme u všeho podstatného.
0: Reportéry máme na všech stadionech.
1: Vysíláme přímé přenosy i živé vstupy.
0: A pozápasové reportáže, rozhovory i názory expertů shrne populární pořad s mikrofonem za fotbalem.
1: Fotbalová liga na Radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál 22 hodin a 30 minut. Máme pro vás zprávy.
3: Koaliční rada bude o návrhu státního rozpočtu znovu jednat ve čtvrtek. Dnešní schůzka vládních špiček konečnou schodu nepřinesla. Podle předsedy SPD Tomia Okamury se ale koaliční strany blíží dohodě. Vládní motoristé a SPD kritizují navržený schodek 389 miliard korun, který předložila ministryně financí Alena Schillerová z ANO. Podle ní je možné deficit snížit maximálně o jednotky miliard. Institut klinické a experimentální medicíny opakovaně porušoval zákony i vnitřní předpisy při hospodaření. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. Podle něj IKEM třeba porušil zákon u 15 veřejných zakázek za víc než 380 milionů korun. Zadával taky zakázky bez soutěže jedinému dodavateli. Kontroloři se zaměřili na roky 2022 až 2024. IKEM považuje závěry NKÚ za závažné. Podle mluvčí Barbory Brunclíkové už při kontrole přijal několik nápravných opatření. Kandidátka na francouzskou prezidentku Marine Le Penová zahájila předvolební kampaň. Na mítinku na severu země slíbila upřednostnit Francouze při žádostech o sociální byty nebo dávky. Podle průzkumu společnosti Ipsos pro deník Le Monde by teď politička vyhrála první kolo voleb. Nového prezidenta budou Francouzi vybírat v dubnu, ten současný Emmanuel Macron už kandidovat nemůže. A podvodná webová stránka Novatours se slovenskou koncovkou .sk nabízela prodej zájezdů. Zneužívala k tomu jméno brněnské cestovní kanceláře. Upozornilo na to Ministerstvo pro místní rozvoj. Na rezort se kvůli podvodnému webu obrátila samotná cestovní kancelář, se slovenským webem totiž neměla nic společného. Ministerstvo uvedlo, že i když podvodníci zřejmě cílili hlavně na slovenské občany, je možné, že se pokusili zneužít i důvěru Čechů. V současnosti už je stránka mimo provoz.
1: Sport.
3: Sportovní manažer basketbalistů Hradce Králové Petr Sedmák dostal od Mezinárodní federace FIBA zákaz činnosti do roku 2034. Podle informací na webu federace měl Sedmák manipulovat se zápasy nebo zneužívat interní informace. Hradeckému deníku Sedmák řekl, že se proti verdiktu odvolá.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D8 z Lovosic do Ústí a komplikace v Plzni. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Velemín stojí auta po nehodě. Osobní auto a nákladní. Nehoda je za tunely u Prackovic, kilometr 59,5. Vše je v odstavném pruhu a v tunelech před nehodou je proto zavřený pravý pruh. Na silnici 26 na výjezdu z Plzně do Domažlic policie hlásí nadměrný náklad. 200 tun, 4 metry na šířku, veze technologické zařízení. Jedou k dálnici D5 a míří do Německa. Na dálnici D1 v Brně směr Ostrava u sjezdu na Mikulov v noci zavřeli levý pruh. Je to mezi kilometry 194 až 195. Místo teď plynule průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude slunečno, ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností, teploty 19 až 24 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

22 hodin 36 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Doufáme, že prožíváte příjemný pondělní večer, ne jako fotbalový brankář Lukáš Horníček, který samozřejmě chytá v barvách Newcastlu, ale ten aktuálně prohrává v dohrávce čtvrtého kola anglické Premier League na stadionu Leeds United už 0-4, a to v 79. minutě. Pátral jsem, kdy Lukáš Horníček naposledy inkasoval v jednom utkání 4x a došel jsem do loňského listopadu, tedy rok 2025, a tehdy Lukáš Horníček ještě v brance Bragy prohrál v evropské lize s Henkem 3-4. Takže to bylo naposledy, kdy Lukáš Horníček 4x inkasoval v základní fázi evropské ligy v listopadu loňského roku, teď tedy znovu v Premier League na stadionu Leeds United.

0: 22 hodin 41 minut, posloucháte večerní vysílání radiožurnálu Sport. Bavili jsme se o fotbalovém brankáři Newcastlu Lukáši Horníčkovi, který neprožívá úplně ideální večer, protože Newcastle prohrává i s Horníčkem v brance v 84. minutě v dohrávce anglické Premier League na hřišti Leeds United 0-4. Horníček není jediným českým brankářem v aktuálním ročníku nejvyšší anglické soutěže. Antonín Kinský chytá za Tottenham a kdybychom procházeli tu českou brankářskou historii v Premier League, narazili bychom třeba taky na Petra Čecha. A všem těm českým fotbalovým brankářům v Premier League tak trochu otevřel cestu do Anglie zesnulý Luděk Mikloško. Ten samozřejmě chytal za Baník Ostrava, za reprezentaci, ale taky za West Ham United. Pracoval potom taky jako sportovní ředitel Baníku a v posledních letech bojoval s rakovinou a svůj boj bohužel prohrál. Moderátor Vojtěch Šafář odpoledne na radiožurnálu Sport mluvil s člověkem, který měl hodně blízko právě k Luďku Mikloškovi. Řeč je o současném trenérovi baníkovských brankářů Janu Laštůvkovi.
1: Je to opravdu už dávno a samozřejmě jako malý jsem měl nějaké vzory a Luděk byl taky jedním z nich, na kterého jsme si vždycky za barákem hráli a měl jsem k němu hodně blízko, dotáhl mě aj do Anglie k němu, kde jsem měl možnost s ním spolupracovat a teďkom jsem se setkával každý den na bazálech, takže je to strašná zpráva pro nás tady, no.
2: Vy, jak říkáte, jste prošel stejně jako on Baníkem, ale také právě tím West Hamem, když jste tam společně strávili vlastně jednu sezonu, jaké to bylo?
1: Já jsem bohužel neměl tu možnost, že bych tam chytal, bral mě tam spíš jako druhého brankáře, ale opravdu na každý trénink s Luďkem a s Robertem Greenem, který tam byl tenkrát jednička, jsem se opravdu těšil a i když jsem nic neodchytal, tak si myslím, že mě to potom posunulo zase někam dál ten tréninkový proces s ním a budu na to vzpomínat až do smrti. No.
2: Jak byste charakterizoval Luďka Mikloška jako brankáře a měli jste třeba, co se týče chytání, něco společného?
1: Tak já myslím, že jsme měli společně asi hlavně i tu postavu takhle, protože opravdu oba dva jsme byli takový ti hromotluci a měli jsme skoro i podobné názory, protože rozebírali jsme teďkom každou chvíli i golmany z akademie, golmany Ačka, Bčka, takže měli jsme takové podobné názory na všechno.
2: On je Luděk Mikloško v Anglii a zvlášť ve West Hamu braný za opravdovou legendu. Konec konců stejně jako v Baníku. Jak jste vnímal ale tu jeho popularitu na ostrovech?
1: Tak ta popularita tam byla velká, on tam udělal opravdu velký kus práce, nejenom jako pro sebe, ale pro všechny fotbalisty, kteří se tam dostali, udělal tam velice dobrý dojem, velice dobré jméno a opravdu ti fanoušci ho milovali na každém kroku, jakákoliv rozfička, hnedka začali zpívat jeho chora, takže ti fanoušci ho tam opravdu milovali a myslím si, že určitě právem.
2: Na Luďka Mikloška ve vysílání radiožurnálu Sport vzpomíná Jan Laštůvka. Jako dva baníkovci jste se potom potkali právě i po návratu domů do Ostravy a Luděk Mikloško prý pravidelně chodíval z kanceláře na tréninky na bazalech. Vy už jste říkal, že jste měli hodně podobné názory. Jakým způsobem jste se o fotbale bavili? Navíc o něm se říká, že fotbalu hodně rozuměl, nejenom skrz brankářské řemeslo a že byl skvělým člověkem.
1: Opravdu byl hlavně, se snažil být pozitivní pořád. Jo, pořád se snažil přinášet tu dobrou náladu do toho týmu, ať už to bylo mezi kluky do šatny, nebo tady mezi nás trenéry a i když byl opravdu vážně nemocný, tak to prostě na sobě nenechával znát a snažil se pořád tomu mužstvu a tomu celému klubu pomáhat. No.
2: Ještě na začátku sezóny byl Luděk Mikloško na bazalech, teď ty poslední týdny už byl s přítelkyní doma. Když zaspomínejte, kdy jste se viděli naposledy a jaká bude vlastně vaše vzpomínka na tohoto legendárního brankáře a skvělého člověka?
1: My jsme se domluvili, že prostě Luďka navštívíme, jak už teďko moc nemohl fungovat. Bylo to někdy před tím zápasem z Olomoucí, kdy nás ještě potom přijel navštívit na stadion, takže jsme za ním byli a byl pořád pozitivní a nenechával na sobě prostě znát, že je vážně nemocný a že ta nemoc prostě postupuje strašně rychle a říkám, byl velice, velice rád, když jsme po posledním zápase domácím z Olomouci vyhráli a šli za ním a společně jsme si zaspívali vítězný pokřik, takže tam opravdu ten Luděk byl zase velice pozitivní a smál se všemu, takže tady k tyhle momenty asi mi zůstanou v tom srdci, no.
2: Na Luďka Mikloška vzpomínal i současný trenér baníkovských brankářů Jan Laštůvka. Díky moc, že jste si udělal čas.
1: Děkuju, naschledanou.

0: Fotbaloví fanoušci na San Siro sledovali 8-gólový večer. Inter Milán hostil Udine a vyhrál 5-3 v italské sérii a hráči Udine přitom vedli 2-0, Inter to potom otočil na 5-2, no a Udine snížilo v závěru utkání. Takže nakonec ze San Sira, přesto, že outsider překvapivě v prvním poločase vedl, si odveze 0 bodů. To se 6 medailemi ze 6 startů na mistrovství Evropy vrátil paraplavec David Kratochvíl do Česka a je to tedy nově 5-násobný evropský šampion. Z Turecka se nevědomému 18-letému reprezentantovi letělo lépe než tam, protože se jako mistr světa a paralympijský šampion cítil cestou z Prahy pod tlakem. I tak to David Kratochvíl zvládl a v neděli na letišti Václava Havla ho vítala i skupinka fanoušků.
1: Super. A příště vás rozdatím, tě Karlaka. Bylo to jako super, hráli jsme od pondělí do soboty, já jsem si vždycky věřil na trenéra, ale on mě vždycky v té krasně vymázl úplně, no, takže jsem prohrál. Nevadí, příště ho porazím já.
2: Směje se paraplavec David Kratochvíl po dosednutí na letišti v Praze. Kromě karet s trenérem Petrem Týlem prohrál v bazénu na mistrovství Evropy jen jedinkrát. Při posledním 6. startu v Turecku na stovce znak, kde dohmátl 2. Do té doby 18-letý paralympijský šampion z Paříže, že mezi drahami v městě Kočely jen vítězil. Proto přivezl Kratochvíl kromě stříbra ještě 5 zlatých medailí.
1: Povedlo se úplně všecko, ta druhá půlka, ta byla ještě lepší jak ta první, tam jsem se zlepšil hodně osobáky a plavali jsme fakt na co jsme trénovali, takže jsem fakt moc spokojený. 6 zlatých, to by byla hustá výzva.
2: A třeba ještě startovat na více distancích, je to ve vašich silách?
1: Tak tam už mi zbývá jenom jedna, kterou můžeme plavat my, ta je stovka prsa a to ještě musím pořádně zabrat.
2: A jak se odměníte za těch celkem 6 medailí, 5 zlatých a jednu stříbrnou z mistrovství Evropy?
1: To ještě úplně nevím, ale asi udělám nějakou party s kamarádama někdy.
2: Kam ty medaile budete dávat?
1: Mám takovou poličku nebo takový vytvořený od taťky, takový prkno a na tom je vypájko, vlastně vypálený všechny státy, kde jsem byl a na tom mám právě pověšený ty medaile. A takhle z Evropy, světa, tak to mám pověšený zvlášť na takovém kolíčku, ale mám to nadpostelý všecko.
2: Je to ještě kam dávat?
1: No, ještě jo, ještě jo.
2: Jak vy to vlastně máte s těmi medailemi? Můžete si nějak jako osahat, svým způsobem prohlédnout?
1: Jo, určitě, ale bohužel z mistrovství Evropy a světa nepoznám, která je zlatá, která je stříbrná, bronzová, to je jenom na paralympiádě. Ale na ty stříbrný teďko, co mám, tak jsem si našel takový jeden výstupeček, jako který není úplně uhlazený, tak podle toho poznám, že to je stříbrná.
2: Dodává nevidomý plavec David Kratochvíl, který v bazénu v Tachově vyrostl ve světovou hvězdu. Z letiště Václava Havla, Jakub Kanta, Radiožurnál.

22 hodin 55 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Už známe všechny výsledky z fotbalové Evropy. Leeds nakonec v Premier League porazil Newcastle 4-1, čtyřikrát tedy inkasoval český brankář Newcastle Lukáš Horníček. Ve španělské lalize Villarreal hostil Real Betis a přestože vedl, tak nakonec na svém stadionu Estadio de la Cerámica prohrál s Betisem 1-2. Ještě můžeme prolétnout výsledky italské série A. Como porazilo Parmu 2-1, Turín FC podlehl AS Řím 0-2 a Inter nakonec v přestřelce porazil na San Siro Udine 5-3. Blíží se 11. hodina a taky čas se rozloučit. Po té 11. hodině vám ještě nabídneme reprízu našeho oblíbeného pořadu Desítka i s Pavlem Tilšarem, Lukášem Michalíkem a hlavně Pavlem Horvátem. Takže příjemný poslech, hezký zbytek večera a pokud rádi s Radiožurnálem Sport usínáte, tak dobrou noc.

0: Radiožurnál je 23 hodin. Eliška Zábrocká a zprávy.
1: Státní zástupci by se podle vlády měli odvolávat proti podmíněným trestům za znásilnění nebo týrání zvířat. Ukrajina je podle Zelenského ochotná zastavit útoky na ruskou energetickou infrastrukturu. Do Prahy dorazila vítězka ženské čtyřhry US Open Kateřina Siňaková a zítra bude většinou slunečno, nejvyšší teploty do 24 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Vláda chce, aby státní zástupci postupovali podle priorit její trestní politiky. Po jednání kabinetu to řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO. Žalobci by se třeba měli odvolávat proti nepřiměřeně nízkým trestům za násilnou kriminalitu nebo týrání zvířat. Dál by taky měli méně stíhat kontroverzní slovní projevy nebo rychleji řešit případy nutné obrany. Vláda podle Tejce krokem reaguje na příliš dlouhý legislativní proces ve sněmovně.
3: Samozřejmě je jasné, že nemůžeme státním zástupcům ukládat a zavazovat je k tomu, aby jak mají konat v konkrétních případech. Nicméně můžeme seznámit s tím, jaké jsou cíle vládní politiky v oblasti trestního práva.
1: Ministr má z požadavky seznámit vrchní státní zástupkyni Lenku Bradáčovou. V Česku roste zájem o doučování. Potvrzují to organizace a firmy, které doučování nabízejí a které Radiožurnál oslovil. Největší poptávka je po kurzech českého jazyka, matematiky a angličtiny. Doučování zdarma pro děti ze sociálně slabších rodin nabízí třeba humanitární organizace ADRA, Člověk v tísni nebo nadace Terezy Maxové. Kapacity ale bývají často naplněné a je třeba se o pomoc přihlásit včas. Ukrajina je ochotná zastavit útoky na ruskou energetickou a kritickou infrastrukturu, pokud její partneři zajistí to samé z ruské strany. Řekl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Reagoval tak na prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Rusko a Ukrajina souhlasili se zastavením vzájemných útoků na energetiku. Moskva se k tomu zatím nevyjádřila. Tereza Kostková a Marek Eben budou po 20 letech letos moderovat taneční soutěž Stardance naposledy. Oznámili to dnes na představení projektu. O titul krále a královny tanečního parketu se i ve 14. řadě soutěže utká 10 tanečních párů.
4: Tato řada bude výjimečná tím, že my si ji výjimečně užijeme úplně naposledy.
5: Oznámila Tereza Kostková a 20-letou éru zhodnotil i její kolega, moderátor Marek Eben.
6: No, já musím říct, že to bylo krásných 20 let života, fakt.
5: Desítka osobností z řad herců, hudebníků i sportovců se už od léta věnuje tréninku. Mezi soutěžícími budou například herečka Sara Sandeva, tenista Radek Štěpánek nebo herec Tomáš Matonoha.
7: Od začátku jsem si dal citát pane učitele Hnízda z obecné školy. Talent má, ale chce to jen dřít, dřít a dřít.
5: První večer 14. řady taneční soutěže odvysílá Česká televize 10. října. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
1: Sport. Čeští volejbalisté mají jistý postup do osmifinále mistrovství Evropy. V italském Modeně totiž porazili Slovensko 3-0 na sety. Ve skupině čekají Čechy ještě zítra Italové a ve středu Slovinci. Tenistka Kateřina Siňaková se po triumfu v ženské čtyřhře na US Open vrátila do Česka. Doma je ale jenom krátce. Ještě uprostřed týdne je čeká cesta na finálový turnaj poháru Billie Jean Kingové do čínského Shenzhenu.
8: Hrozně moc se těším. Teď jsem delší dobu nereprezentovala a já to mám hrozně moc ráda. Celkově ty týmové akce, prostě to změna. Věřím, že jsme ve formě, holky jsou ve formě a doufám, že to tam klapne, že určitě atmosféra bude skvělá jako vždycky a snad to bude mít nějakou krásnou tečku na závěr.
1: Finálový turnaj v Číně začne českému týmu příští úterý. Čtvrtfinálovými soupeřkami budou Britky.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehody na D8 z Lovosic do Ústí a silnici 3 na Benešovsku. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Velemín. Čekejte omezení a taky nehodu. Na 58. kilometru před tunely stojí porouchané nákladní auto vpravo na krajnici. Pak za tunely na kilometru 59,5 směr Německo se objíždí srážka osobního auta s nákladním. Vozidla stojí v odstavném pruhu. a v tuneli před nehodou je zavřený pravý pruh. Na D5 se z Plzně do Německa jede nadměrný náklad. Zdržet vás může hlavně v omezeních mezi Nýřany a Stříbrem. Na silnici 3 z Benešova k D1 do Prahy pozorně za odbočkou Nemrač. Osobní auto tam srazilo divoké prase a na místo vyjeli záchranáři. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
10: Je pondělí, 10 hodin a 6 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a máme pro vás fotbalové povídání s Pavlem Horvátem. Dobrý den.
11: Dobrý den.
10: A je tady taky kolega, reportér na Radiožurnálu Sport, který se věnuje zejména fotbalu, a je to Lukáš Michalík. I tebe vítám.
12: Hezký den.
10: Jak se tak říká, člověk míní, pán Bůh mění, měli jsme něco připraveného, samozřejmě na úvod po 8. kole šance ligy, ale musíme začít u trochu jiného tématu. Ve věku 64 let zemřel šéf sportovního úseku Baníku Ostrava, bývalý reprezentační golman Luděk Mikloško. Prohrál dlouhý boj s rakovinou. 8 let v Baníku Ostrava, slyšeli jsme pokřik fanoušků West Hamu, kdy se stal legendou, taky tam chytal. 8 let, tak smutná zpráva takhle v pondělí ráno.
11: No, je to vždycky smutný, samozřejmě. Luděk Mikloško, myslím si, že spousta mladších fanoušků a posluchačů nebude vědět, jakou hráčskou kariéru má za sebou, nicméně jde to jednoduše dohledat a myslím si, že si ani neuvědomuje, jakou hvězdu Premier League jsme tady měli a já musím říct, že jsem se s Luďou Mikloškem dvakrát bavil osobně a byl to výborný, dovolím si říct, kluk, prostě chlap a samozřejmě tohle je velká škoda o takovýhle lidi přicházet, ale jak jsi to říkal na začátku, no.
10: Jenom k těm číslům, co se týká Luďka Mikloška, anglické Premier League, kde nastupoval vedle West Hamu taky za další londýnský tým Queen's Park Rangers, tak druhý Čech s největším počtem startů, co se týká golmanů v nejvyšší anglické soutěži, Petr Čech 433 zápasů, Luděk Mikloško 169 a Pavel Srniček 146, taky 42 utkání za československou a českou reprezentaci, 8 let v Baníku Ostrava, poslední dobou šéf sportovního úseku Baníku Ostrava. Jaké vzpomínky na ní má Lukáš Michalík?
12: Já už jsem ho samozřejmě nezažil na hřišti, ale když se člověk v tom fotbalovém prostředí pohybuje, tak nemůže minout tu stopu, kterou zanechala. Málo se to ví, že právě, nebo málo se to ví, ví se to dost, ale možná to někdo úplně si neuvědomuje, že to byl právě Luděk Mikloško, který v Premier League, řekněme, prošlapal tu cestičku pro ty české golmany, že on byl skutečně tím prvním, možná společně samozřejmě s Janem Stejskalem, kdo se prosadil v anglické nejvyšší soutěži, udělal tam skvělé jméno té české brankářské škole a pak po něm začali proudit ti další brankáři. On poté pracoval vlastně i v manažerské agentuře a taky se mu povedlo dostat do Anglie golmany, které my už dnes známe, ať už Matěj Kovář, Radek Vítek, Vítězslav Jaroš nebo Ondřej Mastný, takže je to samozřejmě pro český fotbal velká ztráta.
10: No, Luděk Mikloško byl nedávno taky na tom krásném stadionu olympijském v Londýně v prosinci roku 2024, vlastně v době, kdy už oznámil, že bojuje s rakovinou a to přivítání, které se mu dostalo od fanoušků West Hamu, tak to bylo krásné.
13: Huge popular.

0: Luďkem jsem toho zažil opravdu hodně a vylítly mi vlastně před oči všechny vzpomínky na zápasy a na všechny srazy a vůbec na Luďka a prostě nedávám to, jo. Musím to říct na rovinu, nedávám to, protože pro mě to byla osoba velice blízká a strávil jsem s ním spoustu času.
1: Kájo, ahoj, tady Pavel Horvát, upřímnou soustrast samozřejmě.
0: Děkuji.
1: Jestli to takhle jde, jenom tak vytáhnout nějakou vzpomínku na Luďka, která bude samozřejmě pozitivní a jak si budeš Luďka vzpomínat. Děkujeme moc.
0: Tak na Luďka samozřejmě budu vzpomínat jenom v tom dobrém, protože byl to opravdu velký člověk a snažil se mi pomoct. Byl jsem taková vzpomínka, když Luděk odešel do Veznemu, tak jsem samozřejmě taky v té kariéře toužil potom jít do ciziny, takže Luděk mi tam domluvil zkoušku ve Veznemu. Strávil jsem týden u nich doma v rodině a byl jsem na klubu. Nakonec to bohužel nedopadlo pro mě dobře, ale tam jsem viděl, že i ten Luděk prostě má zájem pomoct těm svým spoluhráčům, hráčům dostat se zase taky ven. A já jsem s Luďkem byl jako jedna rodina, když jsme jezdili na repre srazy, tak jsme se stavovali u nich doma, u rodičů. Vždycky jsme se tam zastavili, s nima jsme taky prohodili pár řečí, takže opravdu ty vzpomínky jsou nádherné a právě proto mě to takhle hodně bolí.
2: Pane Kulo, přijměte upřímnou soustrast i ode mě. Vy jste dokonce s Luďkem Mikloškem během reprezentačních srazů trávili čas na pokojích, byli jste spolubydlící, tak jaký byl spolubydlící, ať vzpomínáme přeci jen trochu veselé, pokud to jde.
0: Byl výborný, jako jo. Když to řeknu trošku s humorem, tak Luděk na to, že byl strašně vysoký, tak vždycky měl problém s postelí, jo, takže on vždycky sundal tu matraci, dal to na zem a spal na zemi a protože mu to dělalo problém, vždycky mu tam něco bránilo na ty nohy, takže vždycky přišel první, co bylo, tak vzal tu matraci, dal si na zem a říká, tak tady to je dobrý, to mě vyhovuje a takže to byla taková nějaká věc, která ho na těch srazech potkávala, že ty postele byly krátké a Luděk byl dlouhán. Samozřejmě bylo více takových těch věcí, kdy jsme se zasmáli, ale byly věci, kdy jsme prostě řešili spolu věci, kdy nám fotbal nešel, kdy jsme třeba z repre se nám nepodařila kvalifikace, tak jsme taky nad tím seděli, bavili jsme se o tom a opravdu ty vzpomínky jsou nádherné na něj. Nebyla tam žádná vzpomínka, že bych řekl, Luděk, něco s ním bylo špatně. Prostě byl to člověk, který přinášel pohodu, byl klidný, rozvážný, jo, pomáhal, prostě skromný po rodičích, takže opravdu je v mém srdci a tam bude vždycky.
3: S Karlem Kulou jsme zazpomínali na zesnulého Luďka Mikloška, který dnes ve 64 letech opustil náš svět, prohrál dlouhý boj s rakovinou. Pane Kulo, děkujeme vám, že jste si na nás v této těžké chvíli udělal čas a hodně sil.
0: Děkuju, naschledanou.
3: A ještě jednou Luděk Mikloško, který v 90. letech nastupoval za londýnský West Ham a loni v lednu vzpomínal pro radiožurnál Sport na to, jaké to tehdy v Anglii bylo.
4: Nedělala se z toho žádná věda, prostě zápasy se rozhodovaly v 16, takže tak se to i nějak bralo. Dostat balón co nejrychleji do 16 a tam prostě se pokusit dát branku. Když jsme hrávali proti Wimbledonu, Leedsu, to vyloženě to bylo silový fotbal. Měli příkaz už, protože věděli, že chodím na centry, že nějak to velký vápno, že celkem si tam ovládám. A tak samozřejmě první jejich úkol byl zastavit mě a potom teprve až balon.
5: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
3: A teď už povídání po 8. kole fotbalové šance ligy v desítce Pavla Horváta. Chtěli jsme začít tím, že máme nový negativní rekord v samostatné české lize. Vytvořil ho Zlín, 8 kol, 0 bodů, prohra naposledy s Hradcem Králové a můžeme si na začátek poslechnout taky nového trenéra Ševců Pavla Hovtycha, který právě k tomu negativnímu rekordu řekl.
6: Je to smutný rekord a těžký rekord, protože 8 zápasů bez výhry je jako by opravdu hodně, ale musím poděkovat i divákům za to, že bylo cítit, že nám chtějí pomoct a že to mužstvo je vtáhlo do té hry a že v závěru druhou půli tlačili mužstvo do toho, aby jsme vyrovnali, protože ty hráči viděli, že ty hráči si zatím jdou a přijde jim.
3: 8 kol 0 bodů, co s tím?
1: No, to si myslím, že je otázka věštecká koule. Takhle, já jsem čekal, že v tom rozpoložení, v jakém bude Hradec po té dohrávce, tak si myslím, jsem si myslel, že prostě Ševci to nějakým způsobem zvládnou, ještě když jsem viděl ten průběžný stav

0: 1-0, myslím, že jsem ten zápas neviděl, jsem viděl samozřejmě jenom sestřih, tak jsem si říkal, že nový koště dobře mete, jak se říká, a že prostě s Pavlem Hovtychem přijde i nějaký kus štěstí, ale to se nestalo prostě, no, zase takový dva hloupí, řekl bych, góly prostě, který si myslím, že šli ubránit podle toho, co jsem viděl já. Ono to tak vždycky je, že všechno jde ubránit, ale samozřejmě nemůžeš prostě budovat v zápase, kdy dostáváš dva a víc gólů, to prostě nefunguje.
1: Není se moc čeho chytit ve Zlíně, já nevidím úplně to světlo na konci tunelu, ten kádr prostě není úplně tak kvalitní, aby se mohl rovnat s těmi dalšími, které mají týmy v lize. Samozřejmě asi ty finance nejsou úplně, jinak by ten tým se posílil, řekněme, jiným způsobem. Takže mohou vyhlížet ve Zlíně zimní přestávku, aby ten kádr nějakým způsobem ještě obměnili, ale nemyslím si, že to přijde, protože kde nejsou peníze, těžko se posiluje.
0: Já ještě k tomu řeknu, že teďka bude ta dlouhá nebo nadstandardně dlouhá prepauza a tam se taky něco může stát. Jo? Já neříkám, že asi nezačnou hrát tiki-taku od brankaře, ale můžou někam odjet na týden, si myslím, a tam prostě udělat, já nechci říct teďka jako opíjení a opejkání bustů, ale hlavně to, co se týká toho fotbalu. Pavel Hovtych má má spoustu zkušeností i s těmahle situacema a myslím si, že na to bude dostatek času. Samozřejmě ta ztráta už je veliká, nemyslím si na záchranu, ale dejme tomu dostat se do prostřední skupiny, tam si myslím, že to už je vlastně sci-fi teďka v tuhle chvíli. Nicméně jde s tím pořád něco dělat, těch bodů ve hře je strašná spousta, ale musí se něco razantně změnit.
1: Mě vidět, že už ve Zlíně zkouší, teď dostal šanci v základu vlastně mladý Štefan, kterého vytáhl klub z B týmu, dokonce nahrál na gól, takže zajímavý debit, ale obecně tam to je hodně málo. Dobrý point s tím, jak jsi říkal, že by měli někam odjet, to si myslím, že se klidně stane.
0: To se stane určitě.
1: Pavel Hovtych vždycky měl, nebo přijde mi, že vždy měl s hráči v kabině nadstandardní vztah, on to zkrátka umí. A to je vlastně asi jediná cesta, jak z té šlamastiky ven. Už se podle mě v souvislosti se Zlínem ani nebavíme o střední skupině, ale tam bude primární cíl se vyhnout tomu poslednímu místu, které znamená přímý sestup.
2: No, v uvozovkách naštěstí pro Zlín se zatím moc nedaří ani Slovácku, které prohrálo na Bohemians 0-2. Tomto utkání se dnes tolik věnovat nebudeme, protože máme spoustu zápasů, které chceme probrat. Každopádně tým Uherského Hradiště má 3 body a je předposlední, tedy před Zlínem s 0 body. Jen o bod víc než Slovácko má 14. Artis a právě v Brně začíná teď už náš trochu detailnější rozbor.
3: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
2: Každopádně brněnské derby v nejvyšší soutěži po 89 letech. Zbrojovka zvítězila nad Artisem 2-1. Možná první věc, co mě zaujala na tomto zápase, když jsem chvilku poslouchal Radiožurnál Sport slova z úst reportéra kolegy Davida Nekvindy, že není vyprodáno. Po takové době Zbrojovka Artis, brněnské derby, celé město se na to těší a nebylo plno na srbské.
0: To jsi mě zaskočil teda. Takhle, samozřejmě ten sektor hostů, tam je, kdo si vybavuje ten stadion na té srbský, je za tou bránou, za tím pískem. Já si úplně nejsem jistý, jak tam je vidět z té vejšky, která je možná 2, 3, 4, 5 metrů jako nad úrovní toho hřiště. Já bych tam taky nešel se koukat na fotbal jako host teda, ale samozřejmě ta euforie a to, jak se Brnu vydařil vstup, nebo Zbrojovce, jak se vydařil ten vstup do ligy, tak svádělo k tomu, že by vyprodáno mohlo být. Na druhou stranu zase říkám, nevím úplně, jak třeba je vidět za tou druhou bránou, když seš dole za tím plotem, asi toho moc nevidíš, takže otázka, si myslím, kdyby tam byl krásný stadion pro 15 tisíc lidí, tak si myslím, že by byl vyprodaný.
1: Ale pořád 9,5 tisíce, to je velmi slušná návštěva. V Brně teď fotbal táhne, Zbrojovce se daří, nakonec potvrdila tu pozici favorita, Antonín Vaníček zase další gol, potvrzuje, že má skvělý vstup do té nové ligové sezony a byť Artis tedy snížil, řekněme v 69. minutě, tak si myslím, že Zbrojovka si poměrně v klidu ten svůj náskok uhájela, ale Artis mě překvapuje, myslím si, že tím i jak posílil, a takže úplně by nemusel mít problém s tou bezprostřední záchranou. Bych třeba takový Albert Labík dostal docela kartáč od trenéra Romana Nádvorníka za ten svůj výkon.
0: No, tak to k tomu patří, tak myslím si, že pořád ještě třeba on je na začátku té kariéry a samozřejmě ty od těch kluků už očekáváš výkon 100%. Na druhou stranu je pravda, že Artis opravdu využil možná bez zbytku možnost až toho nejposlednějšího termínu toho posílení a zase je to vlastně to samý, ty hráče nestihneš zabudovat během jako dvou tréninků do té hry, do toho, co máš nějakou myšlenku, jak hrát a museli by to být hráči, který už znáš daleko líp, než třeba, že teďka ti přijdou, než se zžijou s týmem, než se zjou s myšlenkama toho trenéra, tak to chvilku samozřejmě potrvá.
1: Navíc oni sami třeba další čas nehráli, bylo to znát na Sanyangovi, který přišel na hostování ze Slávie, předtím dlouho nehrál, že zkrátka ten čas bude potřebovat, ale to je právě ten rozdíl mezi Artisem a Zlínem, zkrátka Artis ty finance má, může posilovat, že přivedl nejen Labíka, ale i Boháče a další, takže já si myslím, že v tomhle bude mít před Zlínem náskok, že se ta kvalita na hřišti jednoduše projeví.
2: Vím, že Lukáš Michalík pije kafe. Pavle, ty piješ kafe?
0: Ano.
2: Co říkáš na oslavu Antonína Vaníčka, jeho presíčko?
0: Líbí se mi to, není to nic násilného, on to vysvětloval, že to má rád, takže je to ze života. Určitě to je lepší, než třeba jako Kabongo v Olomouci, když házel granát mezi diváky, to si asi musíme nalejt čistýho vína.
2: No nevím, kolik presíček vypije trenér Zbrojovky Martin Svědík, ale k prestiži toho zápasu mezi Zbrojovkou a Artisem řekl tohle.
4: Víte co, já to nemám jako tak, že to je taková tradice, protože přece jenom je to po 90 letech a ty dva brněnský kluby, že jsou v lize a vůbec, že se tady objevil další brněnský klub, tak je to v podstatě novinka, takže ta tradice není taková jako normálně, ale v té kabině určitě vnímáme, že hrajou dva brněnský kluby a boj prostě o Brno a my jsme rádi, že jsme ho zvládli.
1: Jestli můžu, tak já se ještě na malou chvíli vrátím k tomu předešlému zápasu Zlín-Hradec Králové, protože mě zajímá názor Pavla na Tomáše Čvančaru. Dal gól, vypadal velice dobře a vypadá velice dobře.
0: To on vypadá vždycky.
1: No, takže se zdá, že pro Hradec by mohl být tou rozdílovou posilou do útoku.
0: No, tak už v tom minulém zápase měl asistenci, že jo, takže, nebo ne při remíze, ale při tom vítězném zápase měl asistenci. Já si myslím, že o jeho kvalitách se nemusíme bavit. Samozřejmě šli o něm zkazky, že je trošku složitější do šatny, ale už mu není 20. Už si myslím, že zažil spoustu věcí ve fotbale dalších, než v těchto těch, řekl bych, telecích létech a zatím dokazuje to, že od Hradce to byl velmi dobrý krok.
1: Souhlas.
0: A ještě, pardon, já teda udělám druhý úkrok ještě. Mě vlastně zajímalo, protože samozřejmě Brno je veliký, já to chápu, ale určitě ty kluci se potkávají na tom kafíčku nebo to. Mě by zajímalo, jaký jsou jako mezilidský vztahy mezi těma hráčema Artisu a Zbrojovky. To by mě zajímalo.
2: Asi teď trénují, viď, Zbrojovka Artis. Předpokládám, že nám nezavolá některý z hráčů.
0: Teď určitě ne.
3: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
2: Hradec Králové, 6. pozice, 14 bodů, stejně jako Mladá Boleslav, která je 5., ale má lepší skóre. A navíc utkání k dobru, ale to poslední utkání se Středočechům nevydařilo na stadionu Liberce. Prohra Mladé Boleslavy 0-3. Slovan druhý v tabulce, jen o bod za vedoucí Slaví. Chvilku se vyhříval v čele soutěže. Tak výsledek 3-0 v zápase toho času druhého se třetím týmem tabulky. To je jednoznačný vzkaz zbytku soutěže.
0: A tak spousta Liberečáků, nejenom Jakub Děkan, můj kamarád, dával hned fotku s tím, že Liberec je první v tabulce, což je logický, protože ta euforie samozřejmě pokračuje. Myslím si, že je to i správný, že ty lidi to takhle jako vnímají a sledujou, že prostě se tohleto daří. No, Liberec je nepříjemným soupeřem pro každýho od začátku ligy. Když vyhráli v Plzni na úvod, tak jsem si říkal, že dobrý, jako jo, Plzeň asi to nebude tak dobrý start, ale ono to bylo v obráceně, byl to dobrý start od Liberce a vlastně v každém zápase to potvrzují. Už ze Slaví to bylo jen tak, že Slávie to ubrzdila za bodík a 3-0 je samozřejmě jasný výsledek. Rozehrává se Vasil Kušej, který prostě to v sobě má. Byť se mu třeba některé věci nepovedou, tak je to tak sebevědomý hráč, že jde i do toho risku, že prostě se mu něco nepovede, a myslím si, že teď já jsem zmínil jeho, ale je tam dalších samozřejmě několik hráčů, který tu hru velmi ovlivňujou, a myslím si, že Liberec je zaslouženě v takhle vysoko.
1: Teď se to Liberci schází i v tom smyslu, že má to potřebné štěstí. Byť ten zápas byl jiný než derby v Jablonci, tam Liberec určitě byl horším týmem a zvítězil. Teď si myslím, že naopak to vítězství bylo zasloužené a Liberci se to zkrátka schází. Jedna věc, skvělá defenziva. To je základ k úspěchu, už jsme se o tom s Pavlem.
0: Silová hra taková.
1: Silová hra, 4 inkasované góly, výborný koubek, taky teď pod držel několikrát, Drakpe hraje skvěle, Hůlka zpevnil tu defenzivu. Neskutečně o Kajondovi jsme se bavili několikrát, stejně jako odejde Diakité, přijde Faj.
0: Překvapilo Liberecký, že Kajondo neodešel. Mě to překvapilo, že tam zůstal. Musím říct, že jsem čekal, že do něj někdo vlítne za nějakou fakt jako dardu, protože teďka byl fantastický a je. Takže mě překvapilo, že zůstal v Liberci.
1: Ještě si myslím, že minimálně do zimy to snad zvládne, ale samozřejmě, když se bude Liberec pohybovat nahoře, tak třeba ho udrží až do konce ročníku, to uvidíme. Ale odešel Diakité, přišel Fight, ten hraje skvěle. To je opravdu hráč, který si myslím, že už je na pověstné tabuli Jindřicha Trpišovského. A vlastně, když jsi v laufu, tak se ti daří v podstatě všechno. Teď bylo znát, Josef Koželuch poslední dva zápasy byl takový vyčichlý trochu, potřeboval nejspíš oddych. A najednou na tu pozici wingbacka se zasune Petr Juliš, což nejen z pohledu fanoušku, ale z mého pohledu
0: je
1: byl
0: divný, je divný.
1: No, za prvé, a už v Liberci z mého pohledu byl skoro odepsaný hráč, jo, že zkrátka ta minulá sezona mu nevyšla. Já jsem čekal, že bude následovat třeba Filipa Špatenku, půjde někam na hostování. On zůstal, teď navíc alternoval na té pozici wingbacka a v podstatě jako s trochou nadsázky vymazal Schuberta se Solomonem Johnem, což jsou hráči, kteří mají skvělou formu na úvod sezony a v podstatě si nekopli. Takže i takovéhle věci teď Liberci vycházejí, nebo zraní se Masopust v první půli, ale ty máš kam sáhnout, dáš tam Stránského, je tam ještě Bužek.
0: Já bych tady k Julišovi ještě řekl, že samozřejmě tomuhle můžeme se bavit o tom, že se ti daří, ale určitě k tomu je i tréninkový proces. Já jsem tréninky Liberce neviděl, ale ta defenziva jde ty hráče naučit prostě. Jo, jestli jsou poctiví, jestli mají ten chtíč se do toho mužstva implementovat, tak prostě, ne, tak máš nějakou pozici, jsi jako ofenzivní hráč, ale jako musíš bránit prostě v tom dnešním fotbale, už to bez toho nejde.
2: Jo? Já jsem jenom, že se mi líbil ten výraz, víš?
0: No tak to už používám normálně.
1: To už je běžné.
0: To už je jako v podstatě rutina denodenní. Takže když tam takhle jako toho hráče narveš, bez implementace, tak oni už z toho tréninku mají ty návyky, že jsou schopní prostě si splnit tu defenzivu a splnějí si ji takhle, že vymažou hráče, na který samozřejmě Boleslav sázela, nebo sází v průběhu teďka toho podzimu, a Liberci to samozřejmě přineslo vítězství.
1: A hlavně v případě Petra Juliše to i dává smysl, protože on je rychlostně skvěle vybavený i fyzicky, hrál vždycky tedy tu vyšší pozici, ale neměl čísla, on má 1,80 zápasů, vleze 2 góly, 5 asistencí, takže se nabízí toho zasunout směrem vzad, Liberci to vyšlo. Jediný otazník tam mám v pozici útočníka, no. Lukáš Mašek je jasná jednička, ale nesmí se zranit, protože tam nevidím přímou náhradu. Ani Matěj Mikulenka, který přišel v Olomouci, nebyl ještě tedy na lavičce, tak podle mě to není typický hroťák.
0: Není tak velký, není tak fyzicky vybavený, ale pozor, je rychlej, je umí fotbal, umí jeden na jednoho. Myslím si, že až se implementuje, ne, to si dělám teďka sranu, až prostě se trošku zžije s tím, co po něm trenér bude chtít, takže to je zase dobrá posila pro Liberec.
1: Půl hodinku dostal zhruba Slovenec Marsetič, který se ale taky zžívá s tím týmem teprve. Takže
0: ono se líp zžívá, když vedeš 3-0, než když prohráváš 2-0 a když se zžít jako s tím, co se nedaří. No.
1: Takže jediné, co bych trošku řekl, že byl takovým černým puntíkem toho zápasu, tak návštěva, zkrátka hraje druhý ze třetím, Liberci se daří a přišlo asi 4,5 tisíce, no, takže je potřeba to zvednout. ještě víc. A ještě abychom povzbudili na dálku Pavla Hovtycha, tak ty si to, Pavle, hledal. Myslím si, že Liberec zvítězil 4x v lize v řadě poprvé od sezóny 19-20, kdy vedl tým právě Pavel Hovtych. Takže pokud nás Pavel poslouchá, tak...
2: Třeba se mi něco podobného povede se Zlínem. Ještě k tomu utkání Liberce s Mladou Boleslaví speciální bylo taky proto, že za Slovan skorovali 3 hráči, no, kteří dřív kopali za středočeský klub. Jedním z nich byl Lukáš Mašek, který teď k té vítězné sérii a postavení týmu v tabulce řekl.
5: Je to senzační, ale vlastně nic to neznamená. Musíme vlastně pracovat furt dál, budu fejt skromný, nelítat nikde v oblacích, prostě pokusit se tu šňuru prostě natahovat dál a dál.
2: Lukáš Mašek dal gól na 2-0, ale teda to byl těžký gól. Jiří Floder se tam srazil s Ondřejem Karafiátem. Čí to byla chyba?
0: Štěstí útočníka.
2: Nechme to udělat.
0: Tak vždycky, těžké, no. Vždycky někdo udělá chybu, no, to je jako, nevím, já...
2: Tak asi golman by ho měl zbourat, ne, no, v ideálním případě.
0: No, je to tak, no, ono, některý ty golmani třeba v sobě tenhle ten put jako úplně nemají a pak to dopadne takhle, no.
1: A co branka Vojtěcha Stránského, no, to byla parádní rána, která
0: se... bavil radši, no. Já si myslím, že měl hrozně moc času, jo, že samozřejmě už jako bylo to, nechci jasný, ale měl hrozně moc času na to si to připravit, no, a trefil to jako ukrutně prostě, no, to se asi nedalo chytit.
1: A on by se tím nerad chlubil, tak to řeknu já, Pavel Tilšar se prosadil podobným gólem teď ve víkendovém programu. Jaké soutěže?
2: 9. liga, inspiroval mě samozřejmě Vojtěch Stránský.
1: Asi jsi měl taky hodně času.
2: Golem spoza 16, měl jsem hrozně moc času. Trefil jsem se v šestojavících, ty jsou nedaleko Běchovic.
3: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
2: Je vidět, že už znáte číslo do našeho studia, tak v dnešní desítce Pavla Horváta vítám prvního z posluchačů. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady posluchač Filip ze Šumavy.
2: Povídejte, co máte na srdci?
6: Já mám takový dotaz na vás všechny, ale hlavně na Pavla Horváta. Chtěl bych se zeptat, jak vnímá současnou Viktorii, protože tam to vypadá na jeden velký průšvih. Chtěl bych se zeptat, jak je to vůbec možný, že třeba Liberec, koho přivede, to okamžitě funguje ten hráč. A u Viktorie to tak vůbec není. A přitom je tam takový borec jako pan Říčka. A jestli tam nechybí trošku takový český jádro, nějaká taková ta česká prdací v kabině. Je to takový smutný. Třeba nějaký jako krok. Brankářská jednička je taky trošku podle mě problém. Odešel Jedlička a Výběle je od té doby naprosto poloviční. Tak bych se chtěl zeptat, jak to vidí on. A celkově vy.
2: Děkuju. Moc za dotaz ze Šumavy, jen prosím, pokud budete volat příště do desítky Pavla Horváta, tak volte mírnější slovník, ale Pavel Horvát odpoví.
0: já můžu volit taky jenom mírnější slovník. Já jsem včera byl v Plzni na fotbale, musím říct, že Olomouc hrála výborně, jo? Že vždycky je potřeba říct k tomu tu druhou stránku, to, co ti povolí soupeř. Je vidět, že Plzeňci nevěří, že samozřejmě může být jednoduchý to říct, že po Martinu Hiskym to nejde a teď s Radkem Kováčem to nejde, ale já tady na to úplně, nebo tohle mě se jako špatně poslouchá, myslím si, že trenér s tím mužstvem za 14 dní neudělá žádný velký zázrak, myslím si, že se může tohleto hodnotit až třeba po té reprepauze nějaký, kdy budou mít trošku prostoru něco natrénovat. Na druhou stranu je pravda, že ty hráči, který do Plzně přicházejí, tak úplně hned nevlítnou do základní sestavy. Ono je to taky způsobí tím, čím jsme se tady před chvilkou jsme to zmiňovali, že se ti líp naskakuje, když vyhráváš. Nejenom ten jeden konkrétní zápas, ale když se ti daří jako obecně tomu mužstvu, tak ty hráči tam naskakujou daleko jednodušeji, než když se nedaří. Takže logicky těch hráčů tam moc není. Pro mě je téma furt Panoš. Já si nemůžu pomoct. Já si myslím, že by prostě takovýhle hráč, pokud je zdravý, pokud je natrénovaný, pokud nedělá problém v šatně za mě, tak by měl prostě takovýhle nadstandardní hráč hrát a je mi vlastně líto jak jeho, tak i toho týmu, protože takovýhle hráč by se tam jako vyjímal podle mě. Jo. Každý trenér, pokud toho kluka takhle budeš mít, a znovu opakuju, jestli bude v hlavě připravené, jestli má natrénováno, jestli nemá nějaký zdravotní problém a jestli nedělá nějaký brajgl mimo fotbal nebo v šatně, tak podle mě by měl hrát, ale nedostává tu příležitost a je to takový jako upracovaný, je vidět, že ty kluci si nevěří. Včera byl fakt jako kontrast z toho, jak hraje Dominik Janošek prostě od Pavla Hapala. Tohle to si myslím, že byl jeden z nejdůležitějších kroků pro to, co se děje v Olomouci, že Dominik Janošek prostě nastupuje a hraje výborně, chce hrát dopředu, ví, kdy ten balon zastavit, kdy na něj šlápnout, jak se říká, tu hru udržet, jako, ale Olomouci to dává hrozný klid včera. Já jsem se k tomu chtěl dostat později, ale včera nehrál Barát, hrál Dante se jmenuje, 14.
1: To je Soldo.
0: Soldo, pardon, Dante, nevím, proč mě napadl Dante.
1: Jsi četl božskou komedii.
0: Je to možný. Hrál Soldo a hrál výborně, ta trojice s Beranem prostě funguje. Tady ten předsudek toho, že všichni musí být rychlí a sprintovat, tam úplně jako je vygumovaná. Ty hráči samozřejmě vědí dobře, umějí číst hru, umějí hrát fotbal a byli výborní a tam si myslím, že Plzeň jako hodně přehrávali v určitých fázích toho zápasu. A teď teda jako poslední ta odpověď, no, pan Říčka je jasně jako jeden ze skautů Plzně bez debat, prostě velký odborník. Ale nevím, jakou teďka tam má pozici, jestli on je ten hlavní, nebo já to nevím, no.
1: Řekl toho Pavel hodně, tak já bych taky chtěl samozřejmě pochválit Olomouc, ale začnu Plzní. Já vidím, jako velký problém je v podstatě 8. kolo nové ligové sezony a oni nemají jasnou základní sestavu, nebo alespoň to jádro, o které by... řekněme, na které by nabalili ty další hráče. Já v podstatě, když čekám na ten zápas Plzně, tak vůbec nevím, kdo nastoupí v základní sestavě, hlavně v záloze a výš. V podstatě hrají pořád jenom Memič s Hrošovským a kolem nich se to tak jako zvláštně točí. Ladra jednou nehraje vůbec, pak hraje skoro celý zápas. Červ z toho taky vypadl, teď už tedy znovu hraje. Sojka jednou nehraje, po té hře v útoku se to pořád mění. Jednou Adu, jednou Laval, Kabongo. Já v tom vidím prostě problém a Pavel to zná z kariéry, tak ty vazby se musí vytvořit nějakým
0: způsobem. Jo, je to určitě, máš pravdu velikou, protože samozřejmě ani ty hráči, zase nevíme, v jakým jsou zdravotním stavu. Možná, že ty kluci jako Višinský, který prostě začal hrát, tak teď nehraje. Zase Dosky, pro mě třeba Dosky, Memič hraje jednou halfbacka, včera hrál takový jako skoro útočníka, bych řekl, tam se moc nedostal první půli vlastně vůbec do hry. Saša Sojka hrál levýho halfbacka v pěti. Myslím si, že z toho trefil úplně přesně i ty hráči. Samozřejmě Radek Kováč bude mít nějaký herní styl, který chce hrát a do toho musí dosadit tyhle hráče, který má k dispozici. Jo, další věc je, připomenu ti tvůj výrok z dopoledne, odchod Krčíka, který přišel jako za mě nadstandardní stoper, zase nevím, jestli tam třeba byl nějaký problém v šatně, netuším, ale teďka vlastně přišel ten
1: Vavro
0: a ještě mladý
1: Pališťák
0: ze Žiliny, samozřejmě obrovský talent, včera to odehrál, že bych tam viděl nějakou jako přidanou hodnotu pro to mužstvo, jsem úplně neviděl, ale je to samozřejmě 18-letý kluk a je to o tom, jak říkal posluchač, že přicházejí hráči a hned jako jsou vidět, tak on vlastně hraje teďka, co přišel Radek, tak začal hrát, nebo druhý zápas, ale jako, že bych jako úplně byl jako wow, to nebylo, no, takže samozřejmě tohle Plzeň bude trápit. A vidíme, že i ty ostatní týmy prostě vyhrávají a proto Plzeň je teďka desátá.
1: Desátá, na to navážu, jak mluvil Pavel, defenziva, to je samo o sobě téma, prostě 15 gólů za 8 zápasů, to je extrémní množství, to je o 11 víc než Liberec a když dostanete 15 gólů, těžko můžete hrát na špici tabulky.
0: No a k tomu vlastně patří to, co zase říkal posluchač, že vlastně od té doby, co odešel Jedla, Martin Jedlička, tak opravdu Vígele dostává takový, řekl bych, jednoduchý góly. Včera samozřejmě těžký, jo, měl tam jednu střelu v první půli, kterou Sejkovi chytil, ale ta si myslím, že nebyla těžká, jinak vlastně jako tomu mužstvu úplně nepomohl a souhlasím s tím, že prostě v lize, pokud chceš hrát nahoře, tak ten golman, teď si vzpomenu já, na tu dobu, kdy jsem tam byl s Michalem Bílkem, tak Jindra Staněk v každém zápase chytil nějaký gól, jako tutovku prostě. Jo, a to se teďka neděje. No.
2: Plzeň prohrála s Olomoucí 2-3, mohlo to být jinak, kdyby proměnil Lukáš Červ pokutový kop v nastavení prvního poločasu. Zajímavá věc, trenér Radoslav Kováč po zápase řekl, že ho překvapilo, že si Červ vzal míč na penaltu.
7: Samozřejmě byl jsem překvapený, že to bere Čery, ale jako určitě bych nezařval nekopy. Když si to hráč věří, tak je samozřejmě to jeho zodpovědnost. Bohužel neproměnil, ale určitě jsem, když to řeknu, čekal Ladrise, protože Ladris jako je exekutor výborný, jak standardek, tak vlastně penál a musím si aj s klukama jako sednout a zeptat se, proč se tohle dělo, ale nicméně, když si na to věřil Čery, bohužel nedal, takže v tomhle jako není co na to říct, no, to stane se.
3: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
2: A my pro vás máme dvě vstupenky na další desítku live, která bude v plzeňském klubu Šeříkovka 5. října, bude tam samozřejmě Pavel Horvát, taky Antonín Panenka a bývalý rozhodčí Pavel Královec. Lukáš Michalík mi připomněl, že musíme vysoutěžit ty vstupenky, tak má určitě připravenou i otázku pro naše posluchače.
1: To se přiznám, že úplně nemám, ale můžu ji samozřejmě za pochodu vymyslet a bude jednoduchá, protože chceme, abyste vítězili. Teď jsme se o tom bavili a já na to téma chci navázat poté. Tak kdo neproměnil penaltu v posledním zápase Plzně v lize? Plzeň podlehla Olomouci 2-3.
2: Byl to XY, tentokrát to neprozradím, když to nesadí Jan Pěruška, ale už nám někdo volá a je, tady to drnčí, tak bereme prvního z vás, zase dovolal, dobrý den.
8: Dobrý den, já volám kvůli soutěži.
2: Ano, povídejte, tak kdo nedal penaltu v zápase s Olomoucí za Plzeň?
8: Nedal jí Lukáš Červ.
2: No, výborně, tak máte dvě vstupenky do klubu Šeříkovka, budeme se na vás těšit 5. října, určitě doražte, vemte sebou nějaký doprovod, máte dvě vstupenky a poslouchejte dál desítku Pavla Horváta.
8: Děkuju.
2: No, my můžeme ještě zůstat u toho tématu Plzeň Olomouc, protože chtěl jsem to vzít až na závěr, ale zkrátka, když posluchač zavolal z Plzní, tak musíme probrat na chvilku i Olomouc, protože ta je třetí v tabulce. A...
1: Jasně, promiň, že ti Pavle do toho skáču, přece mě ještě zajímá ta penalta. Nenechám se odbít. Pavle, překvapilo i tebe, jo, že jí kopal Lukáš Červ. Samozřejmě po bitvě je každý generál, ale když máš na hřišti Hrošovského Ladru, který to opravdu skvěle kope.
0: Takhle, nevidíme tréninky, ty kluci po tréninku, jo, při tréninkách prostě kopou penalty, ať už ze srandy, nebo prostě to opravdu trénujou. Musím říct, že když si Lukáš Čer vzal balón, tak jsem si říkal, že dělá tu fintu, jako že jde kopat, ale kopat nebude. A pak jsem viděl, jak ho Ladra poklepal jako po zádech, tak jsem si říkal, tak on jde fakt kopat. A musím říct, že kolem mě bylo spoustu pesimistů, já jsem si říkal, no tak jako asi to trénuje a bylo to z okresního převodu, říkal, že to dobře kope a letělo to v podstatě stejně, no. Já nemám problém s tím, jak říkal Radek Kováč, že vlastně jako neurčujou hráče, vždycky byla skupina hráčů, který ty penalty jdou zahrávat a samozřejmě, když se ti daří, tak kopeš opakovaně, když se necítíš, tak to někomu prostě dáš, ale prostě ji neproměnili a bylo to velmi, velmi důležitý moment toho zápasu, protože kdyby Plzeň vyrovnala na 2-2, tak samozřejmě by ten druhý poločas začal úplně jinak. No.
2: Zbývá nám 15 minut z dnešního dílu fotbalového pořadu desítka Pavla Horváta, musíme zrychlit tempo, protože samozřejmě posluchači čekají taky na to, jak hrála Sparta Slavia a co na to náš fotbalový expert, ale dostaneme se k tomu tradičním oslým můstkem. Václav Sejk za Olomouc v Plzni 1+1 a já si říkám, co by za Václava Sejka teď dala Sparta.
0: Ale zase, viděl jsem ho včera prvně vlastně jako naživo, myslím si, nebo po druhý, jo, a to mužstvo ví, jak on hraje. Prostě on je bulldog, který chodí do soubojů, není úplně veliký. Nemyslím si, že to je úplně sprinter, ale vyhovuje to hře Olomouce. Vědí, jak ho trefovat, jak mu dá ten balón a on ho vlastně ve většině případů, když dostane do těla, tak ho vždycky udrží a hodně tím tomu mužstvu pomáhá. Takže samozřejmě chápu ten oslý můstek. Úplně produktivní nebyl, co se týká jeho minulosti. Tahle sezona začíná být z jeho pohledu už teďka trošku výjimečná. Jednak furt hraje, jednak na něm to mužstvo stojí a jednak začíná být produktivní. A asi se dostaneme teda do Sparty
2: Ano, jdeme na Letnou, Sparta porazila Jablonec 2-0. Byla to velká úleva pro celý tým z Letné i pro záložníka Romana Macka.
9: Určitě je důležité, nebudeme se za ní schovávat. Nebyl to jednoduchý moment a jsme si řekli, že do té repre pauzy musíme být v každém zápase úspěšní a tohle je ta nejlepší odpověď a i jakým způsobem jsme to zvládli za ty 3 body. Za ty roky jsem poznal hodně zahraničních kabin a všechno a to, co mě zaujalo tady od samého začátku, že jsem viděl i po těch porážkách, jak všem na tom záleží.
2: Ano, Roman Macek prošel třeba taky turínským Juventusem, respektive jeho mládeží. Sparta zabrala po 2 prohrách, po té, co prohrála derby a taky v Hradci Králové. Ale že by Jablonec nějakým způsobem vzdoroval hodně na Letné, se mi úplně nezdálo.
0: No, měli toho plný zuby, musím říct. Ale Sparta hrála dobře, jako Sparta hrála dobře, byla silná na míči. Řekl bych, že ta výhra je zasloužená, prostě myslím si, že Jablonec v tom rozpoložení, v jakém byl a v průběhu toho zápasu vlastně neměl úplně moc šancí na to, jak tenhle ten výsledek a průběh změnit a Sparta zaslouženě vyhrála, to je nutný říct.
1: Určitě, Jablonec prakticky nebyl v zápase, oni samozřejmě škarohlídi vždy budou říkat, že Jablonec neklade na Letné odpor, ale to si myslím, že když už se stane, tak je to samozřejmě spíš shoda okolností.
2: A v minulé sezóně tam vyhrál, myslím.
1: No právě, takže...
0: Ne, já jsem čekal, že bude průšvih, protože Jablonec prostě, bavili jsme se o tom, ne, nemusí hrát dobře, ale bejvá produktivní a teďka se to nepotvrdilo, ale Sparta si proto došla, myslím si, že tam byly dobrý výkony a že to fakt bylo zasloužený, no. Tam není co k tomu zápasu úplně dodat, protože tam nebyly zase extra výkony, ale nebyl tam žádný propadák, ani vlastně z jedné strany Jablonec tak celkově přišel mi jako utlumený, že to mají opravdu plný zuby. No.
2: 6 zápasů během 16 dnů, góly Sparty dali Josimar Alcocer a taky John Mercado. Zaujala mě jen branka číslo 1 na spartianské straně Hugo Suchůrek. Měl tu akci víceméně na starosti, zase tím svým typickým způsobem natáhl míč před 16, předal Brunesovi, ten se možná trochu se štěstím dostal k balonu, zakončil a pak tady Alcocer dával gól na 1-0. Hugo Suchůrek, je to velké téma ve Spartě, na lavičce tentokrát Eneme i Irvin. Tak dostane Hugo Suchůrek víc prostoru teď?
0: No, já myslím, že my doufáme, my se tady o tom bavíme, nebo já prostě bych byl rád, kdyby tyhle mladí kluci, zmiňoval jsem Panoše, zmiňujeme Sochurka pravidelně, prostě my potřebujeme, tyhle ty kluci hráli jako pro náš český fotbal, já to jako chápu, že prostě už to, ta doba je jiná, prostě v každém ústu jsou cizinci, viděli jsme Slovan Bratislava v Lize mistrů, tam hrajou 2 Slováci v základní sestavě, podle mě jedním z nich je brankář dokonce, takže jako logicky v těch nejsilnějších ústev nejsou jako úplně jenom samí Češi, ale já prostě bych rád, aby tyhle ty mladí kluci dostávali příležitost a když jí nebudou dostávat, aby šli někam jinam, kde prostě budou hrát. No.
1: Takže na papíře vypadá ta středová trojice velmi silně. Macek, Karabec, Sochůrek, ale je to, Pavle, podle tebe dlouhodobě udržitelné, protože tam chybí nějaký jako hráč, co to bude hrát trochu od podlahy.
0: Tak samozřejmě vidíme, teď mě napadlo prostě, jak hraje Vitíňa třeba. Vitíňa taky není 1,85 m frajer, ale prostě čte hru. Přirovnal bych to k té Olomouci třeba. Tam taky není žádnej jako řezník v úvozovkách, aby jsme si rozuměli, že který bude jezdit po zadku, tak jak to dřív bylo, že ta číslo 6, prostě ten defenzivní záložník vlastně skoro neútočil a měl dobrou krátkou rozehrávku a prostě dřel tam za tyhle ty ostatní, už je to jako komplexní, kdy hráči musí umět útočit, musí umět bránit a pokud si poradějí fotbalově a čtou hru a jsou chytrý v osobních soubojích, tak proč by to nemohlo fungovat?
1: Pavle, já ještě navážu na to, co ty si vlastně řekl na úvod toho oslího můstku, jestli by se Spartě nehodil Václav Sejk, a to je samozřejmě téma Jonathan Brunes, který už 8 zápasů, do kterých nastoupil soutěžních, nedal gól. Já to vnímám tak, že může být útočník ve Spartě sebeplatnější, ale jakmile nedává góly, tak je to prostě problém.
0: No a já se zase dostanu k Vojtovi, který podle mě, jestli bys to našel teda v té rychlosti, jestli nastoupil třeba 4x od začátku, ale ne takhle pravidelně za sebou a nebyl úspěšný a už tu šanci jako nedostává. Byl na Viktorce Žižkov, dal 3 góly, vím, že to je pohár s 2. ligou, ale možná využít tu aktuální formu vždycky Vím, že spousta trenérů i těch zkušených o tom takhle mluvila, že prostě tu aktuální formu toho hráče se dá využít a tohle byl ten případ, jo, že i třeba kdyby si věděl, že ho vystřídáš v půli, protože ten hráč je rozjetej, prostě dal 3 góly, jo, tak mu dát čuchnout, aby si tomu mužstvu pomohl, no.
1: Našel jsem to docela rychle, naposledy na začátku března dostal 4x šanci v základní sestavě, dal 1 gól, samozřejmě ani jemu to angažmá úplně nesedlo, dal ty 3 góly teďkon v poháru Žižkovu, ale taky bych se to nebal protočit, no.
2: 8 kol, 4 výhry, 4 porážky, taková je zatím bilance Sparty v této sezóně šance ligy. No a Letenští ztrácí na svého největšího pražského rivala 8 bodů.
3: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
2: Slavia totiž zvítězila naposledy v Teplicích 2-0, vrátila se do čela tabulky o bod právě před liberecký Slovan. No a na úvod tohoto bloku si můžeme pustit taky kouče Slavie Jindřicha Trpišovského, který hodně chválil polského záložníka Viktora Nováka, ten se trefil po páté v aktuálním ročníku nejvyšší domácí soutěže, ale kouče Trpišovského to zase tolik nepřekvapilo.
10: Náš nejlepší střelec bychom neřekli, ale bylo vidět z jeho historii, že on umí střelit vlastně pravou, levou, vlastně spoza boxu, že umí dát gol z boxu a že je velmi dobrý použitelný na standardní situace. Co jsme teda vůbec nevěděli, což nikdy nevyčtete, jak je to skvělý kluk, jakou má mentalitu, jak je to vlastně bojovník, jak žije tím týmem, jak tam vlastně zapad rychle po týdnu na soustředění. Jsme mysleli, že s náma 2 roky pomalu.
2: Viktor Novák, myslím, že velký příběh téhle sezóny České ligy, vytáhlý borec, řekl bych takový zvláštní somatotyp, trošku možná jako Tomáš Souček. Ale
0: nebudeš tomu věřit, my jsme včera doma koukali s Patrikem na Slávy a říkám, hele, to je lepší Souček. Přísahám na nohy. Ne, protože on tak i trošku jako vypadá vizuálně, samozřejmě myslím si, že Tomáš Souček bude o malinko možná vyšší, ale ta charakteristika, kterou teďka Jindra řekl, jestli si pamatuješ ten ranní vstup, tak já jsem to tady zmiňoval, jo, já jsem to neslyšel, ale ono to tak vypadá, je neskutečný, že to je cizinec, samozřejmě tak je to blízko, Polsko je blízko, ale je neskutečný, jak on vypadá fakt, že už tam je rok, jako, že už tam prostě hraje, určuje, řekl bych, tempo té hry, jak bude Slávě hrát. To je kauf, jako Slávě tohle vyšlo, myslím si, úplně asi nad očekávání. Já jsem taky si říkal, když dal ty první góly, říkám, no jasně, tak to je jako extra úvod.
1: Falešná forma.
0: Ale fakt jako ty zápasy, co jsem viděl, tak on je prostě výborný, jak dopředu, jak jsme se bavili, tak i dozadu. A včera zase prostě on dostane šanci a on jí vlastně jako v podstatě bez jako nějakýho stydění prostě promění, tam mohl nahrávat. Já si myslím, že většina hráčů by ještě hledala někoho před tou bránou, on prostě podle mě věděl, že si to dá a zakončí to tak, jak to zakončil, prostě sebevědomě, pod břevno, pro Slávy strašně důležitý hráč a je to každým kolem víc a víc. Já jsem to zmínil, že jsme po té lize mistrů chválili Šturma, ale jako ten výkon Nováka byl fantastický taky. No.
1: Navíc se poradil i s jiným parťákem ve středu zálohy, s Pavlem Kačorem, Michal Sadílek si zlomil nos. Ale já bych
0: on si ho nezlomil, jemu ho zlomil.
1: Jasně. Já bych vyzdvihl ještě jedno jméno a to je Tomáš Vlček, který v podstatě v úvodu sezony vůbec nenastupoval, teď hraje a hraje skvěle, začalo to už tím derby. A je vidět, že je připravený a že na něj prostě realizační tým může kdykoliv ukázat.
0: A taky mu ta páska slušela. Bylo vidět, že to je prostě kapitán.
2: Výpadek osvětlení 20 minut se nehrálo na stínadlech. Pavle, ty jsi něco podobného zažil, nejen třeba při svém teplickém angažmá?
0: No zažil, ale je to nepříjemno samozřejmě. Zase tam bylo srovnání, vím, že i to někdo dopoledne říkal, že to vypadalo jako hokej na třetiny, jenže v tom hokeji ví, že ta pauza je 15 minut a dohromady 18 tím ledem, takže ví, že za 18 minut už budeš hrát, tady vlastně nevěděli ty kluci. A samozřejmě vždycky tam je nějaký zvěd, který chodí k rozhodčím a chodí na hřiště, aby si věděl, hele, možná za 2 minuty, za 3 minuty to bude. Takže ty víš, že za 3 minuty se asi půjde ven a to se stihneš převlíknout do suchýho. Taky to tam někdo z hráčů Slávě říkal, nevím, jestli to tam máme, ale říkal, že se převlíkli do suchýho, myslím, že to byl Štěpán Chaloupek.
2: Ano, Štěpán Chaloupek.
0: Jo, což vlastně svádí k tomu, že jsi měl 3 sady drezu. jo, což je už v tuhle chvíli normální. Já jsem hrál v době, kdy ještě byl jeden dres, pak už byly samozřejmě dvě sady na každý poločas, ale nepočítáš s tím, že jako, já nevím, kolikátý to bylo v 60. minutě, bude přerušení, kdy už jsi zase spocený, prostě propocený a mokrý, protože pršelo, že jo. Tak logicky by si se chtěl v té pauze převlíknout do suchýho. Domácí si myslím, že tam nějakou sadu suchých dresů měli, ale slávisti prostě byli připravení a ne, neříkám, že počítali s touhle variantou, protože samozřejmě on se tím může roztrhnout ve druhý půli dres a než hledat v těch špinavých ten starý, tak je lepší vytáhnout z čistý sady novej, takže ta doba už je taková a ten komfort těch hráčů zase bylo zmiňovaný, prostě rozbory, samozřejmě taktický posuny, protože Teplice to malinko měnějí vždycky v průběhu toho zápasu, takže pro Slávy tahle pauza byla pozitivní, nicméně obecně si myslím, že samozřejmě pro toho hráče je to problém, ne každý s tím umí naložit tak, jako s tím včera naložila Slávě.
3: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
2: A z té pondělní už zbývají bohužel zhruba jen 2,5 minuty, myslím si, že bychom si dokázali povídat ještě další hodinu třeba o zápasech, které jsme neprobrali, ale dostaneme se do Vítkovic na tamní městský stadion. Ostrava prohrála s Pardubicemi 1-2 pro Východočechy, první vítězství v aktuálním ligovém ročníku. A Roman Skuhravý, trenér Baníku, řekl tohle.
11: My máme skvělý fanoušky, já prostě o tom vůbec nepochybuju. A já vím, že jsou naštvaný, já vím, že chtějí se konfrontovat se Spartou a se Sláví, ale na tom ještě nemám. To je pro mě jako reálný pohled, ale vůbec to není berlička, to je pro mě jako fakt. Rozhodně nechci, aby na mě nebyl tlak, ale já jsem to slyšel, jo, že jako krásně jako vypovídám, ale já opravdu jako ty kroky dělám. To, že je to takhle bolavý a pro fanoušky především a pro hráče taky, to tak prostě někdy je.
2: Ano, Roman Skuhravý, myslím, baví fanoušky nejen Baníku svými výroky, ale teď třetí porážka Ostravanů v řadě, skóre 1-9, darovali první výhru Pardubicím. Možná se zastavíme u Východočechů, protože tam byla jedna ještě hodně komická situace, útok 2 téměř na nula. Václav Drchal s Abdullahim Tankem proti Martinu Jedličkovi a Tanko tedy... To se nepovedlo.
0: No, tak to, já jsem mě úplně napadl, protože to bylo v Ostravě, tak mě napadl Libor Žůrek, fanoušci takový ty starší si budou pamatovat, to byl ten typ hráče, který utek všem, měl takový ty rychlý nohy prostě. Já jsem ho zažil v Plzni, kde se moc jako neprosadil, ale byl to jako výborný kluk, vlastně hrozná sranda. A tohle to mě úplně připomnělo jakoby jeho, jo, protože to je vlastně tutovka a teď ty nevíš, levou, pravou, ono to bylo trošku mezi nohy, ještě to skočilo, byl to ten balon od Venci Drchala, ale je to srandovní. Takhle, můžou se tomu v Pardubicích smát, protože ten zápas zvládli. Kdyby ho nezvládli, tak určitě by to jako nebylo nic příjemného, ale bylo to zasloužený. Pardubice měli už první půli vyhrát minimálně o 2 góly a Baník nevypadal zase dozadu, co se týká té hry dozadu dobře. Je to hodně podobný, když ty kluci cítí, že se jim nedaří. No.
1: Byla to opravdu zajímavá akce, když bylo vidět, jak nakopnou motory někteří ty hráči, ať už to je Tanko, Drchal, Godwin, neuvěřitelná rychlost. Drchal to udělal dobře, bohužel to finále Tankovi nevyšlo.
0: Byl to fofr, jako bych se viděl.
2: Tak taková byla dnešní desítka Pavla Horváta. Díky Pavlu Horvátovi.
0: Děkuji, naslyšenou.
2: A díky kolegovi Lukáši Michalíkovi.
1: Díky moc, naslyšenou.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál je půlnoc. A připravené jsou hlavní zprávy.
3: Prezident Pavel se sešel s premiérem Babišem, řešili hlavně zahraniční témata. Ukrajina je připravená zastavit údery na ruskou kritickou infrastrukturu. Moskva zatím stejný záměr nepotvrdila. Čeští volejbalisté porazili Slovensko a zajistili si postup do osmifinále mistrovství Evropy. A dnes čekáme většinou slunečno, nejvyšší teploty do 24 stupňů. Je úterý 15. září, začínají hlavní zprávy s Eliškou Zábrockou.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Prezident Petr Pavel jednal na Pražském hradě s premiérem Andrejem Babišem z ANO. Hlavním tématem byla zahraniční politika. Naposledy se potkali na konci srpna po zasedání Bezpečnostní rady státu. Předtím předseda vlády schůzky odmítala.
4: Napjaté vztahy mezi Pražským hradem a Strakovou akademií se v červenci vyostřily summitem NATO. Teď se oba státníci shodli, že je koordinace důležitá. Podle premiéra Babiše se budou scházet podle potřeby.
5: Určitě se uvidíme na Bezpečnostní radě státu, ta bude v říjnu.
4: Prezident taky představil premiérovi body svého projevu, se kterým odletí na valné shromáždění OSN do New Yorku, říká mluvčí Pavla Vít Kolář.
6: Vycházejí z tezí zaslaných ministerstvem zahraničních věcí a z dlouhodobé koncepce české zahraniční politiky.
4: Do New Yorku poletí i ministr zahraničí Petr Macinga z motoristů. I on byl na jednání pozvaný. Premiér ale řekl, že by se měl šéf diplomacie sejít s prezidentem sám. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
3: Pravidla pro prodej a nakupování kratomů by měla být od příštího roku přísnější. Takzvaný Lex Kratom schválila vláda. Chce třeba zakázat prodej této psychomodulační látky online nebo pro ně zavést spotřební daň.
7: Látka by měla podléhat taky základní 21% sazbě DPH. Užívání kratomu je rozšířené hlavně mezi středoškoláky. I proto kabinet podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za ANO upravuje taky věkovou hranici.
8: Navyšujeme věkovou hranici pro legální nabývání a užívání psychomodulačních látek z 18 na 21 let.
7: Zpřísnění pravidel podporuje i část opozice, třeba starostové. Podle předsedkyně jejich klubu Michaely Šebelové by ale kabinet neměl rušit e-shopy.
9: Zrušení toho online prodeje přesune lidi na černý trh a nebude to funkční prostě opatření.
7: Stejné obavy má také Hospodářská komora. Při užívání kratomu hrozí vznik závislosti a předávkování. Mezi jeho nejčastější negativní účinky patří bušení srdce, zvracení nebo zmatenost. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Radiožurnál.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že Kyjev je připravený zastavit útoky na ruskou kritickou infrastrukturu. Pochybuje ale, že Moskva je ochotná udělat to stejné. O ukončení vzájemných útoků na energetické cíle mezi Ruskem a Ukrajinou informoval na sociálních sítích americký prezident Donald Trump. Moskva ale na jeho oznámení zatím oficiálně nereagovala.
10: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém kanálu vyzval zahraniční partnery, aby zajistili, že Rusko nebude útočit na ukrajinskou energetiku a dopravu, zejména na přepravu potravin, na přístavy, sklady a další logistické objekty nezbytné pro zajištění základních životních podmínek obyvatelstva. Včera Rusko raketami a drony zničilo dva velké sklady v Oděse, sklad s léky a distribuční centrum sítě drogerií EBA. Z Ukrajiny Martin dorazí Radiožurnál.
3: Jemenští povstalci Husijové tvrdí, že zasáhli leteckou základnu ve městě Chamis Mušajt v Saudské Arábii. Podle nich to byla odveta za nedávné saudské letecké údery na Jemen. Riad v ostřelované oblasti vyhlásil výstrahu před nebezpečím. Kvůli eskalaci jemenského konfliktu rostou ceny ropy.
11: Husijové postupně obsazují strategické přístavy a ostrovy v oblasti Rudého moře a průlivu Bab al-Mandab. Tím prochází námořní doprava mezi Rudým mořem a Adenským zálivem. Povstalci také zesílili útoky na saudské tankery a energetickou infrastrukturu. Riad kvůli tomu před víkendem odstavil klíčový ropovod. Z jeho poškození obvinil irácké spojence Teheránu. V saudské Džidě mezitím jednali o situaci saudský korunní princ Muhammad bin Salman s náčelníkem oblastního velitelství amerických sil na Blízkém východě admirálem Bradem Cooperem. Helena Berková, Radiožurnál.
3: Kandidátka na francouzskou prezidentku Marine Le Penová zahájila předvolební kampaň. Na mítinku na severu země slíbila upřednostnit Francouze při žádostech o sociální byty nebo dávky. Novou hlavu státu budou Francouzi vybírat v dubnu. Prezident Emmanuel Macron už kandidovat nemůže.
12: Lídrině francouzských nacionalistů Marine Le Penová při proslovu ve městě Enambomo řekla, že by v případě vítězství chtěla prosadit takzvanou národní prioritu. O sociální byty, příspěvky na bydlení nebo studentské koleje by tak mohli přednostně žádat pouze Francouzi. To by mohlo být v rozporu s francouzskou ústavou a evropským právem. Le Penová chce taky snížit DPH na energie nebo pohonné hmoty a zrušit část nařízení na ochranu klimatu. Její strana Národní sdružení naopak nemá jasný postoj k zákazu nošení šátku na veřejnosti nebo další pomoci Ukrajině. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
3: Úroda jablek a hrušek bude letos ještě nižší, než ovocnáři očekávali. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský zveřejnil aktualizovaný odhad sklizně a jablek má být letos téměř o 60% méně než loni. Můžou za to jarní mrazy a taky extrémní sucho a horko.
13: S nižší úrodou letos počítá i pěstitel Jiří Kopeček z Tulešic na Znojemsku.
14: Letos je toho strašně málo, co jako nezničený mrazí, tak zničilo sucho.
13: Červnový odhad sklizně jablek počítal s necelými 53 tisíci tunami, zářijový odhad je asi o desetinu nižší. Pokračuje mluvčí Ústředního a zkušebního ústavu zemědělského Petra Hrabčáková.
15: Podle dostupných dat předpokládáme, že sklizeň jádrového ovoce v roce 2026 bude přibližně poloviční oproti pětiletému průměru.
13: Kvůli suchu některým pěstitelům uhynuly i mladé ovocné stromy. Šimon Franz, Radiožurnál.
3: Školáci si ode dneška můžou na Pražském hradě prohlédnout korunovační klenoty. Jedny z nejvýznamnějších symbolů české státnosti jsou vystaveny ve Vladislavském sále. Včera odpoledne je z korunní komory ve svatovítské katedrále vynesli zástupci státu, města Prahy a katolické církve.
16: 7 klíčníků jeden po druhém odemkli malé dveře v rohu kaple a vstoupili do korunní komory. Po zhruba 5 minutách vynesli 3 schránky, ve kterých je uložená svatovícká koruna, královské žezlo a jablko. Památkáři v bílých rukavicích klenoty uložili do téměř metr dlouhé červené schránky s víkem, kterou členové hradní stráže pak přinesli do Vladislavského sálu. Ve Vladislavském sále budou klenoty do pátku přístupné pro školní kolektivy. Od soboty si je pak bude moct prohlédnout až do 28. září i veřejnost. Z Prahy Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
3: Sport. Vítězstvím 3-0 na sety nad Slovenskem si čeští volejbalisté zajistili postup do osmifinále mistrovství Evropy, a to už 2 utkání před koncem skupinové fáze. Smečář Lukáš Vašina měl radost, že se v utkání se Slováky tým vyhnul výkonnostním propadům.
17: Samozřejmě jsme strašně rádi, že jsme si ten postup do osmifinále zařídili už tady v zápase se Slovenskem, protože zatím ty zápasy od nás byly hrozně kostrbatý. Vůbec jsme si nepřipomínali nic takového, vůbec jsme si nepřipouštěli, že by se to mohlo stát znova. Řekli jsme si, že ještě ten zápas není hotový, ale vůbec jsme si nepřipomínali ty chyby, které vlastně přišly v těch předchozích zápasech.
3: Dnes čeká český tým utkání s domácími Italy od 21 hodin. Ve středu pak nastoupí proti Slovincům. Z nominace amerických tenistů vypadly před utkáním druhého kola kvalifikace Davis Cupu v Česku 10. hráč světa Taylor Fritz a Tommy Paul. Souboj Česko-Spojené státy se bude hrát tento pátek a sobotu v Praze. Vítěz postoupí na listopadový finálový turnaj Davis Cupu pro 8 nejlepších týmů světa. A ve věku 64 let zemřel bývalý reprezentační fotbalový brankář Luděk Mikloško. Šéf sportovního úseku Baníku Ostrava podlehl rakovině, se kterou bojoval několik let. Mikloško chytal vedle Baníku i za anglický West Ham a Queen's Park Rangers.
18: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Omezení v Cínovecké ulici v Praze a nehoda na Českobudějovicku. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Rudnou je v noci zavřený levý jízdní pruh. Mezi kilometry 6,5 až 7 pohybuje se tam údržba, omezení potrvá do rána. Dálnice bez kolon teď hlášených nehod v Praze v Cínovecké ulici. Na vjezdu do města z Ústí nad Labem stojí nákladní auto. U odbočky na Ďáblice kolem vozidla projedete plynule. Na silnici 3 z Českých Českých Budějovic do Kaplice se střetlo osobní auto se zvěří. Nehodu taky omezený průjezd čekejte na úrovni Kamenného újezdu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.

0: Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je poslankyně České pirátské strany Kateřina Stojanová. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Podařilo se vám zajistit zavedení takzvané lobistické stopy, tedy uvádění informace, kdo se podílel na tvorbě konkrétních zákonů. Vlastně znovu zavedení, jestli to říkám správně. Ano. Proč to považujete za tak důležité?
1: Já to považuji za důležité ze tří důvodů. Jsou to pro mě takové tři pilíře. Jednak mám za to, a já jsem to říkala právě i během těch probíhajících rozprav na půdě Poslanecké sněmovny, že to je podle mě typ práva na informace pro občany. Ostatně v Listině základních práv a svobod je to jedno ze základních práv. A já to považuji za tento typ práva na informace, že by občané měli právo vědět a znát, kdo ovlivnil podobu toho, kterého právního předpisu, který prostě ovlivňuje jejich každodenní život. My víme, že na základě zákona se třeba rozdělují miliardy nebo se činí různé výjimky, tak si myslím, že občané by měli vědět, kdo za tímto konkrétně stojí, protože dobře víme, že ne vždycky jsou to samotní poslanci a poslankyně nebo jiní zákonodárci. Pak je to za mě tím důvodem to, že to podle mě zlepšuje kvalitu vůbec našeho právního řádu a legislativy, protože když víme, kdo ovlivňoval jaký typ zákona, tak pak máme legitimní právo se ptát na základě třeba jaké expertízy, pokud vůbec, kdo další třeba byl opomenut v tom připomínkovém procesu a tím pádem tam nezazněl ten jeho názor a tím pádem ta legislativa o tom může být ochuzena. No a tím třetím důvodem je, že když víme, kdo ovlivňoval nějaký typ zákona a zároveň se k tomu třeba nepřihlásil jako registrovaný lobista, protože s lobistickou stopou ještě úzce souvisí takzvaný registr lobistů, tak pak můžeme daleko lépe třeba potírat střet zájmu, který víme, že je takovou velkou slabinou fungování České republiky.
0: Máte tady důvod se obávat, že některé zákony jsou, jak se říká, šité na míru nějakým zájmovým skupinám?
1: No bezesporu. A ono se to vlastně velice dobře ukázalo už při samotné přípravě té lobistické stopy, ještě vlastně v minulém volebním období Poslanecké sněmovny, kdy původně ta šíře té lobistické stopy, nebo respektive jaké všechny informace by měla zachycovat, byly v tom vládním návrhu toho záměru daleko širší. Ten vládní návrh vlastně reagoval na doporučení celé řady odborných mezinárodních organizací, jako je třeba OECD nebo i Evropské komise, která si potrpí opravdu na čistotu protikorupčního prostředí jednotlivých členských států. Nicméně, a já to dneska vyprávím jako takovou možná svého druhu vtipnou příhodu, ale ono na to moc legračního není. Ta minimalistická varianta, kterou dnes máme u lobistické stopy, to znamená, že se uvádí pouze identita toho lobisty, tak ta je vlastně díky poslankyni ODS Evě Decroix, která ji takto vykostila, a to v uvozovkách vtipné na tom je, že tak učinila pozměňovacím návrhem, v jehož metadatech zůstaly data skupiny PPF, která je právě s jednou velice často zmiňovanou lobistickou organizací, která zasahuje do podoby jednotlivých zákonů. Takže takový meta příběh v metadatech naší lobistické stopy.
0: No, pojďme si říct ještě třeba jiný příklad. Často slýcháme, že nově prosazený stavební zákon jde na ruku developerům, což ale tvůrci zákona a jeho obhájci samozřejmě popírají. Uměla byste dokázat posluchačům, že stavební zákony developerům opravdu nadržuje, nebo ten zákon nadržuje?
1: No tak my jsme stavební zákon probírali třeba na půdě ústavně právního výboru, jehož já jsem členkou, a tam kromě toho, že se těch debat účastnili přímo třeba právní zástupci developerů, tak také vlastně vládní zmocněnkyně pro bydlení, pokud dobře vím, má ve své profesní historii kontakty s různými developerskými organizacemi, to znamená, že zcela zjevně hájila jejich zájmy. A já chci říct, že já nemám vůbec nic proti tomu, aby třeba v tomto konkrétním případě developři vstupovali do debaty o podobě stavebního zákona, protože ostatně jsou to určitě důležité subjekty, které mají velký vliv na podobu stavebního řízení u nás, a myslím si, že vést tu debatu bez nich by byla dokonce chyba. Mm-hmm. Ale to, co já chci, je, aby v případě, že se teda na podobě třeba stavebního zákona podílí, tak aby tam jejich konkrétní jména byla uvedena, aby jsme třeba věděli, kteří z developerů dostali v tomto případě od vlády svůj hlas a kteří ne. A ptali jsme se třeba proč.
0: Systém e-legislativa má zjednodušit a zrychlit vytváření zákonů. Proč chce vláda odsunout jeho platnost až na leden 2030?
1: Protože to je bohužel další z řady neúplně povedených záměrů tohoto státu digitalizovat svoje procesy. Já nejsem expertka na ty jednotlivé technické parametry, ale protože jsem se o to téma zajímala i prostřednictvím interpelací, tak od pana ministra Metnara, protože tím vlastně styčným rezortem je ministerstvo vnitra, vím, že ten systém

0: se navzdory těm letům, po které byl dlouho připravován, stále ještě podílel s některými technickými slabinami. To znamená, ta e-legislativa místo toho, aby byla pozitivním přínosem svým uživatelům, tak by jim často naopak život komplikovala, protože oni by na ní navzdory těmto technickým komplikacím museli už v nějaký čas přejít. A já, i když bych si přála, aby e-legislativa fungovala a aby ji třeba právě jednotlivé úřady mohly využívat, přála bych si, aby fungovala, tak zase dokážu pochopit, že pakliže se ještě stále potýká s některými technickými slabinami, tak nedává smysl tomu třeba úředníky vystavovat. Takže proto i já jsem říkala, že my nejsme a priori proti odkládání nástupu e-legislativy, ale ta lobbystická stopa s ní nějakým způsobem nesouvisela, takže já jsem se chtěla přičinit o to, aby tedy od toho byla oddělena.
1: Tomu rozumím, ale ministr vnitra Lubomír Metnar za ANO už v únoru zadal analýzu, která už měla být hotová a měl zjistit, v jakém stavu ten projekt je. Pokud vím, tak ten resort ještě nezveřejnil výsledky té analýzy, čili ani vy neznáte přesné výsledky.
0: Neznám, právě proto to bohužel nemůžu komentovat.
1: No a jste si jistá, že tedy ten odklad o 3 roky je opravdu nutný?
0: Já mohu...
1: Ptám se, protože Piráti to podpořili.
0: Ano. Já mohu soudit pouze na základě nějakých vlastních subjektivních zkušeností mě nebo mých kolegů zná během těchto, řekněme, digitálních projektů. A víme, že těch slabin může být opravdu celá řada, že se na ně vlastně přichází i v nějakých testovacích režimech, kdy vlastně postupně nabíhají, omluvte ten můj anglicismus, jednotlivé featurey právě těchto systémů. Takže věřím, že to nějaký čas může zabrat. Samozřejmě pak ještě nějaký čas zabere právě to testování, v tom sice demo, ale vlastně už ostrém režimu toho, jak by ten systém měl v konečné podobě fungovat, a chápu, že to taky vyžaduje nějaký časový prostor na to, aby se opravdu vychytaly jednotlivé slabiny. Nakonec vlastně, a to taky pamatujeme, nikdy se nevychytá všechno, takže často se pak ještě ty projekty pozastavují a znovu opravují. Jestli jsou 3 roky dostatečná nebo příliš dlouhá doba, to já nedokážu posoudit právě vzhledem k tomu, že neznám analýzu, jaký je rozsah těch současných technických slabin.
1: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu dnes s pirátskou poslankyní Kateřinou Stojanovou. Lobbystická stopa je jeden z klíčových institutů regulace lobování. Co všechno má přinést?
0: Ta lobbystická stopa by v první řadě měla ztransparentnit celý ten proces vlastně generování zákonů i jiných právních předpisů, aby občan, občanka, ale i samozřejmě úředníci nebo my jako poslanci a poslankyně, abychom věděli, kdo zasahuje do podoby jednotlivých zákonů, které my přijímáme. Já jsem říkala na začátku našeho rozhovoru ty 3 důležité pilíře, proč já tu lobbystickou stopu prosazuji. Pro mě je nakonec nejdůležitější vlastně i ta určitá disproporce, která nám bohužel vzniká v takovém trendu oligarchizace společnosti a bohužel jednotlivých členských států Evropské unie, kdy vidíme, že politici a političky často poslouchají velké ekonomicky silné subjekty, které mají ten veškerý aparát, finanční sílu i pozornost na to věnovat se podrobně tomu legislativnímu procesu, ale třeba skupina občanů, a lhostejno, jestli ji pojmenujeme v tu danou chvíli jako spotřebitele nebo pacienty, tak ti samozřejmě takovou ekonomickou sílu nebo odborný aparát na to, aby sledovali ten legislativní proces od samého začátku a mohli do něj promlouvat a politici a političky byli ochotní je poslouchat, nemají. Takže já si od toho slibuji i nasvícení této disproporce a třeba otevření diskuze nad tím, jestli opravdu nemáme s tímto větší problém, než jsme si teď ochotni přiznat.
1: No, vy jste už řekla, že teď je jedinou povinností politiků uvést výčet lobbystů, kteří se snažili tu kterou normu ovlivnit. Už jste vysvětlila, že podle vás je to nedostatečné, ale co všechno se tedy změní tou lobbystickou stopou?
0: Tou lobbystickou stopou se změní to, že u zákonů, respektive v jejich důvodové zprávě, bude uveden právě seznam lobbystů, kteří se na zákoně podíleli. Zrovna tak to bude i u odůvodnění pozměňovacích návrhů a zrovna tak i u usnesení u takzvaných výborových pozměňovacích návrhů. Takže vlastně u těchto 3 typů, to jsou různé způsoby, jak může zákon dostat své podoby, bude vždycky označen lobbysta, který se na něm podílel. To, proč já jsem říkala, že ty mezinárodní doporučení byly širší a tak i před tím vykostěním ze strany ODS vypadal ten původní vládní záměr, bylo, že kromě označení lobbysty zde mělo být i označení toho lobovaného, datum, kdy došlo k tomu kontaktu, vyznačení těch změn a nějaký časový rozsah. Ale bohužel, znovu opakuji, pozměňovacím návrhem Evide, která byl vykoštěn na takovéhle minimum.
1: A kdy to takhle funguje například?
0: V celé řadě členských států OECD se odkazuje na různé vzory. Já teď nemám, to se omlouvám v hlavě, ten konkrétní konkrétní seznam, ale OECD se na ně odkazuje, zrovna taky Evropská komise právě těmito svými pravidelnými zprávami o stavu právního státu ukazuje na ty pozitivnější příklady členských států Evropské unie, kde to zcela zjevně funguje lépe než v České republice.
1: Ale měli bychom říci, že lobbying není sprosté slovo, že působení vlivových skupin na zákonodárce je běžná praxe. Kdy jejich působení hodnotíte jako škodlivé?
0: Já jsem to říkala i na půdě poslanecké sněmovny, že já lobbying dokonce považuji za užitečný, protože díky lobbyingu my jako poslanci a poslankyně máme šanci dostat se k různým expertním stanoviskům, analýzám, návrhům nebo zkušenostem z praxe, které logicky nemůžeme všechny mít. A patří to podle mě vlastně i ke svému druhu pluralitní demokracie, ve které vlastně mají do modelování veřejných politik mít právo zasahovat různé subjekty, ať už právnické nebo fyzické osoby. Ale to, co mi vadí, je takový ten v uvozovkách privilegovaný lobbying. A to je to právě, o čem jsem taky tady hovořila. To jsou ty silné ekonomické vlivové skupiny, u kterých, pokud právě tento proces skrze lobbystickou stopu nasvítíme, můžeme brzo zjistit, že mají najednou daleko privilegovanější, silnější postavení než třeba daleko menší skupiny nebo jednotlivci. A to by se mi stalo zdálo nespravedlivé. A podle mě ta lobbystická stopa tak může dobře nastavit zrcadlo nám jako zákonodárcům, že možná to jsou opravdu skupiny, které prostě v tom legislativním procesu pomíjíme. No a pak ten právní řád trošku šijeme na míru právě těmto velkým hráčům, což se najednou stává nespravedlivým.
1: Které skupiny v Česku chápete jako lobbystické? Může to být například i agrární komora, hospodářská komora?
0: Určitě, tak to jsou lobbysté, kteří jsou vlastně uvedeni v registru lobbystů, ale zároveň ten proces je trošku složitější, vlastně ať už jde o agrární hospodářskou komoru, nebo třeba z těch stavovských skupin Českou advokátní komoru, tak oni nemusí být uvedeni právě v tom registru lobbystů, pakliže jsou takzvaným mezirezortním připomínkovacím subjektem, což je vlastně subjekt, který nějakým způsobem vede odbor legislativy na úřadu vlády, který vlastně zodpovědný za ten seznam. A ten seznam vlastně otevřeně skrze tento odbor přiznává, že jakmile se cizeluje nějaká dotčená legislativa, tak je právě odeslaná této komoře, pokud to zjednoduším na tento jediný pojem, k tomu, aby tu legislativu nějakým způsobem opřipomínkovala. A pak je to jasné, nasvícené a nepožadujeme po nich, aby byly zavedeni v registru lobbystů. Ale třeba, pokud si vyberu příklad tu Českou advokátní komoru, to je zrovna stavovská komora, která lobuje i nad rámec tohoto mezirezortního připomínkovacího řízení, no a pak je po nich logické požadovat, aby byly zavedeni i v tom seznamu lobbystů a tedy, aby pak byly součástí té uvedené lobbysty.
1: A co třeba lékařská komora, komora architektů, to jsou lobbysté?
0: Určitě, to je pořád ten samý druh té stavovské komory. Samozřejmě oni zákon jim svěřuje do určité míry nějaký typ výkonu veřejné správy a to je úplně v pořádku. Čili oni nějakým způsobem samozřejmě hájí veřejný zájem. Ale nejen, protože v konečném důsledku oni hlavně hájí zájmy svých členů, které často nejsou tím veřejným zájmem, tak jak je chápeme, ale třeba ekonomickým zájmem svých členů té České advokátní komory. Já jsem právnička, tak to mám tak nejvíc zvnitřněle. Je to třeba výše advokátního tarifu, což je určitě pouhý individuální ekonomický zájem jednotlivých advokátů. No tak nechtě hájí, to je samozřejmě v pořádku. Konec konců od toho i advokáti mají, ale za mě znovu se zopakuji, by bylo dobré, abychom o tom měli tu informaci.
1: Vy jako poslankyně připouštíte i vliv lobbystů na sebe samou?
0: No určitě, my jsme v tomhletom, teda je to taková specialita České pirátské strany, byly už léta trošku o krok napřed, protože na webové stránce evidence.pirati.cz dobrovolně zveřejňujeme kontakt s jednotlivými lobbysty. Dělám to tak já, dělají to tak roky i jiné moje poslanecké kolegyně a kolegové, takže tam mají občané už roky právo ještě před vůbec tím, než se začal skloňovat ve veřejném prostoru nějaká lobbystická stopa právo zjistit, s kým se scházíme, za jakým účelem.
1: Jak sama pro sebe rozlišujete nebo vidíte tu hranici mezi pozitivním ovlivňováním a ovlivňováním, které už není ve veřejném zájmu?
0: To si musí, myslím, každý lobovaný v danou chvíli zhodnotit sám. Bez sporu v poslanecké sněmovně jsou mezi námi tací, kteří svůj mandát vykonávají s tím, že nad nimi právě visí ten zájem naplňovat veřejný zájem, a pak jsou tu tací, kteří hold jsou pod vlivem různých partikulárních soukromých biznisových zájmů. Myslím si, že třeba u premiéra této země, který je vlastně pravomocným rozhodnutím soudu, čerpal nelegálně dotace ve svém střetu zájmu, takže to je úplně signifikantní. Já žádný lobbying nepovažuji prvoplánově za negativní, pokud je právě vyvážen spravedlivě i tím, že si ten daný zákonodárce vyslechne zase zájmy té druhé skupiny, no a samozřejmě v nějakém svém testu proporcionality se snaží tyto zájmy co nejlépe vyvážit pro naplnění toho veřejného zájmu. To je natolik individuální v té dané věci, že nedokážu říct konkrétní příklad.
1: Jestliže tedy zůstává zachována povinnost zaznamenávat informace, kdo se na tvorbě právních předpisů podílel, jak budou takové informace dohledatelné a ověřitelné?
0: Jak jsem říkala, bude to vlastně trvalá auditní stopa, která bude součástí těch jednotlivých zákonů, ať už té důvodové zprávě nebo v jejich odůvodnění. A k tomu máme vlastně ještě ten registr lobbystů, kde jsou vlastně nastálo uvedení ti lobbysté, kteří splňují podle zákona o lobování tu danou definici, a my díky té lobbystické stopě si je právě budeme moct spojit. Takže je to vlastně takhle komplexní propojený systém.
1: No a bude případné nedodržení těchto pravidel nějak sankcionováno?
0: Ano, s tím zákon také počítá, je to vlastně typ přestupku a může být za něj uložena pokuta až do výše 300 tisíc korun.
1: Místo předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Kateřina Stojanová, předsedkyně Pirátské mladé vlády, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Na konci prázdnin Piráti představili prezidentu Petru Pavlovi svou hospodářskou strategii, mluvili jste s ním i o dostupném bydlení, pak jste tedy strategii zveřejnili 2. září. V čem spočívá Pirátská hospodářská strategie?
0: Když to řeknu úplně jednoduše, tak je to taková naše nabídnutá vize české společnosti, jak bychom chtěli nastartovat ekonomiku v této zemi. A ano, ten vykřičník je zejména u tématu bydlení, protože víme z různých analýz, ať už Ministerstva pro místní rozvoj nebo třeba i soukromých subjektů typu Deloitte, že Česká republika opravdu vévodí té bytové krizi a že třeba ve srovnání i s daleko lidnatějšími metropolemi typu Londýn a Řím, český občan musí vynaložit daleko více ročních platů na to, aby si mohl pořídit vlastní nemovitost, což má pak samozřejmě daleko sáhlé dopady i na, řekněme, jiné parametry akceschopnosti naší ekonomiky, s čímž třeba souvisí nízká porodnost nebo vylidňování regionů nebo perspektivní práce ve velkých městech, kde samozřejmě, když lidé mají potíž získat stabilní bydlení a různě pendlují, tak je pro ně těžké si získat nějakou stabilní práci na jednom místě a tak dále a tak dále. Takže má to celou řadu slabin, a proto my jsme tu hospodářskou strategii orientovali zejména, byť nejen na otázku dostupnosti bydlení.
1: Dobře, ale se ptám na ten recept, jak byste rádi zvýšili dostupnost bydlení.
0: Tak je tam několik mechanismů. My jsme třeba Načali jsme tu otázku stavebního zákona, se snažili vládě nabídnout, ať pracuje s nástrojem takzvaných akceleračních zón, což jsou zóny zrychlené výstavby, protože víme, že Česká republika má právě s výstavbou problém a že ta poptávka daleko převyšuje nabídku. To znamená, byly by to zóny, které by byly daleko méně zatížené tou administrativou, protože otázky výstavby infrastruktury a územního plánování už by byly vyřešeny předem, to znamená, ten developer, investor nebo i obec, která by chtěla v těchto zónách stavit, by nebyla tolik zatížená tím prvotním procesem toho papírování, čili ten proces by se celý zrychlil a tím pádem i zlevnil. Byla to otázka rozpočtového určení daní, kdy vlastně chceme obce motivovat k vlastní výstavbě. Dneska to vlastně funguje tak, že oni moc motivaci nemají, protože když chtějí stavět, tak jednak to významně zatěžuje jejich rozpočet a ještě mají vlastně další výdaje právě s tou infrastrukturou, která v těch obytných zónách musí být. A funguje to tak, že ministerstvo financí vlastně dnes v uvozovkách schramstne všechny ty vybrané daně a pak je rozdíl jednotlivým obcím na základě počtu obyvatel. Tak my navrhujeme, nech jsou obce právě motivovány tím, že za každý metr čtvereční bytové plochy, kterou postaví, jim ministerstvo financí dá o 3 až 5 tisíc korun více a krajům 500 korun. To znamená, oni budou takto finančně motivované rozšiřovat svoje obecní bytové fondy, které nakonec mohou sloužit právě těm skupinám, které jsou dneska tou bytovou krizí postižený vůbec nejcitelněji, což jsou zejména mladé rodiny, to znamená, mohli by stavět startovací byty, nebo samozřejmě třeba byty i pro sociálně slabé skupiny, kterými jsou dneska třeba i samostatně žijící seniori, pakliže nemají vlastní bydlení a ze starobního důchodu je dneska těžké obstát na tom volnotržním bytovém prostředí.
1: A vítáte, že i současná vláda uvažuje o možném zdanění investičních bytů? Pomohlo by to podle vás?
0: Určitě, na druhou stranu my tam zdůrazňujeme potřebu té progrese, protože nemyslím si, že by měl být člověk sankcionován, protože třeba vlastní nemovitost, kterou obývá, a pak nějakou další nemovitost, kterou třeba jednou chce dát svým dětem, ale pokud někdo drží 3, 4, 5, 6, a teď o tom čísle můžeme diskutovat, nemovitostí, které navíc ještě drží prázdné, a to je třeba otázka zejména zahraničních investorů, kteří zde skupují nemovitosti, opravdu je drží prázdné a čekají, až zase vlastně z jejich cena a oni je mohli prodat o to dráž, čímž tedy posilují tu bytovou krizi, tak pak si myslím, a nemyslím si to jenom já, ale znovu tak renomované ekonomické organizace typu třeba dnes už zrušené Národní ekonomické rady vlády nebo OECD, že by to mělo být daňově zohledněno.
1: Jak na vaše návrhy reagoval prezident, tak je přijal?
0: Já jsem byla velice pozitivně potěšena, nikoliv překvapená, ale potěšena tím, že pro pana prezidenta je otázka bytové krize velkým tématem a že se sám o ní zajímá. On se s námi podělil o to, že ostatně měl zrovna nedávno setkání s odborníky typu třeba pan Martin Lux, což je sociolog, který se dlouhodobě věnuje bytové krizi, že naslouchá jejich názorům a snaží se tu debatu sám otevírat, takže my jsme pro něj nepřišli s ničím novým, do čeho už by sám nebyl ponořen. A vlastně ta naše prosba na něj byla, aby toto téma vedal více a více, protože je opravdu potřeba na něj upnout politickou pozornost. Jak jsem říkala, má to celou řadu negativních konotací do výkonnosti naší ekonomiky.
1: Vy jste se, Susky, účastnila jako předsedkyně takzvané pirátské mladé vlády. Co to znamená?
0: Mladá vláda je platforma, kterou jsem složila z politiků a političek nebo budoucích politiků a političek pirátských mladších 35 let, která vlastně zhmotnila takzvané manifesto, které se nějakým způsobem snaží být amplionem problémů mladé generace, které cítíme, že si téhle republice prožívá, ať už je to ta zmíněná bytová krize, nebo třeba nedostupnost péče o duševní zdraví, nebo obavy z bezpečnostní situace a geopolitických konfliktů, kdy máme za to, že i vzhledem k tomu, že tato země není ochotná dostatečně investovat do své obrany, tak se vlastně oslabuje a nedává příliš těm budoucím generacím perspektivu tomu, aby žili v opravdu bezpečné a stabilní zemi. Nebo je to i otázka investic do školství, což je teď znovu aktuální vzhledem k tomu, jak se cizeluje státní rozpočet, že ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pana ministra Plagy začíná být velkým otloukánkem, byť já vzdělanou společnost považuji za svobodnou společnost, že vzdělání by nemělo stát na okraji. Takže na základě nebo v rámci této platformy se snažíme tyto problémy zvedat a nabízet na ně i vlastní řešení.
1: Mám poslední otázku a poprosím o krátkou odpověď, protože máme poslední minutu našeho rozhovoru. Vy jste představili taky své návrhy na úpravu pravidel pro střet zájmu politiků. V čem by měly spočívat?
0: Je to několik instrumentů, je to třeba zpřísnění majetkových přiznání politiků nebo i zavedení nezávislého úřadu pro vyšetřování korupce a střetu zájmu, který by nebyl pod vlivem jiných dotčených třeba úřadů ústřední státní správy.
1: To asi bude běh na dlouhou trať, taková opatření. Máte pocit, že si jim uspějete?
0: Já doufám, že ano, nicméně je potřeba říct, že tato vláda nám tento protikorupční a protimafiánský balíček, jak já tomu pracovně říkám, zatím nedovolila zařadit ani na program schůze jednání sněmovny, takže patrně to bude dlouhý běh, nejen co do zavádění těchto instrumentů snad jednoho dne, ale proto, aby se ta debata vůbec s touto vládou otevřela.
1: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s Kateřinou Stojanovou, poslankyní České pirátské strany. Děkuji za rozhovor a přeji hezký den.
0: Také děkuji vám i posluchačům přeji pěkný den.
1: Za pozornost děkuje Vladimír Kroc. Teď už se blížíme času, kdy vám nabídneme další aktuální zprávy. Příjemný poslech.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. Radioservis představuje audioknihu Foucaultovo kyvadlo.
3: Jako by se člověk díval do nějaké staré paměti světa. A přece je to dnes a tady.
2: Dramatizace slavného románu Umberta Eka s plejádou hereckých hvězd.
3: 666. Ne, pane doktore.
4: Neuvěřitelné.
2: Foucaultovo kyvadlo. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: A 4,5 minuty po 12:30 už jsou v nočním Radiožurnálu připravené krátké zprávy. A ve studiu Eliška Zábrocká.
6: Poslanec Filip Turek za motoristy se má omluvit hnutí Duha za své výroky na sociálních sítích. Nepravomocně o tom rozhodl Městský soud v Praze. Informace České televize Radiožurnálu potvrdila mluvčí Pražského městského soudu Kateřina Eliášová. Turek v dubnu na Facebooku napsal, že při předloňských povodních zemřelo několik lidí, protože ekologická organizace zamezila stavbě potřebné přehrady. O členech hnutí Duha řekl, že jsou paraziti, které je potřeba deratizovat. Podle rozsudku jsou ale Turkovy výroky nepravdivé a zasáhly pověst spolku. Americká agentura pro ochranu životního prostředí ruší omezení emisí skleníkových plynů produkovaných uhelnými a plynovými elektrárnami. Přinese to podle ní výrazné snížení nákladů průmyslu. Spojené státy se tak dál odklání od snahy o zastavení znečišťování životního prostředí. Agentura spadá pod federální vládu a v současnosti ji vede republikán Lee Zeldin. A zítra bude kvůli natáčení seriálu Netflix Tajemství všech tajemství omezený průchod částí Letenských sadů v Praze. Filmaři budou pracovat u Letenského zámečku, částečně proto uzavřou některé cesty v jeho okolí. Před Národním technickým muzeem bude taky zakázané parkování. Štáb od začátku září natáčí v Praze seriál podle románu Dana Brauna, který se částečně odehrává i v české metropoli. Na Letnou se vrátí ještě v říjnu.
2: Sport.
6: Fotbalový brankář Lukáš Horníček přišel ve čtvrtém kole anglické Premier League o neporazitelnost. V dresu Newcastle byl u vysoké prohry 1-4 v Leedsu. 4 góly dostal český brankář poprvé od loňského listopadu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na dálnici D1 před Prahou a uzavírka v Praze na městském okruhu. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Benešov stojí nákladní auto. Kilometry 18-17 už za silničářskou šipkou, dejte pozor, může zasahovat z krajnice do pravého pruhu. Některá auta v místě vybočují vlevo. Dálnice plynule průjezdné v Praze v Cínovecké ulici na vjezdu do města s Ústí nad Labem se objíždí odstavené nákladní auto. Stojí u odbočky na Ďáblice a provoz nezdržuje. Ještě jednou Praha a noční uzavírka na městském okruhu. Počítejte s tím, že údržba zavřela Zlíchovský tunel směr Barandovský most. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Čekáme slunečno ráno a dopoledne, místy s mlhami nebo nízkou oblačností, teploty 19 až 24 stupňů. Tolik zprávy. A po nich začíná noční Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
5: Vítězka ženské čtyřhry US Open Kateřina Siniaková je na pár dní doma, ale už brzo vyrazí směrem na východ. Úspěšnou tenistku čeká cesta na finálový turnaj poháru Billie Jean Kingové do Číny. A také o tom promluví v první reportáži dnešního nočního Radiožurnálu už za chvíli.
8: Noční Radiožurnál
2: a Petr Zajíček.

0: Tenistka Kateřina Siňáková se po triumfu v ženské čtyřhře na US Open vrátila do Česka. Napsala vzkaz do knihy v síni slávy na Štvanici, kde ji také přivítal bývalý úspěšný kapitán Fed Cupového týmu a nastupující předseda Českého tenisového svazu Petr Pála.
1: Teď máš pod nás kytičku a samozřejmě je to další nádherný úspěch, že se tady můžeme potkat.
2: Narážel Petr Pála na 12 grandslamových titulů v ženské čtyřhře i na další rekordy Kateřiny Siňákové, která je teď 200. týden na pozici světové jedničky.
1: A ještě tomu gratuluju, ať se ti povede ještě na konci roku. Bylo to hrozně krásně, že překonala.
2: Mimochodem, Siňáková je v této statistice druhá za legendární Martinou Navrátilovou, kterou i díky čerstvému triumfu na US Open zřejmě překoná v jiné historické tabulce. Blízko je totiž rekordní počet sezon v pozici světové jedničky na konci roku.
3: Samozřejmě mi hodně pomohlo, že jsme teďka vyhráli US Open.
2: Je ráda Kateřina Siňáková, která teď s odstupem několika dní může říct, jaké to bylo pomoci k vysněnému grandslamovému titulu v New Yorku ve Spojených státech domácí Američance.
3: To je dobrá otázka. Já si myslím, že zpětně, když se na to tak koukám, tak bych to hodně emočně propojila i s tím Wimbledonem. Ten první náš grandslam obrečela Taylor a završit to takhle na domácí půdě pro ní je vlastně moc krásný, protože to je něco, co si od malička přála, takže jsem moc ráda, že jsem jim to dopřála. Když se tak koukám na to, tak si myslím, že moje kariéra osud je asi i trošku pomáhat těm ostatním, ale jsem za to hrozně moc vděčná vlastně, že jsme se poznali, že jsme se to takhle užili a že jsem jí mohla splnit ten sen. V závěru to je i můj sen.
2: S Taylor Townsendovou má Kateřina Siňáková všechny 4 grandslamové tituly, podobně jako to dřív dokázala s Barborou Krejčíkovou, a s Townsendovou si ještě zahraje na turnaj mistryň v listopadu. Mezitím se ale i českými spoluhráčkami. Uprostřed týdne totiž vyráží do Číny na finálový turnaj poháru Billie Jean Kingové.
3: Hrozně moc se těším. Teď jsem delší dobu nereprezentovala a já to mám hrozně moc ráda. Celkově ty týmové akce, prostě je to změna a reprezentovat Česko je za mě čest, je to super, takže já se moc těším, že se takováhle sestava sešla. Věřím, že jsme ve formě, holky jsou ve formě a doufám, že to tam klapne, že určitě atmosféra bude skvělá jako vždycky a snad to bude mít nějakou krásnou tečku na závěr.
2: Těší se Kateřina Siňáková do týmu a také na spolupráci s novou kapitánkou Barborou Strýcovou, se kterou ještě jako s hráčkou zažila zatím poslední titul ve Fed Cupu. V dnešním poháru Billie Jean Kingové. Z pražské Štvanice Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I po celou noc.

0: Radiožurnálu.
1: Po extrémně suchém létě se v hostu Radiožurnálu vydáme pod hladinu Lipna. Tam totiž leží vesnice, o které Jan Štifter napsal svůj nový román Vltavice. Proč ho toto už neexistující místo odmala tak lákalo? A jaké příběhy skrývají velké dějiny vzniku Vltavské kaskády? Jan Štifter bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Jedna hodina. Zprávy a Eliška Zábrocká.
3: Policie by mohla dočasně uzavírat prodejny s kratomem, výrobky z konopí nebo alkoholem, schválila to vláda. Izraelský ministr chce zbavit občanství autory dokumentu o izraelské válce v Gaze, který ocenila porota v Benátkách. Čeští tenisté se připravují na Davis Cupový duel s Američany a dnes čekáme většinou slunečnou, nejvyšší teploty do 24 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Policisté by nově mohli uzavřít prodejnu, pokud se v ní nakládá s látkami vážně ohrožujícími život nebo zdraví. Novelu zákona o policii, která by to umožnila, schválila vláda. Po jednání kabinetu to řekl premiér Andrej Babiš z ANO. Naznačil taky, kterých prodejen by se to dotklo.
4: Ty obchody s podivnými látkami, které navštěvují zahraniční turisti a potom končí na jibkách v IKEMu. Dočasně uzavřít provozovnu by bylo možné na nejvýš na 14 dnů a samozřejmě cílem je zvýšit ochranu spotřebitelů.
3: Za poslání nevyžádané intimní fotografie nebo videa by v budoucnu mohl jít pachatel až na rok do vězení. Navrhuje to Ministerstvo spravedlnosti v novele trestního zákoníku. Podle ní by mělo být trestné taky zveřejnění osobních údajů, jako je telefonní číslo nebo adresa, s cílem člověka poškodit. Soudy by za něj mohly udělit až 2 roky odnětí svobody. Návrh je teď v mezirezortním připomínkovém řízení. Izraelský ministr kultury Miki Zohar chce odebrat občanství tvůrcům dokumentu NAZA. Snímek o víkendu získal zvláštní cenu poroty na filmovém festivalu v Benátkách. V investigativním snímku bývalí i současní členové izraelské armády popisují zabíjení civilistů v pásmu Gazy. Izraelská armáda zcela popřela tvrzení z dokumentu, že plánovala a schválila útok v Gaze, při kterém se očekávalo 500 civilních obětí.
5: Zbavení občanství v Izraeli možné je, stává se to ale zřídka. V roce 2022 izraelský nejvyšší soud rozhodl, že stát může odebrat občanství například za špionáž nebo vlastizradu. V praxi musí o odebrání požádat ministr vnitra, schválit jej musí ministr spravedlnosti a potvrdit soudci. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
3: V Los Angeles zhruba za hodinu začne americká televizní akademie udílet ceny Emmy. Největším favoritem je druhá řada seriálu Urgent, který letos získal rekordních 25 nominací. Série z prostředí nemocničního urgentního příjmu sleduje lékaře a zdravotníky během jedné náročné směny, kdy řeší kritické případy i vlastní osobní problémy.
0: Sport.
3: Čeští tenisté se začali připravovat na kvalifikační utkání Davis Cupu s Američany. V Libeňské hale v Praze budou v pátek a v sobotu bojovat o postup na finálový turnaj. V nominaci jsou teď singlisté Jakub Menšík, Jiří Lehečka, Vít Kopřiva a deblisté Adam Pavlásek a Patrik Rykl. První tréninky si pochvaloval kapitán Tomáš Berdych, který ještě jako hráč zažil i zatím poslední domácí utkání slavné soutěže před 13 lety.
6: Pojďme nežít jenom z historie, myslím, že tady máme hezký příběh jako hezkýho zápasu. Musím říct, že všechno od pondělí začíná jako v dobrým módu, nic se nehasí, takže doufám, že to takhle i zůstane. Pokud se nebude muset hasit nějaká krizovka, tak už není potřeba asi do toho nějak sahat.
3: Američané už na rozdíl od českého týmu vyčerpali změny v sestavě. V jejich poslední nominaci zveřejněné tenisovou federací Spojených států jsou teď Shelton, Tien, Dam, Harrison a Krajicek.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na D1 u sjezdu na Benešov, další pak na D4 u Příbrami. Na dálnicích teď hned několik odstavených vozidel. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Benešov nákladní auto. Kilometry 18 až 17 stojí za Šipkou a Kužely. Blokuje krajnici, jsou tam 3 pruhy, projíždí se plynule. Jen některá auta v místě vybočují vlevo. Na dálnici D4 z Prahy do Strakonic za sjezdem na Příbram a Kamík stojí osobní auto s defektem. Kilometr 46,5 na blikačích na Krajnici a podle kamer na místo přijela odtahovka. Ještě jedno odstavené auto na D2 z Bratislavy do Brna. Je to nákladní auto, stojí před odbočkou k Olympii mezi 4. a 3. kilometrem. Blokuje jen Krajnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Noc je jasná nebo skoro jasná, ochladí se na 11 až 7 stupňů Celsia, v údolích bude jenom kolem 5. Přes den pak čekáme slunečno, ráno a odpoledne, dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností, teploty 19 až 24 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy. A po nich dál posloucháte noční radiožurnál a Petra Zajíčka.
2: Odemknout dveře korunní komory, vyzvednout klenoty a bezpečně přenést do Vladislavského sálu. Tak včera začala cesta jedněch z nejvýznamnějších symbolů české státnosti na jejich letošní výstavu. Dnes si korunovační klenoty mohou prohlédnout první školáci, pro veřejnost budou přístupné už v sobotu. Více nabídneme v nočním radiožurnálu už za chvíli.
1: Noční radiožurnál
0: a Petr Zajíček.

0: Korunovační klenoty jsou většinu roku ukryté za dveřmi korunní komory ve svatovické katedrále. Včera odpoledne ale představitelé státu, města a katolické církve slavnostně vyzvedli a od dneška je ve Vladislavském sále uvidí školní třídy. Začíná tak výstava, která letos připomíná 500 let od nástupu Ferdinanda I. Habsburského na český trůn.
1: Sedm klíčníků jeden po druhém odemkli svými unikátními klíči malé dveře v rohu kaple a vstoupili do korunní komory. Po zhruba 5 minutách odtamtud vynesli 3 schránky, ve kterých je uložená svatovícká koruna, královské žezlo a jablko.
2: České země tě jde, kdy vystavujeme korunovační klenoty, symbol naší stálosti a duchovních kořenů, prosíme za naši vlast.
1: Pražský arcibiskup pak pronesl před klenoty krátkou modlitbu a následoval společný zpěv svatovíckého chorálu. Památkáři v bílých rukavicích klenoty uložili do téměř metr dlouhé červené schránky s víkem, kterou členové hradní stráže pak přinesli do Vladislavského sálu.

Zájem o doučování roste. Rodiče se snaží zvýšit šanci svých dětí uspět u přijímacích zkoušek na střední a vysoké školy. Tématu se budeme věnovat už za chvíli.

0: Doučování může výrazně zvýšit šanci žáka na přijetí na vysněnou školu, proto také stoupá poptávka. Nejvíce zájemců mají kurzy českého jazyka, matematiky a také angličtiny. Ceny dlouhodobé výuky se pohybují v tisících korun a ne všechny rodiny si mohou takové výdaje dovolit. Právě těm můžou pomoci různé neziskové organizace, které nabízejí doučování zdarma.
1: Syn docházel na doučování do Člověka v tísni, protože jsme si nemohli dovolit vlastně placený, takže jsme to měli zdarma od nich, za což jsme moc vděční, protože mu to velice pomohlo. Po dlouhé nemoci se nemohl nějak jako navrátit do toho procesu té školy.
2: Popisuje paní Michaela z Prahy. Jejího syna doučovali v neziskové organizaci Člověk v tísni matematiku a fyziku, a to kvůli prospěchu ve škole. Pobočky má tato organizace po celém Česku a zájem o doučování je tak velký, že třeba v Praze jsou teď kapacity úplně plné, popisuje vedoucí vzdělávacích služeb Člověka v tísni Adéla Pospíchalová a dodává, že práce s některými dětmi není vždy jen o školních předmětech.
3: Často pracujeme s dětmi, pro které už jenom to, že se jim někdo hodinu týdně pravidelně věnuje, tak už jenom to může být pro ně jako velká motivace, velký přínos. Máme radost i z toho, když to dítě se začne víc těšit do školy, když tam opadne nějaký strach z toho učení.
2: Doučování zdarma pro děti ze sociálně slabších rodin nabízí i humanitární organizace ADRA. Jsou tam ale určité podmínky, pokračuje její mluvčí Vít Hněvkovský.
4: Je to na vlastně doporučení právě třeba OSPODu nebo třeba i jako ze školy dostaneme tip, jestli bychom neměli dobrovolníka, který by se ujmul vlastně toho doučování.
2: Dobrovolníci jsou pro neziskové organizace zásadní a bez nich by takové služby jen těžko poskytovaly. ADRA je hledá právě teď a zájemci se můžou hlásit. O něco levnější doučování než u komerčních poskytovatelů nabízí třeba taky pražské Salesiánské středisko mládeže, popisuje jeho mluvčí Eva Procházková.
5: Cena toho individuálního doučování je 3000 korun za rok.
2: Za komerční doučování rodiče zaplatí podstatně víc. Už od 90. let ho nabízí třeba společnost Zkoušky na nečisto, která žáky systematicky připravuje i na různé druhy přijímacích zkoušek, vysvětluje majitel firmy Petr Husar.
6: U nás dlouhodobý kurz, kde ty žáci začnou na začátku října a končí těsně před přijímacími zkouškami, stojí letos 6500, což vychází asi necelých 150 korun na vyučovací hodinu. Je to teda v nějaké skupince, kde těch žáků může být třeba 10 až 22, třeba 23.
2: Komerční doučování dětí nabízí třeba i portál hlídačky.cz, který doučování zařadil jako další službu k hlídání dětí. Doučování u hlídaček stojí průměrně asi 300 korun na hodinu. V Praze je cena vyšší a záleží i na domluvě s konkrétní lektorkou nebo lektorem. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
7: Radiožurnál. Každý den s vámi. No, I can't take one more step towards you.

0: seriál Radiožurnálu.
1: 6 let sleduje Radiožurnál život Lenky a Tomáše. Nemohli mít vlastní děti a proto se rozhodli pro adopci.
2: A tady právě u toho stolu byste chtěli být v budoucnu 3.
3: Ano.
2: S adoptivním synem nebo dcerou, je to jedno?
4: Ano, je to jedno.
1: Vytouženého telefonátu se dočkali v roce 2023.
4: Tak jsem se rozbrečela, posléze jsem volala Tomovi, který v tu chvíli jel v autě.
5: A musel jsem zastavit, protože jsem se tak dojmul, že jsem nebyl schopný řídit dál.
1: Jak dlouho adopční proces trval, kdy získal syn nové příjmení? A jak se v nové rodině má?
6: Je to takový klučina, co má rád život, co se rád směje.
7: A co s rodiči nejraději děláš?
8: Rád vařím.
7: Vaříš? A máš rád třeba auta, vlaky?
8: Auta.
7: A baví tě to ve školce?
8: Jo.
1: Deníky adopce. Unikátní časozběrný seriál Radiožurnálu. Vždy ráno po 8:45.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
9: Je 1:30. Zprávy a Eliška Zábrocká.
10: Prezident Petr Pavel se sešel s premiérem Andrejem Babišem z ANO. Na Hradě spolu jednali o zahraničních cestách nebo o kybernetických hrozbách. Po schůzce to řekl premiér Babiš. S prezidentem mluvil i o zákonech, které dostane k podpisu. Jde třeba o novelu stavebního zákona nebo znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Spojené státy mají rozmístěné zbraně na oběžné dráze země. Podle agentury AFP to oznámily americké vesmírné síly. Jde o první potvrzení přítomnosti zbraní ve vesmíru. Z prohlášení složky amerických ozbrojených sil taky vyplývá, že zbraně lze použít k obranným i útočným účelům. AFP dodává, že pro zájmy Washingtonu představují potenciální hrozbu Rusko a Čína. Peking podle amerických vesmírných sil vyvíjí a provozuje vesmírné a protivesmírné kapacity jako součást strategie vojenské modernizace a Moskva vesmír považuje za bojiště. Podvodná webová stránka Nova Tours se slovenskou koncovkou .sk nabízela prodej zájezdů. Neužívala k tomu jméno brněnské cestovní kanceláře. Upozornilo na to Ministerstvo pro místní rozvoj. Na rezort se kvůli podvodnému webu obrátila samotná cestovní kancelář, se slovenským webem totiž neměla nic společného. Ministerstvo uvedlo, že i když podvodníci zřejmě cílili hlavně na slovenské občany, je možné, že se pokusili zneužít i důvěru Čechů. V současnosti už je stránka mimo provoz. A česká režisérka Viktorie Štěpánová převzala v kanadském Torontu stříbrného studentského Oscara za snímek Folklor. Experimentální video esej zkoumá, jak se český folklor proměňuje v éře sociálních sítích. Snímek vznikl jako absolventská práce na pražské FAMU. Ocenění od Americké akademie filmového umění a věd získala v kategorii alternativní a experimentální film.
1: Sport.
10: Po výhře 3-0 na sety nad Slovenskem mají čeští volejbalisté zajištění postup do osmifinále mistrovství Evropy. Ve skupině v Modeně ještě dnes nastoupí proti domácím Italům a zítra proti Slovincům.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: V Brně omezení na dálnici D2 a taky na D1. Na dálnicích stálo několik vozidel, zůstalo už jen nákladní auto na D2 z Bratislavy do Brna. Stojí před odbočkou k Olympii mezi 4. a 3. kilometrem, blokuje odstavný pruh. Na dálnici D1 v Brně směr Ostrava u sjezdu na Mikulov v noci opravují vozovku. Mají zavřený levý pruh zhruba mezi kilometry 194 až 195. Kolona se tam netvoří, provoz je slabý. A v Praze skončila noční uzavírka Zlíchovského tunelu. Neprůjezdný byl několik hodin ve směru k Barandovskému mostu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: Dnes čekáme slunečno, ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností, teploty 19 až 24 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy. A po nich dál posloucháte noční Radiožurnál a taky Petra Zajíčka.
9: Ano, a nabízím další hudební jmény, jak se říká. Guns N' Roses tady budou, potom také francouzsky budou zpívat Desiree a teď Nickelback.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

Tak to byl návrat do 80. v nočním radiožurnálu a velký hit té doby jsme připomněli. Vajáž, vajáž. Tento měsíc září patří na radiožurnálu Václavu Havlovi. V tematických seriálech se dozvíte třeba to, co pro něho znamenala architektura nebo jak si představoval budoucnost Pražského hradu. Už za chvilku uslyšíte výběr z autentických rozhovorů i to, jak Václav Havel vnímal odkaz Tomáše Garrigua Masaryka.

0: Radiožurnál i v tomto týdnu připomíná život a dílo Václava Havla. V seriálu Svět podle Havla, to nejlepší z hovorů Zlán, nabízíme jeho myšlenky a postoje a 89 let od úmrtí Tomáše Garrigua Masaryka se zaměříme na to, jak odkaz prvního československého prezidenta vnímal ten poslední.
1: Svět podle Havla.
2: Dobrý den.
3: Dlouhá léta jsem byl zvyklý promlouvat k veřejnosti pomocí rozhlasu. Někdo musí říkat nepopulární věci. Já jsem toto čecháčkovství kritizoval. Prezident nesmí mít deprese. Co pak člověk může naplánovat dějiny?
1: Svět podle Havla. To nejlepší z hovorů Zlán.
4: Mezi inspirativními osobnostmi, o kterých se v hovorech Zlán pravidelně mluvilo, nemohl chybět první československý prezident Tomáš Garrigua Masaryk. Václav Havel ho vzpomínal pravidelně. V září 1991 třeba s trpkým přáním, které se nesplnilo.
3: Ano, já mám v dobré paměti ze svého mládí, jak jsme se ve škole učili Seifertovu báseň Tokalné ráno 14. září, to si pamatují mé dítě. Já se chci v Lánech stavit u Masarykova hrobu, budu tam chvíli přemítat a budu doufat tváří v tvář hrobu prezidenta osvoboditele a zakladatele tohoto státu. Budu doufat, že nejsem jeho posledním prezidentem.
4: V březnu 1990 zase Havel připomněl Masarykův odkaz a vyzdvihoval jeho celoživotní důraz na etiku a mravnost.
3: Ten trvalý důraz na mravní původ politiky, na etický základ demokracie, práva, hospodářského rozvoje, kdy Masaryk toto všechno chápal jako instrumenty k čemu si dalšímu, totiž k důstojnému lidskému životu, že tento trvalý důraz vůbec neznamená, že Masaryk byl jakýmsi blouznivcem, snílkem, jakýmsi filozofem, který byl vně nebo nad praktickými otázkami doby. Naopak, práce, konkrétní tvořivá práce, byla podstatou jeho programu. Byl to realistický program, vždyť Masaryk byl v realistické straně. To byl člověk se smyslem pro konkrétní věc, pro konkrétní lidský příběh, pro konkrétní téma, které vždycky vnímal právě na pozadí toho, co obecně znamená, na pozadí i své filozofie. Vzpomeňme třeba jeho boje ve věci rukopisů nebo Hilsneriády nebo podobně. Byl to muž veskrze praktický, důsledný, pracovitý.
4: O dva roky později, v březnu 1995, Havel popsal životní chvíli, kdy se na čas Masarykovu odkazu vzepřel, jenže postupem času musel uznat, jak hluboce se mýlil.
3: Můj vztah k Masarykovi měl takové tři fáze. Vyrůstal jsem v prostředí, které by se dalo nazvat masarykovské. Můj otec se přátelil s Peroutkou, Basem, Rádlem. Nicméně později, když jsem se stal teenagerem, tak přišla taková jakási vzpoura proti Masarykovi. Přišel mi jako takový kazatel, který nerozumí umění. Neměl jsem rád jeho estetické studie nebo názory. Seznámil jsem se s existencialismem, s moderními proudy filozofie a tak trošku jsem měl rezervovaný vztah k Masarykovi. Nicméně později přišla fáze třetí, kdy jsem stále víc se ocital ve veřejném životě a posléze jsem se ocitl až přímo v praktické politice a najednou jsem si začal znovu a znovu uvědomovat, v kolika věcech měl Masaryk pravdu.
1: Svět podle Havla.
3: Nashledanou v lepších časech.
1: To nejlepší z hovorů Zlán. Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Doroty Ambrožové Na háčci.
2: Můj drahý synu, tento text není ničím jiným než mojí omluvou tobě.
1: Palčivý i něžný příběh o mateřství v podání Terezy Dočkalové.
2: Panika, která ve mně den za dnem narůstala, se koncentrovala do jediné hysterické otázky. Co budeme dělat?
1: Na háčci. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Radiožurnál 2 hodiny. Zprávy a Eliška Zábrocká.
4: Prezident Pavel se sešel s premiérem Babišem, řešili hlavně zahraniční témata. Více než 100 lidí se podařilo v Indonésii zachránit ze ztroskotané lodi, další se stále pohřešují. Fotbalisté Sparty přiletěli do Arménie, kde nastoupí k úvodnímu zápasu Evropské ligy. A dnes čekáme většinou slunečnou, nejvyšší teploty do 24 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
4: Na Pražském hradě se sešli prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z ANO. Mluvili například o novele stavebního zákona a znovu zavedení EET. Tyto návrhy teď totiž má prezident posoudit. Zbylá témata se týkala hlavně zahraniční politiky, jak doplnil mluvčí hlavě státu Vít Kolář.
6: Prezident se s premiérem informovali vzájemně o chystaných cestách. Prezident informoval především o své cestě do Spojených států a o jednáních, které tam uskuteční. Domluvili se, že